0: nenapadlo. To on přece určitě dovedl. No počkej ty kluku strašidlácká, já ti dám. Pozor! Mulisák z lavice ven, teď! Tak povídám. Mulisák z lavice ven, teď! Nebo si pro tebe najdu?
1: Poslušně hlásím, pane pomocný, on Bubáček nemůže.
0: Jak to, že nemůže?
1: On, prosím, poslušně hlásím, někam najednou zmizel. On tady není.
0: Jak to, že tady není? Jak to, že se ztratil? Jak pak to? No kam pak se mohl najednou ztratit?
1: On se, prosím, Bubáček umí taky udělat neviditelným.
0: Pardě, ranec, tohle mi ještě scházelo. Jak ho mám tady teď, ale za tu neplechu potrestat, když je kdo ví kde.
1: Poslušně hlásím, pane pomocný, on dělal Bubáček vítr, bouřku, kroupy i hromobití tím mlýnkem na kávu, co leží u jeho lavice.
0: Cože? Pardierákos, to snad ne?
1: Prosím, ano.
0: Ukaž, já se na ten mlýnek podívám. Taková věc se musí, jak se sluší a patří, pořádně prozkoumat. Milion hrnců, kulí a granátu. S tímhle, že by mohl ten kluk strašit lácka a udělat takovou činěnici? No, pravda. Má to sice spoustu všelijakých šuplíčků s nápisy. Co je to tam? Víte, bouřňák a bouřka, kroupy, ty nemám rád. Dešť, silný vítr, melazina a meluzina. A změní je tady taky. No ale jak by jen mohl?
1: Prosím, poslušně hlásím. Já jsem se dívala, jak to Bubáček vždycky udělal. No. To on, prosím, nejdřív vytáhl šuplíček na vítr, potom na meluzínu a...
2: No, a dá?
1: A pak už, prosím, nevím, protože pak mě začaly padat za krk kroupy.
0: Pohrdý rákos, že by to... Nejdřív tedy vytáhl šuplíček, on třeba tenhle nahrom. No, teď zkusíme zatočit drobátko klička.
3: Milion Brundibaru, co to?
1: A chumelí, už zase chumelí.
3: U všech rohatých, jak se to zastavuje. No slyšíš, Mariánko, jak se ta čertovská mašinka zastavuje?
1: Prosím, to já už nevím, protože já jsem hned zalezla pod hlavy.
3: Pardy a ranec, tenhle instrument mi byli všichni rohatí dlužní. Co s ním?
0: Pozor! Všichni ze třídy ven, teď a domů marš, nebo nás tu všechny ty zpropadené kroupy zacipou.
4: Samo sebou, holenkové, že děti byly venku před školou dřív, než bys napočítal pět. Ponocný Davidek zastrčil všechny zásuvky, které mu při té činěnici z mlýnku vypadaly, na svá místa a hromobití rázem ustalo. Sešity i čítanky spadaly zase od stropu na zem a ve třídě bylo ticho, jako v kostele. Ponocný Davidek se s hrůzou díval, jak se mu třesou ruce, a měl strach, aby náhodou mlýnek znovu nespustil a nespůsobil nové krupobití a hromobití. Když se po chvíli vzpamatoval, sebral se a upaloval s tou nebezpečnou hračkou přes náves rovnou ke svému obydlí.
3: Pro krýle pána pánoucího, co s tím čertovským mlýnkem budu dělat? Mám na to zavolat Mulisáka? A nebo to mám rovnou odnést panu starostovi? Kdybych tu čertovinu hodil do rybníka, určitě by to Hastrman brčál vytáhl zase ven a byla by z toho zase nějaká nová mela.
5: Nejlepší bude, když ten čertovský vynález hodím do kamen.
4: Jenomže zatímco takhle usilovně přemýšlel a mudroval, co by měl s tím mlýnkem udělat, vyskočil Holenkové na stůl kocourek Myška a začal si o tu novou věc, kterou ještě neznal, pěkně, poctivě, jak to jen kocourkové dovedou, třít záda. A než mohl ponocný Davídek zasáhnout a kocourka Myšku odehnat, bylo zle. Mlýnek spadl se stolu na zem, zásuvky prokroupy, hromobití, vítr a meluzínu se nějak povytáhly. Klika se také drobátko pootočila a v okamžiku bylo v domečku hotové boží dopuštění. Hřmělo, hrombil, blízkalo se, chumelilo i kroupy se ze stropu sypaly tak hustě, že ponocný Davídek už ani nepomyslel na to, aby nějak ten zpropadený mlýnek zastavil. Vzal nohy na ramena a raději vyrazil ze světnice. To se samo sebou rozumí, že kocourek Myška, který to všechno vlastně způsobil, byl venku ze dveří dříve než on.
3: Prokryle pána panoucího, milion hrnců, kulí a granátů, já se toho čertovského vynálezu asi vůbec nezbavím. Chalupu mám plnou sněhu a krup, okna se mi třesou jako při zemětřesení a hromobití na chvíli nepřestává. Kdyby to bylo na vojně, zavelel bych pozor, hromobití přestát teď. A hned by bylo zase všechno, jak se patří. Což pak takováhle činěnice na komando poslechne?
4: A protože hromobití Holenkové opravdu nepřestávalo, Davídek přestal mudrovat, sebral se a dlouhými skoky uháněl přes náves pro pana starostu.
3: Pane starosto, poslušně hlásím.
0: Co pak?
3: Krup je plná chalupa, ve světnici bije hrom a se třesou okna. A vůbec, pojďte se na tu činěnici radši sám podívat.
0: Davidku, člověče ponocný, co mi to tady pletete?
3: Já
0: to lepím. O čem to mluvíte? Že byste si zase někde přihnul?
3: Ale prokryle, pána. Pane představený, jak bych mohl, teď já na to ani nemám. Já jsem ani slzíčku ještě dneska neviděl. Ale doma se mi snad všichni čerti žení. Jak říkám, v chalupě mi bije hrom, až se třesou okna a světnici mám plnou krup.
0: Tak, kdyby... dost, Davidku.
3: Ano.
0: Vzpamatujte se.
3: Dobře.
0: Venku je nebe modré jako šmolka. Nejkrásnější letní počasí je tam. A vy mi tady pletete dohromady čerty s hromobitím kroupami a já nevím s čím ještě. Tak co se vlastně děje?
3: Pane starosto, to všechno zavinil ten kluk strašidlácká. Pojďte se podívat.
4: Paní starostová právě vařila oběd a protože ještě nebyl hotov, mrkla nenápadně na svého muže, aby se tedy šel podívat, co se vlastně venku děje. Co tak ponocného Davídka vyděsilo. Pán starosta si tedy narazil čepici a rychle spěchal s ponocným k jeho domečku. Cestou sice zlostně bručel, ale když přicházeli k Davídkovu stavení, bručet přestal a s údivem naslouchal. Ve světnici to opravdu hřmělo a šuměly padající kroupy.
0: Jasku. Davidku, no ono, opravdu, jako když ve světnici hřmí.
3: Co jsem říkal, no.
0: Ty kroupy, jako když tam padají. Poslyšte, Davidku, co má vlastně tohle všecko znamenat?
3: Co to?
0: Jestli je v tom nějaká čertovina, Davidku, tak.
3: Poslušně hlásím, pane představený, to všechno ten mlýnek a ten kluk strašidlácká.
0: S vámi je ponoční řeč jako s kozou tanec. Já se tam dovnitř podívám. Prokryle, pane, to je fujavice. A krup je tu až po kolena. A vítr mi vzal čepici. Co tam je mela, Davidku? A zima.
2: milion brundibarů, jako by byl únor, co to je?
3: Tady máte čepici, pane starosto.
4: A právě v tu chvíli jsem Holenkové šla okolo Davídkova stavení s otýpkou chrastí. A hned jsem taky samo sebou poznala, co se tu nejspíš přihodilo. Vždyť u strýce Mulisáka posluhuju, co se do Syslova na Šmejkalku přistěhoval. A Bubáčka znám líp než jeho táta. Proto jsem hned odhodila nůši, aby se mi líp běželo, a nejbližší cestou jsem uháněla na kožený vrch. Stričku Mulisáku, pane šéf, no tak, probuďte se honem ve světnici. U ponocného Davídka je moc zle.
2: Co je, Mouňačko?
4: Ale
2: proč mě budíte? No, nechte mě spát.
4: Ale povídám.
2: Večer jsem honil kluky na kutě. U pana představeného dozrávají lusky. Někdo chodí strýci Jarabáčkovi na hrušky a nevím, kde dřív strašit. A vy mě ještě nenecháte ani pořádně vyspat.
4: A to já všechno vím, pane šéf, ale u ponocného Davídka se sypou kroupy, ve světnici je boží dopuštění a pan starosta při té činěnici přišel o čepici.
2: Pardiera, to je pěkné nadělení. To určitě Bubáček zas něco vyved. Bouďačko, otevřete Almaru. Kde je přístroj na počasí?
4: Já nevím, pane šéf. Tady není.
2: Tak honem, Bouďačko, honem, na věšáku má můj kouzelný kabát, dejte ho sem. Já musím rychle do vsi, až já toho kluka dostanu. Já mu ukážu.
4: Inu, co ale slíbil Bubáčkovi, až ho dopadne, to už jsem Holenkové opravdu neslyšela, protože Mulisák zmizel ze světnice jako pára nad kaší. Já jsem se samo sebou hned pustila za ním, protože jsem byla zvědavá, jak to všechno dopadne a jak Mulisák to hromobití a krupobití zastaví. Zatím se ale představením ponocného shromáždila celá vesnice, včetně babiček a dědečků, a všichni s údivem poslouchali hučení boučky, jaké nikdo v Syslově nepamatoval. A zrovinka, když jsem dobíhala, všecičko utichlo. Přestalo hřmění i krupobití a jen hustá mlha se vyvalila dveřmi ven.
2: Tak co? Sousedi, podíváme se dovnitř.
3: Poslušně hlásím, že se do chalupy asi nedostaneme, pane starosto, protože ve světnici bude krup, že z nich kluci na návsi postaví sněhuláka. A od větru tam bude asi také všechno, jak se patří, zpřeházené.
2: Co, já se do chalupy přece jenom podívám.
3: Vy máte odvahu, pane starosto.
2: Prokrýle, pán. Lidičky, ponocný, pojďte sem honem.
3: Jsem
2: podívejte se. Po kroupách není nikde ani památky.
3: No to mi...
2: A vítr vám tady taky žádné škody nespůsobil.
3: No pardier, Janec. Pane představený, a kde je mlínek toho kluka strašidláckého? Tady byl? No to jsem z toho celý Tumpachový, pane starosta.
2: No, dobré. Všecko, co se tu stalo, musíme, jak se patří, vyšetřit.
3: Samozřejmě.
2: A proto k motře dojděte pro starého Mulisáka a po obědě ke mně oba přijďte.
3: Postane tím.
2: On už nám o tom jistě řekne víc.
4: Samo sebou, Holenkové, že brzy po obědě se ke starostovi dostavili jak ponocný Davídek, tak staré strašidlo Mulisák. Ten přišel velmi zkroušeně, protože už věděl, co Bubáček ve škole při vyučování vyvedl, a sám hned bez dlouhého vyptávání všechno panu starostovi vypověděl.
6: Tak takhle to teda bylo, ale já vám slibuju, pane představený, že už bude Bubáček hodný, poslušný a ve škole bude dávat, jak se patří, pozor, a žádné zařízení, které pro svoji strašidláckou živnost potřebuju, už do školy nosit nebude. To vám to opravdu slibuju.
0: No dobrá, dobrá, dobrá, strýčku, mulisáku, já tedy Bubáčkovi tu dnešní neplechu odpouštím, ale vy mi ještě musíte slíbit, že bude vždycky pršet tam, kde budu právě potřebovat a když si to budu právě přát.
6: To vám slibuju, pane představený. Stačí jen vzkázat po staré bouďačce.
4: Pan starosta o tom chvíli přemýšlel a pak mávl rukou na znamení, že je tedy spokojen, že je všechno v pořádku a tím taky vyřízeno.
7: Dobrý večer, děti. Poslyšte, co se kdysi dávno přihodilo. Vy jste sice už byli na světě, ale byli jste ještě tak malinké, že si na to vůbec nebudete pamatovat, protože jste neuměli ani mluvit, ani chodit, leželi jste v postýlkách a kolíbkách a dělali do plínek a říkali a a b b. To bylo tak všechno, co z vás člověk dostal. A tak vás rodiče, ale hlavně maminka, chovali, krmili, přebalovali a dávali vám pusy na zadeček. A tehdy se nějak rozmnožili myši. Ono totiž bylo teplo a sucho a to mají myši rády. Co pak o to? Myši sami o sobě můžou být i docela roztomilé. Ale když mají hlad, tak všude lezou, všechno sežerou, v noci dupou a pobíhají a nenechají nikoho v klidu spát a roznášejí špínu a nemoci. A to se tenkrát stalo. Lidi už byli zoufalí. To si třeba někdo nechal večer jablíčko na talíři, že si ho ráno sní. A tak ráno vstane, jde si pro něj a ono už bylo nejen to jabko pryč, ani stopka nezůstala, ale i ten nebojí talířek byl ohlodaný. Nebo u jedněch sousedů, nějací Filisovi to byli. Pan Filis se díval na televizi, paní Filisová pletla nebo četla, no to už je teď jedno, a na mističce měli moc dobré sušenky. Už jich bylo jenom pár. A pan Filis povídá, musím se jít vyčurat. A taky šel. A paní Filisová zase, že zatím uvaří čaj. Tak jo, za chvilku se vrátili a sušenky pryč. Pan Filis nadahaval, že mu je paní snědla a paní Filisová zas, že to on si je všecky naráz nacpal do pusy, žádnou, že ji nenechal, zkrátka pohádali se, málem, že nepadla i nějaká ta facka. A pak spolu dlouho nemluvili, a každý si kupoval sušenky sám a tajně se jimi cpal a stloustli. A to se stalo ve víc rodinách. A tak se lidi hádali, fackovali a tloustli i hubli a kdo ví co. A zatím všechno sežrali myši. A žrali dětem ve školách svačiny z tašek a ze stolků. V obchodech bylo všechno nahlodané a rychle se to kazilo. A dokonce prý ty myši, když se jich sešlo víc, nebo se třeba na tom domluvili a udělali takovou válečnou výpravu, sežrali někomu psa. A třeba u nás v domě takovou vzácnou kočku, Tamaru, celá šedivá byla, dokud žila. A tak to trvalo dost dlouho. Myší bylo pořád víc a byli čím dál tlustší a drzejší. Jedna prý dokonce vlezla k tobě do postýlky a hrála si s takovým chrastícím panáčkem. Naštěstí vaši slyšeli ten hluk, přiběhli, maminka se lekla, objala tatínka a ten jí musel vysadit na skříň, dokud tu myš nezažene. Ale tatínek chytil tu drzou myš za ocásek a odnesl jí do zoologické hadům. Ti se tím živí. Ale to už opravdu byl vrchol. Všude se o tom mluvilo, v rádiu, v televizi, tam dokonce ukazovali nejtlustší myš na světě a ta byla velká jako malé selátko. I noviny toho byly plné. Lidi nadávali, proč, že se s tím nic nedělá, co pan prezident, proč prý taky nechytá myši a jak pak ministři, ti, že by taky mohli pomoct a vojsko a policie, že se už úplně ztratili z ulic a kdo ví, kam utekli. No, nespokojenost byla obrovská a dokonce udělali takovou soutěž, vlastně dvě. Jedna se jmenovala Myšlionář a tam ten, kdo chytl milion myší, tak dostal milion korun. A ta druhá se zase jmenovala Superchytač a tam zase, kdo nachytal nejvíc myší a donesl na důkaz toho nejvíc ocásků, tak tomu nebo té vydali jim osobně naspívanou písničku Nejkrásnější myšlenka. Pořád se to všude hrálo a tak člověk neměl nikde od těch myší pokoj. A taky byly všude plakáty a poutače, kdože přijde na to, jak se těch myší zbavit, ten, že se může zúčastnit soutěže o titul Náš vyhubitel, že je to velmi čestný titul a uznávaný v celém světě. A tehdy, když tatínek našel tu myš v té postýlce, když se maminka tak polekala a když se pořád nikdo jiný nehlásil, tak tatínek řekl, já jdu do toho. Něco mu totiž už hlodalo v hlavě, ale nebyla to myš, byl to nápad. Tak se dal zapsat jako uchazeč o titul vyhubitele, sedl si ke stolu a přemýšlel. Někdy taky přemýšlel třeba odpoledne na lůžku, někdy různě na záchodě, prostě kudy chodil, tudy přemýšlel. A pak ho zavolali, maminka ho viděla v televizi a byla na něho pyšná. I tu vaši postýlku otočila tak, aby z ní na něj bylo vidět, kdyby na to přišlo. A byli tam i jiní uchazeči, nějací dva páni, Lauda a Vrabec, navrhovali vylákat myši hrou na píšťalu. Ale to se to mluví, že? A když to pak někdo zkusí, tak to nefunguje. Ba právě naopak, přiláká to ještě i krysy a potkany. A navíc, tatínek ani na pišťalu nemůže hrát, protože chudák nemá hudební sluch. Ale přišel s jiným nápadem. Vyhrál s ním tu soutěž a že se to teda tak zkusí. Tak jo. Na náměstí dovezli velký nákladák, na plošinu dali ale opravdovou horu toho dírovaného ementálu, kolem posadili pišťalovou filharmonii a ještě instalovali takové větráky, které tu vůni síra rozháněly do okolí. A skutečně netrvalo dlouho a myši se začaly zbíhat k tomu síru. Lezli po vyklopených stěnách nahoru, zahryzávali se do síra a prokousávali se hlouběji a hlouběji. Napřed jich proudili celé zástupy, pak to řídlo a nakonec už přibíhala jen sem tam nějaká myš. A až už nepřicházela žádná, i když pískala filharmonie do píšťal, jak nejsilněji uměla, tak se seběhli ti televizní moderátoři a hostesky, zaklapli ty boky toho velikého nákladňáku a byl konec. Nákladňák odjel daleko a daleko a ty myši, které po cestě všechny ten sýr sežrali, vyklopil do moře a tam se utopili a byl od nich pokoj. Řidič pak auto umyl, naložil banány a jel zase zpátky domů. Tatínek skutečně taky dostal toho vyhubitele, myslím toho našeho. Museli ale bohužel s maminkou zaplatit ten ementálský sýr, protože to televize platit nemůže, na to nemá, aby za každého platila, co ho napadne. Ale tatínek s maminkou měli přece jenom nějaké peníze uspořené, něco jim dali děda a babička, tak se to nějak srovnalo, i když to nebylo zadarmo. Ale maminka dala tatínkovi opravdu sladkou pusu za to, že ji zbavil těch myší, kterých se tak bála a vy jste už taky mohli klidně spát a nikdo vám nelezl do postýlky. A teď teda už taky běžte, ať jste zítra tak šikovní a silní jako ten váš tatínek. Dobrou noc.
8: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
9: Považte, děti, co se pejskovi jednou stalo. Hopsal, skákal, hral si s kočičkou na louce, váleli sudy, dělali kotrmelce a všelijaké jiné komedie a přitom si někde vrazil do pacičky ostrý střep, ale hodně to bolelo a nemohl na tu nožičku dobře došlápnout. Je to ale nerozum a neopatrnost, hubovala kočička, nechat takhle někde válet střepy. To by lidé neměli nikdy dělat. Střepy se mají vždycky pěkně uklidit. Pak na to někdo šlápne, třeba některé zvířátko, nebo třeba i děti, když jsou bosy, a rozříznou si nožičku a pak to bolí a teče jim z toho krev. Pojď, pejsku, ty můj chudáčku, moje ninini, ty můj pišulko a pišulánku, můj pišiši a pišišinku, ty můj broučku zlatý, pojď, ty moje ubohá pišišindo, já tě vezmu domů, zavážu ti tlapičku, aby tě ta bolístka tak nebolela. Doma kočička pejskovi tlapičku profoukala a vymila a zavázala, aby ho ta bolístka tak nebolela, a položila pejska na polštář. Pejsek seděl na polštáři s tlapičkou zavázanou a vrtěl se všelijak. Ale běhat nemohl a tak mu byla dlouhá chvíle. Co mám dělat? Naříkal. Já mám dlouhou chvíli. Prosím tě, kočičko, povídej mi nějakou pohádku, řekl pejsek. A jakou? Ptala se kočička. No, nějakou hezkou, žádal pejsek. Chtěl bys o noční košilce? Ptala se kočička. Ano, ano, o noční košilce, ale musí to s ní nakonec dobře dopadnout, poručil si pejsek. Tak tedy o noční košilce, řekla kočička a začala vypravovat. Tak byla jednou jedna noční košilka a ta byla chudá. A protože byla chudá, tak na sobě neměla žádné červené, ani modré, ani žluté, zelené nebo fialové proužečky, ani žádné vyšívání s kuličkami, čtverečky, hvězdičkami, kytičkami, ani lístky. Byla jenom bílá, ale přitom byla moc hodná. A ta šla jednou na procházku a potkala jinou noční košilku. Jejej, to je krásná košilka, vykřikla ta chudá noční košilka. Ona, ta druhá noční košilka, byla bohatá a byla krásně barevná a měla na sobě vyšívané čtverečky, proužečky a všelijaká kolečka a všechno možné, jak moc byla zdobená. Ach, košilko, ty jsi tak krásná, ty se mě tak tuze líbíš, řekla ta chudá noční košilka té bohaté noční košilce. Pojď si se mnou hrát. Ale ta bohatá noční košilka byla pyšná. Nepůjdu, řekla. Ty na sobě nemáš žádné proužečky, ani žádná kolečka a nic. S tebou já si nebudu hrát. To nebyla hodná noční košilka, řekl pejsek, když si s tou chudou noční košilkou nechtěla hrát. Baže nebyla, řekla kočička, však taky, jak si potom hrála sama, tak na sebe nedala dobře pozor a hrála si v blátě a moc se umazala. Ano, ano, to měla z toho, že byla pyšná, řekl pejsek. No tak teda, povídala kočička dál, tu chudou noční košilku to trápilo a byla z toho smutná, že si ta pyšná noční košilka s ní nechtěla hrát. A tu k ní přišel takový andělíček a povídá jí, proč jsi tak smutná, košilko? Já jsem smutná, řekla chudá noční košilka, protože jsem potkala krásnou noční košilku, ta byla vyšívaná a měla na sobě všelijaká kolečka, jahůdky, čtverečky a proužečky a ta se mě tak tuze líbila a já jsem si s ní chtěla hrát, ale ona nechtěla, protože jsem chudá a nemám na sobě žádné takové vyšívání, jako měla ona. Nic si z toho nedělej, řekl andělíček, jen se pěkně svlékni a jdi hajat, však ono se to do rána už nějak spraví. Tak se tedy ta chudá noční košilka svlékla a šla pěkně hajat. A když už košilka spala, zavolal ten andělíček ještě jiné andělíčky a ti teď tu chudou noční košilku krásně vyšili, udělali na ní proužečky a červené tečky a čtverečky a kolečka a ještě takové všelijaké věci, jak to má kdo rád, a pak zase odletěli. A když se ráno ta noční košilka probudila a oblékla se, tu se ani nemohla poznat. Šla na procházku a teď potkala tu pyšnou noční košilku, která byla dosti umazaná, to jsme si už povídali, a nemohla tu košilku ani poznat. To je krásná noční košilka, řekla si, kdyby si ta chtěla se mnou hrát. A ta chudá noční košilka řekla té pyšné, jen si pojď ty košilko hrát. A potom si ty dvě noční košilky spolu hrály každý den. Hrály si s panenkami, naschovávanou, navaření a na všechno možné, až si dost vyhrály a pak šli spolu do jedné postýlky spát. Tak to bylo dobře, řekl pejsek. Jej, a mě už ta tlapička nebolí. Já jsem na tu bolístku při tom povídání docela zapomněl.
10: Paddington a staří mistři. Paddington si u Fouskových brzy zvykl a stal se jedním z rodiny. Vlastně si zanedlouho nikdo ani nedokázal představit, jaké by to bylo bez něj. Ochotně pomáhal v domě a dny rychle ubíhaly. Fouskovi bydleli poblíž ulice Portobello, kde bylo velké tržiště, a když měla paní Fousková moc práce, nechávala za sebe chodit nakupovat Paddingtona. Pan Fousek mu dokonce vyrobil malý nákupní vozík, starý koš na kolečkách s držátkem na řízení. Paddington nakupoval zodpovědně a brzy si ho všichni prodavači oblíbili. Byl velmi pečlivý a bral nakupování vážně. Pokaždé důkladně promačkal ovoce, aby se ujistil, že je správně zralé, jak ho to naučila paní Ptáčková, a nikdy si nenechal ujít slevu. Prodavači ho měli rádi a většina z nich pro něj schovávala nejlepší zboží. Ten medvěd dostane za 10 pencí víc než kdokoliv, koho znám, prohlásila jednou paní Ptáčková. Vůbec nechápu, jak mu to prochází, vážně netuším, nejspíš to dělá ta jeho lakota nebo co. Já nejsem lakomý, rozhořčil se Paddington, jsem jen pečlivý, to je všechno. Ať je to jak chce, uzavřela to paní Ptáčková, patřilo by tě vyvážit zlatem. Paddington si její poznámku vzal k srdci a strávil spoustu času tím, že se v koupelně vážil. Nakonec se rozhodl, že tu záležitost probere se svým přítelem panem Pelichem. Paddington si celé dny prohlížel výlohy obchodů, ale výloha pana Pelicha se mu líbila z celé ulice nejvíc. Zaprvé byla nízko, takže do ní viděl, aniž by musel stát na špičkách. A za druhé byla plná rozličných podivuhodných předmětů. Kusy starého nábytku, medaile, hrnce a pánve, obrazy. Bylo tu tolik věcí, že bylo těžké se do obchodu vůbec vejít, a tak pan Pelich často sedával na židli na chodníku. Panu Pelichovi na druhou stranu připadal Paddington tuze zajímavý a tak se brzy spřátelili. Paddington se tu často zastavoval po cestě z nákupů a pak si dlouhé hodiny povídali o Jižní Americe, kterou pan Pelich kdysi jako chlapec navštívil. Pan Pelich měl ve zvyku dopřávat si k polední svačince, jak říkal, čerstvý vdolek a hrnek kaká, a rád se o ně s Paddingtonem podělil. Není nad pěkný rozhovor nad vdolkem a šálkem kaká, říkával, a Paddington, který měl všechny ty tři věci rád, s ním souhlasil, i přesto, že mu kakao pokaždé obarvilo fousky do hněda. Paddington měl odjakživa slabost pro lesklé věci a jednoho dne se s panem Pelichem přišel poradit ohledně svých peruánských centavos. Napadlo ho totiž, že by mohly být velmi cenné a kdyby je prodal, mohl by Fouskovým koupit nějaký dárek. Dostával sice od pana Fouska každý týden libru kapesného, ale když si v sobotu ráno koupil pár koláčků, moc mu z ní nezbylo. Pan Pelich se dlouze zamyslel a pak Paddingtonovi poradil, ať si peníze nechá. Co se leskne, nemusí pokaždé přinést nejvíc peněz, pane Fousku. Pan Pelich Paddingtonovi vždycky říkal pane Fousku a jemu to připadalo velice důstojné. Vzal Paddingtona dozadu do obchodu a ze šuplíku v pultě vytáhl krabici plnou starých mincí. Byly celé zaprášené a na medvídka neudělali pražádný dojem. Podívejte se na tyhle, pane Fousku, řekl mu. Tohle jsou staré libry. Sice nevypadají cenné, ale jsou. Jsou vyrobeny z ryzího zlata a každá má hodnotu 50 liber. To je víc než 100 liber za unci. Kdybyste někdy nějaké našel, rozhodně mi je přineste. Jednoho dne, když se Paddington pečlivě zvážil, pospíšil si k panu Pelichovi a vzal si sebou kus papíru plný tajemných výpočtů. Po vydatném nedělním jídle totiž zjistil, že váží skoro 16 liber. To bylo... Znovu se na papír zadíval, když se blížil k obchodu pana Pelicha. To bylo téměř 260 uncí, což znamenalo, že má cenu téměř 620 tisíc liber. Pan Pelich Paddingtona důkladně vyslechl, pak zavřel oči a na chvíli se zamyslel. Byl to hodný člověk a nechtěl Paddingtona zklamat. Vůbec nepochybuji, řekl nakonec, že máte takovou hodnotu. Jste zjevně velmi cenný, mladý medvěd, já to vím. Pan a paní Fouskovi to vědí, ví to i paní Ptáčková. Ale vědí to ostatní lidé. Podíval se přes brýle na Paddingtona. Věci často nejsou takové, jak na první pohled vypadají, dodal. Paddington si povzdychl. Bylo to velké zklamání. Chtěl bych, aby byli. Bylo by to pěkné. Možná ano, řekl pan Pelich tajemně, možná. Ale to bychom pak nezažívali žádná pěkná překvapení. Nemám pravdu. Vzal Paddingtona dovnitř do obchodu, usadil ho na židli a zmizel kamsi dozadu. Když se vrátil, nesl sebou velký obraz lodi. Totiž přinejmenším na půlce byla loď. Druhá půlka vypadala jako dáma ve velkém klobouku. Vidíte, prohlásil hrdě, tohle jsem měl na mysli, když jsem říkal, že věci občas nejsou takové, jak se na první pohled jeví. Zajímalo by mě, co si o něm myslíte, pane Fousku. Paddingtonovi to zalichotilo, ale zároveň byl trochu zmatený. Připadalo mu, že obraz není ani jedno, ani druhé, a tak to také řekl. Oho, řekl pan Pelich radostně, v tuhle chvíli ne, ale jen počkejte, až ho vyčistím. Před mnoha a mnoha lety jsem za tento obraz dal 50 pencí a tehdy na něm byla jen plující loď. A co myslíte, když jsem ho nedávno začal čistit, začala barva odpadávat a ukázalo se, že vespod je ještě jedna malba. Rozhlédl se a stišil hlas. Nikdo jiný to neví, zašeptal, ale myslím, že ten vespod by mohl být velmi cenný. Možná ho namaloval jeden z těch takzvaných starých mistrů. Neušlo mu, že Paddington stále vypadá zmateně. A tak mu vysvětlil, že dříve, když umělcům došly peníze a nemohli si dovolit nové plátno, občas malovali přes starší obrazy. A někdy, velmi zřídka, malovali přes díla umělců, kteří se potom proslavili a jejichž obrazy měly velkou hodnotu, ale protože byly přemalované, nikdo o nich nevěděl. Všechno to zní nějak složitě, zamyslel se Paddington. Pan Pelich pak dlouho vyprávěl o malbách, což bylo jeho oblíbené téma. Ale Paddington, který většinou napjatě naslouchal všemu, co mu pan Pelich povídá, téměř neposlouchal. Nakonec dokonce odmítl druhý šálek kakaa, slezl ze židle a vydal se domů. Cestou smekl klobouk, kdykoliv ho někdo pozdravil, ale myšlenkami byl někde jinde. Dokonce i vůně pekárny zůstala bez povšimnutí. Paddington totiž dostal

0: Stalo se něco zvláštního. Kudla Dederon se potěšeně prohlížel v prasklém zrcadle, které viselo v Kilimandžáru za barem. Právě z místního aparátu zavolal na číslo, které dostal od Tullamora juniora. Představoval si, jak se na druhém konci drátu velký šéf tváří. Pěkně to na něho vychrlil. Ten mocný páprda se nezmohl ani na slovo. Kudla Dederon vytáhl z malého stříbrného pouzdra dětskou ponožtičku a namočil ji do piva. Zkušeným pohybem z ní udělal dudlík a začal se sjíždět. Až po několika hodinách sešel do jedné z komor v suterénu. Tady za železnými dveřmi věznil Tullamora juniora. Byla to samotka se sporým světlem, ale žádná pouta a žádný roubík vězeň neměl. Kromě Dederona nikdo k němu nesměl, ale kdykoliv přišel, tak si povídali. Kudla si vzpomněl hned na ten první rozhovor po tom, co ho s třemi parťáky v noci popadli a unesli, aniž si toho někdo z tuláků u řeky všiml.
1: Já jsem Kudla Dederon, představil se. A který seš ty? Padre má přece dva synáčky a rovnou dvojčata, Tullamora juniora a Ramsese.
2: Ten první, odpověděl tulík, ale kdo je ten Padre?
1: No, přece vážený pan Tullamor senior, Padre, velký šéf, komotr všech komotrů.
0: Tullamor junior zalapal po dechu tak upřímně, že mu tu nevědomost musel uvěřit.
1: Tak takhle je to.
0: Dusil se Dederon smíchy. Papínek už je na penzi a zapírá hříchy mládí.
1: No nevadí, však se to dozvíš, až nám za tebe předá výkupný. Ale do té doby se od tebe nehnu, nebo tě tu mám nechat samotnýho.
2: To ne,
0: vyhrkl tulík. Stalo se totiž něco zvláštního. Něco, čemu sám tak docela nerozuměl. Když viděl, jak se tu všichni kudli Dederona bojí a když slyšel, jak vládne celé téhle divoké čtvrti a přitom byl jen o málo starší než on, začal toho desperáta se spínacími špendlíky v uších obdivovat. Také se od něho konečně dozvěděl, co všechno jeho otec dokázal kdysi, když vládl lichožroutskému podsvětí. Začal se v odlesku záře svého otce, velkého šéfa, vyhřívat jako chřestýš v písečném úvalu.
1: Tak se mi líbíš, poplácal ho po zádech Kudla Dederon. Koukám, že bys taky byl rád šéf, jako tvůj otec.
0: A Tullamor junior nejdřív zrudl pýchou a pak vyhrkl.
2: To bych teda chtěl, ale ještě radši bych byl jako ty.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Nezapomněli jste, o čem byla řeč? Že jsem přišel k mánice na návštěvu a taťula s bábinkou si umanuli, že nás laskavě poučí, jak se chovat, nechovat, zachovat, schovat je? No to ne, zkrátka o abecedě slušného chování. Viď, máni?
5: No, je to hrůza.
6: Cože?
5: No, jak málo toho víme, pane Spejble.
7: Ale když už jste začali o té návštěvě, věnujeme jí sedmou radu.
5: Ať jsi hostitel či host,
4: pamatuj na zdvořilost.
7: Začíná to už zvoněním.
5: U dveří.
7: Kde jinde?
5: Taky mi můžeš zvonit v uchu.
7: Děti. I když se třeba zrovna chystáme do divadla, neřeknu, koho to sem čerti nesou.
4: Neboť Mánička by se hned mezi dveřmi zeptala. Jej, Dananky, pane Spejble, čertu vás přineslo?
5: Co? Tedy tak nevychovaná nejsem, víš? Řekla bych hezky slušně. Dobrý den, pane Spejble. Vy jste nám tu právě chyběl.
6: Návštěvu přece nemůžeš tak urazit, Máničko.
5: Jo, a přijdu kvůli ní o divadlo. Akorát.
7: Ale nepřijdeš. Slušně vychovaný návštěvník se omluví, že přišel nečekaně a zeptá se, jestli nepřišel nevhod.
5: Ale co, když není slušně vychovaný? Aha, a nezeptá se. Aha.
7: No tak se mu omluvím já.
5: Že není slušně vychovaný?
7: Ne, že se mu nemohu věnovat a pozvu ho na jindy. Vždycky to jde slušně. Když nikam nejdeme...
4: Tak jste doma.
7: No jistě. Ale zůstaneme...
4: Doma i dál.
7: Ano, ale v čem?
4: Asi v pokoji. Ale... Návštěvu přece nepotáhnete do koupelny a nestrčíte ji pod sprchu.
7: Zůstaneme v domácím úboru. Kvůli návštěvě se nepřevlékáme.
6: Ano, když to pozvanou návštěvu přijímáme v jakém úboru?
5: Joj, Donanky, spodním.
4: Prosím tě, sportovním.
6: No, no, vezmej si plavky a ploutve.
5: No, a návštěva si tě plete s rybou, že ano?
6: Ano, chtěl jsem říct v úboru společenském přece. Hostatí mi přijde jako strašák do zelí.
7: Pokud se host v našem bytě nevyzná, buď ho zavedu...
5: Do cizího bytu.
7: Do pokoje sama. A nebo
4: Na povidla do špížek.
7: Ne, napovím pohyb ruky, do kterých dveří má vejít. A v pokoji hosta zaprvé posadím.
4: On si neumí sám sednout. Ha, to máte pěkné hosty.
7: To znamená, že mu nabídnu nejpohodlnější místo. A za druhé
5: mu nabídnu pohoštění.
7: Hned po příchodu, aby si myslel, že ho máš za hladovce. Za druhé se s hostem bavíš.
4: Ano, můžeme se koukat na televizi.
6: Jo, a nevadí ti, že hosti třeba něco povídá?
4: To mi tedy vadí, tati.
6: Takže televizi co?
4: Pustím víc nahlas, aby ho překřičela.
6: Neotvíráš, šmankote. Přišel navštívit tebe a ne televizi.
4: Ale tati...
6: Což neznamená, že budeš mlít pusou sám a jeho nepustíš ke slovu.
7: Ano. Mnoho nemluvíš a spíš...
4: Já když spím, tak nemluvím vůbec.
7: Ale neříkám, že usneš, ale spíš...
4: Nevím jak vy, ale já musím usnout, abych spal.
7: Horvinku, mnoho nemluvíš, spíš nasloucháš hostovi.
6: Přitom nezýváš, nekoukáš, kde co lítá. Hostovi se musí dostat...
5: Pohoštění.
6: Plné pozornosti. S tím vím pohoštěním pořád. Nepřišel se nadlábnout, žano.
7: Ano. Nejvíš mu po chvilce nabídneš malé občerstvení.
4: Povidla.
5: Náhodou ne. Třeba na něj pootevřu okno.
7: No, to by snad nestačilo, Máničko.
5: Aha, no tak otevřu okno do kořán.
4: Pane jo, už vidím, jak se hosti tlačí u vašich dveří, Máni.
5: K nám.
4: Ne, kde pak od vás.
5: Ono taky záleží na hostovi, víš.
7: Ano, i host musí dodržovat určitá pravidla, že?
6: Ano, a prvním je dodržet domluvenou dobu návštěvy, ano. Jinak se musí včas omluvit. Jaký důvod může být omluvou, Hurvínku? No, třeba nemoc, že ano?
4: Nebo onemocnění.
7: Ale no, to je přece totéž. Řekni nějaký jiný důvod.
4: Choroba.
7: Něco úplně jiného, nevíš?
4: Jasně, že vím. Úplně jiná choroba.
6: No, to je pořád dokola. No. Ale nějaká nečekaná povinnost.
7: Ano.
6: Třeba, ovšem, když pozvaný na návštěvu zapomene, je to...
4: Zapomnětlivost.
6: Ne, je to známka...
5: Sklerózy, že ano.
6: Naprosté nevychovanosti, Máničko. Naopak slušnost je přinést drobnou pozornost. Například, květák.
7: Ale...
6: Květiny, šmankoté, které ovšem napřed vybalí z papíru.
7: Také musí vědět, kdy se má zvednout.
4: A zbytek návštěvy prostojí.
7: Ale ne k odchodu. Při loučení poděkuje za příjemné chvíle a ne za pohoštění, protože...
4: To stejně nestálo za řeč.
7: Ne, protože se nepřišel najíst.
6: Ale o jídle bude řeč teď.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Pohádka o Pavlíkovi a zmrzlině. Pavlík byl chlapeček, který ze všeho nejraději jedl zmrzlinu. Jeho babička mu ji kupovala každý den, vždy po cestě ze školky a Pavlíkovi tak chutnala, že jich někdy snědl i 5. Babička z toho měla radost. Když ona byla malá, o zmrzlině se jí jen zdávalo. V takové chudobě tehdy žila. Pavlíkovi zdlouhavě vyprávěla o zlých a těžkých časech, o chlebu se sádlem a s cibulí a o lidech umírajících hlady. Pavlík mezi tím slízal zmrzlinu, potom se pustil do pláče a ptal se po další. Babička mu ji rychle koupila, protože Pavlíkův pláč byl tak odporný a pronikavý, že se zastavovala doprava a z oblohy padali ptáci s tuhlý hrůzou a překvapením. Tak to šlo každý den. Jedné pěkné neděle však Pavlík odmítl jíst oběd a místo něj si přál zmrzlinu. Pavlíkův otec rozčleně vstal od stolu a chtěl malého darebáka roztrhnout jako žábu, ale maminka s babičkou padly na kolena a prosili ho o slitování.

0: dne, opět to bylo v neděli, Pavlík hltavě snědl 2 kbelíky zmrzliny. Chvíli se cítil příjemně, žaludek měl plný chladivé hmoty, ale najednou se mu udělalo zle. Nemohl ani vstát, jen seděl a díval se před sebe. Zkusil i plakat, ale z úst mu vyšlo jen nějaké sténání. Rodiče se zhrozili. Babička s maminkou pobíhali po kuchyni a naříkali. Otec bušil pěstmi do stolu a nahněvaně křičel. Já jsem vám to říkal, že tohle to neskončí dobře. Pavlíka uložili do postele a zavolali k němu nejslavnějšího dětského lékaře, doktora Buchwalda. Ten dlouho u Pavlíka seděl a dělal mu hrozné vyšetření, až nakonec vstal, přistoupil k rodičům a vážným hlasem řekl.
1: Vašemu synovi od neustálého pojídání zmrzliny zmrzl žaludek. Musíme mu ho vyměnit, protože zmrzlé žaludky se nedají léčit.
0: Všichni se pustili do pláče, ale nedalo se nic dělat. Pavlíka odvezli do nemocnice a tam mu žaludek vyměnili. Protože však neměli na skladě žádné pořádné žaludky, museli dát Pavlíkovi plechový. Byl to vlastně buben z automatické pračky, ale všichni byli rádi, že našli aspoň ten. Po týdnu pustili Pavlíka z nemocnice domů. Byl trochu bledý, ale na zmrzlinu už nepomyslel a víckrát ji nechtěl ani vidět. Rodiče mu dali na talíř brambory s řízkem a Pavlík se s chutí pustil do jídla. Jenže trápení ještě stále nebyl konec. Jídlo mu padalo do žaludku s obrovským plechovým duněním a sousedi začali vztekle bouchat na stěny, protože je hluk rušil. Babička se pustila do pláče a zanedlouho zemřela. Byla to ona, kdo začal Pavlíkovi kupovat zmrzlinu. Maminka s tatínkem se tvářili, že je plechový rachot neruší. Nacpali si do uší vatu, ale ani to jim nepomohlo. Zlí sousedé si neustále stěžovali, vyhrožovali a posílali udání, až se otec naštval a prodal Pavlíka do cirkusu. Pavlík tam jako hlavní atrakce musel před diváky jíst řízek s bramborami a plechový rachot, který vycházel z jeho útrob, vyvolal vždy ohromný potlesk. Nuže, tak to skončí všichni ti, kteří jedí jen zmrzlinu, milé děti.
2: Strašidla přece nejsou. Škubánek si hověl na kanapy až po uši ponořený do čtení. Aby si knížku, jak se patří, vychutnal, dokonce četl nahlas.
3: Noc se snášela neúprosně, jen černé zuby cimbuří vyhlodávaly na setmělém nebi chmurnou siluetu hradu Grafensteina. Pomalu odbíjela 12. a dveře se zlověstně otevřely.
2: Dveře se skutečně otevřely a objevila se v nich Káťa v noční košili.
4: Tak dost, prohlásila. Už je 10. Každý pořádný pes buď hlídá, nebo spí.
3: Když teď je to právě nejnapínavější,
4: žadonil Škubánek. Aspoň kdybys četl něco pořádného, ale takovou hloupost, strašidlo na hradě Grafensteině, kroutila hlavou Káťa. Strašidla přece nejsou.
3: To vím taky, bránil se Škubánek. Ale mám je rád.
4: Číst takové historky na noc je nezdravé. Uzavřela debatu Káťa a zabouchla za sebou dveře. Škubánek se obrátil na druhý bok a pokračoval tam, kde přestal.
3: Náhle za oknem vyvstal záhadný stín.
4: Škubánek, zabraný do čtení, vůbec netušil, že se venku za oknem opravdu cosi objevilo. Byl to kocour Luciáš. Přilákaný světlem chtěl vědět, co se u sousedů děje. Chvíli poslouchal, jak Škubánek čte, a hned v něm začal klíčit nápad.

0: bledý srpek měsíce váhavě vycházel za severní věží, jako by se bál osvětlit scénu toho neblahého divadla.
1: Škubánkovi přeběhl po zádech pocit příjemného strachu.
0: To je nádhera, to se krásně bojím,
1: liboval si.
2: Jen počkej, ona tě ta slast přejde,
1: mnul si pracky Luciáš. Na prázdné prádelní šňůře, která vedla od okna k jabloni na zahradě, visel zapomenutý povlak na peřinu. Kocour ho rychle sundal a natáhl ho na sebe. Jeden cíp měl jako kápy na hlavě, pracky zastrčil do dvou vedlejších rohů a poslední cíp se za ním táhnul po trávníku jako vlečka. Škubánek pokračoval.
0: Půlnoční ticho bylo najednou přeťato táhlým zakvílením.
1: Mňau! Zakvílel venku Luciáš. Škubánek spozorněl, ale pak se usmál.
0: Já musím mít báječnou fantazii, já to zrovna slyším.
1: Kocour se zatím vyškrábal na jabloň a jako provazochodec se pustil po prádelní šňůře přímo k osvětlenému oknu.
2: Mňau!
1: Škubánek se konečně otočil, podíval se ven a uviděl bílou postavu, která se krok za krokem blížila vzduchem.
0: Tomu říkám představivost!
1: Pochvaloval si.
0: Já to dokonce i vidím.
2: Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
1: Skučel procítěně Luciáš a pohupoval se na prádelní šňůře.
0: Ještě že vím, že strašidla nejsou, jinak bych se snad vážně bál.
1: Přiznal Škubánek, otevřel okno a vykouknul ven.
0: Hele, Káťa zase zapomněla sundat šňůru na prádlo.
1: Všimnul si Škubánek a sesmekl ji se skoby na okenním rámu. Šňůra spadla na trávník a Luciáš se skutálel do kompostu.
2: Mňau, vajs, jau, vajs, tohle ti nedaruju.
1: Zbíral se kocour ze země, ale sotva se trochu vzpamatoval, hned zastajně nakukoval oknem. Škubánek právě otevřel dvířka od kamen a chtěl přiložit, ale kbelík byl prázdný. Popadl ho a vyšel ven.
2: Parádní šance!
1: Radoval se Luciáš. Podkasal si povlak a rychle se protáhl malým okýnkem do sklepa. Jakmile zarachotil klíč v zámku a Škubánek vstoupil do sklípku, vztyčila se před ním na hromadě uhlí bílá postava a hrozivě k němu natahovala ruce.
0: Ta představa je pěkně neodbitná, nejspíš bude utkvělá.
1: Přemítal Škubánek, nabral plnou lopatu uhlí a hodil ji po duchovi. Ten obratně uhnul stranou a pak hup, skočil Škubánkovi rovnou na lopatu.
0: Fuj, tak dotěrnou představu jsem ještě neměl. Jedeš?
1: Vyštěkl Škubánek a vší silou odhodil ducha na hromadu uhlí. Uhlí se sesypalo a kocour pod ním úplně zmizel.
0: Konečně je to pryč.
1: Odechl si Škubánek, nabral kyblík a zamknul sklep.
2: Mám toho akorát pokrk.
1: Naříkal Luciáš, když se mu konečně podařilo vystrčit hlavu z hromady uhlí a klopotně se hrabal ven.
2: Teď se těš!
1: Vysoukal se zpátky na zahradu a hned šmíroval, co dělá Škubánek. Ten přiložil do kamen a pustil televizi, aby se ještě podíval na předpověď počasí. Luciáš na nic nečekal, vyšplhal po okapu na střechu, skočil na televizní anténu a začal na ní cvičit jako na hrazdě. Na obrazovce se objevilo zrnění a šikmé klikyháky.
0: Vítr už nám zase otočil anténu.
1: Posteskl si Škubánek a rozběhl se na půdu. Vylezl vikýřem a chtěl anténu opravit.
2: Mňau, mňau, ajú, mňau, mňau.
1: Metal kocour na anténě veletoče a otrhaný povlak za ním vlál jak turecká fangle.
0: No nazdar, zarazil se Škubánek. Já už to vidím všude.
1: Natáhl z vikýře packu a prudce otočil anténou. Na to Luciáš ovšem nebyl připraven. Spadl z antény jako hruška a zahučel krbovým komínem rovnou do ložnice, kde spala Káťa. Měl kliku, že tam nebylo zatopeno. Káťa měla tvrdé spaní, ale taková rána by probudila i mrtvolu. Posadila se na posteli a zůstala zírat. Z krbu se štrachalo umouněné strašidlo, vzdychalo, kňučelo a tápalo rovnou k její posteli. Luciášovi se při pádu komínem smekl povlak přes oči a vůbec neviděl, kde je.
0: Pomoc! Strašidlo!
1: Vykřikla Káťa, vyskočila rovnýma nohama z postele, zapadla do skříně a přibouchla za sebou dveře. Skrčila se v koutku šatníku a drkotala se strachy.
0: Pomoc! Škubánku!
1: Luciáš konečně vystrčil aspoň jedno oko dírou v povlaku a uviděl, jak se nad ním tyčí skříň a celá se zlověstně chvěje.
2: Co je to?
1: Lekl se Luciáš a chtěl se dát na útěk. Ale ta skříň ho držela a ať se snažil sebe víc, ne a ne se od ní odlepit. Vší silou táhnul k oknu a skříň se hrozivě sunula za ním, krok co krok. Luciáš neviděl, jak Káťa skočila do skříně a už vůbec netušil, že tam přibouchla i jeho vlečku. Zatáhnul ze všech sil, skříň se hrozivě naklonila a s rachotem se poroučela rovnou na kocoura.
2: Mňau! Pomoc! Pomoc!
1: V tom se na prahu objevil Škubánek. Postavil povalenou skříň, ta se otevřela a Škubánek popadl ducha za šos. Z povlaku se vymotal kocour a spasil se skokem z nejbližšího okna.
0: Vida, Luciáš, to mě mohlo napadnout. Já už se bál, že mi straší ve věži.
1: Oddychl si Škubánek a teď teprve uviděl v koutě šatníku přikrčenou Káťu.
0: To se ti povedlo, takhle kocoura doběhnout s tou skříní.
3: Kde pak? Já tam vlezla strachy, přiznala se Káťa.
0: Neříkej, vždyť přece víš, že strašidla nejsou,
1: divil se Škubánek.
3: To vím, ale já na to v tom leknutí úplně zapomněla.
1: Usmála se Káťa a vlezla do postele. Škubánek se taky uvelebil ve svém pelíšku.
0: Měla zpravdu, tahle literatura je opravdu nezdravá. Už nikdy nebudu číst takové horory před spaním. Čestné příslovo!
1: Sliboval a zahrabal se do peřin.
0: Dobrou noc!
3: Všechny blešky na pomoc, dodala Káťa a zhasla noční lampičku.

0: Na podzim a v zimě, kdy se brzy stmívá a podvečery jsou dlouhé, sedávala Anínka často u piana ve svém pokoji a brnkala na klávesy. Balík s Brundibárou líhávali v koutě a poslouchali. Anínka hrála zpočátku jen taková prstokladová cvičení, etýdy tomu říkala, a Balíkovi se to občas zdálo dlouhé a jednotvárné. Natáhl proto krk vzhůru, zvedl hlavu a z hrdla se mu ozval táhlý, kvílivý zvuk. Však ten zvuk možná znáte. Přitak někdy zdraví měsíc, když je v úplňku. A zrovna tak se pejskové zdravili a svolávali do smečky, když se ještě před tisíci a tisíci lety toulali ve stepích a neměli své pelíšky ani boudy u lidí. Psi na to nezapomněli a někdy, když se jim to zrovna hodí, tak si na to vytí, samozřejmě, že vytí s tvrdým i, vzpomenou. Moc krásně zpíváš, ušklíbla se jednou Brundibára, když Balík zas doprovázel Anínčino cvičení vytím. Myslíš? Balík Brundibářino popíchnutí nepochopil a domníval se, že ho opravdu obdivuje.
1: Třeba bych si mohl zaspívat s Anínkou nějakou písničku.
0: Oh, ty, že umíš nějaké písničky?
1: No je, já jich umím, vychloubal se Balík, ale ve skutečnosti znal jenom jednu, možná dvě.
0: To bych si teda chtěla poslechnout, ušklíbla se po druhé Brundibára. Ale půjdeme raději ven, abys Anínku nerušil, jo? Tak šli ven, kam brnkání piana nedoléhalo. Spusť, řekla Brundibára a uvelebila se na střeše Balíkovy boudy. Umíš nějakou o kočkách?
1: O kočkách ne, ale zaspívám ti o pejskovi.
0: A Balík začal.
1: Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. Šel za ním myslivec, péro na klobouku. Pejsku náš, co to máš, že jsi tak vesel stále. Řekl bych vám, nevím sám, hop, a skákal dále.
0: No jo, to jste vy psi, ušklíbla se po třetí kočka. Skáčete jako pominutí, ani nevíte proč. To my kočky neděláme. My se vždycky chováme důstojně, jak se sluší a patří.
1: Co to meleš? Zlobil se Balík. To jako, že psi nemají dobré vychování. Prostě máme radost ze života, máme rádi své pány a dáváme to najevo.
0: Brundibára pochopila, že tenhle spor neuhádá, a proto honem začala o něčem jiném. Nějakou písničku o kočce fakt neznáš? Balík chvililinku dělal, že přemýšlí.
1: Ne, o kočkách snad ani písničky nejsou. Možná proto, že jste takové chladné a nedáváte radost ze života tolik znát.
0: Pak ovšem smířlivě dodal.
1: Ale abys neřekla, tak já ti vymyslím o kočce básničku.
0: Nadechl se a začal.
1: Byla jedna kočka, měla modrá očka. Na krku má mašly, kocouři ji našli. Za mašli ji zatáhli, pozvali ji na jáhly.
0: Balík čekal potlesk a uznání, ale Brundibára ho zklamala.
2: To je ale hloupá básnička, hloupější jsem neslyšela. Co pak kočky nosí mašle? No, možná někdy. Ale proč by je kocouři za ně táhli a zvali? Na co, že je to zvali? Na jáhly? Co to je? To mi musíš vysvětlit.
1: Já to taky nevím docela přesně. Slyšel jsem to slovo v kuchyni.
2: No prosím, on neví, co to je a dá to do básničky.
0: Brundibára zase získávala výhodu.
2: Prosím tě, proč?
1: Protože se to krásně rýmuje, hájil se Balík. Slyšíš přece ten rým? zatáhli na jáhli.
2: No dobře, ale jaký to má smysl?
0: A ty si myslíš, že všecky básničky a taky písničky, které se zpívají v rádiu a v televizi, mají smysl?
2: Tatínek říká, že někteří zpěváci ani netuší, o čem zpívají.
0: Ale jestli chceš, tak zjistíme, co jsou jáhly. Pojď, zeptáme se slepice.
2: Balík oběhl dvůr a zahnal slípky do houfu.
0: Holky, víte některá, co jsou to jáhly? Zeptal se.
2: No je, ozvala se nejstarší Pipka, jí říkali. Jáhly to je moc dobré zobání. Což o to, dobré je, ale dá tu ze práce všechno se zobat. Přizvukovala jiná kropenatka a dodala. Jsou to taková mrňavá žlutá zrníčka.
0: Tu se do hovoru vmísil chytrý kohout. Jsou to vyloupaná zrníčka prosa a proso je vlastně obilí.
1: Je, proso já znám, zaradoval se Balík. To se seje na souvrati, jenže zas nevím, co je souvrať.
2: Ale ještě lepší než zobat jáhly je, když nám hospodyně hodí kus jahelníku. Někdy ho napeče tolik, že ho ani nesní a pak se s námi rozdělí. Teda jahelník, to je dobrota.
0: Zasmála se kropenatka a ostatní slípky přizvukovaly.
1: Vidíš ty, brundibáro jedna, obrátil se Balík na kamarádku. Té básničky se nemusíš bát. Jáhly jsou náramně dobrá věc.
2: Možná pro slepice,
0: ale pro kočky, zaváhala Brundibára.
2: V tom se Balík uhodil do čela, na něco si vzpomněl.
1: Vždyť já znám jednu psí písničku, kde vystupuje i kočka,
0: zavískl a hned se dal do zpěvu.
1: Kočka leze dírou, pes oknem, nebude-li pršet, nezmouknem, nebude-li pršet, nezmouknem.
2: Ta se mi taky nelíbí, řekla Brundibára. Proč musí kočka lézt dírou, když může stejně jako pes vyskočit oknem?
0: Dobrá, když myslíš, že lezení oknem je důstojnější než prolézání dírou, tak to obrátíme.
1: Nám jezevčíkům například lezení dírou vůbec nevadí, ale pro mě za mě, já ti tu písničku předělám.
0: A spustil.
1: Kočka leze oknem dírou pes, dírou pes, jestli bude pršet s moknem dnes, jestli bude pršet s moknem dnes.
2: To už je lepší, připustila Brundibára. Ale zmoknout bych nechtěla. My kočky totiž nemáme déšť v lásce, řekla a důstojně odkráčela domů.
0: Balík zůstal uprostřed dvorku sám, jen s tou svou opravenou písničkou. A tak si alespoň jako každý správný pes poskočil. Měl prostě radost ze života.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Mám jméno po našem nejsilnějším stromu, duben, ale všichni o mě říkají, že jsem jako rozmarná slečinka. Smích a pláč v jednom batůšku. No je pravda, že někdy za jediný den vystřídám déšť, vítr i sluníčko a v noci zase postraším louky přízemními mrazíky. A právě proto, že jsem tak rozmarný, povím vám pohádku o rozmarné blešce. Tedy ona se vlastně jmenuje Proč mají veverky blechy. Ale já si ji zase jen tak z vlastního rozmaru přejmenoval. Tak poslouchejte.

0: Nikdo neví, kdy to všechno začalo. Ale každý říká, že je to tuze dávno, kdy se na světě mezi všelijakou hmyzí drobotinou objevila první blecha. Muselo to být opravdu velice dávno, protože jak se ta naše blecha rozhlížela kolem dokola, první, koho uviděla, byl mamut. Příliš se nerozmýšlela a hop a skok a už mu seděla za krkem. Panečku, to bylo bydlení toho místa a ta vyhlídka a ještě se v teple a pohodlí povozí po kraji. Netrvalo dlouho a za mamutím krkem se hemžila bleší drobotina. Za ní přišla druhá, třetí, další a další. A protože jim už mamutí krk nestačil, usadili se blechy na hřbetě, na bocích a ani silnýma nohama nepohrdli. Zanedlouho se mamut podobal přeplněnému autobusu. Tehdy pramáti blecha svolala náčelnice bleších kmenů na veliký sněm. Je nás moc a máme málo místa, zahájila řeč. Už dávno říkám, že potřebujeme další mamuty, jenže věštba mi prozradila, že brzo vyhynou. Všechny blechy úžasem skoprněly. A náčelnice do toho zlověstného ticha dodala, no, musíme si najít jiné bydlení. Ta zpráva byla horší než ten nejdivočejší mamutí dupot. Kde, u koho, jak, křičeli blechy. Pramáti blecha moudře počkala, až celý ten chumel ochraptí. Na světě je tvorů, že je nespočítáte. Stačí dobře si vybrat. Najděte si tvory, kteří chodí po zemi, mají srst a příliš se nekoupou, protože s těmi byste se akorát utopili. A nevšímejte si ani žádného stvoření s peřím, které létá. Kdybyste spadli, nezbude z vás ani prášek. A hlavně, koho si vyberete, toho se držte. Kdo vybírá, přebere. A kdo se mockrát stěhuje, celý život lituje. Ještě žádný učenec nedokázal změřit, kolik času uplynulo od toho velkého blešího stěhování do chvíle, kdy se v jednom jezevčím kožiše narodila malá rozmarná bleška. Sotva vykoukla z drsné jezevčí srsti, prohlásila, fuj, tady se mi nelíbí. Jaké pak nelíbí, zlobila se na ní maminka. Takové rozmary si vyprošuju, jsi v teple, v suchu, nikdo tě nepronásleduje, můžeš být jenom ráda. Ale bleška ráda nebyla. A když si jednou maminka odskočila k sousedům na kus řeči, hop a skok, byla pod voňavou mezí. To bylo něco jiného než jezevčí nora. Sluníčko hřálo, kolem se všechno hemžilo, lezlo, šplhalo, poletovalo, že bleška nevěděla, kam se dřív dívat, až z toho dostala hlad. Vyskočila na nejvyšší větvičku a uviděla, jak pár bleších skoků od meze stojí řada vysokých smrků a mezi nimi poletuje veverka jako nádherný zrzavý pták. Blecha si mohla oči vykoukat, jak se jí to líbilo. Hned to chtěla zkusit taky. Ale ouvej, blechy dovedou jenom skákat. Kde pak nějaké vznášení a létání? Veverko, nauč mě to, prosila bleška. To bys musela mít ocas dvakrát tak dlouhý, jako si ty sama, vysvětlovala jí veverka. Takový bych ani neunesla. Povzdechla si bleška a vůbec jí nenapadlo, že blechy ani žádný ocas nemají. Natahovala moldánky a veverce jí bylo líto. Je to smutné, když někdo nemůže létat, pomyslela si. Víš co? Chyť se mě, poletíme spolu. To je krása, radovala se blecha a nemohla se té radosti nabažit. Ale za chvíli byla veverka unavená a chtěla si odpočinout. Ne, abys mě štípala, řekla a chytrá bleška hned začala smlouvat. Dobře, když tě neštípnu, budeš se mnou létat? Budu. Zívla veverka a usnula. Bleška se jí tedy usadila mezi ušima a najednou, co nevidí, po kmeni šplhá kuna. Ještě kousek, kousíček a může být po veverce. Bleška honem štípla veverku ze všech sil a zakřičela, veverko, pryč, jde na tebe kuna. Veverka vyskočila a už plachtila na protější smrk. Kuna jen zlostně zaprskala.
1: Moc krát ti děkuju, Bleško, řekla Veverka, když se vzpamatovala z toho leknutí. Jestli chceš, můžeš u mě zůstat a každý den si spolu zalétáme.
2: Tak jo, zůstanu moc ráda, přikývla Blecha.
0: A od té doby má každá Veverka v kožíšku bleší rodinku, někdy i dvě. A že je občas štípnou, to aby Veverky nezapomněly, že kdysi dávno jedna malá rozmarná Bleška zachránila jejich praprababičce život.
3: Soby jsou lepší než lidi, víš, dřina je mít rád.
4: Co cítíš, to dělej, k cíli pádí se směle, tvůj cit nelže, tak

Maková panenka sbírala zlatý prášek z kopretiny a motýl Emanuel dělal závaží, aby se květ klonil panence k ruce. Slunce zářilo a kopretinový prášek jiskřil panence do očí. Kdyby tak byl slunečník, řekla panenka. Jen dopověděla, snesl se na ní modrý stín a stála v něm jako v jezírku. Zhora se ozval jemný hlas. Dovolíte, krasavičko, abych vám poskytl trochu osvěžení? Panenka se podívala a vznáší se nad ní cizí motýl. Na hlavě má zlatý cylindr a na křídlech vzácný vzorek. Panenka se mile uklonila. A Emanuel spadl žárlivostí z kopretiny. Cizí motýl jen povytáhl obočí a povídá, kdybyste dovolil, nešiko, naučil bych vás trochu lítat. Snesl se k Emanuelovi, prohlídl si ho ze všech stran a řekl makové panence, pro boha, váš společník neví, že černý cylindr se už dávno nenosí? Emanuel se styděl, smekl černý cylindr a položil ho do trávy pod kopretinu. Vidím, panenko, že už mě nemáš ráda, ale já se k tobě vrátím, až budeš smutná. A uletěl do světa. Cizí motýl se za ním ani nepodíval a šel rovnou k panence. Dovolte mi, abych se konečně představil. Jsem tropický motýl Ibrahim a budu vám dělat deštník i slunečník. Panenka úplně ztratila srdce. Motýl Emanuel zatím smutně, nízko při zemi, letěl do světa. A vysoko na nebi vyšel měsíc. Kambák, měsíčku, povídá Emanuel, protože chtěl zamluvit své neštěstí. Ale tuhle nad kopeček trochu posvítit a udělat kapku rosy. A proč pak ty nejsi u makové panenky, řekl měsíc a kejklá v ruce stříbrnou konví. Když on je tam tropický Ibrahim, tak proč ho nevyženeš? To nejde. Ještě nikdy se nepopral motýl s motýlem. Máš pravdu. A měsíc se zamyslel. Ale vrať se domů. Já tam za chvíli přijdu taky a cestou možná tou svou velikou kulatou stříbrnou hlavou něco chytrého vymyslím. Emanuel se vrátil domů. Přikrčil se za kopretinu a díval se, jak Ibrahim sype panence zlatý prášek do tváře. Pak se spolu dali do tancování. To už se na ně zhora díval měsíc. Chvíli se díval, potom pokýval velikou stříbrnou hlavou a začal ze stříbrné konve rozlívat rosu. A ta rosa padla rovnou na Ibrahima. Brrr, řekl Ibrahim a hned pustil makovou panenku z náruče. A měsíc kropil ze stříbrné konve a Ibrahim jektal, jsem motýl tropický, kde pak studená rosa? To už mu splihla křídla a scházela z něho všechna krása. Měsíc vychrstnul zbytek z konve a v té chvíli Ibrahim už nebyl k rozeznání od hromádky starého listí. Je tma, jsem úplně sama a nešťastná, řekla maková panenka. Tak si, panenko, umí tváře, řekl Emanuel a podal jí svůj cylindr plný rosy. Panenka si omyla zlatý prášek z obličeje a
řekla Emanuelovi, že se už na nikoho a na nic vůbec nepamatuje.

0: Co to tady, Krtku, provádíš?
1: Přece pískám písničku o lítání. Tu mám nejradši.
0: Myslíš tuhle?
1: Zrovna tu, co pak ty si nepoznal?
0: Abych pravdu řekl, k poznání moc nebyla.
1: Tak já to zkusím znovu.
0: Ne.
1: Ale proč ne?
0: Protože po druhé bych to už asi nevydržel. A vůbec. Na lítání dojde až mnohem později. Teď mě nech, ať můžu dětem povědět všecko pěkně po pořádku.
1: Ach jo, ty mě strejdo vždycky ukecáš.

0: Krtek a orel. Déšť přicházel pomalu, kapka sem, kapka tam, jako když se ptáčci honí v lupení a všichni se radovali. Jen ať prší, budeme mít zalito. Ale pak se opravdu rozpršelo. Týden pršelo, jen se lilo a to už se každý chytal za hlavu. Dost, to stačí. Co pak jsme si objednali potopu světa? Jenomže počasí si nedá do ničeho mluvit. Můžete je chválit, můžete je hubovat, ono si stejně dělá, co chce. Když i krtka velká voda vyplavila z pelíšku a vykoukl ven, nestačil se divit. Krajina kolem dokola nebyla k poznání. Cesta byla jako řeka, louka jako jezero a voda stoupala, voda utíkala, až se toho krtek polekal.
1: Ba ne, nepolekal.
0: Ale polekal. Samým strachem se rozklepal, uklouzl, upadl a div si se neutopil.
1: Náhodou utopit se mohl zajíček a já ho zachránil.
0: Tak to je svatá pravda. Víte, co proti strachu nejvíc pomáhá? Když někdo jiný zavolá o pomoc. To se pak na strach nemůžete ohlížet. A zrovna tak to bylo s krtkem. Sotva uviděl nad hladinou dvě zaječí tlapky, jak se topí, úplně zapomněl, že se někdy bál. Už myslel jenom na to, jak by zajíčkovi pomohl z vody nahoru na větev.
1: S ušákem to dobře dopadlo, jenomže...
0: Jenomže právě v tu chvíli krtek uviděl, jak proud kolem unáší hnízdo s ptačím mláďátkem. Bylo tam samo a hrozně.

0: A zase měl krtek koho zachraňovat. Vrhl se šipkou do vody a plaval jako o život. Není snadné dohonit v povodni plovoucí hnízdo. Není snadné se do hnízda vyšplhat a mládě přitom nevyklopit. Ale vůbec nejvíc práce krtkovi dalo přesvědčit to uplakané ptáče, aby už neplakalo, že spolu pojedou hledat ztracenou maminku a že ji určitě najdou. Krtek si ve vodě ulovil dřevěnou vařečku na místo pádla a z hnízda byl najednou docela dobrý člun.
1: A z nás praví námořníci a klidně jsme si mohli pískat.
0: Ne, Krtku. Víš co? Radši si tu tvou námořnickou písničku spolu zaspíváme.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: O psích zvicích. Co ti dnes, Dášenko, povím, není žádná pohádka, ale pravda pravdoucí. Doufám, že chceš, aby z tebe byl vzdělaný pejsek a že budeš dávat pozor. Před mnoha sty a tisíci lety nežil ještě pes s člověkem. Tehdy totiž byl člověk ještě divoký a nedalo se s ním žít. A proto psi žili ve psích smečkách, ale ne v lesích jako srnky, nýbrž na velikánských loukách, které se jmenují prérie, čili stepy. Proto má každý pes podnestakrát louky a běhá po nich, až se mu uši třepou. Vyšli pak, Dášenko? Proč vlastně se každý pes třikrát otočí do kolečka, než si lehne ke spaní? To je proto, že dokud žili psi ve stepí, museli si pod sebou udupat vysokou trávu, aby si v ní vyšlapali pelíšek a pěkně se jim leželo. To dělají podnes, i když spí v lenožce, jako to děláš ty. A víš, proč si psi v noci odpovídají štěkáním? To je proto, že si ve stepi museli dávat znamení, aby v noci našli svou smečku. A víš, proč zvedají nožičku na každý kámen a pařez a pokropí jej? To dělali v prérii, aby každý člen jejich smečky čuchnul a poznal, tady byl náš kolega, neboť tuto na kameni nechal svůj podpis. A víš, proč vy, pejskové, zahrabáváte do země kosti a kůrky chleba? To jste dělávali před tisíci lety, abyste měli nějaké sousto schováno pro dobu hladu. Tak vidíš, jak jste byli odjakživa moudří. A víš, proč pes začal žít s člověkem? To bylo tak. Když člověk viděl, že psi žijí ve smečkách, začal také žít ve smečkách. A protože taková lidská smečka ulovila spoustu zvěře, bylo kolem jejího tábora naházeno mnoho kostí. A když to psi viděli, řekli si, co já se budu honit za zvěří, když u lidí je kosti habaděj? Od té doby začali psi doprovázet lidské tábory a tak to přišlo, že lidi a psi patří dohromady. Teď už nepatří pes do psí smečky, ale do smečky lidské. Ti lidé, se kterými žije, jsou jeho smečka. Proto je má rád jako své bližní. Tak, a teď běž a hoň se po louce. To je tvá prérie.
4: Egon je největší kamarád. Pan Vavřinec nikdy Jihlíkova dědu neviděl a jeho návštěva by mu rozhodně udělala radost. Ale jednu radost mu už dneska udělali jeho žáci. Luboš, Michal a Prokop zahráli na té školní akademii moc dobře a pochvalu od ředitele hudebky dostal i jejich učitel. Mohl se tedy spokojeně vrátit domů, kdyby nemyslel na Jihlíka a na to, že bar Kilimandžáro rozhodně není místo, kde by se měl slušný lichožrout zdržovat. A tak se tam pozdě večer vypravil, bez trumpety, tentokrát jenom jako host. V okolních ulicích bylo prázdno, žádné auto tu nestálo. Proti Kilimandžáru se tyčil vysoký jeřáb a na vratech byla cedule zavřeno. Přesto se dovnitř dostala parta pankáčů. Hráli trochu falešně a hodně nahlas. Pan Vavřinec si dal pivo na vysoké stoličce u barového pultu. Odtud byl nejlepší rozhled po sále. Po svých zkušenostech měl už na lichožrouty nos. Objížděl očima všechny skuliny a temné kouty, kde by se mohly objevit. Dneska tu ale nebyli. Kudla Dederon jim ponocování zakázal, protože zítra je čeká velká akce s názvem Výkupné. Najednou ucítil, jak ho někdo tahá za nohu. Byl to Jihlík. Choval se nezvykle obezřetně a tajemně. Naznačil Egonovi, že ho má následovat a rychle se prosmíkl do chodby za šatnou. Odtud vedli polorozpadlé schody do suterénu. Jihlík hopsal před ním. Celou dobu mlčel. Teď vklouzl do otevřených železných dveří. Egon pokrčil rameny a vešel za ním. Až tady Jihlík promluvil. Egone, ty jsi můj největší kamarád.
2: Proč tak najednou?
4: Zeptal se pan Vavřinec poněkud zatrpkle. Protože kamarádovi se nemusí nic vysvětlovat. Jihlík ukázal na dva obrovské igelitové pytle v rohu místnosti. Tyhle pytle, prosím tě, rychle popadni a zmiz, nebo to se mnou špatně dopadne, řekl. A Jihlíkův největší kamarád pytle popadl a zmizel. Měl takový neurčitý pocit, že ho někdo z úkrytu pozoruje, ale třeba se mýlil. V jedné uličce za Kilimandžárem se podíval, co to vlastně nese. Panešky, mám, zvolal jako pan Liku. Už se těšil na Číňanův rozesmátý obličej, až mu zachráněný lup ráno přinese. O Jihlíka se nebál. Všiml si, že našel svůj amulet. Třeba, že sám na žádné amulety nevěřil, řekl si, že nějaký mít není zas tak špatné. Když člověk nebo lichožrout může věřit sám sobě, proč by si nedopřál i víru v nějaké to kouzlo? Že ano?
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Za lesy hlubokými a kopci oblými rozkládá se Česká kotlina. Je to země pěkná. Rolníci tu v potu tváře orají, řemeslníci jsou proslulí svou fortelností, ale jsou tu také loupežníci. A nejukrutnější z nich je arciloupežník Lotrando.

tam je vošku ben. Jou, pežníci povolání to, schopáni to jsou páni lou. Pežníci z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz hůru. Já, nejde řemeslo, nikdy to jim neneslo. Od Dubé.

0: ty kouky chytrá kloupí, dej. Jsem cukr, dej, jsem kroupy, seď. Formánku na houni, pře. Padli tě v ráhouni, lou. Dveřník je nesmlouvavý, lou. Ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem za dubem, tam tě ošklupem.
1: Že vám není hamba, cházko nenechavá. Kloudná práce vám nevoní, jen ta zlodějna. Puj.
2: Starej se o sebe, drvoštěpe!
0: Špa, na věce podařila hru, bazila zvítězila, tak to chodí na světě, na zdorčí o světě, lou, tečníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni, lou, tečníci z profese, nejlepší jsou v okrese.
3: Dobře jsme si zaloupili.
4: Dobře.
3: Žádná krev netekla.
4: Je. Ani kapka dneska.
2: Když to nemusí být, tak se nemá ani střílet, ani zapichovat. Když to ale musí být, tak se hol střílet a zapichovat musí. To si pamatujte, tyhle ty zásady.

Synové krále orla. Sedlák šel do lesa na dříví. Sněhu bylo nad kolena. Došel ke staré, uschlé borovici a jal se jí pocikávat. Tu odletěl kus kůry a ve kmenu objevila se velká dutina. Jistě pelech Kuny,

torbě, potom podtěl borovici a vlekl jí domů. Po obědě vzpomněl si na svůj nález a vyňal vejce z torby. Žena také se velice divila a ptala se, co s nimi udělá. Dejme je pod peřinu, snad se z nich teplem něco vylíhne. Žena souhlasila. Uložila obě vejce do postele, jež byla uchystána pro případ, že by sem zavítal host, neboť, ačkoliv chaloupka byla uprostřed hlubokého lesa, přece už několikrát hostila vznešené lovce. Po večeři šli manželé spát. Usnuli tak tvrdě, že nezaslechli venku šumot. Okno se otevřelo a do jizby vletěl veliký orel se zlatou korunkou na hlavě a rovnou k posteli pro hosty. Zobákem odtáhl peřinu a usedl na červená vajíčka. Když svítalo, přikryl vejce peřinou a vyletěl okénkem, jež se za ním samo zavřelo. Když se manželé ráno probudili, byli nemálo překvapeni. Na peřině leželi dva dukáty. Jejich úžas vzrostl, když se podívali na vejce. Nebyla již červená, ale barvy modré jako obloha za nejkrásnějšího letního dne. Sám Bůh mne vedl do lesa, zvolal sedlák. Ženo, nyní jsme bohati, mohli bychom si v městě koupit pěkný domek. I neblázni, zahubovala lakotná žena, chtivě pohlížejíc na lesklé zlaťáky a v ruce je potěžkávajíc. Co by ti byl dům, platen, když by ses ve městě ani neuživil? Zde přece máme vše, čeho k živobytí potřebujeme. Lépe bude, když si peníze uschováme. Jednou se nám hodí. Muž neodpověděl. Stáhl peřinu z postele a dal jí k teplým kamnům. Když se ohřála, položil jí na vajíčka. A tak to činil po celý den. V noci opět přiletěl orel a nepozorován posadil se na vejce. Zasvítání zmizel. Sotva, že odletěl, probudila se selka a honem běžela k druhé posteli. Ale opět se leskly na peřině dva velké zlaté penízky. Muži, jsou tu zase dva dukáty! Zvolala tak hlasitě, že se muž probudil. Dukátů si valně nevšímal. Více jej zajímala vajíčka. Jak se podivil, když uviděl, že jsou nyní zelená jako brčál. Po celý den je zahříval peřinou, kdežto lakotná žena jenom si pohrávala s dukáty. Nastala třetí noc. Zase přiletěl orel, posadil se na vajíčka a když slunce vycházelo, zmizel. Pojednou byli manželé probuzeni překrásným zpěvem. Stanuli a hle, místo vajíček spatřili na loži dva ptáky. Jeden byl zelený s modrýma křídlama a červeným chvostem. Hlavičku měl zlatou. Otevíral zobáček a z hrdélka linuly se mu líbezné zvuky. Druhý ptáček byl velice neúhledný. Popelavé peří bylo rozcucháno, zobák dlouhý a k levé straně zahnutý. Ubožáček seděl se sklopenými křídly, ani se nehýbal, když to druhý stále sebou vrtěl a poskakoval. Krásný to ptáček, zvolala žena. A hle, tady leží opět dukát. Nekřič tak, napomenul jí muž. Vždyť ty ptáčky poplašíš. Jen se podívej, jak se ten popelavý bázlivě krčí.

0: Co mi po něm, takový ošklivec?
1: Zamračila se žena.
0: Nemá-li pod sebou dukáty, vyhodím jej ven.
1: A skutečně, když prohledala místo, kde byl popelavý, nenalezla ničeho.
0: Hned jej muži vyhoď do lesa, zadarmo jej živit nebudeme.
2: Nebuď tak zlá,
1: krotil jí muž. Kdo ví, zdali nám ten popeláček někdy neprospěje.
0: Ostatně nech si zlatouška i z penězi a já si ponechám popeláčka.
1: Domlouval jí, až konečně svolila. Po celý den obírala se zlatouškem, hladila mu hebké peří, naslouchala jeho čarokrásnému zpěvu a krmila ho nejlepším, co doma nalezla. Popeláček byl by jistě zahynul hladem, kdyby sedlák nebyl na něho pamatoval. Když se ptáček nasytil, pohleděl na sedláka tak dojímavě, že mu vstoupily do očí slzy.
2: Neboj se, neboj, můj popeláčku, nedám ti ublížit,
1: řekl sedlák a pohladil neúhlednou hlavičku ptáčkovu. Den ze dne měla selka zlatouška raději, neboť každého jitra zaskvěl se pod ptáčkem dukát. Tím více však nenáviděla popeláčka, u něhož nikdy peněz nenalezla. Stále na něho hubovala a vyhrožovala mu. Jednou vyjel si král z města do lesů na hon. Zabloudil až k chaloupce a zaslechl překrásný zpěv zlatouškův. Hned skočil z koně a provázen několika dvořany vstoupil do světnice. Rázem zlatoušek utichl. Manželé poznali krále a hluboce se ukláněli.
0: Rád bych viděl zpěváka, jehož zpěv jsem byl zaslechl,
1: ozval se král.
0: Vznešený pane, promluvila selka, obávajíc se, aby nepozbyla zlatouška. To zpívala dcera z města. Právě však odešla zadními dveřmi. Snad ji ještě dohoníte.
1: Král však poznal, že jej selka obelhává. Klidně usedl ke stolu a požádal o trochu vody. Selka trnula strachem, aby zlatoušek, jenž seděl na kamnech v košíku, zpěvem se neprozradil. Čeho se obávala, také se stalo. Jizbou zahlaholily čarokrásné zvuky.
0: Podvodná ženo! Zahřměl král a vyskočil. Lež ti nepomohla, zpěvák sám se ohlašuje. Velím ti, ukaž mi jej.
1: Selka se neodvážila odporovat. Loudavě ubírala se k peci. Zlatoušek právě dospíval. Tu spočinul zrak ženy na popeláčkovi, jež se krčil na lavici. Zdvihla jej a postavila před krále na stůl. Potom se vrhla na kolena a sepjavší ruce volala.
0: Mocný pane, odpust mi, že jsem tě oklamala. Zavedla mne jenom přílišná láska k tomuto ptáčkovi.
1: Král pohladil třesoucí se ptáče. Popeláček ani nepípnul. Nyní poručil král jednomu dvořenínovi, aby popeláčka vložil do své torby, načež odcházel s družinou. Na prahu stanul a řekl sedlákovi.
0: Zítra přijď si do královského zámku pro odměnu.
1: V tom však zase zazněl líbezný zpěv. Král užasl.
0: Co to? Vy zde máte ještě jednoho zpěváčka? Ukažte ho!
1: Selka chvěla se jako osikový list, avšak nechtělo se jí poslechnout. Rozkázal tedy král svým průvodcům, aby prohledali jizbu. Dvořané hledali, že však zpěv se již neozýval, nevěděli, kde pěvce najít.
0: Posléze však přece vypátrali zlatouška v košíku. Král užasl, když spatřil tak nádherného opeřence, jež nyní zpíval jako o závod.
2: Ty jsi mne zase podvedla, rozlítil se král na ženu. Podstrčila si nám ohyzného ptáka, jenž zajisté ani nespívá.
0: Selka prosila na kolenou, aby ji král odpustil.
2: Budiš,
0: svolil posléze král. Pro dnešek ještě zůstane ptáček zde. Bojím se, že by si v torbě ublížil. Zítra sem opět přijdu s pohodlnou klecí. Ty i tvůj muž svou hlavou mi ručíte za ptáka. Abyste s ním neuprchli, dám vás střežit. A toho popelavého si vezměte.
1: Popeláček byl propuštěn z těsné torby. Hned zaletěl na lavici u kamen, vložil hlavu pod křídla a usnul. Po odchodu královu zavládlo v jizbě ticho, rušené jenom vzlikotem Selky.
0: Měla si dbát mé rady, připomněl jí sedlák. Teď bychom bydleli ve městě spokojeně a ty bys měla svého zlatouška. Takhle o ptáčka přijdeme a stane-li se mu něco, čehož nedopouštěj pán Bůh, ztratíme hlavu.
1: Nastal den, kdy bylo Selce se rozloučit se zlatouškem. Hladila ptáčka a krmila jej nejlepšími lahutkami.
2: Proč nevzal si král popeláčka?
1: Stále opakovala a zdržovala zlatouška, jen chtěl zaletět k popeláčkovi. Tu zaznělo v lese troubení. Oknem uviděla Selka krále, jež přijížděl v čele četné družiny. Chtěla ještě jednou pohladit zlatouška, avšak div divoucí. Místo něho nalezla jenom dukát. Po ptáčkovi ani vidu, ani slechu. A už to byl král.
2: Jdu si pro ptáčka, hlásil ve dveřích. Tedy mi jej podejte, zde je klec a zde měšec stříbrňáků.
1: Manželé se však ani nehnuli. Tu předstoupil sedlák a chvějícím se hlasem všechno vyprávěl, načež ukázal králi dukát. Král ale nevěřil.
2: Ukryli jste někam ptáka, svažte je,
1: velel svým lidem. Po krátkém odporu byli manželé spoutáni a smutně přihlíželi, kterak královi lidé v bytě všechno přehazují, hledajíce ptáka. V truhle nalezeny peníze, které byly manželé tak podivným způsobem dostali.
2: O, toč celé jmění,
1: zvolal král, prohlíže je dukáty, jež měli velkou váhu.
2: Jistě oloupili některého pocestného, jež jsem zabloudil. Odveďte je do vězení.
1: V chaloupce zůstal jenom popeláček. Sotva dozněly kroky odcházejících, seskočil čiperně z lavice, otřepal se, vyletěl otevřeným oknem. Usedl na vrchol vysoké sosny a rozhlížel se po krajině. Potom skákal z větvičky na větvičku, stále ťukaje do kmenu. Náhle odloupl kus kůry a ptáček vklouzl do dutiny. Dostal se pod zem a běžel úzkou chodbou, až se posléze zastavil u železných dveří. Zaťukal na ně zobáčkem a zvolal.
2: V červeni, v modři, zelení jsem spal, nežli jsem se popelavým stal.
1: Dveře se otevřely a popeláček vletěl do obrovské jeskyně, jež se třpitila drahokamy a v jejich čtyřech koutech hořely ohně. U plamenů zahřívali se ptáčci, kteří nás na zimu opouštějí. Uprostřed jeskyně stál zlatý trůn a na něm seděl král ptactva, veliký orel se zlatou korunkou.
2: Když zahlédl Popeláčka, zvolal. Už jsi tady. A kde pak si nechal bratra?
1: Královský můj otče, odpověděl Popeláček. Bratr zmizel a naši ošetřovatelé byli odvedeni do vězení. Přicházím tedy k tobě, abys jim pomohl.
2: Orel se zamyslil. Těžké, těžké pomoci.
1: Jen tehdy vyjdou ze žaláře, usmíří-li se král. A to se stane, když obdrží Zlatouška. Ale kde jej hledat? Kdyby bylo léto, rozeslal bych své podané do světa, aby po něm pátrali. Teď však nemohou ven. Krutá zima by je zahubila. Jediné, co mohu pro tvé pěstouny učinit, jest, že nařídím o něm ptákům, kteří i nyní dlí venku zimě vzdorujíce, aby tebe byli ve všem poslušní a tobě pomáhali. Až najdeš sedláka, poruč ptákům, aby tě donesli na poušť ke vševědoucímu Pštrosovi. Ten tě jistě poradí. Jdi tedy a vrať se brzy se Zlatouškem.
2: Popeláček rozloučil se s otcem a vyšel chodbou opět na Sosnu. Odtud letěl přes les, až s večerem doletěl do královského města. Lítal nad budovami, pátraje po uvězněných. Konečně zaslechl ze staré věže povědomé hlasy. Naříkali zde manželé z lesní chaloupky. Hned vletěl okenním otvorem do tmavé, studené jizby. Kde pak jste? Zvolal.
1: Kdo pak nás volá? To jsem já, Popeláček. Přicházím vás vysvobodit. Zazněly dva radostné výkřiky. Sedlák i Selka tápali ve tmě. Popeláček uhodil zobáčkem do kamene ve zdi a hned z něho sršely jiskry, které osvětlily jizbu. Sedlák chytil Popeláčka, něžně jej hladil a líbal. Ani se nedivil, že Popeláček hovoří jako člověk. Také Selka nyní se laskala s neúhledným ptáčkem, kterému až dosud projevovala jenom svou nenávist. A teď, sedláče, ozval se Popeláček, opustíš vězení.
2: Jenom já? Ustrnul sedlák. Přece je tu se mnou také moje žena.
1: Ta zde zatím zůstane, až my dva se vrátíme se Zlatouškem. Král musí dostat Zlatouška, abyste vy oba byli propuštěni na svobodu. Když se nepodaří naše dílo, musíš se vrátit do žaláře.
2: Marně orodoval sedlák za ženu. Marny byly její prosby i slzy. Popeláček nepovolil. Konečně se žena poněkud upokojila, když jí Popeláček přislíbil, že se vynasnaží, aby její uvěznění netrvalo dlouho. Potom se Popeláček vznesl do výše a zvolal.
1: V červeni, v modři, v zeleni jsem spal, nežli jsem se popelavým stal. Přileďte, černí havrani, ať křídla vaše nás zachrání. Zazněl šumot, jako když větřík probíhá suchým listím. Do vězení vletěl havran, za ním druhý, třetí, až jich tu bylo 100. Na rozkaz Popeláčkův semkli se těsně v houf. Sedlák se rozloučil se ženou, postavil se na havrany a již vznášel se do výše. Když dospěl k oknu, postavil se na ně, havrani jeden za druhým vyletěli ven. Opět se semkli v pevnou hradbu. Sedlák zase vystoupil na ně. Popeláček vedle něho. A již letěli přes královské město, přes lesy, vody a přes hory. Celou noc a celý den. A teprve, když slunce zapadlo, spustili se havrani na poušť. Popeláček jim poděkoval a vyzval jednoho, aby orlu králi oznámil, že se šťastně zhostili svého úkolu. Havrani vznesli se do výše a brzy zmizeli. Nyní nás očekává obtížná práce, zahovořil Popeláček. Na této poušti bydlí starý pštros, jenž prý ví o všem, co se děje ve světě. Toho pštrosa ale musíme najít. Nemeškaje proslídili kde jaký keř, kde jakou jámu, avšak marně. Již svítalo, pštrosa dosud nenalezli. Teď jej už asi nenajdeme, řekl Popeláček mrzutě. Raději si vyhledejme stinné místečko, než slunce začne nemilosrdně pálit. S večerem obnovíme pátrání. Po dlouhém hledání objevili pahorek, pod nímž rostlo několik stromů. Jejichž husté koruny vrhaly dostatečný stín. Usedli do chládku. Sedlák byl znaven dlouhou cestou a proto brzy usnul. Popeláček však bděl. Za chvíli zaslechl ve skále šramot. A hle, z otvoru, který se právě otevřel, vyběhl veliký bílý pštros. Popeláček vzbudil sedláka a oba pospíchali vstříc opeřenému velikánu pouště. Čeho žádáte ode mne? Ozval se pštros přísným hlasem. Proč jste vstoupili do mojí říše? Odpusť, mocný pštrose, řekl Popeláček. Přišli jsme k tobě na radu. Jsem Popeláček, syn krále Orla a toto jest můj pěstoun. A nyní pštrosovi všechno pověděl. Pštros povážlivě kýval hlavou a když Popeláček skončil, řekl. Kdybys nebyl synem krále Orla, ničeho bych ti nepověděl. Tedy věz. 10x10 dní cesty odtud je vysoká hora, jejíž vrchol v oblacích se ukrývá. Na té hoře bydlí zlý čaroděj, jež vládne blesky a hromem. Ten čaroděj zmocnil se Zlatouška, když tvůj bratr zmizel z lesní chaloupky, chtěje uniknout uvěznění v kleci. K tomu čaroději ale velmi nesnadno se dostanete. Ještě nesnadněji Zlatouška vysvobodíte. Dostaneš-li se ke kleci, ve které čaroděj chová Zlatouška, ukryj tohoto muže, načež vzlétni nad klec a házej z tohoto míšku červená zrnka na mříže. Nebude potom už překážek a ty bratra vysvobodíš. Popeláček i sedlák poděkovali pštrosovi a vydali se na cestu, jež nebyla obtížná. Přes řeky přenášeli je ledňáčkové, přes hory havrani, přes lesy síkorky a přes města vrabci. Když minul týden, zastavili se u ohromné hory. Do poloviny její výšky donesli je havrani. Výše však nemohli vyletět, neboť z vrcholu hory sálal hrozný žár. Popeláček tedy propustil havrany a posadil se vedle sedláka. Přemýšlel, kterak se dostane na vrchol. V tom zaslechli slabé volání o pomoc, jež vycházelo z místa za velikým balvanem. Přiběhli tam a uviděli malého mužíčka se šedivou bradou a s diamantovou korunkou na hlavě. Zápasil s velikým žlutým hadem. Sedlák popadl kámen a pádnou ranou rozdrtil hadovi hlavu. Potom pomohl stařičkovi vstát.
3: Děkuji ti, zvolal mužíček. Odměním se ti za tvou pomoc. jsem král skřítků, kteří vynášejí ze země žhavé a hořlavé látky, jež potřebuje čaroděj k výrobě blesků. Ač pracujeme bez ustání, přece není čaroděj s námi spokojen a časem posílá na nás tohoto hada, kterého si právě zabil. Teď mi ale povězte, čeho hledáte v sídle čarodějově?
0: Králi můj, promluvil Popeláček, rádi bychom vysvobodili ptáka Zlatouška, mého bratra, jenž je v zajetí čarodějově. Pokud můžeš, pomoz nám.
3: O pomoc by nebylo, odvětil král skřítků. Avšak hrozí nebezpečí života.
0: Snad nás ochrání kouzlo vládce pouště, pštrosa vševěda, řekl Popeláček a ukázal na váček, jež měl na krku. Král skřítků vesele se zasmál.
3: Teď už se o vás nebojím, tedy pojďte za mnou.
0: Vkročil do starého otvoru ve skále a Popeláček i sedlák šli za ním. Kráčeli vysokou chodbou, ve které hemžilo se veselými mužičky. Pracovali o závod. Jedni kopali, druzí roztloukali nerosty a jiní zase vozili na vrchol hory v malých vozíčkách drobný prášek z rozdrcených kamenů. Když uviděli krále, přivítali je jásotem, jež se změnil v bouři radosti, když uslyšeli, že jejich škůdce, žlutý had, už nežije. Poté dovedl král skřítků, Popeláčka i sedláka na konec chodby, odkud bylo vidět krvavou záři. Strašlivé vedro je ovanulo.
3: Nebojte se, domlouval jim král skřítků. Abyste žárem nezahynuli, natřete se mastí, které užíváme, když vystupujeme na vrchol hory.
0: Popeláček i sedlák potřeli si tělo mastí a hned cítili příjemný chlad. Poté zmužile stoupali do výše. Posléze uviděli plamený palác, z něhož vycházel sirný zápach. Za palácem byla klec z blesků a v ní smutně seděl Zlatoušek. Když spatřil bratra Popeláčka a sedláka, radostně vykřikl. Hned však sklonil hlavu. Postřehl, že mříže se silněji rozpalují a že při nejslabším dotknutí vyrazí z nich smrtící oheň. Avšak Popeláček nezapomněl rady pštrosovi. Ukryl sedláka do hluboké jámy a sám vyletěl nad klec. Vyňal z váčku jedno červené zrnko a mrštil jím o první mříž. Zablesklo se, zahřmělo a plamený jazyk letěl se skály. Popeláček hodil druhé, třetí zrnko a pokaždé vyšlehl z mříží blesk. Posléze objevila se v kleci mezera, kterou mohl Zlatoušek volně proletět. Radostně se vítal se svými osvoboditeli. Pojednou zazněl hrozný hukot. Čaroděj se blíží, honem odtud! Zvolal Zlatoušek a všichni tři kvapili k chodbě skřítků. Již byli blízko vchodu, tu řekl Zlatoušek Popeláčkovi. Bratře, ohlédni se, co vidíš? Popeláček se ohlédl a za chvíli zvolal. Čaroděj stojí u klece a právě z ní trhá mříž. Nyní vyňal Zlatoušek z váčku červené zrnko a mrštil jím ke kleci. Byl už svrchovaný čas. Vytržená mříž letěla v podobě blesku k chodbě. Avšak v polou cestě setkala se s červeným zrnkem a blesk
1: rozprášil se v jemný déšť ohnivý. Totéž stalo se s každým dalším bleskem, který čaroděj vyslal za nimi, až konečně neměl už ani jednoho. A teď utíkejme, zvolal Zlatoušek a všichni tři vběhli do chodby. Tam uviděli krále, který ustrašen naslouchal hromovým ranám. Konečně, konečně, zajásal, když uviděl všechny tři. Zapískal na zlatou píšťalku a hned se k němu seběhli všichni skřítkové. Na jeho rozkaz vzali prchající na svá ramena a uháněli s nimi dolů, zatímco jejich druhové chodbu za utíkajícími zasypávali. Když čaroděj dostal se k této nenadálé překážce, byli uprchlíci už venku z chodby. Čaroděj zuřivě vykřikl a skokem byl u svého paláce. Tam vytrhl ohnivý balvan a mrštěl jím po utíkajících. Avšak kámen přeletěl a nikomu nic neudělal. A čaroděj zmizel. Ptáci i sedlák poděkovali králi a jeho podaným za pomoc a srdečně se s nimi rozloučili. Popeláček zavolal havrany, kteří je donesli na poušť, kde zachráněni poděkovali vševědoucímu pštrosovi. Potom všichni tři přibyli do královského města. Na radu Popeláčkovu ustrojil se sedlák do pěkných šatů a koupil skvostnou klec, do níž dal Zlatouška. V ruce držel klec, na rameně Maje Popeláčka, předstoupil před krále. Král užasl, když spatřil sedláka, o němž se domníval, že je ve vězení. Úžas jeho však se proměnil v radost, když uviděl Zlatouška. I hned nařídil, aby Selka byla propuštěna ze žaláře a štědře obdaroval jí i jejího muže. Zlatoušek byl chován v královském paláci jako nejzácnější skvost. Zdaleka přijížděli i vznešení cizinci, aby uviděli podivného ptáčka a naslouchali jeho divokrásnému zpěvu. Lid v království bohatl, neboť cizinci zde mnoho utráceli. Proto bylo jméno Zlatouškovo vyslovováno s úctou a vděčností. Popeláček byl spokojen v příbytku manželů, kteří přece jen opustili lesní chaloupku a koupili si v městě výnosný dům. Denně docházeli do královského paláce, aby se potěšili se Zlatouškem. A nikdy neopomněli vzít sebou Popeláčka, jež se nyní těšil z jejich společné lásky.
4: Jednou dávno byly takové divné dny. Buď to bylo moc horko a všechno vyschlo, pak zase pršelo a všechno se zatopilo, potom nějací lupiči vykopali pod zemí tunel a odnesli ze všech bank peníze, které tam byly. No, těžko bylo v naší republice. Nemohli jsme si koupit třeba tramvaje, tak se muselo chodit pěšky, někdy i moc daleko. Chybělo na nové domy a lidé neměli kde bydlet. Chybělo na školy, aby se děti měly kde učit a tak. Některé děti sice měly radost, že nemají školu a že mohou lítat po ulicích a lumpačit, ale za chvilku se už začali nudit a tu novou školu si přáli. Ale nedalo se nic dělat, penízky byly pryč. A než se zase dají dohromady nové, to trvá. A k tomu všemu ještě večer ve zprávách v televizi říkali, že pan prezident onemocněl. Ještě tohle. Zrovna bylo potřeba podepisovat všelijaké důležité listiny a nikdo jiný než on to nemohl udělat. A hlásili, že přijedou nějací slavní doktoři z ciziny a pana prezidenta vyléčí. Skutečně. Přijel profesor ten a doktor tamten, přišli k panu prezidentovi, prohlíželi ho, pokyvovali hlavami, Profesor ten do něho zapíchal píchátka a pumpoval z něho krev pumpičkami. Doktor tamten zase do pana prezidenta cpal červené, modré, zelené, žluté prášky a nutil ho to zapíjet všelijakými limonádami, až byl pan prezident celý rozpíchaný a nalitý jako balón. Ale dobře se mu neudělalo. Naopak, bylo to čím dál horší a horší. Ležel jako Lazar a jen bědoval. Ach, jich ouvej, ponoč mě je tak špatně, co jsem to jenom snědl. Přitom už vlastně nic nejedl, jenom ty léky a injekce. A sem tam s bídou podepsal nějakou listinu. Tak ty doktory vyhnali a pozvali zas jiné. Dokonce přiletěli letadlem a hned z letadla natáhli nějaké hadice až na hrad. Jednu dali panu prezidentovi do pusy, druhou do ucha, třetí do druhého ucha, čtvrtou bůh ví kam a ještě kolem něho tancovali. Nakuřovali ho a zpívali různá zaříkávadla. Třeba výjdi, výjdi z těla ven, když je člověk nemocen, s nemocí se musí prát, tu přec nikdo nemá rád. No tak výjdi, nemoci zlá, urputná a strašně vlezlá, zaříkám tě kouzlem tajným, staň a choď, ty muži bájný. Ale nic to nepomohlo. Tak doktoři odletěli s nepořízenou. A ještě nás pak pomlouvali, ale co? Jen pan prezident pořád ležel, listiny se hromadily, už je skoro ani nepodepisoval a to bylo na pováženou. Všude hrála smuteční hudba, taky už přišel podzim, mrholilo a celé to bylo takové na nic. V televizi ukazovali obrázky z doby, kdy byl pan prezident ještě zdrav a vesel. Tatínek se na to díval a řekl mamince: chudák. A maminka povídala: však my jsme taky chudáci a nás nepolituje nikdo. Měla sice trochu pravdu a tatínek jí to taky řekl. Máš sice pravdu, ale aspoň jsme zdraví a máme se rádi. A to teda pravda byla. A maminka to hned potvrdila. To máš teda pravdu, řekla tatínkovi a začala mu dávat pusy na ucho a na krk. Jenom na tvář se nemohla trefit, protože tatínek ji trošičku odstrkoval. A to tehdy obyčejně nedělával. Přitom mamince říkal: počkej, počkej, a mával rukou. Maminka nevěděla, co se děje. Udiveně hleděla na tatínka a ten zase na televizi, kde ukazovali, jak pan prezident podepisuje listiny. Vždycky si vzal listinu, chvíli ji četl, přitom si dal do pusy plnící péro, cumlal je, pak podepsal, odložil a vzal další listinu. A tak pořád, celé hodiny. Někdy dokonce vzal nějakou barevnou tušku, zamyslel se, pokousal, pocumlal, vyndal z pusy a napsal na okraj listiny nějakou poznámečku. Tatínek jen vyskočil. Už to mám! V tom ukázali v televizi pana prezidenta, jak leží celý bledý, oči zavřené a v takovém malém okýnečku povídá hlasatel. Tady, na hradě, odkud vysíláme přímý přenos, si už nikdo neví rady. A objevil se obrázek sálu, kde moudré hlavy seděly a kroutily hlavami, jakože nic nevymysleli. A hlasatel pokračoval. Obracíme se proto na vás, vážení občané, pokud byste na něco přišli, zatelefonujte na číslo a tak dále. Tatínek vzal telefon a volá tam. Představil se, řekl adresu a povídá: na něco jsem přišel. A oni hned: posíláme pro vás helikoptéru, aby to šlo rychle. Maminka měla trochu starost, jen abys mě pak nepřišel domů o hlavu kratší. Tatínek pravil: žádný strach, všechno dobře dopadne. Dal mamince pusu a běžel před dům. Tam už čekala rychlá stíhací helikoptéra, Tatínek nasedl a už letěli. Na hradě už čekali tatínka celé zvědavé ty moudré hlavy. A tatínek řekl: vážení poslanci, senátoři, ministři, profesoři, docenti a vůbec. Viděli jste, jak pan prezident pořád cucá to plnicí péro a ty pastelky, když čte listiny? A oni: viděli, viděli. A tatínek na to: to je právě to, co pan prezident nesmí dělat. To je strašně nezdravé. Pan prezident je teď plný ingoustu a rozkousaných pastelek a proto je nemocný. Dávejte mu týden jen suché rohlíky a čaj bez ničeho a bude zdravý. Jen už nesmí nic cucat a kousat. Dejte k němu někoho, kdo se bude dívat, a kdyby zase pan prezident začal, tak ať ho z moci úřední plácne po ruce zlatou plácačkou. A já zase půjdu, tak naschledanou. S panem prezidentem udělali, jak tatínek říkal. A za týden byl jako rybička, veselý a zdravý. V televizi pak ukazovali, jak u něho sedí ten s tou zlatou plácačkou a dává pozor. Ale pan prezident byl už opatrný a do pusy nic nestrkal. A napsal tatínkovi pěkný dopis, že mu moc děkuje, a poslal mu krásný dárek. Byla to jeho vlastní fotografie. Sám ji podepsal neocumlaným perem a pak nechal zarámovat. Jenomže se nějak při stěhování ztratila nebo co, takže teď nikdo neví, kde je. Škoda. Ale teď už jděte spát, ať jste zítra tak šikovní a silní jako váš tatínek.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Od toho dne, co se Anče a Kuba s Kubíčkem i Hajný přistěhovali zpátky k Trautenbergovi, nezastavili se od slunka do slunka. Anče smíčila, drhla, prala, vařila, Kuba spravoval střechu, Hajný chystal dříví na zimu a za pár dní se všechno lesklo od půdy až po sklep. Trautenberg už dávno odfukoval v čistě povlečených peřinách, když Anče, Kuba a Hajný seděli ve staré sedničce a s nimi jedna starost. Na pozítří měli nést Kubíčka ke křtu. A to je v lidském životě první velká chvíle. Ale komu říct o kmotrovství? Co takhle, milost pánovi, napadlo Kubu. Ale Anče, to, že teda ne, kmotr je po rodičích dítěti nejbližší člověk, opora v nouzi, rádce v neštěstí, kázala jako pan páter. A to se od milost pána čekat nedá. No, kdyby tuhle Hajnej prokázal Kubíčkovi tu čest, Hajného to vzalo skoro až na brek. Aničko, zabreptal samým dojetím, ale Anče ho nenechala domluvit. Uctivě děkujem i za Kubíčka. A teď, když už jste skoro jeho kmotr, zběhněte za Krakonošem, že bychom si tuze považovali, kdyby nás ten slavný den poctil návštěvou, vyklopila ze sebe Anče. V tom se Kuba lekl. A co když nám milost pán ty křtiny nedovolí? Ale Anče ho odbyla. O to se nestarej, však já vím, jak na něj. Druhý den ráno, když se Trautenberg probudil, očím nevěřil, stůl byl pokrytý vyšívaným ubrusem, na jedné míse pstruh jako stříbrný pás, na druhé holoubátka do zlatova upečená, uprostřed koláče s trojí nádivkou a voňavé koblihy. No Anče, to se dneska vytáhla, zavrčel uznale a Anče se zaradovala. Začíná to dobře. Když pak Trautenberg spolkl poslední koblihu a rozvalil se v křesle, dodala si Anče kuráž. S dovolením, milost pane, zítra je neděle. No to vím taky. A co má bejt? Odsekl Trautenberg, protože po jídle neměl rád nějaké hovory. A v tu neděli, nedá si vzít Anče notu, budeme křtít Kubíčka. Tak si vás uctivě dovolujeme na ty křtiny pozvat. O, to zase rozkřikl se Trautenberg. Ještě jste se tady neohřáli a budete mi z baráku dělat hospodu? Z mýho se žádná trachtace strojit nebude. V tom se rozletělo okno do kořán a do světnice padl pytel, že by jej dva mušti měli co nést. A zdáli, zaburácel Krakonošův hlas. Otví se, nikdo neprosí. Trautenberg se rázem zpamatoval a už huláká na Anče. Co stojíš? Rozvaž ten pytel! Anč rozvázal tkanice a mankote. Z pytle se vysypal zajíc a bažant, flákota srnčího a jelení kýta, pytlík mouky a po bandasce borůvek a brusinek. Trautenbergovi se už zbíhaly sliny. No, tak, abys neřekla, obrátil najednou. Ty křtiny si u mě vystrojte a pozvání milostivě přijímám. Konečně přišel ten slavný den. Anče zabalila Kubíčka do křtící peřinky, Kuba s Hajným se oblíkli do svátečního a vykročili dát prvorozenému křesťanské jméno. Když se pak k polednímu vrátili, Hajný, teď už doopravdický kmotr, zvedl Kubíčka na rukou a slavnostně odříkával. Odnesli jsme Hošíčka, přinesli jsme Kubíčka, požehnej pámbu. Pámbu, požehnej, přidal se i Krakonoš, který tu najednou stál, jako by z nebe spadl. Trautenberg ho přivítal, jako by se o tu slávu zasloužil on sám, ani se nezastyděl. Jedli, připíjeli na zdraví Kubíčkovi i sobě ve spolek a když slunce začínalo pomalu klouzat za vrcholky hor, přistoupil Krakonoš ke kolípce a vytáhl z kapsy dárek. Píšťalku, vábničku, zlatou, až oči přecházely. Potom slavnostně vyhlásil. Když hvízneš tence, přiletí ptáci. Když hvízneš silněji, přiběhne lesní zvěř. A kdybys hvízdl splna dechu, přijdu já sám, ať jsem kdekoliv. Položil píšťalku na peřinku a byl ten tam. Té noci nemohl Trautenberg usnout. Takovou píšťalku tak mít. V tom si vzpomněl, že někde v truhle musí být píšťalka po neboštíku pan tátovi. Byla. Zašla, zrezivěla, ale jinak od Krakonošovi k nerozeznání. Trautenberg popadl hadr, vyhrábl z kamen hrstku popela a drhl, až byla píšťalka jako ze zlata. Na druhý den vyhnal všechny na dříví, jen aby byli z domu. Kubička, že ohlídá, ale místo hlídání se dal do hledání. Píšťalku našel v hrníčku s malovaným jelenem, který Hajný koupil Kubičkovi za kmotrovský dárek. Trautenberg vyměnil píšťalky, nabil flinty, stoupil si doprostřed dvora a ten se hvízdl. Z výšky se snesl orel jako černý mrak a zatěl pařáty Trautenbergovi do ramene. Trautenberg leknutím hvízdl silněji a obrovský jelen ho nabral parožím. Pomoc! Křičí Trautenberg a to už před ním stojí Krakonoš. Krakonoši, sousedé, já za nic nemůžu, já si chtěl píšťalku jenom vyzkoušet, lhal Trautenberg jako zjednaný. No, když jsi si vyzkoušel, tak si ji nech, ušklíbl se Krakonoš. A Trautenberg držel v ruce místo píšťalky klikatou zmii. Vykřikl hrůzou, padl na kolena a prosí. Přiznávám, všechno přiznávám, jenom mě zbav ty potvory. Krakonoš mávl holí, orel i jelen zmizeli a ze zmije byla opět píšťalka. Dej ji tam, odkud si vzal, proučí Krakonoš. A pamatuj, ještě jednou se na píšťalku jen podíváš. Dozví se to Anče. Jenom to ne, Krakonoši, vyděsil se Trautenberg. Oni by mi zase utekli. Rozběhl se do sedničky, vyměnil píšťalky a když se Anče, Kuba a Hajný vrátili z lesa, kolíbal Kubička, jako by se nic nestalo.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Z českých národních pověstí. O bratru Palečkovi, Šašku krále Jiřího. Král Jiří, jako jiní velmužové onoho věku, měl na svém dvoře k svému obveselení Šaška Palečka, který, ač ho lidé považovali za blázna, měl bystrý rozum a velice dobré srdce. Král, že mu Paleček způsobil nejednu kratochvíli, nedovolil, aby mu jiní ubližovali. Třeba že mnohým perné slovo řekl přímo do očí. Dával mu i každou sobotu po 15 stříbrných groších, které Paleček, protože měl na dvoře svého pána všeho dost, nejednou rozdal chudým, kteří mu za to vroucně děkovali. Přesto vše, měl-li někdy peněz hojnost, opatroval je jako oko v hlavě, neboť zbytečně nevydal ani jediného penízku. Kdysi zašel Paleček daleko od Prahy a přišel na noc do jakési krčmy. Tam již byl na noc také nějaký zběh vojenský a spal s Palečkem v téže světnici na slámě. Paleček poznal, že je to člověk nebezpečný, který pomýšlí na to, aby mu, až usne, uřezal měšeček z penězi a utekl v noci pryč. Když tak spolu leželi a oba přes půlnoc nespali, Paleček vstal, rozsvítil a zaklepal tulákovi na rameno. Pobuda se tvářil, jako by tvrdě spal. Jen vstaň, řekl mu Paleček, vždyť já vím, že nespíš. Potom Paleček vysypal peníze ze svého míšku na stůl. Na dvě stejné hromádky po půl osma groši a pravil. Milý bratře, rozumím, proč nespíš. Chceš mi můj měšec uřezati. A já také nespím, protože se bojím, abys mi můj měšec neuzmul a z penězi neutekl. A tak se oba trápíme a nespíme. Protož vezmi sobě polovici, já si podržím také polovici a dejme si pokoj a spěme. Stalo se, jak si Paleček přál. Oba nocleháři potom si znovu lehli a spali. A když se ráno rozcházeli, každý jinou cestou, Paleček pravil, buď s Bohem, bratře, a prosím tě, zanech zlodějského řemesla, nebo ti jistě uvízneš na šibenici, nenecháš-li toho. A jindy opět Paleček byl vyslán na cesty králem, který mu poručil, aby doprovázel jakéhosi velmože. Ten však byl tvrdého srdce a ač cestou potkávali mnoho žebráků, ani jednomu nepopřál malé almužny. Když Paleček to spozoroval, ihned seskočil z koně a jda pěšky neustále obracel tvář k velmožovi a hluboce se mu klaněl. Proč se mi stále klaníš, blázne, rozhněval se velmož na Šaška. Velikým lidem jest dlužno vždy poctu vzdávati a proto odpusť, že jsem tebe dříve celého nepoznal. Odvětil Paleček se strojenou vážností. Neboť až dosud, pane, věděl jsem, že jsi velikým bohatýrem, ale teprve cestou jsem se přesvědčil, že jsi i velikým držgrešlem. I zastyděl se velmož, poznav, kam Paleček míří svými slovy. A od té chvíle neminuli ani jediného chuďasa, aby mu pán neudělil almužnu.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Figi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Za loukou, na protější straně údolí, tekl veliký potok. Skoro říčka. Ale my jsme měli zakázáno k němu chodit sami, protože jsme neuměli plavat. A babička se bála, aby se nám tam něco nestalo. Však nám taky o tom, co by se mohlo u potoka přihodit, zpívávala písničku. Jmenuje se Holka modrooká, nesedávej u potoka. Tak, jen co dám váleček do hracího strojku, tak ti ji taky zaspívám. Tak. Zase ti ale nejdřív povím její slova. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce je velká voda, ve melitě bude škoda. Holka modrooká, nesedávej tam. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce se voda točí, podemele tvoje oči. Holka modrooká, nesedávej tam. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce je hastrmánek, zatahá tě za copánek. Holka modrooká, nesedávej tam. A teď, když už víš, co všechno se může té modrooké holce u potoka stát, natáhnu hrací strojek a celou písničku ti zaspívám.

jak Mach a Šebestová zabránili Horáčkovi, aby vládl českému národu. Jednou vyprávila paní učitelka dětem o Karlu IV., že to byl nejmoudřejší ze všech českých panovníků, Horáček samo sebou neposlouchal a dělal všelijaké opičky, takže se ho paní učitelka zeptala, jestli ví, co významného Karel IV. Vykonal. Horáček se rozhlížel, jestli mu někdo nenapoví, a tak mu Kropáček z legrace pošeptal, že Karel IV. Dal zbourat Karlův most. Horáček se zatvářil jako mistr světa a řekl ten nesmysl pěkně nahlas. Třída se mohla uválet smíchy a Horáček dostal na Kropáčka příšerný vztek a řekl mu, Kropáčku, tohle ti nedaruju, budeš teprve koukat, co ti provedu. Žáky to povídání o Karlu IV. Docela zajímalo, ptali se na všechno možné, jak vypadal trůn, jestli si už tehdy lidi měli krk a uši, otázky nebrali konce, a tak Mach s Šebestovou zašli o přestávce za paní učitelkou a řekli, že zítra má je celá třída na výlet k rybníku Krajáči, ale že u toho rybníka už jednou byli, jestli by nebylo lepší podívat se do toho 14. století. Oni mají přece kouzelné sluchátko a když zařídili výlet za piráty, mohou zařídit i výlet za Karlem IV. A paní učitelka si řekla, to není špatný nápad, poradila se s panem ředitelem a když ani on nebyl proti, řekla žákům, kam se zítra poletí. Nače se ráno sešla celá třída před školou, paní učitelka si je spočítala, přesvědčila se, že mají všichni chlebníky se svačinkami, pak dala pokyn Machovi a Šebestové, ti dali pokyn sluchátku a najednou byli všichni pryč. Octli se přímo na nádvoří Pražského hradu.

vyrvali radši sem. Karel IV. Se podivil, jak je to možné, a tak mu Mas Šebestovou ukázali kouzelné sluchátko, které dokáže úplně všechno. V tom rádce císaři cosi pošeptal a Karel IV. Poprosil, aby mu to sluchátko na chvíli půjčili, že s ním zajde do státní pokladny a nadělá si trochu zlatých dukátů, aby mu nechyběly při stavbě té katedrály. Mas Šebestovou se řekli, že když nás prosí sám Karel IV., nejmoudřejší ze všech panovníků, nemůžeme odmítnout. A tak to sluchátko císaři půjčili, což ale dělat neměli, protože pak došlo k těm nejpříšernějším událostem, s jakými nikdo nepočítal. Karel IV. Si vzal sluchátko, vešel s rádcem do paláce, ale na chodbě nešťastnou náhodou zakop a upad. Sluchátko mu vylítlo z ruky a jelo po podlaze až k Horáčkovi, který tam s Pažoutem hledal tu mučírnu. Horáček chňapl po sluchátku a řekl: Pažouté, mám senzační nápad, sleduj. A požádal sluchátko, aby proměnilo Karla IV. A jeho rádce ve dva vrabce, což se okamžitě stalo, a Pažout se chytil za hlavu a řekl: Horáčku, ty blbouné, lítáme v děsným průšvihu, kdy zmizí císař, je to nepředstavitelný malér. Jenomže Horáček řekl: Jen klid, Pažout, žádný císař nezmizí, protože tím císařem se stanu já a ty budeš tím rádcem. Načiž řekl do sluchátka svoje přání a najednou tu stál císař Karel IV. A vedle něj jeho rádce, a ten Karel IV. Řekl: Tak, Pažouté, a jsme z malé ruinku, já nevím jak ty, ale já už žádným Horáčkem nebudu, já už tím císařem zůstanu, protože císařové se mají nejlíp ze všech a můžou úplně všechno. A Pažout, který byl teď císařským rádcem, řekl: Teda, Horáčku, teď jsi zaválen. Teď si to můžeš vyřídit i s tím Kropáčkem, který tě tak příšerně včera naštval. Ale když si tohle Horáček s Pažoutem říkali, vůbec je nenapadlo, že je slyší Mach a Šebestová schovaní za rohem, kteří se vydali tajně za císařem, aby věděli, co se děje se sluchátkem. A Šebestová šeptala Machovi: Machu, z Horáčka je císař Karel IV., to je strašný, co budeme dělat. A Mach šeptal: Člověče, Šebestová, tohle může špatně dopadnout. Musíme dát vědět paní učitelce, co se stalo. A hned začal hledat v chlebníku tušku a papír. A potom se na té chodbě objevili nějací ministři, řekli, že v trůním sále čeká plno lidí, že je nejvyšší čas, aby císař začal vládnout. A tak Horáček, který teď vypadal jako Karel IV., šel, sedl si na trůn a vládl. Ti ministři chtěli, aby rozhodli, jestli univerzita v Praze bude nebo nebude. Horáček se poradil s Pažoutem, který teď vypadal jako jeho rádce, a řekl, že se žádné školy zavádět nebudou, že se naopak všechny školy zruší, protože otravují dětem život, a hned taky nařídil, aby místo škol byly všude samé cukrárny, protože všechny děti mají rádi sladkosti. V korunním sále nastal šílený poprask, ale Horáček všechny ty lidi vyhodil, nechal si tam jen pár zbrojnošů, dal sluchátku příkaz, aby mu postavil trůnu televizor s 50 programy, nači s Pažoutem seděli a koukali na kreslený seriál Kocour Poky a Pes Moky. A paní učitelka, která s celou třídou pokračovala v prohlídce hradu, si říkala: Kam pak se asi ztratili Horáček a Pažout, určitě někde provádějí ty své lumpárny. A zrovna když si tohle v duchu říkala, vešla s celou třídou do trůního sálu, kde se císař, jeho rádce a pár zbrojnošů koukalo na kreslený seriál Kocour Poky a Pes Moky. Císař Karel IV. Uviděl Kropáčka, ukázal na něj a řekl: Tento žák bude okamžitě popraven, odveďte ho. Nače se zbrojnoši chopli chudáka Kropáčka a tahli ho pryč. Kropáček šíleně ječel a kopal nohama, ale nic mu to nebylo platné. Bylo ho slyšet ještě za dveřmi, když otáhli po chodbě, a paní učitelka začala na Karla IV. křičet: Co si to dovolujete? Nechat popravit nevinné dítě pro nic za nic? No nezbláznili jste se! Ale Karel IV. Si dal klidně nohu přes nohu a řekl, že to

má Kropáček za to, co včera provedl žáku Horáčkovi, kterému schválně špatně napověděl, aby mu udělal ostudu před celou třídou. A paní učitelka se zarazila a řekla si, to je divné, jak může král čtvrtý vědět, co se stalo včera ve třídě. A vůbec, jak to, že se císař Karel čtvrtý kouká na kreslený seriál Kocour, Poky a pes Moky. V tom jele dobla do nosu papírová vlaštovka, která přiletěla otevřeným oknem, paní učitelka ji rozbalila a četla. Paní učitelko, to není Karel čtvrtý, to je Horáček a ten druhý je Pažout. A paní učitelka, která poznala Machovo písmo, si řekla, aha, takhle je to. A pak začala křičet na celé kolo. Horáčku, to už ale přestává všechno. Vzít na sebe podobu samotného císaře. No to je ale opravdu trochu moc. Tohle si se sakramensky odskáčeš. A křičela. Nače se Horáček polékal, že by nějaký ministr mohl paní učitelku slyšet a že by se to všechno vyzradilo, a tak rychle nařídil sluchátku, aby paní učitelku okamžitě vrátilo zpátky do školy a s ní všechny žáky, kteří jsou v trůním sále, a sotva to řekl, byl s Pažoutem v tom sále sám. A paní učitelka, která se najednou ocitla s celou třídou zpátky ve škole, běžela za panem ředitelem, řekla mu, co se stalo, pan ředitel se musel sednout, aby neomdlel, a řekl, proboha, Horáček, českým panovníkem, no nic horšího se nemohlo stát. Dovedete si představit, paní kolegyně, kolik škody může takový osel napáchat, jaké nesmysly může nařídit. A když mu paní učitelka řekla, že první, co Horáček nařídil, byla poprava žáka Kropáčka, pan ředitel celý zezelenal a chytil se za srdce, načež ho paní učitelka začala rychle uklidňovat, že ve 14. století nezůstal jen Horáček s Pažoutem, ale taky Mach s Šebestovou, a že ti dva Kropáčka snad nějak zachrání. A opravdu. Ve 14. století se Mach a Šebestová radili s královnou Alžbětou, manželkou Karla IV., jak zachránit chudáka Kropáčka před popravou. Potřebují k tomu kouzelné sluchátko, které má Horáček v kapse. A královna dostala nápad. Zavolala své dvorní dámy a řekla jim, aby Mach oblékli jako královské páže, a potom už byl opět. Horáček seděl v čele stolu jako císař, Pažout seděl vedle něj jako jeho rádce, Horáčkovi se všichni klaněli a přáli mu dobré chutnání, a pak už k němu přicházela pážata jedno za druhým, jednomu neslo polévku, druhé předkem, třetí maso, čtvrté přílohu a páté omáčku, a právě to páté páže byl převlečený Mach. Horáček si ho vůbec nevšiml, za to Mach si všiml sluchátka, které kukalo Horáčkovi z kapsy. Takže, když položil s úklonou omáčku na stůl, vyfoukl to sluchátko nenápadně Horáčkovi z kapsy a odnesl ji do kuchyně, kde už byla připravená královna, taky Šebestová, a kde poskakovali na okně dva vrabci. Mach dal sluchátku ten správný příkaz a najednou stál na okně pravý císař Karel IV. A jeho pravý rádce. A pak se v hodovní síni objevili Mach a Šebestová s kouzelným sluchátkem. Mach do ní řekl pár slov a najednou seděl v čele stolu Horáček a vedle něj Pažout. Ale to už do hodovní síně vcházel pravý císař Karel IV. A ten dal Horáčkovi takový pohlavek, že si ten darebák namočil celou hlavu do omáčky. Mach s Šebestovou a se zachráněným Kropáčkem se slavnostně rozloučili s Karlem IV. A 14. stoletím, poprosili sluchátko a vrátili se do školy i s Horáčkem a s Pažoutem, který paní učitelka nechala za trest po škole a řekla, až se příště někam pojede, tak vy dva rozhodně zůstanete doma.

0: Vigi básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete. Mňau.

na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na seč čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese, houby rostou jen v lese. Vždycky je hned zastrčí, když ho cvanko mezi oči. Chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí ty kadla, mává s nima nebo točí. Někdy si nic někdy, nikdy nic nepřinese. Houby rostou jen v lese, vždycky je hned zastrčí. Když ho cvanknou mezi oči, chodí pořád dokola. Když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, schoval jsem si do ní brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí ty kadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese, houby rostou len děl, jelen jen v lese. Vždycky je hned zastrčí, když ho cvanknu mezi oči. Chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí ty kadla,

Vodník od Karlova mostu. Karlův most se od malé strany zvedá zprvu jen nad břehem, ale už jeho třetí oblouk se klene přes rameno čertovky. Mezi ní a samým proudem Vltavy leží ostrov Kampa. Na něm stojí celé městečko, které se udělalo pro sebe uprostřed Prahy a je spojeno s ní jen mostem a lávkami. Má své domky, své trávníky, stromy a zahrady, své vlastní náměstíčko a na něm slavné hrnčířské trhy, svůj kus mostu, zbudovaného otcem Vlasti, a hodný kus vltavské hladiny, za povodní až nepříjemně veliký, a pod hladinou svého zdomácnělého vodníka, pana Josefa. Pan Josef bydlil pod čtvrtým obloukem Karlova mostu a toto vznešené sídlo mu dodávalo takové vážnosti, že býval uznanou hlavou veškerého vodnictva Království Českého. Asi také v dřívějších dobách se tady někde vodníci ze všech vod českých scházívali, sněmovali, rokovali, jak tomu bývalo zvykem, a Josef řídil jejich zasedání a rovnal jejich rozepře, jako to činil místodržící, nedaleko odtud, ve sněmovně Království Českého. Jenže pan Josef byl starší než všechna česká zemská zřízení. Seděl v těchto místech už dávno před mostem, kdy Vltavou vedl jen pouhý brod od Mostecké ulice k bažinám na Starém městě, kde hned za bažinami se začínal prales a zvedal se k vinohradům. Tudy přecházeli řeku houfy všelijakého divokého lidu v kožišinách s pazourkovými zbraněmi, později už jen polodivokého se zbraněmi bronzovými a nakonec nedivokého, mírného lidu českého, který při březích vypražil a vymítil kusy pralesa a založil pražskou vesnici. Tak pan Josef pod brodem mohl pohodlně sbírat dušičky těch, koho proud strhl do prohlubní. Ale ani když mu Karel IV. Postavil kamenný a pevný most nad hlavou, neměl žádnou příčinu k stížnostem. Už při stavbě mostu mu mnoho lidí nechalo své dušičky, které tehdy měly pramalou cenu. A když most už stál, čas od času se po něm přehnala nějaká válka, takže most, místo aby mu užitku ubíral, přinášel stále nový a nový. Dokonce o nic nepřišel, když kromě kamenného byly přes Vltavu postaveny i jiné. Na všech pražských mostech se totiž muselo platit za přechod, jeden krejcar. Jenom po Karlově mostě se mohlo přecházet zdarma. Proto chudáci, kteří neměli ani ten krejcar, a právě proto chtěli ukončit své pozemské trápení a svěřit svou zoufalou dušičku věčnému klidu, volili Karlův most, aby jí zajistili pokoj ode všech útrap a bolů v některém hrnečku pana Josefa. Tak po tolika letech jeho sídlo pod čtvrtým obloukem obsahovalo nejen velké duševní poklady, ale vyprávělo v utopených dušičkách celou pražskou historii. Chcete pravěk země české? Prosím, zde je chlupatá, drsná a pořád rozsupěná dušička Boje, který přecházel Vltavu, když česká země byla ještě nesličná a lidu prázdná. Zde je, prosím, první česká dušička, ještě z průvodu samotného praotce Čecha, ale už se znaky pravé české dušičky, protože se dovede, i když trochu brumlá, připasovat k hrnečku, v kterém je uzavřena. Tu jsou rozzlobené a nelítostné dušičky z obou válčících stran z husitských válek. A zde jsou zase dušičky z obou stran Švédů i pražských studentů bojujících o Karlův most.
Tady je několik zvědavých a poddanských dušiček, které spadly do vody při korunovaci krále Leopolda, když se tlačili na mostě, aby viděli nádherný průvod cizáckého krále. A tady je několik krásných duší z roku 1848, které chránili staroměstskou barikádu a položili se za rodnou zem a její svobodu. Zde vidíte vychrtlé a hladové dušičky z posledních dob. Vidíte, že jich dost přibylo, protože zakoušeli zlé časy, kdy nevěděli, kam se vrtnout, ne-li do Vltavy. Hrníčky, kterých pan Josef upotřeboval, byly zcela jiného druhu než nádobí jeho vyšehradského kolegy. Nebyly pozoruhodné svými starými tvary, ačkoliv se mohli svým stářím směle s nimi měřit. Bylo to totiž obyčejné hliněné zboží, které přiváželi na kampský trh hrnčíři ze Štěchovic na Pramicích. Zboží po staletí stejné, pálené z hnědé hlíny a pokrývané ještě hnědší polevou, jaké kupují a chválí si hospodyňky dnes, stejně jako před staletími. Že byl jeden hrneček jako druhý, dodávalo Josefově tunce pěkně spořádaný charakter. A štěchovičtí hrnčíři jich vždy pár hodili panu Josefovi do vody zcela zdarma. Věděli, že za to nechá na pokoji jejich pramici. Podobnou tichou úmluvu měl i svoraři. Ti mu zas házeli do vody po paklíčku tabáku. Také opravdu se vorařům nikdy nic zlého nepřihodilo. Třebas žádný z nich neumí plavat. Ovšem pan Josef musil dostat svůj tabák. Byl totiž jediným známým kuřákem mezi vodníky. A to proto, že měl závidění hodnou dýmku neznámého původu, která, když byla jednou nacpána a zapálena, dokud nevyhořela, nezhasla. Ani ve vodě, natož na suchu. Dýmka byla také příležitostí, která ho seznámila s obyvateli kampy. Kouříval si z ní na pilotech, které za odchodu ledů chrání pilíře před nárazy ker. Ale na těch se mu sedělo nedobře. A tak se nastěhoval vždy k večeru na klády na břehu, kde měl větší pohodlí. Tam leckdy k němu přisedl některý z kampských sousedů se svou porculánkou nebo dřevěnkou, když mu žena nedovolila, aby jí čadil v bytě, a šel si ji tedy vykouřit na čerstvý večerní vzduch. Protože kuřáci dýmek jsou bratrstvem, vypomáhajícím si tabákem, ohněm a společností, prohodili spolu vždy aspoň několik slov o počasí, o stavu vody, o bývalých dobrých časech, o drahotě. Vždy jen několik slov, pravda. Ale to postačilo, aby se vodník seznámil s jedním, s druhým a aby za 100 let znal všecky rodiny na kampě. Ale dále to nepokračovalo. Nikdy nedošel k takové družbě, v jaké žil s lidmi vodník Pivoda pod Vyšehradem. Třeba byl vodníkem naprosto nevýznačným. A pan Josef by také rád měl s lidmi něco takového. Shledal po 2000 letech, jak je příjemná vzájemná blízkost, pěkné pohovoření, stisknutí ruky, společné posezení i postání a že vlastně žije smutným životem. Takhle osaměle ve vltavských hlubinách. S muži, jak vidno, se už přece jakž takž zblížil, ale s kým se pořád spřátelit nemohl, byly ženy. Pořád jim strašili děti a byl jimi vždycky podezříván, když se jim kluk nevracel včas k večeři domů. Třeba se toulal někde pod Petřínem. Když dost dlouho pozoroval kampské a poznával je, porozuměl, proč se nemůže s nimi tak snadno zžít, jako pan Pivoda s podolskými a podskalskými. Tamto byli lidé od vody a měli vodní morálku. Věděli, že voda dává, ale také, že voda bere. Že ve vodě je místo pro mřínky i pro štiky. Tedy musí být i pro vodníka.
kdežto kampští byli docela jiní. To byli řemeslníčci, živnostníčci a úředníčci, kteří žijí v uzavřených a zatuchlých kampských domcích, kteří se nerozhlížejí široce po řece, ale koukají úzkými uličkami, soused sousedu do oken i do žaludků, neznají dobrodružství, která poskytuje volný proud vody i života, ale krčí se a přidržují jen suchých živobytíček. Mají tedy jen pozemní morálku a ta o dávání neví nic. Hlídá jen, aby jim nikdo nic neubral a podezřívá z toho každého, tedy i jeho vodníka, i když zcela neprávem. Ať byli, jací byli, pana Josefa jeho samota tížila pořád hůř. Stárneš, Josefe, nic jiného to není. Ale co naplat? Tedy nakonec rozhodl, že vodnictví nechá, aby si ke kampským lidem otevřel úplný přístup. Ovšem, něčím se bude muset živit. Tolik už věděl o běhu života na souši a tu a tam při večerních pohovorech se snažil opatřit si nějakou radu, jak na to. A podle rad znalých občanů se především vypravil na radnici a prosil o nějaké místo u obce, které si přece zaslouží jako nejstarší obyvatel měst pražských. Nu, na magistrátě se poptali městského archiváře i památkového úřadu. Uznali jeho zasloužilost a pak mu nabídli místo sluhy v ústavě pro zkoumání vody na Karlově nebo vrátného na Letenské vodárně. Samá pěkná místa, tak říkajíc na suchu a pod penzí. Ale pan Josef zavzdychal. Páni, to nemůžu. Při nejlepší vůli nemůžu. Páni se skoro urazili, ale pan Josef ze sebe nemohl vypravit, že se sice může zřeknout své 2000leté živnosti, ale nikoli kampy, koutku u vody, který miloval také už po 2000 let. Tož co naplat, nepořídil. Vysedával potom celé dny na pilotech před mostním pilířem a už se ani nešel podívat dolů na své hrnečky s dušičkami. Vždycky je zachovával v dokonalém pořádku. V lékárně nemohly být čistší a srovnanější. Teď nedbal, jestli je zanáší písek a bahno. Pořád jen seděl bez hnutí na jednom místě, s koleny přitaženými k bradě. Takže i Rackové si klidňounce sedali vedle něho na pilot. A někdy i jemu na hlavu, jako si sedali na hlavu nějaké sochy, třeba z Brunsvíkovy o pár kroků dál. Díval se před sebe na kus svého vodního království, na kterém se zrcadlily vlevo staroměstské mlýny, vpravo kampské olše a domky a vzadu za jezem zelená záclona ostrovů. Srdce by mu utrhlo, kdyby tohle musel opustit. Tak seděl, díval se, dumal. Tože ne. Tedy co a jak? Ale buď na něčí návod, nebo jeho samého to napadlo, otevřel si na kampě a zrovna u mostu půjčovnu loděk. Ohradil si kousek břehu naplaveným dřívím, nějak si sehnal do začátku několik šináglů a namaloval si tabuli půjčovna lodí. Tak kdo se chtěl projet po Vltavě, mohl si u něho za korunu za dvě vypůjčit loďku. Pan Josef je udržoval pěkně v čistotě, takže si mohli do nich klidně sednout i dámy v bílých sukínkách, proto vždy jejich průvodci dávali přednost člunkům páně Josefovým. Nejen to, pan Josef
Jakmile se provázející pán chopil vesel, i hned ocenil jeho veslařské umění a poradil mu podle toho lehčí nebo těžší vodu, po které by se měl pustit. Proto také jeho nová živnost vzkvétala. Zaplatil za šinágly, byl-li za ně dlužen, přikoupil ještě jiné a vesele je nabarvil. A dokonce si opatřil několik elegantních ševčíků pro veslaře zkušenější a odvážnější. Sedí nyní na lavičce půjčovny, kouří si dýmku a dívá se na Vltavu, po které pluje jeho loďstvo. Zajděte k němu jednou. Snadno jeho půjčovnu na kampě najdete. A projížďka po řece stojí za to. Můžete si od kampy zaveslovat podjez, pak vesla skřížit do loďky a třeba jste byli uprostřed Prahy, neslyšíte než měkký hukot vod, které se po splavu valí. Tenhle jez má nejkrásnější tón ze všech pražských jezů, pravé varhany mezi jezy. Zní všemi vodami od Šumavy až po Vyšehrad. Mnohokrát o něm psali básníci a jeho zpěv si odnášíte v uších, ať jste kdekoliv na světě, jako hymnu samotné Prahy. Jen hlahol pražských zvonů se jeho písni může vyrovnat. Pěkně se také pluje pod Odkolkovou zahradou, kde nad hlavou vám visí koruny stromů, nebo na druhé straně řeky, kde při malé vodě vystupuje nový ostrůvek a kde jsou vzácné zbytky Juditi na mostu. Veslař, který má býčí sílu, může se pustit do čertovsky silného proudu čertovky a koukat se lidem z loďky do oken, jako by jel loďkou po Molostranské uličce. Avšak největší věc, kterou můžete tady zažít, je projíždět se cikcakem pod oblouky Karlova mostu. Plujete, sluneční teplo střídá kamenný chlad a denní světlo přítmí kleneb. Z oblouku na vás dýchne vychladlý klid věkovité, moudré stálosti a začernělé kvádry v klenbách zhlédnou zhora na vaši lidskou nepatrnost jako studené pohledy věčnosti. A kdykoliv se několika rázy vesel vrátíte zas do denního jasu, jako byste se vrátili z pouti posvátným nekonečnem do lahody pomíjivého okamžiku. Sice o něco poučenější o vratkosti, nepatrnosti a krátkodechosti člověka a života, ale snad právě tím dychtivější po všem jasném, co vám poskytne. Jistě hezky jsem vám vylíčil možnosti, které vám pan Josef nabízí. Má-li však všecky loďky rozpůjčené, počkáte s ním na lavičce. Při pohledu na řeku chvíle nikdy není dlouhá. Uvidíte, že pan Josef má řídkou bradku, malý řetkvičkovitý nos a prošedivělé vlasy začesané vlnou za uši. Šístky se tomu účesu říkávalo. V dobách, kdy malíři malovali podle skutečnosti, často si ho kreslili a kdo ví, na kolika obrázcích vodník figuruje. Ovšem dýmku z úst nevyndá, ani když mluví. Jednou také tak seděl, pokuřoval si a díval se, kterak se jeho šinágly rozptýlily po vodním prostranství. A jak se tak dívá, zahlédne, že u čtvrtého mostního oblouku něco těžce žbluňklo do Vltavy. Na hladině se rozvířila širá kola a voda se pak honem zavřela jako veliká tlama. Nepotřeboval být vodníkem, aby věděl, co se stalo. Někdo se vrhl z mostu do Vltavy, ale utopit se teď, když on, vodník, přestal schánět a ukládat dušičky utonulých? Proč se má teď kdo topit a pro koho? Jak je to nesmysl od člověka topit se nyní, když on nechal svého řemesla a když tedy žádná lidská dušička nemůže najít prázdný hrneček a dobrý, tichý koutek pro věčnost? Odložil dýmku, opřel ji o nohu lavičky,
Skočil do jedné své loďky, raz, dva a už byl u místa, které se ještě téměř neznatelně chvělo. Pak do vody jen hrábl a vytáhl z ní za sukně děvče, které se před několika okamžiky rozhodlo skončit svou asi velmi vyprahlou pozemskou pouť. Vytřepal z něho vodu a za chvíli už je sušil na lavičce na odpoledním slunci. A když otevřela své šedé oči, třeba se zdály smutné, přece v nich pan Josef zahlédl úsměv, kterým se podívala na něj, na svět, a že je přece jen zas ráda naživu, místo na věčnosti. Jakoby zakusila tisíckrát mocnější pocit, který jste měli, když jste z podšeramostních kleneb zase vyveslovali na světlo sluneční. Vidíš, ty hloupá, řekl jí pan Josef, poplácal ji po tváři a potom zavedl ke kampské sousedce, která jí dala talíř horké polévky a pomohla vyžehlit šaty. Pak se pan Josef opět vrátil k své lavičce a dal si dýmku do úst. Nezhasla. Od té doby hlídá nejen loďky, ale i řeku, aby se na ní nestalo nic, co se bez účasti vodníka nemá stát. V zimě některý bruslař zabrousí na slabší led. V době tání, když kluci skáčí ze kry na kru, nějaký nedoskočí. V létě veslař zvrátí loďku, protože se příliš díval do očí slečně, kterou vyváděl. Překotil se maňásek sportovkyni, která z vojenské plovárny chtěla doplout k jezu. Došly síly? Nebo zas nějaký chudák hledá ve Vltavě poslední útěchu? Ve všech takových případech se děje toto. Pan Josef vždy vyndá fajfku z úst, opře ji o lavičku, raz dva je na místě, hrábne do vody a za chvíli se vrátí na břeh se zachráněným lidským tvorem. Pak opět se bafá z dýmky, která, jak víme, nikdy nevyhasne, když ji jednou zapálí. Takhle zachránil z vody mnoho a mnoho lidí a když už vylovil z tého člověka, udělali mu velkou slávu. Na kampu přišel sám primátor se zlatým řetězem na krku. Přišli malostranští hasiči a granátníci, přišli i plavci spod skalí v lesklých černých kloboučcích a s šátky kolem krku. Vždyť přece byl jejich člověk, hráli hudby, sokolská a pošťácká. Zkrátka byla to sláva, jakou kampa ještě neviděla. Byly deputace. Bylo mnoho řečí, nejkrásnější měl však pan primátor, který po ní připjal panu Josefovi zlatou medaili za zásluhy. Zlatá jako řetěz pana primátora sice nebyla, jen pozlacená, ale pan Josef si ji zavěsí, vždy v neděli a o svátcích. Po odchodu pánů byla ještě domácí, kampská slavnost s tancem v hostinci u měšťánků. Trvala až do rána. A pan Josef přinášel z jedné sousedské náruče do druhé. Tak konečně měl, po čem toužil, a v míře, o jaké se mu jistě ani nesnilo, opravdovou lidskou družbu. Pozorujte, že vždy říkám o panu Josefovi, když zachraňuje lidi, že hrábl do vody, vylovil, vytáhl. Víc opravdu jako bývalý vodník nepotřebuje udělat. Vždyť zná tolik každé sebemenší zaproudění vody, že přesně ví, kam kterého nešťastníka v té vteřině proud zanesl. A nebo sama voda zná, co se patří a co patří v ní vodníkovi a podá mu to. Nikdy pan Josef nemusí a také neučiní, ač by to potom bylo ozdobou novinových zpráv, že by skočil do vody za tonoucím. Ne, to by neudělal, protože o něm vím jednu věc. Nevstoupil by za nic do vltavské vody. Nechce se mu do ní, aby mu nepřipomněla staré časy, kdy z ní nevycházel. Dost na tom, že na okamžik vstrčí do vody záchranou ruku. Však se také ve Vltavě nekoupe. Prý jen s nechutí si vodou ráno ošplíchne obličej. Vůbec, na rozdíl od všech jiných vodníků, nemá rád vodu a dobře ji nesnáší.
Jak často vykládá v hostinci u měšťánků, cítím vodu na dálku. Každou kapku a brr, říkává. Může to tam směle říkat, protože u měšťánků čepují jen poctivé a vodou nekřtěné pivo.

0: Piggy vtip.
1: Malý chlapec běží za pánem a křičí.
2: Pane, vypadla vám peněženka.
3: Děkuji ti, chlapče, jsi poctivý. Jiný na tvém místě by si ji nechal. A proč? Vždyť ona je prázdná.
4: Ale mají se vracet i věci, když jsou plné.
0: Je to jasné, Vojto, ale tohle je vtip.
5: O fazolce. Na vyasfaltované cestičce leží fazolka. Kdo si ji tam vytrousil? Fazolce se to moc nelíbí. Jednak je na ní moc ze všech stran vidět a asfalt také není nic moc pro fazolku. Najednou je u ní myš. Očichá ji a už ji chce popadnout, ale fazolka řekne, ani se mě nedotkni. Jsem časovaná bomba a bouchnuli obě uši i s fouskama ti utrhnu. Myška se zalekne a hop skok pryč. Ale už je tu vrabec. Klofne do fazolky a už ji chce popadnout, ale fazolka se nedá. Ani se mě nedotkni, darebáku. Jsem časovaná bomba, jestli bouchnu, všechna pírka z tebe otrhám. Ostudného naháče z tebe udělám. Vrabec se hrůzou naježí a frnk pryč. Ale už je tu mravenec. Obejde dvakrát fazolku, tykadlí omaká a už ji chce táhnout pryč, ale fazolka na něj vybafne. Ani se mě nedotkni, jsem časovaná bomba, počkám, až budu v mraveništi, tam bouchnu a celé mraveniště vyhodím do povětří. Ale mravenec se směje. Jen klid, fazolko, my máme u mraveniště bezpečáky, ti tě už odjistí, takže nevybouchneš. A vleče jí trávou dál, jako by se nechumelilo. Fazolka křičí, pomoc! Ale mravenec na to nedbá. Jak jí ale vleče kolem jedné žížalý chodbičky, nějak nedává pozor a fazolka mu do ní zapadne. A Rome, zakleje mravenec a začne se hrabat za fazolkou. Ale z podnožek se mu sype dolů hlína, takže než se k fazolce dohrabe, vlastně ji celou zahrabe. Ah, Rome, to jsem to vymňoukl, řekne si mravenec, vyleze zase pospátku z žížalý chodbičky a jde hledat něco jiného. Fazolce to tam ale ku podivu docela vyhovuje. Jednak na ní není odevšud vidět a hlína je rozhodně lepší než asfalt. I usne po chvilce a zdá se jí takový hezký, kulatý sen. A když se z toho snu probudí, vystrčí ze země své dlouhé štíhlé tělo plné zelených listů na dýchání, plné šlahounků na ovíjení, za chvíli rozkvete spoustou nádherných květů, přilétnou včely a opelí je, z nich budou co nevidět lusky a v nich plno, plničko fazolek malých časovaných bombiček.

0: zrychlit cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, tady je Piggy a Hanka Kinychová a hlavně Hanka Kinychová.
2: A hlavně Piggy a vy děti, na které jsem se moc těšila. A ještě dneska by se chtěla chvilinku zastavit u toho, že vánoční svátky byly dlouhé, protože trvaly dost, skoro 2 týdny. Co Piggy?
1: Vždycky ty nejdelší svátky a prázdniny připadají hodně krátké.
2: To se zdá i mým dětem a myslím, že i dětem doma. Ale víte co, my se sice naučíme teď cvik, kterým budeme formovat zadeček po Vánocích, ale vy ten cvik můžete cvičit v průběhu celého roku.
1: Zadeček?
2: Protože se hodně sedí ve škole, hodně sedíte u počítače. Maminka má třeba taky sedavý způsob zaměstnání a já bych teď chtěla prospět vašim hýždovým svalům, respektive tvaru vašeho zadečku. Piggy, co? Otoci ke mně prdelkou, otoci ke mně prdelkou. No jo, to je potřeba. Takže postavíme se děti rovně. Třeba se opřete o židli. Rukama chyťte židli.
1: Takže stojím proti opěradlu židle.
2: Proti opěradlu židle. Oběma rukama. Pravou nohu dej do zádu a opří o špičku.
1: Jo, dobře. Mám.
2: Na levé noze stojíš. Máš stabilitu, děti?
1: Co
2: máte
1: to je stabilita?
2: To je jako, že nepadáš, proto se držíme té židličky.
1: A myslel, že to je jako chřipka nebo tak.
2: Ne. A teď tu nohu zanožíme nahoru.
1: Nahoru.
2: A pustíme dolů.
1: Dolů.
2: A já ti budu tempovat, protože to potřebuji dělat v rychlejším aerobním tempu. A pojď. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu. A až tě to bude bolet, tak mi dej nějaké znamení, jo? Tý-da-dý, ta-ta. Ta. Zdvihnu a povolím. Zdvihnu
1: Hanko,
2: a povolím.
1: Myslím,
2: zdvihnu a povolím. Tak a v tomto okamžiku ještě chvilku vydrž, drž a malinký hmyty nahoru patou. 5, 4, 3, 2 a pustíme nožku dolů. Takže, kde tě to pálilo?
1: No,
2: zadečku.
1: Na té půlce té nožičky,
2: a
1: co
2: aby
1: cvičila.
2: Ta jedna noha té druhé nezáviděla, tak se všechno musí udělat úplně stejně na druhou stranu. Takže stojíme na druhé nožce, opačnou dám do zanožení.
1: Kopítko dozadu.
2: Děti mají patu nahoře, špičku opřenou o zem a jdeme na to. Zanožím a vrátím. Tý-da-dý-da-dá. Zastav to nahoře a malinký hmyty dozadu. 5, 4, 3, 2, 1. Uf.
1: Já bych mohl ještě.
2: No tak super, tak si dáme ještě jednu sérii. Připrav
1: zase
2: druhou nožku a jdeme do zanožení a vrátím špičku na zem. Do zanožení a vrátím špičku. Do zanožení a vrátím. Do zanožení.
1: A to mi opravdu s tím zadečkem pomůže?
2: Zadečkem pomůže, zpevníš ho, on se ti vytvaruje a malinký hmyty nahoře. A teď už hmytáme nahoře. 10, 9, 8, 7, 6, 5 a hotovo. Děti.
1: A druhá nožička sám už.
2: Druhou sám a já budu počítat do 8. Zdvihneme nahoru nožku a pustím špičku na zem. Zdvihnu nahoru, pustím špičku. Zdvihnu nahoru, pustím. Zdvihnu nahoru, pustím. Zdvihnu nahoru a zastavím nahoře.
1: Vytám.
2: Super. Takže Piggy, teď musíme dětem vysvětlit, že toto byl posilovací cvik. A protože ten nám sval zpevní, tím pádem se dá říct, že se zkrátí. My opět ten sval musíme dostat do dobré kondice tím, že ho protáhneme. Takže se teď uděláme jeden stretchingový cvik. Postav se do roznožení, nožky dáme mírně od sebe a pomalu se předkloníme, až si prsty rukou chytíme špičky na nohou. A hmytám a táhne nás to pod prdelkou.
1: Ještě, že už jsme cvičili minulé to bříško.
2: Že už se můžeš předklonit vy. Tak a teď pomalinku obratel po obratli jdeme zase nahoru. Takže děti, Piggy, tento cvik se věnoval posilování a protahování hýžďových svalů. Vždycky ho můžete použít v okamžiku, kdy budete mít pocit, že je váš zadeček uvolněný. Mějte se moc hezky a příště se budeme učit, víš co?
1: Nevím.
2: Správně sedět.
1: Hanko, víš, že to bylo moc příjemné. Děkuju.
2: Ahoj.
1: Ahoj, děti.
3: A tak kdykoliv uvidíte bratři někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotrando. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
4: Jistě. Jablonecká bižuterie. Čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl jsi nás napálit, budeš viset. Já povídám, Hergot sakra chlapis. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
3: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
4: Já povídám, písek. Chlapi, co pak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižuterii a jejich kápo, ten vyvrhel, nějakej lotrando. To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
3: Schoda jmén, pane Lustigu. Pouhá schoda jmén. Chlapcův otec je majitel Zlatého dolu.
4: Inu, svět je malý. A o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
3: Můžu?
4: Ten mizera povídá. Himmel, Hergot, pověste ho za nohy.
3: Himmel, Laudon?
4: A povídá. Laudon, pověste ho za nohy na strom.
3: Hergot, tady se ale blbě přednáší.
1: Tiki kalendář. Dnes je 11. července.
5: A svátek slaví Olga.
1: Olga vznikla ze severského jména Helga.
5: A znamená svatá.
1: Nejoblíbenější je jméno Olga asi v Rusku.
5: Takže milé Olinky.
1: Olušky, Olgy a Oli.
5: Všechno nejlepší.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Vypadá to, že se to táhne z bažin, usoudil. Na to se musím jít podívat.
1: Prolezl s vlhlou ostřicí, na které se leskly korálky dešťových kapek a lákavými hlásky volali: pojď si s námi hrát, no pojď.
0: Teď nemůžu. Teď mám důležitější věci na práci. Musím se totiž kouknout, kdo to tady bulí.
1: Přitiskl si rukama uši k hlavě, aby si je nepopálil, a protáhl se kopřivami. Uprostřed jezírka v bažinách na leknínovém listu seděla rusalka. Vzlikala a utírala si slzy do svých dlouhých zelených vlasů. Racochejl vylezl na pařez, aby byl větší a byl víc vidět, a zeptal se tichým hláskem:
0: proč pak pláčeš?
1: Rusalka se vylekala, zahalila se úžejí do svého pavučinového závoje a sklopila řasy.
0: Kdo pak jsi?
1: Zeptala se ustrašeně. Racochejl si uhrábl rozježené vlasy a řekl už o kapánek hlasitěji:
0: já jsem, prosím, skřítek Racochejl a přebývám tady nedaleko v chaloupce ze starého klobouku.
1: A potom, aby se snad trošku pochlubil, dodal:
0: a rejsek mi tam vykousal dvířka.
1: Rusalka se usmála závojem slz.
0: Já jsem bílá z mokřin a právě teď mi upadlo zrcátko do jezírka. Už se nemůžu koukat, jestli jsem pěkná nebo ne.
1: Vzlikla a znovu se rozplakala. Racochejla to vzalo u srdce, když viděl ty slzy.
0: Ale teď pěkná seš pořád i bez zrcátka. A vůbec, řekni žabákovi a on ti zrcátko podá. A to je právě ono,
1: zdychla rusálka a slzy se jí rozkutálely po tváři.
0: Žabák po něm chňapl a teď se kouká do zrcátka sám. Aj.
1: Poklesly Racochejlovi ramínka.
0: Tak žabák se prohlíží v zrcátku. No to je ale pěkná polízanice.
1: Chvilku přemýšlel, až se mu čelo krabatilo.
0: No, já teď nevím,
1: přiznal.
0: Já totiž musím domů, víš, ale budu na tebe myslet. Třeba mě něco napadne.
1: Rusálka jenom vzdychla a slzičky zacinkaly o hladinu jezírka. V chaloupce Racochejl přihodil polínko do kamen, vlezl do postele a přemýšlel, jak by rusalce pomohl. A přemýšlel a přemýšlel, až z toho usnul. No to byl ale sen. Zdálo se mu o žabákovi. Prohlížel se v zrcátku, šklebil se a vyplazoval na skřítka jazyk.
0: A zrcátko vám už nikdy nevrátím, kiš,
1: vykvákl. A v tom okamžiku se Racochejl probudil. Ulízl si rozčepířenou kštici a vykoukl z chaloupky. A ejhle, ono už bylo skoro poledne.
0: Musím se podívat k jezírku,
1: rozhodl se a už si to metelil do mokřiny. Jenomže rusalka zmizela. Za to žabák seděl na břehu a prohlížel se v zrcátku, jestli dobře vypadá. Racochejl se k němu přirousal s vlhlou trávou a začal po dobrém.
0: Žabáku, to zrcátko patří rusalce. Měl bys jí ho vrátit. Je z toho celá smutná.
1: Ale kam pak s vlídným slovem na ješitného žabáka?
0: Nic nevrátím,
1: zakvákl rozlobeně.
0: A vůbec musím se koukat, jak přispět.

0: nebo vypadám. Hrozně, řekl Racochyl. Na to nepotřebuješ zrcátko. To se mě vždycky klidně zeptej a já ti to řeknu.
1: Nabízel se ochotně, ale Skřítková ochota rozlobila žabáka ještě víc.
0: No tohle, no já přece tohle nemusím poslouchat. Já jsem umělec, to bych si tady vyprosil.
1: Uraženě se nafunil, až se mu za ušima udělali dvě veliké bubliny a skočil do vody.
0: Kvákale nafoukaná,
1: zahučel Racochyl.
0: No jo, ale co teď? Za chvíli se objeví Rusalka a já pro ní to zrcátko pořád ještě nemám. Če?
1: Loudal se pomalu lesem a veselo mu zrovna nebylo. Najednou se rozhrnulo kapradí. Vyjukla rozčepířená hlava a dvě veliké oči zamrkaly.
0: Je, a co ty seš záč?
1: Zeptal se Racochyl.
0: No, vylez a ukaž se.
1: To rozčepířené se vyhrabalo z kapradí a povídá.
0: Já jsem, prosím, ovávané lesní strašidlo Famfule. Jestli chceš, tak já tě postraším.
1: Usmívalo se přátelsky.
0: Ale děkuju, dneska se mi postrašení ani moc nestýská,
1: řekl sklesle Racochyl, ale najednou ho něco napadlo a povídá.
0: Poslouchej, ty, Famfule, řekni mi, co všechno umíš postrašit. Všechno,
1: řeklo strašidlo.
0: Ať je to ve vzduchu, nebo pod zemí, nahoře, nebo dole, to bys koukal, jak já straším.
1: Zajukalo po očku do všech stran, jestli někdo neposlouchá, a potichu se svěřilo.
0: Vždyť já někdy tak straším, až se toho sám bojím. A žabáka bys uměl postrašit?
1: Zeptal se Racochyl.
0: Aha, no já.
1: Zasmálo se strašidlo. A rád.
0: Vždyť tady bez toho pořád kváká, že se to nedá poslouchat.
1: A tak šli hned k jezírku. Na břehu seděl žabák, zhlížel se v zrcátku a spokojeně pokvakoval.
0: Teď!
1: Vykřikl Racochyl. Strašidlo Famfule se vyřítilo z rákosí. Celé se naježilo a mávalo plandavými rukávy svého černého hábitu. Vřískalo. Hodre, hodre, hodre. Žabák se lekl, až mu zrcátko vypadlo z naducané tlapky. Bubliny za ušima mu od strachu splaskly a skutálel se do jezírka. A zrcátko zůstalo ležet na břehu.
0: Tak ti moc krát děkuju za to krásné strašení,
1: řekl Racochyl. Sebral zrcátko, dýchl na něj a přeleštil ho o svůj hraboší hacafrak.
0: A až budu zase někoho chtít postrašit, tak já ti zase řeknu. Jenom přijď,
1: řeklo strašidlo a radostí se zatetelilo.
0: To já rád.
1: A zalezlo do kapradí. Vyšel měsíc. Racochyl se procházel po pařezu, co tam u břehu vyčuhoval z žabince, a čekal. Sotva se první stříbrné paprsky proběhly po hladině jezírka, objevila se Rusalka. Pohupovala se na leknínu a měla svěšenou hlavu jako smuteční vrba. Racochyl počkal, až se vánek v rákosí trochu stiší, a potom řekl jen tak, jako by se nic nedělo.
0: Jo, abych nezapomněl, tady je to zrcátko.
2: Rusalka svou překvapeně trhla. Tak ty jsi to přece jenom dokázal,
1: zašeptala v údivu a v zápětí radostně zatleskala a šťastně se zasmála.
0: To jsi mi udělal velikánskou radost. Ale...
1: mávl rukou Racochejl, chtěl se tvářit, jako by o nic nešlo, ale místo toho svěsil blaženě ouška a bylo mu, jako kdyby ho někdo pohladil.
0: A bylo to moc těžké?
1: Zeptala se Rusálka.
0: No, nebylo,
1: řekl Racochejl.
0: Jenom jsem to zrcátko sebral v trávě.
1: A zdálo se mu, že právě teď malonko zalhal. Rozloučil se a šel domů. A po cestě si povídá,
0: vždyť já jsem vlastně ani tak moc nelhal. Já jsem to zrcátko v té trávě na břehu opravdu jenom sebral.

0: Písničku. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Stulík neměl takové štěstí jako Blatoušek. Plaval proti proudu Nežárkou. Mezi Nežárkou a Lužnicí je rybník vedle rybníku. Všechny se pěkně jmenují. Překvapil, naděje, láska, víra, dobrá vůle, potěšil. Ale Stulíka žádný nepotěšil. Vodník kličkoval rybničnatým krajem sem a tam. Chvilku plul řekou, chvilku šlapal kudrnatou krajinou. Přešel vršky, lesy i doliny, ale o volný rybník bez vodníka, kam by se mohl nastěhovat, nezavadil. Když už i léto odcházelo a podzimní mlhy zahalily kraj, usedl na břeh jednoho rybníku, dal nohy do vody, ryby mu žužlaly palce a doufal, že je to právě ten vysněný. Najednou se pod vodou ozvalo zvonění. Na hladinu se s povykem vynořila spousta zelených hlaviček. Bylo jich, jako když hrachu naseje. Vodnická drobotina. Pošťuchovala se, řehotala a v tom spozorovala Stulíka. Přestala rejdit a vykuleně koukala. Kdo vás tu nasel, Mrňouskové? Zeptal se Stulík a také kulil oči. Jeden kulihrášek odpověděl vysokým hláskem.
1: My jsme tady, prosím, vzděláváni.
0: Učíte se číst a psát?
1: My se, prosím, učíme mravům.
0: V tom letěl nad rybníkem čáp.
1: Hloupej čáp, praštíme ho přes zobák. Brekete, kvaky kvak, praštíme ho přes zobák.
0: Čáp si drobotiny nevšímal. Pod vodou se znovu rozdrnčel zvonek.
1: Poplach, poplach,
0: vykřikoval kdosi písklavým hlasem.
1: Schovejte se, schovejte se.
0: Mrňouskové se potopili. Z vody se za vlasy vytáhl vodník. Obhlížel nebe, jestli ještě hrozí nebezpečí. Potom se podíval na Stulíka a vypískl.
1: Co ty tady?
0: Stulík způsobně odpověděl. Já se tady, prosím, divím. Vytáhlý se rozječel.
1: Tady se nemáš čemu divit. Tady je vodnická školka, ty bahňáků.
0: Asi vyučuje mravy, pomyslel si Stulík. Vytáhlý pokračoval v ječení.
1: Ještě sem zaneseš vodní vši?
0: Rád bych se, prosím, také učil mravům, požádal Stulík. Vytáhlý se rozdivočel a láteřil.
1: Táhni odtud, nevzdělanče, mokři kudla!
0: Nadával, až se voda pěnila. Mrňouskové vystrkovali hlavy z vody a vzdělávali se. Stulík šel raději dál od rybníka. Na louce uviděl čápa. Důležitě si vykračoval a rozhlížel se po něčem do zobáku. Stulík slušně pozdravil a jak dobré mravy káží, se představil. Čáp odpověděl.
2: Můžeš mi říkat, bocíku.
0: Bocíku, nevíš o nějakém volném rybníku? Zeptal se Stulík.
2: Nevím, ale tamhle za vesnicí začnou ráno mokré žně. Bude tam baštýř Řehoř a ten zná v kraji každou kalužinku. Jistě ti poví, kde najdeš volný rybník. Klap, klap.
0: Zaklapal zobákem a odplachtil. Večer Stulík doběhl k rybníku, kde měl ráno začít výlov. Přespal v rákosí, nemohl se dočkat. Den se probudil do sichravého rána. Slunce se snažilo prodrat zachmuřenými oblaky, aby nepřišlo o velikou podívanou. Na hrázi už nedočkavě přešlapovalo několik kluků a pár dospěláků. Rybáři na loďkách položili na vodu velikánskou síť, pak na povel baštýře vypochodovali pěšáci a hajní, chopili se provazů a táhli síť k břehu. V síti nastalo plácání a mrskání. Rybáři vybírali ryby keserem a dávali je na váhu. Když bylo vyloveno a odvezeno, baštýř vykřikl
3: hoří!
0: Kluci schodili kabáty a svakem na břiše sklouzli po hrázi. Brodili se bahnem a když uviděli plácající se rybičku, čapli ji a strčili do vaku. Sotva podívaná skončila, vydal se Stulík nesměle za baštýřem Řehořem a když řekl, jaké má přání, baštýř přikývl.
3: Povím ti o volném rybníku.
0: Ukázal, kam si dodáli. Tamhle je les. Za lesem ves, za vsí skály. Ve skalách teče Bystřina, za Bystřinou je dolina. Za dolinou bučina, za bučinou rovina. Potom malý vršíček, odkud uvidíš lesknout se mezi stromy rybníček, ve kterém není vodník. Zabloudit nemůžeš. Na břehu rybníka stojí vykotlaná vrba. U ní počkáš na porybného. Mřenka se jmenuje. Já mu vzkážu. Navrch popřál. Ať se ti daří. Ať ti rostou kapři. Petru vzdar. Stulík poděkoval. Řekl taky. Petru vzdar. Vzal nohy na ramena a utíkal, div si po jazyku nešlapal. Opravdu tam stála vykotlaná vrba. Přesně jak baštýř Řehoř povídal. Stulík si opřel hlavu o vykotlanou vrbu a šeptal si. Kdyby tak byl to opravdu můj, kdyby tak byl to opravdu. A jak byl z cesty utrmácený, v mrákotné vůni puškvorce ho přepadla dřímota. Usnul a spal, jako by ho do vody hodil. Ráno ptáci přištěbetali nový den a Stulík sotva otevřel oči, šeptal si znovu a znovu, kdyby tak byl to opravdu můj.
3: Může být.
0: Ozval se za jeho zády hlas. U vrby stál porybný Mřenka.
3: Už léta ho nelovíme. Smířili jsme se s tím, že zaroste ostřicí a bude z něho bažina.
0: Stulík vykřikl, to by byla škoda.
3: Porybný pokýval hlavou. Máš pravdu, škoda každé kalužinky. Troufneš si na ní?
0: Spytavě se na vodníka zadíval. I to se ví, že troufnu. Do roka a do dne dám rybník do pořádku. Slíbil Stulík a tak si plácli. Porybný se měl k odchodu, ale Stulík ho zarazil. Chtěl vědět, jak se rybník jmenuje.
3: Jak? Prdlánek, tak se jmenuje. Stulík vyjekl.
0: Jejda, to je divné jméno. A proč pak se tak jmenuje?
3: Proč? Protože je malý jako porybný marně hledal přirovnání. Malý jako nic. Jako prd. Přidal ještě šeptem. Proto prdlánek.
0: Stulík se šťastně rozesmál. Co záleží na jménu? Ať si je to třeba prdlánek, hlavně, že je jeho.
4: Hádanka. Byl jednou jeden král a ten měl chytrou dceru. Princezna byla chytřejší než všichni dvořané a rádci, chytřejší než soudcové, chytřejší než královi ministři a vojevůdci. A protože byla tak chytrá, nechtěla si vzít za muže nikoho, kdo by byl hloupější než ona. Král naléhal, aby se už konečně vdala, ale princezna nechtěla a nechtěla. Nakonec řekla králi svému otci.
5: Dobrá, když chceš, tak se vdám, ale vezmu si jen toho, kdo mi poví tak těžkou hádanku, že ji neuhodnu.
4: Od té chvíle přijížděli na královský dvůr princové a urozenci z blízka i z daleka a těšili se, že dostanou princeznu za ženu. Avšak princezna uhodla každou hádanku a všichni odcházeli s nepořízenou. Král už se hněval, lámal si hlavu, jak by na princeznu vyzrál, ale nic moudrého ho nenapadlo. Nakonec dal vyhlásit.
6: Který nápadník přijde s hádankou tak lehkou, že ji princezna uhodne, skončí v rukou katových.
4: Od té chvíle prout nápadníků zřídl. Ale přece jen se občas našel někdo, kdo doufal, že princezna jeho hádanku neuhádne, ale uhodla všechny. A byly to hádanky přetěžké. Vymýšleli si je chytráci všemi mastmi mazaní, mudrci, kteří hloubali nad starými a zažloutlými knihami, vtipálkové i mudrlanti. Ale nikdo princeznu nepřechytračil. Pověst o chytré princezně se dostala až do jedné odlehlé vesnice, kde žil chudý a docela obyčejný pastýř. Sousedé o něm tvrdili, že je hlupák a blázen, ale pastýř si z toho nic nedělal. Jednou uslyšelo sousedy vyprávět o princezně, která uhodne každou hádanku na světě. A hned se rozhodl.
7: Mámo, já tam půjdu a zkusím štěstí.
4: Máma se rozplakala.
8: Synáčku, co pak si ztratil rozum? Když se to nepovedlo všelijakým panáčkům, hrabatům a knížatům, markýzům a vévodům, jak bys to mohl dokázat ty?
4: Pastýř však řekl.
7: Mámo, já tam půjdu a vezmu si princeznu za ženu. Nepláč a raději mi dej do uzlíku kus chleba a do čbánku krapet vína. Ať nemám po cestě hlad ani žízeň.
4: Máma mu tedy dala do uzlíku kus chleba, do čbánku mu nalila krapet vína, v slzách se s ním rozloučila a pastýř šel. Cestou uviděl strom se dvěma suchými větvemi. Na spodní větvi seděla jedna kukačka, na horní větvi druhá. Pastýř pokýval hlavou a řekl si.
7: Kukačka je nad kukačkou. To si musím pamatovat. Třeba se mi to bude hodit.
4: A putoval dál. Uviděl v trávě malého zeleného hádka. Chvíli ho pozoroval a pak si řekl.
7: V trávě je hádek. Na to nesmím zapomenout.
4: Snědl chleba, vypil víno a kráčel dál. Došel až ke královskému paláci. Prohlížel si úžasle hradby, bránu a věže. A jak tak stojí, najednou má pocit, jako by za jeho zády někdo povídal. Ohlédl se a uviděl, že ve svahu pramení potůček a teče rovnou do hradeb. Potůček bublal a skákal přes kameny, pastýř se zasmál, malou chvilku ho poslouchal a pak řekl polohlasem.
7: Ty jsi ale povídálek, však já na tebe nezapomenu.
4: Hned potom vkročil do brány a šel rovnou za králem.
7: Pane králi,
4: řekl mu,
7: mám pěknou hádanku pro tvou dceru.
4: Král jen smutně mávl rukou a pravil.
9: Co se dá dělat? O jednoho poddaného víc nebo míň? Co na tom záleží? Když nemáš rozum, je to tvoje chyba.
4: A zavolal princeznu. Pastýř si princeznu prohlédl od hlavy až k patě. Nedal na sobě nijak znát, jestli se mu líbí nebo nelíbí, a hned spustil.
7: Kukačka je nad kukačkou, v trávě leze hádek, do paláce běží malý povídálek.
4: Princezna přemýšlela a rozmýšlela, ale ať hádala, jak hádala, neuhodla. Král vyskočil a zvolal.
9: To nejde. Přece si moje dcera nevezme za muže hloupého pastýře.
4: Princezna si dupla a vykřikla.
10: Takového hloupého pastýře si nevezmu a nevezmu, co živa budu.
4: Král se zeptal.
9: Povíš nám aspoň, co ta hádanka znamená?
7: Povím,
4: řekl pastýř.
7: Proč bych nepověděl? Ale jedné věci se divím. Když jsem jen hloupý pastýř, jak to, že jste neuhodli tak jednoduchou hádanku? Kde pak, pane králi, já si tvou dceru nevezmu za nic na světě. Takovou hloupou princeznu za ženu nechci.
9: Ptal jsem se,
4: řekl král netrpělivě.
9: Co znamená ta hádanka?
4: Pastýř se zasmál.
7: Když jsem šel z domova, uviděl jsem strom a na něm dvě suché větve. Na spodní větvi seděla jedna kukačka, na horní větvi druhá. Řekl jsem si, kukačka je nad kukačkou. Potom jsem šel dál a uviděl jsem na palouku malého hádka. Řekl jsem si, v trávě leze hádek. Když jsem přišel k paláci, uviděl jsem, jak do hradeb teče z pramene ve stráni potůček. Bublal a skákal mezi kameny, zrovna jako by si povídal. A já si řekl, do paláce běží malý povídálek. Co je na tom tak těžkého?
4: Potom se pastýř obrátil ke králi i k princezně zády, opustil palác a vrátil se domů k mámě.

Mám pocit, že svět kolem zběsile pádí a medvěd klenožce lne. Úplně nejlepší to mají hadi, vždyť had si jenom lehne a už jde. Tisíckrát lepší než pachtice v klusu je stránku po stránce číst, než plnit si vítězným pokřikem pusu. Já další otočím list, sušenek pár a čokoláda. Kamarád Čuník, můj posluchač, příběhy čtu, co psal Josef Hlada. V knihách je všeho kus, smích i pláč. Spisuju román, už mám dvě stránky. Medvěd se nevzdává. K čemu hrát fotbal a dávat branky? Psát, to je zábava. Kdo hodně čte, ten bývá hlava. Ví lecos o světě, když něco nevíte, a to se stává. V knihách to najdete, sušenek pár. A kamarádi, čas na román a tichý kout. Čtení je dar, co tiší hladí. Na stránkách knih chci jak v moři plout. Myslím, že nejlepším sportem budou šachy. Nep medvěd umí dát mat. Ocením vtip, ne prázdné tlachy. S knihami chodím spát. Všechno je v knihách, jen umět hledat. Jsem fanouškem atlasů. Tak čtěte všichni, číst není věda. Pěstujte cit pro krásu. Sušenek pár a šálek čaje. Hudba tichá zní pokojem, ať kolem si rychlý svět své hry hraje. V leže je medvěd vždy spokojem. Jen ať se mi smějí.

0: List. List.
1: Piggy vtip.
2: Při hodině dějepisu se učitel ptá žáka. Milane, co víš o významných matematicích starého Řecka?
1: Milan odpoví, všichni zemřeli.

0: Zkušená oslice. Jeden rolník choval ve svém chlévě koně, oslici a vepře. Kůň a oslice museli od časného rána tvrdě pracovat a dostávali k jídlu právě tolik, aby nehladověli. Za to vepř si celý den hověl v slámě, ale žrádla měl víc, než stačil sníst. Kůň se cítil ukřivděně a jednou po práci si oslici stěžoval. Podívej, jak je náš pán nespravedlivý. Dřeme na něj na poli i v lese, ale píci nám přesně odměřuje. Za to vepř na práci nesáhne a přesto mu pán dává víc jídla, než nám oběma dohromady. Oslice s koněm nesouhlasila. Vepři není co závidět, řekla. Jen počkej, až se naplní jeho čas. Pán si vepře vykrmuje pro sebe a vepř za svou poživačnost krutě zaplatí. Netrvalo dlouho a slova oslice se stala skutkem. Když byl vepř nejtučnější, rolník ho zabil a jeho maso snědl. Oslice měla mládě, které slyšelo matčino proroctví. Mládě vidělo, že oslice mluvila pravdu a odmítalo žrát, aby je nepotkal stejný osud jako vepře. Oslice však své mládě konejšila. Nemáš se čeho bát, říkala mu. Klidně jes. K smrti nevede jídlo, ale lenost a zahálka.
1: Nejlepší buchty ve vesmíru jsou ty s mákem od babičky, kam bych letěl. A já si

0: figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj kluci a holky, tak mě napadá, jestli vy vlastně víte, jak vypadá takové upažení. Že nevíte, nevadí. Za prvé, já vás to dnes naučím a za druhé, když se zeptáte svých rodičů, tak jsem přesvědčená, že si ještě tento povel budou z dob školní docházky pamatovat. A abyste je mohli zkontrolovat, jestli tento úkol provedli správně, tak musíte vědět hlavně vy, co znamená úkol upažit. A právě to si teď vysvětlíme. Obě ruce zvedneme do výše ramen. Já cvičím společně s vámi. Teď jsem si uvědomila, že nesmí být ruce ani výš, než jsou ramena, a ani níž, než jsou ramena. Napněte obě ruce v loktech a uvědomte si, kde je hřbet ruky a dlaň ruky. Dlaň je tam, kde můžeme zatleskat, a hřbet je na opačné straně. Pamatujte si, že hřbety paží musí zůstat nahoře a dlaně směřují dolů. A když k tomu zatáhnete bříško, zpevníte celé tělo, tak budete vypadat jako písmenko T. A to si můžete najít třeba s rodiči, až si budete číst někde v knížce. Milé děti, mějte se moc hezky a já se na vás budu těšit zase příště u cvičení.
3: O oslím vejci.

0: Žil jednou jeden Durakos a ten měl hrozně dlouhý nos. A ten Durakos měl ženu a ta se jmenovala Durakosová a vypadala jako sova. Ten Durakos, co měl tak hrozně dlouhý nos, a ta paní Durakosová, co vypadala jako sova, byli moc hloupí. Jednou ten Durakos, co měl hrozně dlouhý nos, šel do města na trh. Tam stál jeden Tatar a prodával melouny.
1: Co to je?
0: Divil se ten Durakos. Tatar, když viděl, že před ním stojí nějaké tululum, řekl:
2: oslí vejce! V každém jeden mladý oslíček.
0: A ten Durakos, co měl tak dlouhý nos, dal Tatarovi za meloun všechny peníze, co měl, a šel domů. Cestou si liboval, jak dobře pořídil. Ale cesta byla dlouhá a Durakos, co měl tuze dlouhý nos, si chtěl chvíli odpočinout. Natáhl se do chládku. Meloun položil vedle sebe, ale ten se rozkutálel z kopce. Než Durakos vstal a rozběhl se za ním, měl už dost velký náskok. A Durakos volal:
2: osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl meloun? Durakos běžel, co mohl, ale meloun běžel rychleji. Najednou se mu do cesty postavil strom a meloun se nevyhnul. Rozprskl se na všechny strany. Za stromem spal zajíc a když meloun křachl do stromu, vylekal se a začal kličkovat z kopce. A Durakos zase volal:
2: osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl zajíc? Durakos, co měl ten tuze dlouhý nos, přišel smutný domů. Vyslechla ho paní Durakosová, co vypadala jako sova, a rozplakala se. A když se vyplakala, hrozně se rozhněvala.
3: Chtěla jsem jít v neděli k sestře. Mohla jít na našem oslíkovi a ty si ho nechal utéct. Co se dá dělat? Osedlám si tebe.
0: A Durakos, co měl tak dlouhý nos, se musel nechat zapřáhnout do vozíku a na něm jela paní Durakosová, co vypadala jako sova.

0: Dnes je 11. července.
1: A svátek slaví Olga.
0: Olga vznikla ze severského jména Helga.
1: A znamená svatá.
0: Nejoblíbenější je jméno Olga asi v Rusku.
1: Takže milé Olinky.
0: Olušky, Olgy a Oli.
1: Všechno nejlepší.
2: Byla neděle. Už od rána se chystal den jako ze zlata a pavouček Pája měl domácí vězení. Pro všechny bratránky a kamarády připravil strýček nedělní výlet, jen Pája musel za trest zůstat doma. Strýček svolal pavoučky a oznámil jim: mládenci, čeká vás pouční výlet. Ach jo, ozvalo se kolem dokola. Poučné výlety nemají v oblibě ani pavoučci. Ale strýček se nenechal zvyklat. Bude to poučný výlet, ale užijeme si i plno legrace, slíbil. Půjdeme proti proudu potoka, cestou si nachytáme nějaké mušky a budeme se cvičit ve skoku na komára. Jé, ozvalo se kolem dokola. Myslím, že tak předpolednem dorazíme k velkému mraveništi a tady začne poučná část výletu. Budeme pozorovat mravence, budeme se dívat, jak se lopotí, jak se držou, co mají práce i v neděli, aby se uživili. Tak na vlastní oči poznáte, o co pohodlnější život máme my, pavouci. Snad si budete toho štěstí víc vážit. A teď alou, pochle, vchod. Pája kamarádům zamával a zůstal sám. Věděl, že včera udělal chybu a že jeho dobrodružství nemuselo dobře dopadnout. Ale být sám? Tak sám, když ostatní jsou na výletě, to je až moc velký trest. Aby zapomněl a snad také proto, aby ho strýček sekáč pochválil, dal se do pletení nové sítě. Ještě tak do ní něco ulovit, řekl si, když byla hotová. A pak se to stalo. Stalo se něco nevídaného. V tom dni jako ze zlata se najednou nad pavučinou objevila zlatá muška. Pája ani nedýchal. Zlatá muška zakroužila, trochu se zakomíhala a bác spadla do pavučiny. Pavouček Pája ulovil zlatou mušku. To budou všichni koukat, pomyslel si. To bude slávy. Ale kamarádi se z výletu nevraceli, zlatá muška se v síti nehýbala a Pájovi začalo být zase trochu smutno. Chtěl se pochlubit, ale neměl komu. Chtěl si povídat, ale neměl s kým. Tak alespoň obešel svou vzácnou kořist. Muška zářila v síti jako vzácný drahokam. Pája si pomyslel, že je moc hezká. Já vím, že jsem moc hezká. Říkají mi zlatuška, promluvila najednou zlatá muška. Ty víš, na co myslím, vylekal se Pája. Vím, já jsem totiž kouzelná. Řekni mi své přání a já ti ho splním. A to znám, ušklíbl se pavouček. Já ti řeknu svoje přání a ty budeš chtít, abych tě pustil. To teda ne. Jak myslíš, urazila se zlatá muška. Dělej si, co chceš. Nemusíme se vůbec bavit. A zase odpočívala v síti bez hnutí, jako zasklená, jako perla, jako zlatý kamínek. Ale já tě stejně nepustím, řekl Pája. Jsi můj největší úlovek. Však tě o nic neprosím. Nech si mě tu třeba umřít, odpověděla Zlatuška vzdorovitě. Pája chvíli přemýšlel. Tak dobrá, řekl nakonec. Já ti to přání povím, ale nepustím tě. Proč ze sebe děláš chytráka? Vždyť jsi docela hodný kluk, zavrtěla se v síti Zlatá muška. Jsi nějaká moc pyšná, nahněval se Pája. Jsem Zlatá muška, odpověděla Zlatuška klidně. Jsem vzácná. Ani strýček Sekáč mě nikdy nechytil. Jak to víš? Jsem kouzelná, řekla zase docela samozřejmě Zlatuška. A co si přeješ, to vím i bez tebe. Nemusíš mi to říkat. Tak schválně, naštval se Pája. Ty si, Pájo, přeješ, abys tu nebyl sám. Aby tady teď byl tvůj strýček a bratránkové a všichni tvoji kamarádi. Ty si moc přeješ, aby viděli, co jsi dokázal. Vždyť jsi ulovil zlatou mušku. Pája byl zaražený. Ta muška opravdu četla jeho myšlenky. Musel to přiznat. Musel přikývnout. To je zvláštní, řekl. Možná jsi opravdu trochu kouzelná. Vždyť ti říkám, že jsem, ušklíbla se Zlatuška. A proto vím, že se za chvíli tvoji kamarádi se strýčkem vrátí a budou tě moc obdivovat. Ale já už tady nebudu. Jak to? Vylekal se Pája. Vždyť se nemůžu ani pohnout, zašeptala Zlatuška. Když mě nepustíš, tak já tu asi vážně umřu. To ne, vylekal se Pája. A co udělal? Roztáhl pavučinu a pustil zlatou mušku na svobodu. Muška si protřepala křidílka a posadila se kousek nad pavučinou. Děkuji ti, pavoučku, řekla. Teď ti teprve doopravdy to přání můžu splnit. Přiletím za tebou vždycky, když ti bude smutno. Ale nikomu to neříkej. Bude to naše tajemství. Slibuješ, řekl Pája. Slibuju, odpověděla Zlatuška. A zlehinka odletěla. Hned na to se všichni vrátili z výletu a opřekot vyprávěli, co zažili. Pája je poslouchal, ale o tom, co zažil on, neřekl ani slovo. Bylo to přece tajemství.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Na hradě černokněžníka Burana. Králevic Marko osaměl na hradě svých vznešených rodičů, kteří podnikli cestu do sousední říše. Protože královské manžely provázela četná družina, zůstalo na hradě jen málo lidí a ti nedovedli pobavit králevice. Aby se zbavil nudy, jel se prohlížet královský archív. Ve velké věžní síni bylo v těžkých dubových truhlách uloženo mnoho starých listin a rukopisných památek. A když králevic otevřel jednu velikou knihu vázanou v kůži, vypadl z ní starý pergamen. Marko jej zdvihl a s úžasem četl. Kdo hlasitě přečte slova na druhé straně, peklo učiní svým služebníkem. Marko obrátil pergamen a hned četl nesrozumitelná jemu slova. Sotva, že dokončil, rozlétlo se okno síně a před králevicem stál podivný tvor. Byl postavy malé,

0: nevšak jménem Lapač. Královič se na chvíli zamyslil. Potom uschoval kouzelnický pergamen a obrátil se k ďáblovi a poručil mu. Lapači, zanes mne k mým rodičům. Ještě dnes chci se s nimi potěšit.
1: Nemožno, pane můj, nemožno,
0: vymlouval se ďábel. Říše krále Dobromila, kam se odebrali na návštěvu, je příliš vzdálena, než abychom ji mohli ještě dnes uvidět. Markovi neušlo, že Lapač tváří se nějak rozpačitě. Proto zavolal přísně. Ty jsi mým služebníkem, já ti to poroučím. Ďábel se zhrbil, něco zamumlal, potom vzal královice za ruku, vytáhl jej na otevřené okno a vyskočil s ním ven. Hned obklopil je temný mrak, jež unášel je závratnou rychlostí. Marko vůbec nic neviděl a než se nadál, ucítil pod nohama pevnou půdu. Nalézali se v pusté krajině, kde se tyčel k nebesům ponurý hrad. Nad ním kroužily krákorající vrány, za chvíli některá spustila se do hradu. To, že je sídlo krále Dobromila, s nedůvěrou otázal se královic. Ďábel se skrčil a odpověděl.
1: Není, pane můj, není. Zde bydlí černokněžník Buran.
0: A proč si mne tedy sem zavedl? Vytýkal mu královic. Přece jsem ti poručil, abys mě uvedl k mým rodičům. Nezapomínej, že jsi mi povinen poslušností.
1: Ale vždyť tebe poslouchám, pane, poslouchám. Tvoji rodiče jsou zde, v tomto hradě.
0: Jako hosté Buranovi? Divil se Marko.
1: Nikoli, jako jeho oběti.
0: Královic chytil ďábla za rameno a prudce jim zatřásl. Tedy mi pověz, co víš o mých rodičích, poroučím ti. Ďábel začal vyprávět.
1: Kdo vstoupí na území Buranovo, je ztracen. Také tvoji rodiče, můj pane, a jejich družina, vracejíce se od krále Dobromila, zabloudili do této končiny. A Buran se jich zmocnil.
0: A co se s nimi stalo? Ustrašen ptal se královic.
1: Pojď za mnou a uvidíš, odvětil ďábel. Tobě nehrozí nebezpečí, když já jdu s tebou.
0: Došli k zavřené hradní bráně, ověšené pavoučími sítěmi. V jedné pavučině právě uvízla malá muška, jež úzkostlivě bzučela a třepetala se v pasti. Královic zahlédl velkého pavouka, jež se již chystal vrhnout na svou kořist. Dobrému Markovi se zželelo ubohé mušky. Protrhl síť, lapená muška vypadla a za chvíli vznesla se zase do vzduchu. Ďábel se jen ušklíbl. Potom stiskl velikou kliku kovových vrat. Z hradní věže vyletěl ohnivý pták, jež bleskem zmizel v dáli.
1: Buran není doma, řekl Lapač.
0: Bude tu však co nevědět. Strážce hradu letěl už pro něho. Sotva to dořekl, zaburácela hrozná vichřice. Vedle královice stanul hubený, černě oděný muž.
1: Ty zde, Lapači, oslovil ďábla. A kdo je tvůj druh?
0: Nyní je to můj pán, mocný Burane, odvětil ďábel. Buran se ušklíbl.
1: Co hledáte v mém sídle?
2: Královic Marko chce vidět své rodiče.
0: Buran se zasmál.
1: Uvidí je, uvidí, ale nepozná je.
0: Dotknul se brány. Otevřela se a všichni tři vkročili do rozlehlého nádvoří. V tom vykřikl Marko. Jeho zrak zděšeně utkvěl na dlouhé, nízké, široké zdi kamenné.

0: Spočívalo na ní množství koster. Na některých pásly se hladoví havraň a vrány.
1: Tu jsou tvoji rodiče, kralevici, a zde jejich družina,
0: ukázal Buran na skupinu spola ohlodaných kostlivců. Markovi vyhrkly z očí slzy. Potom vytasil meč a rozehnal se po Buranovi. Černokněžník mávnul rukou, meč Markův vyletěl do výše a sám zapadl zase do pochvy. Nebylo možné jej vytáhnout.
1: Věděl jsi, kralevici, co jsi chtěl, řekl Buran. Nyní odejdi.
0: A když Marko otálel, nadmul Buran tváře, kralevice i ďábla uchvátil mocný proud vzduchu a přenesl je přes hradby. Lapači, lapači, poroučím ti, abys mi pověděl, možno-li oni nešťastníky zase vrátit životu, zvolal kralevic.
2: Je to možné, pane, je to možné, přikývl ďábel.
0: Tedy donuť Burana.
2: Ale to nelze, pane.
0: On je spojencem pekla, je mocnější mne.
2: Já jsem však nyní tvým pánem.
0: Ano, jste, pane. Buranovo umění však je mocnější mého. Ale přece můžeš se pokusit o vysvobození svých rodičů. Buran dovede oživit i pouhé kosti. Hrozí však nebezpečí, že sám staneš se obětí a těch tam přece nevzkřísíš.
2: Nelekám se žádné oběti pro své drahé rodiče. Mluv tedy, lapači, mluv.
0: Poví ti to sám Buran, pane můj, řekl ďábel a dotknul se kliky. Hned byl u nich černokněžník. S potupným úsměvem vyslechl z úst ďáblových žádost Markovu.
1: Mládenče, tvé rodiče možno oživit jen tehdy, stráví-li oheň jejich kosti,
0: zahovořil nyní Buran.
1: A ostatní? Ptal se kralevic. Také oni výjdou živi z popele spálených kostí.
0: A to je vše? Divil se Marko.
1: Ano, všechno, přisvědčil Buran.
2: Nutno však dodat, je ti dovoleno třikrát pokusit se o změnu kostí v popel. Ke čtvrtému pokusu už nedojde, neboť potom spočineš vedle kostlivců a černí ptáci budou mít ti opět hody.
0: Dobře si to rozmysli.
2: Netřeba mi rozmýšlení, odhodlaně prohlásil Marko.
1: Buď vysvobodím ony nešťastníky, anebo budu stílet jejich osud.
0: Buran pokrčil rameny.
1: Varoval jsem tě. Vrhni se tedy v záhubu, když chceš. Nemysli však, že ti lapač bude nápomocen. V tom ohledu nesmí tě poslechnout.
0: Zavedl kralevice do hradu. Lapač šel s nimi. Marko poručil mu, aby donesl dříví a oheň. Lapač zmizel, za chvíli však zde byl zase a táhl za sebou otýpku větví a hranici polen. Pod paží dřímal hořící pochodeň. Marko nakupil na zeď palivo, na hranici vložil kosti svých rodičů a potom přiblížil pochodeň k dříví. Rázem vzplanula hranice. Hned však zase uhasla. Buran se zachechtal.
1: To bylo poprvé, počítal.
2: Lapači potřebují olej,
0: velel kralevic ďáblovi. Lapač se tázavě podíval na Burana. Ten přikývl a ušklíbl se. Za chvíli přivlekl ďábel soudek s olejem, jímž kralevic napustil hranici. Pochodeň sice jí zapálila, ale plamen ihned uhasl, sotva vyšlehl.
1: Po druhé,
0: ozval se zase Buran.
1: Ještě jeden marný pokus, kralevici, asi ztracen.
0: Marko se zamyslil. V tom vletělo mu něco do ucha a zaslechl pisklavý hlásek.
2: Vysvobodil si mě z pavoučí sítě, Kralevici, pomohu ti s nesnází. Udeř pochodní Burana a on pozbude své moci a potom směle zapal hranici. Z Markova ucha vyletěla drobná muška. Kralevic obrátil se k černokněžníkovi a mocně jej udeřil hořící pochodní. Buran vykřikl, klesl k zemi a jako sud odvalil se do tmavého kouta.
1: Ďáble, pomoz!
2: Zvolal na lapače.
1: Ani se nehni,
2: velel kralevic ďáblovi. Teď posloucháš jenom mne.
1: Ano, pane, ano,
2: zkroušeně řekl lapač. Marko po třetí přiblížil pochodeň k hranici. Vzplála. Dříví vesele zapraskalo, hustý dým ji zahalil. Čím více oheň se vzmáhal, tím více křičel Buran o pomoc. Ale ďábel jen se krčil. Marko s radostí pozoroval, kterak oheň zachvátil kosti. Obrátil se k ďáblovi a řekl. Nuže, lapači, co je mocnější? Láska synovská nebo černé umění?
1: Ty jsi mocnější, pane můj, ty,
2: doznával ďábel. Hranice dohořela. Rozpadla se, z kostí zbyl jen popel. Ahle, na zdi objevily se dvě postavy. Muže a ženy v královském rouchu. Otče, matko, zajásal Marko.
1: Marko, synu drahý.
2: A již se objímali navzájem. Teď začaly se hýbat všechny kostry. Jakmile některá vstala, změnila se v živoucího tvora.
1: Zdráv buď kralevici, Marko, zdráv buď náš osvoboditeli,
2: zahřmělo nádvořím. Marko poznal družinu svých rodičů, uviděl také i neznámé tváře. Pak obrátil se k Buranovi, jež dosud choulil se v přítmí. Zasluhuješ trestu, zvolal přísně.
1: Ušetři jej, pane, prosil ďábel, je neškodný, navždy pozbyl své kouzelné moci.
2: Tím spokojil se Marko. Poručil ďáblovi, aby jej, rodiče a jejich družinu zanesl do jejich domova. Ostatní pak k jejich rodinám. A tak se také stalo. A když kralevic se svými rodiči uviděl známý hrad, propustil ďábla. Přesvědčil se později, že jeho rozkaz byl vykonán, že v hradu Černokněžníkově zbyl už jenom Buran. A pak spálil kouzelnický pergamen. Nechtěl už nikdy mít peklo ve svých službách.
3: Vigy básnička! Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku? A teď ještě jednou. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
4: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

jednou šli Mach s Šebestovou do školy ve svátečním a Jonatán nevěděl, co se děje, až mu Šebestová řekla. Víš, Jonatáne, dneska máme školu naposled. Dneska se budou rozdávat vysvědčení a to moc dlouho netrvá. Když na nás počkáš, za chvíli budeme zase spolu. A Jonatán přikývl, jakože rozumí, a zůstal sedět před školou. A Mach s Šebestovou vešli do třídy, kde byl hrozně randál. Janečková zapomněla koupit pro paní učitelku bonboniéru, na kterou se všichni složili, a kluci křičeli, Janečková, tak pro ní skoč, co sedíš. Ale Mach řekl, na to je pozdě, za chvilku zvoní. Vytáhl z kapsy sluchátko, řekl, co potřebuje, a už držel bonboniéru v náručí a všichni byli údivem celý pryč. A Horáček řekl Pažoutovi. Kamaráde, mít tohle sluchátko, to by skulil oči. A potom se rozdávalo vysvědčení, Mach s Šebestovou si mohli gratulovat, lepší to být už ani nemohlo, dokonce i takový Kropáček s Čermákou na tom byli poměrně dobře. Za to Horáček a Pažout dopadli úplně otřesně. Měli samé pětky a paní učitelka řekla, hoši, hoši, řekněte upřímně, bylo vám toho zapotřebí? Taková ostuda. No, teď už se nedá nic dělat, tuhle třídu budete opakovat. A Pažoutovi bylo do breku, měl na sebe hrozný vztek a řekl Horáčkovi, mohli jsme se aspoň trošku učit. Táta mě zmlátí, že si 14 dní nesednu. Ale Horáček mávl rukou. Co brečíš, troubo? Vsaď se, že domů přijdeme se samýma jedničkama. Náhodou vím, jak na to. A nakonec se konala v tělocvičně slavnost. Pan ředitel měl dlouhou řeč, ale Mach moc neposlouchal, pořád si představoval, jaká to bude senzace, až začnou zítra prázdniny, takže ani necítil, že mu kdosi pomalu vytahuje z kapsy sluchátko a potom, zrovna když Šebestová potichu říkala, už to trvá trochu moc dlouho, zvedl kdosi z střechu tělocvičny, jako se zvedá poklička z hrnce. A když se žáci a učitelé podívali vzhůru, viděli, jak se na ně z výšky šklebí obrovský Horáček s obrovským Pažoutem, kteří byli asi tak dvakrát větší než kostelní věž, a Horáček, kterému koukalo z kapsy ukradené sluchátko, řekl. Tak, a teď nám paní učitelka napíše nový vysvědčení se samýma jedničkama, jinak na vás šlápno, hotovo. A Pažou dodal, a než ty jedničky budeme mít, nikdo se ze školy ani nehne. A v tělocvičně nastal strašlivý zmatek a na ulicích zrovna tak lidé propadali panice, chtěli se rychle někam schovat, čemu se nemůže nikdo divit, protože když se nad městem objeví z ničehož nic dva obři a ještě k tomu takové známé firmy jako Horáček s Pažoutem, tak to není žádná legrace. A pan ředitel volal, klid, prosím, klid, budeme s Horáčkem a Pažoutem vyjednávat, jsem přesvědčen, že situaci zvládneme. Ale to už pan školník Huml vbíhal do tělocvičny s prázdnými blankety, perem a razítkem a volal na Horáčka, aby mu řekl bydliště a datum narození, ale paní učitelka začala křičet. Pro pána Jana, pane Huml, to přece nejde. Jak bychom mohli dát Horáčkovi a Pažoutovi samé jedničky, když se celý rok neučili? Jak by k tomu přišli ti poctiví žáci, kteří se připravovali od hodiny k hodině? Vždy takový Pažouci plete dodnes tapíra amerického s prasetem a Horáček dodnes neví, kde má pravou a kde levou ruku. Jenomže pan Huml řekl, no jo, to je všecko hezké, ale jestli ti hoši rošlápnou školu, tak nemám kde bydlet. A v tom se zhora ozvalo, tak bude to nebo ne?
A paní učitelka řekla silným hlasem: nebude toho Ráčku, jedničky nedostaneš, ani kdyby se postavil na hlavu. A než rošlápneš tu školu, dobře si to rozmysli, nedávno jsme ji stavěli. Jenže sotva to paní učitelka řekla, objevily se v tělocvičně dva ohromné prsty se špinavými nehty a ty dva prsty zvedly paní učitelku a nesly ji vzhůru a Šebestová řekla Machovi, ty, Tululum, to je všecko kvůli tobě, mně se to nikdy nestalo, aby mi někdo ukradl sluchátko. A Mach řekl, jen klid, Šebestová, mám bezvadný nápad. Jonatán čeká před školou, tím je všecko zachráněný. A šel k hlavnímu vchodu, vystrčil hlavu na ulici, dal Jonatánovi do pusy dopis a řekl, upaluj s tím na letiště a honem. A Jonatán upaloval s dopisem na letiště, tam si dopis přečetli, vytáhli z hangáru vrtulník, posadili Jonatána do kabiny a už s ním letěli k městu, nad kterým se tyčili Horáček s pažoutem jako dvě televizní věže a Horáček držel paní učitelku na dlani a křičel na ní. Tak co? Napíšete nám ty jedničky nebo nenapíšete? A paní učitelka křičela, ani za nic, Horáčku, ty jsi se, pane, pěkně vybarvil, jen co je pravda. A Horáček odklopil víko veliké koule, co je na špičce kostela, paní učitelku do ní strčil a řekl pažoutovi, seš jen trochu horý, něco mě napadlo. A tak pažout udělal krok, rošlápl přitom trafiku a zmrzlinářský vozík, nabral z přehrady za městem trochu vody do dlaně a Horáček se naklonil na tělocvičnu a řekl, doufám, že budete moudřejší než paní učitelka, jinak vás všecky utopíme jako koťata, pažouté, pokropě trochu, ať vědí, že to myslíme vážně. A pažout začal kropit a v mžiku stáli všichni pokolena ve vodě, pan ředitel, učitele i žáci, všichni kromě Macha a Šebestové, ti už v tělocvičně nebyli, ti byli venku na školní zahradě, schováni za rybízem vedle Horáčkovy velikánské boty, čekali tam, až přiletí vrtulník. A vrtulník se blížil, byl vedle těch obrů menší než komár, takže si ho nevšiml ani Horáček, ani pažout. A vrtulník se blížil k Horáčkově kapse, ze které koukalo ukradené sluchátko. A když byl docela blízko, řekl pilot Jonatánovi hop. A Jonatán skočil z vrtulníku Horáčkovi rovnou do kapsy a tam kousal a kousal, až prokousal velikánskou díru, kterou sluchátko vypadlo na školní zahradu, hned vedle rybízu, Mach s Šebestovou vyskočili a dvojhlasně do toho ohromného sluchátka křičeli. My bychom, prosím, potřebovali, aby to sluchátko bylo zas tak malé jako dřív. A ze sluchátka se ozvalo. No dobře, ale příště si to sluchátko líp hlídejte, to víte. Já vyhovím vždycky jenom tomu, kdo do mě mluví. A najednou bylo sluchátko zase jako dřív a Mach s Šebestovou do ní rychle řekli své přání a hele. Na školní zahradě stál úplně normální Horáček s úplně normálním pažoutem, který držel v dlani trochu vody. Odevšad se k ním hnalo plno lidí, kteří křičeli a hrozili pěstmi. První běžel zmrzlinář Horáček, tlačil před sebou rozlámaný vozík a volal na syna, koukej, co si proved, počkej doma, já tě přerazím. A syn křičel, to já ne, to pažou. A kouka zmizet co nejrychleji přes plot. A zatím u kostela stálo červené auto s žebříkem, požárníci sundavali paní učitelku a lidé tleskali a volali, to je, pane učitelka, jak má být, trvala na správných zásadách a nedala se zvyklat.
A pan ředitel, nedbaje, že má vodu v botách, děkoval dojatě Machovi a Šebestové za záchranu učitelského sboru, žactva celé školy, včetně pana školníka, a při té příležitosti řekl doslova: milí žáci 3. B Machu a Šebestová, vykonali jste v uplynulém roce mnoho záslužného pro blaho našeho ústavu a nyní si věru zasloužíte trochu toho odpočinku, a proto já i celý učitelský sbor vám přejeme 2 měsíce krásného volna. Načež všichni přítomní zatleskali, Mach s Šebestovou se uklonili a pak vykročili i s Jonatánem směrem ke kouzelným, vonavým a sluncem zalitým prázdninám.

Merkur a dřevorubec. S poctivostí nejdál dojdeš, učí nás tato bajka. Kdysi žil v chalupě na kraji lesa jeden dřevorubec. Poctivě a těžce si vydělával na živobytí a svědomitě se staral o ženu a děti. Jednou přecházel po lávce přes divokou řeku. Klopítl, sekyra mu vypadla z ruky a zmizela v kalných vlnách. Běda mě i mé rodině. Bez sekyry své děti neuživím. Bůh ví, kam jí dravý proud zanesl. Ach, bohové, pomozte mě nešťastnému. Bůh Merkur uslyšel mužovo bědování. Sestoupil na zem a bez váhání skočil do hluboké vody. Když se vynořil, držel v ruce sekyru z ryzího zlata a podával ji muži. To není moje sekyra, řekl podle pravdy dřevorubec a sekyru si nevzal. Bůh se ponořil znovu a vytáhl stříbrnou sekyru. Nemohu si vzít, co mi nepatří, vrátil ji muž Merkurovi. Ten se naposledy potopil a vytáhl z vody obyčejnou starou sekyru. Ta je moje. Bože, děkuji ti na stokrát, zaradoval se chudák. Dřevorubcová poctivost byla odměněna. Bůh Merkur, který ji tak dlouho zkoušel, daroval dřevorubci všechny tři sekyry. Rázem se stal z chudáka boháč. Zpráva o té události se rychle rozletěla do celého okolí. Jeden vychytralý soused si řekl, že to zkusí také tak. Schválně zahodil starou sekyru do vody a hlasitě volal Merkura na pomoc. Ten přispěchal a vytáhl z vody sekyru z ryzího zlata. Chamtivec se po ní rychle natáhl. Ta je moje, dobře ji poznávám. Po těch slovech začal sekyru přehazovat z ruky do ruky, protože zlaté topůrko se rozžhavilo do běla a pálilo jako oheň. Nakonec sekyru odhodil na zem. Jen cinkla o kámen zmizela. Ta jeho vlastní, obyčejná, zůstala ve vodě, odkud ji už nikdy nikdo nevylovil. Tak byla poctivost odměněna a nepoctivost potrestána.

0: chřipky.
1: Pane doktore, hurá, už vím, že nejsem žížala.
0: Raduje se pacient psychiatrické léčebny. Najednou se podívá z okna a znejistí.
1: A pane doktore, myslíte si, že už to ví i ten kos?
2: Bábinko, nech je. Když nepoví, nevadí. My jim zase nepovíme, kam chodíme na trávu. A je

0: jak je má člověk hledat. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa na malenky. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa trávu žít. Šla do lesa, byla rosa, zabloju to, byla bosa. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa trávu žít.
1: Moc se vyptává. Asi ho pustím k vodě.
0: Cože?
2: Vidličky a nože. Řekla jsem, že jsem šla k vodě.
0: Jen to ne.

0: zůstanu?
1: A proč?
0: Už proto, že jsi za ty roky, co spolu kamarádíme, nevšiml, že mám oči hnědé a ne modré.
1: Ovej, ovej! Ovej, pojď domů!

0: vej. Honem máni, honem máni, honem si ho vyndavej.
1: Jo, už to bude.
2: Co je?
1: Já nějak chraptím.
0: No, odeď by ne. To máš z toho, že i u ozvěny musíš mít za každou cenu poslední slovo.
1: No. Je, už ho mám.
0: Co?
1: Přece ten trn.
0: Tak už si honem pospěš, nebo přijdem domů pozdě a bude binec. Znáš bábinku a taťuldu.

0: Tak co, Máničko, dušičko, prozraď mi, kde jsi byla.
1: Sekala jsem Vltavu.
0: A proč právě ty?
1: Nikdo jiný to tak neumí, protože...

To se ví, že je. Však taky nemáš courat po nocích a včas jít na kutě. Potom nevíš, kdy máš ráno vylézt z pelíšku.

0: vyskakat. Ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, vyskakat. Dobře, další zvíře, jaký chcete zvíře, dobře, co?
1: Šlon.
0: Žirafa, pojďme do ní, jedem na žirafě.

0: nasávat!
1: Prokope, běž a uklid si pokojičku, ano?
2: Digi cvičení a jdeme na to!
3: Piggy, ahoj.
4: Ahoj, Hanko, Kiniková.
3: Já, když jsem byla malá holka, tak jsem často na louce válela sudy.
4: Já nejradši z takového mírného kopečka, protože pak se ti tak zamotá svět a připadáš si, že jsi vylezl zrovna z nějakého skafandru z rakety třeba, víš?
3: Víš totiž, že když válíš sudy, tak v podstatě zpevňuješ své tělo a to je velmi důležité, protože samozřejmě stát rovně ve stoje je už věc, kterou jsme se naučili, ale když válíš sudy, tak musíš stáhnout všechny svaly úplně stejně, jako když stojíš. A to už zas úplně tak jednoduché není. A já bych teď chtěla, abychom se takové válení sudu naučili.
4: A ty chceš, abych válel sudy jako had, kdyby si stoupnul do pozoru, viď?
3: Ty máš pořád ty historky s tím hadem. Ty čteš nějakou knížku o hadech?
4: Ne. Jenom vždycky, když ležím, tak si tak připadám.
3: Tak prosím tě, mně připadáš jako krásný, hezký,
4: růžový had.
3: A dost, jdeme cvičit. To jsem zvědavá, jak se Pigimu bude přes to jeho bříško ten sud válet. Ale to se jako, to jste slyšeli jenom vy děti. Tak, v každém případě, Pigi, prosím, děti, prosím.
4: Já jsem to slyšel taky.
3: Já ti držím pěsti, protože jsi zatím zvládl úplně všechny mé cviky a proč by si prostě válení sudů nezvládl taky. Ležíš na zádech?
4: Ležím.
3: Musíš k tomu ale stáhnout svoji.
4: Zadeček, myslíš?
3: Ano, musíte stáhnout své zadečky, musíte také vtáhnout svá bříška, musíte zpevnit záda a takto z těch zad se přes to zpevněné tělo otočit na svůj pravý bok. Teď se, pozor, teď to bude těžký, teď se takto zpevnění musíte položit na bříško. A takto zpevněni se otočit na svůj druhý bok. A teď zpátky na záda.
4: Mě tam vodí ručičky z kopítky.
3: Tak jako, co ti na to mám říct?
4: Tak asi dáme ti
3: ruce. Ne. Dáme ruce děti při tomto převalování před sebe. Ležíme na zádech. Ruce dáme do zapažení a zpevníme ramena, záda,
4: takže nahoru
3: bříško,
4: nad hlavičkou.
3: Přesně tak, bříško a zadeček. Otočíme se ze zad na svůj jeden bok.
4: Je to nejlíp.
3: Přetočíme se na bříško. Přetočíme se na svůj druhý bok. A zpátky na záda. My jsme to teď dělali pomalu, abyste si přes tento pomalý postup uvědomili, jaké svaly potřebujete při tom válení sudů použít. A my si teď představíme, že jsme na tom kopci, o kterém si před chvílí.
4: Hanko, já si budu představovat, že jsem váleček na těsto.
3: A budeme si představovat, že jsme váleček na tělo.
4: Těsto, třeba veverka lesponka, válečkem válí těsto.
3: A my se teď pouštíme z toho kopce ze zad na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda, na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda. Je, Piggy, já už musím končit, mě se z toho točí hlava, Děti, já se jdu napít vody a to je možná dobrý nápad, vy byste si tu vodu teď mohli dát také a pomalinku se vyšouráte ještě jednou na ten kopec. A pokud se vám líbilo válení sudů, tak já mám hezký pocit z toho, že pokud vám to šlo, tak jste zpevnili všechny svaly, které pro tento cvik byly důležité. Piggy, prosím tě, jak ti to šlo přes to bříško?
4: Dobře.
3: Došlo mu to, milé děti. Já ho musím pochválit a už se do něj nikdy nebudu navážet, protože Piggy je velmi šikovný. Mějte se moc hezky, ahoj.
4: Ahoj, bříškováčci.

0: Nový život. Jako očitý svědek zmizení kudly Dederona nepochyboval profesor o tom, že divoké lichožrouty bez vůdce čeká zoufalý život psanců a viděděnců. I kdyby chudák Tullamore junior z kázu Kilimandžára přežil, nikdy se o ty zvlčilé výrostky nedokáže postarat. Na to je příliš mladý a neskušený. Ten úkol čeká na něho, na René Kaderřábka. Jeho plán byl právě tak smělý, jako prostý. Promění svůj dům na penzion a převýchovný ústav pro divoké lichožrouty a dá mu název Nový život. Ta myšlenka byla tak spalující, že ji musel ještě zatepla sdělit Ramíkovi. Před půdou se ale zarazil. Jako zdvořilý člověk ctil soukromí lichožroutů, proto jen stál za dveřmi a významně si odkašlával. Dveře se otevřely na docela malou škvírku a Ramík z nich vyklouzl. Pokud profesor čekal, že ho pozve dál, tak to se teda mýlil. Ramík zamířil rovnou do jeho pracovny. Co se stalo? Zeptal se. Můj dům, váš hrad, zvolal profesor Kaderřábek. Počkal si na účinek svých slov a pak Ramíkovi vyložil plán na nový život. Myslím, že ředitelem toho ústavu by mohl být tvůj otec. Chce to autoritu. Co si o tom myslíš? Já nevím. Na Ramíka to bylo příliš náhlé. Profesor si uvědomil, že možná ještě ani neví o demolici Kilimandžára. Začal mu ji popisovat, ale pak ho napadlo pustit televizi. Sám už to mimořádné zpravodajství viděl několikrát a běželo i teď. Ramík se málem přilepil na obrazovku a celou dobu ani nehlesl, až najednou vyskočil a křičel: "To je Tulík! Můj bratr žije!" Profesor viděl jen myhotavé bílé šmouhy, ale nepochyboval, že Ramses má pravdu. Věděl přece z vlastní zkušenosti, že lichožrouty nelze fotografovat. Musím to povědět otci. Jen běž, řekl profesor. Ale neznáš tohle? Vylovil z kapsy drobné stříbrné pouzdro. To je to jediné, co zbylo po kudlovi Dederonovi, řekl. Zeptáme se jihlíka, křikl Ramses už na schodech. A profesor se vrátil ke stolu, aby si poznamenal do bloku. Důležitý poznatek. Tam, kde člověk vidí jenom duchy, vidí lichožrouty. Lichožrout mé ségry Božky.
1: Tlusté břicho, žádné nožky.
0: Z párů dělá licháče.

0: Zas k sousedům, v noci projde celý dům. Vynechá jen pana Krohu. A proč právě pana Krohu? To vám klidně říct si mohu. On má totiž jenom jednu nohu. Lichá, lichá.
1: Tiki kalendář. Dnes je 11. července.
2: A svátek slaví Olga.
1: Olga vznikla ze severského jména Helga.
2: A znamená svatá.
1: Nejoblíbenější je jméno Olga asi v Rusku.
2: Takže milé Olinky.
1: Olušky, Olgy a Oli.
2: Všechno nejlepší.
3: Vy jste možná ještě nikdy neviděli trpaslíčí slony nebo slony trpaslíky. Kdo je viděl, ten může mluvit o štěstí. Je nás na světě jen pár, a to jsem já a několik tisíc cirkusových diváků v Paříži, v Londýně a v Benátkách. A ještě nějaký krotitel Koliha, kterému doma říkali Jájínku. Tomu Jájínkovi se jednou zdálo, že vidí dva malé modré slony, ale takové vám strašně roztomilé, veselé a dovádivé. A ti mu říkali, Jájínku, nevzal bys nás do cirkusu? Jájínek se v tom snu trochu polekal a povídá, jak vás mohu vzít do cirkusu, když se mi o vás jen zdá. To nevadí, řekli sloni, protože nám se zdá zase o tobě. Moc se nerozmýšlej, Jájínku. Řekni jo nebo ne, ale radši jo. Jo, Jájínku. Tak ten Jájínek řekl jo a hned se probudil. A v tom vidí, že se mu na nočním stolku procházejí dva malí, ale malinkatí sloni. Jeden modrý jako chrpa a druhý modrý jako inkoust. Ale kdyby se jen procházeli... Ti sloni na tom nočním stolku hrozně dováděli, stavěli se na zadní a na přední a také na chobot. A každou chvíli některý z nich zatroubil, Jájínku, ale tak vám hezky a s úctou. Troubili dost hlasitě, protože to uslyšela i paní Kolihová. Vešla do pokoje a spráskla ruce. Hned jim přinesla každému kostku cukru, ale ne, abyste si mysleli, že se sloni na ní vrhli. Kdepak, kdepak, každý z nich udělal na té kostce cukru stojku. Škoda, že jste tak malí, povídá Koliha. Vždyť vás v manéži nikdo neuvidí. To byste to hoši měli jako ratlíci, a tyto v cirkusu mají moc špatné. Vám by dali flek i bílé myši. Ale Jájínku, povídají ti sloni, k čemu bys měl tak nádherně dlouhé kníry? Na těch by se přece dělala produkce. A jaká produkce? Ha, nádherná. A ten, co byl modrý jako inkoust, vykřikl Ela hop a skočil tomu Kolihovi na pravý knír, který hned zmodral, a od té doby mu vlastně začali říkat modrovous. Předtím byl jen Koliha. Ten druhý, co byl jako chrpa, zatroubil něco jako hup tam hup a skočil mu na druhý knír. A teď po těch knírech chodili jako sloní provazolezci. A oni to vlastně sloní provazolezci byli. Ale kdo je cvičil, no, to nevím. Paní Modrovousová, která byla z cirkusácké rodiny, jim hodila další kostku cukru a oni si s ní pak házeli přes Jájínku v nos jako s míčem. Byli to moc učenliví sloni a tak uměli do večera několik nádherných čísel. No, světových. Příštího rána navoskovala paní Modrovousová panu Modrovousovi vousy, aby je měl hodně elastické a pružné. A hlavně mu zakázala kýchat. To víte, jaký měl potom Jájínek život bez kýchání. Ale kdo chce být krotitelem, musí si zvyknout na všelijaké odříkání. V cirkusech po celém světě měli všichni tři velikánský úspěch, všude se o ně rvali. A co se toho napsalo o Modrovousovi a jeho modrých slonech a o trampolíně na kníru? Také jim říkali Trio Blue Elephant. Sloni po každém představení dostávali cucavý bonbon a celý ho vcucli. No a Modrobous si navoskoval kníry. Ale všechna sláva polní tráva. Sloni byli sice velice učenliví, ale bohužel, každá učenlivost má svůj konec. Vlastně jako kníry. Nakonec se ti dva sloni začali na knírech nudit. No, jako když se ve třídě opakuje stále jedno a totéž. A pak z té nudy začali jeden druhého rozesmávat. Ale jak? Nejdřív na sebe dělali obličeje, pak na sebe začali pokřikovat všelijaké průpovídky, které si vymysleli o Modrovousovi. Tak třeba jeden řekl z ničeho nic, právě když dělali stojku. Modrovous, pudivous. A ten Ingoustovi se dal do takového smíchu, že málem z kníru uklouzl. Pak zas oba, jakoby nic, ohromní provazolesy, všechno v nejlepším pořádku. Elá hop a hup tam hup. A v tom najednou druhý vybrskne. Modrovous, do kníru se kous. A to už se oba smíchy nemohli ani udržet. A když se sloni smějí na knírech, no tak to hrozně lechtá. A ubohý Modrovous byl ještě k tomu strašně lechtivý a nejvíce zrovna pod nosem. Najednou na něho přišel záchvat kýchání, ale jaký. To vám byly šupy před celým cirkusem jako na den dělostřelectva. Šuplo to pětkrát, řachlo to 12krát a zahřmělo jednou, ale jako z kanónu. Co vám budu povídat? Modrovousovi se knír rozmočil, roztřepil a rozježil jako kocourovi. Ať dělali sloni, co dělali, na tuhle rozmočenou a rozježenou trampolínu nestačili. Spadli z knírů do manéže. Už jim nebylo do legrace. Ta ostuda. No, to bych vám ani nedovedl popsat. Ale co je horší, Modrovous stojí uprostřed a vůbec neví, že slony na knírech nemá. Pořád se neusmíval a klaněl. Sloni po tom velkém neúspěchu raději zmizeli v pilinách. V tom přišel jeden zřízenec cirkusu celý ve zlatě k Modrovousovi a povídá, pane Modrovous, vždyť hrajete bez slonů. Ředitel vám zkazuje, že máte jít do háje. A ten Modrovous se ještě zeptal do háje, do kterého a kde to je. A pak mu to došlo. Chtěl se zatvářit hrdě, ale najednou se mu zdálo, že bez těch slonů snad ani nemůže žít. Rozplakal se a tím si už docela zničil knír. Navždycky.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

To jsem kdysi znávával takového malého kluka a ta nejzvědavější koza byla proti němu ignorant, čili ignorámus. To je taková osoba, která nechce vůbec nic vědět. Říkával mi strýčku. A to byly pořád otázky jako strýčku, kráva, proč má rohy? Nebo strýčku, nebe, kam vede? Nebo strýčku, moře, proč je slané? Jásku, moře, povídám si. Proč je moře slané? No tak jsem se zamyslil, kluk někam utek a já začal pátrat. No, to víte, člověk všecko vypátrá, když si dá práci a když má na pomoc lupy a čočky, drobnohledy, chemii, svědky, knihy a ústní podání. A věřte mi nebo ne,

zdravé ruce, tak pro ně pracoval. Moc z toho domu nepřines. A když pak měl děti už 7 a ruce porád jenom 2, tak to vám dá rozum, toho na stole mnoho k večeři nebylo. A najednou tu byly Vánoce. A co teď? Povídá si Kouba. Dojdu k bratrovi Markovi, zrovna zabíjí, snad mi něco dá. Pravda, Marek sice zabíjel, ale dát bratrovi vejslušku, to se mu nechtělo. Kroutil se, vymlouval se a kam prej by přišel a semle a támhle a najednou ho popad stek, vzal půlku prasete a hodili po bratrovi a povídá, tak si ji vevadi s tím k čertu. Kouba měl to štěstí, že mu bída nevzala humor. Hodil si půlku vepře přes rameno a šupajdil si to domů. Sumíroval si už v hlavě, co se s ní sezelím, co bude vovar, šunku že naloží a v tom halt! Někdo vykřik. Stojí tam takový hajný. Kouba ho tu nikdy neviděl. Kam pak s tou půlkou? Kouba mu dobrácky opakuje, co bratr mu se vstekem houknul. No jinu, vlastně k čertu. Tudy prosím. Hajnej mávnul rukou a je tam v zemi díra a schody vedou dolů do tmy. Jdi po schodech, až přijdeš k železným dveřím. Zaklepej a otevřou ti malí čertíci. Těch zpratků si vůbec nevšímej, jdi pořád. Až přijdeš k Luciperovi a dej mu to vepřové, on ho rád. Bude ti chtít dát do cesty, ale neber nic než takový starý rezavý mlýnek. Bez toho mlýnku se nevracej. Kouba se zrovna chystal, že si trošku podiskutuje, ale než otevřel papulu, zbyla z hajného než fajfka. Visela ve vzduchu, zabafala a byla taky pryč. Stalo se přesně, jak ten hajný povídal. Železné dveře mu otevřeli čertíci a hned to začalo. Skákali, metali kozelce, kotrmelce, hvězdice, salta a najednou, jako když utne. Lucifer vyšel z kanceláře. A heleme se, Kouba. A ani Koubu ke slovu nepřipustil a pojď prej dál, tady to pověz na ten hák, co mám vyset ty stvrzenky a už otvírá pokladnu. Tady máš od cesty, chceš to ve zlatě tedy, nebo to chceš ve stříbře, nebo to chceš ve valutách. V pokladně se to třpitilo zlatem a drahým kamením, prsteny a náušnice, řetězy a hodinky a zlaté zuby a můstky a štosi valut a štosi akcí, ale Kouba si vzpomněl na rezavý mlýnek. Ležel tam pod oknem mezi starým počítacím strojem a hromadou razítek a klapsových perakolků. Já bych se spokojil tímhle rezavým mlýnkem, povídá Kouba. Lucifer přistrkuje ke Koubovi svazky bankovek pokroucených vedrem pekelným. Ber tohle a moc nemluv. Kouba dělá hloupého, nechá bankovky bankovkami a najednou, ups, popadne mlejnek a ven z kanceláře. A Lucifer za ním, no to se ví. Když někdo sedí celý život v kanceláři, není tak rychlý jako Kouba, který denně tuží svaly, dýchá čerstvý vzduch a střídmě jí. Ani ti čertovští uličníčkové Koubu moc nezdrželi. Ač dělali, co mohli. Kouba je setřás a hurá po schodech po třech, až se dostal z horoucího pekla na paseku nad potokem. A tam si ten mlýnek poprvé pořádně prohlíží. To je divný mlýnek. Najednou mu před očima zabafá fajfka a v kouři se objeví hajnej. No, a víš, co vlastně máš? Povídá hajnej. Rezatej mlejnek, Kouba na to. A měl trošku na hajnýho vztek. Abyste totiž rozuměli. Tenhle hajnej byl taky čert. Ale nějak se pohádal s Luciperem a zůstal mezi lidmi. Chodil s nimi do hospody a na schůzeno a, jak se řekne, vlivem prostředí se z něj stal hajnej, který lidem spíš pomáhal. Velice byl totiž rád, když mohl něco vyvést na truc Luciperovi. No, zkrátka, typický odpadlík.
A teď prozradil Koubovi, že ten mlýnek je vlastně

kouzelný mlýnek a že namele majiteli, co si srdce přeje. Jenomže se musí včas zarazit, jinak mele a mele a mele a že přestane mlít, jenom když řekneš eniky, beniky, co snamlel, to snamlel dost. Doma Koubova žena koukala jako blázen. Mlýnek stál na stole a mlel. A lezli z něho pečené husy, kuřata, ryby, saláty, dorty, vánočky, šaty, prádlo, líže, víno, saně, hračky a zase dort, pivo a hele, ještě dort. A co je tohle? Koblišky a cukroví a med a dva ouhoři. Zkrátka, kdyby byla bývala už televize, tak i ta televize by byla bývala, byla z mlýnku vylezla. A hodný Kouba nad tím stál a smál se a radoval se, že se děti smějou a že se radujou, že se žena směje a raduje. A žena se smála na Koubu a Kouba na ženu a na děti a děti na tátu a na mámu. A mlýnek mlel a mlel a najednou Kouba povídá eniky beniky, co snamlel, to snamlel dost. A jako když utne. A v tom tichu povídá Kouba, co bychom s tím se vším dělali. Děti, oběhněte chalupy a ať sousedí všeho nechají a že je zveme na hostinu. No, přišli všichni. Hospodský dal na hospodu nápis Dnes se nevrtí a pan farář to dal na kostel a všechno bylo u Koubu a jedli a pili a hodovali. Přišel i bratr Marek se ženou, s dětskem i čelátku přivedl zadarmo se nacpat. To není přece každý den. No, najedli se, napili se, zasmáli, dostali po vejslušce a ve zdraví se to rozešlo. Už byla noc. Vrátka vrzla, na okénko ťuk, ťuk, ťuk. Kouba vyjde ven. Bratr Marek, že prej měl jednu matku a jednoho otce a bratříčku sem a bratříčku tam. A jak si jako děti hráli, no zkrátka, no, Kouba byl dobrák, taky trochu pil, z prvního spánku byl probuzený, tak ani hrubě nevěděl, co dělá a ten mlýnek mu za $1000 prodal. Marek časně ráno vyhnal rodinu i z čeledi na pastu a začal vařit. Co se v takové lakomé makovici může vylíhnout za jídlo? Krupičná kaše a mlýnek mlel. A Marek držel hrnce nastavené. Už měl pro rodinu, už měl pro chasu a už ani neměl hrnce. Tak dost, povídá. Ale tomu mlejnek nerozuměl. Mlel dál. Už ne, křičí Marek. Kde pak? Co to je už ne, myslí si mlýnek. A mele dál. Hrome, tak dost, povídám. Marek klel, nadával, jak byl doma zvyklý ženě a čeledi. A popad mlýnek a praštil jim zem. Ale kde? Mlýnek mele a kaše leze ven a kaše a kaše a zase kaše a už jej plná světnice. Marek vynáší nábytek, vyšívané dečky, všechno samá kaše. Teď popadne piano, plné kaše, trmácí se s ním hromaby do všeho. Teď má stek, že to všechno vyhnal z domu, na všechno je sám. To mi byl čert dlužen, povídá Marek. To jste správně řekl, pan táto, ozval se hlas. Ale kdo to mluvil, to Marek nevěděl. Jen nad plotem se táhl obláček kouře z fajfky. A Marka popadla hrůza za bílého dne a horem pádem za bratrem. Pojď, prosím tě, honem pojď, vezmi si ten prevít mlejnek. Když došli k Markovým, bylo už boží dopuštění. Kaše rozvalila chalupu, povalila holubník a už si to patlala do chlíva, kde malé telátko jí začalo ulizovat. Kouba se svlékl a hup po hlavě do kaše. Nahmátl mlýnek a ven s ním. Eniky, beniky, co snamlel, to snamlel dost. A bylo po všem. Vem si to a jdi mi s tím z očí. Dvakrát ho ani nemusel pobízet. Hodil Markovi $1000 zpátky a domů. Uplynula nějaká doba a
celý kraj se změnil k nepoznání. Chalupy jak ze škatulky. Zahrádky v pořádku, čisté chlívy, napajedla, traktory, no, jak by ne. Když někdo něco potřeboval, zašel ke koubovi a mlýnek namlel. Namlel tvárnice, namlel vápno, namlel tašky, hnojivo, no všechno. I peníze na doktora. Kouba to s tím mletím nepřeháněl. Tomu žena radila. Všecko od toho mlýnku nemůžeme chtít, říkávala. Třeba by se vymlela potom. Koubo, dyť by jsme zlenivěli. A tak se v tom okrese žilo pěkně. Lidi nemuseli být zlí, protože si neměli co závidět. Měli to, co měli rádi, a měli rádi to, co měli. A víc k životu člověk nepotřebuje. A pohádka by mohla končit. Ale moře by v tom případě nebylo slané. A tak musí pohádka pokračovat. Marek se žral a záviděl bratrovi. Dříve on měl ze všech nejvíc. Nikdo neměl tolik, co on. Vykřik a poslechlo se. A co teprve mohl mít, kdyby byl ten mlýnek, nebyl bratrovi vrátil. A teď žena od něj odešla, dítě vzala sebou, čelátka se rozutekla a Marek sedí na gruntě sám, hromady do všeho. Tu noc nesvítil měsíc. Marek zapřáhl nejlepšího koně, vyjel za vesnici, nechal vůz stát a vrátil se pod okno ke koubům. Poslouchal. Spali. Vypáčil okno, vlezl do seknice a do malované almary. Namátl mlýnek a oknem ven. Jak si chtěl nadejít sadem, vrátka vrzla a probudila koubu. Ten popadl dvojku a za zlodějem. Ale koubová se mu postavila do cesty. Tak to ne. Zlí lidé nám ukradli mlýnek, povídáš. A co když tě zlí lidé zabijou? Co já? Co děti? Nemáme dost? Nevede se nám dobře? Ženská vidí někdy dál než mužský, to se musí nechat. Kouba pověsil flintu na zeď, zavřel okno, almaru a povídá dobrou noc a šel spát. To už Marek uháněl daleko za vesnicí a nezastavil se, až dojel k moři do přístavu. Dal se najmout na loď jako námořník a naplánoval si, že někde daleko za mořem mu mlýnek namele bohatství. Nejeli ani den a noc a přišel oběd. Nachytali ryby, uvařili a jedli. Marek sousto v ústech převrací, povídá, ne, je to neslané. Nemáte sůl? Kde pak sůl, povídá kapitán. Sůl, to je hrozně drahá věc, tu nemám. Drahá, říkáte, ha? No já vám, lacino, prodám. Marek vybalí mlýnek a velí, mel sůl. A mlýnek mele. A teď to začalo jako tenkrát s tou krupicovou kaší. Mlýnek mlel a mlel a mlel a mlel a sůl se hřine z kajuty do podpalubí a stoupá nahoru a už je na palubě. Ukrad sice Marek mlýnek bratrovi, ale jak jej zastavit, to zase nevěděl. Když už loď se nakláněla natolik, že každý námořník věděl, že se musí potopit, spustili záchranné čluny. A jak to má být, kapitán čekal poslední, až všechno nasedne a čekal i na Marka, až nasedne do člunu. Ale v tom kapitánovi před nosem zabafala fajfka, udělal se obláček kouře z laciného tabáku a někdo povídá, toho neberte, toho je čert čertu dlužen. No, kapitánovi sice bylo divné, že fajfka sama bafá a sama mluví, ale to víte, když se potápí loď, to je fofr, to je fofr, to se lecos přehlédne. A tak poslech fajfku a Marka nevzali. Potopil se i z lodí, i s mlýnkem. Co se stalo s Markem dál, nevím. Ale mlýnek mele sůl dál a mele a nikdo ho neumí zastavit, jen Kouba. A ten o tom neví. A na zlého bratra si vzpomene málo kdy. A dokud ten mlýnek bude mlít, bude moře vždycky slané.

0: Básničku.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.figy.cz
3: a tam ji najdete.

je půl, kde je důl, tam by vnik. Je to má výšky půl, maličký permoník, kde je důl, tam je důl.

jak vodník opravoval mlýnské kolo. Ještě ani pořádně nevyšlo slunce na oblohu a mlýn už vesele klapal, že to bylo slyšet široko daleko do kraje. Mlýnář stál na zápraží a spokojeně se díval, jak se voda valí mlýnským náhonem. Najednou se ozvala rána a někdo z mlýnice volá: pane mlýnáři, pane oče, pojďte sem, mlýnské kolo se zastavilo. A skutečně, kolo stojí jako přibité. Nahoře z něj voda jen tak ucmrdává, ale dole v náhonu se to jenom vaří. Mlynář a jeho pomocníci šmejdí a hledají, ale závadu najít nemohou. Ach, to je ale nadělení, vzdychá mlynář. Tady je každá rada drahá. Tady nám může pomoci jedině vodník z rybníka za lesem. No a tak pro něho šli. Vodník Piškvorec zrovna učil malé sumce, jak se krade rybářům návnada z háčku, a tak, toť se ví, moc tou její žádostí nadšený nebyl, ale nakonec si dal říct a šel. Přišli k náhonu, voda se válí a hůčí, ale mlýnské kolo se ani nehne. Vodník prošel mlýnici, díval se na ložiska, na hřídele a na všechna ta táhla, kouknul pod mlýnské kameny, ale potom zakroutil hlavou. Tady to není. A to musí být někde v náhonu. A hop, a už byl ve vodě. Ponořil se až na dno, rozhlíží se a tady to máme. Dole na mlýnském kole sedí nějaký úplně cizí vodník a vší silou drží kolo, aby se nemohlo točit. A co ty tady, povídá vodník Piškvorec tomu cizímu. Ale ať už si pryč, nebo tě přetrhnu jako úhoře. Jenom ne tak zhurta, pane kolego. Zašklebil se na to ten cizí vodník. Tohle je od dneška moje voda a já si tady můžu dělat, co chci. A na důkaz, že to myslí vážně, sevřel mlýnské kolo ještě pevněji. Vodník se vynořil z vody a povídá mlynáři, sedí tam dole nějaký chlapík a nechce se hnout. Co s ním? Mlynář začal bědovat a tak se šli do mlynice poradit. Někdo radil vytočit stavidlo, náhon zastavit a až by se ten chlapík odstnul na suchu, pak ho vyhnat. Ale vodník Piškvorec nad tím jenom kroutil hlavou. Kde pak? Až byste mlynské kolo zase pustili, on by se vrátil. Ne, ne, ne. Musíme na něho vymyslet něco jiného. Ale ať přemýšleli, jak přemýšleli, nic nevymysleli. A jak tak mudrovali a pořád z toho nic nebylo, povídá najednou vodník, já se tam doskočím na toho chlapíka ještě jednou podívat. Třeba už dostal rozum, vyběhl z mlýnice a hup do náhonu. Ale dole bylo všechno při starém. Ten vetřelec seděl stále na mlýnském kole a ještě si k tomu pískal na rákosovou pištělku. A ať si říká, kdo chce, co chce, pískal náramně pěkně.

to se na to podívejme, povídá vodník Piškvorec. Ty jsi dokonce muzikant. To se ví, že jsem odpověděl pyšně ten cizí vodník. A jaký? Já jsem býval, holinku, kapelníkem v Královské vodnické kapele. Jak to vodník Piškvorec uslyšel, vyskočil z náhonu a zašeptal mlynáři do ucha, tak už to mám, teď už vím, jak na něj. A než by se ho mohl mlynář na něco zeptat, byl pryč. Jen se jim zdálo, že se nahoře ustavidla myhla jeho zelená kamizola a potom jakoby něco žbluňklo. Mlynář i jeho pomocníci chvíli čekali a pak si šli sednout zpátky do mlýnice. Kdo ví, jestli se ještě vrátí, povzdychl si mlynář a dodal, neznám horšího pohledu na mlýn, než když se mu netočí mlýnské kolo. Složil smutně hlavu do dlaní a jeho pomocníkům taky moc do zpěvu nebylo. A tak by tam snad seděli smutně až do dnes, kdyby najednou neuslyšeli zvenku nějaký podivný hluk. Táhlo se to jakoby z veliké dálky, ale velice rychle se to přibližovalo. Znělo to jako nějaké břinkání, troubení, pískání a bubnování a kdo ví, co ještě.

Všichni vyběhli z mlýnice a co to vidí? Z hořejšího rybníka od stavidla sjíždí v mlýnském náhonu celá vodnická kapela. Vepředu jede vodník Piškorec s bubnem, za ním píská Úhor z pikolu, Štika vrzá na klarinet, vzadu třískají Raci činely a úplně nakonec jede Sumec s basou. Tak jsme tady, uculil se vodník. Jenom jsem si musel skočit pro kamarády, to víte, sám bych to asi těžko stačil. Mlynář spráskl ruce, ale než se zase stačil zeptat, k čemu to všechno vlastně bude dobré, vodník mávl paličkou a křikl: a teď, kamarádi, vodnický pochod! A kapela spustila. Byl to rámus, až se celý mlýn třásl. Ale ještě se ani nedostali k repetici, když to v mlýnském kole zaskřípalo a tam, kde se voda vařila nejvíc, vykoukl ten cizí vodník. Tak to teda zase ne, křičel, až mu ta jeho žebácká papule docela zčervenala. Takhle se vodnický pochod nehraje, ten se hraje přeci takhle. A vytáhl z šosu píšťalku a začal pískat. A pískal opravdu moc pěkně.

Víte, to je tak, povídá vodník Piškvorec a postraně mrknul na mlynáře. My jsme se doslechli, že jste býval kapelníkem v Královské vodnické kapele. A tak jsme se vás přišli zeptat, jestli byste nechtěl hrát s námi. Bydlet byste mohl tadyhle v hořejším rybníce, bez tak je prázdný. A je lepší, když tam bude bydlet náš vodník, než aby se tam usadil ještě nějaký dareba. A občas byste mohl dohlédnout na mlýnské kolo, aby se správně točilo, řekl mlynář. Ten cizí vodník chvilku koukal, už vůbec nebyl nabrůčený a dokonce se zdálo, že se trochu stydí. Tak je tedy dobře, povídá po chvíli takovým nějakým zjihlým hlasem. Já bych to vzal. A potom zaklepal píšťalkou na mlýnské kolo a už zase přísným hlasem dodal, tak nezapomeňte, večer je zkouška u mě. A ponořil se. A v tu ránu to v mlýnském kole zaskřípalo a začalo se znovu otáčet. A jak to bylo dál? A jak by to bylo? Od těch dob měl mlynář výborného pomocníka a vodnická kapela ještě lepšího kapelníka.

0: O dvou děvčatech a dvou darech. Pohádka z Bhútánu. Před mnoha a mnoha lety žilo jedno chudé děvče. A to děvče každý den před domem tkalo na tkalcovském stavu. Jednou přiletěla holubice a vzala děvčeti mírku na obilí, ve které mělo pražené sojové boby.
1: Boby si klidně sněz, ale mírku mi prosím vrať.
0: Zavolalo děvče za holubicí.
1: Jestli ji chceš, pojď za mnou.
0: Zavrkala holubice a pozvala dívku do svého příbytku.
1: Co si přeješ k jídlu?
0: Zeptala se holubice, když byly na místě.
1: Nepohrdnu ničím, co mi nabídneš, protože jsem z chudé rodiny,
0: odpověděla dívka. Od holubice pak dostala spoustu výtečného jídla a pití. Přenocovala u ní a ráno dostala mírku zpátky.
1: Když se chtěla vydat na cestu a vstala, zdálo se jí, že jí tělo nějak stěžklo.
0: Dokud nebudeš doma, nedívej se do svých vlasů, přikázala jí holubice. Dívka to slíbila a vydala se domů.
1: Když doma zjistila, že má na každičkém vlásku drahokam,
0: užasla. Byla rázem bohatá jako královna. Netrvalo dlouho a o dívčině štěstí se dozvěděla jedna dcera z bohaté rodiny, která žila v sousedství, a zachtělo se jí zbohatnout ještě víc. Hned se posadila před dům a dělala, že tká. Za chvíli přiletěla táž holubice a odnesla i její mírku. Děvče se zaradovalo.
1: Sojové boby si klidně sněz, ale mírku mi koukej vrátit,
0: vykřikla výhružně.
1: Jestli ji chceš, pojď za mnou,
0: zněla odpověď.
1: Co si přeješ k jídlu?
0: Zeptala se holubice, když byly na místě.
1: Jsem bohatá a tak chci jen ta nejvybranější jídla,
0: odpověděla slečinka pyšně. Místo vybraných lahůdek ale dostala jídlo schnilé a plesnivé. V noci pak tajně sledovala holubici, jak jí do příčesku vplétá drahokamy. Zaradovala se, že bude ještě bohatší než doteď, a usnula. Jenže když přišla domů, zjistila, že má ve vlasech myší popky.
1: Vyjekla a holubici proklela,
0: ale na tom, co se stalo, nic změnit nemohla.
1: A protože to byla hanba veliká, ještě dlouho potom
0: nemohla vyjít mezi lidi.

0: Piggy vtip.
1: Pane doktore, hurá! Už vím, že nejsem žížela.
2: Raduje se pacient v psychiatrické léčebně. Najednou se podívá z okna a znejistí.
1: A pane doktore, myslíte si, že to ví i ten kos?
0: Tak jste se tak uzdravený nebyl.
3: Tak se nezlobte, čineli až z Turecka, že jsem to na vás prozradil. Co by měl říkat tady rybí tuk? Děti ho schválně zapomněli na lavičce v parku a neutekli jako vy. A co tady ty psí náhubky?
4: No tomu se nedivíme.
3: Nedivíme?
4: Každý pejsek se obojku a náhubku rád zbaví.
3: Rád zbaví? Kdybychom my byli psami?
4: Bé, říká se psima, bé.
3: Ne, správně je psimi.
4: Psimi. Povídali, že mu hráli bé. Říká se psema, přece sedmý pát, ne, bé.
5: Kdybychom byli těmi psi.
6: Opravil je deštník profesora Zapomínáčka a požádal přítomné, zda by si poslechli jeho podivuhodný příběh. Prý ano, tak začal vyprávět.
5: Ačkoliv bylo pěkné počasí, vzal mě můj profesor Zapomínáček sebou k návštěvě muzea. Profesor se tak zabral do studia, že na mne při odchodu zapomněl. A věřte, drazí přátelé, nelituji toho. Zažil jsem skutečně podivuhodnou příhodu. Stál jsem zapomenut u nohy velkého slona Dinotcheria, to je dávno vyhnulé obrovské zvíře, připomínající slona, až 3,5 metru vysoké. A přesně o půlnoci, tedy věřte nebo nevěřte, slon dvakrát táhle zatroubil. Takhle. Ne, opravuji, 3x. To je hrůza, jak by to jde. A tu se všichni ti savci, ještěři, velrybí i oprsenci jakoby protáhli a začali si mezi sebou povídat. No, zkrátka řeknu vám, hluk tropil ještě větší než žáci o velké přestávce. A nejvíc ze všech hlomozil kostmi předpotopní Brontosaurus.
7: Brontosaurus? Co to je?
6: Zasténala Pila.
7: No přece sýr.
6: Vysvětlila Kabelka.
7: Já sama nosívám někdy domů sýry s takovým podivným jménem.
5: Jaký sýr? Sednout. Máte nedostatečnou. Brontosaurus je jeden z vleštěrů, to je jeden z dávno vyhynulých plazů. Jejich zbytky nalézáme v Evropě a v Severní Americe, někdy též i v Asii a Africe. Ale chcete-li slyšet, jak to bylo dál, nesmíte mě vyrušovat. Tak ticho. No, že všichni ti tvorové měli schůzi. Nejdříve mluvil slon. Já vám to všechno zahrajím.
8: Nemůžeme dýchat. Už teď je nás tady moc. A ještě nám sem přivezou takové divné zvíře.
5: Tak, tak, tak. A jak divně zapáchá, chá, chá, chá, volali ještěři.
9: Má 4 kulaté nohy a svítí očima. Že se ho lidé nebojí,
5: to mluvil Atlantosaurus.
9: Před námi skoro utíkají a k němu přicházejí, hladí ho a dokonce do něho chtějí sami lézt, kdyby je hlídač pustil.
5: Co to jen může být, dohadovali se jeden přes druhého. A nikdo nemohl najít správnou odpověď. Ať promluví tady ten nový had s podivně zakroucenou hlavou. To jsem byl jako já. I on je tu nový, snad bude vědět, koho sem dali před ním. Zaprvé, ohradil jsem se, nejsem had, milí tvorové, jak je patrno ze složení mého těla. Za druhé, jsem bytost neživá, toliko deštník profesora Zapomínáčka. A to, o čem tak dlouho zbytečně rokujete, jmenuje se auto. Auto lidi nepojídá, nýbrž lidem slouží. Samozřejmě ve špatných a neopatrných rukách však velmi škodí a pozor, zabíjí lidi. Jinak je vozí do práce nebo na výlety.
7: Počkat, deštníku.
5: Pardon, promiňte, možná, že jsem tam usnula, že se mi to zdálo. Ať vypráví další, prosím, těším se.

0: Figy cvičení
1: s Hankou. Miau.
0: Ahoj, holky a kluci, dnes tu máme zase Hanko, Hanku Kivikovou, ahoj.
2: Figy, ahoj, cítíš něco?
0: Hanko, čmuchám,
2: čmuchám. Čmuchej,
0: Hanko.
2: No, já ti přinesla, co?
0: Ty jsi mi přines... Počkej. Zavřu oči a já ten balíček očmuch. Hanko, to voní jako jablíčka.
2: A je to jablečný závin, protože jsem ti minule slíbila, že jsi tak krásně naučil děti novou básničku, že ti upeču zdravý koláč. Použila jsem celozrnnou mouku.
0: Počkej, a koláč a závin, to je něco trochu
2: jiného,
0: ale to nevadí.
2: No já jsem byla strašně aktivní. Tady máš závin a hned vedle toho je koláč.
0: A koláč je, pozor, koláč je makový.
2: Ale není makový, jsou tam taky jablíčka. Tady máš závin z jablíček a tady máš ten zdravý koláč. Jak jsem říkala, použila jsem tam jenom celozrnnou mouku, trošku cukru a zbytek je jenom ovoce. A děti, mě tak napadá, co kdybychom teďka, než se pustí Piggy do jedení této dobroty, si nejdříve natrhali jablíčka a pak šli pozbírat nějakou jahůdku a třeba šli sbírat rybíz a nebo vytrhali brambory. Prostě pojďme si teď chvilinku hrát na pohyb a zároveň si dělat v bříšku místo pro dobrotu.
0: Piggy,
2: nechej ten koláč, napřed budeme cvičit, nechej to tam. Děti, víte, jak ještě nejeste.
0: Hanko, ten je dobrý.
2: Já se na chvilku odmlčím, protože musím Piggymu ty dobroty dát pryč a pak mu je tam vrátím. Takže Piggy, jdu k tobě.
0: Už ne, už v pořádku, Hanko, v pořádku.
2: Dala jsem mu koláč a můžeme se pustit do trhání jablíček. Stojíme v mírném rozkročení. Dejte ruce nad hlavou a vytáhněte se za pravou nahoru a vytáhněte se za levou nahoru.
0: Úplně nahoru.
2: A ještě tam to vrchnější jablíčko zkuste utrhnout.
0: Je ta větvička nějak moc nahoře,
2: a... Tak vem to jablíčko z té větvičky, která je níž. Ano, a teď jdeme jablíčka, který jsme utrhli,
0: a mám si je dát
2: položit
0: do
2: košíčku. A to znamená, že uděláme předklon. Ano, jdeme ještě níž. Už jsme skoro v dřepu a položíme jablíčka do košíčku. A jdeme zpátky utrhnout jednou rukou jablíčko na stromě.
0: A musím je pokládat opatrně, aby se nebouchly.
2: Aby se nebouchly, protože by nám dlouho v košíčku nevydrželi. A já trhám třetí jablíčko, čtvrtý jablíčko. Piggy, nedávej se do pusy, dej to do košíčku.
0: No pardon, ale to jsou jenom neviditelná jablíčka.
2: A já bych teď šla pozbírat pár jahod, protože takový koláč s jahodami, politý jenom želatinou, je moc velká dobrota. Tak děti, jdeme na všechny čtyři, jsme na kolenou a trháme a dáváme opět do košíčku jahody.
0: A lezeme.
2: Lezeme dopředu.
0: Jako šneček?
2: Jako šneček.
0: Já jsem šneček, co sklízí jahudky.
2: Trháme jahůdky a zpátky děti nahoru a jdeme si utrhnout čtyři jablíčka. A první, druhý, třetí, čtvrtý, bum. Dáme je všechny do košíčku. Jsme na všech čtyřech. Jsme na všech čtyřech a sbíráme jahůdky. Jednu a druhou a třetí a čtvrtou. Naposledy vylezte děti nahoru. Piggy, ruce nad hlavou. Trhneme jedno jablíčko, druhé jablíčko, třetí, čtvrté. Jdeme na všechny čtyři.
0: Počkej, ještě nemám v košíčku.
2: Tak já čekám, dáme děti jablíčka do košíčku a jdeme si utrhnout jednu jahůdku, druhou jahůdku, jednu jahůdku, druhou jahůdku. Jestli to pro vás bylo moc nevěrohodné, tak si teď třeba můžete taková jablíčka vydobit třeba z papíru, z plastelíny.
0: A nebo, Hanko, si tam můžu vzít jablíčko do opravdické
2: A děti, mě tak napadá, že jsme teď docela dost cvičili. A co kdybychom si teď šli do špajsky pro takové jablíčko a dali si zdravou svačinku a já vám popřeju dobrou chuť.
0: Myslíš ten štrůdlíček?
2: Ale no, tak Piggy si jde na štrůdlíček, pak si dá koláček a my se zakousneme do jablíčka. Dobrou chuť!
0: Dobrou.

0: Dnes je 11. července.
1: A svátek slaví Olga.
0: Olga vznikla ze severského jména Helga.
1: A znamená svatá.
0: Nejoblíbenější je jméno Olga asi v Rusku.
1: Takže milé Olinky.
0: Olušky, Olgy a Oli.

0: Ptačí nevěsta. Byl jeden princ, jezdil světem a hledal si nevěstu. Princezen viděl dost a všelijakých, ale žádná v jeho srdci ohýnek lásky nezažehla. Tak si zoufal, že snad do smrti sám zůstane. A možná by lepší smrt byla, než takové smutné živobytí, říkal si. A už jej ta myšlenka neopustila. Na tomto světě štěstí najít nemohu, snad mě čeká na onom. Vystoupil tedy na vysokou horu, že se z ní vrhne dolů do propasti, život si ukrátí a do nebe se rovnou cestou vydá. Jak se ale nad propast naklonil, někdo na něj volá.
1: Nečiň toho, mládenče, pro jiné můžeš mnoho vykonat.
0: Princ se zarazil, kdo pak to mluví, otočí se a vidí, stařec velebný za ním stojí, vousy mu až po pás sahají.
2: Co bych pro koho mohl udělat? Snad někoho zlatem podarovat, ale to je vše.
1: Mohl bys mnoho životů zachránit a ještě nevěstu si vysloužit, nad kterou na světě není.
2: Je-li tomu tak, pověz, co mám učinit. Poslechnu tě jako otce.
1: Podívej se na vedlejší horu. Desítky mramorových sloupů na ní stojí. To ale nejsou sloupy, jsou to skamenělí lidé. Čarodějka Dlouhý vlas je zaklela a v zajetí drží i nejkrásnější dívku světa. Ty všechny můžeš vysvobodit.
2: Ale jakým způsobem těm nebohým mohu pomoci?
1: Musíš čarodějku překvapit, za vlasy ji uchopit, v těch je její síla. Jen do očí jí pohlédnout nesmíš, to bys skameněl jako ostatní. Až tě bude prosit, abys jí pustil, požádej o jednoho z ptáčků, co jí na klíně sedí.
2: A který to má být?
1: To ti povědět nesmím, ale jestli dobře vybereš, mnoho lidí vysvobodíš a získáš panu, že jí na světě rovno není.
0: Princ byl se vším srozuměn a hned se vydal na vedlejší horu. Šel opatrně už žlabinami, aby jej zlá žena nezahlédla. A když došel mezi mramorové sloupy, schovával se za nimi. A tu vidí krásný dům. Před domem černá žena sedí, tvář má jako noc, kadeře jí až na zem splývají a na klíně jí hejno ptáčků zpívá. Čarodějka Dlouhý vlas. Princ se k ní opatrně zezadu připlížil a než se zlá žena nadála, za vlasy jí uchopil.
3: Kdo jsi? A čeho žádáš?
2: Jsem princ z daleké země. A žádám tě o nevěstu, co jí na světě rovno není.
3: Mezi ptáčky se to děvče zatoulalo. Poznáš lidi? Je tvá.
0: Dívá se princ. Ptáčků je zde všelijakých, jako duha barevných. Jen jeden je šedý, obyčejný, to zakletá princezna nebude. Tu ale šedý ptáček, jako by mu myšlenky četl, tak smutně zaspíval, že se princi srdce sevřelo.
2: Tohoto ptáčka chci.
0: Čarodějka vykřikla nevolí, kroutí se jako had, ale princ ji za vlasy pevně drží, kolem ruky si vrkoče ovinul.
3: Dobrá, ptáčí nevěsta je tvá.
0: Souhlasila nakonec čarodějka. A jak to řekla, proměnil se šedý ptáček v krásnou dívku. Takové na světě rovno není. Dívá se na ni princ, dívá, srdce mu plamenem hoří a ani si nepovšiml, že se také mramorové sloupy proměnily, teprve až když mu lidé začali děkovat, že je osvobodil. Mračí se čarodějka, dlouhé vlasy zlatým hřebenem češe, ale nad těmi, co už jednou osvobozeni byli, moci nemá. To leda, že by jí princ do očí pohlédl, pak by aspoň on skameněl. Ale proč by to dělal? Do tváře nevěsty se dívá, pro nic jiného pohled nemá. Vede dívku dolů z hory, za ním zástup lidí následuje. Vítá je moudrý stařec.
1: Za osvobození poděkujte, nadále dobře žijte.
0: A bylo tomu tak. Princ přivedl svou nevěstu na zámek, slavila se svatba. A pak už jen dobře žili, spravedlivě vládli a děti na svět přiváděli. Na ukrácení života naštěstí v nebi princ už nepomyslel. Říkal si, že ráj je na zemi, po boku milované a milující ženy.

Čarodějné zelíčko. To vám jednou na tom světě žil mladý lovec, který se vydal do lesa na čekanou. A protože to byl chasník veselý a srdečný, zvesela si pískal do kroku, až se z toho jednomu tetelilo srdíčko. A když měl napísknuto na další trylek, objevila se tam pojednou stará, ošklivá matička, která ho pozdravila a řekla: Dobrý den, panáčku. Ty jsi mi ale nějaký veselý a spokojený. To mě není ani do kroku, ani do skoku. Mám velký hlad i žízeň. Dej mi nějakou tu almužnu. Lovec ubohou matičku politoval, sáhnul do torny a dal jí, co měl. Však on se nějak obejde. Pak chtěl jít dál, ale stařenka ho pozdržela a řekla: Poslouchej, chlapče, co ti řeknu. Ty máš srdce k pohlazení. Víš co? Jdi dál touto cestou, až přijdeš k jednomu stromu, na kterém sedí 9 ptáků a ti drží v zobácích plášť a tahají se o něj. Vezmi svoji pušku a střel mezi ně. Určitě ten plášť pustí na zem, ale zasáhneš i některého z nich. Ten plášť si vezmi, protože je kouzelný. Když si ho přehodíš přes ramena, budeš hned na místě, kde si budeš přát. Z toho mrtvého ptáka vyjmi srdce a spolkni ho. Potom najdeš každého rána pod polštářem kousek zlata. Lovec té moudré matičce poděkoval a když si pomyslel: Pěkné věci k slibování, teď jen, aby z toho taky něco bylo. Ale sotva ušel 100 kroků, uslyšel nad sebou ve větvích křik a hlomození a když zvedl oči, tu uviděl hejno ptáků, kteří se zuřivě prali o nějaký hadr, klovali se zobákem a křičeli, skřehotali a vřískali, inu jako hejno pekelníků. No podívejme se, řekl si lovec, to je přesně tak, jak to ta matička povídala. Sundal z ramene pušku, zacílil a střelil mezi ně. Prásk! A peří se rozlétlo na všechny strany. Ptáci se měli s velkým křikem k úprku, ale jeden padnul zasažený dolů a ten plášť se snesl na něj. Tu udělal lovec, jak mu stařenka poradila. Ptáka rozříznul, vyhledal srdce, spolknul je a plášť

vzal domů. Druhého dne, když se probudil, mu přišlo na mysl to babské povídání a tak zvednul polštář. A tu máš, čerte kropáč, usmíval se na něj kousek zlata. A od teďka to bylo tak každý den, když se ráno probudil. Nahospodařil si tím způsobem pěknou hromádku zlata, až si jednoho rána pomyslel, k čemu mi je všechno to zlato, když dřepím doma? Co se vydat do světa a trochu se v něm porozhlédnout? A protože nikdy neměl daleko od řeči k činu, rozžehnal se s rodiči, hodil si na záda svoji pušku a vydal se do světa. Šel a šel, až jednoho dne přišel do hustého černého lesa. A když se ten les měl ke svému konci, stál tam v rovině přenádherný zámek. Jedno okno toho zámku bylo otevřené a v něm byla rozložená stařena, ošklivá jako noc, a vedle ní stála dívka, krásná jako den. No, ta stařena vám byla ala čarodějnice a zrovna skřehotala dívce do ucha takovouto písničku. Podívej se na toho, co právě přichází z lesa. Ten si nosí svoje štěstí v žaludku. Ale tohle štěstíčko by lépe slušelo nám. Musíme to ptačí srdéčko dostat. Jen si představ. Každé ráno kus zlata pod polštářem. A snovala sítě, jak to zaonačit, aby se to vyvedlo. A k posledku si neopustila přísné nakázání. A jestli mě neposlechneš, zle se ti věru povede. Když přišel lovec blíž, zaostřil oko na tu dívčí spanilost a řekl si: už jsem tak dlouho na cestě, měl bych si odpočinout. Co si zajít do toho krásného zámku? Vždyť peněz mám dost. Ale do zámku ho nehnala únava. Prostě se do toho krásného obrazu v okně zakoukal. Vešel a byl přátelsky přivítán. A ty dvě ho hostili jako nějakého pána. Netrvalo to déle než na 7 slepičích kroků a jednosový zahoukání, a byl do té čarodějnické dcerky zamilován tak, že nemyslel na nic jiného, než že by jí snesl i modré z nebe, jen kdyby si to byla přála. To byl ten pravý okamžik pro čarodějné podnikání. Teď si musím vzít to ptačí srdéčko. Ani nepozná, že mu chybí, pomyslela si čarodějnice a měla se k vaření lektvaru. Když ho uvařila, nalila ho do poháru a podala ho dívce, která ho nesla zamilovanému chasníkovi sama předložit. Lovec, omámený láskou, stěží vnímal, co pije. A když to vypil, vyvrhnul to ptačí srdce, aniž by to sám spozoroval. Pana srdíčko tajně sebrala, pak ho na stařenčino přikázání sama polknula. A od té chvíle neleželo zlato pod lovcovým polštářem, ale radovala se z něj každé ráno ta čarodějnice, která se nemohla dočkat kohoutího kokrání. A lovec? Ten byl tak zamilovaný a poblázněný, že nemyslel na nic jiného, než jak by byl nejvíce s dívkou a na zlato ani nevzdechnul. Jednoho rána čarodějnice pravila: ptačí srdce máme, ale ten kouzelný plášť by se také hodil. Ale dívka prosila: ten mu nechejme, vždyť by přišel o celé své bohatství.
Stařena se ale rozhněvala a zavřískla. Takový plášť druhý podobný na celém světě nenajdeš. Ten musím mít. A k tomu přesvědčování přidala dívce i pár pořádných dloubanců a štípanců, které provázela útěšnými slovy, že když ji neposlechne, zle se jí povede. Tak se dívka podvolila. Postavila se k oknu, rozhlížela se po okolí a tvářila se smutně, přesmutně, až to nebylo ke koukání. A lovec se jí hned ptal, proč jsi tak smutná, má nejmilejší? Ach, můj poklade, dala mu v odpověď. Tam naproti se rozkládají granátové hory, kde může člověk najít ty nejvzácnější drahokamy. Já bych se tam tak ráda podívala. Ale nevím, jak bych se tam dostala, když nemám ptačí křídla. Jak na to pomyslím, jsem pak smutná, přesmutná. Tak tohohle trápení tě zakrátko zbavím, řekl lovec. Dívku popadnul, schoval ji pod svůj plášť a k tomu si přál být na granátové hoře a než by se člověk nadechnul, byli tam. A to vám bylo radostné pokoukání. Kam se člověk podíval, zářilo tu tisíce drahokamů a oni sbírali jen ty nejdrahocenější. Ale tu se nějakým čarodějním zaříkáním lovci stěžkli víčka a on se měl k odpočinku. Chvíli si tu sedněme a odpočiňme si, řekl dívce. Jsem tak unavený, že se sotva držím na nohách. Tak si sedli, on si položil hlavu do jejího klína a usnul. Když spal, sundala mu dívčinka kouzelný plášť, přehodila si jej přes sebe, pozbírala drahokamy a přála si být doma. A bylo to. Když se lovec vyspal a probudil, viděl, že mu jeho nejmilejší zpívala falešnou ukolébavku, a on tu teď sedí sám, samotinký, na převysoké granátové hoře. Můj ty světe, bralo ho to ke vzdychání. Viděl si, kdy větší faleš v srdci. Seděl tam v hořkosti a ublížení a nevěděl, co si má počít. Granátová hora byla rejdiště ukrutných obrů, kteří tam žili a vymýšleli svoje lotroviny. A tak tam neseděl dlouho, když uviděl tři obřiska přicházet. Lovec sebou hodil na zem a stavěl se, jako by tvrdě spal. Tu přišli ti tři až k němu a ten první do něj strčil nohou a řekl: co to tady leží za červíka? Ten druhý mu přispěchal radou: zašlápni ho. Ale ten třetí řekl opovržlivě: zbytečná námaha, jen ho nechej žít. Tady stejně dlouho nevydrží. Když se vydrápe až nahoru, tam ho popadnou mraky a odnesou ho pryč. A tak ho nechali a šli pryč. Lovec ale vstal a šplhal pilně až na vrcholek granátové hory a tam čekal. A opravdu, za chvíli připlul mrak, ani moc velký, ani moc malý, popadnul ho a nesl ho pryč. Bylo dlouhé to nebeské putování, než mrak konečně klesnul dolů a lovce nechal měkce spadnout mezi zelí ve velké, vysokou zdí obehnané zahrady.
To bylo lovci věru vhod. Žaludek mu už činil levity, ale nerostlo tu nic jiného než bílé zelí. No což, pomyslel si, hlady už skoro nevidím, tak pojím to zelíčko. Nechutná to sice nijak výtečně, ale zase mě to osvěží a nasytí. Tak si vyhledal tu nejpěknější hlávku a pustil se do ní. Ale sotva spolknul pár soust, přišlo mu, že se to s ním má nějak divně. Místo rukou a nohou měl čtyři nohy s kopyty a jeminkoté, taky hlava se mu protáhla a ozdobil ji dvě dlouhé uši ušiska. Inu, proměnil se v osla. Ale protože ho nadále trápil hlad a to zelí zelíčko mu v té oslí podobě chutnalo přenáramně, jedl dál a dál. Za malou chvíli si ovšem všimnul, že je tu ještě jiný druh zelíčka, tak ho taky okusil, ale sotva ho spolknul pár soust. Už se to s ním mělo zase tak všelijak, protože se zase změnil v člověka. A protože teď byl tím vším putováním a zaklínáním velmi unavený, lehl si a spal. Když se druhého dne probudil, uříznul si jednu hlávku oslího a jednu hlávku člověčího zelíčka a pomyslel si, s tímhle zelíčkem bych si mohl opět pomoci ke svému pokladu a taky potrestat proradnou nevěrnici. Strčil hlávky do torny, přelezl zeď a vydal se hledat zámek své nejmilejší. A když se tak pár dní pídil po okolí, opravdu ho našel. Tu si začernil obličej, že by ho ani vlastní matka nepoznala, šel do zámku a prosil o nocleh. Jsem tak unavený, naříkal, že nemohu dál. Ale čarodějnice měla zvědavou otázku. Krajané, kdo vy vlastně jste? A čím se zabýváte? A dostala podivnou odpověď. Jsem králův posel a byl jsem vyslán, abych našel to nejvzácnější zelíčko, které pod sluncem roste. A měl jsem věru štěstí, že jsem ho našel a tady ho nesu. Ale řeknu vám, slunce pálí tak mocně, že mi to zelíčko vadne před očima. Kdo ví, zda ho vůbec králi donesu. Když stařena slyšela to podivuhodné zelíčkové povídání, zběhly se jí sliny na jazyku a vyhrkla žádostivě: Milí krajané, nedal byste mi k ochutnání? Inu, proč ne? Řekl pocestný. Nesu dvě hlávky a jednu vám klidně dám. Otevřel tornu a podal jí hlávku čarodějného zelíčka. Babice na nic zlého ani nepomyslela. Huba se jí kroutila laskominami a pospíchala do kuchyně, aby to zelíčko osobně připravila. Když bylo hotové, měla se hned k ochutnání, ale sotva si strčila sousto do huby, bylo rázem po její kráse a rozběhla se na dvůr jako stará oslice. Tu přišla do kuchyně děvečka, uviděla připravené zelíčko a chtěla ho přinést do jídelny. Cestou jí ale napadlo, aby podle starého obyčeje ochutnala a v zápětí mísa spadla na zem a na dvůr běžela další oslice. Ten královský posel zatím seděl u krásné dívky. Ta měla na zelíčko taky velkou chuť a nebylo jí vhod, že stará tak dlouho nepřichází. Nevím, kde všichni vězí, řekla
Ale lovec si pomyslel, to bude tím kouzlením. A řekl, zajdu do kuchyně a poptám se. A když tam přišel, neviděl nikoho, jen po dvoře pobíhaly dvě oslice a mísa ležela na zemi. Tak to má být, řekl. Ty dvě už dostali svůj díl. Zvedl mísu se zelíčkem, přinesl jí dívce. Sám jsem vám ten vzácný pokrm přinesl, abyste déle nemusela čekat. Ale jakmile to dívka okusila, bylo veta s její krásou a s velkým zahambením vyběhla na dvůr jako oslice. Potom si lovec omyl svůj obličej, aby ho ty zakleté poznali. Vyšel za nimi ven na dvůr a řekl, nyní jste dostali spravedlivou odměnu za vaši zradu. Pak je všechny přivázal na provaz a vedl je pryč. Došel k nějakému mlýnu, kde zaklepal na okno, a když mlynář vystrčil hlavu a ptal se, co si přeje, odvětil, ale mám tu tahle tři tvrdohlavá zvířata a už si s nimi nevím rady. Když si je vezmete, dáte jim nažrat a střechu nad hlavou a budete s nimi nakládat, jak vám řeknu, tak vám zaplatím, co si budete přát. Mlynář řekl, proč pak ne? A co s nimi musím dělat? Tu mu lovec pravil, že tu starou oslici, tu nejtvrdohlavější, a to byla ta čarodějnice, tu má denně třikrát vyplatit bičem a žrát má jednou denně. Ta mladší, to byla děvečka, dostane jeden výprask a třikrát denně najíst. A ta nejmladší, to byla ta dívka, žádný výprask a třikrát denně najíst, protože u té by žádné bytí nepřenesl přes srdce. A mlynář se měl k té práci jako ke každé jiné. Činil ji poctivě s fortelem. Lovec zatím pobýval na zámku. Vždyť tam měl, co potřeboval. Za pár dnů ale přišel mlynář a oznámil mu, že ta stará oslice, která dostávala jen výprask a k žraní pomálu, z toho učení pošla. Ty druhé dvě, pokračoval, nejsou sice mrtvé, neboť dostávají třikrát denně nažrat, ale jsou tak smutné, že to s nimi dojde ke stejnému konci. Tu se lovec slitoval, protože to vztekání, hněvání a zlobení ho zatím přešli. A řekl mlynáři, aby oslice přihnal zpět na zámek. A když přišli, dal jim ten z toho druhého zelíčka a oni byli rázem zase lidi. Ach, můj milovaný, odpust mi, co zlého jsem ti provedla. Ale moje matka mě k tomu donutila. To vše se dělo proti mé vůli, neboť já tě mám ze srdce ráda. Tvůj kouzelný plášť visí ve skříni a proto ptačí srdce si vezmu dávidlo. Ale on byl jiného mínění a řekl, jen to nech být, jak to je. Protože je to k posledku jedno. Neboť já si tě vezmu za manželku. No, a pak slavili svatbu a žili spolu spokojeně až do smrti smrťoucí.

0: Digi básnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: Tram ta da da, lekce čtvrtá, cesta do školy.
1: Do školy chodí každý jinak.
2: To ano, já ráda, Hrdinek nerad.
1: Já ale myslím, že cestu do školy má každý jinou.
0: Například kokrhel.
1: Počkej, jaký kokrhel?
0: No ten, co bydlí hned vedle školy, tatí, ten nemá cestu do školy vůbec žádnou.
2: No, tuhle přišel do školy v bačkorách.
0: A kolikrát se převléká z pyžama až v šatně.
1: No jo, tak kokrhel, no. Na něm si toho moc nepředvedeme. Raději tedy zvolíme někoho jiného. Třeba takového toho chlapce s tím pihovatým nosem, no, co má rezavé vlasy, no.
0: Myslíš Mňoukala?
2: Mňoukal není zrzavej.
0: Ale má pihy.
2: Ty má i brdečka.
0: Nemá.
2: Má.
1: Děti, prosím vás, nehádejte se. Já myslím toho kluka, co šel tuhle s mádičkou ze školy.
2: Tak to byl Kvákal, pane Spejble.
0: Ne, chroustal.
2: Ale ne, byl to Kvákal.
1: Dost. Mňoukal nebo Kvákal, to je mně jedno.
0: Jo,
1: já chci ukázat, jak různou mají ti chlapci cestu do školy.
0: Ale Mňoukal bydlí ve stejném domě jako Kvákal, takže mají cestu stejnou.
2: Mají.
1: Ale tak už toho nechte.
0: Dobře.
1: Raději se tedy obejdeme bez názorných příkladů.
0: Škoda.
1: Prostě. Každý z vás má cestu do školy jinak obtížnou a dlouhou.
2: Ano.
0: Ano.
1: Někdo jezdí třeba tramvají, žano.
2: Sím, Kvasničková z 5. A jezdí autobusem. 3 stanice.
1: No, tak to vidíte. Jeden má, jak říkáte, školu za rohem, jiný žák dojíždí nebo musí přejít širokou silnici, ale každý musí dávat pozor, kudy a kolem čeho chodí.
0: Já chodím kolem kanálu.
2: Já taky. Jenže je to spíš díra.
1: Takže říkej správně výkop, jo? Kopají nám před domem kanalizaci.
0: Já udělal u té díry výkop a jak jsem ten míč vykop, tak mi spadl do kanálu. A já si tam pro něj musel vlézt a teda to bylo pěkně hnusný.
1: No to je taky nápad, Horvajs, to mi snad ani neříkej.
0: Fakt?
1: Lézt do kanálu.
0: Musel jsem.
1: Utrhne se hlína nebo písek, zavalí tě to a udusíš se.
0: Jak to?
1: Tak to. Písek i hlína mají obrovskou váhu a když na tebe spadnou, tak ti vytlačí z plic všechen vzduch.
0: Všechen?
1: Dočista.
2: Každou bublinku. Já menkote.
1: Musíte taková místa obcházet a pozorně se dívat, kudy chodíte, abyste nezakopli a někam nespadli.
2: No, ale my tu naši cestu náhodou umíme nazpamět.
1: To si jenom myslíš.
2: Nemyslím, to vím.
1: I taková známá cesta je den, co den jiná.
0: Jak to?
1: Přece jednou je mokrá a kluská, jindy zasněžená. Mění se počasím i roční a denní dobou. Takže třeba ráno, když jdete do školy, tu jezdí hodně aut a je to nebezpečné, ne?
2: No, no, to v poledne už jich jezdí méně, že mám pravdu, pane Spejble?
1: Právě.
2: No.
1: Protože v poledne je klid,
2: ano.
1: Čas oběda.
2: Ano.
0: A to si takové auto zajede na párek, že jo?
1: No tak snad spíš jeho řidič, ne? Na jídlo chodí řidiči a ne auta.
2: Jenže auta si dají pauzu, protože na ty řidiče musí čekat.
1: No dobře, no dobře. No, takže, co si z toho odnesete?
0: Z toho auta?
1: Ale ne, z toho, co jsme si povídali. Jaké poučení si z toho všeho vezmete? No, Máni.
2: No, že Mňoukal nemá tolik pich jako Brdečka. A že aby jsme nalezli do kanálu ani do výkopu.
1: No správně, a dál, Hurvínku.
0: A že nemáme chodit ráno do školy, anž to jezdí moc aut, což je nebezpečné.
1: No tak to věřím, tohle by se ti hodilo.
0: No dobrý, no.
1: Nechodí do školy, viď?
0: No to jo.
1: Ale do školy se chodit musí.
2: Ano.
0: No právě.
1: A my dospělí musíme chodit do práce. No víš, co se říká?
0: Vím, učení. Mučení.
1: A taky nejdřív práce, potom zábava.
0: To bych rád věděl, když se mám bavit, když ve škole dostávám zabavení samé poznámky.
1: No při vyučování ne, ale po škole máš na legrácky času dost, že ano. Ovšem, pozor.
0: Pov.
1: Důležitější než když se bavit, je vědět, kde se bavit.
0: No asi, že všude jinde než ve škole, že jo?
2: Jo, tuhle nudle, hele, třeba v divadle se nesmíš bavit, protože to by srušil ostatní.
1: Správně.
2: Ano.
0: No jo, Marunka.
1: A taky nesmíš vyvádět na ulici tak, aby srušil kolem jdoucí.
0: Já, tak kde se tedy můžu bavit a hrát si?
1: No těch míst je dost, ne? Třeba doma, v tělocvičně, na hřišti, v parku. Prostě na místech tomu určených, jo? Hlavně si nehraj na silnici, to ne. Tam bys ohrožoval sebe i ostatní.
0: Kokrhel hraje všude. I na silnici.
1: Neříkej.
0: Fakt. Kudy chodí, tudy hraje na fuchací harmoniku.
2: A já si zase, kudy chodím, hraje hudbu z Walkmana.
1: Je, tak to se mně nelíbí.
2: Mně někdy to, co poslouchám, taky ne.
1: Ale Mani, to ne, to je to nebezpečné.
2: Jak to, když se mi to nelíbí, tak to vypnu. Nebo si pustím něco jiného.
1: Ale přeci, když máš uši zacpané sluchátky, neslyšíš, co se kolem tebe děje a neštěstí je hotovo. No, a nejvíc je to nebezpečné tehdy, když vstoupíš do vozovky. Že ano. Takže připravte se na pátou lekci, kde si povíme o tom, jak bezpečně přejít vozovku.

0: Odměna za laskavost. Jednou žili dva bratři. Starší byl velmi pyšný a nevlídný. Mladší byl laskavý a pracovitý. V sousední vesnici žil velmi bohatý a chytrý starosta, který měl krásnou dceru. Přál si, aby se jeho zetěm stal chytrý a pracovitý mládenec. Dal proto vyhlásit, že muž, který vyřeší dva obtížné úkoly, bude si moci vzít jeho dceru za manželku. Když se to dozvěděl starší bratr, vydal se do starostovy vesnice se zásobou jídla. Na cestě ho zastavila stařenka.
1: Mládenče, řekla smutně, nejedla jsem 4 dny. Prosím tě, dej mi něco k jídlu a já ti za to na oplátku někdy pomohu.
0: Starší bratr odpověděl nazlobeně. Proč bych ti měl dávat jídlo? Jak by mohla stará žena, jako si ty, pomoci silnému mladému muži? Pokračoval dál v cestě a za chvíli uviděl mravence a vosy, jak spolu bojují.
1: Zachraň nás před vosami, nebo nás zabijí.
0: Až budeš v nesnázích, tak ti pomůžeme. Nemohu s vámi ztrácet čas, řekl starší bratr. Jak by mi mohl tak malý hmyz, jako jste vy, pomoci? Nevšímal si jich a šel dál. K večeru došel do vesnice. Když našel starostů v dům, mluvil tak hrubě s hlídači u vrat, že ho nepustili dovnitř. Odešel zpátky domů s nepořízenou a plný zlosti. Druhý den se rozhodl mladší bratr odejít do starostovy vesnice. Starší bratr mu řekl:
2: Neztrácej čas, když jsem nepořídil já, bude to pro tebe nemožné.
0: Ale mladší bratr se vydal odvážně na cestu s trochou jídla. Potkal stejnou stařenku jako jeho bratr. Když ho prosila o jídlo, neodmítl ji. Za to mu věnovala flétnu.
1: Mládenče, řekla, budeš-li v nesnázích, zahraj na flétnu a ta ti pomůže.
0: Poděkoval jí a pokračoval v cestě. Po nějaké době přišel k mravencům, kteří bojovali s vosami. Když ho prosili o pomoc, zachránil je. Poděkovali a řekli: Až budeš potřebovat vyřešit obtížný úkol, pomysli na nás a my ti přijdeme pomoci. Šel dál, až přišel večer do vesnice k starostovu domu. Choval se k hlídačům u vrat zdvořile a ti jej pustili dovnitř. Starosta dovolil, aby v domě přespal. Ráno si dal mladíka zavolat.
2: Mládenče, dám ti klec s 10 divokými králíky. Pust je z klece na velkém poli a dávej na ně pozor. Večer mi je musíš přinést zpátky. Ani jeden králík se nesmí ztratit.
0: Mladík vzal klec s divokými králíky a vypustil je na poli. Všichni se ihned rozutekli do lesa. K večeru je šel hledat, ale ani jednoho nemohl najít. Začalo se stmívat a bál se, že úkol nesplní. Náhle si vzpomněl na flétnu, kterou mu dala stařenka, a začal hrát. Králíci v lese uslyšeli flétnu a všichni se k němu vrátili. Dal je do klece a odnesl zpátky do starostova domu. Ten je přepočítal, byl spokojen, že v kleci má ještě víc králíků, než mladíkovi dal na hlídání. Večer ho zavolal
2: a dal mu další těžký úkol. Tady na podlaze je hromada rýžových zrnek smíchaných s kupou sezamových semínek. Tvým úkolem je oddělit rýžová zrna od sezamových semínek. Jestli splníš ten úkol do zítřejšího rána, dám ti svou dceru za ženu a navíc polovinu svého majetku. Pak odešel a zamkl za sebou dveře. Mládenec se snažil oddělit zrna a semínka od sebe. I když plně pracoval, podařilo se mu oddělit jen malou část. Poznal, že nemůže do rána práci dokončit. Byl proto velmi nešťastný. Vzpomněl si na mravence a přál si, aby mu pomohli. Najednou se ze všech koutů začaly zbíhat a dali se pilně do práce. Dříve, než nastalo ráno, byli hotovi. Mladík jim poděkoval a oni zmizeli. Ráno byl starosta opět překvapen, když viděl, že mladík úkol včas splnil. Také on dodržel svůj slib. Dal mu dceru za manželku i polovinu svého majetku.

0: Povídá paní učitelka žákovi, který se neučí a ani nepíše úkoly. Vojto, Vojto, proč ty vlastně vůbec chodíš do školy?
1: Vojta na to odpoví, protože tu mám kamarády a neprší tady.
2: Skákal pes přes ovec, přes zelenou louku. O škole. Maničko.
3: Ano?
2: Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
3: To teda nevím.
2: Kost je pro psa a škola pro kočku.
3: Haha, prosím tě, co ti tak vadí na škole?
2: Maničko, všechno. Všechno. Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky.
3: To byly časy.
2: Jaké? Krásné. Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik vítal štěkotem a taťulda mi přinesl bačkory.
3: A teď?
2: Teď? Když přijdu ze školy domů, tak mi Žerik přinese bačkory a taťulda na mě štěká.
3: A někdy i vrčí, co?
2: No právě, právě, no.
3: Je, to já chodím do školy ráda.
2: Je, no jo, šprtka.
3: Jo, jo, náhodou abys věděl. Tak se ve škole každý den dozvím něco nového.
2: Vážně?
3: Jistě. No, schválně, co se dneska ve škole dozvěděl ty, Horvínku?
2: Že mají všichni větší svačiny než já.
3: Je?
2: A to mi ještě ve škole pančel pořád hubuje. Pořád na mě něco vidí, třeba že chodím po třídě a žvaním.
3: To je hrůza.
2: Viď. Nejdřív mě naučí chodit a mluvit a pak smím jen sedět a mlčet. A ještě k tomu mi dávají pětky za to, že neumím pořádně číst, psát a počítat.
3: No jo, ale když s tebou je to těžké, Horvínku. Čteš pomalu, počítáš pomalu, píšeš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
2: Jo.
3: Jo.
2: Jsem rychle unavený.
3: To má být vtip?
2: Co?
3: Co? Máš problémy s ušima?
2: Jo, to mám, no. Vždycky, když si slíkám rolák. Jo, a Máničko?
3: No?
2: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
3: To je těžko.
2: Tak to je dobrý. Já jsem totiž neudělal domácí úkol. Ale naštěstí nemusím zítra do školy.
3: Jak to?
2: Náš třídní totiž řekl, dnes skončím a zítra jedu dál.

0: zahodit cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj holky a kluci, dnes zase cvičíme s Hankou!
2: Ahoj děti, minule jsme si řekli, co je to atletika a slíbili jsme si, že budeme dnes doma závodit. A vy jste měli jeden úkol a víte jaký, Piggy? Vzpomeneš si?
1: Měli jsme si sehnat kamaráda, aby s námi soupeřil, to zní
2: kratně. Výborně, ano, je to soupeř, měli jste si sehnat soupeře. Já vám dám ještě chvilinku prostoru na to, abyste si šli pro bratra, pro sestru, pro kamarádku.
1: Já bych si nejradši šel pro Vojtu.
2: Výborně, ty si zajdi, no ty nepůjdeš nikam, Piggy, protože...
1: My se s Vojtou vždycky kočkujeme, ale Vojta má něco na práci.
2: To je hezký, ale dnes budu soupeřem pro Piggyho já.
1: Jo, to nemůžu vyhrát, nikdy nemůžu vyhrát.
2: Uvidíme, hele, nikdy neříkej nikdy, nikdy neříkej nikdy. A já ti pomůžu, jak by si mě mohl porazit, protože my si teď připravíme na trénink společně s dětmi naše plíce.
1: Plíce, to jsou takové ty... pytlíky pod hrudníkem, které se nafukují, když se nadechujeme.
2: Já ti, Piggy, moc děkuju za to, protože mi vůbec nedošlo, jestli naše děti vědí, kde jsou plíce. Jak jim to ukážeme, jakou pomůcku jim dáme, aby objevili, kde mají plíce, které se při tréninku...
1: Hanko, já mám nápad.
2: Nadechují, vydechují.
1: Já mám nápad. No. Viděla jsi někde v zoologické zahradě, co tam dělá ten největší gorilák?
2: No to si teda nechám, Piggy, o tebe ukázat.
1: Já jsem to viděl jedné mateřské školce. Tam hráli, kdo je králem opic a všichni se bouchali pěstičkama do hrudníku a volali jo.
2: Já! Výborně, to je dobrá pomůcka. Tak děti, my budeme buď volat já, anebo budeme říkat a, položíme se ruce na hrudník a budeme do sebe bubnovat, bouchat a sami uvidíte, jak sám krásně rozbivrují plíce. A každý správný atlet je musí mít veliký, protože každý správný atlet je má natrénovaný. Tak, ještě jednou nádech. Ruce na plíce, na hrudník a bušíme do sebe. A super, povedlo se.
1: Možná stačí nechat si tam takhle jenom dlaně a dýchat do těch dlaní.
2: Dobře. No, já mám z vlastní zkušenosti informaci o tom, že málo kdo se umí nadechnout právě do toho hrudníku, ale když to děti teď naučíme, tak co? Až budou velké, budou to umět. Tak, my už máme určitě k dispozici nějakého sourozence a můžeme začít závodit. Kde uděláme start a kde uděláme cíl?
1: Třeba, hele, taková čára je, když začíná nebo končí koberec.
2: Výborně, děkuju, Piggy. Takže pozor, sedneme si na začátek koberce, na bobek teď.
1: Na bobek, to je jako králíček.
2: Na bobek, přesně tak. A budete čekat, až řeknu kouzelné slůvko teď. Ještě nikam, prosím vás, neběžte. Až řeknu teď, tak vyběhnete. A kdo bude v cíli dřív, tak se stal čím?
1: Prognostikem.
2: Piggy, když budu v cíli jako první, tak budu co?
1: Prvňák.
2: Dobře, budeš vítěz.
1: Vítěz.
2: Sláva vítězům, čest poražený.
1: Já jsem tě jenom tak pokoušel, promiň.
2: Já vím, že jsi chytrej. Takže pojď sedni si na ten tvůj vytoužený bobek. Děti, sedíte vedle sebe? Připravím se. Pozor, teď a běžíme a běžíme a běžíme a běžíme.
1: Hurá, já jsem vítěz. Hanko, ale možná by se také dobře běhalo v parku, viď? Nebo na hřišti, mnohem líp než doma, že jo?
2: Určitě, to máš pravdu, ale my teď nemáme zrovna venku vlídné počasí, proto jsem zvolila, že děti naučíme trénovat doma, s ohledem na to, že si nevyrazí zuby a nezabíjí se nám, a až bude krásné počasí a venku budou kvést krokusy, tak vyběhneme ven.
1: Jupí!
2: Můžeme běhat třeba v parku, můžeme běhat, napadá tě ještě někde, kde se dá trénovat?
1: Můžeme běhat třeba na hřišti,
2: na
1: poli,
2: výborně.
1: Na cestičce, všude, kde nejezdí auta, není to tam nebezpečné, viď?
2: Tak si to děti dobře pamatujte a mějte se krásně.
1: Ahoj!
3: O gaviálovi, který rozkvetl. Po břehu řeky Gangy se procházel gaviál indický. Chodil sem a tam, tam a zpátky. Byl sám a bylo mu na světě smutno.
4: Oh, nikdo mě nemá rád. Nikdo se mnou nechce kamarádit, fňukal. Prý jsem moc ošklivý.
3: Jeden starý buvol, který se přišel ke Gaviálově řece napít, mu dokonce řekl:
4: "Uhni ty, zubaté strašidlo."
3: A přitom každý ví, jak tihle špinaví buvoli příšerně vypadají. Jindy k vodě přiběhl tygr. Ten byl naopak velice krásný. Gaviál na něm mohl oči nechat a už z dálky ho zdvořile zdravil. Jenže nafoukaný tygr ani neodpověděl. Jen se po Gaviálovi ohnal prackou. Jede, šeredo! Jakoby u tak veliké řeky nebylo dost místa pro všechny. Pak dorazil slon. Gaviál ho viděl, jak se blíží, a připadal mu čím dál větší a vznešenější. V Indii sloni nosí štěstí a Gaviál se těšil, že štěstí přinese slon i jemu. Jenže slon ho v té spoustě bláta, co ho bylo na břehu řeky, vůbec neviděl.
5: Pozor, zašlápneš mě,
3: vypískl Gaviál. Ale slon měl velikánskou žízeň a pil tak hlasitě, že Gaviála ani neslyšel. A když se dost napil, naplácal si na záda bláto a jak důstojně přišel, tak zase odešel. Vlastně bylo štěstí, že mě nezašlápl, pomyslel si Gaviál. Sloni štěstí nosí, i když o tom sami nevědí. Mně ho slon také přinesl, ale veselý nejsem. Myslím, že jsem pořád smutný. Nemám kamarády, nikomu se nelíbím, nikdo mě nemá rád. Tak ale pořád kolem dokola lamentoval ten Gaviál. Pak se na sebe podíval do vody a div se nerozplakal.
5: Jsem šeredné, zubaté strašidlo s divnou bambulí na nose.
1: Ale ta bambulka je přece roztomilá.
3: Směl bych se posadit? Ozval se tenký hlásek a hned vedle Gaviála se něco barevně zatřepetalo. Dovolíš?
4: Gaviál údivem otevřel pusu a zas ji zavřel. Klap! A kdo jsi?
1: Přece motýl,
3: zasmál se hlásek. Ty mě nevidíš? Gaviál trošku zašilhal a uviděl zázrak. Na nose, přímo na té protivné bambuli, seděl nádherný duhový motýl a mával křídly.
1: Tady je tak krásně, tohle je pravé místečko pro mě. Moc se mi u tebe líbí, celý se mi líbíš, švitořil ten motýl. Budu ti říkat Gavi, smím?
3: Gaviál nemohl uvěřit svému štěstí.
4: A tobě nevadí, že jsem ošklivý krokodýl?
1: Ale Gavi, ty přeci nejsi krokodýl,
3: poučoval ho motýl.
1: Krokodýlů je v téhle řece spousta. Kde kdo je dneska tady krokodýl? Jenže ty jsi vzácný, nádherný Gaviál. Nepovozil bys mě trošku? Můj milý Gavi.
3: Tehdy Gaviál přestal být smutný a zvesela vlezl do vody s kamarádem motýlem na nose. Pak si spolu už jen pluli vodami řeky Gangy. Gaviálovi koukal z vody jen ten kousek nosu s bambulkou a na ní motýl rozložil svá barevná křídla tak, že vypadal jako plovoucí květ. Když se pak přicházeli k řece napít buvol, tygr nebo slon, pokaždé se divili, jak tomu ošklivému Gaviálovi najednou překrásně rozkvetl nos.
0: Tiki kalendář! Dnes je 11. července.
6: Svátek slaví Olga.
0: Olga vznikla ze severského jména Helga.
6: A znamená svatá.
0: Nejoblíbenější je jméno Olga asi v Rusku.
6: Takže milé Olinky.
0: Olušky, Olgy a Oli.
6: Všechno nejlepší.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
7: Kam to vezete?
8: Dobře se vám.

0: Kubánkovi narozeniny. Káťa měla plné ruce práce a plnou hlavu starostí. Škubánek měl zítra narozeniny. Třípatrový dort už měla upečený. Ale to hlavní jí pořád chybělo. Nemohla vymyslet žádný pořádný dárek. Škubánek seděl zrovna u televize a s nosem na obrazovce sledoval finále psího šampionátu v boxu. Svalnatý boxer Mohamed Alík právě knockoutoval v pátém kole bývalého velmistra těžké váhy Bernardína Honzu. Diváci jásali, odnášeli Alíka na ramenou, házeli mu květiny a kolečka salámu. Škubánek vyskočil a předváděl Alíkovi vítězné výpady.
1: Škoda, že nejsi boxer, zasněla se Káťa.
2: Jak můžu být boxer, když jsem čistokrevný vořech?
0: Vzdychnul Škubánek a zhasnul televizi. A v tom se Káťa rozsvítilo. Druhý den se vrátila

0: nám malou kytičku. Uvidíte, jak si s ní užijete. Mňau, trocha zeleně v bytě potěší. Postavil kořenáč na stůl a sám se strategicky usadil k dortu. Slečna sama pekla. To tedy nemohu odmítnout. A valil si na talíř jednu porci za druhou. Než ochutnám to druhé patro. To je ovšem vynikající. Měl by se Škubánek pochlubit, jaké dostal dárky. Škubánek byl poněkud v rozpacích, když v prvním balíčku našel trenýrky a v druhém sportovní obuv na zadní tlapky.
1: Musíš hned vyzkoušet, jak ti to bude. Já bych zatím s dovolením načnul to ořechové přízemí. To je tedy materiál. Škoda, že ten dort nemá ještě suterén.
0: Mlaskal Luciáš.
2: To by se ti hodilo,
0: mrzel se v duchu Škubánek.
2: Já ti budu dělat módní přehlídku, bof, a zbydou na mě už jen ty svíčky.
0: A honem rozvázal další krabici. Ležely v ní boxerské rukavice.
2: Přivoň, není to krása?
0: Kocour cítil, že bude lepší se odporoučet.
3: Vzbuzuješ respekt, Škubánku,
0: jásala Káťa.
2: Rukavice jsem měl rozbalit první, nemuseli jsme přijít o celý dort,
0: vzdychal Škubánek.
2: Co takhle, dát si jitrničku.
3: Napřed rozbal ten největší balík, pobídla ho Káťa,
0: ale v balíku byl jen velký vycpaný pytel se dvěma tkanicemi.
3: To je trenažér, vysvětlovala Káťa. Na tom budeš každý den cvičit údery, a já budu tvoje trenýrka.
0: A pověsila pytel mezi dveře. Škubánek se zatím hrnul do ledničky pro jitrničku, ale Káťa mu ji vzala a položila na stůl.
3: Při tréninku se nejí. Půl hodinky cvič, pak budeš mít odměnu.
2: Kvůli tomu trenažéru se snad ani nenažéru,
0: brblal Škubánek pod fousy, protože na své narozeniny nechtěl odmlouvat nahlas. Začal tedy s vervou poskakovat kolem pytle a bušit do něj jako mlátička. Přesně v těch místech pod prahem měla svou dvougarzoniéru myší rodinka. Jedna místnost sloužila jako spižírna a v druhé byla prostorná rodinná postel. Měli právě nejhlubší půlnoc a najednou rány, jako když hřmí. Pod pruhovanou peřinou se probudil táta myš i máma myš i synek, který se jmenoval po dědečkovi Zámyš, ale kterému říkali Miky podle toho slavného filmového herce.
4: Skoč se podívat, co se to tam děje,
0: poslal táta synka.
5: Ten pes ze zhora má narozeniny, tak nejspíš tancujou.
0: Vložila se do toho máma, která vždycky všechno věděla nejlíp. Miky byl v mžiku zpátky.
5: Ten ořech se snad zbláznil. Pere se tam s pytlem. Na zadních má trenýrky a na předních takhle velké palčáky.
0: Třeba mají maškarní, kombinovala máma, ale táta vyskočil z postele a Miky se hrnul za ním.
6: Radši tam nelezte, kluci, co když se ho chytá vzteklina,
0: sejčkovala máma, ale sama pospíchala, aby byla přitom.
6: Ten ořech sedal na box, žasnul táta, když vystrčil hlavu z díry.
0: Tak ho pěkně knokautujem, hecovala máma. Táta vylezl na futro dveří a začal přehryzávat poutko trenažéru. Máma zatím našla v koupelně kus mýdla a namydlila parkety u dveří. Při nejbližším úderu poutko prasklo a pytel praštil Škubánka do hlavy. Ten zavrávoral, nohy mu ujeli po namydlené podlaze a už ležel všechny čtyři nahoře.
7: 8, 9, 10, knockout,
0: odpočítal táta.
6: Jste vyřízenej, tak už dejte pokoj, mějte ohled na ostatní nájemníky,
0: přisadila si máma a všichni vítězně odpochodovali do myší díry.
2: To by pro dnešek stačilo,
0: brblal Škubánek a chtěl se potom

0: mleknutí posilnit, ale na talířku místo jitrničky ležely jen dvě špejle. Zavil Škubánek a Káťa vystrčila hlavu z kuchyně.
1: Už máš po večeři?
0: Zeptala se líbezně.
2: No, to tady mám po večeři. Někdo mi jí snět? Nejspíš ty zatracené myši.
0: Žaloval pejsek a tvářil se tak nešťastně, že mu Káťa dala honem novou jitrničku.
2: To vám nedaruju,
0: zavrčel Škubánek do myší díry. Ale když si sedl ke stolu, vytřeštil oči.
2: To snad není pravda. Druhá jitrnička je pryč.
1: Tohle na mě neskoušej,
0: mračila se Káťa.
1: Vyčistit zuby a do postele.
2: Ach jo, to zas byly narozeniny,
0: vzdychal Škubánek, když se s prázdným bříškem ukládal na svůj polštářek. Myši už nešli spát, těšili se, jak vymetou zbytky po narozeninové hostině. Sotva se nahoře zhaslo, už se kradli k ledničce. Táta se rozkročil, máma se mu vyšvihla na ramena, vždyť taky zamlada jezdila s myším cirkusem. Na ní vyšplhal Miky a už vtáhnul největší jitrničku z mísy. V tom, co si zasvištělo vzduchem, ve světle otevřené ledničky jim nad hlavou prolétlo podivné zelené chapadlo, popadlo jitrnici a zmizelo ve tmě pokoje. Něco mlasklo, pak co si lehonce zašumělo a bylo ticho.
3: Já bych to dál nepokoušel, pobízel táta k ústupu.
0: Jenže v tom Miky zahlídnul, že na okně visí štanglička u Heráku a už se šplhal po zácloně. Vedle v pokoji se probudil Škubánek. Našpicoval uši a zavětřil.
2: Káťo, vstávej! V kuchyni jsou zloději!
0: Káťa přiložila oko ke klíčové dírce.
1: Pojď honem, myši nám kradou salám!
0: Škubánek rozrazil dveře. A teď se to semlelo ráz na ráz. Salám upadl a začal se kutálet. Miky šel po něm, ale v tom se ozvalo zasvištění. Luciášova rostlina natáhla dlouhý stvol se zeleným květem a chramst. Spolkla salám jako malinu.
1: Vždyť je to masožravá kytka.
0: Sotva to Káťa vykřikla, květ se natáhl podruhé a popadl Mikyho za ocásek.
1: Pomoc!
0: Pištěl Miky. Máma myš honem přiskočila a chytla ho za packy. Táta popad mámu a táhli, až se jim podařilo Mikyho zachránit. Všichni naskákali do myší díry, ale v zápětí začali vyhazovat kufry, tašky a uzel s pruhovanou peřinou.
3: Fuj, tak odpornou past jsem ještě neviděl, odplivnul si táta.
0: Vypadali jako slušná partaj a pořídí si takovou potvoru a ještě k narozeninám, sadisti, láteřila máma. Sotva rodinka zmizela, Škubánek se vyklonil z okna.
2: No nazdar, stěhujou se do kůlny ke kocourovi.
1: To se za chvíli budou stěhovat znova,
0: sázela se Káťa. Ale všechno bylo jinak. V kůlně byla tma a myši vlezly oknem kocourovi rovnou do pelechu. Rozespalý Luciáš se posadil a vytřeštil oči. Kocour zíral na myši a myši zírali na kocoura. První se vzpamatoval Miky. Zaťal pěstičky a jak to okoukal od Škubánka, elegantním výpadem praštil kocoura do nosu.
4: Mňau, pomoc, myši bijou kocoura, mňau,
0: zaúpěl Luciáš a tak, jak byl, v noční košili vyskočil do zahrady.
4: Mňau! To byl ale sen. A to já mám vždycky, když se přejím šlehačky. Mňau, vajs, proč já to dělám?
0: Skučel a hnal se stichlou ulicí.
2: Podlehl v prvním kole,
0: chechtal se Škubánek.
2: Ještě jsme mu měli hodit na hlavu ten jeho kořenáč.
1: Proč? Ta kytka je docela hezká,
0: hájila ji Káťa.
1: Aspoň si k nám myši netroufnou a nějaká ta jitrnička se pro ní najde.
2: Když je řeč o jitrničkách, teď by nějaká bodla.
0: Olíznul se Škubánek. A tak Káťa znovu prostřela. Škubánkovi, sobě a taky jeden talířek pro tu podivnou kytku. A všem náramně chutnalo.

Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak. Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Čerkovská svatba. To, že se čerti ženili, jste už asi četli nebo slyšeli. Ale opravdovou čertí svatbu tu ještě neviděl nikdo. Ve spodním 10. patře pekla sloužil v blízkosti Luciferova doupěte čert Eman. 2 metry vysoký, chlupatý jako opice, nos zahnutý jako sloní chobot, ruce jako 2 chobotnice. Ocas dlouhý, že by si na něm udělal 3 uzly a kopytem uměl vykřesat jiskry, až oči přecházely. Ostatní čerti se ho pro jeho hromotludskou postavu trochu báli a čert Eman jim svou nadřazenost dával také pěkně najevo. Abych pravdu řekl, někdy s ním nebylo k vydržení. Ale Lucifer ho měl rád. Říkal si, až budu starý, to bude nástupce na luciferský trůn. To bude postrach. To bude metla. I samotný Eman na Luciferovo křeslo tak trochu pomýšlel. Jenže všechno dopadlo úplně jinak. Luciferovi občas přinesla oběd nebo večeři sličná čertice Rita. No, tedy sličná. Posuďte sami. Uši odstáté, malý placatý nosík, oči jako 2 uhlíky, jazyk až na prsa, v pase štíhlá jako tyčka a hubené a chlupaté nohy. Samozřejmě kopyto a ocas čertice nemají, podle toho se také velice dobře rozpoznají od čertů. Z našeho lidského pohledu žádná krasavice, ale čertům se velice líbila. A zvlášť Emanovi. Jak ji uviděl, hned studem zčernal. Čerti se totiž nečervenají, jako my lidé, nýbrž černají. A Eman byl vždycky černý jako uhel, jakmile Ritu jen zahlédl koutkem oka. Rita dobře věděla, že je z ní Eman paf, ale nedala na sobě nic znát. Naopak, vždycky mu provedla nějakou tu čertovinu. To potom Eman vždycky jen někde v koutě vztekle prskal oheň. No, ale tak jako u lidí, i u čertů platí, co se škádlívá, rádo se mívá. Jednou se Eman osmělil a požádal Ritu o ruku. Čertice zrovna nesla Luciferovi večeři a jak Eman začal, večeři upustila a ještě si do ní sedla. Ani vsteky nemohla prskat, protože už na tu chvíli čekala přes 50 let. Nejdříve se tvářila, že je překvapená, pak uražená, pak že si to rozmyslí, ale za chvilku už byla svolná a kdyže bude svatba. Eman celý radostí bez sebe jen pořád vyrážel. Lucifer se už nemohl dočkat večeře, v břiše mu kručelo, vstekle vyletěl z doupěte a co nevidí. Jeho večeře je na zemi a v ní svorně šlapou Eman s Ritou. Jak tu spoušť spatřil, zařval, zadupal a spustil. Co to tu provádíte, chlasko čertovská? Nevíte snad, co je vaše povinnost? Kde mám jídlo? Mám hlad! Čertice Rita strachem zdřevěněla, za to Eman si stoupl hrdě před Lucifera a řekl: Lucifere, králi čertovské říše, velice si ti omlouváme za to, co se stalo, ale musíme ti oznámit, že se zde s čerticí Ritou chceme brát. Lucifer jenom něco zamručil na znamení souhlasu, jakože tu omluvu přijímá, ale v duchu si myslel: ty čerte bláznivá, neuvědomuješ si, do čeho lezeš. Od svatby budeš muset tu krásnou čertici jen a jen poslouchat. Načež oznámil, že jim bránit nebude, ale ať už mu konečně přinesou novou večeři. Když se dosyta najedl, slíbil, že jim do týdne vystrojí svatbu. Celé peklo se připravovalo na ten slavnostní den. Bába Feranda napekla tolik jídla a dobrot, že už se jí to ani do spíže nevešlo. V den svatby těsně před obřadem vyletěli všichni čerti z pekla na zem a prováděli pekelné reje. Začalo se blýskat, hrmět, liják, jako když z konve leje, a vítr skučel ze všech stran. Zkrátka počasí, jako když se čerti žení. Teprve po dlouhé chvíli se vrátili zpátky do pekla. Eman dostal od čertů kamarádů darem železný řetěz a Rita zase rozžhavený pohrabáč. A v té největší díře se potom konala čertí hostina. V čele seděl Lucifer, po pravici Eman a po levici Rita. Na Luciferovo znamení všichni zmlkli, kníže pekel povstal a pronesl slavnostní řeč.
1: Dnes je slavnostní den. V tuto nezapomenutelnou chvíli se čert Eman a čertice Rita žení. Jako nejvyšší vládce pekel jim dovolují od dneška společně žít a přeji jim, aby spolu vychovali mnoho čertovských potomků. Tímto považuji váš sňatek za uzavřený.
0: A dle čertovských zvyků plivl na Emana i na Ritu pro štěstí. Novomanželé se už konečně mohli posadit vedle sebe a začala hostina. 31 dní jedli, 28 dní pili a 31 dní odpočívali. Ptáte se, jak šel život Emanovi a Ritě v pekle dál? Přesně tak, jak Lucifer předpověděl. Rita Emana zapřáhla a Eman nestačil ani lítat. Zanedlouho měli spolu 7 čertíků, jednoho krásnějšího a zlobivějšího než druhého. Rita byla šťastná a Eman ještě šťastnější. A tak to přece má být, ne?

0: Sedmá kapitola Kulikvak a Kvakulína.
1: U rybníka Kvákáče to vypadalo velmi podivně. Na břehu rostla vrba a v jejich větvích se usadila změť barevného potrubí. Obrovské vodní kolo neustále nabíralo vodu do lopuchových listů. Když se trychtýř u kola natočil správným směrem, voda vtekla do správného potrubí a pak mohla doputovat až na výlí louku.
2: Teda to je zařízení.
1: Divil se Pupíno. Bláža udiveně vrtěla hlavou. A Adélka si vytáhla bloček a pastelky, aby si to všechno rychle namalovala.
3: Tak, jdeme na to!
1: Zavelel Skřítek Výletník.
4: Na co?
1: Zeptali se jednohlasně všichni ostatní. Samým údivem zapomněli na svůj úkol. Když Výletník natočil trychtýř směrem k růžovému potrubí, hned se všichni vzpamatovali.
5: A kolik vody máme poslat?
1: Zajímala se Buča.
2: Asi hodně moc.
1: Rozumoval Pupíno.
6: Ty bys tomu dal.
1: Durdila se Bláža.
6: Vždyť bys mohl zahrádku vyplavit.
1: Než stačili cokoliv udělat, ozval se od někud ze křoví podivný dutý zvuk. Pupíno se polekal a schoval se za Buču. Adélka se přitiskla k Výletníkovi a Bláža začala couvat tak nešikovně, že se všichni svalili na jednu hromadu. Z křoví u rybníka vyskočil žabák, který měl v puse dlouhé rákosové stéblo a pískal do něj jako do pišťalky. Galantně pomohl Adélce vstát a přitom jí políbil ruku.
7: Kulikvak, jménu mé.
1: Představil se.
7: A vy jste jistě zakletá princezna? Když vás políbím, proměníte se v žábu?
8: Ne, já nechci.
1: Bránila se Adélka a ostatní kamarádi ji hned začali chránit. Skřítek Výletník se postavil před Adélku a dokonce i Pupíno sebral všechnu odvahu a chobotem obřího žabáka sfouknul zpátky do rybníka. V to ráno se ozval hlasitý smích, na hladině se v lekninovém lehátku opalovala krásná žabí dáma Kvakulína. Všechno tiše pozorovala, ale pak se neudržela a dala se do hlasitého smíchu.
9: Neboj, on to takhle zkouší na každou žábu.
1: Konejšila Adélku, pak přišla blíž a pošeptala jí.
9: Nakvákala jsem mu, že nejsem žába, ale zakletá princezna a že čekám na prince. A on si teď myslí, že všechny víly, princezny a dívenky jsou naopak zakleté žáby. Tululum.
1: Adélka se přestala bát. Pomyslela si, že Kulikvak je asi nešťastný. Za okamžik se Kulikvak vynořil z vody. Narovnal se a ladným pohybem si z kapsičky u kalhot vytáhl zrcátko a hřebínek, aby si na hlavě přečísl svůj jediný kudrnatý vlásek. Adélka se odvážila přijít k němu blíž a řekla.
8: Jsme tady dnes poprvé. Máme za úkol poslat vodu na růžovou louku, ale nevíme, jak to udělat a kolik vody víla potřebuje. Nemohl byste nám pomoci?
7: Bude mi ctí, vzácná princezno,
1: odpověděl žabák a královsky se uklonil. Pak jedním skokem vyskočil na kolo, roztočil ho, trychtýř namířil do růžového potrubí a pak na kole skákal a tančil naprosto neuvěřitelným způsobem. U toho se zpíval.
7: Kulikvak, kukukulikvak, kukukulikvak, kukukulikvak, kukukulikvak,
1: Poslední taktu se roztočeným kolem nechal bezvládně svést do vody. Když to žbluňklo, Adélka a její kamarádi běželi blíž. Čekali, kdy se Kulikvak vynoří, ale on nikde.
2: Nemám ho vylovit chobotem?
1: Staral se Pupíno. Kulikvak podplaval pod vodou o kus dál, nenápadně vylezl na břeh mezi blatouchy a zezadu se potichu připlížil ke kamarádům, aby je vylekal. Všichni zborově vyjekli a Kulikvak se rozesmál.
4: Snad jste se o mě nebáli. Vždyť umím plavat.
1: Kulína nevěřícně zakroutila hlavou a kamarády vzala raději stranou.
9: Vůbec si ho nevšímejte. Jestli chcete, ukážu vám náš rybník. Pojďte dál.
1: Řekla a skočila do rybníka. Adélka, Bláža, Bůča, Pupíno i Výletník na sebe rozpačitě hleděli, ale do rybníka se neodvážili. Nikdo z nich plavat neuměl. Adélka vzala do ruky dvě lávičky od profesora Bimbulíka. V jedné bylo zvětšovadlo a ve druhé lítadlo. Ani jeden z těchto vynálezů jim asi nepomůže. V tom se zase objevil Kulikvak a přes rameno měl přehozený jakýsi oblek.
7: Je libo speciální potápěčský obleček?
1: Zeptal se Adélky. Během chvilky ji nasoukal do nepromokavé kombinézy. Pak jí dal do úst rákosové stéblo, aby mohla volně dýchat, a už ji táhl pod hladinu. Ostatní se nezmohli na slovo. Do vody se báli. Kvakulína Adélku vytrhla Žabákovi z náručí a raději ji rybníkem provázela sama.
9: Tady bydlí pan Sumec. Je ze všech nejstarší,
1: řekla a ukázala na fousatou rybu v houpacím křesílku.
9: Tady ale musíme dávat pozor, protože je tady spodní proud a mohl by tě odnést. A teď se koukneme do rybí školky.
1: Ve školce plavaly malé rybičky, škádlily se ploutvičkami, hrály nahoněnou, naschovávanou nebo obraceli pekseso s malovanými oblázky. Adélka na to zírala. Moc se jí ve školce líbilo. Hned si vzpomněla na svou školku a trochu se jí zastesklo.
8: Na břehu všechno nakreslím,
1: slibovala si v duchu. Ze snění ji vytrhla ryba s černou páskou přes oko a šátkem přes tlamičku. Vypadala jako pirát. Vrhla se na Adélku, vytrhla ji a unášela někam pryč. Než se Kvakulína vzpamatovala, Adélka nebyla na dohled. Naštěstí to ale viděl Kulikvak. Naskočil do své stíhací ponorky a vydal se na záchranou výpravu. Adélka byla celá vyděšená a zmatená, když se kromě pirátské ryby na obzoru objevila ponorka, která plnou rychlostí narazila do ryby s černou páskou přes oko. Adélku ten náraz vymrštil až nad hladinu. Tam se tak stačila nadechnout, než spadla zpátky do vody. Bláža, Bůča i Pupíno zděšeně vykulili oči. Když Adélka dopadla zase zpátky do vody, Kulikvak už na ní čekal, otevřel poklop ponorky a když tam Adélka spadla, rychle ho zase zavřel. Adélka si sundala potápěčský oblek a hladila si potlučený zadeček. Pak si uvědomila, že ji Kulikvak vlastně zachránil a poděkovala mu.
8: Děkuji ti za záchranu.
7: To byla maličkost.
1: Mávl rukou Kulikvak.
7: Kdybyste náhodou věděla o nějaké žábě, která by chtěla za muže superhrdinu mého formátu, tak mi dejte vědět, jo?
1: Adélka Kulikvakovi podala ruku na důkaz, že jejich ujednání platí. A pak se hlasitě rozesmála a smála se, i když ji žabák dopravil na břeh. Tam pak zvědavým kamarádům vyprávěla, co všechno zažila. Přitom do svého zápisníčku kreslila jeden obrázek za druhým.
10: Raz, dva, tři a jedem!
11: Babička.

0: chybk.
1: Kam šel Jirka, ptá se otec.
2: Jestli je led silný, jak si myslí on, tak šel bruslit, matka na to. Ale jestli je led tak tenký, jak si myslím já, tak se šel koupat.
3: Ale to je hodně nebezpečné.
0: Je, aby se mu něco nestalo, to bych nebyl klidný, kdybych byl ta maminka. Ještě, že to je jen vtip.
4: Ach, chrouste, kam jsi šel hledat pytlíka? Ty jdeš kam jsi k řece a pytlík je přece stále ještě tu. Nikam neutekl, vždyť byl schován za kamínkem a teď štourá pod něj a vytahuje schovaného Toníčka. Už ho vytáhl, ale Toníček je bledý jako stěna a třese se jako osika. Poslyšte, strýčku, šeptá, mně se zdá, že pod tím kamenem straší. Cože, co to povídáš, Toníčku?
0: Na mou duši, strýčku, straší tam a moc.
4: Pro pána krále, a ty jsi tam něco viděl?
0: Ne, neviděl, ale slyšel. To vám bylo naříkání a bědování. Já myslím, že to bylo jistě strašidlo.
4: Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk. Znělo to jako mamí, mamí. Toníčku, Toníčku, vykřikl pytlík odhodlaně. Velká chvíle nastala. Uvidíš, jak se teď pytlík vyznamená. A táhl Tonička za sebou pod kamínek. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí. A zase to znělo jako mamí, mamí. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. Už ho mám, už mám, strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu. Toniček honem utíkal ven a křičel na plnou pusu.
0: Pojďte sem, pytlík chytil strašidlo.
4: Pytlík to táhl ke vchodu. Bylo to černé jako bota a ještě po cestě to křičelo mami. Slitování. Nic. Strašidla se tu netrpí. To by tak hrálo a vyhodil to ven. Ale bylo toho tam ještě víc. Mami, mami. Křičelo to pořád a pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávník 8 a pak vylezl ve vší slávě sám.
5: To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík se strašidly zatočit, řekl vítězoslavně,
4: když viděl, že kolem kamínku už je velký schon, ba až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků, jedni drželi plačící strašidýlka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka.
5: Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší takhle je vyhazovat z pelíšku?
4: Pro pána krále. Tak ona to nebyla žádná strašidla. Vždy to byly malí cvrčci.
6: Pytlíku, ty jsi to zase zmotal.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Tady je Piggy, já se vám hlásím s Hankou Kynichovou. Ahoj, Hanko.
2: A já vás taky, děti, zdravím, samozřejmě tebe, Piggy, taky.
0: Ahoj.
2: Prosím tě, jak se máš?
0: Já se mám dobře.
2: A myslíš si, že bych tě mohla něco naučit, respektive přes tebe to naučit naše děti? Víš, čeho jsem si totiž všimla? Ty naše děti mají velmi špatné držení těla. Je to asi tím, že třeba málo sportují, anebo je to prostě nikdo nenaučil. Piggy, chodil někdo z tvých kamarádů třeba na balet, nebo na gymnastiku, nebo třeba na různou pohybovou průpravu, protože tam to všechno můžou učitelé ty děti naučit.
0: Honko, já mám kamaráda Vojtu. Vojta je kocour.
2: Ano.
0: S Vojtou se nedá nikdy vyhrát, když se závodí.
2: To bude asi tím, že on má správné držení těla, protože když umí ovládat všechny svaly na svém těle, tak se mu líb běhá, dělá kotoul, leze se mu na stromy, může tě škádlit, může tě nějakým způsobem vždycky prostě předběhnout. A já bych chtěla, Piggy, aby se ti to taky podařilo. Proto já ti teď vybavím pár informacemi.
0: Dobře.
2: A to samé uděláme i u našich dětí. Takže děti, správné držení těla začíná od postoje našich chodidel. Dáme je mírně od sebe.
0: Ano.
2: Mhm. Pokrčíme kolena.
0: Ano.
2: Lehce podsadíme pánev, náš vystrčený zadeček dáme dopředu. Takovou houpačku si s ním uděláme.
0: Takže já se chytím za ocásek
2: zadek a podsadíš ho dopředu.
0: A šoupnu si ocásek vlastně
2: dopředu.
0: Skoro pod bříško.
2: Tak, takže teď už máme srovnáno spodní část těla a jdeme od pasu nahoru. Narovnáme se. Musíme u toho samozřejmě zatáhnout bříško dovnitř. A už nám zůstávají jenom ramena. Ramena nejdříve vytáhneme k uším. A teď je prudce pustíme dolů. Tak. Táhneme je za dlaněmi dolů a hlavu naopak za provázek jakoby nahoru. Takže, možná vám to připadá takové kostrbaté, takže lehce ubereme z toho napětí. A pokud máme zpevněné hýždové svalstvo, tak je to to, čemu se dá říct, že stojíme rovně.
0: Zpevněné hýždové znamená, že ty dvě půlky jdou k sobě?
2: Přesně tak. A teď, když budeme trošinku přes hlavu vnímat naše svaly, tak já cítím, jak mám pevný přední sval na noze. Mám taky pevný zadní sval, těsně pod zadečkem. Mám taky pevný úplně svůj hýždový sval, tedy zadek. A také, když si sáhnu na bříško, tak je v napětí. Není tam žádný povolený vak. A když bych si sáhla na svá ramena, tak je měla mít taky v lehkém napětí. A pokud toto se nám děti podaří a budeme na to myslet, třeba když stojíme na zastávce a čekáme na tramvaj nebo na autobus, tak trénujeme tento správný postoj.
0: Hanko, víš, jak si připadám? Já si připadám jako stromeček, který má kořeny v zemi, ty jdou z nožiček a hlavičkou, jako kdybych tlačil proti sluníčko.
2: A Zal, napadá mě zeptat se tě, je ti v tom dobře?
0: Je to prýma.
2: Tak jo, takže když už to cítí Piggy, tak děti, pojďme ještě jednou, pokud vám nějaký povel vypadnul z hlavy, já ještě jednou vezmu, jak se můžeme správně postavit, když budeme třeba stát někde ve frontě. Nohy máme mírně od sebe. Lehce pokrčená kolena, sáhneme si rukama na náš zadek a postavíme ho lehce dopředu. Posuneme ho lehce dopředu.
0: Ocásek pod bříško. Šup.
2: Ano, sáhněte si na bříško, jestli je pevné. Vyvězte obě své ruce, vytáhněte ramena k uším, nadechněte se a s výdechem ty ramena pustíte dolů. Tak, táhneme hlavu nahoru. A to je krásné se podívat na to, jak je Piggy rovný a přesně tak si teď představuju vás doma, jak stojíte rovně u
0: Honko, v pokojištích. Nemám bříško, někam zmizelo.
2: Někam zmizelo, protože ty si ho vytáhnul všemi svaly, které máme od pasu nahoru. Já s toho mám ohromnou radost. Já musím tentokrát Piggy mu zatlesk. A vám, pokud se vám to povedlo doma, tak tleskám taky. Mějte se hezky a už teď se těším na setkání s vámi.
0: Zíra,
2: ahoj.
0: Ahoj, děti.
3: Přijímací zkouška. Dovnitř se Hihlík dostal opět světlíkem a hlavně nepozorovaně. Nikdo z Dederonovy smečky se kolem nepotloukal. Začal systematicky prohledávat suterén. Bylo tu plno sklepních kojí a komor. Jedna měla železné dveře. Hihlík odtamtud zaslechl hlasy. Pootevřel, nahlédl škvírou dovnitř a koukal na Tullamora juniora. Seděl na hromadě různobarevných ponožek. Teď Hihlík poznal hlas Kudly Dederona.
1: Všechny tyhle ponožky jsou z nočního zátahu u jednoho Číňana, hulákal.
3: Jejlík se protáhl škvírou. Dederon stál proti dveřím. Na krku měl jeho amulet. Tak to ne! Popadla ho zlost. Zhoupl se v kolenou, že skočí po Dederonovi, ale než se stačil odrazit, přidrželi ho zezadu dva páry rukou. Někdo mu podrazil nohy a do pusy vrazil roubík. Pak ho vhodili dovnitř k Dederonovým nohám.
1: Ale, hrdina Hihlík,
3: zvolal Dederon. Když se Tulamor junior zpamatoval z překvapení, chtěl se ke svému bratranci hlásit. Hihlík mu naznačil, že se jako v životě neviděli. On to ovšem nepochopil.
4: To je můj bratránek, tichá voda a dědův mazánek,
3: oznámil Dederonovi.
1: Tak takhle ho neznám,
3: řekl Dederon. Hihlík se zbavil roubíku a horečně přemýšlel, co teď.
1: Tak, co to chceš?
3: Zavrčil Dederon.
5: Svůj amulet, odpověděl Hihlík. A k tobě do party.
1: To beru, řekl Dederon, ale nejdřív musíš složit přijímací zkoušku.
5: Jakou zkoušku?
1: Co takhle loupeš za bílýho dne?
5: Co?
3: Vytěsil se Hihlík.
1: Prostě vyrobuješ nějaký krám s ponožkama. Nemusíš toho nosit moc, jen co uneseš. Když to zvládneš do večera, udělím ti podvazkový řád. A tenhle amulet ti vrátím. Co ty na to?
5: Tak jo, odvětil Hihlík ledabile.

0: Dnes je 11. července.
1: A svátek slaví Olga.
0: Olga vznikla ze severského jména Helga.
1: A znamená svatá.
0: Nejoblíbenější je jméno Olga asi v Rusku.
1: Takže milé Olinky.
0: Olušky, Olgy a Oli.
1: Všechno nejlepší.
2: To bylo tenkrát, když ještě děti nemuseli chodit do školy, protože tenkrát se děti rodily chytré a všechno uměly už od narození. Když se ale tenkrát narodilo nějaké zvířátko, neumělo vůbec nic. Proto tenkrát chodili do školy psi a kočky a dokonce i myšky. To už bylo ale hodně dávno. To se teď stává jen velice zřídka, že jsou ve škole myši. Za to dětí, těch je tam jako smetí. Tenkrát ještě myši a kočky spolu kamarádili a dokonce spolu i bydleli. I náš kocour bydlel s jednou mladou myškou v psí boudě se zahrádkou. Byla to přepichová psí bouda, měla i půdu a sklep. Jednou v pátek seděl kocour ve svém křesle a četl si noviny a myška mu prala ponožky. Ani vám nemusím říkat, kdo z nich byl líný a kdo byl pilný a hodný.
3: Neměl bys pořád běhat po půdách, kocourku. Víš přece, kolik je tam prachu a špíny.
4: Mňau, ale já nechodím po půdách tak často, myško, namítal kocour.
3: Tak mi tedy pověz, proč máš ty ponožky tak špinavé?
4: To bude asi z toho, že se musím na půdě zouvat.
3: Neříkej, že chodíš po půdách bos, kocourku.
4: Nechodím tam bos, ale v ponožkách. Nemohu přece dupat v noci po půdě v botách, vždyť bych všechny vzbudil.
3: Tak tam nemáš chodit v noci. Stejně se mi, kocourku, nelíbí, že se touláš s kočkami po nocích a po půdách a ještě k tomu v ponožkách,
2: řekla myška přísně.
4: Víš, myško, když já po tmě tak dobře vidím, že ani nepoznám, že už není den,
2: řekl kocour, ale myška mu moc nevěřila.
3: Víš co, kocourku?
2: Navrhla, když doprala.
3: Mohl bys ty ponožky pověsit na půdu, aby uschly.
4: Ach jo, řekl kocour. Všechno, abych v téhle domácnosti dělal já.
2: Zatímco kocour šel na půdu pověsit ponožky, aby uschly, zaklepal kdosi na dveře. Myška otevřela a hle, za dveřmi stojí velký pes, je celý promoklý a třese se zimou. Chluby má splihlé a kape z něho voda jako z hastrmana. Když uviděl myšku, povídá:
5: Koukejme, kdo to bydlí v mé boudě.
3: Já jsem myška, povídá myška.
5: To vidím,
2: vyštěkl ten zmoklý hafan.
5: Ale budeš se muset vystěhovat, myško. Pro dva je tu málo místa.
3: Ale není, povídá myška. Vždyť my tu přece už dávno bydlíme dva.
5: Dva? Vy tu bydlíte dva?
2: Zavrčel ten velký pes.
5: A kdo tu s tebou ještě bydlí?
3: Můj kamarád kocourek.
5: Haf, zařval ten hafan. Kocour, podej mi ho, ať se mu zakousnu do kožichu.
3: A to ne, pejsku, vždyť je to hodný kocourek. Teď zrovna věší na půdě ponožky.
5: Hodný, nehodný, bydlí v mé boudě, tak ho kousnu do kožichu,
2: řekl pes, ale už nebyl tak rozlobený.
3: On je nejen hodný, pejsku, on je taky pravdomluvný, pracovitý a taky je statečný,
2: šeptla myška.
5: Říkáš kocour a statečný, to spíš uvěřím tomu, že je pracovitý. Ty o něm říkáš, že je statečný, jen ho přiveď. Uvidíš, co udělá, až na něj trochu zavrčím.
2: A pes se smál a smál a mezi tím přestalo pršet a on musel honem utíkat a štěkat na listonoše a pak si musel hrát s dětmi a na boudu a na myšku a na kocoura zapomněl. Myška zatím doma čeká a kocour nikde. Už se o něj začínala strachovat, když tu kocour pomalu slézá z půdy. Oči má ještě trochu rozespalé.
3: To je dobře, že jdeš, kocourku. Byl u nás takový veliký pes a ptal se po tobě, řekla Myška.
2: Jak kocour uslyšel o velikém psu, jedním skokem byl na skříni.
4: Mňau, kde je?
2: Ptal se ustrašeně.
3: Neboj se, už je pryč. Chtěl se jenom podívat, kdo bydlí v jeho boudě.
4: To má štěstí, že už je pryč. Já bych mu ukázal,
2: řekl kocour a seskočil se skříně. Když se přestal třást, zeptala se Myška.
3: Už jsi pověsil ponožky na šňůru, kocourku?
2: Zavrčel kocour a šel si sednout do křesla.
3: A dal jsi na ně kolíčky, aby nespadly?
2: Zabručil zase kocour a sáhl po novinách.
3: A zavřel jsi dveře u půdy?
2: Zeptala se ještě Myška.
4: Mňau, dej mi pokoj a nech mě odpočívat, když jsem tolik pracoval.
2: Odsekl kocour a zle na Myšku zasyčel. Myška se zarazila, ale neřekla nic. Šla se podívat na půdu a co vidí? Dveře od půdy jsou otevřené a na půdě je všechno rozházené, jak si tam kocour hrál. Na hromadě slámy je ještě teplý důlek, jak si tam potom lehl a spal. A ponožky? Ponožky byly pohozeny na podlaze v koutě půdy. Myška zvedla ponožky, věšila je na šňůru a přitom si povídala sama sobě pod fousy.
3: Víš co, kocourku? Ty vlastně vůbec nejsi hodný kocourek, ale zlý kocour. Taky nejsi pravdomluvný, ale prolhaný. A co je ze všeho nejlegračnější? Nejsi ani odvážný, ale zbabělý.
2: Pak zavřela půdu a sestoupila dolů. Kocour seděl v křesle, četl noviny a po očku ji pozoroval. Myška k němu přišla blíž a povídá.
3: Víš, kocourku, ty jsi někdy docela hodný.
4: To jistě,
2: povídá kocour.
3: A občas jsi, kocourku, možná trochu pracovitý.
4: Jo, jo, povídá zase kocour. Velice pracovitý.
3: Tu a tam jsi snad i pravdomluvný, kocourku.
4: To tedy jsem,
2: vrní spokojeně kocour.
3: Když spíš, tak si dokonce i trochu odvážný,
2: pokračuje dál Myška.
4: To se ví, že ano, jsem odvážný jako tygr, mňau,
2: řekl kocour a podíval se pyšně na Myšku.
3: Ale většinou si dost zbabělý, líný a zlobivý. A hlavně si hrozně prolhaný. Měl by ses trochu zastydět a polepšit se.
4: Dobře, dobře, řekl kocour. Já se tady polepším.
2: A dál četl ty své noviny. A vy si, děti, myslíte, že se potom aspoň zastyděl? Vůbec ne. Nebo si dokonce myslíte, že se polepšil? Ale kdepak, samá voda. Zůstal takový, jaký byl, a to od něj nebylo pěkné. A přes toho Myška měla ráda.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Tak pojď, musím ti to tady všechno ukázat.

0: už jedou! Nejedou!
1: Václav Cibula.
2: Španělské pohádky.
1: Žabí panenka. Žili jednou muž a žena. Měli tři syny. Fernanda, Antonia a Miguela. Chlapce jako jedle. Ale jinak už neměli nic. Byli chudí. Tak chudí, že div neumřeli hladem. Jednoho dne řekl nejstarší syn otci. Otče, půjdu do světa. Třeba někde najdu štěstí a vydělám trochu peněz. Potom se vrátím a koupím ti aspoň políčko, abyste nemuseli s matkou tak nuzovat. Otec to Fernandovi rozmlouval. Matka měla strach, že se už nikdy nevrátí, ale nakonec ho přeci jen pustili. Na zítří přišel za otcem Antonio, prostřední syn, a řekl: Otče, dovolil si bratrovi, aby odešel do světa. Pust mě také. Jeden z nás bude mít určitě štěstí. Co tva odešel, řekl Miguel, nejmladší syn otci. Podívej se na mě, otče. Oba mé bratry si pustil z domova. Přece nechceš, abych já zůstal sedět doma. Půjdu také. Otec i matka mu to dlouho rozmlouvali, ale nakonec ho přece jen pustili. A tak i třetí syn odešel.
2: Zatím už přešel Fernando 7 údolí a 7 řek a pořád ještě nepotkal štěstí. Bylo k polednímu, slunce pálilo, Fernandovi bylo horko a nohy ho bolely. Lehl si do trávy nad řekou a naslouchal, jak mu nad hlavou ve větvích topolu šumí horký vítr. Najednou však zaslechl ještě něco. Jakoby ve větvích zpíval slabý a jemný dívčí hlásek. Hlásek byl silnější a silnější a zpíval tak krásně, že se Fernandovi svíralo srdce. Když hlas dospíval, Fernando povstal a zvolal: Nikdy jsem neslyšel tak krásný zpěv. Jestli jsi tak krásná, jako umíš zpívat, sestup z větví a vezmi si mě za muže. Ne, nepůjdu, odpověděl dívčí hlas. Já vím, že si mě nikdy za ženu nevezmeš. Fernando ji prosil a přemlouval, až ji nakonec přemluvil. Dobře, zašeptal dívčí hlas. Skočím dolů do trávy, ale stejně si myslím, že mě nebudeš chtít. Fernando nastavil náruč, aby ji chytil, ale do trávy skočila jen maličká zelená žabka. Díval se dál do větví a volal netrpělivě: Tak skoč, čekám na tebe. A z trávy se ozvalo: Už jsem tady. Copak mě nevidíš? To jsi ty, řekl Fernando zklamaně. Představoval jsem si tě trochu jinak. Ne, tebe nechci. Přece uznej sama. Co bych dělal se žábou? Obrátil se k ní zády a šel dál do světa.
1: Netrvalo dlouho a k topolu přišel Antonio. Ulehl do trávy, aby si odpočinul, a za malou chvíli uslyšel ve větvích topolu zpěv. Poslouchal jako očarován. Potom vstal

0: zdvihl hlavu k větvím a zvolal: jestli jsi tak krásná, jako máš krásný hlas, sestup ke mně a vezmi si mě za muže. A rozprostřel do trávy kabát, aby mohla skočit. Na kabát skočila malá zelená žabička. Antonio se lekl, zamračil se a řekl: podvedla si mě, proč si mi neřekla hned, že jsi jen obyčejná žába? Nejsem obyčejná žába, odpověděla žabička, jsem žabí panenka. Antonio zavrtěl hlavou. Vůbec se mi nelíbíš. Co bych si počal s žábou, i když umí zpívat? Jen vylez zpátky na strom a zpívej si, jak dlouho budeš chtít.
1: Netrvalo dlouho a pod topolem se zastavil nejmladší Miguel. Lehl si do trávy, klobouk stáhl do čela, aby mu do očí nesvítilo polední slunce, a chystal se na chvíli si zdřímnout. Sotva zavřel oči, uslyšel, jak ve větvích zpívá dívčí hlas sladkou písničku. Posadil se a zvolal: moc tě prosím, pojď ke mně dolů a vezmi si mě za muže. Ne, odpověděl hlas, to neudělám. Už tudy šli dva mládenci a oba mě prosili, abych skočila dolů, ale pak se ke mně obrátili zády a nechtěli mě. Miguel však prosil a prosil, až žabku uprosil. Dobře, řekla váhavě, já tedy skočím. Polož do trávy kabát. A skočila.
0: Miguel se na ní úžasle podíval a zvolal: ale ty jsi přece obyčejná žába. Nejsem obyčejná žába, řekla zelená žabka. Jsem žabí panenka. Miguel si klekl do trávy, podíval se na ní zblízka a řekl: musím uznat, že opravdu vypadáš jako panenka, ale máš zelené vlasy. Vlastně jsi celá zelená, trochu jako panenka, trochu jako zelená žabka. Co teď uděláš? Zeptala se žabí panenka. Miguel si povzdechl. Slíbil jsem, že si tě vezmu. Tak co mi zbývá? Budeš mi aspoň zpívat. Strčil panenku do kapsy, šel do nejbližší vesnice a tam si vzal žabí panenku za ženu. Sotva bylo po svatbě, vydal se s panenkou v kapse na další cestu.
1: Přešel mnoho řek a údolí, lesů i hor, až došel do velkého města na břehu moře. Prohlížel si náměstí, ulice i zahrady, až v té poslední ulici našel dva domy a v nich své dva bratry. Oženili se s bohatými nevěstami a nad chudým bratrem ohrnovali nos. Víš co, řekli mu, když chceš, můžeš u nás zůstat a sloužit nám. Přespávat budeš ve stáji na slámě. Miguel poděkoval a řekl: dobrá, zůstanu u vás. Mám radost, že jste se tak dobře oženili. Ožeň se také, už klíbli se bratři. Stačí, když si najdeš bohatou nevěstu. To nejde, zavrtěl hlavou Miguel. Já jsem se už oženil. A vytáhl z kapsy žabí panenku. Bratři se rozesmáli, až jim tekly z očí slzy. Když se konečně přestali smát, Miguel se zeptal: a napsali jste už otci a matce, že jste se tak dobře oženili? Nenapsali, odpověděli bratři mrzutě. Neměli jsme napsaný čas. Tak jim ještě dnes napíšeme, zvolal Miguel, a tím uděláme radost.
0: Uběhlo několik týdnů a přišla odpověď. Otec s matkou napsali, jak je ta zpráva potěšila, a prosili nevěsty svých synů, aby jim poslali 3 vyšívané šátky. Miguel zesmutněl. Večer nemluvil, nejedl, seděl a díval se do země. Žabí panenka se zeptala: co pak tě trápí, stalo se ti něco? Miguel si povzdechl a pravil: otec s matkou chtějí, aby jim nevěsty poslali vyšívaný šátek z hedvábí. To je u nás takový zvyk, když se synové ožení. Škoda, že jim nemůžeš zaspívat, určitě by měli velikou radost. třeba jim ještě někdy zaspívám, řekla žabí panenka, ale teď jim pošlu vyšívaný šátek. Ale kde ho chceš vzít, zeptal se Miguel. Jenom si nedělej starosti. Vezmi mě k moři a hoď mě do vody, uvidíš. A vrátíš se mi, zeptal se Miguel, bylo by mi bez tebe smutno. Žabí panenka se usmála. Vrátím, protože jsem s tebou šťastná.
1: Miguel vzal tedy žabí panenku do kapsy, šel k moři a hodil ji do vody. Netrvalo dlouho, žabí panenka se vynořila znovu nad hladinu a podala mu hedvábný šátek, průsvitný a lehonký jako z mořské pěny. A celý byl vyšívaný zlatem a stříbrem. Když ho uviděli manželky obou bratrů, zbledli závistí. Všichni poslali šátky rodičům a zanedlouho dostali odpověď. Otec a matka psali, že by rádi poznali nevěsty. A zvali je, aby k ním všichni přijeli. Oba starší synové se hned domluvili, že pojedou co nejdřív. Jen Miguel sklonil hlavu a nevěděl, co má dělat.
0: Večer nepromluvil slovo, nejedl, seděl a mlčel. Žabí panenka mu vyskočila z kapsy, usmála se a řekla, tuším, co tě trápí, ale přece mě nenecháš doma. To víš, že pojedeš také, proč bych tě měl nechávat doma? Večer před odjezdem řekla žabí panenka svému muži, odnes mě zase k moři, hoď mě do největší hlubiny a zítra ráno si pro mě přijď.
1: Miguel ji odnesl k moři. Šel pomalu a váhavě. Nechtěl se s žabí panenkou rozloučit. Na břehu ji ještě jednou poprosil, aby se určitě vrátila a hodil ji do největší hlubiny. Potom se vrátil domů a bylo mu smutno. Na zítří, ještě před východem slunce, se rozběhl k moři. Už z dálky volal, žabí panenko, kde jsi? Z malé zátočiny mezi skalami zaslechl zpěv, který tak dobře znal. Doběhl k zátoce a strnul. Před ním stála dívka krásná jako den. Zlaté vlasy jí splývaly až k pasu. Usmála se na něj a řekla vesele, copak mě nepoznáváš? Já jsem přece žabí panenka, tvá žena. Miguel ji objal a nechtěl ji pustit. Žabí panenka řekla, musíme si pospíšit, tvoji bratři už jistě odjeli. Tady za skálou čeká kočár s koňmi.
0: Miguel se obrátil, uviděl zlatý kočár a nemohl uvěřit, že je to všechno pravda. Nasedli do kočáru a rozjeli se k rodičům tří bratrů. To bylo překvapení. Ženy dvou starších bratrů nemohly závistí ani promluvit. Marně je Fernando s Antoniem utěšovali. Otec a matka byli šťastní. Největší radost však měli z žabí panenky a nechtěli se od ní odloučit ani na chvilku.

proti lidem, jak se zdá. Hrozná perchta z rožů berka, bílá paní, to jsem já. Strach s dobovým koloritem je můj žertík nevinný. Kdo miluje hovory,

0: už nesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy, prosím, Justino.
1: Díky, Hugo.
2: Děkuji.
0: Copak? Copak? Něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek. Okřápku. Oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by poposedávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou odjakživa nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo, a už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky,
2: ne,
1: nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol, když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět. A ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy. Hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubrt.
1: Myslíš čubrněli?
2: Přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, pak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
2: Umím, já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
2: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne.
1: Švábky? bábky. Nevím, já nevím, co, Hugo?
2: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justino, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
2: Jak to myslíš?
1: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
2: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
2: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
1: Yeah! Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
1: To je švanda! Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
2: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
1: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
2: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
1: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
2: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
2: Dobrá, počkejte sviště. Příště. Takže pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No.
2: Koukáš? To nevíš, co? Teď si nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
1: Brambořík znám. Ten má Justína na okně. Víď, Justino?
2: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká...
1: Tento nonc je latinsky? To jsem nevěděl.
2: No, ale ne, jak se jí to jenom... Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
0: Je to tady, brambořík. Latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy,
1: jo,
0: svinský chléb či zemský sejr.
1: Yeah.
2: No, no tohle, to je zajímavé. To jsem nevěděla.
1: Chudák Kytka, to si nezaslouží. Takovéhle nadávky místo názvu.
0: To pěknější jméno Brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
2: Květy bramboříků jsou krásné. I brambořík je pro ně málo. Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější. Pěknější.
0: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
1: Jako když je něco do kolečka.
0: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
2: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
0: Kolo. Jezdí se na tom, Justino šlape se na pedály a jede to.
2: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
0: No, je to také z latiny.
1: Já taky nevím.
0: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
2: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
1: A ten brambořík byl jak?
2: Cyklámen.
0: Ano.
1: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. Je to kulaté, kruhové, hlízovité.
2: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
0: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
1: Já bych zůstal u těch zemních jablíček.
2: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
0: Solanum.
2: Solanum, to je ono. Napadla mě báseň, oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená, salámům, solánům, o dítě, muž i žena. Solánům, o jaký přírody div, solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
1: Tak hlavně, že už nechňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší. Jo.
0: Bravo, krásná báseň. Uševnělá.
2: Děkuji.

0: motýl. Motýl dostal zálusk na nějakou milou. A to u motýla znamená nějakou tu hezonkou kytičku. Hleděl na ně. Každá seděla hezky klidně a rozvážně na svém stonku, jak se na panu sluší a patří, když ještě není zasnoubená. Jenže kytiček tu rostlo tolik, že bylo obtížné vybrat si z nich jednu. A motýlovi se do toho ani pouštět nechtělo. A tak si radši zaletěl rovnou ke kopretině. Říkají jí taky Markétka a ví se o ní, že dovede věštit budoucnost. Je tomu opravdu tak, protože když jí milenci otrhávají okvětní lístečky jeden po druhém, ptají se nad každým. Má mě ráda? Nemá mě ráda? Láskou se souží? Po jiném touží? Nebo něco na ten způsob. A každý se vždycky vyptává svým vlastním jazykem. I motýl přilétl, aby se zeptal. Ale lístečky jí neotrhával. Radši ji na každý hezky políbil, protože byl toho názoru, že po dobrém jde všecko vždycky nejlíp. Milá kopretinko Markétko, začal, vy jste ze všech kytiček ženská nejchytřejší, umíte věštit. Povězte mi tedy, dostanu tu nebo tu? A koho dostanu? Když se to dozvím, můžu za ní rovnou zalítnout a požádat ji o ruku. Ale Markétka mu vůbec neodpověděla. Nelíbilo se jí totiž, že jí říká ženská. Je přece pana taky, jaká pak ženská. Zeptal se po druhé a zeptal se po třetí a když mu stále neodpovídala, přestalo ho to vyptávání bavit a prostě a jednoduše odletěl na námluvy. Bylo to brzy z jara. Všude kvetly sněženky a krokusky. Ty jsou velmi úhledné, říkal si motýl. Moc pěkné školačky, ale poněkud nevyzrálé. Jako každý mladík poohlížel se i náš motýl radši po děvčatech starších. Pak zalétl k sasankám, ale ty se mu zdály zatrpklé. Fialky zase moc romantické, tulipány příliš parádivé, narcisky moc maloměšťácké, lipové květy poněkud malé a navíc měly široké příbuzenstvo. Jabloňové květy vypadaly sice na pohled jako růžičky, jenže dnes se rozvinou a zítra do nich foukne větřík a opadají. To by bylo jen krátké manželství, říkal si. Nejvíc se mu zamlouval hrách. Byla to pěkná květinka, hezky červená a bílá, taková domácí dívenka, co dobře vypadá a přitom se hodí i do kuchyně. Už jí málem nabídl sňatek a v tom si všiml, že těsně vedle ní visí lusk a na špičce má uvadlý květ. Kdo je tohle? Zeptal se. Moje sestra, odpověděla hrachová květinka. Ale, tak takhle budete jednou vypadat? To milého motýla vyděsilo, takže radši zase letěl dál. Po plotě se pnuli kvítky zimolezu. Jedna slečinka vedle druhé, dlouhá tvář a žlutá pleť. To ne, takové se mu nelíbí. A co se mu tedy vlastně líbí? To se ho budete muset zeptat. Přešlo jaro, přešlo léto a nastal podzim. A motýl si stále ještě nevybral květinu.
1: Květiny se mezi tím začaly oblékat do těch nejkrásnějších šatů. Ale k čemu jim to bylo? Protože kde byl konec svěžímu vonavému mládí? A srdce k stáru právě vůni čím dál tím víc potřebuje. A té Jiřiny a Ibišky zrovna moc nepobrali. A tak motýl zalétl k Mátě. Ta nemá sice květ, ale za to je celá jako květ. Voní od kořínků až po vrcholek. Květinovou vůni má v každičkém lístku. Tu si vezmu. A tak ji konečně požádal o ruku. Máta celá strnula, skoprněla, až nakonec řekla: přátelství a nic víc. Já jsem stará, vy jste starý, docela dobře bychom mohli žít jeden pro druhého, ale sňatek? To ne. Přece nebudeme v tomhle pokročilém věku všem prosmích. A tak nakonec nedostal motýl žádnou květinu. Hledal příliš dlouho a to se nemá. Motýl zůstal, jak se říká, starým mládencem. Bylo pozdě na podzim, pršelo a byla plískanice. Studený vítr fičel starým vrbám za krk, až to v nich vrzalo. Kde pak lítat venku v letních šatech? Však taky motýl nikudy nepoletoval. Před časem náhodou zalétl dovnitř do domu, tam se topilo a bylo tam teplo jako v létě, takže si mohl žít, jenže žít to nestačí, pravil. Jeden musí mít sluníčko, svobodu a nějakou tu květinku. A tak se rozlétl k oknu. Tam ho uviděli, chvíli obdivovali, ale pak ho nabodli na špendlík a strčili do vitríny. Víc pro něho udělat nemohli. Tak. A teď sedím na stonku, stejně jako květinky, pravil motýl. Ale moc příjemné to zrovna není. Je to asi jako být ženatý. To se jeden taky nemůže ani hnout, říkal si aspoň jen tak pro útěchu. To je teda pěkná útěcha, posmívali se kytičky v květináči. Kytkám v květináči se nedá tak úplně věřit, usoudil ale motýl. Moc se stýkají s lidmi.
2: Večer, když zapadlo sluníčko a my jsme byli celý den hodní, babička otevřela svoji starou truhlu a vyndala z ní tuhle kouzelnou krabičku. Ta krabička má tady ze strany kolíček, kterým se takhle natáhne. A když se otevře její víčko, začne hrát. Teď hraje písničku na dobrou noc. Babička nám ji často zpívala. A jestli chceš, zaspívám ti ji teď taky. Nejdřív ti ale povím její slova.

však musíte ráno vstát. Ráno, ráno.

chlapců na stokrát. Škoda chlapců na stokrát. Tak, teď natáhnu znovu pérko v krabičce a černé

0: rybky. Je to černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé. Co je to?
1: Nevím, tak co je to?
0: Tučňák válí sudy.
1: Yeah.

O Vánocích v každém lese zpívá jen jedna síkorka. Kolednice. Posadila se na zasněžený komín chaloupky z pařezu a jen spustila, křemílek ve světnici povídá. Je nejvyšší čas dojít do mlází pro vánoční stromek. Aby bylo kam stromek zasadit, postavili nejdřív na stůl kořenáč plný hlíny. Z kůlny za chaloupkou vytáhli sáňky, naložili na ně pilu a sekiru a jeli do lesa. Na kraji lesa potkali veverku, co se pořád podrbávala. Snad nemáš v kožichu blešku, povídá křemílek. A jakou, řekla veverka. Bochomůrka blešku nadháněl, křemílek ji chytil a pak ji oba hnali přes závěj. Co jsem dlužna, řekla veverka. Podle uznání. Usmáli se křemílek a bochomůrka a jeli dál do lesa pro vánoční stromek. V mlází si nevybrali. Pustili se dál do pasek a tam rostl smrček jako panáček. Tenhle, řekl bochomůrka, tenhle, řekl křemílek. Vzali si ze sáněk pilu a zaklekli ke smrčku. Ale v tom slyší dva hlasy. Jeden zlatý, druhý stříbrný a ty hlasy povídají. Na ten nám, křemílku a vochomůrko, ani nesáhnete. On to byl smrček, podle kterého sluníčko a měsíc měřili, kudy mají chodit. A co si dáme na Vánoce do kořenáče, povídá křemílek. Sluníčko pokrčilo zlatými rameny, měsíc zas stříbrnými a oba odešli. Křemílek s vochomůrkou složili nářadí zpátky na sáňky. Hloudali se domů a doma obcházeli prázdný kořenáč. Když šli po sedmé, přiběhla ta veverka, co jí vyndali blešku z kožichu. Upustila do kořenáče smrkové semínko a povídá. Tuhle máte za službu? Křemílek a bochomůrka přihrábli na semínko zem, pořádně ho zalili, zahřívali kořenáč rukama, ale semínko nerostlo. A topili mu a dýchali na ně, ale ono nerostlo. Až jim zlatý hlas povídá. Jděte od toho, vy nešikové. A zas bylo slyšet stříbrný hlas, jak říká zlatému hlasu. Nedáme se do toho sami? Tak se do toho sluníčko a měsíc dali. Sluníčko zaťukalo na kořenáč zlatým kotníkem, semínko si vzdychlo, probudilo se a pustilo klíček. Měsíc zaťukal stříbrným kotníkem a semínko pustilo kořínek. Sluníčko se sklonilo nad klíček, měsíc ke kořínkům. Sluníčko zhora hřálo, aby ten stromek rostl. Měsíček zdola chladil, aby ten stromek nepřerostl. Když se zelenal a nebyl ani moc malý, ani moc velký, přiletěla síkorka kolednice. Síkorka si sedla na stromek, sluníčko a měsíc se usadili do židlí, křemílek a bochomůrka jen tak stáli, a potom si všichni zaspívali koledu. Aleluja, aleluja, vyšla hvězda do noce. Aleluja, aleluja, nastaly nám Vánoce.

0: básnička.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: jak se pasou žížaly. Dnes si vzal můj člověk zase jednou do hlavy, že mě bude zlobit. Začal mě vyhazovat do výšky a chytat mě. To se mi vždycky směje, když strachy brečím. A tak jsem si řekl, a zrovna ne. Ani jsem nemňoukl a jak mě tak vyhazoval těsně u chaloupky, udělal jsem najednou hup a byl jsem na střeše. Vyběhl jsem až docela nahoru, tam jsem si sedl, jakože o něm nechci nic vědět. On mě volal a když jsem si ho nevšímal, udělal, že taky o mě nechce vědět. Mě to přestalo bavit a řekl jsem si, že slezu. Ale kočky, ono to nešlo. Jak jsem chtěl jít dolů, tlapky pode mnou ujeli. Jel jsem po zadečku, až jsem si jel za komín. Tam jsem začal strachy brečet. Můj člověk se mi dole smál. Smál se tak dlouho, až jsem se urazil a jako by nic, začal jsem se mít. A pak se stala podivná věc. Když jsem se na olíznutou tlapku postavil, neklouzala. Olízl jsem druhou a vida taky neklouzala. A tak jsem si ještě jednou pořádně obě přední tlapky olízal a teď to šlo dolů pěkně. Kočky, ten můj koukal, jak jsem chytrý. Sešel jsem docela až na kraj střechy, skočil jsem mu na rameno a předl mu do ucha. On mě velice chválil a pak mě položil na vyhřáté místo v trávě. Byl jsem velice pyšný, jak jsem chytrý. Jak tak ležím a myslím na to, jak jsem chytrý, začala ze země přímo přede mnou vyrůstat černá hromádka. A bylo to velice zajímavé. Trochu jsem do ní hrábl a hromádka přestala růst. Stojím nad ní a čekám, jestli ještě neporoste. A najednou ta hromádka povídá,
1: čekáš, barde, já nevylezu.
0: A já povídám, jak to, že nevylezeš, když už tě takový kus vylezl. Za hloubí hromádky se ozval zase hlas.
1: Ty jsi ještě nějaký hloupý. To, co vylezlo, to přece nejsem já. To je hlína z mé chodby. Já dneska uklízím.
0: Tak jsem hromádku trochu rozhrábl a poznal jsem, že ten hlas opravdu nepatří hlíně. Byl cítit jinak než hlína. A ten hlas zase povídá, jestli budeš hrabat, tak ti uteču. Já pod zemí běhám rychleji než ty po zemi. Ty víš, kdo já jsem? Ptám se. Pod hromádkou to začmuchalo a řeklo, pes nejsi, liška taky ne, ty budeš asi kočka. Já nejsem kočka, já jsem kocour modroočko, představil jsem se a hlas povídá, to souhlasí, páchneš velice ostře. A co tam děláš pod tou zemí? Lovím, co bych tu dělal. A jak můžeš lovit, vždy tam nic nevidíš. Oči jsou k ničemu. Stačí dobrý nos. Já ve svých chodbách vyčenichám každou žížalu. A co to je žížala? Zeptal jsem se toho podzemí. Když nevíš, co je žížala, nevíš, co je dobré. Každý večer, když jdou žížaly na pastvu, prolezají býby chodbaby. A to mám co dělat, abych je všechny pochytal. Chytám je také ráno, když se vracejí z pastvy dolů, do země. To dá hodně běhání, ale stojí to za to. Pomlaskával si ten podzemí a pak se ptal, jestli jsem viděl někdy hada. Já jsem mu řekl, že znám hada zmíji, která mě chtěla kousnout do nosu. Ale ježek Franta Šramota ji snědl. Ten dole řekl, že žížela vypadá zrovna jako had, jenže je o moc menší. Pak najednou začmuchal a povídá, že v chodbě za rohem cítí žížalu a to, že je v tuhle dobu pro krtka velká vzácnost. Hromádka stichla a já zůstal nahoře sám. Vím jen, že ten dole je krtek, který chytá žížaly a když pod zemí uklízí, že na zemi vyrůstají černé hromádky. Řekl jsem si, že se večer podívám, jak se pasou žížaly.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Na babičině dvorku bylo najednou plno zvědavosti. Kdo to leží na dvorku? Proč se nehýbá? Přišla slepice, podívala se jedním okem a šla pryč. Přišel kohout, podíval se druhým okem

neukazovala a Klouček spal na seně, jako by už byla tma. Holuby se na střeše skrčili, králíci vytáhli hlavy nahoru a kočka se napjatě dívala. Co se bude dít? Co chce kohout udělat? Snad nechce klovnout Vítka do noj? Stalo se něco jiného. Do vrátek vešla babička a hned za ní pražská teta. Babička nesla tašku a teta vedla nové kolo. Uviděli je slepice a začali s radostí kdákat. Kohout rozčileně skřehotal, protože se mu nepovedlo klovnout Vítka do nohy. Králíci dupali a holuby létali babičce kolem hlavy, jako by už rozhazovala zrní. No, no, no, broukla babička, jen se nezblázněte. Mají hlad, řekla teta a postavila kolo na zápraží. Vítek se z toho rámusu probudil. Nejdřív nevěděl, kde je. Taky si nemohl vzpomenout, jestli je ráno, nebo co vlastně je. Ale to je přece babička a vedle ní teta z Prahy. Vítek vstal a utíkal k nim. Babička ho uviděla nejdřív. Co pak si mi přivezla? Hlásil se Vítek. Počkej, odpověděla teta, jako by na zápraží kolo vůbec nestálo. Jenomže Vítek ho už dávno viděl. Přivezla jsi mi kolo. Jak si to uhodl, divila se teta. No jako nic, odpověděl Vítek. V Praze si mi ho slíbila a teď mi ho vezeš. Babička a teta vešli dovnitř. Byli po cestě unavené. Tak je možné, že měli hlad. Ale Vítek za nimi nešel. I když se mu žaludek taky hlásil o nějaké sousto, musí si přece vyzkoušet nové kolo. Nenechá ho stát na zápraží, jako by bylo cizí. Nejdříve ho provedl po dvorku. Nádherné kolo. Řídítka svítila, kola se točila, zvonek silně zvonil, slepice se lekly, kohout skoprněl, holuby odlétly až na hřeben střechy. Ze zahrádky přiklusal koník Vincek a díval se, u čeho Vítek stojí. To je moje kolo, řekl Vítek. Vincek zařechtal, že tomu rozumí. Budu na něm jezdit. Tomu Vincek asi nerozuměl, protože vůbec nezařechtal. Možná, že si taky myslel, že Vítek má jezdit jen na koni, to znamená na Vinckovi. Ty mi nevěříš, divil se Vítek. Vincek stříhal ušima, jako když mu chce věřit, ale nemůže. Házel přitom hlavou nahoru a dolů, snad ho chtěl vybídnout, aby mu ukázal, jak umí jezdit. Tak se dívej, vykřikl Vítek. Naskočil na kolo a začal šlapat. Kolo se rozjelo a hledalo před sebou úzkou pěšinku. Vítek musel dávat pozor, aby nevjel do plotu. Hnul řídítky a kolo se zatočilo jinam. Vidíš, jak mě poslouchá? Křičel Vítek. Vincek to viděl. Kolo krásně jezdilo. Ale že by bylo lepší než kůň, ne, to nemohl uznat. Večer šel Vítek spát na půdu do babičiny komůrky. Byla to komůrka veselá. Ve dne do ní svítilo slunce, v noci měsíc a hvězdy. Vítek odtamtud prohlížel babičinu zahrádku, viděl dokonce les. Co viděl z okna dnes večer? Nejdřív se polekal, protože se mu zdálo všechno bílé, stromy na zahradě, kůlnička a vzadu celý les. Na zahradě se míhal koňský stín. Běhal tam Vincek. I ten připadal Vítkovi bílý. Co se stalo? Napadl sníh? Ale když si Vítek ten sníh pořádně prohlédl, zjistil, že to není žádný sníh. Bylo to měsíční světlo. Vítkovi se ulevilo. Chtěl jet na kole do Vlkova k strýci a to by na sněhu nešlo. A měsíční světlo bude do rána pryč. Proč chtěl jet Vítek do Vlkova? Protože strýc tam byl lesním hajným a měl tři psy. Loveckého, ušatého slídiče a jezevčíka. Byli to fenky a měli každý rok štěňata. Když tam Vítek přišel, pokaždé měla některá kolem sebe malé nemotorné psíčky. Vítek si

0: nimi hrával tak dlouho, až ho Fenka chtěla kousnout. Vítek chtěl jedno štěně z Vlkova odnést. Nepotřeboval ho pro sebe, ale pro tetu. V Praze jí ho slíbil a Vítek musí slib dodržet. Tak se to ostatně patří. Teta mu taky slíbila kolo a svůj slib splnila. Na cestu do Vlkova by Vítek ovšem potřeboval kamaráda, aby nebyl na silnici sám. Nemůže to být nikdo jiný než Vlastík. Má kolo a umí na něm jezdit. Nebojí se spadnout. Když si natluče, nic si z toho nedělá. Ráno bylo všechno na správném místě. Tatínek s maminkou odešli do práce. Vojtíšek se přestěhoval k babičce. Teta odjela s Alenou do Poděbrad a Vítek měl prázdno. Nejdřív zašel k Vinskovi a přinesl mu vodu. Koník pil, přitom se díval na Vítka. Na uších mu bylo vidět, že dává pozor. Těšil se, že zase půjde s Vítkem. Dnes budeš doma, řekl Vítek. Nemusíš pořád někde courat. Vincek dal obě uši dozadu. Bylo na něm vidět, že je zklamaný. Vítek mu vysvětlil, že žádný kůň neumí jezdit na kole a proto musí Vincek zůstat doma. Koník zařechtal, ale nezdálo se, že se směje. Spíš to vypadalo, jako když se zlobí. Vlastníka nejdřív napadlo, že do Vlkova je moc daleko, vždyť tahle vesnice sedí na kopci. Co pak to Vítek neví?
1: Vím, ale my pojedeme na kole. To se našlapeme do kopce. Třeba ani šlapat nebudeme. A na zpáteční cestě pojede kolo samo. A proč chceš jít do Vlkova? Proč nejedeme někam jinam? Nemůžu o tom mluvit. To je tajemství.
2: A když pojedu s tebou, tak mi to řekneš?
1: Ano.
2: Tak já s tebou pojedu.
1: Chci si tam vybrat psíka pro naši tetu.
2: Tak proč to neřekneš hned? Pro psíka já jezdím rád. A můžeme jít ještě dál než do Vlkova.
0: Nejdřív vyjeli na hlavní silnici. Vítek vpředu, Vlastík vzadu. Drželi se na pravé straně vozovky, jak se na cyklisty sluší a patří. Předjížděla je osobní auta, předjížděli je nákladňáky. Ani Vítek, ani Vlastík se s ním nepředháněli. Věděli, že lidé v autech pořád někam spěchají, naproti tomu Vítek a Vlastík mají času dost. Volně dojeli až do Odřepes. V téhle vesnici by byli málem přejeli husu. Vítek se vyhnul, ale Vlastík ji vjel na ocas. Husa zakejhala a s roztaženými křídly běžela do příkopu. Vítek se ohlédl, jestli Vlastík nespadl z kola. Ale kde pak Vlastík? Nejen, že se na kole udržel, ještě se huse smál. Přece jen se lekl míň než husa. Pod Vlkovským kopcem museli z kol dolů, ale štěstí měli pořád. Zastavil před nimi nákladák, šofér se vyklonil z okénka a křičel: kluci, nechcete svést? Chceme, odpověděli jedním hlasem. Šofér vyskočil, naložil nejdřív kola a pak vysadil nahoru Vítka a Vlastíka. Zeptal si jich, kde má zastavit a hned se rozjel.
1: Vidíš?
0: Obrátil se Vítek na Vlastíka.
1: Ani nemusíme do kopce šlapat. Ty jsi věděl, že nás veme nákladák? Věděl, jenomže jsem to nechtěl říct.
0: Ve Vlkově je šofér vysadil. Kluci poděkovali a tlačili kola polní cestou k oboře, jen se za nimi prášilo. Před oborou se jim postavil do cesty plot. Za ním stál veselý domek. Už jsme tu, řekl Vítek. Jsou doma, odpověděl Vlastík, protože viděl otevřené dveře. Vítek otevřel vrátka a hrnul se dovnitř. V tom okamžiku se na něj vyřítilo několik psů. Asi tři lovečtí kolohnáti, jeden psí válec na krátkých nohách a drobný jezevčík. Štěkali tak silně, že nic jiného nebylo slyšet. Neboj se, Vítek se ohlédl na Vlastíka. Já se nebojím, vrtěl hlavou Vlastík, ale řidítek se držel tak pevně, že by ho od nich žádný pes nemohl odtrhnout. Ze dveří vyšel mladý hajný kameník. Nejdřív volal a pak zapískal. Psi to slyšeli a přestali štěkat. Jen ten maličký pořád ňafal. Nechtěl se s kluky udobřit. Vítku, křičel Hajný. Strejdo, odpovídal Vítek nahlas. Nemáš jednoho psíka?
3: Mám tři. Můžeš mi jednoho dát?
0: A třeba dva, křičel Hajný. A rukou zval kluky, aby šli za ním. Vešli do kulničky. Na hrsti slámy se tam převalovala tři štěňata. Tři bílé válečky pomalované hnědou barvou. Čenichy vzhůru, už jako plácačky. Na zadečku se jim vrtěl ocas. Psí matka seděla pozorně vedle nich. Občas do některého z nich dloubla. Patřila do rodu slídičů. Velká hlava, silný trup, krátké nohy. Jmenovala se Silva.
4: Silvo, dáš Vítkovi jednoho? Zeptal se Hajný.
0: Silva se na něj podívala a zavrtěla ocasem. Měla asi Hajného ráda. Já bych chtěl toho, co má na ocase světýlko, nadchl se Vítek. Tenhle psík se mu zdál nejveselější. Snad to bylo opravdu tím, že měl špičku ocasu úplně bílou.
5: To si neber, hučel Vlastík. Ten bude kousat.
0: Bude kousat, zasmál se Hajný, ale jen brambory nebo maso. Jak se jmenuje, zajímal se Vítek.
3: Nejspíš Lukáš, odpověděl Hajný. Chceš ho nebo ne?
0: Vezmu si Lukáše, rozhodl se Vítek. Představoval si, jak se teta zasměje, až uvidí psíka se světýlkem na konci ocasu.

0: Kluci měli plná bříška, protože se pořádně najedli. Měli taky Lukáše a mohli jet domů. Jenomže Hajný jim chtěl ukázat oboru. Půjdou s ním nebo ne? Vítek řekl ano. Vlastík řekl taky ano. V oboře ještě nebyli a chtěli tam jít. Přes plot se dostali snadno. Po schůdkách nahoru na vršek plotu, po schůdkách zase dolů. Stáli v oboře, kde se prohání jenom zvěř. Smí se v oboře mluvit? Zeptal se Vítek. Jen potichu, odpověděl šeptem Hajný. Smí se v oboře tupat? Ptal se Vlastík. Nesmí, usmál se Hajný. Šli dál po lesní cestě. Vpravo březový hájek, vlevo spousta borovic. Ani nebylo vidět, kde je ta poslední. Najednou Vítek uviděl 3 vysoké houby. Stály na vysoké noze, klobouky měly otevřené jako deštníky. Strejdo, podívej, vykřikl Vítek.
1: Nekřič,
0: napomenul ho Hajný. To jsou bedly, moc dobré houby. Až půjdeme zpátky, můžeš si je vzít. Donesu je mamince, řekl Vítek. A co já přinesu mamince, zamračil se Vlastík. Musíš se dívat, radil mu Vítek. Třeba taky nějakou bedlu najdeš. Tady je hub, usmál se Hajný a jmenoval jich ještě několik. Hříbek, kozák, křemeňák, liška, ryzec. Jenomže já nemám ani jednu, stěžoval si Vlastík.
1: Poslouchejte,
0: zašeptal najednou Hajný a skrčil se, aby ho nebylo vidět. Kluci se skrčili ještě víc, takže vypadali jako 2 uzlíčky. Hlavy nechali nahoře a natáčeli uši na všechny strany. Nejdřív neslyšeli nic, ale po chvilce rozeznávali drobné hlásky. Něco jako pištění, ňafání, mňoukání a slabé podupávání. Hajný ukazoval směr, odkud hlásky přicházely a hned potom dal prst na ústa, aby kluci byli zticha. Vítkovi naskočila husí kůže. Co se bude dít? Vlastíkovi běhal mráz po zádech. Nehrozí nějaké nebezpečí? Na Hajném kameníkovi nebylo vidět žádný strach. Opřel se rukama o zem a po 4 lezl na malé návrší nad lesní cestou. Potom se ohlédl na kluky a pokynul jim hlavou, aby lezli za ním. Hajný se plížil jako had. Pod Vítkem šustila tráva, pod Vlastíkem praskaly větvičky. Konečně se na hřebení návrší objevily 3 hlavy. Všechny se dívali dolů do mělké úžlabinky. Vítek uviděl mezi lískovými keři urostlou lišku. Vlastík uviděl nejdřív liščí štěňátka. Hajný viděl lišku i štěňátka, jak si spolu hrají a dovádějí. Ale netrvalo to dlouho. Praskla větvička, liška zdvihla hlavu a v liščí rodině nastal poplach. Liščí mláďata se naraz ztratila, jako když se po nich zem slehne. Liška zmizela taky. Hajný vstal, stali oba kluci. Teď už nemusel dávat nikdo pozor. Viděli jste, jak liška cvičila mladé? Zeptal se Hajný.
2: Já jsem to viděl, hlásil se Vítek.
3: Já taky,
0: přidal se Vlastík. Strejdo, ty jsi nám chtěl ukázat malé lišky? Zeptal se Vítek.
3: Ne, zavrtěl hlavou Hajný. Ty jsme viděli náhodou.
0: A co jsi nám chtěl ukázat? Vyzvídal Vítek.
3: Hajný se usmál. Něco úplně jiného.
0: Leželi v trávě delší chvíli. Klukům se už chtělo spát. Dřív než usnuli, ozval se tichý dupot a na paseku se vyhrnulo malé stádo 4 zvířat podobných ovcím. Začala se pást. Jen jedno z nich s ohromnými zatočenými rohy zdvíhalo hlavu a dívalo se na strany, jako když dává pozor.
1: To nejsou jeleni, vydechl Vlastík.
3: Ani srnci, řekl Vítek. To jsou mufloni, řekl Hajný. Divoké ovce, kterým se u nás říká mufloni.
0: Ano, souhlasil Vlastík. Byl rád, že vidí muflony.
1: To by bylo něco do tátovy sbírky zvířat, zasmál se Vítek.
0: Ne, odpověděl Hajný. Muflon není domácí zvíře. Těžko by z toho vychovávali.
1: To je škoda, litoval Vítek.
0: Mezitím rohatý muflon natočil hlavu směrem k ním, jako když naslouchá, co si povídají. Asi se mu to nelíbilo, protože se náhle dal do běhu a celé stádo se pustilo za ním. Na pasece zůstala jen tráva, křoví, větřík a poletující motýly. Když se vraceli domů, zastavili se pro bedly. Vzali si jich 6, protože měli dohromady 6 rukou. V každé ruce drželi jednu. 3 bedly tam ještě zůstaly.
4: Vítku, co chceš? Ty toho povezeš domů. Psíka Lukáše, bedly. Ty bys chtěl taky něco, viď? No, víš, jak to uděláme? Já si nechám Lukáše a ty budeš mít bedly. Tvoje maminka bude mít radost, když jí taky něco přivezeš.
0: Řekni mamince, aby usmažila klobouky bedel jako řízky, řekl Hajný. Tenhle Hajný všechno věděl a všechno uměl. Na dvoře hájovny připravil 2 papírové krabice. Do jedné naskládal bedly, dobře ji uzavřel a přivázal ji na Vlastíkovo kolo. Do druhé vložil psíka Lukáše. Ve víku krabice prorazil díry, aby psík mohl dýchat. Všichni ostatní psi se na to dívali, jenomže nevěděli, co se to vlastně děje. Proč má Lukáš tak malou boudičku? Bude v ní mít co žrát? Bude tam moci štěkat? Nakonec stáli kluci s oběma koly a s 2 krabicemi na řídítkách u hájovny. Všichni psi na ně štěkali a Hajný jim mával na rozloučenou. Vítek i Vlastík nasedli na kola a vyjeli na cestu. Ještě chvíli slyšeli štěkání a pak už neslyšeli nic. Vyjeli na silnici a oháněli domů.

Teto, pust kočku, já ti dám něco lepšího, řekl Vítek, když se vrátil do babičina domku. To jsem zvědavá, odpověděla teta a postavila kočku na zem. Kočka stála na zemi nerada. Protahovala si nohy, olizovala se a taky mňoukala. Sundej víku a podívej se, řekl Vítek a už si chystal tváře, jak se bude smát. To je krásný pejsek, zajásala teta. Jaké má uši a čumáček a jak se na mě dívá. A na ocásku má světýlko, upozorňoval Vítek. Opravdu tam má světýlko, vzdychla teta. Psík se jmenuje Lukáš a je to můj dárek, abys nebyla v Praze sama, řekl Vítek a teď už se smál doopravdy. Lukáš má být se mnou v Praze? Zvážněla teta. Zdálo se, že se lekla. Já jsem ti slíbil štěně a tady ho máš, prohlásil Vítek. Ale já si ho do Prahy nemohu vzít, odpověděla teta smutně. Co by chudáček dělal, až budu ve škole? Nech ho zatím tady a já ho vychovám, zasáhla babička. To by šlo, přikývla teta a znovu se začala s psíkem mazlit. Teď se jí líbil ještě víc než dřív. Kdybys mi vrátila psíka, musel bych ti vrátit kolo, mudroval Vítek. Byl rád, že to tak dopadlo. Na kolo si zvykl a pěšky se mu chodit nechtělo. Nic se nebude vracet, řekla babička. A sama vzala psíka do rukou. Viděla jeho věrné oči, vlhký čenich, strakatá záda, krátké nohy a světýlko na konci ocasu. Pohybovalo se sem a tam. V noci asi bude to světýlko svítit jako lampička, myslela si babička. A hladila psíka tak dlouho, až usnul.

0: pojď se posadit a poslouchej.
1: Už sedím, Hugo. Sedím na krouceném ocásku jako sluně na žížale. Povídej.
0: Tak co by si Spiggy myslel, kdyby ti řekl, že je někde Kocourkov?
1: Co?
0: Kocourkov.
1: Je. No, já bych myslel, že tam budou mít asi moc kocourků, že tam budou bydlet samý kocourkové, viď? To bychom se měli zeptat spíš kocourka Vojty, jestli mu o tom městě někdo už něco namňoukal.
0: Kdepak, vyhrál jsem bod.
1: To?
0: Poslouchej, co to byl Kocourkov. To bylo jedno malé městečko a v tom městečku měli velké trápení. Přemnožili se jim tam myši a kousali, div, že nesnědli i všechny obyvatele.
1: No to se jim tam asi nežilo dobře.
0: No to opravdu ne. Naštěstí šel jednou kolem nějaký Němec a protože měl kocoura, obyvatelům městečka ho půjčil. No a milý kocour za pár dní všechny myši vychytal. Obyvatelé kocoura koupili a Němec šel dál svojí cestou. Sotva vytáhl paty, páni radní si vzpomněli, že vlastně neví, co takový kocour žere, když už nemá myši. Tak za pocestním vypravili posla. Posel běžel a jak byl udýchaný, Němec mu vůbec nerozuměl, na co se ho ptá. A zeptal se ho, co? A to se německy řekne Was.
1: Was.
0: No a posel se vyděsil, protože si myslel, že odpověď je vás.
1: Vás!
0: Jakože ten kocour pak bude lovit a žrát vás. Ve městečku vypukla panika, začalo hořet a celé městečko lehlo popelem. No a když si pak občané vystavěli městečko nové, pojmenovali ho podle toho památného kocoura Kocourkov.
1: Ti byli ale hloupí.
0: No to jo.
1: Takže když řekneš, že je někde Kocourkov, znamená to nejspíš, že se tam dělají úplně hloupé a nesmyslné věci. Že jo?
0: Přesně tak, Piggy. A o tom bájném původním Kocourkovu se toho povídá mnohem víc.
1: To budou nějaké švandy, viď? Říkaj, co se povídá, říkaj.
0: Představ si, že jednou si postavili novou radnici a zapomněli do ní udělat okna. Takže uvnitř byla úplná tma. Tak si řekli, že budou dovnitř nosit světlo ve všelijakých nádobách a pytlích.
1: Nosili ho dovnitř.
0: Jo. V pytlích.
1: Beďo, to jsi teď vymyslel.
0: Nevymyslel.
1: To přece nemůže být pravda.

0: Kominík a černá kočka. Na střeše stál kominík. Proč ne? Dělá tam svou práci. Vymetá komíny. Na střeše byla taky černá kočka.
1: Ani to není nic neobvyklého.
0: Kočky obyčejně chodí po střechách. Ale tahle kočka se nemohla hnout z místa. Jedna nožička se jí totiž vklínila do škvíry za okapem. A tak tam seděla, třásla se strachy a zoufale mňoukala. Kominíkovi jí bylo líto. Proto začal opatrně sestupovat po červených střešních taškách, až se dostal k malé zajatkyni. Dával velký pozor, aby nožičku nepohmoždil. Okap jemně nadzvedl a kočku vyprostil z plechového sevření. Držel ji v náručí a zase opatrně přeopatrně vyšplhal po příkré střeše nahoru na hřeben. Tam už bylo bezpečněji. Mezi komíny byla ukotvená kovová lávka, aby mistr kominík mohl snadno přecházet. Kočka mu blaženě a jakoby děkovně předla v náručí. Předla, až upředla ponožky. Samozřejmě černé. A trefila i kominíkovu správnou velikost. Seskočila mu z rukou a krátce zamňoukala. A znělo to trochu jako:
2: děkuji moc, zachránil jsi mě, tak tady máš dárek na památku. Užij si ho!
0: A přeskočila na další střechu a za chvíli už zmizela mezi komíny. Kominík tam zůstal stát s černými ponožkami. Poněkud se divil, ale pak si řekl: proč ne? Ponožek není nikdy dost. Na střechách bývá zima a zrovna dneska to tu pěkně protahuje. A dárek je dárek. I když to jsou jenom ponožky od kočky. Je to od ní velice hezké. Ponožky si přímo na místě navlékl, dokončil svou práci a konečně měl volno. Těšil se, že až přijde domů, smije ze sebe černé saze, špínu a pro zahřátí si uvaří horký grog se spoustou citrónů. Zpáteční cesta vedla kolem dostihového závodiště. Kominík se zastavil, aby se alespoň na jeden závod podíval. Zrovna tam startovali dvouročci, dostih na 1500 metrů. Žokejové seděli v sedlech a trošičku nervózně poposedávali. Jeden z nich ještě na poslední chvíli vytáhl kapesník, aby si před jízdou pročistil horní cesty dýchací, když tu mu z kapsy vypadla malá peněženka. Nikdo si toho nevšiml, protože v ten okamžik startér mávl praporem a koně vyrazili. Ale kominík všechno zaznamenal. A jelikož dobrých skutků není nikdy dost, sebral peněženku, že ji tomu žokejovi vrátí. Poskočil si, rozběhl se, ale co to? Jakoby dostal křídla, tak lehké bylo najednou jeho tělo. Nohy sami udávaly rychlé tempo a kominík už doháněl posledního koně v dráze. Kůň i jezdec se zmateně dívali, kdo je tak snadno předbíhá, a oba, dvouroček i žokej, hlasitě zaržáli překvapením. To je přece kominík! I na tribunách zvali lidé překvapením a vstávali ze sedadel, aby lépe viděli. Z amplionu se linul komentátorův silný hlas.
3: Dámy a pánové, dosud byl dostih vyrovnaný. V čele běží Klisna Bobule, za ní o půl délky Peggy ze stáje Propad. No, ale co to? A kdo je ten černý, který tak lehce předbíhá ostatní? Ano, ano, podívejte na jeho styl, ten ukázkový cval a ta rychlost. Dámy a pánové, to je černý kůň celého závodu a již se dostává do vedení. Vydrží ještě 100 metrů do konce? Ano, vydržel, je v cíli a vítězí. Velké překvapení. Dámy a pánové, velké překvapení.
0: A amplion znaveně zmlkl. Kominík si totiž řekl, jak tak běžel a za sebou nechával jednoho koně za druhým, že nebude rušit jezdce během dostihu. To by bylo, abych ho náhodou zdržel. Počkám si na něj v cíli a pak mu tu peněženku předám. Ale v cíli už na to nebyl čas. Překvapeného a zaskočeného vítěze obklopili novináři i pořadatelé. Chtěli po něm rozhovor a vědět, za jakou stáji běží a kdo ho trénuje. Kominík si vzpomněl na ponožky. To přece nebylo samo sebou. Nikdy takhle rychle neběžel. A s vděčností pomyslel na černou kočku. Ale neřekl nic. Byl by taky blázen, nikdo by mu nevěřil. Jen se tedy rozpačitě usmíval. A prý, jaký další dostih má v merku a kam poběží teď? Domů, konečně se umít a dát si horký grog, řekl skromně.
4: I am Mr. Grog z Great Britain a chtěl bych s váma business udělat.
0: Protlačil se k němu anglický gentleman s kostkovaným plédem přes rameno, v tweedových pumpkách a na hlavě s tweedovou placatou čepicí.
4: Já koupit vás, vy cválat pro mě a vy mít hodně money.
0: Lákal a nabízel v hrsti spoustu bankovek s obrázkem anglické královny. Kominík vytáhl taky peněženku. Tu nalezenou a se slovy moment, please, přistoupil k naštvanému žokejovi, který do cíle docválal až za ním.
5: Tohle je vaše, pane. Běžím za vámi jako blázen. Ztratil jste ji na startu.
0: Žokej ale nebyl vůbec rád. V peněžence měl jen lístek na autobus a 50 korun. Co je to proti penězům, které mohl dostat za vyhraný dostih? A proto si stěžoval hlavním pořadatelům. To přece nejde. Copak je ten sesazemi snad nějaký kůň? A kde má potom jezdce? Nebo je to žokej? Ale pak je nepřípustné, aby běžel bez koně. A tak dlouho žaloval, láteřil, šermoval rukama, až se nakonec vyhlášení vítěze pozměnilo. Protestující žokej dostal finanční odměnu za výhru a byl spokojený. Ale pořadatelům to přesto nešlo úplně po dvousy. Nelíbilo se jim, že by kominík měl přijít zkrátka. Vzali si tedy toho žokeje stranou a promluvili mu do duše. Ten nakonec mával rukou a řekl.
4: Tak jo.
0: A pořadatelé předali kominíkovi druhou část první ceny, 10 kilo mrkve. Koňovi to bude přece jedno.
1: Ať si z dostihu Kominík taky něco odnese. Proč ne? A Kominík řekl, že už půjde. Mrkev se pronese, už je zase chladno, tak hajde pryč. Prokličkoval mezi postávajícími diváky a po silnici zamířil směrem k domovu. Aby se trochu zahřál, povyskočil si. A nohy hned začaly poslušně běžet. Znovu rychlostí závodního koně. A jak vítr kolem něj vál, Kominík cítil takovou radost z pohybu, až si hlasitě zařechtál. Ale to už míjel a pomalu předbíhal i stejným směrem jedoucí auto, Rover. Když byl Kominík na úrovni okýnka, to se najednou stáhlo dolů, vykoukla z něj hlava anglického gentlemana a ten okamžitě začal vyvolávat. Hello, boy, stop, please, já hledat vás, mi domluvit ten business, OK? Kominík se zastavil, ještě poklusával na místě, aby nevychladl, trochu si odfrkl a Mr. Grok už stál u něho. Já koupit vaše nohy, koupit váš secret, tajemství, jak vy tady říkat, naléhal. Podívejte, mistře Grogu, možná, že umíte uvařit skutečně dobrý grog, ale já jsem mistr Kominický a dělám svou práci rád. A to, že si nesu domů mrkev, za to může černá kočka na střeše.
4: Černá koučka? Ta nosit smůla? Zadumaně pravil Angličan.
1: No vidíte, ale mě přinesla štěstí. Vlastně ponožky, protože jsem ji zachránil. A vůbec já jdu domů. Konečně se umiju a udělám si horký grog. Svůj grog, milý pane. Už mi dejte pokoj.
0: Rázně ukončil debatu Kominík. Lehce zasalutoval, poskočil si a byl pryč. No a mistr Grog byl kde? Na cestě do rodné Anglie. Časem se k nám doneslo, že tam leze po střechách a prosebně mňouká na černé kočky. Samozřejmě anglicky. Inu, to víte. Angličané jsou tak trochu podivíni. A Kominík? Ten stále čistí komíny. Aby mu nebyla zima, nosí oblíbené černé ponožky. Ale domů už nechodí kolem koňského závodiště. Našel si jinou trasu. Za křižovatkou doleva, směrem tam, kde se konají závody terénních motocyklů.
6: Kdy jsme spolu vlastně chodili?
7: Víš, že si to vážně nepamatuju?
6: Myslím...
8: Piggy vtip! Už bys mohl vědět, že děti smějí do výtahu jen v doprovodu rodičů. Zlobí se správcová domů na Honzíka.
9: To vím, ale kde se ženu tolik rodičů najednou?
8: Ten chlapeček to nepochopil. Myslel si, že musí mít rodičů třeba 5.
10: Co to teďka pletete?
11: Klidně se koukněte. Pletu sama na sebe. A proto mě nezebe.
10: Jak vám slouží jehlice?
11: Děkuji, velice.
10: Vy jste tetka divoká, píchla jste mě do voka.
12: Ano, šéfe. Vasil s Pepou Padrátem a Škrtičem Čangem stáli před velkým šéfem jako poškoláci v ředitelně. Pepa Padrát se drbal ve vlasech, na zem se snášelo jakési chmíří. Mole? Šéf si štítivě odfrkl. Sežrou vás moly. A proč je jich tak málo? Obrátil se na Vasila. Víc jsem jich nesehnal, omlouval se Vasil. Přišly zlý časy, teda jenom na nás, vy jste šéfe, v pohodě.
13: Já? A v pohodě?
12: Tulamor senior se chytil za srdce.
13: Vždyť já se topím v neštěstí. Přišel jsem o svého jediného syna.
12: Na to se za půdním trámem ukázal Ramses.
8: A co já, otče?
12: Zvolal ukřivděně.
13: Ty půjdeš s nima. Pomůžeš jim zachránit svého jediného bratra, řekl. Taky jsi jediný, kdo se u profesora vyzná.
8: A co tam, šéfe? Ten váš junior dělá.
12: To se poprvé ozval škrtič Čango.
13: Co se asi tak dá dělat v kleci?
12: Zavrčel Padre.
13: Třeba protáhnout se mřížema.
12: Navrhl Pepa Padrát.
13: Nebo
12: zauvažoval. Jestli na té kleci za zámek, tak vzít papa klíč.
13: Nebo papa padrátek. Takhle do dvou prstů. Dost. Už nechci slyšet žádný otázky a žádný odpovědi, kromě ano, šéfe. Je vám to jasný? Ano, šéfe. Tak si zapište za uši. Co za chvíli uděláte? Ramses, můj druhý jediný syn, vás zavede o dvě patra níž k bytu toho bláznivého profesora. Pepa Padrát tím drátkem, co mu čouhá ze svetru, odemkne dveře.
12: Vasil zvedl ruku, jakože se chce na něco zeptat.
13: Jestli nebude doma, co? Bude doma. Pořád něco zkoumá a zbytu se nehne. Ale je neškodnej. Stačí, když ho tady Čango tou svou šňůrkou trošku
8: přiškrtí, špetl Ramses.
13: Správně, chlapče. A ty pak dovedeš Vasila k té skleněné kleci, v který je uvězněný chudáček můj tolik.
12: A jo? Vasil skrabatil čelo perným přemýšlením.
13: Vasile, ty tu klec rozbiješ a pak všichni zmizíte.
12: Vasil třepal rukou, jakože se chce ještě na něco zeptat.
13: No, kam asi?
12: Zavrčel Padre.
13: Sem ke mně na půdu. Tady náš profesor nikdy nebyl. Je vám už konečně všechno jasný?
12: Ne, že by bylo, ale přikývli.
13: Ano, šéf.

0: Básničku. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Bravo! Bravo! Bravo!
2: Moc děkujeme, mistře Cvrčku.
1: No to já už slyšel lec jakou hudbu, aby ne, dokonce i flašinet, ale vám se hned tak něco nevyrovná, mistránku.
3: Veď se ví, my Cvrčci jsme muzikanti.
1: No všem, vy Cvrčci a já.
4: Je, vy umíte taky na housličky.
1: No, protože umím všecko, všemu rozumím.
4: Či všecko znáte.
1: A tudíž dovedu i na všecko hrát.
2: Jenom jestli se náhodou zase nevytahuješ.
1: No, já se někdy vytahuju, haha.
4: Zahrajte nám taky na housličky.
1: Proč na housličky, já jdu zahrát na jinačí nástroje.
4: Tak ukažte.
1: No to je pro mě úplná maličkost. Semhle tamhle se na něco brnkne, foukne, ťukne, klepne, pískne, tedy tak podobně. A už to hraje. Příkladně pryskyřník. Stačí, abych umělecky zafoukal do jeho dutého stonku a... Je libo něco jemnějšího, sličná slečinko, který rádo se stane, stačí rozhoupat zvonky luční. To nám to zvučí, to nám to zní. Hledečte prosím bedlivě naslouchat i na docela obyčejné stéblo trávy.

0: To je co? Ale to není ještě všechno. Dokážu zahrát i na kopratiny. Zim, zim. Ale dovolím teď pozor. Když se to dá všechno dohromady, zazní kapela, jaké se žádná jiná nevyrovná. A všecko dokážu já sám.
1: Mi fuší, praskají žitky, skáčou čukešima hlavami, puká jen co rozkočí.
0: No prosím, to je tím, že moje hudba má ten správný říz.
1: Takové vrzání a kňourání, třískání, vřískání, vřinčení, škvrčení a kňučení. Chlubíš se, že všude byl.
0: No taky, že byl.
2: Že všechno zná, všechno viděl.
0: Taky, že viděl.
1: Opravdickou krásnou muziku si nejspíš jak živ neslyšel.
0: Taky, že slyšel na vlastní oči.
2: Ty očima se přece
0: koukáš. Na vlastní uši jsem ji viděl.
2: Je, ušima se přece nekoukáš.
0: To mě voda pletete, sedmitečnice, kouká, nekouká, na tom nesejde, ale muziky jsem se naposlouchal. Aha, jaké?
2: Jo, někde na pouti, co? Tam je taky plno takového žinčení a ječení, výskání, pískání, houkání a rámusu. Zrovna jako když hrajete vy.
0: Moje hudba, moje umělecká muzika, že je rámus, no dovolte.
2: Ale mně se náhodou na půti moc líbí.
0: Líbí? Tak to jo.
2: Ano, já se ráda houpu a vozím na kolotoči, prosím.
3: Tak víte co? Udělám vám houpačku a kolotoč.
2: Je to, že byste dokázal.
3: Proč ne?
2: A skluzavku?
3: I skluzavku?
2: A lochnesku? No,
3: třeba taky.
2: A turecký med, je ten já tuze ráda. A žužu, cucavou vatu, tobogán, limonádu, autička, pražené mandle, opékané vůsty.
3: Zkrátka udělám celý Luna Park se vším všudy.
2: Jú, to bude prýma.
3: Jenomže, milá Beruško, nemyslete si, že to všechno bude jenom pro vás.
2: A pro koho ještě?
3: Pro všechna hodná broučátka z okolí. Hlavně pro dětičky Ploštice Růměnice, kterých je 694.
4: 699. Dnes ráno se vylíhlo 5 nových.
3: No čím víc, tím líp. Aspoň bude v tom Lunaparku pořád veselo.
2: Ale já se nechci dělit s nějakými ploštičaty. Já chci všecko jenom pro sebe.
3: No co by to bylo za pořádek?
2: Jsou to škvrňata, prťata, mrňata a prckové. Když to já jsem slunečko sedmitečné. Ze všech nejpěknější, nejkrásnější a nejsličnější, abyste věděl. O, řeknu to mamince, že jste na mě ošklivý. A hněvám se a zlobím. Jsem uražená a odcházím.
3: Jen ať si jde, Beruška rozmazlená, sobecká.
4: Tak, tak, Ferdo. Ani nevíš, jak mě těší, že uděláš něco pro potěšení těm 699 malým ploštičátkům. A víš co? Já ti pomohu. Tak šikovný jako ty, že co nejsem, ale snad dokážu sem tam něco přidržet, cuknout, přinést a tak podobně. A až bude všecko hotovo, popadnu housličky a budu na tom Luna Parku vyhrávat nejveselejší kousky.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Kapitola 16. Ve městě. Šla jsem za svlačci cestou, která se dlouho vinula mezi ohromnými skálami. Kráčeli zvolna, jeden za druhým, a jak některá chrpa zaplakala, začali jí sborem zpívat u kolébavku, kterou jsem si šeptala s nimi.
1: Modrý je celý svět, jako tvých očí květ, jako tvých očí květ. Viděl jsem v dálavě vlaštovky let, kmitnout se modravě. Leč mnohem krásnější a mnohem modřejší, přece je však vlaštovky krásnější, oblohy modřejší, modrý tvůj zrak.
0: Skály, které svíraly cestu, se nížily a rozestupovaly. Pak se objevily domky a stále jich přibývalo. Z dálky by je byl mohl každý pokládat za porcelánové vázy. Jakmile se některý svlačec přiblížil k domkům, hned se ozývaly radostné výkřiky. Pochopila jsem, že každá malá chrpa našla svůj domov. Jak jsem kráčela dál, domy byly čím dál vyšší. Některé byly perleťové jako lastury a jiné zase svítily všemi barvami jako měňavé hedvábí. Květinka zvoneček, která pletla punčochu u jednoho otevřeného okna, mi roztomile přála dobrý den a já jsem jí zamávala rukou na pozdrav. Na ulicích začínalo být rušno. Chudobky jezdily na žlutých velocipédech s jedním kolem, které se míhaly jako šípy. Krtonožka vezla kolem mne ruční vozík plný hrnečků s medem. Tulipány se vraceli z nákupu s hezkými košíčky plnými zásob. Ale nejvíce jsem byla překvapena, když jsem zabočila do ulice Zlatého plátku, kde bylo nejvíce obchodů. Byly tam obchody bohatě zásobené a hojně navštívené. V řeznictví bylo vyloženo plno žebírek ze zlatých střevlíků, včelích kýt, hlav cvrčků, upravených jako želva. Byla tam svíčková z chroustů i klobásy svázané stříbrnými pentličkami. Vlčí máky tam sekaly maso a byly zakrvácené od hlavy k patě. V mlékárnách prodávali sněhové koule, mravenčí vajíčka, láhve nazelenalého mléka a všelijaké sýry. Ba viděla jsem i kadeřnictví, kde měli veliké nápisy.
2: Trvalé ondulace. Zvláštní oddělení pro karafiáty a chryzantémy.
0: Potom jsem viděla krámy s bižutérií, s voňavkami, s prádlem, cukrářství, pekařství a kdo ví, co ještě. Hoříc zvědavostí, pobíhala jsem z jedné strany ulice na druhou, div, že mě nepřejel autobus. Byl právě takový jako ten, v kterém jsem jela s šedozelenou. Nikdy bych si byla nepomyslela, že taková dlouhá housenka plně obsazená květinami by mohla ujíždět tak rychle. Ale ze všeho nejpodivnější byly automobily. Velcí umělí chrti, kteří se prudce rozjížděli, když v nich byl zapjat motor. Byla jsem zmámena tím ruchem a každou chvíli jsem vrazila do některé květiny, ale nemohla jsem zapomenout na svůj hlad. Na strašlivý hlad, který mi až svíral žaludek. Jsou jistě už 2 hodiny odpoledne, řekla jsem si, když mám tak veliký hlad. Představte si tedy, jakou jsem měla radost, když jsem na rohu jedné ulice spatřila domek, který vypadal jako vajíčko a kde byl nápis.
2: Pohostinství zdarma.
0: Vstoupila jsem dovnitř a posadila jsem se ke stolku. Seděly tam nejen vlčí máky, 7 krásky, šípkové

0: růžičky, pampelišky, slunečnice, šeříky, ale i květiny, které jsem v zahrádce u našeho domu nikdy neviděla. Všechny jedly s velikou chutí, ale já jsem se marně dívala po nějakém číšníkovi nebo vedoucím. Už jsem byla celá zoufalá, že nedostanu nic k jídlu, když se někde vedle mne ozval hlásek.
1: Co byste si přála, slečno?
0: Myslela jsem, že omdlím strachem, protože jsem nikoho neviděla. Ale hlásek opakoval svou otázku a tu jsem si všimla, že to promluvil stolek, který se přede mnou také uctivě ukláněl.
2: Nejdříve bych prosila nějakou polévku.
0: Zakoktala jsem.
1: Vyberte si, slečno.
0: Odpověděl stolek.
1: Je tam polévka ze sluníček, ze střevlíků a polévka s perličkami.
0: Neznala jsem přirozeně žádnou z těch polévek, a tak jsem váhala, až stolek znovu promluvil.
1: Dejte si polévku ze sluníček, je to naše specialita.
2: Tak prosím,
0: souhlasila jsem. Okamžitě se otevřela deska stolu a objevil se kofrík horké vonné polévky. Byla výtečná. Plno sluníček plovalo na povrchu, ale ani jedno jsem nemohla nabrat na lžíci. Když jsem polévku dojedla, všechna sluníčka najednou rozevřela křídla, letěla pryč a volala:
3: Děkujeme vám, slečno, že jste nás poctila svou volbou.
0: Stolek se mě už zase ptal.
1: Co byste si přála dále, slečno? Jsou tam žebírka ze zlatých střevlíků, cvrčci v rosolu, muší křídla na kyselo a zadělávaní chrousti.
0: Rozhodla jsem se pro žebírka ze zlatých střevlíků a opravdu, nikdy bych byla nevěřila, že to může být tak dobré. Objednala jsem si je ještě třikrát a potom jsem ochutnala muší křídla na kyselo. Jako zákusek mi stolek nabídl květinovou pusinku. Představte si, spodek z růžových lupínků a na něm mraženou meruňku pokrytou báječným krémem s fialkovou vůní. Skutečná pusinka, která mi něžně zlíbala rty a jejíž sladkost mi pronikla až do srdce. Podivná věc. Když jsem se zvedla, stoleček mi ještě ke všemu poděkoval za to, že jsem se laskavě u něho zastavila a že mě směl obsloužit. Pak jsem se chvilku procházela, ale bylo mi nějak těžko, protože jsem se přejedla. Na křižovatce jsem zahlédla mravence s bílou helmou na hlavě, který řídil dopravu. Vzpomněla jsem si, jak strážníci vlídně poradí chodcům a zamířila jsem k němu. Mravenec mi jistě ochotně řekne, kudy budu muset jít, abych se dostala k domku, kde bydlí pšenice, k níž se chci utéci. Jak mě mravenec uviděl, otočil několikrát hlavou. Způsobilo to strašlivý hluk, jako kdyby najednou rachotilo 1000 kávových mlýnků. Uliční provoz se naráz zastavil, mravenec se na mne vrhl a zařval.
4: Holčička, holčička, to je ta holčička, kterou hledá královna.
0: Všechny květiny mě okamžitě začaly pronásledovat. Strach mi propůjčil křídla, takže jsem je brzy nechala daleko za sebou. Znovu se ozval strašlivý hřmot, jakoby meloucích mlýnků, a já jsem pochopila, že všichni policisté ve městě mi budou v patách. Květiny, které jsem potkávala, se nejdříve s údivem za mnou dívaly, ale pak se přidaly k pronásledovatelům a tak se za mnou brzy řítila úplná záplava květin. Teď jsem litovala, že jsem se tolik najedla. Bolelo mě na levé straně a cítila jsem, že už dlouho nevydržím utíkat tak rychle. Když jsem už byla hodně vpředu, zahnula jsem rychle do nějaké postranní uličky, abych se tam ukryla. Ale špatně jsem si to vypočítala. Ulička byla slepá. Za hrozného povyku mě dva mravenci chytili, naložili do vozu a rychle odváželi.

Stříbrný tolar. Byl jednou jeden tolar, lesklý vyšel z mincovny, poskakoval a zvučel. Hurá, teď se vydám do širého světa. A hned se tam taky vydal. Dítě ho svíralo v teplých ručkách a lakomec ve studených, lepkavých rukou. Staří jej bez počtu krát vážili a obraceli, za to mládež ho hned zase posílala dál. Tolar byl stříbrný, mědi v sobě měl pramálo a už byl celičký rok na světě. To znamená, že obíhal v té zemi, kde byl ražen. Ale pak se vydal na cestu do ciziny a byl poslední mincí z té země, která v peněžence cestujícímu pánovi zbyla. Ten ani nevěděl, že tolar má, než ho náhodou namátl. A podívejme, tady mám ještě jeden tolárek z domova, zaradoval se. Tak ten může na cesty se mnou. A milý tolar zvučel a poskakoval samou radostí, když ho pán strčil zase zpátky do peněženky. Tam ulehl mezi cizími druhy a ti přicházeli a zase odcházeli. Jeden dělal místo druhému, ale tolar z domova tam vždycky zůstal. Bylo to takové vyznamenání. Teď už uplynulo několik týdnů a tolar se dostal daleko do světa, jenže nevěděl kam. Od ostatních mincí se doslechl, že jsou francouzské a italské. Jedna říkala, že jsou zrovna v tom městě, druhá jak by smet. Ale tolar si o tom nemohl udělat náležitou představu. Když si pořád ve váčku, moc toho ze světa neuvidíš. No a ve váčku on tedy byl. Ale jednoho dne, když tam tak ležel, si všiml, že váček není pořádně zavřený. A hned se vykradl k otvoru. Chtěl se trochu porozhlídnout venku a to neměl dělat. Zvědavost se nevyplácí. Vyklouzl do kapsy a když si pán večer peněženku uklidil, zůstal tolar tam, kde byl. S oblekem se dostal na chodbu a tam okamžitě vypadl na zem. Nikdo nic neslyšel, nikdo nic neviděl. Ráno oblek zase přinesli, pán si ho oblekl a odcestoval, ale tolárek nejel sebou. Našli ho a šup zase hezky do služby. To je ale pěkné porozhlédnout se po světě, říkal si tolár. Poznat taky jiné lidi a jiné zvyky. Co je tohle za tolár? Ozvalo se v tom. Tohle není naše měna, je falešný. Ten tady neplatí. A tady teprve začíná příběh stříbrného tolaru, jako později sám vyprávěl. Falešný, neplatí. To vám mnou tedy projelo, říkal tolar. Věděl jsem, že jsem z poctivého stříbra, mám krásný zvuk a dobrou ražbu. Musí se mýlit, to není možné, to přece nemůžou mluvit o mně. Ale mluvili. Mně říkali falešný, já prý neplatím. Ten musím utratit pod mě, řekl si člověk, co ho zrovna měl. A tak mě utratil pod mě a na denním světle mi už zase spírali, prý falešný, neplatí, toho se musíme honem zbavit. A tolar se celý třásl v prstech pokaždé, když měl být pokradnu někomu podsunut a vydáván za platidlo oné země. Já, ubohý tolar, co je mi platné všecko moje stříbro, moje hodnota, moje ražba, když to všecko nic neznamená? Pro svět jsme tím, co si svět o nás myslí. Musí to ale být strašné, mít špatné svědomí a krást se cestou nepravosti, když já, a to jsem prosím naprosto nevinný, mám takový pocit jen proto, že tak vypadám. Pokaždé, když mě vytáhli, rozil jsem se očí, které se na mě dříve či později podívají. Věděl jsem, že budu odvržen a pohozen na stůl, jako bych byl stělesněná lež a podvod. Jednou jsem se dostal k ubohé chudé ženě. Dostala mě jako mzdu za celodenní dřinu. A pak se mě ne a ne zbavit. Nikdo mě nechtěl přijmout. Byl jsem pro ní opravdové neštěstí.
Budu s ním opravdu muset někoho podvést, doufala si. Nemůžu si dovolit jen tak schovávat falešný tulár. Dostane ho bohatý pekař. Ten to nejspíš unese. Ale stejně je to nepravost, co tady páchám. Ach jo. Tak teď ještě zatížím její svědomí, vzdychal tulár. To jsem se opravdu na stará kolena tak změnil. A žena se vydala k bohatému pekaři. Jenže ten až příliš dobře věděl, jaké mince tam u nich platí. Nenechali mě ležet na místě, už jsem letěl zpátky té ubohé ženě do tváře. Ani kus chleba za mě nedostala. A já byl tak hluboce sklíčený, že mě mincovně vyrazili, abych takhle ubližoval lidem. A to se prosím za mlada býval tak bezstarostný a sebejistý. Tolik jsem si byl vědom vlastní hodnoty a dobré ražby. Rozlítostnil jsem se, jak to dovede jen ubohý tolár, když ho nikdo nechce přijmout. Ale ženička si mě odnesla domů a upřímně, něžně a vlídně se na mě podívala. Kde pak? Nikoho s tebou nepodvedu, řekla nakonec. Udělám do tebe dírku, aby každý viděl, že jsi falešný kus. A víš, že ne? Teď mě napadá. Že ty budeš nakonec tolár pro štěstí. Ano, určitě to tak bude, věřím tomu. Udělám do tolaru dírku, dírkou provleču šňůrku a tolár dám sousedovi dcerušce kolem krku pro štěstí. A tak do mě udělala dírku. Teda nic příjemného to zrovna není, nechat do sebe udělat dírku. Ale když je úmysl dobrý, snese jeden opravdu hodně. Provlékla mnou šňůrku, takže ze mě rázem bylo něco jako medaile. Dítěti mě povisili kolem krku, dítě se na mě usmálo, políbilo mě. A pak jsem celou noc odpočíval na jeho teplé, nevinné hrudi. Ráno mě jeho matka vzala do ruky, prohlédla si mě a já hned věděl, že má něco za lubem. Vytáhla nůžky a šňůrku přestřihla. Pro štěstí, jo? Povídá. To se ještě uvidí. A strčila mě do octa, takže jsem celý zezelenal. Pak dírku ucpala, chvilku mě třela na dlani a když se setmělo, vydala se se mnou k loteristovi, že si koupí los. A ten jí teprve přinese štěstí. Jak mě vám bylo nepříjemně. Svíralo mě to, jako bych se měl přelomit vejpůl. Už jsem to viděl před sebou. Zase mi budou spílat, že jsem falešný a někam mě odhodí. A to prosím zrovna na očích té spoustě tolarů a jiných mincí s nápisem a hlavou, na které můžou být hrdé. Jenže já jsem unikl. U loteristy bylo takových lidí, že měl plné ruce práce a už jsem zacinkal v šuplátku mezi ostatními mincemi. Jestli na ten los něco vyhrála, nevím. Jedno ale vím, že hned druhý den mě rozpoznali jako falešný tolar. Dali mě stranou a vyslali mě zase ven podvádět a neustále jen podvádět. Je to k nevydržení, když má člověk solidní povahu. A tu si já, prosím, nemůžu upřít. Rok a den jsem takhle šel z ruky do ruky, z domu do domu. Všude mi nadávali, všude se na mě dívali křivě. Nikdo mi nevěřil. A já už jsem nevěřil ani sám sobě, ani světu. Těžké časy to byly. Jednoho dne se objevil cestovatel. Tomu mě pochopitelně podstrčili. A on byl tak důvěřivý, že mě přijal jako platnou minci. Teď se mnou tedy chystal zaplatit. A já už zase slyšel ty známé výkřiky. Neplatí, falešný. Já ho dostal jako pravý, povídá cestovatel. A pak se na mě pořádně podíval. Po celé tváři se mu rozlil úsměv, a to jsem já na žádné tváři nebyl zvyklý vídat, když si mě prohlídla. No ne, to se podívejme, zvolal. Vždyť tohle je mince z domova. Pravý poctivý tolar od nás.
Jen do něj někdo udělal dírku a říkají tu, že je falešný. To je tedy legrace. Opravdu. Tak tebe si schovám a odvezu domů. Projela mnou radost. Řekli mi, že jsem pravý, poctivý tolar a teď jsem měl odjet domů. Tam někde kdo pozná a bude vědět, že jsem z poctivého stříbra a mám dobrou ražbu. Býval bych snad až jiskřil samou radostí, ale jiskřit nemám v povaze. To dovede ocel a ne stříbro. Můj nový pán mě zabalil do bílého hedvábného papíru, aby se mu nepomíchal s ostatními mincemi a někam se mu nezaběhl. A jen při slavnostních příležitostech, když se sešli krajani, mě předvedl a nadmíru hezky o mě mluvil. A všichni říkali, že jsem zajímavý. Je to zvláštní, že můžete být zajímavý a neříct přitom jediné slovo. A tak jsem se dostal zase domů. Veškerá tíseň byla pryč. Začal radostný čas. Byl jsem přece z poctivého stříbra, měl jsem dobrou ražbu a vůbec nevadilo, že do mě udělali dírku jako do falešné mince. Když něco takového nejste, tak to nevadí. Vytrvat je třeba. Časem všechno dojde svého práva. Takové je jedno moje přesvědčení, pravil Tolar.

0: Digi hádanka. Červená čepička zacinká rolnička.
1: Nešpoví pohádku.
0: Pěkně se ukloní.
1: O králi nahrádku.
0: Zvonečkem zazvoní.
2: Kdo pak ví, odpoví.
3: Vídá pohádky.
0: Tak má červenou čepičku na ní rolničku.
3: A kdo povídá pohádky?
0: Já vím, já jsem byl v loutkovém divadle a tam byl takový veselý
1: chlapík. A Hurvínek.
0: Ne, ti nemají rolničky. Aha. Ale ve starodávném loutkovém divadle je takový Kašpárek.
1: A ten má rolničky.
0: Je tam Kašpárek, má rolničky a říká nazdárek.
1: Já jsem Kašpárek.

0: Anička. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: A teď ještě jednou.
0: Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Ah, ne, panečku, ty. To je nápoj tohleto. Hurweis. Vylož vlastně, co je to mléko, no?
1: Mléko je nápoj, který se, když se, tak se...
0: No počkej, jaký nápoj především?
1: Cený, tatí.
0: Ovšem, správně, mléko je velice cený nápoj, protože obsahuje, co?
1: Mléko je velice cený nápoj, protože obsahuje, co?
0: No přece. No tak.
1: Škraloupy.
0: No dobře, ale taky hlavně uhlo.
1: Uhlo. Uhlopříčky.
0: Uhlohydranty.
1: Co je to uhlohydrant?
0: No co je to hydrant, to snad víš, ne?
1: Simono, to je takový...
0: No, takový vodovod.
1: Simono, takový vodovod.
0: No, proto se taky uhlohydrantům říká česky uhlovodany.
1: Proč jako?
0: No, že se jako to mléko vyfutruje vodou, no.
1: Aha.
0: No, a dál. Třeba jaké vlastnosti má mléko?
1: Mléko má tu vlastnost, že si buď sedne, nebo uteče.
0: Správně.
1: Když si sedne, je z něj smetana, když uteče, tak smrdí.
0: No tak nemůžeš říct, že se připálí. Pověz raději, jak se mléko získává.
1: Z krávy.
0: No dobře, ale kráva je, no?
1: Kráva je?
0: No?
1: Kráva je tatí skot.
0: Já se tě neptám, jaký je národností, já chci slyšet, že to je domácí zvíře, jako třeba
1: vepř.
0: Nebo?
1: Nebo prase.
0: Ale to je to samý, tak řeknu jako třeba pes, kočka, traktor nebo slepice. Já nevím, vás neučili ve škole odpovídat celou větou?
1: Učili.
0: Tak to řekni sám pro pána krále.
1: Mléko se získává z krávy, podobně jako z vepře, psa, kočky nebo slepice.
0: No tak.
1: To je nesmysl, tatí. Co pak si viděl někdy někoho dojít třeba slepici?
0: Hurweis, ty všecko spleteš. Musíš to říct přesně. Musíš zdůraznit, že slepice na rozdíl od krávy se nedojí, nýbrž, že snáší vejce.
1: A kráva na rozdíl od slepice nesnáší vejce?
0: Ano, neboť by pod ní rupnul žebřík, až blezla na kurník.
1: A proč blezla na kurník, tatí?
0: No přece snášet vejce.
1: Vždyť kráva nesnáší vejce.
0: To se rozumí, že nesnáší. Co pak kráva nikdy snáší vejce?
1: A jak to tedy, že jsi viděl les na kurník?
0: Já ji neviděl.
1: Ale říkal si to.
0: Já říkal docela jasně, že kráva nesnáší vejce, protože pod ní rupne vždycky žebřík, když leze na kurník.
1: A co tedy dělá?
0: Dojí mléko, vždyť o tom mluvíme půl hodiny a pak se mě zeptáš, co dělá.
1: A to musí před každým dojením vlézt na kurník?
0: Šmangote, co by tam dělala, Hurweis, uvažuj trošku.
1: Dojela mléko, vždyť o tom tatí mluvíme půl hodiny.
0: No tak.
1: Ale mě by zajímalo, proč teda leze na kurník, když pod ní po každé rupne žebřík.
0: A víš, co to je pro krávu za námahu, vylézt po žebříku?
1: Proč tedy nezůstane dole?
0: Kde?
1: Ve chlívě. Proč leze po žebříku, když je to pro ní taková námaha?
0: Hele, já už to mám tak akorát. Neleze na kurník, nesnáší vejce, nedojí mléko a nehraje na housle. A ty si je vezmi a hrát.
1: Ale tati...
0: Neodmluvej housle.
1: Tati,
0: ticho a hrát. Jestli máš být takhle neučenlivej, tak já z tebe udělám takovýho kubelíka, že si to budeš na dosmrti pamatovat.
1: Když já...
0: Hrát?

0: Veterinář Vorlíček je se ženou na procházce. Procházejí malebnou cestičkou kolem loučky, na které se pase kráva. Vorlíček si upravuje klobouk na hlavě. Vorlíčková se rozčílí.
1: Taky bys nemusel zdravit každou svou pacientku. Víš, kdo je veterinář? Veterinář je pan doktor, který léčí zvířátka.
2: Je, ty jsi chytrý.
1: A jeho paní žárlila na tom kravičku.

0: mlsotkové a šmakovinky. Opět vás zdravíme s Pigim přímo z mojí kuchyně. Naučíme se dneska úplně jednoduchou věc.
1: Jednoduchou? Zvládnu to i sám.
0: No o tom nepochybuj, Pigi. Ukážeme si sice jednoduchý recept, ale nezapomeň, že někdy ty nejjednodušší věci jsou pro náš zoubek ty nejlepší. Dnes si připravíme...
1: Připravíme?
0: Bylinkové máslo.
1: To budu mít příležitost použít bylinky, které pěstuju u kachny Justýny. Už tomu rozumím, proč si dneska chtěla, abych donesl svoje nejoblíbenější bylinky. Tak co mám kromě nich ještě nachystat?
0: Budeme potřebovat bylinky, jak už si říkal, a máslo.
1: Aha.
0: To se musí vyndat z lednice, dřív než začneme pracovat, aby změklo. No, protože to nějakou dobu trvá. Vyndala jsem máslo už v poledne. A teď, ukáž, podíváme se. Teď už je krásně měkké a bude se parádně roztírat.
1: Laskonko, já nevím, jestli ty bylinky, co mám, jsou ty pravé. Vzal jsem toho víc, ale nevím, které použít, aby to bylo, jak ty říkáš, mňamkózní.
0: Do bylinkového másla můžete použít jakékoliv bylinky, které máte rádi. Kterou bylinku máš nejradši, Pigi?
1: Já mám rád třeba pažitku, ale pažitku.

0: Tympán.
1: Nemyslíš tymián?
0: Jo, tymián. Vonil hezky, no tak můžeme zkusit třeba ten, zase ho, tenhle to je, tady je.
1: Ukáž? No jo, je čerstvoučký a voní.
0: A ještě tady mám petržel, tu nať s lístečky, ne ten bílý kořínek, víš, tu nať, tady, hele.
1: Já ty bylinky vezmu, vyberu a nasekám je na drobné kousíčky. Uděláme z nich směs od každé kousek.
0: Jo. To je spravedlivé, aby si ty bylinky nezáviděly, viď?
1: Ale ty, brepto, radši zatím máslo utři v misce se solí. Už víš, že utřít neznamená utřít utěrkou, ale...
0: Ale zamíchat míchám, jako robot kuchyňák míchák.
1: Míchám. Zase ten tvůj kuchyňák, Piggy. Ještě, že už vím, že se vypíná na rypáčku. Nebo na ocásku. Šmanko, te, kde tě mám vypnout?
0: Dnes jsem na hlasové ovládání, jako u hrnečku vař, stačí kuchyňáku dost.
1: Dobře, tak zatím je to kuchyňáku míchej. Dokud máslo se solí nejsou pořádně promíchané.
0: Míchám a sůl s máslem se mění v solno-máselnou vesmírnou hmotu neznámého původu. Laskonko, představ si, kdyby z toho rendlíku teď vylezl malinkatý modrý marťán.
1: Vaříme nebo jsme v kroužku pozorovatelů mimozemšťanů?
0: Tak dobře, tak ne modrý, ale zelený.
1: Ano, správně. Teď tam přidáme zelené bylinky.
0: Ne bylinky, marťán, zelený.
1: Piggy.
0: Promiň, já míchám, já jsem se zasnil. Tak a teď přidáme bylinky a
1: ještě jednou pořádně promícháme.
0: Aha.
1: Celou směs necháme znova stuhnout v lednici v misce.
0: Míchám.
1: Dobře. Kuchyňáku dost.
0: Domícháno. A to je všechno?
1: Vždyť jsem říkala, že to dnes bude jednoduché. Mám ještě pro naše posluchače zajímavý tip navíc. Máslo se dá z mističky vyklopit na potravinovou folii a vytvořit z něj váleček.
0: Jako když tvaruju plastelínu.
1: Přesně tak. Když v lednici stuhne v podobě válečku, pak se lépe krájí. Můžete si máslo namazat na chleba. To bude, panečku, hned jiná svačinková chuť. Uvidíte.
0: Laskonko!
1: Co pak?
0: Můžu říct ten koneček sám?
1: Můžeš. Kuchyňáku, mluv.
0: Recept i postup najdete jako vždycky na www.piggy.cz v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště. Ahoj, ping.
1: Já jsem nemyslela, abys to říkal roboticky jako kuchyňák. Já jsem myslela, že to řekneš normálně jako Piggy.
0: Nemůžu teď mluvit i jako Piggy, když jsem nedostal pokyn k zastavení robotických funkcí a dostal jsem pokyn kuchyňáku mluv.
1: Ty lumpe, počkej, já tě zletám. Já ti dám kuchyňáka, to budeš
2: Každé prázdniny jsme s babičkou jezdívali na dlouhý výlet vlakem do Náchoda. No, Náchod, to je město. Město, kde se naše babička narodila. a kde měla hodně přátel a známých. Když jsme měli jet do Náchoda, upekla babička na cestu koláče, namazala chleby s máslem a přibalila pár jablíček. Ve vlaku jsme hráli karty a povídali o všem možném. Ale vždycky jsme se těšili, až pan průvodčí začne volat příští zastávka Náchod. A my jsme po něm opakovali příští zastávka Záchod. Ale ne, takovéhle rošťárny tě nebudu učit. V Náchodě bylo na náměstí cukrářství a tam nám babička koupila kornout barevných sladkých bombónků. Sedli jsme si potom na lavičku, mlsali a přitom jsme se dívali na krásný náchodský zámek postavený na kopečku a dohadovali jsme se, jak to asi vypadá uvnitř. No a večer, když už jsme se vrátili unavení domů a leželi v postýlce, babička nám zpívala tuhle tu písničku o náchodském zámku a o tom, jak dřív odváděli chlapce na vojnu a posílali je do války. A když takový chlapec měl rád nějaké děvče a to děvče mělo zase rádo jeho, tak to bývalo moc smutné loučení. Jestli chceš, tak ti tu písničku teď zaspívám. Víš co? Nejdřív si ale zase řekneme její slova. Náchodský zámeček vršku kulatého. Víš, ten zámek má totiž vysokou věž s kulatou střechou a proto se spí.

Vraný koníček, to je koník, který je úplně celý černý. Pojď, podej, má milá, podej mi ručičku.

kdybych tě nikdy nepoznala, nebylo by mi teď tak smutno. Tak, a teď ti tu písničku můžu zaspívat.

co neměl ani kožich, tak chudý ten zajíc byl. Nakonec se málem celých 100 let dožil a písničkám svůj život zasvětil. O, a písničkám svůj život zasvětil.

Vodník Řasinka. Vodník Řasinka bydlel v rybníce už hezkou řádku let. Stejně jako jeho vodnický otec, děda i praděda. Zkrátka a dobře to byl rodinný rybník, ve kterém Řasinka hospodařil s láskou a s úctou k vodnickému řemeslu. Voda v jeho rybníce byla

0: sluneční paprsky se na hladině odrážely, tak mu chvíli trvalo, než si všiml zelené hlavy.
1: Vítejte, kolego,
0: uvítal neznámého přátelským tónem Řasinka. Cizí vodník ale nebyl na nějaké kamarádění nastavený. Vynořil se z vody, poklepal si na odznak, který se mu leskl na klopě zeleného kabátku a přísně prohlásil.
1: Vrchní vodnický inspektor.
0: Řasinka se polekal. Vyskočil z rákosí a postavil se do pozoru jako voják. Ten úřední tón ho úplně vyvedl z míry.
1: Podle této smlouvy zůstane rybník v pronájmu, jen pokud bude zdejší vodník topit,
0: řekl a zamával Řasinkovi před nosem nějakým lejstrem.
2: Topit?
0: Zeptal se Řasinka a hlas mu přitom přeskakoval, jak měl najednou sucho v hrdle.
1: Topit,
0: přikývl inspektor a pocítil obrovské uspokojení, že Řasinku vyvedl z míry. Chvíli se na něj díval s vítězoslavným úsměvem a pak ještě dodal.
1: Do roka a do dne chci vidět výsledky. Jinak budeš muset tenhle rybník na dobro opustit.
2: Opustit?
0: Vykulil oči Řasinka a z toho leknutí se mu udělaly mžitky před očima.
1: Opustit,
0: přisvědčil inspektor a pak zase zmizel v hlubinách rybníka. Od té doby byl Řasinka jako vyměněný. Jeho dřívější veselost byla ta tam. Nevěděl, co má dělat. Sedával na břehu rybníka a občas mu do vody ukápla i nějaká slzička. Nikdy nikoho neutopil a ani topit nebude. Ale co bude dělat, až ho přijdou z jeho rybníka vystrnadit? Všiml si ho Jonáš, který se přišel k rybníku vykoupat. Proč pláčete? Zeptal se Řasinky. Netušil, že je to vodník, a tak se ho ani trochu nebál. Jen mu bylo divné, že pláče. Svého tatínka totiž nikdy plakat neviděl.
1: Chtějí po mně, abych topil,
0: přiznal mu se slzami v očích Řasinka.
1: Můj děda taky topí, na tom nic není,
0: mávl rukou Jonáš. Řasinka na něj vyvalil oči. Jenom v zimě, dodal Jonáš, když viděl, jak nechápavě se na něj ten pán v zeleném kabátku kouká.
1: V zimě? Podivil se Řasinka ještě víc. V zimě je rybník pod ledem, to se topit nedá.
0: On topí v kotelně, je totiž topič, vysvětlil mu Jonáš. Řasinka si otřel slzy z očí a pak se nesměle zeptal.
1: A mohl bych tam topit s ním?
0: Jonáš pokrčil rameny a odpověděl.
1: Nevím, ale zkusím se ho zeptat.
0: Pak se oba rozloučili. Jonáš odešel domů a Řasinka skočil do rybníka. Už nesmutnil. Svitla mu nová naděje. Jonáš svůj slib dodržel a u dědečka se přimluvil.
1: Tak prý můžeš nastoupit do práce, ale až po prázdninách,
0: vysvětlil mu Jonáš, když se u rybníka ukázal druhého dne. V září se budou čistit kotle, štípat dříví a skládat uhlí a na konci října se začíná topit.
1: Jikry mlíčí, zaradoval se Řasinka po vodnicku. A dostanu potvrzení, že topím?
0: Zeptal se ještě pro jistotu.
1: No to jsem se nezeptal,
0: pokrčil rameny Jonáš. Po prázdninách začal Řasinkovi nový život. Každé ráno chodil do práce. Stal se z něj topič. Aby mu z toho horka nevyschl šos, bral si sebou kyblík s vodou a náhradní mokré oblečení. Topení se mu líbilo a s Jonášovým dědečkem se skamarádil. Největší radost měl ale z toho, že dostal potvrzení, že topí. Na bílém papíře s kulatým razítkem. Celé léto měl Řasinka dovolenou. Když se o dalších prázdninách objevil v rybníce vrchní vodnický inspektor, aby zkontroloval, jestli Řasinka někoho utopil, vodník mu hrdě podal své potvrzení, na kterém stálo, že od září do května poctivě topil. Kulaté úřednické razítko se inspektorovi zamlouvalo. Vyškrtl si Řasinku ze seznamu vodníků, kteří nikdy nikoho

utopili, popřál mu hodně štěstí a odplul někam jinam. Od té doby měl vodník Řasinka klid. Dál se pečlivě staral o svůj rybník a o to, aby se v něm nikdo neutopil.

0: Pětiletý Péťa se čertů bál. Vždyť minulý rok, a to byl ještě malý kluk, ho několik čertů honilo po chodníku. Kdyby ho tenkrát tatínek nevzal do náruče, možná by ho odnesli do pekla. Péťa sice neví, kde peklo je a jak vypadá, ale babička říká, že ho tam čerti stejně jednou odnesou. A teď prý už za pár dní zase budou chodit. A zrovna dneska si mamince na Péťu moc stěžovala paní učitelka ze školky. Říkala, že se pere s kluky, holčiky tahá za vlasy a navíc, že je nepořádný. Také se nechce nechat učesat, nechce si před jídlem mít ruce a v jídle si vybírá. Maminka byla moc smutná a večer před spaním Péťovi domlouvala. Jestli se nepolepšíš, tak nevím, jak to s tebou na Mikuláše dopadne. Péťa se zarazil. Vzpomněl si, jak ho před rokem honili čerti a vybavili se mu obrázky pekla z televizní pohádky. Dlouho se převaloval, až konečně usnul. Zdálo se mu, že se nad postýlkou naklání černá rohatá hlava a povídá.
1: Tak tady jsi, holobrátku. Nastal čas dát peklu splátku. Hodně zlobíš, to se nemá. V pekle tě čeká odměna.
0: Péťa se hrozně polekal. Jdi pryč, já nechci do pekla, křičel.
1: Chceš, nechceš, to mě nezajímá. Lucifer přikázal, že tě mám přinést,
0: řekl čert a popadl Péťu do náruče.
2: Ne, pust mě, já nechci,
0: křičel Péťa, kopal nohama a mlátil kolem sebe rukama. Nebylo mu to ale nic platné. Čert ho stiskl v náručí ještě pevněji a najednou se s ním všechno zatočilo. Péťa hrůzou zavřel oči. Zdálo se mu, že někam padá. Potom ucítil štiplavý kouř a bylo mu příšerné vedro. Pomalu otevřel oči a hrozně se polekal. Uviděl houf špinavých čertů, jak pobíhají kolem kotlů, přikládají pod ně dřevem a přitom si zpívají.

0: Tak jsme tady, řekl starý čert a postavil Péťu na zem.
1: Já chci domů, prosím, škemral Péťa a celý se třásl.
0: Čertovi ho najednou bylo líto. Zavolám ti kamaráda, abys tady nebyl tak sám. Zlobínku, zlobínku, kde zase okouníš? Pojď sem.
2: Přiběhl malý čertík. Kdyby neměl na hlavě růžky, byl by od Péti k nerozeznání. Byl stejně velký i stejně rozcuchaný jako Petr.
0: Tady toho kluka ti dávám na starost,
2: řekl starý čert.
0: Ukaž mu peklo.
1: Ach jo, to zas bude nuda,
2: už klíbl se malý čertík.
1: Tak pojď, jak se jim jmenuješ?
2: Zeptal se otráveně.
1: Já jsem Petr a chci domů.
2: Fňukal Péťa a ustrašeně se rozhlížel kolem sebe.
1: Co doma? Tady je to hezčí. Pojď, budeme dělat lumpárny. Třeba tahat čertice za vlasy, nebo se budeme prát,
2: řekl zlobínek.
1: Nechci, ani práce nechci. Chci domů k mamince.
2: Natahoval Péťa moldánky.
1: To nejde. Z pekla se jen tak nikdo nedostane. Ale já mám hlad.
2: Začal si Péťa vymýšlet.
1: Hlad? To je lehká pomoc. Pojď, zavedu tě do kuchyně.
2: Když vstoupili do veliké černé kuchyně, dva čerti v zástěře tam zrovna něco míchali a prospěvovali si.

0: bude dost.
1: Dobrý den, pozdravil Zlobínek nahlas, zatímco Péťův pozdrav bylo sotva slyšet. Tady Petr má hlad, řekl Čertík místo něj.
2: Žádný problém.
1: Usmáli se čerti kuchaři a jeden z nich naložil Péťovi na talíř plnou naběračku pálivého guláše.
2: Tak se najes, pobídl ho.
1: Péťa polknul první lžíci. Rázem se ale rozkašlal a do očí mu vyhrkly slzy. Celý hořel a hlava mu brněla.
2: Co pak nechutná ti? Nejsi trochu rozmazlený? Koukej to sníst. Tady se jídlo nevyhazuje,
1: řekl kuchař přísně. Když Petr do sebe nasoukal celou porci guláše, všechno ho bolelo a pálilo, musel ale vstát, uklidit po sobě talíř a slušně poděkovat.
2: Není zač, řekli kuchaři. Guláše je dost, budeš ho mít ještě k obědu i k večeři.
1: Petrovi se sevřelo srdíčko, neodpověděl a jako ve snách následoval Zlobínka ven z kuchyně.
3: Pozor, uhni, nebo tě černá teta přetáhne koštětem,
1: křikl na něho čertík, když z dálky uviděl přibíhat úklidovou četu. Sova Péťa uskočil, projel kolem nich ošklivý chlupatý čert s trakařem. Za ním pospíchala stará čertice s koštětem a v zástupu za ní běželi další čerti s kýbly, hadry, košťaty a zpívali si.

0: sletí, pupa čertu na něj letí.
1: Jeden smíčí,
0: druhý mije, třetí zametá.
2: Péťa se tak lekl, že zavrávoral zrovna ve chvíli, kdy kolem běžel čert s plným kýblem smetí. Čert do Petra vrazil, upadl a smetí se vysypalo na zem. Ty trumpeto! Rozkřikla se na něj stará čertice, které čerti říkali Černá teta. Koukej to zamést! Strčila mu do ruky smeták a lopatku a Péťa poprvé v životě musel uklízet. Ty jsi ale motovidlo, to musíš takhle! Ukázala mu, jak se drží smeták a lopatka. Péťa se celý třásl, ale nakonec tu hromadu smetí uklidil. Čerti smetí naložili na trakař a odběhli. Péťa se rozplakal.
3: Já bych chtěl domů.
4: Ty jsi ale ufňukánek, však si zvykneš. Brzy se ti tady začne líbit, uvidíš.
2: Těšil ho zlobínek.
4: Pojď, ukážu ti, jak je to tu hezký.
2: Přemlouval ho a táhnul Péťu tmavým sklepením dál. Sotva popošli pár kroků, uviděli několik čertů, jak sedí v houfu, spravují děravá oblečení a přitom si zpívají.

0: Hala, dva čertíci nemají co na práci.
1: Zavolal jeden z nich, když je uviděl.
0: Pojďte nám srovnat tu kupu oblečení. Kalhoty sem, kabátce tady a košile tamhle.
1: Ukázal čert do rohu.
0: Tak dělejte a nekoukejte jako hloupí.
2: Ach jo, vzdychl si Zlobínek. Dospělí čerty musíme poslouchat, jinak by byl mazec. Pojď, dáme se do práce.
3: Ale já to neumím. Doma jsem si oblečení nikdy nerovnal.
2: Kňoural Péťa. Tak se to alespoň naučíš. Nic to není, koukej.
1: Zlobínek ukázal Péťovi, jak se oblečení rovná a Péťa, i když se mu vůbec nechtělo, se také musel pustit do práce. Když byli hotovi, čerti na ně kývli a se smíchem řekli.
0: Tak už si upalujte někam hrát, vy čertí kvítka.
1: Na to oba čekali. Upalovali pryč, co jim nohy stačily, proběhli tmavou vlhkou chodbou a na jejím konci narazili na několik naparáděných čertic. Ty se hned začaly kolem nich otáčet.
0: Pojď k nám, uděláme z tebe fešáka.
1: Štípali Petra do tváře a tahali ho za jeho rozcuchané vlasy.
0: Máme tady totiž kadeřnictví.
4: Pojďte do salonu krásy, upravíme vaše vlasy, kudrnaté nebo rovné, můžem je i nabarvit. Vyleštíme pěkně rohy, umíjeme obě nohy, to, co není dokonalé, dá se napravit.
1: Petr se bránil, chtěl se jim vyškubnout, ale nešlo to. Zoufale volal na čertíka.
3: Pomoz mi, prosím tě, nenechávej mě tady.
2: Jděte pryč, nebo zavolám Lucifera,
1: křikl na ně Zlobínek. Toho se čertice zalekli, pustili Péťu a utekli pryč. Sotva se Péťa vzpamatoval, už ho Zlobínek táhl zase dál.
0: Slyšíš? Vyhrává čertovská kapela. Pojď se na ní podívat, to něco uvidíš.
1: Za chvíli došli k pekelnému hudebnímu salonu a tam uviděli houf rozdováděných čertů a čertic. V rukou měli všelijaké pekelné nářadí a třískali do něj, zpívali a skákali, že z toho šla hlava kolem.

0: Byla to hrůza, Péťa se rozplakal a zase žadonil. Já chci domů, já se bojím.
1: Co zase vyvádíš? Jsi uličník, tak patříš do pekla.
0: Řekl Zlobínek trochu nahněvaně.
2: Ale já se polepším, já už nebudu zlobit a nebudu si vybírat vídle a budu si uklízet věci a nebudu se prát a budu poslouchat.
0: Plačtivě sliboval Péťa a pak se rozbrečel tak, že nebyl k utišení. Najednou se nad ním sklonil stín. Péťa uplakanýma očima pohlédl vzhůru a skoprněl. Před ním stál sám vládce pekel, strašlivý Lucifer.
3: Všechno o tobě vím, Petře,
0: řekl.
3: To já jsem pro tebe poslal, abys věděl, co tě čeká, když se nepolepšíš.
2: Já se polepším, polepším se opravdu, opravdu slibuju, já se polepším,
0: drmolil Péťa stále dokola.
3: To se uvidí,
0: nevěřícně pokýval hlavou Lucifer.
3: Už nemáš moc času, Mikuláše bude co nevidět. A když tě potom čert odnese do pekla, už se z něho nikdy nedostaneš,
0: řekl výhružně.
3: Teď ho odveď zpátky,
0: pokynul malému čertíkovi. Petřík si trošičku oddychl, maličko se Luciferovi uklonil a řekl tiše. Děkuji. Potom ho Zlobínek vzal za ruku a zašeptal mu do ucha.
1: Ničeho se neboj a zavři oči.
0: Potichu odříkal zaklínadlo.
1: Než by moucha na zem slétla, dostanu tě zase z pekla. Probudíš se ve chvilce, ve své měkké postýlce.
0: Péťa zavřel oči. Najednou ucítil něžné pohlazení a uslyšel maminčin hlas. Petříku, ty dnes nebudeš vstávat?
2: Maminko,
0: vykřikl Péťa radostí a pověsil se jí kolem krku.
2: Já už budu hodný, polepším se, uvidíš.
0: Co pak se to s tebou v noci stalo? Nevěřila svým uším maminka. Objala Petříka, přitiskla ho k sobě a řekla, já vím, že to dokážeš. Od toho dne byl Petřík jako vyměněný. Ve školce si s dětmi hezky hrál, vídle si nevybíral, poslouchal paní učitelku a pečlivě si uklízel ve školce i doma svoje oblečení i hračky. Dokonce se bez odmlouvání i myl a česal. Takovou proměnu si maminka s tatínkem ani paní učitelka ze školky nedovedli vysvětlit. Petřík nikomu nic nepověděl, ale každý večer před spaním vzpomínal na svůj pobyt v pekle. Protože nevěděl, jestli to byla skutečnost nebo se mu to jen zdálo, slíbil si, že pro jistotu už bude raději pořád hodný.

0: Biggy hádanka.
1: Obrázek se třepetá. Kam pak letí do světa?
0: Kdo na to přišel?
2: Obrázek? Obrázek se přece nemůže třepetat.
0: Je, víš, kdo má nejkrásnější obrázky a rovnou na zádech?
2: Kdo?
0: Někteří broučkové mají moc pěkné obrázky.
2: Vážně? Mhm.
0: A nebo páv, ale ten potřebuje ten ocásek roztáhnout, aby tam měl obrázek a
2: tak
0: nelítá.
2: Tak to bude asi něco, co lítá a má to křídla?
0: A není to brouček, je to...
2: Motýl!

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování zapadá.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

spíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně řídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása, tvář

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhleté.
2: A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
2: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
1: Tak čti.
2: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Já.
2: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by ses nám líbilo.
1: No.
2: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
2: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
2: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
2: Víc by ses nám líbilo.
1: Víc by ses nám líbilo.
2: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
2: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
2: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
2: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
2: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
4: Skrocený vodník.

0: Byl jednou jeden mlynář, kterého neustále ve dne v noci trápil vodník. Mlynář se bál už i ve mlýně bydlet, a proto chodil spát jinam. Jednou přišel do mlýna mlynářský pomocník a prosil o nocleh. Mlynář pravil: milý brachu, nemohu ti nocleh dát. Já tu sám také nenocuji, poněvadž tu vodní duch velice straší, trápí mě a sužuje. Mlynářský na to odpověděl: já se ho nebojím a rád bych věděl, co on je zač. Mlynář na to nic neříkal a tak mládenec ve mlýně na noc zůstal. Mlynář měl na stěně viset housle. Mlynářský si koupil svíčku, rozsvítil ji, vzal housle a hrál. Ani si nevšiml, že za ním stojí hastrman, až když uslyšel skřehotavý hlas vodníka:
1: nauč mě na těch houslích hrát.
0: Na to mlynářský právě čekal. Povídá: vždyť ty se do smrti na nich hrát nenaučíš. Potom mu však přece jen ty housle do ruky dal a řekl: hraj, ale musíš pěkně hmatat po strunách. Vodník zkusil hrát. Housle však místo zpěvu skřípaly a kvičely. Dva prsty, na kterých přiře nejvíc záleží, měl vodník křivé. Přestal hrát a optal se mlynářského:
1: co bych s těmi křivými prsty měl udělat, aby byly rovné?
0: Mlynářský odpověděl: jestli chceš, já ti je spravím. Vzal velký nebozes a vyvrtal ve sloupu u dveří dvě díry, odsal dva klínky a povídá vodníkovi: strč tam ty prsty a budeme je rovnat. A jak tě to bude trochu bolet, pověs mi. Oni se ti tam pěkně usadí. Vodník tak udělal. Mlynářský tluče na klíny a ptá se: ještě necítíš bolest? Vodník odpověděl, že ještě ne. Mlynářský silněji udeřil na klíny a tu začal vodník křičet: už bolí! Na to mlynářský čekal. Řekl: jen počkej, to se musí dobře usadit. Pak šel, popadl do ruky důtky a vodní ho muže jakmele, takmele a přitom mu říká: teď mi odpřísáhneš, že už nikdy nebudeš ve mlýně někoho strašit a soužit. Vodník to honem odpřísáhl, jen aby to bolestivé rovnání prstů už přestalo. Mlynářský vyrazil klínky a vodník utekl ven. Tam se obrátil a volal:
1: já jsem ti odpřísáhl, že do toho mlýna už nepůjdu. Tobě se já ale pomstím. Za 7 roků tě dostanu.
0: Ráno se mlynář podivil, že je mlynářský naživu. Když chtěl chasník odejít, řekl mu mlynář: víš ty co, zůstaň tu u mě a buď u mě až do smrti. Mlynář měl hezkou a pracovitou dceru, která se chasníkovi tak zalíbila, že jí za krátký čas pojal za ženu a pak začal řídit mletí on. Jedenkráte, bylo to po 7 letech, šel mladý mlynář pouštět vodu. Najednou uviděl, že na stavu sedí vodník. Mlynář se však nelekl. Otočil se a honem pro nebozes. Přišel a začal vrtat doklády. Když to vodník uviděl, začal křičet: už zase vrtáš ty dírky pro prsty, ale já je tam už trkat nebudu. S těmi slovy se vodník ztratil a nikdy už ho u toho mlýna nebylo vidět.

0: Malý Péťa se ptá tatínka.
1: Tati, proč je tichý oceán tichý?
2: Tatínek se zlobí. Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího?
1: Tak jo. Jak vlastně umřelo to mrtvé moře?
3: Ha, ha, ha.

0: lednici, udělám z ní lednici.
1: Mesotkové a šmakovinky, vítáme vás s Pigim u dalšího vaření. Se mnou, tedy s Laskonkou.
2: A se mnou, já jsem Piggy, ahoj.
1: Každý ví, že jsi Piggy, Piggy. Na tebe se nedá zapomenout.
2: Ty si ze mě děláš legraci, viď?
1: To víš, že ne. Než začneme s vařením, chtěla bych vám, děti, všem poděkovat za vzkazy, které mi píšete přes www.piggy.cz. Piggy mi všechny vzkazy předává.
2: Já je roznáším moc rád všem kamarádům. Hedě, Hugovi, Pjárovi, Bibi, Egonovi i Justýně. Tohle dělám, no. To já roznáším. A kdo na to ještě nepřišel, můžete mě, Laskonce, i ostatním kamarádům poslat vzkaz přes Piggy.cz. Dělá se to takhle. Nahoře, tam, kde si zapínáte zvuk, můžete kliknout i na to místečko, kde je napsané napište nám. No a vy už víte, kdo my jsme, napište nám, tak to jsme my. Třeba Myšce Bibi můžete napsat, co má vyšmejdit na internetu. Tady Laskonce třeba můžete poslat nějaký váš báječný a přitom jednoduchý recept.
1: No, a
2: nebo nám napsat, co byste chtěli, abychom se všichni naučili vařit.
1: Mě by třeba moc zajímalo, co nejraději jíte, co vám nejvíc chutná.
2: Já jim všechno, ale něco radši.
1: Tak to si na tom asi stejně jako děti. Vážně, podle vzkazů, které jsem od vás už četla, to vypadá, že jste opravdu mlsotkové a šmakovinky. A že někdy máte pěkně mlsné jazyčky. Ale mlsat se musí jak, Piggy?
2: Mlsat se prostě musí, no. Mlsat se prostě musí, to jsi řekla správně.
1: Ale Piggy, tak já ti tu otázku ještě zopakuju. Mlsat se musí jak?
2: Sladce? No vlastně někdy mám i chuť zamlsat si slaně, a nebo někdy i kysele a občas i sladko-kysele.
1: Mlsat se přece musí s mírou a hlavně zdravě.
2: Zdravě, no to myslíš určitě jenom ovoce a tak, že žádné čokolády, bombonky, tyčinky, zákusky, že jo.
1: Kdyby jedl pořád sladkosti, to by se za chvilku pěkně kutálel.
2: No.
1: A brzy by ti odpochodovaly i zoubky za něčím zdravějším.
2: A ty umíš něco, co by byla mlsotka? A bylo by to i zdravé.
1: Jistě. Když vás pořád honí mlsna a máte tolik rádi sladké, naučíme se společně připravovat nějakou sladkost, která bude jednoduchá na přípravu, sladká, takže zaženeme tu mlsnotu a přitom tahle mňomka bude náramně zdravá.
2: Jsem napnutý zvědavostí jak napínák. Co to je?
1: No přece domácí myslitičinky.
2: Myslitičinky? Já myslel, že se kupují jen v obchodě.
1: Samozřejmě si je můžeš koupit. Ale doma připravované budou chutnat daleko líp než ty kupované. Uvidíš, až ochutnáš. Navíc těch kupovaných je spousta zbytečného cukru a tuku. Když si něco vaříš doma, máš přehled o tom, z čeho vaříš a kolik tam čeho opravdu dáváš.
2: Aha.
1: My si upečeme takové myslitičinky, ve kterých budou vitamíny, důležitá vláknina a přece jenom méně cukru než těch kupovaných. Navíc se hodí i jako svačinka, ať už do školy nebo na výlet. Zaženou totiž hlad, zasytí a ještě dodají energii. Tak se do toho pustíme.
2: Pustíme!
1: Piggy, nachystej prosím tě tohle. Mm-hmm. Jeden hrnek ovesných vloček, obyčejných, přírodních.
2: Mám.
1: Půl hrnku mandlí a jiných oříšků, třeba lískových nebo kešů. Záleží na vás, jak moc máte tyčinky rádi oříškové. Půl hrnku vašeho oblíbeného sušeného ovoce. Tady opět existuje spousta variant. Můžou to být meruňky, rozinky, švestky, báječné jsou i brusinky. Nebo si ovoce můžete namíchat. Od každého trochu. Je to prostě jenom na vás.
2: Jú, to se dají vymýšlet pořád nové a nové varianty, víš?
1: Právě proto je to zábava. Nikdy to nebude stejné. Tak dál. Budeme potřebovat ještě malou lžičku z kořice, jeden měkký banán a asi 4 lžičky jablečné přesnídávky.
2: A čím to osladíme? To tam nedáme vůbec žádný cukr?
1: Já myslím, že nebude potřeba. Pokud bys chtěl ale sladší, můžeš přidat 1 nebo 2 lžíce medu. Teď mi zopakuj, co máme všechno nachystáno.
2: Ovesné vločky, sušené ovoce, oříšky, trochu z kořice, banán a jablečnou přesnídávku.
1: Správně. Ze sušeného ovoce si vybereme dneska třeba...
2: Mám tu brusinky.
1: Tak ty brusinky. Mm-hmm. Začneme tím, že Piggy vyloží plech pečícím papírem a na něj dáme vločky a mandle z oříšky.
2: Laskonko, víš, na co je pečící papír dobrý?
1: Nespálí se na něm pečivíčko.
2: No, to je možné, ale hlavně se do něj krásně bzunká, když hraješ na hřeben.
1: Piggy, já nevím, jak se hraje na hřeben. Musíš mi to někdy ukázat. Ale teď prosím tě, nehraj na nic a rozprostři mandle, vločky a oříšky na papíře po celé ploše plechu.
2: Mám.
1: Dáme asi tak na 10 minut péct, jen tak, aby trošičku zezlátl. A teď, Piggy, oloupej a rozmačkej banán. Musí být hodně zralý. Bude ale dobré, když odkrojíme špičky banánů. U takhle zralých banánů je to zdravější. Když je zralý, půjde ti lehce rozmačkat vidličkou. K banánu přidej 4 lžičky jablečného pyré, oříšky a sušené ovoce a všechno to zamíchej. Já zatím vytáhnu plech s vločkami a oříšky z trouby. Její zapálí, pálí. Přisypuje do tvé směsi. A ty všechno zamíchej dohromady. Směsí naplníme dno zapékací misky. Tuhle misku si také můžete vyložit pečícím papírem, ať je umývání nádobí po vaření pak snadnější. Snažte se, aby vrstva té směsi byla všude stejně vysoká, aby se to všude stejně propeklo. Tak a dáme do trouby. Pečeme asi půl hodiny na 180 stupňů.
2: Vypadá to skvěle, laskonko. Dá bych si to klidně už teď nepečené.
1: Ještě budeš muset chvilku počkat, Piggy. Po vytažení z trouby to necháme chvilku vystydnout a pak já, u dětí doma maminka, nakrájíme tu hmotu nožem na tyčinky. Mělo by vám to krásně držet a nerozpadávat se při krájení. Jsem zvědavá, co na to Piggy řekne.
2: Já vezmu ochutnat kocouru Vojtovi. On má pořád hlad. Asi, že tolik běhá a skáče. No tak to by se mu svačinka určitě šikla. Pochutná si a nesloustne.
1: To je dobrý nápad. Napečeme do zásoby všem kamarádům ať mají zdravé svačinky. A vy, děti, najdete recept i postup opět na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Těším se na vás zase příště, mlsotkové

0: není, jak ty jsi krásná, pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když výjdou za nevěstou.

Houpací pohádka. Tak si představte, že je kdesi nemocnice a ta nemocnice je docela prázdná. Všechny bílé postýlky v ní jsou pořád pěkně ustlané a nikde neleží ani jediný nemocný. Vážně. V tom jistém kraji jsou totiž náramně zdraví lidé. Jedí polévku, zeleninu, pijí mléko, cvičí, zuby si čistí a každé ráno se umývají do půl těla studenou vodou, aby byli otužilí. A tak není divu, že žádný z nich ani neví, co je stonat. A teď dávejte dobrý pozor. Jednou večer v té nemocnici seděli tři doktoři a hráli z dlouhé chvíle karty. Černého Petra. Kdo se stal Černým Petrem, ten musel sníst za trest pomeranč. To je taková hra a vymysleli si ji doktoři. A jak tak hrají a pochutnávají si na pomerančích, tu, kdo si z nenadání zadundal na dveře nemocnice, až se celá zatřásla. Doktoři se na sebe udiveně podívali a když si konečně dodali odvahy, šli otevřít. Ale to zůstali teprve pav. Ve dveřích

vzdychala a kňourala, pá dokonce i poplakávala. Au, au, au. To je bolest. Toto píchá. Uf, uf. Co já zkusím? Ach, ich ouvej. A tu se konečně ti doktoři vzpamatovali, ba dokonce se i trošku zaradovali, protože to byl vlastně jejich první pacient. A to byla přece nějaká událost. I hned vyběhli k velrybě a začali ji ze všech stran vyšetřovat, proklepávat, naslouchat a vyptávat se jí, kde ji píchá, jak dlouho, co jedla naposledy a co předtím. A velryba jen vzdychala a trpělivě odpovídala, že ona jí jenom takové zelené bylinky v moři, ale docela malinko. Jeden jediný vrchovatě naložený vlak denně. Jinak, že je docela hodná, že prý sice chtěla kdysi dávno sníst jakéhosi mečouna, ale včas si to rozmyslela. Potom si ale velryba přece jen vzpomněla. Včera prý plaval v moři nějaký rohlík a velryba ho polkla. Doktoři se jí honem ptali, byl-li ten rohlík tvrdý nebo měkký. A velryba řekla, že byl tvrdý a že měl docela ostré rožky. Ajejej, řekli doktoři, to bude zánět slepého střeva. To musíte okamžitě na operaci, paní. Velryba se tuze lekla, bude-li to bolet. Ale doktoři jí řekli, co vás to nemá, paní, ani trošku. Dáme vám narkózu. Velryba se ulekla ještě víc. Vy mě chcete řezat? Tak to ne. Z toho nebude nic. To já raději umřu. A dala se do pláče. Doktoři se drbali za ušima a utěšovali jí. No tak, paní, seberte odvahu. Taková veliká a tolik strachu. Vždyť taková operace nic není. Než se nadějete, budete zdravá jako rybička. A ne, řekla velryba a pleskla rozlobeně ocasem o zem. Ale v tom jí píchlo v boku a už se zase bolestí kroutila a vzdychala, ba i poplakávala. A tu řekl jeden z doktorů. Leda, že bychom do vás, paní, vešli pusou a dali to tam do pořádku, bez řezání. To by možná šlo, jenom jestli máte dost velkou pusu. Velryba přestala brečet. Otevřela pusu údivem a měla ji velikou jako vrata. Zakňourala. Vy myslíte, že by to šlo? A tu se ulekli zase ti tři doktoři a koktali. Totiž, abyste si to nespletla a nespolkla nás navždycky. Ale co vás to napadá, řekla velryba. Nic se nebojte. Až s tím budete hotovi, zaklepete a já vám otevřu a pustím vás ven. Jenom si ale sebou vezměte baterku a kompas, ať ve mně nezabloudíte. Co měli doktoři dělat? Chytili se tedy za ruce a s rozžatou baterkou a s kompasem vstoupili pusou do velryby. Šli dlouho. Všelijakými klikatými chodbičkami. Hned nahoru, hned dolů,

napravo i nalevo. Do kolečka. Všelijak. Až z toho byli za chvíli tak popletení, že se chtěli raději podle kompasu vrátit naspět s nepořízenou. Ale tu před sebou zahlédli v dálce slabé světýlko. Išli ještě kousek a světýlko sílilo a najednou vykřikli všichni tři úžasem. Z jedné slepé chodbičky vykukoval měsíc. Aha! Zvolali doktoři. Pěkný rohlík. A nelenili, popadli měsíc za rožek a už jej táhli ven jako sáňky. No, na konci všech těch klikatých chodbiček a zákrutů zaklepali a velryba otevřela vrata, totiž pusu, a doktoři i s měsícem vyběhli za hlasitého jásotu ven. A hned jí říkali jeden přes druhého: paní, paní, nesnědla jste rohlík, ale měsíc, podívejte se. A nám bylo stejně nápadné, jak to, že už druhý den nesvítí. No jo, paní, jak mohl svítit, když jste ho spolkla a měla jste ho v slepé chodbě? Musíte se koukat pořádně, co jíte. A položili měsíc na stůl a začali zase velrybě měřit teplotu a zkoušet tep a tlak. Velryba z toho všeho byla celá vyjevená a mumlala si pro sebe. No tohle, kdo by si to byl pomyslil? Ale opravdu, už je mi líp. Už jsem docela zdráva. To, abych zase běžela. A kolik pak jsem dlužná? Doktoři mávli rukou. O nic. Docela nic, paní. Ošetření je u nás zdarma. Hlavní věc, že jste zdráva. Dávejte si příště lepší pozor. A tak jim velryba aspoň poděkovala a odspěchala pryč do tmy. Doktoři se za ní ještě chvíli dívali s rukama v kapsách a tu si vzpomněli na měsíc. I běželi ke stolu, ale ten byl prázdný. Skočili tedy k oknu a podívejme se. Měsíc plul po obloze a bylo to, jako by na ty tři doktory radostně usmíval. A tak mu vesele zamávali a mávali a tu se jim najednou začalo zívat. A tak šli spát. Byli z té operace pořádně uchození.

0: jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu. Byl jednou jeden dvorek a na dvorku štěňátko a nad štěňátkem sluníčko. Sluníčko se pomalu kutálelo po obloze a tolik svítilo a hřálo, až mu bylo samotnému horko. A co teprve štěňátku? Marně si chladilo jazyček v misce s vodou, marně z ní upíjelo, proti vedru nepomáhalo nic. A tak se mu ani běhat nechtělo, ani skákat, ani štěkat, jenom zalézt do boudy a spát a spát a spát. Ale co mělo dělat sluníčko? Marně se rozhlíželo po obloze, nikde ani mráček, ani obláček, ani jeden jediný beránek. Nemělo kam hlavu složit. A jak tak se závistí pokukovalo po štěňátku, které si hovělo ve stínu své boudičky, uvidělo misku s vodou. Zaradovalo se. Pošle do ní jeden ze svých paprsků a hned tu bude obláček. Štěně spí, a když spí, vodu nepotřebuje. Jak slunce řeklo, tak udělalo. Z vody se stal obláček, který pomalu stoupal k obloze, a když už byl vysoko, sluníčko si ho chytlo, pěkně si ho načechralo jako ten nejjemnější péřový polštářek a spokojeně usnulo. Slunce spalo, spalo štěňátko, jen kytičky si tichounce šeptali a smáli se. Najednou se štěně probudilo. Jazyček se mu lepil na patro. Ach, ta žízeň. Vzdychlo a honem se běželo napít. Ale co to? Kde je voda? Kam se poděla? Vždyť jí mělo skoro plnou misku. Že by v misce byla díra a voda utekla? Ba ne, žádná díra. Někdo mu ji vypil zatímco spalo. Už je to tak. Štěňátko se moc a moc rozzlobilo a štěkalo na celý dvůr. Až toho zloděje chytím, tak mu ukážu. Podezíravě se rozhlédlo, kdo to jen mohl být. Kolem si to zrovna vykračoval kačer. Důležitý a nastrojený jak na návštěvu. Ha! Řeklo si štěně. Kačer má vodu rád, to ví každý. Dobrý den, pozdravilo nejdřív slušně, protože to bylo moc dobře vychované štěně. Promiňte prosím, že obtěžuji, ale tady v té misce byla ještě před chvílí voda a teď je najednou pryč. Nevíte o tom něco náhodou? Ale na pana kačera zdvořilost neplatila. Jak ten se rozčílil, kdo to kdy slyšel, aby on, pan kačer, se staral o misku nějakého hloupého štěněte. Co si to vůbec dovoluje, má přece vody plný rybník a když bude chtít, tak třeba dva rybníky a ještě potok. Rozehnal se po štěňátku, že sotva stačilo utíkat. Jak je vidět, se slušností se toho mnoho nepořídí, říkalo si štěně mrzutě. A když uvidělo na louce kravičku, spustilo na ní hned z hurta, že mu vypila vodu z misky a že by se měla stydět, taková velká a krade malému pejskovi tu trošku vody, co má. A ještě kouká, jako kdyby za to nemohla. Pořádně zaštěkalo na důkaz, že to všecko moc dobře ví. A hned se samo polekalo své odvahy. Kravička sice jen přežvikuje trávu, ale kdo ví...
1: Bú,
0: pronesla kravička rozvážně.
1: Bú.
0: Štěně navíc nečekalo. Když má někdo tak silný hlas, je lepší se ho na nic neptat. Šup přes plot a zpátky na dvorek. Jenže co dál? Miska prázdná, nikde nikdo. Jen žízeň veliká. Kdyby se nerozlobilo pana kačera, mohlo by k rybníku, ale teď radši. Podívej!
1: Podívá se, jestli nezůstala troška vody v konývce, co se s ní večer zalévají záhony. Ale konývka byla hluboká a štěňátko malé, na dno jen tak nedosáhlo. Ale vidělo, že se tam na dně něco třpití, a tak nedalo pokoj, dokud konývku nepřevrhlo. Hurá, zajásalo, když vidělo, jak z konývky vytéká pramínek vody. Ještě jednou hurá, ale když si chtělo líznout, zůstalo mu na jazyku jen pár zrnek mokrého písku. Aha, už ví, kam se ztratila voda. Schovala se mu do země, však ono ji chytí. Odstrčilo misku a hrabalo, hrabalo a hrabalo, až písek létal na všechny strany. Ale voda pořád nikde. Až najednou něco zašimralo štěňátko na tlapce. Podívá se a co to vidí? Nějakou tkaničku? Tkanička se kroutí. Ale to je přece žížala. Že by mu vodu vypila žížala? Přiznej se, křičelo na ní, a než mohla žížala zmizet, už ji táhlo ven. Ta z toho radost neměla, kroutila se a prskala, ale že byla malá, štěňátko se jejímu hubování jen smálo.
2: My víme, kdo ti vzal vodu, my to víme, uslyšelo štěně najednou za sebou.
1: Otočilo se? A nikde nikdo. Jen pár kopretinek ševelilo ve větru.
2: My víme, kdo ti vzal vodu, my to víme, ozvalo se znova.
1: No to už se štěně opravdu rozlobilo. Nikdo si z něj nebude dělat legraci. Kdo tu něco ví, ať to honem poví, ať to řekne, nebo se něco hrozného stane. Vyhrožovalo.
0: Kopretinky se dál chichotaly a obracely hlavičky k slunci.
2: Sluníčko jí má,
0: zaspíval skřivánek zvysoka. Dobře si všiml, jak sluníčko přišlo ke své peřince.
1: Štěně se velice podivilo. Je to možné, že by sluníčko?
0: Rádo by se ho zeptalo, ale jak se k němu má dostat? Když zavolá, sluníčko ho neuslyší. Když vyskočí třeba i z toho nejvyššího kopečku, spadne zase dolů.
2: Kdyby umělo létat jako skřivánci, nebo kdyby bylo lehonké jako semínko z pampelišky, to by byla jiná.
1: Sluníčko, vrať mi mou vodičku, šeptalo nešťastně, nebo tu žízní docela uschnu. Ale sluníčko spalo a o jeho prosbách nevědělo nic.
0: Na plotě byl přivázaný červený balónek. Děti ho tam zapomněli.
1: Škubal sebou jen uletět.
2: Zkusit se má všechno, řeklo si štěňátko.
0: Zatáhlo za provázek. Provázek se rozvázal, štěně ho chytlo, vítr zafoukal a už se vznášelo nad dvorkem, nad loukou, nad celou vesnicí vzhůru ke sluníčku. Ale když se podívalo dolů, kravička byla docela malá a z rybníka zůstalo jen zrcátko. Teď tak spadnout. Ale za to slunce bylo veliké, velikánské.
2: Sluníčko, haló, nespí, máš tady návštěvu.
0: Sluníčko si protřelo oči a překvapeně koukalo.
1: Od kdy pak se vznášejí štěňátka po obloze? Skřivánek proč ne, ale štěňátko? Co tady děláš? Zeptalo se.
2: Hledám svou vodu. Nezlob se, ale skřivánek říkal.
1: Já vím, skřivánek se asi mýlil, povzdechlo si. Vždyť tady žádná voda není, kam by taky sluníčko schovalo.
0: Ale sluníčko se smálo a přistrčilo ke štěněti obláček.
1: Tady ji máš.
2: Ale to přece není voda,
0: fňukalo štěně, kterému v té výšce bylo trochu úzko.
1: Jdi domů, řeklo slunce laskavě,
0: a já ti vodu hned vrátím.
1: Jenže jak? Jak dolů? Nahoru to šlo těžko, ale dolů ještě hůř. Pustit se a skočit? Nikdy. Štěňátko zatáhlo za provázek. Nic.
2: Slunce zkusilo zafoukat, ale balónek jen povyskočil výš.
1: Pomohl teprve ten nejšpičatější sluneční paprsek.
0: Pane, to byl let, až vzduch hvízdal kolem uší.
1: A když štěňátko přistálo u své boudičky,
0: spadla mu na nos první velká kapka. A za ní druhá a třetí a ve chvilce byla miska plná.
1: Štěně se podívalo vzhůru, mráček zmizel. A na obloze viselo jen rozesmáté sluníčko.
2: Kačere, krávičko, žížalo, jestli pak jste viděli, kde jsem až bylo.
1: Už vím, kam se mi ztratila voda.
0: Volalo štěňátko a honem, honem se běželo napít.
1: Co kdyby se slunci zase chtělo spát?

0: Figy hádanka. Repetilky vrákosí, celý večer klábosí. Kdo pak ví? Repetilky vrákosí, celý večer klábosí. Co to děláš?
1: Radím ti.
0: No, ty repetáš.
1: Ano.
0: Kdo pak repetá takovým hláskem?
1: No.
0: Vrákosí, večer, oh, když je třeba u rybníka.
1: Tak jsou.

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Brr, jsem úplně zmrzla. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč. Čup, čup. Šup, šup.
0: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
2: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme. Louskáme jazykové oříšky.
2: Justino. No jistě, proto jsme tady. Bez mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Pigim.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní... Co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bot.
1: Justino, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... stékáním vody vytváří se v zimě a to typicky na okraji plech, totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justino, já jsem opravdu říkal prampouch. Prampouch.
2: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám. A říkám prampouch. Prampouch.
2: Prampouch. Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bot.
1: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justina neví, co to je. Co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé snudlí neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
0: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justino, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zídka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo. He.
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsi našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Ještě?
0: Piggy má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. No. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy. To se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného, víš?
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampoucho. Co říkáte? Ať je to pozorné, tudíž názorné.
1: Dobře, Justino.

0: Kdy básnička? Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam...

0: to bude fajn.
1: A víte, jakou pohádku jsem vám vyčaroval já? Pohádku o tom, jak sluníčko chtělo být kominíkem. To je pohádka pro holčičky. Znáte ji? No, jak byste ji mohli znát, když ji teprve začínám vyprávět, že? Tak, to bylo tak. Červený slunečník se oženil se zlatou slunečnicí a narodilo se jim sluníčko zlaté po mamince. A hned měli mít o co starost.
2: Mami, já chci válet v trávě sudy, volalo, sotva se rozkoukalo.
3: Ať tě to ani nenapadne, zlobila se slunečnice. V trávě jsou včely a píchnou tě, a mravenci tam jsou a kousnou tě. Bude tě to pálit.
2: Taťko, řekni mu to ty.
1: Slunečník neměl na dlouhé vysvětlování čas. Vzal sluníčko a vysadil ho na oblohu, aby ho měla slunečnice na očích.
2: Spadnu, mami, ať mě táta sundá. Spadnu do trávy a píchnou mě včely a kousnou mě mravenci.
1: Ale slunečník už ho neposlouchal a slunečnice ta byla ráda, že ho má na očích. Sluníčko se tedy začalo batolit po obloze. Z oblohy se toho vidí. Nahlíželo do polí i do ulic a vidělo oráče i pošťáky, dřevorubce, pokrývače, zedníky i školáky. Vidělo každého.
2: Mami, čím budu?
1: Ptalo se slunečnice, která se za ním stále starostlivě otáčela. Čím bys bylo? Jsi přece sluníčkem a to je na světě zapotřebí. Kdo by svítil a hřál a kdo by pěstoval řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny?
2: To mě nebaví, mračilo se sluníčko. Když hřeju, je mi horko a od řetkviček a kedluben bolí záda.
1: Od každé práce něco bolí, kárala ho slunečnice.
2: Ju, vidím do komína, volalo najednou sluníčko. A taky do druhého komína, vidím do každého komína. Já už vím co, já budu kominíkem.
3: Nemůžeš být kominíkem, kominík je kominík a sluníčko je sluníčko.
2: Taťko, řekni mu to ty.
1: Jenže slunečník je neposlouchal. Hráli pod ním žolíky a slunečník se jim díval do karet, aby nefixlovali.
2: A budu kominíkem, umiňovalo si sluníčko. Budu, budu, budu a hned. A hopla,
1: posadilo se na komín. Je, mináčku, začali naříkat lidé v domě. Je, mináčku, to nám kouří kamna. Buď sedí sluníčko na komíně, nebo bude potřeba zavolat kominíka. Běželi se podívat ze dvorka a co neviděli. Na komíně opravdu sedělo sluníčko.
2: Nač byste volali kominíka?
1: Křičelo na ně z komína.
2: Komíník jsem přece já.
1: Když jsi komíník, tak vymetej. Kouří nám kamna. Jenže na vymetání musí mít každý komíník štětku a kouli. A sluníčko nemělo nic.
2: Ale vždyť já vlastně nepotřebuji kouli. Vždyť já jsem samokulaté jako koule a paprsky mám střapaté jako štětku. Já se spustím do komína samo.
1: A spustilo se do komína. Buci, buci, buci, kašlalo v sopouchu, až saze lítaly horem dolem ven. Prolezlo až do kamen a tam začalo pěkně hřát. Je to dobrý komíník, pochvalovali si lidé z domu. Sluníčko se protáhlo komínem zase nahoru a hup na oblohu. Chudinka slunečnice se leknutím div nesvalila. Vždyť to sluníčko nebylo zlaté, jak má sluníčko být, ale bylo černé jako bota. Pod slunečníkem položili žolíky a upřeli oči na nebe. Máme štěstí, radovali se. Je zatmění slunce. Ale slunečnice se zlobila. Takhle se vychází před lidmi, kde ses tak zřídilo. Hned ať si v pořádku.
2: Taťko, řekni mu to ty.
1: Slunečník tentokrát nekoukal na žolíky, protože je nikdo nehrál. Všichni zírali na oblohu.
4: Umýt, nařídil sluníčku. Umýt a to hned.
1: Slunečník nemluvil moc, ale nesnášel odmlouvání. Sluníčko zašlo tedy honem za horu, za horou vklouzlo do rybníka a teprve potom do peřin.
3: Stejně tomu umytí moc nedalo. Ráno byly peřiny samá šmouha.
2: Když já chtělo být kominíkem,
3: fňukalo. Ale slunečník řekl.
4: Jednou si sluníčko, tak musíš svítit, hřát a pěstovat řetkvičky, hrušky, kedlubny a jeřiny.
3: A sluníčko už ani nepíplo. Samo se ošplíchlo v rose a cupy tupy na nebesa. To bylo tepla a to bylo jasu. A řetkvičky, hrušky, kedlubny a jeřiny rostly, no, jako z vody.
5: Piggy vtip.
6: Dva hadi se plazí v poušti.
7: Je provské vedro. Jeden had povídá tomu druhému.
6: Zaskřípej zubama, třeba nám přeběhne mráz po zádech.

Vánoce na hradě Safalátce. Na hradě Safalátce sídlil udatný rytíř Cyprián s chotí Emílií. Seděli právě v hodovní síni a večeřeli horké buřty z hořčicí, když se ozvalo naléhavé bouchání na dveře. Vstup, řekl rázně rytíř. Do hodovní síně vřinčel podsaditý voják brnění, srazil paty, jen to břinklo, vypnul prsa, což pod brněním nebylo vidět, a hlásil. Pane, vzbouřili se Šamšulové. Jakže? Zvolal rytíř s podivem nad takovou drzostí. Však ty s nimi zatočíš, můj pane, ujistila ho manželka. To si piš, řekl rytíř, vědom si své moci a síly, a vydal rozkaz hurá na ně a vykročil ke dveřím. Kdy se vrátíš, zadržela ho paní mezi dveřmi, jen co si to s nimi vyřídím. A kdy to bude? Nejpozději na Vánoce jsem doma a přinesu ti bohatého Ježíška. O, jak jsi štědrý, manželi. Měla se na co těšit, protože Šamšulové byli nehorázně bohatí, přímo milionáři, a to ve zlatých tolarech. Jejich ženy se voněly luxusními parfémy z Orientu, briliantovými šperky si zdobily uši, zlaté kroužky nosili i na kotnících a muži v nose. Zaklapli dveře a žmot rytířova brnění se vzdaloval. Hradní paní vyšla na cimbuří a už slyšela dusot koňských kopyt a spatřila svého udatného rytíře, jak tryskem pádil v čele svých tří vojáků vstříc povstalcům. Mávala za nimi šátkem, dokud nezmizeli ve vrbičkách. Plynuli dny, plynuli týdny a rytíř Cyprián se nevracel. Nepřicházela od něj zpráva, nepřišel dopis, nepřišla ani pohlednice, ani korespondenční lístek. Za to přišla zima. Napadl první sníh, napadl druhý sníh, napadl třetí sníh. Paní Emilka den co den vystupovala na vysokou hradní věž, přiclonila si ručkou oči a vyhlížela svého rytíře. Nastaly Vánoce, slíbený čas návratu. O štědrém večeru přikázala hradní paní prostřít pro dva v hodovní síni a podávat rytířovi oblíbené horké buřty z hořčicí. Rytíř nepřišel a buřty mu vystydly. Rok jde za rokem, století za stoletím a rytíř se nevrací. Hrad pustne, věž i hradby se rozpadají a z rytířky se stala bílá paní. Na štědrý večer se však zjevuje v hodovní síni. Podávají se horké buřty z cibulí. Tak to chodí už 467 let. Zpráva o bílé paní na hradě Safalátce pronikla do světa. Velké i malé cestovní kanceláře, domácí i zahraniční, pořádají na Safalátku vánoční zájezdy. Je o ně v tuzemsku i v cizině značný zájem. Přijíždějí kolony aut a autokarů, pro šejky z orientálních emirátů byl zbudován helioport, sportovci přibíhají na běžkách po dobře udržovaných tratích. Ve stáncích v podhradí se prodává sádrový rytíř Cyprián ve třech velikostech a paní Emilka rovněž ve třech velikostech. Program vrcholí s losováním vstupenek. Šťastný výher se zasedá v hodovní síni a večeří s bílou paní. Podávají se horké buřty z hořčicí.

Jak se želva přechlubila. Jednou se želvě zastesklo. Zmocnila se jí dlouhá chvíle. Co tady? Povzdechla si. Jakou tu mám radost. Půjdu do světa. A když se tak rozhodla, šla. Šla den, dva a třetího dne potkala dvě kachny. Vyprávěla jim, že jde do světa a kachny hned, že tam s ní zaletí. Želva se zaradovala a ještě větší radost měla, když jí kachny vyprávěly o dalekých zemích, o kterých ještě nikdy neslyšela. Želvo, řekli kachny, my tě do dalekého světa odneseme. A hned vzali do zobáku větvičku, želva se jí zachytila tlamičkou a kachny se vznesly vysoko k nebi. Letěly a želva s nimi. Hlava se jí chvíli točila a musela přivírat oči. Vznášela se nad vysokými horami, nad hlubokými jezery, nad lesy a lukami. Potkávala ptáky a ti se jí obdivovali, jak statečně letí. A želvě se jejich obdiv líbil, pyšně pokukovala kolem sebe. Zdálo se jí, že má opravdu křídla, že se sama vznáší, že už vlastně kachny ani nepotřebuje. Letím jako pták, zvolala chlubivě, ale to neměla dělat. Jen zaznělo první slovo. Želva se řítila z velké výšky k zemi. A když dopadla krunýřem na zem, nemohla se převrátit. Dlouho trvalo, než se jí podařilo dostat se zase na všechny čtyři. Co strachu vystála,

Takže pane Sisal, kde máš to zemní? Ukažte mi pravou kapsu. Nemáš to tam, no dobře, ukaž mi levou kapsu. Ne, tam to taky nemáš. A vidím ti na tváři, kde to máte. No vydá. Aha, vy to máte v botě.

Smláďatý je kříž. Ojeje. Zrovna jako s dětmi. To, když si taková ještěřička vzpomene, nebo když si takové kotě umane, nebo takový vrabčák. To šla jednou lasice do vesnice za dva prsty nakupovat. Den byl krásný, ze zahrádek vonilo devaterým kvítím a slunce se jenom smálo. Jak jsem stará, libovala si lasice, ještě bych si s chutí zatančila, když vidím ten krásný svět. A právě v tu chvíli spatřila mladého vrabce Čimčaříka, jak sedí na bříze a neskonale smutně čimčaruje. Ale, vrabče, podívila se lasice, ty jsi nabral dneska písničku ze zakalené studánky, co pak je to s tebou? Vrabec sotva hlavu pootočil. Co by bylo? Mám světobol. Světobol? Ale. A kde pak jsi tu nemoc uhnal, prosím tě? Snad si něco špatného snědla, teď ti to leží v žaludku a tlačí a tlačí. Běž s tím k doktoru Krocanovi. Říká se, že je na vnitřní nemoce odborník na slovo vzatý. Když myslíte, tetka. A Čimčařík letěl za Krocanem. Ach, doktore, jsem nemocen, moc nemocen. Patrně jsem něco snědl, co nemohu strávit. Leží mi to v žaludku a nedá to pokoj. Vyšetři mě, prosím tě. Krocan dělal, co mohl. Dvakrát vrabce proklepal od A až do Z, ptal se, bolí-li ho to tu nebo zase tu, ale když si vrabec na nic nenaříkal, byl s učeností v koncích. Kdybych se vrabče rozkrájel na porce, nenajdu na tobě, co by se za nehet vešlo. Nevymýšlíš ty si něco, abys třeba nemusel do školy, třeba. Ale co vás napadá, vždyť jsem na to ani sám nepřišel, to lasice. A vrabec ani nepoděkoval za dobrou vůli a celý načepířený letěl zpátky za lasicí. Tak jak? Ptala se ho, sotva ho z dálky spatřila. Dostal z kapky? Nebo snad prášky? Předepsal ti doktor koupele? Musíš držet dietu? Povídej, to víš, jak jsem zvědavá. Ale nic takového, lasice, zbytečně si mě k němu hnala. Prý jsem zdráv, jako řípa. A lasice užasla. To mi nejde, vrabče, do hlavy. Jsi zdráv, jako řípa a přece máš světobol?

0: A přece mám světobol, rozvzdychal se vrabec. Nic mě nebaví, všecko mě mrzí, nemám chuť ani na třešně, nejraději bych se neviděl. Lasice z toho nebyla moudrá. Uvažovala, přešlapovala, potřásala hlavou, až jí napadlo. Snad ti tedy, mladý pane Čimčaříku, padlo něco do oka. Třeba z prach, nebo saze, nebo sklíčko z láhve, od černého piva. Ale rozhodně to bylo něco černého, vidíš-li najednou svět tak černě? Seber se a leď k datlovi. K tomu utíkají s očima z celého kraje. Vyšetří tě, ošetří tě, zase budeš v pořádku. Vrabec se rozletěl k červenému buku, ale datel neviděl Čimčaříka právě rád. Řekni, příteli, nemohla by tvá nemoc chvíli počkat? Jsem totiž unaven.
1: Kde pak, datle, to by nemohla, zaštěbetal Čimčařík. Je to hrozně vážná nemoc. Něco děsného padlo mi do oka.
0: Ale snad to nebyla kometa i s ocasem? V kterém oku to máš?
1: V kterém, to bych sám rád věděl.
0: Ale Čimčaříku, musíš přece vědět, v kterém oku tě bolí.
1: Ale vždyť mě v žádném oku nebolí.
0: Tak tě tedy snad pálí, tlačí.
1: Ani nepálí, ani netlačí. Vím jenom, že jsem hrozně vážně nemocen a že to je od očí.
0: Datel pomalu ztrácel trpělivost. Mluv, vrabče, nebo tě s bandurskou vyženu. Vidíš snad špatně?
1: Já?
0: Urazil se vrabec.
1: Já mám náhodou takové oči, že vidím z Nelahozevsi, jak v Rychnově nad kněžnou zrají třešně.
0: Datel se na vrabce nechápavě podíval. Ty, vrabče, styď se, styď se. Vidíš, jak jsem unaven a přitom si ze mne přijdeš dělat legraci?
1: Ale jakou legraci? Jestli si udělal někdo z koho legraci, pak to byla lasice ze mne.
0: A vrabec odletěl. Tak co, ptala se lasice účastně. Vypláchl ti doktor oko? Vykapal ti je zázračnými kapkami zvanými bórová voda?
1: To zrovna. Ještě mi vynadal, že jsem ho zbytečně zdržel.
0: Ale pak máš patrně očička v pořádku. A přece máš světobol.
1: A přece mám světobol. Nelíbí se mi na deštíčku, nelíbí se mi na sluníčku, nechci si hrát, nemůžu spát, je mi skoro do breku.
0: Je to nějak zamotané, zapřemýšlela si lasice a najednou vykřikla. Už to mám, vsaďme se, že máš na srdci červa. A se srdcem nejsou žerty, honem běž k doktoru Skřivanovi, ten jediný má rentgen. Vrabec tedy letěl ke Skřivanu.
1: Dej mě pod rentgen, doktore. Představ si, že mám na srdci červa.
0: Pojď. Cože tam máš? Podivil se Skřivan. To je mi divná nemoc. Pojď. Že má někdo švába na mozku a provádí potom všelijaké nesmysly, to se stává. Ale červ na srdci? No, pojď. Podíváme se na to. A Skřivan dělal, co mohl. Točil vrabcem vlevo, točil jim napravo, díval se bez brýlí i s brýlemi, ale nakonec povídá. Pojď, kdybych se ukoukal, nenajdu nic. Srdce ti tluče pěkně jako zvon. Pojď. A jak pak si vlastně, kamaráde, na tuhle nemoc vůbec přišel?
1: Ale co pak jsem na ní přišel já, utrhl se vrabec, to mi nakukala lasice.
0: A už za ní letěl.
1: Tak jsem tetka na tom rentgenu byl.
0: No, to jsem sama ráda. Červ, jako hrom, viď? Nebo snad, pro boha, dokonce celá stonožka?
1: I kde pak? Povídal Skřivan, jak on to povídal. Pojď, povídal. Srdce máš jako zvon.
0: Srdce jako zvon? A přece máš světobol?
1: Všecko mě mrzí, nic se mi nelíbí, nejraději bych neviděl svět.
0: Jenže teď se lasice rozlobila.
1: I podívejme,
0: tak ty nevidíš, jak támhle ta chrpa krásně modře kvete?
1: Která chrpa? Támhle ta? A že kvete nějak moc krásně a modře? Já to teta nevidím.
0: Nevidíš? Zlobila se lasice. A proč pak, když máš zdravé oči? Tak snad aspoň cítíš, jak ti plesá srdce pod jarním sluníčkem, ne?
1: Že mi plesá srdce? Proč by to dělalo? Ani to nenapadne.
0: A jak pak to, když máš srdce v pořádku, durdila se lasice dál? A co, když ti děti nasypou drobečky? To nemáš v žaludku jako v pokojíčku?
1: Ani ne,
0: fňukal vrabec a čekal, jak ho lasice začne litovat. Jenže lasici to ani nenapadlo.
1: I ty, že ten darebo,
0: rozkřikla se na celou ves. Tak tobě se tenhle krásný svět nelíbí, jsi zdravý jako řípa a runcáš jako stará baba. Mládeneček jako ty musí celý den výskat, smát se a zpívat na celý zobák. A ty jenom otravuješ pro nic a za nic druhé. Tu máš. A Čimčařík se udiveně chytil za pravou tvář.
1: No ne, vy máte páru, teta, já bych nechtěl být váš, až se mi zajiskřilo v očích. Ale je, teta, já už vidím, jak je ta chrpa krásně modrá a sluníčko mi tak krásně šije do peří a na mou duši je svět jako malovaný. Já už, teta, nemám světobol, já už mám jenom, já mám hrozný hlad.
0: Mějte se tu dobře, já si zaletím ke škole, než se mi děti rozběhnou. A vrabec letěl a lasice se za ním dívala a už se zase usmívala. Vida, jak já jsem doktor, vyléčila jsem vrabce ze světobolu 1-2, už zase vesele čimčaruje. A kdy taky by měl vrabec tak vesele čimčarovat, když ne za mlada? Tak vidíte. Neříkal jsem, že s mláďaty je kříž? A u vrabců zrovna jako u slonů. A u těch slonů je to jako u lidí. O sluně se postarají rodiče, ale dospělý slon se musí postavit na vlastní nohy. Zavolá si ho takový král džungle a řekne:
2: já, kuli horová, od zítřka převezmeš místo hlídače v kokosovém háji. Je to háj nás všech, tak ho háj. Také sklizeň bude patřit nám všem. Jenom opice to nechtějí vzít na vědomí. A proto pozor na ně. Mnoho štěstí a zlom si vás.
0: A Kulihora zasalutuje a odpoví: stačí, stačí, pane králi lve, já to místo beru a proto ty opice spláčou nad výdělkem. Na zítří ráno nemohl Kulihora ani dospat. Jen tak, že si ve spěchu vyčistil kli a už běžel do kokosového háje a svarovně vztyčeným chobotem chodil stále sem a tam a sotva spatřil z dálky podezřelou opici, volal na ni: mašinu ty! Nechceš-li přijít k úrazu? Zpočátku se opice jen smály. A to nic, a to nic, a to nic, a to nic, a to nic. Nové koště vždycky dobře mete. Slon nás přece nemůže doběhnout. Ať nás honí na motora, ať nás honí po palmách. Jenže opice se přepočítali. Sotva, že slon zaslechl nejmenší praskot, už byl pod kokosovníkem, podal si do těru chobotem a pořádně jí nandal.
1: To přestává každá legrace, kroutily se opice.
0: V tomto háji jsou nejlepší kokosy z široka daleka a doposud jsme je vždycky sklízeli my. A co si počneme, až tudy pojede obchodník, který nám za ně slíbil ty překrásné červené hřebínky do vlasů? Zkusme slona podplatit. A zkusili. Slíbili mu silonový šáteček, lichotili, jaký to bude sekáč, ale slon nechtěl ani slyšet.
1: Co pak jsem opice? Zlobil se.
0: Já jsem slon a kromě toho hlídač v tomhle háji. Tak alou. Jiný by toho už nechal, ale kde pak opice? Co si jednou vezmou do hlavy, už z ní nepustí, dokud si ji neurazí nebo dokud to neprorazí. přemýšleli, vymýšleli, až dostali nápad. Asi tak za týden chodil slon Kulihora po ránu hájem, přepočítával kokosy a pro jistotu výstražně vytruboval. Byl pyšný, protože včera navštívil jeho rodiče sám král lev. Váš syn, volal jim mezi kly, je hlídač, jakého jsme tady ještě neměli. Takový hlídač by zasloužil zlatý metál. Rodiče div neplakali. Vidíš, Kulihoro, nadarmo jsme ti vždycky nekladli na srdce, jak se vyplácí světovitost. Kulihora se sice tvářil, jako by byl na takovou poctu zvyklý denně, ale v hloubi své mladé sloní duše povyrostl. Možná, že o mě napíší i v zpravodají džungle a přidají k tomu fotografii a snad se protlačím i do sloního dějepisu. A Kulihora se tak zasnil, že se až polékal, když zaslechl zpovzdálý suchý hlas. Dobrý den, to máme krásné jítérko. Opírajíc se o hůlku, kráčela proti němu stará rezavá opice s velkým věncem z palmových ratolestí kolem hlavy a přívětivě se usmívala. Slon jí přemýšlivě popošel vstříc. Hádal, že není místní. Ty zdejší treperendy přece nenosí kolem hlavy palmový věnec. Dobrý den, řekl proto nezvykle zdvořile. Patrně přicházíte někoho navštívit, pravda. A odkud pak až?
3: Zadaleka, mladý pane, až z Tramtárie, odpověděla rezavá opice pod palmovým věncem. A nezdržím vás, snad když se na chvilku posadím. Zadarmo to nechci. Povím vám za to celý váš osud. Co vás čeká, co vás nemine, po čem si šlapete, o čem nevíte a co všechno ještě k tomu patří.
0: Kulihora dočista zdřevěněl. A jak vy něco takového víte?
3: Jsem prorokyně, odpověděla opice důstojně. Jsem prorokyně Tramtaranda z Tramtárie, jméno mi. Jistě je neslyšíte poprvé. Nemohu si myslet, že byste byl takový nevzdělanec.
0: Vidíte, a jsem, přiznával slon zarmouceně. Rodiče mě drželi zkrátka a nesměl jsem vytáhnout paty z džungle a teď mám tak povážlivé mezery ve svém vzdělání. A opravdu mi budete prorokovat velectěná Tramtarando?
3: Jakože jsem z Tramtárie. A abyste nemysleli, že snad jenom slibuji, začnu hned. Jste mladý?
0: Ano.
3: Jste hodný?
0: Já se stydím.
3: A hezoučky? A nadaný?
0: Myslíte?
3: Široko daleko by takového slona nenašel. Proto je taky vaše budoucnost jako růžová zahrada. Když zavřu oči, vidím velký cirkusový stan. V tom stanu plno světel červených, žlutých a modrých a kolem sedí davy lidí ani nedýchají, protože nad manéží tančí na provaze veliký krásný slon. Je oblečen do červené čabraky se stříbrným třepením, na hlavě má perlovou čelenku, kolem krku náhrdelních zrolníček, nad sebou drží pruhovaný slunečník, vznáší se jako páška, hudba k tomu tiše přihrává. Teď slon naskakuje, seskakuje, usmívá se, klaní se a lidé vstávají, tleskají, usmívají se, házejí mu karamely a květiny a volají, ať žije slon Kulihora.
0: Slon Kulihora se z té opičí věštby celý třásl. Na mou duši, slon jsem, Kulihora jsem, velký jsem, sama jste to ráčila uznat. Zdá se proto, že ten slon na provaze musím být jen a jenom já. Ale jak bych jim mohl být, jsem-li už jednou hlídačem v kokosovém háji?
3: Hlídačem v kokosovém háji, opičila se po něm opice. Dnes jim jste, ale co pak bude zítra konec světa? Snad jste si nemyslel, že budete pořád hlídat kokosový háj. Takové zaměstnání se hodí pro leda jakého slona. Ale vy jste slon nadaný, vy jste slon krásný. Vy se stanete tanečníkem na provaze, jakože jsem Trantaranda, prorokyně Strantárie.
0: Dlouho se pak slon Kulihora díval za odcházející opicí a říkal si, kdo by to byl řekl, že je mezi opicemi takový klenot. A má dočista ve všem pravdu. Co je nakonec takový hlídač kokosového háje?
3: A Kulihora nemeškal, zapomněl na svou povinnost, pádil domů, strhl na dvorku šňůru, na které maminka sužívala prádlo, natáhl jí mezi dva kokosovníky, uvázal na uzel a začal se připravovat na svou slavnou budoucnost. Jenže se mu to jaksi nechtělo dařit. Zkoušel vyskočit na šňůru, ale spadl. Zkoušel vyšplhat se na pálmu, ale svalil se.
0: Snad se Trantaranda přece jenom mýlila. Bylo mi hned divné, že by slon mohl tančit na provaze, ale jak by bylo potom možné, aby všecko ostatní souhlasilo? Krásný jsem, dobrý jsem, nadaný jsem, Kulihora jsem. A slon mával tlapou. Darmo maminka neříká, že bez práce nejsou koláče. Ať mám ucho natržené, ať levý kel nadranc, ať jsem samá boule. Takových pár modřin stojí přece za tu slávu, kterou mi prorokovala sama Trantaranda z Trantárie. A šup nahoru a šup dolů a už zase ležel na všech čtyřech. Tatínek s maminkou mu právě nesli svačinu a když ho viděli s natrženým uchem, krvácejícím chobotem a odřenými koleny, přísně spustili. Ty se spral. A s kým se spral a proč se spral? Kolikrát jsme ti říkali, že se nesmíš prát? Ale vždyť já jsem se nepral. Ještě lži. Vždyť si nejsi ani podobný. No snad, ale není to z pračky. To je z toho, že cvičím, rodičové milí, neboť ode dneška vím, že je mi osudem předurčeno stát se tanečníkem na provaze. Staří se na sebe vyděšeně podívali. Zbláznil se, zašeptal otec zdrceně. Dočista, rozvzlikala se maminka. Moc si chuděra bral tu povinnost k srdci. Pojď, hochu, pojď. Pojď domů, dám ti obklad na hlavu.
3: Ale Kulihora je nevrle odstrčil.
0: Vy mi nevěříte, co? Však budete zpívat jinou, až vám povím, že mi to prorokovala sama slavná věštkyně Trantaranda z Trantárie.
3: Trantaranda? Z Trantárie?
0: Ano, ta?
3: A Kulihora se chystal vyprávět o skvělém cirkusovém stanu plném světel, když se od kraje háje ozval rozpálený lví řev.
2: Kulihoro, kde jsou naše kokosové ořechy?
3: A Kulihora se otočí a opravdu. Palmy jsou očesány a z houští se ozývá cinkavý opičí smích.
0: Trantaranda,
3: koktá slon a chce vyprávět o svém setkání, ale lev řve dál.
0: Tak vy mi taky nevěříte, že tu byla?
3: Ptá se slon pohněvaně.
0: Pod palmovým věncem, o hůlce, zhrbená, rezavá, z Trantárie, jistě jste o ní už taky něco slyšel.
2: Slyšel? Znám jí přece darebnici zrzavou, jak svou vlastní hřívu. Právě teď se mi přistihl, jak prodala hromadu kokosových ořechů za pár hřebínků a zrcátek. Takové krásné, veliké ořechy to byly. Mluv, obhajuj se, jestli můžeš.
3: Slon Kulihora se sotva držel na nohou.
0: No když tak... Dobře mi věštila, říkala, že jsem mladý a krásný a nadaný.
2: Ty, že jsi krásný? Jen se na sebe podívej,
3: řval král džungle, až se dělal vítr.
2: A o jakém nadání to mluvíš, když jsi nedokázal ohlídat ani pár kokosovníků?
3: Ješit asi a hlupák si. A opice to prokoukli dřív než já. Popadni pro vás, vandruj světem a bav lidi podívanou na slona, který je takový slon, že chtěl tančit na provaze. Až dostaneš za vyučenou, vrať se. Uvidíme, co se dá dělat. Ale pamatuj, dřív než do roka a do dne, ať tě tu nevidím. Lev je král džungle. Tak co kvůli horovi zbylo? Musel jít. Nepotkali jste ho snad? Po světě přece nechodí tolik slonů, kteří by byli ochotni věřit na kdejakou slávu, kterou jim prorokuje nějaká trantaranda z Trantárie. No, a pak, že s mláďaty není kříž.

0: Biggy hádanka.
1: Nejdřív šaty zelené, potom nosí červené a když už modré má, s dobrou chutí jíst se dá.
0: Co je to?
2: Co se dá jíst? Já nevím.
0: Přemýšlím. No. Co modrého jíst? Špagety!
3: Jablíčko!
0: Špagety!
3: Jablíčko!
0: Modré špagety!
3: Ne!
0: Já vím!
3: Tak povídej!
0: Modrý meloun!
3: Ne, asi to bude švestka.
0: Švestka!

0: To jsem zvědavá, co mi řekneš, Hugo. Tak, no, tak co na tohle povíš? Hugo? Tak to jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko, pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co? Kdo jak kudy? Ovšemže, zde? No. Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Už se sypu, nazdareček, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je tu nějak kapánek napjato, že jo? Že byste se zase pohádali, co, že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to jsi v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si jí to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, klap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Hugo, poraď mi nějaké slovo, hodně...
1: Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká, no?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Copak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si, jo.
0: Vážně?
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a?
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden, jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to, když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat, ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se tento nonc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševněla. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
2: Hugo, řekl jsi oduševněla. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
2: Takže se jde hádat.
0: Kvůli čemu?
2: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova, eh? Jdeme louskat jazykový oříšek.
0: No jistě, jsem oduševněla, jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
2: Řada byla na Justýně.
1: Ano, ano.
0: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
2: Jo, a mě žádný nenapadl, ach. Co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justýna jeden pěkný oříšek přinesla.
0: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
0: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
0: To jsem nikdy v životě neřekla.
2: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Vod, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
2: Lichometník, no?
0: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
2: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justýno, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
0: No. Říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
2: Lichometník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
0: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
2: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
2: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
0: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, tak si metník, to se říká.
2: No to se neříká, říká se metář. Tomu, kdo mete, se říká metář. No,
1: mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
2: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
2: Ale my jsme upřímní.
0: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
2: Jsi.
0: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje.
1: Oh.
0: A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? Že jsme lichometníci.
2: Já vím, to je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

0: Jedničku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Pohádka o žravém Petříkovi. V jedné zemi žil chlapeček, který se jmenoval Petřík. Ze všeho nejraději seděl v kuchyni se lžící v ruce a čekal, kdy mu naloží nějaké dobré jídlo. Jeho starostliví rodiče byli z toho celý nešťastní. Kdysi, když byl Petřík ještě úplně malým chlapečkem, ukazovali ho sousedům a známým a říkali: podívejte se, jaké lamželezo je z našeho Petříka. Sní všechno, co mu naložíme. Sousedi se usmívali, dávali Petříkovi sladkosti a chválili ho. Takového siláka to jsme ještě neviděli. Jenže když Petřík dospíval, přestávalo mu stačit, co měl před sebou na talíři, a chtěl stále víc a víc. Nezřídka se stalo, že maminka ani nestihla dopéct koláč a už ho Petřík snědl. Potom ještě snědl chleba se sádlem a s cibulí, kompot, párky a nakonec si dal kus slaniny a škvarky. Nejhorší to bylo v neděli. Často se stávalo, že maminka musela třikrát vařit dobrou nedělní polévku, protože Petřík ji stihl vysrkat z hrnce dříve, než byla hotová. Rodiče si mysleli, že se to všechno změní, až začne Petřík chodit do školy. Domnívali se, že vzdělání a učení z něho udělají rozumného člověka. Jenže se stal opak. Petřík po dobu celého vyučování nemyslel na nic jiného, než jak se dostat k jídlu. Kradl spolužákům svačinky a pak se pod lavicí cpal a nedával pozor. Rodiče často před Petříkem klečeli a se slzami v očích ho prosili, aby se nad sebou zamyslel a nebyl takový žravý. Petřík je vyslechl, pokýval hlavou, ale žravost ho nepřešla. Co se však jednoho dne nestalo? Petřík šel ze školy a na ulici potkal bezmocnou, vedchou stařenku, která nesla plnou nákupní tašku. Petřík se nabídl, že jí s nákupem pomůže. Z tašky totiž trčel velký rohlík a on doufal, že stařenka mu ho dá za odměnu. Pomaličku kráčeli k domku, kde stařenka bydlela. Ona mu vyprávěla o svém těžkém životě a Petřík se neovládl a rohlík snědl. Žravost ho však nepřešla a postupně snědl všechno, co bylo v tašce. Přitom si ještě představoval, že ho stařenka pozve k sobě domů a za odměnu mu nabídne koláč. Nakonec zastavili u domku. Petřík podal stařence prázdnou tašku a spokojeně čekal na pozvání. Stařenka překvapením otevřela ústa a když pochopila, co se stalo, vyslovila kletbu.
1: Tvoje žravost bude potrestána. Jednoho dne si pro tebe přijde.
0: Petřík se hrozně polekal a s pláčem utekl. Když přišel domů, rodičům nic neřekl, hltavě se najedl a zalezl do postele, protože pod polštářem měl ještě schovaný chleba se sádlem. Tak to šlo nějak dobu a Petřík na příhodu se stařenkou zapomněl. Jen občas se mu zdálo, že vidí její vedchou postavu nehybně stojící kdesi na druhé straně ulice. Jednou v neděli večer, právě když seděl se svými rodiči za stolem a hltavě večeřel, kdo si zazvonil u dveří. Maminka se divila.
2: Kdo to k nám jde tak pozdě?
0: Řekla a šla otevřít. Chvíli s někým hovořila a když se vrátila, tatínek se na ní zvědavě podíval. Kdo to je? Zeptal se.
2: Nějaký pan Izrty,
0: řekla maminka. Přišel si prý pro našeho Petříka. Petříkovi překvapením vypadla lžíce z ruky.
3: Ale já nikam nechci jít,
0: zvolal a snažil se skrýt pod stůl. Maminka s tatínkem mu domlouvali.
2: Když pan Izrty říkal, že přišel pro tebe, musíš s ním jít.
3: Ale já nechci, křičel Petřík.
0: Ale nebylo mu to nic platné. Maminka s tatínkem ho vytáhli spod stolu a odevzdali panu Izrtyovi, který trpělivě čekal na chodbě. Od té doby žravého Petříka nikdo neviděl ani o něm neslyšel. Takhle tedy dopadnou všichni žrouti, milé děti.
4: Piggy vtipk!
5: To
4: je neuvěřitelné. Váš chlapeček si už ve 3 letech čte noviny.
5: Žasné návštěva.
4: Ale kde pak?
5: Říká maminka.
4: On jenom luští křížovky.
1: To byl chytrý chlapeček.
5: On umí číst i psát.
1: Asi poslouchá Pig Radio.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Kdykoliv padne první slovo o táboře, začnou se probouzet na schválničci. Že na schválničky ještě nikdo neviděl, no kdo pak by je viděl? Na schválnici nejsou vidět, ale na schválničku je tolik, že se nedají ani spočítat. Jsou například na schválničci domácí, ti vám poschovávají kde co, tričko, propisovačku, gumu, aby pak ne a ne to najít. Pak jsou na schválničci školní, ti například přivedou ke dveřím někoho z učitelského sboru zrovna, když chodíte po lavicích. Potom jsou na schválničci lesní, vodní, zahradní, dopravní a jiní a jiní. Škudibík a Mezulán byli na schválničci táboroví. Táboroví na schválničci se totiž projevují vůní připáleného kotlíku. Jak by se mohli na schválničci školní, zahradní nebo vodní projevovat vůní připáleného kotlíku? Ti přece nemají s kotlíkem nic společného.
2: Slyšel Škudibíko?
3: Slyšel, Mezuláne. Ale nevím, jestli z toho tábora něco bude. Jak to tak poslouchám?
2: A co kdybychom si udělali rozcvičku?
3: A víš, že bychom mohli?
1: Na schválničci se vysoukali z úkrytu a chvilku poslouchali halas a tartar, který působili ještěrky, poštolky, světlušky a beberky. Za chviličku poznali, oč běží. Že družiny chtějí na tábor a ne na pohodlnou ozdravovnu, kam jezdili v minulých letech. A že Radim ví, že na to rodiče nekývnou jen tak. Škudibík se posadil Radimovi na opěradlo a zašeptal mu.
3: Neříkej dětem, ať drží jazyk za zuby.
1: Radimovi se zdálo, že by dětem nic takového opravdu říkat neměl. Mezulán mezi tím pošpítal, ať se a Esmeraldě od ještěrek, ať to doma vyzvoní. A totéž našeptal i se Škudibíkem Pérovcovi, i Kociánkovi, Mahuleně, i Karkulkovi, Štěpánkovi, i Nataše, prostě všem dětem jednomu po druhém. Aby se to rodičům pořádně rozleželo v hlavě a aby věděli, proč děti na takový tábor nepouštět. A za měsíc byla rodičovská schůzka.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala pum, pim. Je tu váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Učitel kouzlení a hříček se světlem a stínem, který vás učí dobře pozorovat svět kolem nás. Dnes vám prozradím, jak se dají roztančit obyčejné rozinky ve sklenici vody přímo před vašima očima. Že rozinky netančí? Tak poslouchejte. Pro tenhle trik budete potřebovat sklenici, dobře vychlazenou vodu nebo limonádu s bublinkami a hrstičku sušených rozinek. Do sklenice nalijte vodu nebo limonádu s bublinkami, vhoďte do ní několik rozinek a teď pozor. Kouzlo začíná. Vidíte, jak se rozinky daly do tance? Hledají cestičky nahoru k hladině a zase padají zpět. Znova a znova. Jak se mohly rozinky dostat do víru tance v obyčejné sklenici vody nebo limonády? Přece by měly klesnout na dno. Já vám to prozradím, ale zůstane to mezi námi. Mohou za to bublinky v perlivé vodě nebo limonádě. Ty nesou rozinky nahoru ke hladině. Na hladině bublinka praskne a tak rozinka padá zase dolů, dokud ji nezachytí jiné bublinky, které by ji opět vynesly nahoru. A takhle pořád dokola, dokud bublinky ze sklenice docela nevyprchají. Je to kouzlo? Není to kouzlo? Co myslíte? Já myslím, že je to krásné, jemné, magické, neobyčejné kouzlo. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj.

0: Za dávných časů bývaly pohádky o všem, nač se jen člověk podíval. A jestli o něčem pohádka nebyla, hned někdo přišel a vymyslel ji. Tenkrát stačilo potichonku zavolat. Pojď, pohádko, mezi nás. Koupíme ti zlatý pás. Pospěš, pospěš, už je čas. Za dávných, dávných let, kdy pohádek býval plný svět, žila byla holčička, říkali jí Lojzička. Lojzička byla ale moc divná holčička. Představte si, ta Lojzička si od rána do večera něco přála. Když byla zima, přála si léto. Večer si přála, aby nemusela jít spát. A ráno si přála, aby nemusela vstávat. A to nebylo všechno. Když se měla mít, tak si přála, aby se nemusela mít. A když se měla učit, už i za dávných časů se děti musely učit, tak si Lojzička přála, aby se učit nemusela. Když měla k obědu krupicovou kaši, přála si bramborovou. A když měla bramborovou, přála si knedlíky. Ano, taková to byla Lojzička. Však jí maminka často říkávala, Lojzičko, ty jsi pořád taková nespokojená.
1: Ale já nejsem nespokojená. Já jenom zrovna nemám chuť k jídlu.
0: Odpověděla ta holčička Lojzička a vyběhla do zahrádky. Byl krásný den a ptáčkové hezky zpívali.
1: Ale co na zahrádce?
0: Povídá si ta nespokojená Lojzička.
1: Lepší je to na louce.
0: A vyběhla ze zahrádky na louku.
1: Co na louce? Lepší je to v lese.
0: A šla do lesa. Šla a šla, až přišla ke studánce. Už by se Lojzička napila vody ze studánky, ale vzpomněla si.
1: Ale co voda ze studánky? Já bych raději malinovou limonádu.

0: pomoz mi, Lojzičko, pomoz mi ven.
1: Lojzička se otočí, nejdřív nevidí nic a potom uvidí velký kámen, podívá se za kámen, za kamenem jáma a v té jámě dole malá bílá kočička. Sedí na dně, smutně kouká a prosí o pomoc. Lojzička se ani nediví, že kočička mluví lidským hlasem, protože za dávných časů to nebylo nic zvláštního. Lojzička se rozhodla, že kočičce pomůže. Vybrala příhodnou větev, šikovně ji strčila do jámy, kočička se drápkem chytla a už je venku a povídá.
0: Děkuji ti, Lojzičko. Pomohla jsi mi.

0: vyvedu, jak pak bych nevyvedla z lesa takovou krásnou bílou kočičku. A co pak to máš na přední tlapce?
1: Zeptala se Lojzička, protože ona, i když si stále něco přála, byla také holčička všímavá.
0: To je můj zlatý prstínek. Líbí se ti?
1: A Lojzička si jen vzdychla.
0: No, právě takový bych si přála. Víš co, Lojzičko? Až vyjdeme z lesa, tak ti ten prstínek dám.
1: Zamňoukala, tedy řekla ta kočka a šli. Šli spolu z lesa pěšinou. Nejdřív Lojzička, za ní kočička, a než zhasl den, vyšli z lesa ven. Když byli z lesa venku, bílá kočička smekla z tlapky zlatý prstýnek, dala ho Lojzičce a povídá.
0: Dávej pozor, Lojzičko, na to, co ti teď řeknu. Tenhle prstýnek není ledajaký. Když s ním zatočíš na prstě, splní se ti přání. Ale jenom jedno přání ti splní. Na to nezapomeň. Dobře si rozmyslej, jaké přání si budeš přát, abys nelitovala.
1: A bílá kočička podala Lojzičce tlapku, jako pejsek, a na rozloučenou ještě povídá.
0: Měj se hezky, Lojzičko. Pomohla jsi mi, holčičko. Nejtěžší je ale snad, když máš sobě pomáhat.
1: A jak to ta bílá kočička domňoukla, tedy dořekla, zmizela ve vysoké trávě, jako by se do země propadla. A Lojzička přemýšlí.
0: Jej, jakže to říkala ta bílá kočička. Nejtěžší je ale snad, když máš sobě pomáhat.
2: Ale co? Teď mám kouzelný prstýnek. Hned teď si budu něco přát. Otočím prstýnkem a hned se budu mít.
0: No jo, ale co si přát?
1: Ať Lojzička přemýšlela, jak chtěla, žádné zvláštní, ale opravdu zvláštní přání jí nenapadlo.
2: Nevídáno, no, tak počkám, nic nemohu zmeškat.
1: Doma k večeři byla zas jednou krupicová kaše.
0: Tě, mohla bych si přát třeba bramborovou.
2: No jo, když ale prstýnek umí splnit jen jedno přání. Není škoda přát si jen bramborovou kaši?
1: A Lojzička přemýšlí a přemýšlí a než něco vymyslela, snědla vám celý talíř krupicové kaše. Maminka se divila, jak dneska rychle a bez toho věčného, ale já bych si přála, snědla Lojzička večeři. A po večeři, když už nadešel čas, kdy děti chodí spát, řekla si Lojzička.
0: Teď, když budu chtít, otočím prstýnkem a spát jít nemusím.
1: No jo, ale ani tohle přání se Lojzičce nelíbilo a tak neotočila prstýnkem ani večer, aby nemusela jít spát, ani ráno, aby nemusela vstávat. A tak den vystřídal den, týden se vystřídal s týdnem a Lojzička si pořád ještě nevzpomněla na přání, které by stálo za to, aby otočila prstýnkem. Každé odpoledne chodila na louku, kde jí bílá kočička zmizela ve vysoké trávě a říkala si.
0: Kdybych tak tu kočičku potkala. Ta by mi určitě poradila.
1: Ale chodila po louce a kočičku nepotkala. Místo kočičky potkala Verunku. Verunka byla dcera pana správce ze zámku. A jestli se o panu správci pro jeho tloušku říkalo, že je vypasený, pak Verunka byla celá po něm.
2: Ahoj, Lojzino.
3: Ahoj, Verunka.
1: Pozdravili se holčičky a dali se spolu do řeči.
2: Je, co to máš na prstě?
3: Ale prstýnek.
2: A kdo ti ho dal?
3: Teď ti nemůžu povědět.
2: Tak kdo ti ho dal?
3: Ale já ti to nemůžu říct.
2: Tak řekni.
3: Neřeknu.
2: Řekni.
3: Neřeknu.
2: Řekni.
3: Neřeknu.
2: Řekni.
3: Neřeknu.
1: Nakonec to Lojzička nevydržela a řekla.
3: Dala mi ho bílá kočička.
2: Ale kočičky nedávají prstínky.
3: I dávaj.
2: Nedávaj.
3: Dávaj,
2: nedávaj,
3: dávaj,
2: nedávaj, nedávaj.
3: Dávaj. Abys věděla, když je kouzelní prstýnek, tak dávaj.
1: A bylo to venku. Tak takhle teda na sebe Lojzička prozradila, že má kouzelný prstýnek. A Verunka se hned vyptávala a vyptávala a vyptávala, až jí Lojzička všechno vyzvonila. Když se Verunka dověděla všechno, co chtěla vědět, poprosila Lojzičku.
2: Ale půjč mi ho, jo, aspoň na chvilku, jo.
1: No co měla Lojzička dělat? Byly přece kamarádky a tak Verunce prstýnek půjčila. Ale to neměla dělat, protože správcovic Verunka chvilku dělala, jakože si s prstýnkem hraje a vyměnila ho za svůj, který byl úplně, ale úplně stejný jako prstýnek od bílé kočičky. Jakmile měla Verunka kouzelný prstýnek na svém prstu, hned jakože musí domů a pospíchala pryč. Když došla do zámeckého parku, schovala se v jednom zapadlém koutě, kam nikdo nechodil. Verunka byla moc mlsná Verunka a tak hned věděla, co by si měla přát. Otočila prstýnkem na svém tlustém prstíku a zašeptala.
2: Prstýnku, prstýnku, kouzelný prstýnku, ať přede mnou vyroste šláčkový dort, velký jako největší chalupa.
1: A opravdu, v tom okamžiku se před ní objevil dort, jako by ze země vyrostl. Dort veliký jako největší chalupa. Vypadal jako sněhová závěj, tolik na něm bylo šlehačky. A Verunka? Verunka ani neběžela domů pro lžičku. Pustila se do dortu rukama i pusou a jedla a jedla a jedla, až měla šlehačku na nose, na čele i ve vlasech. Jedla, až se přejedla. Ale z dortu skoro nic neubylo.
2: Opravdu nemůžu. Však se tu zítra zase zastavím.
1: Jenomže v noci se přihnala bouřka Aliák. A když ráno přišla Verunka, nebo spíš tlustá Veruna, do parku se podívat na dort, tak tam našla jen pár rozinek a oříšků. Všechno ostatní rozmočil a spláchl včerejší déšť. Minuly dny, týdny, měsíce i roky. Z holčičky Lojzičky už byla slečna Lojzička, ale stále nevěděla, že nemá na prstě kouzelný prsten, ale docela obyčejný prstýnek. A slečna Lojzička si říkávala, jednou přijde čas, kdy si od tebe něco přát budu, můj kouzelný prstýnku, ale zatím všechno jde i bez kouzel. A tak se z nespokojené holčičky Lojzičky stala spokojená, pilná a hodná slečna Lojzička.
0: měj se hezky, Lojzičko. Pomohla jsi mi, holčičko. Nejtěžší je ale snad, když máš sobě pomáhat.
1: Jednou jel přes vesnici princ. Ano, ano, opravdový princ. V těch dávných časech jezdili přes vesnice dost často. Uviděl na zahradě Lojzičku a zalíbila se mu. Poručil zastavit kočár a zeptal se lidí ze vsi, kdože to tam češe jablka.
2: No, to je přece naše pilná Lojzička, pane princi.
1: Pilná? Pilnou Lojzičku právě hledám, povídal ten princ. Seskočil z kočáru, vzal Lojzičku za ruku a odvedl jí do svého zámku. A byla svatba. Slavná svatba prince s Lojzičkou. Kdo přišel, dostal najíst i napít a všechny kočky široko daleko mlsali ten den jenom sladkou smetanou. Po svatbě řekla princezna Lojzička princovi. Jestli máš nějaké přání, řekni a já ti je splním. Princ se jen usmál a odpověděl. Když mám tebe, Lojzičko, nemám už žádné přání.

Ano, ano. Tak to bylo za těch dávných časů, kdy se vyprávěly pohádky o všem i o pilných lojzičkách. A babičky potom, když pohádky dovyprávěly a řekly, zazvonil zvonec a pohádky je konec, vždycky ještě něco moudrého dodali. Největší radost budete děti mít vždycky z toho, o co se sami zasloužíte. A když děti naléhaly a chtěli ještě další pohádku, babičky říkávaly, a teď hajdy na kutě a nechte si něco hezkého pohádkového zdát.

0: jede had na kole a potká myš.
1: Myš se ho ptá.
2: Hele, hade, jak to, že jezdíš na kole, když nemáš nohy?
3: Aha, řekl had a upadl.
4: Mohl šlapat jednou.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha zvědavost. Když chceme poznávat a zkoušet nové věci, většinou nám přitom na rameni sedí moucha zvědavost. Musíme si však dávat pozor, abychom nebyli zvědaví až příliš. Poklad aneb o zapomenutém tajemství. Jednou za 14 dní v sobotu chodívali Ferda s Kubou k babičce. Teda říkali, že jdou k babičce, ale samozřejmě šli i za dědečkem. Na návštěvu se vždycky těšili, měli je rádi. Nejenže babička něco dobrého uvařila nebo upekla, ale mohli běhat po zahradě, pracovat s dědečkem v dílně nebo šmejdit na půdě. Tuto sobotu vyrazil Ferda k babičce a dědečkovi sám. Kubu bolelo v krku, takže zůstal doma v posteli, pil zázvorový čaj a díval se na pohádky. Ahoj, vnoučku! Přivítala Ferdu babička. Maminka volala, že dnes dorazíš sám? Děda si šel k sousedovi půjčit sekačku, ta naše zase zlobí. Za chvíli bude hotový oběd, běž se zatím hrát. Poprosila ho a dál se věnovala vaření. Ferda vyšel na dvorek a přemýšlel, co bude dělat. Bez Kuby to nebylo ono. Ve dvou se zabavili snadno, ale takhle... Děda se určitě zapovídal se sousedem, když pořád nejde. Říkal si v duchu Ferda. Půjdu se podívat na půdu. Ferda měl komůrku pod střechou nejraději ze všech míst v domě. Působila tajemně. Ve slunečních paprscích, které pronikaly skrz malé okýnko, viděl vířící se prach. Sem tam po strouchněvělých trámech proběhla myška. Všude ležely staré věci. I když tu byli Ferda s Kubou už několikrát, pokaždé našli něco zajímavého. Knihy, oblečení, nábytek nebo různé jiné, pro babičku a dědu už nepotřebné harampádí. Ferda se postavil doprostřed půdy a rozmýšlel, kam se podívá tentokrát. Vybral starou dřevěnou skříň. Otevřel ji. Prohlížel si staré oblečení, uniformu, asi po dědečkovi, nějaké zástěry a pláště. Všiml si, že nad tyčkou s ramínky je ještě jedna police. Jestli v ní něco je, nevěděl. Nedosáhnul tam. Přistrčil si starou židli a vylezl na ni. Police byla prázdná. Už chtěl se skočit, když zahlédl úplně v rohu poličky složený papírek. Natáhl se pro něj, ale byl daleko. Ferda se skočil ze židle. Rozhlížel se, potřeboval něco, co na židli postaví, aby byl ještě o trošku výš. Knížky, napadlo ho. Pozbíral na půdě ty nejtlustší svazky a položil je na židli. Nevypadala bezpečně. Za jiných okolností by se nahoru bál vylézt, ale strašně ho zajímalo, co by na papírku mohlo být napsáno nebo nakresleno. Opatrně tedy na knížky stoupnul, zachytil se dveří skříně a papírek z poličky vytáhl. Když ho rozbalil, zesmutněl. Žádný obrázek, ani nápis. Jen samé tečky a čárky. Zklamaně strčil papírek do kapsy a šel dolů. Babička právě volala k obědu. Dědeček už seděl za stolem. Ahoj, Ferdo, kde ses schovával? Hledal jsem tě na zahradě i v dílně a ty nikde, řekl vesele dědeček. Byl jsem na půdě a našel jsem tam tohle. Ferda vytáhl pomačkaný papírek z kapsy. Myslel jsem, že je to dopis nebo starý obrázek, ale koukej, jen nějaký tečky a čárky. Dědeček si papír prohlížel. To ale nejsou obyčejné tečky a čárky, kamaráde. To je Morzeovka, šifra, tajné písmo. Ferda zbystřil. Vážně? A kdo tam ten papírek schoval? A co znamená? Dědo, to musíme vyluštit. To bude tajná zpráva. Ferda byl nadšený. Jo, Ferdo, s tím ti bohužel nepomůžu. Už si Morzeovku nepamatuju. Ale někde tady mám knížku, podle které bys mohl vzkaz rozluštit. Po obědě ji najdeme, navrhl dědeček. V cuku letu měl Ferda snězenou polévku a popoháněl babičku, ať mu nandá brambory s květákem. Zhltnul i druhý chod a netrpělivě čekal, až dojí i dědeček. Bzzz, taky si tak napjatý. Bzzz, co tam asi bude? Bzzz. Moucha zvědavost byla stejně nedočkavá jako Ferda. Už... zeptal se Ferda, když dědeček spolknul poslední sousto. Jo, jo, jdeme hledat, prohlásil dědeček. V knihovně bylo tolik knížek, že trvalo celou věčnost, než objevili tu pravou. Ferda se s ní posadil ke stolu a písmenko po písmenku, čárku po čárce, tečku po tečce porovnával s papírkem. Nešlo to. Všechno si bylo tak strašně podobné. Vzkaz vůbec nedával smysl. Jak to jde? Volala několikrát z kuchyně babička. Nejde vůbec. Ferda nevěděl, jak dál. Vzal papír a hodil ho na zem. To je jedno, bude tam stejně napsaná nějaká blbost, říkal si. Ale stejně chtěl vědět, co vzkaz skrývá. Oknem vlétla dovnitř moucha zvědavost. Chvíli pozorovala Ferdovo marné snažení. Viděla, jak zahodil papír, pak ho sebral a začal znovu. Po chvíli Ferda knihu zavřel a zase to vzdal. Pak ji znovu otevřel a opět zkoušel luštit. A tak pořád a pořád dokola. Bzz, nevzdávej to! Bzz, došel si až sem! Bzz, zkus to ještě! Šeptala moucha. Třeba uděláš pořádný objev. Bzz. Když to vzdáš, možná se nedozvíš velké tajemství. Bzz. Máš pravdu, nemůžu teď přestat, musím to rozluštit, myslel si Ferda a pokračoval. Překreslil si čárky a tečky na nový papír. V původním se už ztrácel, celý ho počmáral. I kvůli tomu se nemohl pohnout z místa. Najednou se začalo dařit. První slovo. Druhé. Třetí. Je to věta. Babi, dědo, mám to! volal Ferda, když přiběhl do kuchyně. Píše se tu: poklad najdeš za kůlnou pod kamenem. Ferda na nic nečekal, utíkal za kůlnu. Odvalil jediný kámen, který tam byl, a začal hrabat v hlíně. Narazil na kovový předmět. Cítil, jak se mu rozbušilo srdce. Poklad! A on ho našel! Ze všech sil zabral a vytáhl kovovou krabičku. Když s ní zaštěrchal, uslyšel cinkot. Něco tam je? Zaradoval se. Babička s dědečkem právě přicházeli. Na co čekáš? Otevři ji! Vybízel Ferdu dědeček. Vypadalo to, že i on s babičkou jsou zvědaví, co Ferda našel. V krabičce byl velký starý odznak. Krásný odznak, možná zlatý. Byla na něm dvě křídla, která spojoval zvláštní erb. Když vzal Ferda odznak do ruky, zabíral skoro celou dlaň. Bzz, co to je? Moucha zvědavost vyvalila oči. Teda, ty se máš, Ferdo, usmíval se dědeček. Ten musí být vážně vzácný, opravdový poklad. Nevíš, dědo, co znamenají ta křídla a erb? Ptal se Ferda. Nevím, Ferdo. Bohužel, pokrčil rameny dědeček. Dědo, nemohl by se mnou zajít do knihovny, prosím, v nějaké knížce bychom mohli najít odpověď. Přemlouval Ferda dědečka. Tomu se moc nechtělo, těšil se, že se po obědě pěkně natáhne a schrupne si. Když ale viděl, jak je Ferda nadšený, souhlasil. Vydali se spolu do knihovny. Naštěstí měli otevřeno i v sobotu. Našli knížku o erbech i knihu o odznacích. Ferda si knížky pročítal a našel, co hledal. Odznak byl opravdu vzácný. Musel patřit nějakému pilotovi, který ho dostal za zásluhy. Nejvyšší řád, jaký lze v letectví získat. Ferda chtěl honem všechno vyprávět rodičům a Kubovi. Udýchaný přiběhl domů. Tatínek zrovna seděl u večerních zpráv. Tatí, koukej, našel jsem poklad! Křičel Ferda. Sotva popadal dech a podával odznak tatínkovi. Ten si jej prohlížel. Vypadalo to, jako by ho snad už někdy viděl. To není možné! Ferdo, víš, co to je? Tenhle odznak jsem našel kdysi dávno na poli. Byl jsem ještě malý kluk. S kamarádem, plyšovým medvědem, jsme si hráli na hledače pokladů a já mu připravil tajnou stezku se šifrou. Ty jsi našel tu morzeovku, viď? Ptal se tatínek. Ferda přikývl. Jenomže ten kamarád se odstěhoval, pokračoval tatínek, a já na odznak úplně zapomněl. Ferda si prohlížel svůj poklad a zesmutnil. Co pak je? Zeptal se tatínek. Ty teď ten odznak asi budeš chtít zpátky, když je vlastně tvůj, řekl Ferda. Naopak, ty jsi ho našel, ty jsi hledač pokladů. Je jen a jen tvůj, Ferdo. Ferda byl šťastný. Všechno to snažení se mu vyplatilo. Kdyby vzdal luštění morzeovky, nedržel by teď v ruce tak krásný a vzácný odznak. Když Ferda odběhl do pokojíčku za Kubou, tatínek se pohodlně usadil do křesla a s úsměvem řekl mamince: je to můj kluk, je celý po mně.
1: Kohoutek po dvoře běhá, slepičko k sobě volá. Pojď sem, ty slepičko, budeš mít vajíčko, ráno raníčko.
2: Vigi básnička.
0: Andulky se rády baví.
3: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
3: Zpěv je dobrý pro zdraví.
2: No a teď ještě jedno.
0: Andulky se rády baví.
3: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
3: Zpěv je dobrý pro zdraví.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: jako divá vletěla oknem do chaloupky vosa. Celá byla pěkně pruhovaná, ale žihadlem se ohánila jako kopím. Křemílek jí povídá.
1: Ještě si nepozdravila.
2: Já v tenhle čas nezdravím, protože je vosí rojení. A dejte si na mě pozor, vy dva.
0: A vyletěla oknem.
1: Tak, to ti děkujeme. Aspoň víme, na čem jsme,
0: řekl vochomůrka. A co tak mluvil, přitočil se blízko k peci. Z dvířek vyběhl plamen a zakousl se vochomůrkovi do kalhot.
1: A, hele, křemílku, podívej se, vzadu jako by mě něco ošlehlo. Jo, budeme šít nové kalhoty,
0: řekl na to křemílek. A hned se do toho dali. Přinesli si kus sukna, nůžky, cívku nití a jehlu s velkým ouškem. Nastříhali na kalhoty a že je budou sešívat.
1: Jo, ale jak?
0: Povídá křemílek. A vochomůrka hned na to, že se nejdřív musí naměřit niť tak dlouhá, aby to vystačilo na celé kalhoty. Odměřil nit a cívka málem nestačila.
1: A co dál?
0: Ptá se křemílek.
1: O, co dál? Teď navlíknem nit do jehly.
2: Ale jak?
1: Jak? No, takhle.
0: A vochomůrka namířil s nití jehle do ouška. Jenže jehla byla lechtivá, pořád uhybala a chichotala se.
2: No, to ale promiňte.
0: Když navlékli nit, křemílek zas.
1: Ale jak teď dál? Ty budeš držet a já šít.
0: Křemílek se po krejčovsku posadil na stůl a držel sukno. Vochomůrka rovnou začal první stech. A protože nit byla moc dlouhá, musel s jehlou ven z chaloupky a přes paseku. Kolíbal se od borůvky k jahodě a chvilkama si pospal. Když skončil ten první stech, křemílek mu povídá.
1: Tak, takhle by ses kalhot nedočkal. Radši se vyměníme.
0: A vyměnili se. Bochomůrka k suknu a křemílek k jehle.
1: Podívej, s jehlou se musí hbitě,
0: řekl křemílek a pilně začal druhý stech. S jehlou do sukna, s jehlou ze sukna a pak ven z chaloupky, aby stech pořádně utáhl. Utíká s jehlou přes paseku, nohy se mu kmitají a nic za ním jen běží. Křemílek nese nos pěkně nahoru, že mu to tak jde. Jenže tam stál na pasece starý pařez a už dost strouchnivělý. Křemílek nos nahoru a zakopl o ten pařez. Z pařezu se vyvalily vosy a vpředu ta od rána. Šermuje žihadlem jako kopím a rovnou na křemílka.
2: Nic se nedá dělat, je vosí rojení.
0: Křemílek to vzal přes paseku zpátky k chaloupce, ale vosa za ním. Nikde se jí neschoval. Nit totiž vosu vždycky dovedla. Z toho vosího trápení ztratil křemílek jehlu. Když vběhl do světnice, vochomůrka mu povídá.
1: Kde máš jehlu?
2: Tuhle.
0: Špitla vosa, co tam vletěla hned za křemílkem a žene se na něj žihadlem a volá.
2: Je vosí rojení.
0: A bylo zle.
1: Tak, tady teď mi došel rozum.
0: Povídá vochomůrka, upustil sukno a sedí. Jenže v tom už křemílek popadl koneček nítě a navlíkl jí vose do žihadla. a už jen přidržoval sukno a vosa se do toho dala. Šila a obšívala, šila stehem předním i zadním, vrchním i spodním, taky štepovala a obšívala dírky. Nakonec to zapošila, utrhla nit a řekla.
2: To jsem si letos užila rojeníčka.
0: A mírně vyletěla oknem. Když si vochomůrka oblíkl nové kalhoty, byly na všech stranách dobře. Jen na jednom místě měli dírku.
1: To je asi prožihadlo,
0: povídá vochomůrka.
3: Figy hádanka. Nejdřív je bílá, potom zelená, a když je červená, můžete jí slupnout, děcka. Ale pozor, je v ní pecka.
4: Kdo pak ví?
5: Pecka?
4: Pecka je
5: ve švestce, ovoce.
4: V meruňce, v broskvičce.
5: Ale co
4: zelená,
5: je bílý?
4: Červená.
5: Počkej, to budou asi květy. Bílý květy.
4: Já myslím, že děti už to vědí.
5: Myslíš, že jo?
4: Třešnička!

0: pout zasvěcenou vodou. Byl jsem dlouho na vandru. Když jsem se pak vrátil, narodil se mi táta. Tak co teď dělat? Chtěl jsem ho pokřtít, ale nevěděl jsem, kde vzít svěcenou vodu. To ináč nepůjde, než že musím pro ní do nebe. No, byl jsem voják, tak jsem si vzal koně a flintu a že se podívám, kde bych tam cestu našel. Jedu dost dlouho, porád dál a dál, až přijedu k jednomu městu. Tam byla veliká vojna, střílili z kanónu a ani jsem nevěděl, že přilítla koule a půl koně mi urazila. No jedu dál, až jsme přišli ke kašně. Kůň měl už žízeň, tak jsem ho tam nechal, ale on pil a pil, až milou kašnu celou vypil. Teprou se ohlídnu a vidím, že mám jen půl koně. No dobře. Nedaleko bylo vrbový proutí, tak jsem ho nařezal, milýho koně voplet a ono hned na něm pěkně urostlo. Tak si zas sednu, no jel jsem teďka jako v chátku. Teď přijedu do velikého lesa. Jedu tím lesem, porátej dál a dál, až se proti mně vychramostí náramnej jelen. Ježíš Mariankou, tak jsem se lek. Ale hned schodím flintu, měl jsem ji nabitou třešňovejma peckama a milýho jelena vemu mezi rohy. Ale repák, jelen utek a byl pryč. No dobře, jedu dál, až přijedu na rovinu. Široko, daleko ležal bílej sníh a už bylo soumrakem. Tak co dělat, myslím si, tady musím ostat na noc. Tak tam čouhal kůl ze země, uvázal jsem k němu milýho koně, plášť pěkně rozložím na zem a že budu přenocovat. Když jsem tak pohodlně spal, spustil se noci veliký dýšť, začalo tání a když se ráno probudím, koukám, po koňoj nikde ani památky. Podívám se zhůru a milej kuň vysal na věži, ta byla celá zachumelená. Prach mě flintě zvlh, tak co dělat? Najednou si vzpomenu, že jednou ráno dostal jsem v hospodě takovou mezi oči, až se mi zajiskřilo. No tohle je dobrý, poudám. A tak jsem si vysadil mezi oči zas takovou ránu, až jiskra vylítla, já střelím po koňoj, ten spad a zase jedeme dál. No tak přijedu zas k tomu lesu a tam vyběhne ten jelen a už mu na hlavu je vyrostla celá třešně a třešni na ní měl obaleno. Ale kady jen ta cesta do nebe? No vohlídnu se a vidím chalpu. Zrovna tam kmotra stojí a poudá. Mám tu takový veliký konopy. No to se mi dobře hodilo. Byla tam taková hora, vylezu na ní a po provaze porád do nebe. Jo, už jsem byl až tam, když teď mi ho kus chybělo. No ale co, slezu, pomilím provaze, dole jsem ho kus uříz a nahoře nastavil a tak přijdu šťastně až do nebe. Tam mi dali hned tu svěcenou vodu, však to bylo na křtiny. Ale když přijdu zase ven, vidím, že se strhla taková větřice a provaz mi rozmetala. Tak co teď dělat? No ale viděl jsem tam takovej písnik. A tak jsem z toho písku uplet provaz a zase lezu dolů. Jo, ale dole bylo teď takový zeli a ne se z něj dostat za živej svět. Tak když jsem se dost napekeloval a šenomarný, došel jsem si domů pro sekiru a milý zeli jsem pěkně šeno rozsekal. Tak se dostanu šťastně ven a běžím k tátoj. No, svěcenou vodu jsem doopravdy měl a tak jsem ho pokřtil. A ty lidi ještě žijou, co to vypravujou.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala, bum, bim, teď jsem tu s vámi. Netopír Pierre, francouzský švihák, elegán, s křidelky sametovými a kloboučkem cylindrovým mezi oušky, které zaslechnou i nejvzdálenější svist a šum. Mundie, jaké bude asi to dnešní kouzlo, říkáte si. Chci se s vámi dnes podělit o něco, co jsem objevil při svých pokusech a hledání nových kouzlíček pro svá představení. Objevil jsem totiž něco velkého. Objevil jsem, jak si vytvořit hudební nástroj z obyčejných skleniček a obyčejné vody. Poslouchejte dobře. Přichystejte si alespoň 5 sklenic, vodu a malou kovovou lžičku. Co teď? Teď vyrovnejte sklenice na stůl do řady vedle sebe. Do každé z nich opatrně nalijte vodu, ale naplňte sklenky vodou do různých výšek. Někam nalijte víc, někam míň. Někam tak akorát. A teď může začít koncert. Vezměte malou lžičku a cinkněte jí o sklenici. Co je na tom zvláštního? To se dozvíte hned. Cinkněte lžící o další sklenici. A o tu vedle. Už rozumíte? Každá sklenice hraje jinak. Kouzelné, že? Přímo magické. Rozehrajte své skleničky ještě jednou. Poslouchejte, jak která hraje. Můžete je třeba seřadit od nejnižšího po nejvyšší tón. Nebo experimentovat s množstvím vody a objevovat tak nové zvuky. A třeba zkusit i něco zahrát. Tím kouzlo ale nekončí. Na sklenice s vodou se dá hrát i jinak. Prozradím vám jak. Na tenhle koncert však budete potřebovat skleničky na nožce. Takové, které se používají na víno. Možná vám je maminka na tenhle experiment půjčí a dohledne na vás a zkusí si s vámi i na ně hrát.

rozezní. Ale jak? Nádherně. Magnifik. Jak je tohle možné? Přejížděním po okraji skleničky se vytváří chvění, které skleničku rozezvučí. Je to vlastně docela jednoduché a přitom tak čarokrásné. Nevím jak vy, ale tohle číslo určitě zařadím do svých kouzelnických představení. A vy nezapomeňte. Každý kouzelník, velký i malý, se umí především dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: už jsme tady. To je ta raketa, co s ní poletíme?
1: Ano, tak to Šmoulo.
0: Se Šmoulo si nádherně šikulo.
1: Děkuju.
0: Tak honem, Šmoulové, nastupovat.
2: Počkej, to ještě.
0: Pospěš si, Lenochu.
1: Už běží.
0: Šmoulinko, máš všechny věci?
3: Ano, tačko Šmoulo, tady v kabelce.
0: Zavřete poklop. Šikulo, zapni odpočítávání. 10. Osm. Nebojte se, Šmoulové. Zahoďku, šest, pět,

0: Vesmírem na vandr šmoula, když dát se chce, na sebe skafandr radši si obleče.
1: O princi ze sousedního království. Milé děti, tohle je pohádka o princi ze sousedního království. Správně, přesně o tom princi, se kterým si Mourinka nemohla hrát, protože už byl moc veliký a měl mít v neděli svatbu. Bral si tenkrát jednu překrásnou vílu a já náhodou vím, jak se to celé seběhlo. Prozradila mi to paní Macháčková. Ona na tu svatbu pekla koláčky a mně pak přinesla výslušku. Mňam. A když mi slíbíte, že budete dneska hezky spát, povím vám, jak to bylo. Tak tedy. V sousedním království žili byli král a královna a ti měli syna. Byl to syn nade vše milovaný, samozřejmě, protože všichni rodiče milují své děti nade vše. A když nadešel tomuto synovi 22. rok, povolal ho jeho královský otec do své komnaty a tam k němu držel takovouto řeč. Synu můj nejmilovanější, je tomu již 22 roků, kdy nastal nejšťastnější den mého života, totiž den, kdy ses narodil. Dělala si mi radost po celou tu dobu, ba dokonce i v pubertě, a proto je mi zatěžko poslat tě tam, kam tě dnes poslat musím. Do světa. Nejmilejší Evalde, tak se totiž ten princ ze sousedního království jmenoval. Nastal čas, aby ses vydal za svým štěstím a štěstím celého našeho rodu a vyhledal si manželku a ujal se vlády v naší říši. A milý Evald, který byl vždy poslušen svého otce, ba i ve věku problematickém, jak jsme právě slyšeli, se na tu cestu vydal. Rozloučil se s matkou i s otcem, jak se sluší a patří, vsedl na kůň a vykročil pravou nohou svého oře ze zámku. Projel křížem krážem celé království a seznámil se s velkým množstvím slečen, slečinek, holek, dívek a děvčat. Dokonce se mezi nimi našlo i jedno děvče. To bylo, myslím, někde v okolí Vysokého nad Jizerou, ale žádnou si za ženu vzít nechtěl. Ne, že by se princ ženění bál, to ne. Tohle byl velmi statečný princ. Ale tak nějak nemohl najít žádnou spřízněnou duši. Ony všechny ty slečny, slečinky, holky, dívky, děvčata a děvče byly samá kudrlinka a volánek, samé achich a ouvej a je mi poněkud mdlo a samá kabelka a podpatek, ale že by věděli, kde je karburátor, nebo uměli hrát šachy, či dokonce na pozoun, to ani náhodou. A Evaldovi to najednou celé přišlo tak nějak líto, pročež zašel do prvního hostince a tam si poručil malinovou limonádu a pak ještě jednu a pak ještě jednu, aby ten žal řádně spláchnul. Když už mu ty malinové bublinky lezly ušima a princ pomalu nevěděl, čí je, přistoupila k němu nějaká cizí osoba řkouc. Poslouchají, mladej pane, já už jich dlouho pozoruju, oni mají trable, že jo? A já bych vsadila poslední vařečku na to, že jsou v tom ženský. Nemám pravdu? Máte pravdu, nějaká cizí osobo, máte, odvětil na to Evald slabým hlasem. A vyprávěl té ženštině svůj životní příběh. A když skončil, povídá, uznejte sama, mladá paní, že já jako princ přece nemohu jít do seznamovací agentury nebo si dokonce podat inzerát mladý princ 198/89, vysokoškolák, nekuřák, abstinent, svobodný bez závazků, s vlastním zámkem 64+12, 15x koupil na své C zahradou a hospodářskými budovami, hledá milou, pohlednou, nezadanou dívku se zájmem o motorová vozidla, šachy a hru na žesťové nástroje značka Spěcháno. Jak by to vypadalo? A vůbec, já ani nechci, aby mne má nastávající milovala, protože jsem princ a mám bílého koně. Chci, aby ve mně našla zalíbení proto, že umím cvičit na kruzích, vyznám se v nerostech, hraji na niněru a celkově jsem veskrze báječný. Mají pravdu, mladej pane, svatou pravdu, přitakala mu ona osoba, otírajíc si přitom zvlhlý zrak. A jakože se Macháčková jmenuju, já jim pomůžu. Zatím se tady ubytujou, dají si pořádnou večeři a večer poklekání přijdou ke hřbitovu a já jim povím, kudy z kaše ven. Načež si princ poručil takovou lehčí večeři pro jednoho a když tu kachnu z 20 knedlíky spořádal, šel si lehnout. Probudili ho teprve zvony, které ohlašovaly klekání. Evald vyskočil z postele, ani si nestihl vyčistit chrup a utíkal ke hřbitovu, jako kdyby mu byl v patách pracovník finančního úřadu. Zastavil se až u zdi, kde pod cedulí s nápisem Hřbitovní řád čekala paní Macháčková. Ta nedělala žádné okolky a rovnou šla k věci. Tak poslouchají, panáčku, nechají všechno, co mají v hostinci, já už se jim o všechno postarám, a upalují ještě teď přes les za 9 hor a 9 řek. Měli by tam být zítra kolem poledne. A až tam budou, ptají se po sirotčinci. A až ho najdou, nechají se tam zaměstnat jako automechanik. Ostatní už přijde samo. Ale jestli to klapne, musí mi slíbit, že pečení svatebních koláčků zadají mojí firmě, abych si taky přišla na svý. Evald všechno svatosvatě slíbil, hlasitě a zařetelně poděkoval, vřele potřásl paní Macháčkové rukou a rozběhl se k lesu. Ta za ním ještě chvíli zjihle hleděla a potom šla domů počítat, kolik bude potřeba mouky, másla, droždí, tvarohu, rozinek a ořechů na ty svatební koláčky. Druhý den kolem 12. zrovna, když všichni usedali k šunkaflekům s okurkou, kdo si zabušil na dveře sirotčince. Hlavní teta vychovatelka šla otevřít a když se Evald ohlásil jako znamenitý a vyhlášený automechanik, okamžitě ho přijala, odvedla ho do jídelny a osobně mu naložila pořádnou porci a 2 okurky navíc. A po obědě, když měli děti polední klid, vrhnul se princ na obhlídku vozového parku, jehož byl teď správcem. Jestli si děti myslíte, že našel garáž plnou nablízkaných vozidel zahraničních značek, tak se hořce mýlíte. Vozidlo tam stálo jedno jediné, vůbec nebylo zahraniční, nýbrž tuzemské. A jeho stav byl v stavu katastrofálním a nepoužitelném. Ovšem princ, který se nebojí ženění, se nelekne ani zastaralého dopravního prostředku. Plivnul si do dlaní, otevřel kapotu a začal hledat karburátor. Já vůbec nevím, jak se to mohlo stát. Určitě v tom bylo nějaké kouzlo, ale představte si, že ho vůbec nemohl najít. Podíval se všude, dokonce i pod sedadlo spolujezdce, ale karburátor nebyl ani tam. A když už to hledání začal pomalu vzdávat, ozvalo se za ním jemné dívčí zakašlání.
2: Dobrý den, dovolte, abych se vám představila. Já se jmenuji Kristýnka a jak říkají vám?
1: Já jsem Evald, automechanik.
2: Moc mne těší. Nemohla bych vám, pane Evalde, automechaniku, být nějak nápomocná?
1: Ani ne, zrozpačitěl automechanik. Leda, že byste dokázala najít karburátor. Já už si s tím lámu hlavu drahnou dobu, leč stále se mi jej nepodařilo nalézt.
2: Nevím, jestli toho budu mocna vyhledat ten, jak vy říkáte, karburátor v údrobách tohoto minibusu rok výroby 1996.
1: To jste snad děti ještě ani nebyli na světě.
2: S výkonem 25 koní a spotřebou 80 litrů na 2 kilometry.
3: Potom roztomile zamrkala, ponořila se pod kapotu, ukázala na karburátor a povídá:
2: nebude to tohle?
3: A světe div se, bylo. Ewald Kristýnku okamžitě pozval na kávu do cukrárny na náměstí, ale ona se musela zdráhat, nepí právě začínala hodina pozounu. Leč každá hodina, i hodina pozounu má jen 60 minut, a tak zanedlouho už Ewald s Kristýnkou hráli v cukrárně na náměstí šachy a u toho si povídali samozřejmě hlavně o Kristýnce. A tak se náš princ dozvěděl, jak to vlastně celé bylo a proč Kristýnka již 19. rok svého života tráví v sirotčinci. A já vám to, milé děti, také objasním, ať jste v obraze. Kristýnka nebyla vůbec žádná slečna, slečinka ani dívka, nebo děvče či snad holka, natož děvče. Ona byla víla. No opravdu, mě můžete věřit na moutě kutě. A když byla ještě vílí miminko, zaklela její maminku jedna zlá čarodějnice do karburátoru. Ale vy se, děti, nebojte, vaší mamince se to nemůže stát. A kdyby přece jen náhodou, tak on by ji tatínek hned vysvobodil. No a to dá rozum, že karburátor se nemůže starat o miminko. A proto byla Kristýnka v sirotčinci, kde na ní byli moc hodní, dokonce ji nechali studovat na Akademii muzických umění pozoun, protože proto měla vlohy. Ale přesto, že studovala s prospěchem výborným, často jí bývalo smutno. Stýskalo se jí po mamince, a když zjistila, že je zakletá právě do karburátoru auta, jehož vlastníkem byl sirotčinec, chodívala si s ním povídat. A to už Ewald nevydržel. Vrhnul se na kolena, z kapsy saka vylovil malou krabičku a požádal Kristýnku o ruku, neb se jeho srdce vzňalo. A Kristýnka otevřela krabičku a v ní byl roztomilý prstýnek z ryzího zlata s pravým démantem a ona řekla: ano, protože jí bylo jasné, že potkala osudovou lásku. Jen se trochu strachovala, jak to teď bude s hodinami pozounu, ale Ewald jí vyjevil pravdu, i když mu to zpočátku nechtěla věřit, že je princem a má bílého koně a zámek 64+12, a ujistil ji, že i u nich mají Akademii muzických umění a že tedy může ve studiu pokračovat u něj doma. A byla svatba. Paní Macháčková napekla svatební koláčky a přijeli hosté zdaleka široká a pozvali i všechny tety a děti ze sirotčince a pozvali i karburátor, čímž pominula kletba a maminka byla zase maminkou a pan král a paní královna se radovali, jakou šikovnou vílu si to ten jejich kluk namluvil a jak jim to sluší. A Ewald s Kristýnkou byli šťastní až do smrti a hrávali spolu dueta pro niněru a pozoun a nikdo už nikdy nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.
4: Proč to utekli? Teď se budu číst děvnej pergamen, aby vás všichni viděli.
5: Ach, Janku, Janku, jsem znechucen. Ten, jo, jsem klackem natřel, že chtěl, aby v mé ložnici rostly houby, tam slavnostně hubou tluče.
4: To máte fuk, ať si tluče.
5: A taky jsem si říkal, Janku, ukážeme se a hrad bude jako pouťová atrakce. Chvíli klidu bychom neměli. Navrať mi můj zjevný pergamen
4: To už vás nikdy neuvidíme.
5: Taky mě to mrzí, ale bude to tak lepší. Má stará je z toho bez tak celá chorá. Pojď.
4: Ani za soumraku ne. Tatínek nechce.
5: Dej mi ten pergamen.
4: Leontýnko. Leontýnko. Leontýnko. Počkej! Leontýnko!

0: Já jsem myslela, že na to nepřijdeš.
1: Na co?
0: Že obživnu, když mi někdo živý podá kopretinu.
2: Ty jsi živá.
0: Javor.
2: Říká se Jasán. No jo, už nejsi tak studená. Myslím, že máš 37, jako my.
3: Jsi smrtelná.
0: Ale živá. Nezlob se, tatínku, že jsem tě opustila. Ale já jsem musela. Budu ti sem každý večer nosit pivo.
4: Piggy vtip.
5: V řece plave klavír a jehla.
6: Klavír říká: Slyšíš, jak kasně hraju?
5: Jehla na to: Neslyším, mám v uchu vodu.

0: račte si šáhnout. Kdyby mi sova Andula řekla jdi do světa a dělej legraci, nestratilo bych ani vteřinu. Ale že mi řekla jdi do světa a straš, ztratilo jsem celou noc. Sedělo jsem totiž v roští a marně jsem čekalo na nějakého kolemjdoucího. Teprve za svítání jsem od kraje lesa zaslechlo jakési lidské mumlání. Hned jsem zajásalo, že hned napoprvé vystraším několik lidí najednou a stanu se tak rázem proslulé. Ale pak jsem vidělo, že je to jenom jedna babka. Šla po ránu na houby a mluvila si pro sebe.
1: Seš ty, klouzek trnitý?
0: Zeptala se hromádky mechu a dloubla do ní koncem hole.
1: Nejsem.
0: Odpověděla si po chvilce.
1: Seš hlíva červeno-žlutá, která je našemu lidu dobře známá pro tvou podivnou pachuť a těžkou stravitelnost. Neberu tě.
0: A šla dál. Teď na ní vybafnu, povídám si, a hned jsem za ní vyrazilo, jenomže v tom jsem si vzpomnělo, že jsem nepovedené. Ale při živé vzpomínce na Andulu jsem zase sebralo odvahu a stanulo jsem té babce za zády. Bu-bu, povídám čistě pro pořádek. Ale babka nic. Místo, aby se lekla, klidně se zadívala k další hromádce mechu.
1: Seš ty plžatka zemní?
0: Zeptala se té hromádky mechu a dloubla do ní koncem hole.
1: Nejseš,
0: odpověděla si po chvilce.
1: Seš křemenáč stepilý, který náš lid s oblibou sbírá pro tvou vydatnost a jemné aroma, i když při kuchyňské úpravě zčernáš. Beru tě.
0: A sebrala houbu a pokračovala v cestě. Bu, bu, opakovalo se jí dozad o něco hlasitěji, ale babka se ani neohlédla. Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, zahulákalo se jí přímo nad hlavou. Ale babka si jenom narovnala šátek a šla dál. To jsem blázen, vydechlo jsem zaraženě a samým úžasem jsem se svěsilo do borůvčí. A v ten moment jsem dostalo žďabilní nápad. Nejdřív jsem neviditelným vzducholetem babku dohonilo a pak jsem se kousek před ní tiše vnořilo do hromádky mechu za pařezem a nechalo jsem ze sebe koukat jenom vršíček hlavy. A pak jsem bez pohnutí čekalo.
1: Seš ty pejchavka obrovská?
0: Zeptala se babka té hromádky mechu a dloubla do mě koncem hole. Vyjeklo jsem smíchy, protože mě to hrozně zalechtalo a vyletělo jsem ze země. Nejsem pejchavka obrovská, jsem strašlivé Pepi Bubu, z kterého vašemu lidu naskakuje husí kůže. Ale babka se na mě jenom pobaveně zadívala.
1: Říkáš něco?
0: Jsem Pepi Bubu a straším vás, osobo, prohlásilo jsem v hrdém pozoru se vzorně napnutým ocáskem.
1: Musíš víc nahlas,
0: povídala babka a natočila se ke mně uchem.
1: Já krapátko nedoslýchám.
0: Povídám, že jsem strašidlo, zařvalo jsem nezlomně. Zakvílela babka do lesního ticha.
1: Prej strašidlo, lidičky, držte mě.
0: A v záchvatu smíchu si musela sednout na pařez.
1: To mě hnedka po ránu někdo rozveselil.
0: Rozveselilo, pravil jsem jí.
1: Cože?
0: Zeptala se babka s vytočenou hlavou. Rozveselilo, křiklo se jí do ucha. Protože co by strašidlo, jsem středního rodu. A jmenuji se Pepi Bubu a jsem nesklonné. A vy? Já jsem provdaná Hustilová, Růžena, odpověděla babka. Takže se mi říká Hustilka. Bydlím v krajním stavení tady ve vsi Palčáky. Jsem vdova a mám kozu.
2: To řekla, vstala z pařezu a ukázala holí ke kopci Šlubka.
1: Koukej, vyšlo sluníčko, nevycucne tě?
0: Nevycucne, odpovědělo jsem co nejhlasitěji. Já jsem nezničitelné. Sice mě sova Andula vykejchla nakřivo, ale přesto jsem dobrý materiál. Račte si šáhnout. A trochu jsem se jí vypouklo vstříc. Ani jsem to nedokřičelo a už mi Hustilka zvědavě natáhla ruku do místa, kde má normální strašidlo hrudník.
1: Juhi,
0: zakvičelo jsem na celý les.
1: Dost, já jsem příšerně lechtivé.
0: Jenže Hustilka se nesmála. Místo toho s pootevřenou pusou koukala na svou vlastní ruku.
1: Člověče,
0: vypustila ze sebe ohromeně.
1: Vždyť já ti dala ruku skrz, úplně skrz tebe. Vidíš to?
0: Pakže nejsem strašidlo, povídám s převahou a s živou vzpomínkou na Andulu jsem se hrozivě nadmulo. A pak jsem se protáhlo do hadí pentle a roztočilo jsem se kolem Hustilky, jen to svištělo. A na závěr jsem dopadlo k zemi jako dunivá placka.
1: To je nádhera,
0: rozzářila se Hustilka nad mou tvárností.
1: Když se umíš takhle proměňovat, tak to já mám nápad. Ty mě totiž protáhneš komín, Pepi Bubu, jestli chceš něco vědět.
0: Jsem pro, přikývlo jsem.
1: Cože?
0: Zeptala se Hustilka. Říkám, že bych vám mělo ze všeho nejdřív protáhnout ty vaše uši, zahulákalo jsem, protože s vámi by jeden přišel o hlasivky. A v tu ránu se mi proletělo jedním uchem tam a druhým ven.
1: Šmankote!
0: Vyjekla Hustilka a honem se opřela o hůl, protože s ní ten nenápadný průvan pěkně zalomcoval.
1: Kde jsi, Pepi Bubu?
0: Zde, zašeptalo jsem ze vzdáleného mlází. Slyšíte mě?
1: Aj, jak ty můj rošťáku zlatej,
0: spráskla Hustilka radostí ruce.
1: Já teďka slyším houby růst.
0: Tak to je žďabilní, zajásalo jsem.
1: Cože to je?
0: Zavrtěla Hustilka hlavou.
1: Nevím, co to meleš za podivný slova, ale teď se jde na ten komín. Vlez si do košíku, beru tě.
0: Načež jsem se zcvrklo na velikost švestky a spokojeně jsem si lehlo vedle křemenáče stepilého. A jak jsem s blednoucí vzpomínkou na Andulu začalo v tom košíku klimbat, ještě jsem zaslechlo, jak si Hustilka sama pro sebe povídá.
1: To by mě ve snu nenapadlo, že na starý kolena budu chodit se strašidlem.
3: Když se ráno vzbudíš, pěkně poděkuj. Za slunce a za život, co do smrti je tvůj. Potom přijde skřítek kvítek, co má v očích den, a hned na to půjde s tebou do zahrady. Ven. Má tvářičky růžové a jak červánek nos. Na hlavičce čepičku a běhá jen tak, bos. Voní jako růžička, však chodí do ní spát. Jednou mi řek, maličká, kdo žije, má mít rád. Vyprávěl mi pohádku a na flétničku hrál. Jestli chcete, poslouchejte, jak to bylo dál.

0: Kuličku.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.piggy.cz
3: a tam ji najdete.

0: Pastička na ponožku. Pan Vavřinec opravdu nosil každou ponožku jinou. Na levé noze červenou, na pravé černou, jindy hnědou a šedivou, ale někdy i zelenou a modrou, přestože si pamatoval, co mu maminka v dětství říkávala. Zelená, modrá, pro blázna dobrá. Z toho lze usoudit, že to z jeho strany nebyl žádný módní výstřelek nebo roztržitost, nýbrž holá nutnost. Pan Vavřinec totiž nikdy po ránu nenašel v celém bytě ponožku do páru. Všecky byly liché. Kolikrát už obrátil zásuvky prádelníku, protřepal každý hadřík v koši na špinavé prádlo, rozebral pračku, vymetl všechny kouty, i do trumpety se podíval a nic. Nikdy tu druhou ponožku nenašel. Na večer si od sousedky smutné vypůjčil kočku, protože celkem rozumně usoudil, že ten zlodějček ponožek musí být myš. Kočka prošmejdila každou skulinku, na žádnou myš nenarazila, ale něco přece jen našla. Spola snědenou ponožku. Byl to jen poloviční úspěch, ale i tak se pan Vavřinec zaradoval a bez meškání se vypravil na nákup. V jednom velkém železářství po dlouhém pátrání našel a zakoupil 10 pastiček. Řádí vám doma myši, co? Nejlíp je nalákáte na špek nebo na kousek tvrdého sýra. Usmála se povzbudivě paní pokladní. Vavřinec o 3 kroky ustoupil, vysoukal si nohavice a ukázal jí své ponožky, modrou a zelenou, a pravil: kde pak na špek? Na ponožku. Paní pokladní spráskla ruce. Od rána měla u pokladny nával a teď ještě tohle. Měla by zákazníkovi vysvětlit, že na ponožku se žádná normální myš nechytí. Už otvírala pusu, že mu to řekne, ale včas se zarazila. Ten člověk měl přece jednu ponožku modrou a druhou zelenou. A bláznům se nemá odporovat. Tak se jen chabě usmála a oddechla si, když podivný zákazník s úklonou odešel.
1: Tygy hádanka. Který ptáček nosí fráček? Co to je?
2: Je, bude kos.
1: No.
3: Má krásný černý fráček.
1: Vlaštovka?
3: Ptáček, fráček.
1: A možná i legračně chodí, jako číšník třeba.
2: To bude tučňák.
1: Tučňák nosí

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Když poběžíte napříč přes Norgordenské pastviště, dostanete se dolů k malému jezírku. Tam vždycky v zimě bruslíme. Letos na něm byl prýma hladký led. Jednoho dne maminka nechtěla, abychom šli k jezírku, protože tam tatínek a strýček Erik vysekali velkou díru. Vybírali tam led pro naši lednici, ale já jsem řekla, přece snad uvidíme jalovcové roští, které tam nastrkali, a dáme si pozor. A tak jsme směli jít. Někdy je Lase pořádně hloupý, obyčejně když se snaží na sebe trochu upozornit. A to chtěl právě tentokrát. Začal bruslit tak blízko té vysekané díry, jak jenom mohl.
0: Tady přijíždí velkobruslař z Bullerbynu, křičel. A rozjel se přímo k díře v ledu a zahnul až v posledním okamžiku. Ty jsi blázen, Lase, řekl Ole. Nadávali jsme mu všichni, ale nepomohlo to. Začal dělat různé obraty a zatáčky kolem díry. Chvílem jezdil taky pospátku. Tady přijíždí vážený velkobruslař z Bullerbynu, křičel znovu. A taky přijížděl. Vjel jak široký, tak dlouhý pospátku do té díry, protože zajel moc daleko. Vykřikli jsme. A Lase křičel také ještě víc než kdo jiný. Strašně jsme se lekli a mysleli jsme, že se snad Lase utopí. Pak jsme si lehli na led do dlouhé řady a drželi jsme jeden druhého za nohy. A pak Bose vytáhla Lase z díry a běželi jsme domů, jak jsme nejrychleji mohli. Lase skoro brečel, ale ne úplně. Představ si, že bys přišel domů a byl utonutej, řekl Bose. Neříká se utonutej, ale utonulej, ty trumpeto, řekl Lase zlostně. Ale určitě to s tím trumpetou nemyslel tak zlé, protože Bose ho přece vytáhl. Později odpoledne dal totiž Bosovi spoustu cínových vojáčků. Maminka se na Lase hodně zlobila, že spadl do vody. Musel jít do postele a pít horké mléko, aby se zahřál. A pak musel ležet moc a moc hodin, aby prý přemýšlel o svých neplechách, řekla maminka. To právě dal Bosovi ty cínové vojáčky. Ale večer jsme si postavili venku na zahradě sněhové pevnosti a začali koulovací válku, a to s námi Lase samozřejmě už zase byl. Brita, Anna a já jsme měli jednu pevnost a kluci měli druhou. Ale kluci dělají vždycky moc tvrdé koule a házejí moc prudce. To se mi zdá nesprávné. Hnali se útokem k naší pevnosti s rukama plnýma sněhových koulí a Lase křičel: boj a vítězství! Útočí postrach severu! Ale tu Brita řekla: ach tak, já myslela, že to je velkobruslař z Bullerbynu. A pak už Lase dlouhou chvíli nic neříkal. Ale kluci dobili naši pevnost. Vzali nás do zajetí a řekli, že jim budeme celý večer dělat koule, jinak že nám hrozí smrt. A nač potřebujete tolik koulí? Zeptala se Anna. Schováme si je na léto, protože pak je o ně nouze, řekl Lase. Ty hele, plácni sebou radši zase do jezera, řekla Anna. A pak jsme šli Brita a Anna a já dolů do chléva, protože nám bylo zima. Tam bylo tak teplo a hezky. Hráli jsme si na babu. Netrvalo to dlouho a přišli taky kluci. Krávy na nás hloupě koukaly. Nemyslím, že by krávy mohly chápat, proč si hrajeme na babu. Když o tom přemýšlím, sama to taky nevím, ale rozhodně legrace to je. Za chvíli přišel tatínek a řekl, že už si nesmíme hrát na babu, protože tam je kráva, která čeká telátko. A proto nesmíme dělat rámus. Lota měla mít telátko. Zůstali jsme tam a dívali jsme se. Tatínek musel telátku pomáhat, aby se dostalo ven. Byl to malinký bíček a byl moc roztomilý. Lota ho lízala a vypadala náramně spokojeně. Tatínek říkal, abychom mu pomohli najít pro telátko jméno. Postrach severu, řekl Lase. Ten určitě neumí myslet na nic jiného, než na ten svůj otřepaný postrach severu. Takové hloupé jméno pro malého miloučkého bíčka. Ale až vyroste, budeme se ho možná bát jako čerta, řekl Lase. Ole navrhl, aby se telátko jmenovalo Petr. A tatínek řekl, že se to dobře hodí.
2: No tak by se mu mohlo aspoň říkat Severský Petr, řekl Lase.
1: Potom jsme běželi k dědečkovi a vyprávěli mu, že Lota dostala telátko. A pak byl už čas jít spát. Právě když jsme Lasse a Bosse a já stáli na půdě, řekla Lasse, jo, je to přece jen velký štěstí, že člověk není utonutý.
0: Heleď ty, plácni sebou do jezera, řekl Bosse.

Holky a kluci, myšáci a myšky, zdraví vás vaše internetová myška Bibi. Jsem rychlá jako mrknutí očkem. Šmejdím a šmejdím. Myškuju kolem klávesnice a jak tak čtu vaše dotazy, jste fakt zvídaví posluchači. A to je paráda! Hodně vás zajímají různé věci ze zvířecího světa. To se ale ptáte fakt tý pravý myši. To je totiž náš svět. Tuhle jsem třeba dostala od Honzíka, který se podepsal Honza Smajlík, docela záludnou otázku. Jestli umějí a můžou papoušci fakt rozumně mluvit? Znáte přece ty krásně barevný papouchy, co zopakujou, co říkáte, že jo? No ale jak to s nima vlastně je? Nebylo by fajn poklábosit si s papouškem? Nebo i s jiným zvířetem? S kým by se tak dalo vážně mluvit? Ponořila jsem se do hledání a jsem tu se svou odpovědí. Vypadá to, že některý papoušci umějí po lidsku promluvit. Ale dá se s nima vést normální rozhovor? Asi vás zklamu, ale možný to není. Doopravdy nemluvějí, protože nechápou význam jednotlivých slov. No jak to teda je? Hned vám to povím. Oni totiž jenom napodobujou zvuk, který slyšeli. Proto se od papouchů můžeme dočkat nejen slov, ale i napodobování jiných zvuků, třeba vrzání dveří nebo štěkání psa. Některý andulky třeba umějí napodobit zvuk tekoucí vody, takže se jejich pán pořád vrací do kuchyně, protože si myslí, že nechal roztočený kohoutek nad dřezem. Ale co je na papoušcích v téhle souvislosti ještě zajímavý? Na rozdíl od nás vůbec nemají hlasivky. Hlasivky jsou takový dvě blanky v krku, který mají vliv na to, jak mluvíme a zpíváme. Na nich se lidem vytvářejí hlasy. Papouchové je nemají a zvuky vydávají tak, že svalama krku ovládají proud vzduchu, co jim jde do pusy, teda do zobáku. A parádně zvuky umí imitovat, to znamená napodobovat, nejenom krásný, velký a barevný papouši, ale i třeba papouší prťousové, malý andulky nebo korely. A možná si i říkáte, proč to ti ptáci vlastně dělají, když se mezi sebou můžou domluvit nějakou ptačí řečí. Dělají to proto, že to jsou prostě společenský zvířata. Když jsou v zajetí, cítí potřebu komunikovat s ostatníma kolem sebe. A protože člověk se ptačí řeč naučit neumí, ptáček se aspoň zoufale snaží napodobit tu lidskou. To je co? Letím šmejdit dál. Mějte se, písklata. Jo, a o tom, se kterým zvířetem se člověk může fakt rozumně domluvit, si povíme jindy. A kdybyste na to zatím přišli, napište mi schválně, jestli se trefíte. Já už to totiž vím.

0: Tak, Hurvínku, už jsem tady. Trošku jsem se spozdil, ale to se nedá nic dělat.
1: Kde jsi byl tak dlouho, taťuldo?
0: To je překvapení, jo.
1: Překvapení?
0: No, hele, Hurvajs, řekni, co bys si tak nejvíc přál.
1: Před chvilkou říkal, že buřta, protože má hrozitánský hlad.
2: Simano.
0: Ale prosím vás, buřta, takovou obyčejnou věc. Děti, budeme mít docela něco jiného.
2: Jiného? Snad ne dokonce uherák.
0: Ale prosím tě, uherák, o tom bych tak mluvil. Děti, budeme mít automobil.
1: Automobil k večeři.
0: Počkej, počkej, co sem pořád pletete to jídlo? Co pak ti, Hurvínku, nic neříká, že budeme vlastníky automobilu?
2: Myslíš to doopravdy? 4 kola, volant a tak?
0: No bodeď, a houkačka a co k tomu patří?
2: A kde jsi na něj vzal?
0: No to víš, od úst jsem řadu měsíců utrhoval.
1: To bude prýma.
0: No jo?
1: Budeme jezdit do chaty.
2: Yeah.
1: Už se moc těším. A bude to MBčko nebo Fiatka?
2: No, ne, nebo Fiatka.
0: Ale snad si nemyslíte, že bych investoval do nespolehlivého nového vozu. Děti, budeme mít vůz starší, ale bytelný.
2: A je, já už to vidím. Starou

0: To prý není stejné.
1: Jak to není stejné?
0: Záleží prý na kopci, ze kterého se jede dolů. Jejich dědeček prý sím jednou přijel domů rychlostí, a teď se podržte, rychlostí 140 km za hodinu.
2: Jú, to byl ale odvážný řidič.
0: No ani ne, oni bydlí pod velkým kopcem a vypověděli mu brzdy.
2: Jejda, Nanky, a jak to zastavil?
0: No dostal se k ním na louku a projel stohem syna. Ten ho přibrzdil a o druhý stoh už definitivně zastavil.
1: To byl asi divoh dědeček.
0: No asi ano, protože pak už tom nejezdil, pradědeček mu to zakázal.
2: Já jsem slyšela, že u automobilu záleží hlavně na tom, jak to tahá, jak to jezdí do kopce.
0: No to poctivě přiznali, že do kopce to jezdí pomaleji, asi tak rychlostí 70 kilometrů.
2: Vždyť jsem to říkala, že se budu bát.
1: 70 do kopce, no to by šlo?
0: No tak nějak to říkali, 70 kilometrů za měsíc nebo za týden. No, to se ještě musím přeptat. Ale to prý je zaviněno záduchou karburátoru, kterou lze odstranit transplantací plováku.
1: Jen aby pacient přitom neskonal sešlostí věkem.
0: No, o to se neboj, to je křepký stroj v nejlepších létech.
2: Kdy Hurvaj... jste říkal, že s tím křepkým strojem přijedete?
0: V neděli dopoledne, Máničko. A hned odpoledne pojedeme někam na výlet. Jú. No děti, jen si představte, jak budou u nás lidi v ulici koukat. Tak, Hurvínku, zde ti představuju naše nové auto. Což jsi tak zbledl?
2: Hurvínku, vzpamatuj se, Hurvaj. No tak co ti je?
0: Hurvínku, co je ti?
1: Nic mi není. Už to přišlo.
0: No já vím, člověka rozruší pocit, že máme vlastní automobil, viď?
1: No jo.
0: Ale to nic, to si zvykneš.
2: Ale proč to nejezdí samo, pane Spejble? Proč vás tím přitáhla kráva?
0: No, protože to mělo špatnou baterii, víš, Máničko? Ale už jsem koupil novou, zamontujeme ji a uvidíte, jak podrandíme.
1: Radši bych to neviděl.
0: Hurvínku, vnější vzhled není důležitý. Důležité je, co má stroj pod kapotou.
2: Pod kapotou? Ještě asi z té doby, jak dědeček brzdil o sto.
0: No alespoň vidíte, jak dlouho to stálo a uchovalo si to cenné hodnoty pro nás.
2: Tak už zamontujte tu baterii, ano, pane Spejble, ať jedeme.
0: Ale vždyť se k tomu chystám, Máničku, jenže mě pořád zdržujete. Hele, baterie se dává pod sedadlo spolu jezdcem. Hurvínku.
1: Co je?
0: Pomoz mi, připevníme jeden kabel na jeden pol.
1: Jo.
0: A druhý na druhý pol.
2: A pojedeme na severní pol.
0: Počkej, nesmí se, Maničko, no. A nyní zmačkneme knoflík od startéru a náš vůz zahovoří tlukotem svého ocelového srdce. No tak, co je to?
1: Zatím nehovoří tlukotem ocelovým. Nemá to infarkt?
2: Dokonce to ani nešpitne. Pane Spejble, máte kliku?
0: Nemám, já jsem spíš smolář, ale to bych se na to podíval, aby mě...
2: Máte tam benzín, pane Spejble?
0: Nalil jsem ho tam.
2: Olej taky?
0: Nalil jsem ho tam.
1: Máš tam vůbec rozdělováč?
0: Taky jsem ho tam nalil. Chci říct, no je tam všechno, no.
2: A máte otevřený benzín?
0: Jo, vidíš, Máničko. No jo, v tom spěchu jsem to asi přehlédl. No, tak a teď by to mělo jít.
1: Řekl, že to koktá.
0: Tak prosím, nasedat.
2: A kam vlastně pojedeme, pane Spejble?
1: Kam pojedem?
0: Přece k bývalým majitelům. Ukázat jim, jak jsem ten stroj skrotil. Tak pozor, zařadím opatrně rychlost a...
1: Ne, ono se to opravdu rozjelo. Tati, pojedeme přes město?
0: Jenom kousek a za první křižovatkou odbočíme. No... Není to krásná jízda?
2: Opravdu je, jo. Já se vůbec nebojím.
1: Tak no pozor, skočí nám na semaforu červená.
2: Pozor.
1: Už je tam, zastav.
0: To nemohu, kdo ví, jestli by ten parostroj opět splanul. Hrna je červená nebo modrá, jedem.
1: Aspoň oběť toho příslušníka. Pozor, nazdar, jeli jsme mu na červenou.
0: No tak když jedu, tak jedu. Soustředuji se na řízení a nemám čas koukat po nějakých barvičkách.
2: Ale dával nám znamení, abychom zastavili, píska.
0: No tak prosím, to se asi moc nezlobil, když si pískal.
1: Tati, pozor, obě tu díru.
0: Dál, pořád dál, přes všechny překážky.
2: Ale upadlo nám vzadu rezervní kolo.
0: Sebereme ho cestou zpátky, teď se s ním nebudeme zdržovat.
1: Tak to nějak přidáváme.
0: No, protože jsme na kopci a hned pod ním bydlí.

0: taky bývalí majitelé. Už tam budeme.
1: Ale nějak moc přidáváme, už se skoro bojím.
0: Žádný strach.
2: Tati.
0: Tak to, pane, toto jede, co?
2: Tak ono.
0: Kde pak, děti, to je výkon, ať se říká, kdo chce, co chce.
2: Tak ono, už tam máme stovku.
0: No tak trochu přibrzdíme, když se bojíte, no. Co
2: je?
0: No, počkej,
2: co je?
0: Ono to nebrzdí.
1: Je, pomoct.
0: Co teď, hurvinku, trup, nebo dělej něco?
1: Pozor, pane Spejbra, nějaká vrata.
2: Tatulo, tati, kde jsi?
0: Ale tady.
1: Není vám nikomu nic?
0: Nic, jenom jsem si něco pořádně narazil. Kde to vlastně jsme?
2: Ve skleníku. Totiž teď už v bývalém skleníku.
1: Oni ten skleník.

0: Na Krkonošských horách vládne od nepaměti Krakonoš a pod horami se vystřídalo pánů, že by je nespočítal. A co lidi pamatují, nejhorší byl Trautenberg. Pro krejcar by hnal blechu na Sněžku a čert by u něho službu nevydržel. A tak není divu, že Anče, Kuba i Hajný, kteří milost pánovo krobiánství snášeli pěkných pár zim, měli toho akorát dost. A když jim Krakonoš nabídl přebejvání, srovnali skromný majeteček na 2 trakaře a do 3 nůší a s pánem Bohem. Když dojeli, kam jim byl Krakonoš poručil, vykřikla Anče. Kubo, štípni mě, jestli se mi to nezdá. Nezdálo. Uprostřed palouku stala chaloupka jako malovaná a ve dveřích je vítá sám Krakonoš. Jemnost, pane Krakonoši, to si snad ani nezasloužíme, vzliká Anče a slzy jí tečou jako 2 horské pramínky.
1: No tak, Anče, zlobí se na oko Krakonoš. Kropíš a ještě si ani nezasela. Tady máš pytlík semínek, abys nemusela běhat pro koření po horách. A hleď, ať přijdou do země, než sejde rosa. To se jim nejlíp klíčí, poradil ještě a byl pryč.
0: Anče, Kuba a Hajný překročili práh nové chalupy a byli by se z ní těšili a radovali do večera, kdyby Anče nevzala komando.
2: Kubo, Hajnej, nanoste všechno dovnitř, já jdu na ty semínka.
0: Vytlačila v záhonku kolíkem důlky, do každého nasypala semínek po hrstičce, to aby jim nebylo pod zemí smutno, pokropila je vodou ze studánky a mějte se k světu. A pak už píchala dohlížet na to veliké stěhování. Slunce ještě nezapadlo, když věšila poslední záclonku a přišlo jí podívat se z okna. Očím nevěřila. Záhon, do kterého ráno zasadila semínka, byl teď samý květ a 1000 vůní.
2: Kubo, Hajnej, pojďte sem, volala Anče. Kdo to kdy viděl, aby v jednom dni něco vyrostlo, natož vykvetlo?
0: Nepřestávala se divit Anče.
1: To je proti lidskému rozumu, mudroval Hajný, ale Kuba řekl, že semínka byla od Krakonoše a co je od Krakonoše, nedá se měřit žádným rozumem.
0: Anče utrhla od každého koření po květu, hodila do hrnce a kdyby vůně uměly zpívat, zněly by nad Plotnou kůry andělské. Druhý den, sotva slunce vstalo, přiběl Hajný do sednice a volá,
2: lidičky, já vám měl krásný sen. Tadyhle v prostředku stála kolípka a v ní kluk jako buk.
0: Než se Anče stačila začervenat, zaburácel od hor Krakonošův hlas.
1: Co se zdá první noc, to se taky splní.
0: Splní, splní, opakovala vesele ozvěna. Zatímco Anče, Kuba a Hajný šťastně a spokojeně hospodařili ve své chaloupce, žil Trautenberg sám jako jezevec. Děň ho vystřídalo, že by je nespočítal, ale žádný se mu nezavděčil.
1: Že by však pro Anče, Kubu a Hajného vzkázal, kdepak, pýcha mu nedovolila.
0: Kdo ví, jak by to s ním dopadlo, kdyby ho jednou po ránu první květnovou neděli neprobudil křik.
1: Máme kluka, máme kluka, kluka, kluka.
0: To ozvěna roznášela Kubovu radost od hory k hoře. Trautenberg se vyhrabal z postele a s funěním a hekáním se vydal na cestu, kterou mu utekla ta Himlaudo nevděčná čelátka. Hajný zrovna nesl pro malého kolíbku, co mu ze dřeva vyřezal, když tu vidí od zdola k chaloupce supe Trautenberg. Ale je to vůbec on? Kabát na něm visí jako na strašáku, tvář má propadlou. A než se Hajný rozmyslí, jestli je to Trautenberg nebo jeho duch, ozve se na celý hory.
1: Himmlaudendonnerwetterkruzeis element, co na mě takový ráž?
0: Je to milost, pán, oddechl si Hajný. Kde pak by duch dovedl takhle sakrovat?
1: A to už se Trautenberg žene rovnou do sednice. Koukám, že vás přibylo, houkl místo křesťanského pozdravení.
0: Anče leknutím upustila pekáč a vykřikla.
2: Milost, pane, co se vám stalo? Vždyť vy jste jen dotruhli položit.
0: A Trautenberg hned.
1: Já už ty truhle skoro ležím, nikdo mi neposlouží, hrníček vody nepodá. Naříká slzu z oka mačka a přitom pokukuje, co na to Anče. Ta duše soucitná už má oči na vodě a to se Kubovi pranic nelíbí. To víte, milost pane, zkouší zastavit Trautenbergovou brečavou notu. Lidi se sejdou a zase rozejdou. No právě, obrací to Trautenberg, rozejdou a zase sejdou. Světničku máte u mě pořád, i toho klučinu bych ohlídal, na kolenou pohoupal. Vemlouvá se hlasem andělským a kdyby chtěli, slíbil by jim Sněžku i s Krakonošem. Mlčeli. Na jednu stranu jim bylo milost pána líto, ale zase jít ze svýho... V Trautenbergovi zlost zrovna bublala, ale věděl, že s křikem nic nepořídí. Vidím, že se z vás všechna outrpnost vytratila, zavzdychal. Ale jednou si vzpomenete, že jste nechali člověka v neštěstí. Vyšel ze světnice a ploužil se cestou dolů, jako by to byla jeho poslední. To už Anče nevydržela. Kubičku zaprosila. Každý se někdy ocitne v úzkých. A když milost pán sám přišel... No jak myslíš, zavrčel Kuba. Ale já se napřed poradím s Krakonošem. Krakonoš Kubu vyslechl, ale radu mu nedal. Milý Kubo, to si musíte rozhodnout sami. Já vás na opratí nedržím. A kam pak bych přišel, kdybych měl každého vodit za ručičku jako malou chasu? Jak Kuba odešel, tak zase přišel. Večer seděli Anče, Kuba a Hajny kolem kolíbky a hlavy jim brněly ze samého přemýšlení. Rozum říkal, zůstaňte, kde jste. A cit zase, lidi si mají pomáhat. A protože měli srdce neokoralá a klidem do kořán, srovnali skromný majeteček na dva trakaře a do třech nůší, a s Bohem, chaloupko, nebyla s nám souzená. Cesta jim byla dlouhá. To vždycky, když jde člověk nerad. Ale někdy musí, aby si jednou nevyčítal, že nechal druhého v nouzi bez pomoci.

0: to malí cvrčkové, kterých bývá v létě pod kameny až hrůza a báli se chuděrky malé, proto tak křičeli to své mamí. Teď byste je měl, strejdo, aspoň trošku rozveselit, spustili na pytlíka broučci, ať to aspoň nějak napravíte. Byla to pravda, je-li pytlík jenom trochu dobrák, tak opravdu pro cvrčky něco udělá. Tak jo, vzdychl pytlík za chvíli, proč ne, to já rád. Chcete, dětičky, já vám budu dělat koníčka, nabídl se, hned klekl a vzal dva cvrčíčky na záda, chodil s nimi jako kůň, hop, hop. Říkal cvrčíčkům do taktu, hop, hop, chodil mezi kamínky, až cvrčíčci z radosti tleskali rukama. Ale najednou se pytlík zarazil. Caparti, víte co? Já mám nápad. Uděláme to jako v cirkuse. Celé představení. Postavil cvrčky do řady za sebou a teď začal běhat do kolečka jako cirkusový kůň. Jeden cvrček se rozběhl a vyskočil mu na záda. Postavil se, za chvíli za něj skočil druhý, pak za něj třetí jako krasojezdci v cirkuse, za něj čtvrtý a teď začali schromáždění brouci tleskat. Malá broučata začala hrát na slámky jako cirkusová hudba, jedna můra do toho začala dělat šaška a za chvíli uháněl pytlík už se všemi 8 cvrčky na zádech. Nadšení neznalo mezí. Tu si dokonce někdo mezi nimi vzpomněl, že v pořádném cirkuse by měli být také sloni. Tak začal křičet, my chceme slony, my chceme slony. A ostatní obecenstvo spustilo za ním, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony. Jo, ještě vám budu dělat slona, řekl pytlík, zastavil se a sešoupil cvrčky na zem. Udělám ale něco jiného. Svezu malé cvrčky na vozíčku, prohlásil slavnostně. A vytáhl pánbu ví, odkud malý vozíček se 4 koly. Zvolali všichni s údivem, protože jak tu byli, nikdo nic podobného neviděl. Tu se však malí cvrčci rozplakali. My do toho nepůjdeme. My se bojíme. A už zase brečeli na celé kolo a volali, mami, mami. Neplačte, dětičky, to je přece legrace. Pytlík vám ukáže, jak se na tom jezdí. Kdo chce tahat? Přihlásila se jedna velká bzučivá moucha, že chce tahat. Jedeš ty, opice? Ty bys tomu dala. Lítala bys s tím jako blázen, vyhodil jí pytlík. Já potřebuji nějaké hodně malé koně.
1: Prosím, tak my bychom třeba tahali.
0: Ozval se kdosi tenkým hláskem. Všichni se rozhlíželi udiveně, kdo to může být, až se najednou pod jejich nohama vymotali dva malincí broučci se žlutými krovkami. Sotva je bylo vidět, nebyly větší než blechy a že by tedy tahali. Tak bonbon, mrňouskové, jásal pytlík, s vámi to bude prima. Vy aspoň daleko neutečete. Tak, cvrčci, podívejte se, jak se to vozí. Jdu, to nic není, nebojte se. A vlezl do vozíčku. Sotva se tam vešel. Malí broučci na sebe mrkli a zapřáhali se.
1: Tak napřed hodně pomalu.
0: Neptejte se, hloupě trpaslíci. Jako byste dovedli také běhat rychle, vy kratinoškové. Budete rádi, když poběžíte rychleji než šnek? Tak, alou!
1: Broučci na sebe znovu mrkli a teď zapištěli a rozjel se vozík s pytlíkem jako bouře. Vyletěl dopředu jako blesk. Pomoc! Křičel pytlík a držel se, aby nesletěl. Spřežení se řítilo šílenou rychlostí, že nebylo možno ani počítat kilometry, jinak by z toho byl světový rekord. Docela samozřejmě, vždyť ti malí broučci to byli dřepčíci, skákači, nejrychlejší skokani broučího světa a letěli jako divocí. Na jedné cestě, kde byla zakázána rychlá jízda, si chtěli strážníci zapsat jejich číslo. Štěstí, že žádné neměli. A štěstí vůbec, že zmizeli. Protože tím řevem, který brouci kolem cirkusu stropili, se zase probudil potemník a chtěl pytlíka hrozným způsobem strestat.

0: povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop, my jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
0: Povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
4: Byl jednou jeden mramorový les, ale nebyl to docela obyčejný les. Byl neuvěřitelný, neuvěřitelně krásný, a tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Snad proto, že byl i trochu pohádkový. Ale ani v pohádkách není vždycky všechno, jak má být. I v pohádkách občas někdo zazlobí. A protože chování muchomůrek začínalo být napováženou a nejstarší a nejmoudřejší hřib Strakoš si s nimi už nevěděl rady, zbalil do rance pár buchet a vyrazil do sousedství za chytrými liškami.
5: Vítejte, sousede, vykřikla překvapeně liška Chytroliška. Co pak nám nesete? Buchty, odvětil Strakoš, vybalil ranec a usadil se do pohodlného křesla svých oranžových příbuzných. Liška Chytroliška spořádala buchty na posezení a teprve potom větřila dál. Vás něco trápí? Tak ven s tím, sousede. Hřib vzdychl. Mám velikou starost a protože vy, Liško Chytroliško, jste známa svým důvtipem, řekl jsem si, že vás požádám o radu. Liška se zatvářila polichoceně a zapila poslední buchtu kapkou rosy. Muchomůrky, pokračoval zasmušile Strakoš, jsou čím dál nepřátelštější. Jak s nimi máme žít v jednom lese? Muchomůrky, říkáte, podivila se Chytroliška. Přesně tak, přikývl hřib. Tak je vyžeňte, navrhla opatrně Chytroliška. Dobře víte, že to nejde. Bylo by to proti mramorovým zákonům. Postavte tedy armádu a bojujte s nimi. Ozbrojte se suchými šiškami, loňským mechem a jehličím a máte vyhráno. Nadchla se Liška pro boj. I když předtím se pro jistotu rozhlédla, zda poblíž nestojí některá muchomůrka. Nechci bojovat, zavrtěl Strakoš hlavou. Tak podejte na muchomůrky stížnost a nebo je dejte vsadit do vězení, vyštěkla Chytroliška, které začínala docházet trpělivost. Všechny? Zděsil se Strakoš. Tak velké vězení, aby se do něj vešlo 300 muchomůrek, neznám. Liška se ušklíbla. S vámi je těžká řeč. Nic se vám nelíbí, nic vám není vhod. Pak se ale zamyslela a dodala. Ale že jste to vy, drahý Strakoši, něco vám přece jenom navrhnu. Nebude to však zadarmo. A nastavila dlaň. Hřib vysázel do dlaně 60 zlatých semínek a Liška se naklonila blíž, aby mohla zašeptat svůj ďábelský plán. Obejděte celý les a všem, které potkáte, vyprávějte, jaké máte s muchomůrkami trápení. Mám snad pomlouvat, vylekal se Strakoš. Proč pomlouvat? Pozdvihla Chytroliška udiveně obočí. Budete přece mluvit pravdu. Nic si nemusíte vymýšlet a uvidíte, že zakrátko se v mramorovém lese nenajde jediný, kdo by s muchomůrkami prohodil slovíčko. Ještě se nad svým plánem ďábelsky zachechtala a pak vyprovodila návštěvu ke dveřím. Nemusím bojovat, nikoho vyhánět ani zavírat do vězení. Možná to tak špatný plán přece jenom není, uvažoval Strakoš cestou domů. A právě v tu chvíli potkal Ryzce. Začal tedy popravdě vykládat o všech křivdách, kterých se kdy muchomůrky na ostatních dopustili. Plán by možná vyšel, kdyby lišky, známé pletichářky a nevěrnice nezačaly klevetit. Vlastní nápad se chytrolišce zalíbil natolik, že se do pomlouvání pustila sama. Ještě téhož dne běželo 6 oranžových lišek na štíhlých nožkách k muchomůrkám a odtamtud k ryzcům, potom k holubinkám, kustřebkám, bedlám a penízovkám. Každému vyprávěli, co vyslechla chytroliška od Strakoše, jenže tak trochu v obráceném pořadí. Navíc si lecos přimysleli a zakrátko byl les vzhůru nohama. Nikdo nevěděl, zda muchomůrky ubližují hříbkům nebo naopak. Zda klevetí lišky, hříbky, muchomůrky anebo někdo docela jiný. Ze všech stran se ozývalo. Už jste slyšela, že muchomůrka královská ukousla ucho starému Strakošovi? Představte si, že liška, chytroliška, musela utéci před hříbky, aby si zachránila holou kůži. Bude válka? Připravte si zásoby a začněte sbírat jehličí. Hřiby zaútočí v neděli ráno. A nebo žádná válka nebude, protože všechny muchomůrky sedí ve vězení. A tak dále, a tak dále. Jak se jednou začne klevetit, neberou pomluvy konce. A tak vypukla v mramorovém lese houbová válka. Beze zbraní, ale o to zákeřnější. Pomlouvalo se a lhalo, vymýšlelo, špinilo a hanilo jedna radost. Až musela zasáhnout sama příroda. Spustil se takový liák, že houby měly co dělat, aby se zachránili. A na pletichaření najednou nezbyl čas. Na klevety se v tom liáku docela zapomnělo. Jen hřib Strakoš si slíbil, že pro příště se ďábelský chrat lišky chytrolišky raději vyvaruje.
6: Sluníčku sedmitečném. Sluníčko sedmitečné ztratilo jednu tečku. A to je velice mrzutá věc. Zbylo mu jich na kabátku jenom 6, což je málo. Vlastně už to nebylo sluníčko sedmitečné, nýbrž pouze šestitečné, jak si může spočítat každý, kdo se v počtech vyzná. Nejhorší na tom bylo, že ani nevědělo, kde tu tečku ztratilo. Mohlo se to stát, když cvičilo šplch na provázku od rolety, nebo když si vylétlo na zahradu a houpalo se na karafiátu a potom ještě na kopretině a potom zase na pivonice. Sluníčko sedmitečné sedělo na psacím stole. Bálo se jít domů a vůbec mu bylo do breku. Co se ti stalo? Zeptalo se ho smetanově bílé sluchátko. Ztratilo jsem tečku, řeklo sluníčko sedmitečné, teď vlastně už jen šestitečné, a natahovalo moldánky. Nepláč, třeba ji někdo našel. Hned se zeptám, řeklo sluchátko a telefonovalo do úřadu pro ztráty a nálezy.
7: Podíváme se, řekl úředník. Setrvejte prosím u aparátu.
6: Po chvíli prohlásil.
7: Máme tu 3 deštníky, 1 rychlovlak, kost z mamuta a vajíčko natvrdo. Tečka nalezena nebyla.
6: Děkuji vám za informaci, řeklo sluchátko. A malé mouše, které celý den jen bzučí na okně, všechno slyšelo a hned škodolibě pokřikovalo.
8: Nemá tečku na zadečku.
6: Sluníčko s 6 tečkami vidělo, že takhle domů nemůže. A začalo po stole hledat ztracenou 7. tečku. Ale tečka nebyla k nalezení. Když přišlo k tušce, povídá mu tuška. Už nebréč, udělám ti novou tečku. A vymalovala sluníčku na kabátek tečku, kulatou jako lívaneček. Jenže to byla zelená tuška. A zelená tečka se pro sluníčko nehodí. Však se to protivné mouše začalo hned zase pošklebovat a tak nezbylo, než tu tečku vymazat. Sluníčko už vidělo, jak se maminka zlobí a říká,
7: nemůžeš dát na svoje věci pozor, tebe tak někam pustit.
6: Ta tečka se musí najít. Sluníčko hledalo v zásuvce, na lampě, na kalendáři, ale tečka nikde. Vylezlo i na popelník a tam se mu to stalo. Uklouzlo a spadlo do popelníku. Pro sluníčko sedmitečné je největší smůla, když se překotí. To potom marně mrská nožičkama do vzduchu a když mu nikdo nepomůže, všechno je marné. Sluníčko s 6 tečkami leželo na zádech v popelníku, volalo o pomoc, ale nikdo ho neslyšel. Za oknem se stmívalo, všechno se chystalo spát a pohádková knížka se otevřela, protože každý večer vypráví pohádku na dobrou noc. Mouše přilétlo, aby lépe pohádku slyšelo a sedlo si na okraj popelníku. Hned vidělo, jak dole v popelníku sluníčko třepe nožičkama, ale vůbec se mu nepošklebovalo. Slétlo k němu na dno a pomohlo mu na nohy.
9: Pojď, poslechneme si spolu pohádku a hned ti bude líp,
6: řeklo ještě mouše sluníčku a šli. Pohádková knížka ovšem poznala, že sedmitečné sluníčko je smutné. Ptala se, co se mu stalo. A sluníčko jí vyprávělo o svém trápení.
7: Tolik nářků pro jednu tečku, řekla pohádková knížka.
9: Já mám teček habaděj, za každou větou jednu a ještě nad každým měkkým i,
7: já ti jednu dám.
6: Dala sluníčku 1 tečku. A tak všechno dobře dopadlo. V pohádce přece vždycky všechno dobře dopadne. A jestli ve vaší pohádkové knížce chybí někde tečka, bude to právě ta, kterou knížka dala sedmitečnému sluníčku.
4: Těm jeskyním se říká krasové, ale měly by se jmenovat krásné. Tisíce let v nich voda rozpouštěla kámen, aby ho nechala znovu usazovat a vytvářet prapodivné tvary. Dlouho je znali jenom permoníci, ale časem začali přicházet lidé. Někteří se tu schovávali, jiní báli, další bádali. Ti poslední sem přivedli turisty, aby jim z té krásy něco ukázali. Správci tu postavili železné schody, natáhli elektřinu a rozsvítili reflektory. Při turistických prohlídkách se může všelicos přihodit. Permoníci proto jeskyně hlídali a chránili před neopatrnými návštěvníky, kterých přibývalo. Mezi permoníky se ochráncům jeskyň říkalo krápníčkové a vedl je starý permon Rampouch. Jednoho dne si k sobě zavolal dva žáčky, Špičku a Sukínku. Dostali jsme se do tísně, musím poslat na hlídku vás dva. I když toho radost nemám, řekl rozmrzele. Ale já na vás dohlédnu, to si pište. Krápničkové na sebe mrkli. Věděli, že si Rampouch tuzerát zdřímne. Špička byl permonický kluk. Na hlavě měl čepici s vysokou špicí. Sukínka si ušila sukni podle krajkových vzorů krápníků. Když se oba přitiskli ke stěně, nikdo je od krápníků ani nerozpoznal. Zato ti dva měli oči všude. Sukínka viděla holčičku, co si spletla cestu a zabočila do nesprávné chodby. Neuměla ještě číst a taky jí byl nápis vstup zakázán k ničemu. Sukínka se k ní vydala a dala si pozor, aby ji nevyděsila. Jsem krápníková princezna a dovedu tě k mamince, špitla. Holčička rázem zapomněla plakat a poslušně se nechala odvést. Špička zase nachytal turistu, který odhodil plechovku od limonády mezi krápníky. Hned to zvedni, špindíro, křikl na něj. A muž se vrhl po plechovce, až si odřel nos. Na večer měli oba krápničkové ušoupané nohy. Máčeli si je v ponorné říčce vrtulce a přitom se probírali kupkou věcí, které za celý den nazbírali. Na hromádce ležely rukavice, šála, obaly od oplatek nebo třeba slupka od banánu. V tom Špička zvedl ruku a ukázal na hladinu říčky. Leželo na ní lehce nazelenalé tělo, které se každou chvíli zastavilo a otočilo kolem své osy. Vždyť taky vrtulka dostala jméno podle vírů, které se v ní točily jako voda ve výlevce. Cypriáne, nastydneš, zavolala Sukínka. Postava zahýbala rukama nohama a na břeh vylezl vodnický kluk. Od pramene jsem se ani jednou nevynořil, jektal zuby. Kdybyste na mě nezavolali, doplaval bych až do tůně. Vodník se snažil vypadat jako hrdina, ale husí kůži měl velikou jako plané neštovice. Cypriáne, dej na mě. Zase budeš muset pít čaj z puškvorce proti kašli. Nebudu, protestoval Cyprián. Budeš, nedala se Sukínka. Já ti povím, co budu. Já budu náčelník družiny vodnických otožilců, řekl Cyprián a skočil do ledové říčky. Člověk by byl už dávno utopený, díval se za zeleným plavcem obdivně Špička. Chápu, že si lidé berou do jeskyně čepice a svetry proti zimě, ale proč sebou nosí tohle? Sukínka držela v ruce pilník, který našla v kupce ztracených věcí. Pilník můžou potřebovat jenom lupiči, vyhrkl Špička a sám se lekl toho, co vyslovil. A jak vypadá takový lupič, chtěla vědět Sukínka. Strašně. Je velikánský, má dlouhý černý vlasy, bílý fousy, červený oči, křivý zuby a z uší se mu kouří, chrlil za sebe Špička. Říkali nám to ve škole. V tom se jako na potvoru ozvalo z hlouby jeskyně táhlé skřípavé vrzání. Jestli to bude lupič, přepereš ho? Tichounce se zeptala Sukínka. Přepereme ho spolu, stiskl jí ruku Špička, ale bylo jasné, že má hrdlo sevřené strachem. Prošli několika síněmi, vrzání bylo stále hlasitější. Jsou dva? Věkla Sukínka. Ano, dva muži se dělili o pilku, kterou podřezávali překrásný krápník. Ani jednomu se nekouří z uší, Sukínka se vyčítavě podívala na špičku. Ten jen pokrčil rameny. U všech čertů, vylámu si napile všechny zuby, zahudroval jeden ze zlodějů. Kdybys nestratil pilník, mohli jsme být hotoví, okřikl ho druhý. A hni sebou. V tom ale strnul. Vytřeštěně zíral před sebe. Vidím permoníky, blekotal. První se otočil a rozhlížel se přes brýle tlusté jako lupy. Nesmysl, permoníci nejsou. Sukínka začala tiše prospěvovat. La, la, la, la, la, la. Snad, aby si dodala odvahy. Za to oba lupiči odvahu ztratili. Jako opřekot se pustili směrem, kde tušili východ. Jenomže krápničkové je předešli. Přehazovali nápisy vstup zakázán na průchozí chodby a ty zakázané nechali bez označení. Zloději se v jeskyni zamotali, ztratili se jeden druhému a pak se to stalo. Brýlatý se opozdil, uklouzl, spadl do vrtulky a zmizel v jejím víru. Dám zprávu Cypriánovi, vykřikla Sukínka a začala ťukat do krápníků. Cyprián tu byl v cuku letu, vytáhl nehybného zloděje ven a z prutka mu dosedl na břicho. Zloději vytryskl z pusy gejzír vody a v zápětí se rozkuckal. Střídavě kašlal, kýchal a vysvětloval. Nechal jsem si postavit dům. Beton, panely, sádro, karton, plasty, nádhera. Ale chtěl jsem do něj něco z přírody, víte? Něco opravdového. A pak už jenom kýchal, kýchal, strašně kýchal, až se jeskyně otřásala. To zburcovalo i spícího rampoucha. Co tady vyvádíte, láteřil? Cypriána radši skočil do říčky. Vrchní permon se z lávky díval na lupiče. Je to člověk nebo utopenec? Zeptal se už mírněji. Je to zloděj, odpověděli krápničkové. Ale vlastně nic neukradl. Já to tušil. Já věděl, že se něco semele. Vás dva tak někam poslat, hartusil. Ale permoníkové si z jeho slov příliš nedělali. Radši už jděte, rozkázal rampouch. Jenže na místo krápničků se začal sbírat zloděj. Vy ne, křikl rampouch, ale pak si to rozmyslel. A nebo vy taky, jděte. A jednou provždy si pamatujte, že my, permoníci, i když jsme maličcí, dokážeme podzemní poklady ohlídat jako někdo jiný. A pak čtverácky mrkl na oba své žáčky.

0: Až do samého jitra sypal se sníh. Chaloupku pod lesem div nezavál až po střechu. Tu chaloupku, ve které žil stařeček, stařenka a makový mužíček. Co makový mužíček, makové miminko teprve. Makové miminko, které ještě neví o světě. Z komínu se kouří, v kamnech praská a pod peřinkou je mu teplo. To stařeček je už dávno vzhůru. Od samého rána sedí u stolu a... Co myslíte, že dělá? Netluče špačky vůbec ne. Vyřezává kolébku pro makové miminko.
1: Jen aby v ní nebyla makovému mužičkovi zima, stařečku.
2: Ale žádná zima mu nebude. Vždyť jsem pro něho udělal i teplonký pytel. Podívej se, v takovém fůsaku by mu nebylo zima, ani kdyby spal na ledě, stařenko.
1: Jaký pak fůsak, říká se nánožník. A tohle není nánožník. Vždyť je to palec z tvé rukavice. Jak to, že si uřízl prst z palčáku?
2: No, protože makovému miminku stačí. Protože je mu akorát... Vždyť je malinké.
1: To vím, že je malinké, ale ty si zkazil rukavici.
2: Ale až makové miminko vyroste, tak se palec zase přišije. Letos to nějak vydržím. Letos budu strkat palec do dlaně a on mi nenamrzne. Počkej, ukážu ti, jak je ten fusak makovému miminku akorát.
1: Nech makového mužička spát, vždyť ho vzbudíš.
2: Co by ho budil? Takhle vezmu makové nemluvňátko jemňonce do ruky a takhle pomaloučku strčíme ho do nánožníku a vůbec se přitom neprobudí.
1: Maminko svatokopecká, vždyť si tam strčil makové miminko obráceně.
2: Jak to obráceně?
1: Vždyť si ho strčil do fusaku hlavou dolů, vždyť se udusí.
0: Stařeček se polekal, honem vysypal makové miminko z pytle do dlaně a strčil je do nánožníku správně, nohama napřed. Jenže děťátko spustilo...
2: No, vždyť se tak moc nestalo. Zaspívám ti u kolébavku a budeš spinka. Jak to začíná?
1: Co? Jak začíná?
2: No, jak začíná ta u kolébavka?
1: Ta začíná, letěla bělonká holubička.
2: Ale já nechci bělonkou holubičku, já chci tu druhou.
1: Žádná druhá holubička není, je akorát bělonka.
2: Není akorát bělonká holubička, je ještě ta druhá u kolébavka. Už to mám. Ajej, dádej, makové miminko, ajej, a spí. Jedeček z kolíba, děťátko spí.
1: Vždyť se tě bojí, vždyť zpíváš jako trakas. Tichom se musíš zpívat, musíš ho uspávat a ne ho budit.
2: Já?
1: No ovšem.
2: Já, že zpívám jako trakas? Tak já nebudu zpívat. Já mu zahraju tu kolébavku na půlky.
0: Stařeček si vzal kožíšek, beranici a dřevěnou lžíci a šel ven. Stařenka zatím uvnitř pšíkala makové miminko. Pod střechou visely krápníky jako z křišťálu. Dědoušek vzal dřevěnou lžíci a přejel s ní po střechýlí.
2: To ještě neplatí. Já si to nejdřív zkouším. Je to dost slyšet? Nemělo by se pootevřít okno?
1: To se ví, že je. Je to slyšet až moc.
2: Cože?
1: Že to stačí, že je to slyšet dost.
2: Dám se. Je to moje hraní dost slyšet. Jestli by se nemělo pootevřít okno.
1: Ticho! Počkej! Já jdu ven. To musíš tak křičet, vždyť si makové miminko probudil.
2: No to je dobře, aspoň ho zase uspím. Vrát se dovnitř a až to přehraju, tak mi zavolej, jestli je to slyšet i vevnitř. Kdyby to nebylo slyšet, tak bych trošku přitlačil.
1: Přitlačil, dědek jeden, takové No, pojď. No.
3: Už?
1: Už.
3: Jestli už mohu začít.
1: Ale vždyť povídám, že ano.
3: To neplatí. Já začnu ještě jednou.
1: Ale to je dobré.
3: Cože?
1: No, abys hrál dál.
3: Povídám, že to neplatí, že začnu ještě jednou.

0: To ještě neplatí. Já začnu ještě jednou.
1: Ale to je dobré, to nemusíš pořád začínat.
0: Povídám, že to zase neplatí, že jsem se překlep. Já už nehrál od minulé zimy a ono mi to nejde tak, jak by mi to mělo jít.

0: to platilo. Jenom, že to nebylo celé.
1: Co říkáš?
0: Že to nebylo celé, že to zahraju ještě celé a bude to platit.

0: Da wird's, hä? Da wird das Schlag.
1: A to jsem od minulé zimy nehrál.
2: Já vím, že makový mužiček spí jako dudek.
3: Ale co stareček ve světnici nespatřil? Makové miminko nespalo jako dudek. Koukalo do stropu, broukalo a cumlalo si paleček u nohy. A u stolu spala stařenka, jako když ji do vody hodí. No jak by ne, když stařeček zahrál celičkou u kolébavku tak pěkně a bez chybičky.

Musím se něčeho napít. Jsem docela, jak to říká Justýna? Jo, uřícená jako žužu v průvanu. Proč žužu? To fakt nevím. Znáte Justýnu? Jo. Už je to lepší. Jsem zkrátka děsivě zrychlená, no. Mám chvíle, že mám pocit, že bych předběhla i rychlovlak. Teda, to mi něco připomíná. Víte co? Horskou dráhu. Takže, můžeme začít tak, jak vždycky začínáme. Čau, písklatá! Jak pak se máte? Já se mám přímo žůžově. A ne v průvanu. Našla jsem totiž něco děsně zajímavého a hned vám to šupajdím povědět. Od blikajícího monitoru vás zdraví vaše blesková internetová myška, Bibi. Svistím si to internetem, až se mi škube ocásek a najednou na mě jukne zajímavý článek o horských dráhách. V australském městě, který se jmenuje Perth, totiž minulej rok otevřeli jednu z nejšílenějších horských drah na světě. Psalo se to v tom článku, tak tomu věřím. Samo sebou jsem tam ještě nebyla, takže na vlastní očiska jsem tu dráhu neviděla, ale podle fotek to vypadá, že tam fakt opravdicky stojí. A podle toho, co jsem se dočetla, je docela děsivácky strašidelná. Jezdíte ve výšce, a teď bacha, 30 metrů nad zemí. Děsběs, co? A k tomu se ta dráha samozřejmě všelijak otáčí a klopí a zamotává, takže někdy jedete třeba i hlavou vzhůru. Taky ten vozejk nejede pořád stejně, ale různě zrychluje, zpomaluje, máte pocit, že jakoby padá a tak, no blázinec. A k tomu všemu jsou tam na speciální noční jízdy připraveny ještě další strašidlácký vychytávky, jako zahalený postavy s napřaženýma rukama, co asi dělají muhahahaha, muhehehehe a ohnivý plamený jazyky. Tyjo, tak na noční jízdu by mě asi nikdo nedostal. Pištěla bych jako moje teta Františka na bleším cirkusu. Jak jsem si tuhle bláznivinu přečetla, začaly mě ty horský dráhy náramně zajímat. Tak jsem se jim podívala trošku na zoubek. Horská dráha je fakt oblíbená atrakce. Najdete ji v nejrůznějších zábavních parcích nebo na poutích. Určitě už jste na nějaký tý horský dráze jeli, že jo? Jsou to vlastně takový malý železničky. Vymyslet ale fakt dobrou horskou dráhu není jen tak. Vozejky, do kterých si na horský dráze sedáte, totiž většinou nemají žádnej vlastní pohon. Jako motor nebo něco takového, aby mohli sami jezdit. Jsou nahoru na konstrukci k nejvyššímu bodu té dráhy tažený lanem nebo řetězem. No a celý se to spustí tak, že se zkrátka jede dolů. No postavit horskou dráhu je věda. Dělají to pořádní machři. Musí všechny lidi, který se chtějí svést, pořádně zabezpečit, aby se jim nemohlo nic přihodit. Dráhy se staví buď z oceli nebo ze dřeva. Teda, ať se na to podívám, jak chci, a našla jsem spoustu videí a celý veliký skupiny milovníků horských drah, stejně mně, jako myši, připadají ty dráhy takový, no nebezpečný. Co myslíte? Vy si možná říkáte, že horský dráhy, na kterých jste jeli u babičky na pouti, nejsou nic strašidelného ani nebezpečného. No jo, ale to jste neviděli ty dráhy, které jsem viděla já. Třeba tu, co mají v Japonsku, v Německu nebo v Kanadě. Schválně, mrkněte na ně taky. Zkuste si na netu vyhledat třeba nejrychlejší horské dráhy nebo nejlepší horské dráhy a řekneme si potom, jo? Jak vám to připadá? Zdají se vám ještě v pohodě? Je! A namalujete mi horskou dráhu, na který jste jeli. To by mohla být švanda, ne? Já si vás představuju takhle. Sedíte s maminkou nebo s tatínkem nebo se ségrou nebo s bráchou nebo s kamarádkou nebo s kamarádem
Prostě sedíte v tom vozejčku, máte ruce nad hlavou, vlajou vám vlasy a pištíte a vejskáte a řechtáte se na celý kolo. Tak kreslete, posílejte a já dám ty vaše skvělý obrázky na Piggyho stránky. To bude Pigou ščubrnět. No jo, vlastně. On má ty poutě děsně rád. Nejradši má na nich zrovna to žužu. Jo. A kdybyste měli nějakou čupr bezva otázku pro vaši internetovou myšandu Bibi, tak mi napište a já najdu odpověď tak rychle jako horská dráha v nejvyšším galupu. Já totiž najdu odpověď na každou otázku. Teď víte. Tak ahoj, letím šmédit dál? Jo, a ještě se napiju. Žíža. Mějte se, písklata.

strašná babice. Naštěstí ho osvobodí čtyři krásné víly a z babice je stará krabice.

jsem červen, šestý měsíc roku. A víte, co důležitého se stane v čase mé vlády? Rozloučím se s jarem a přivítám léto. Třeba se mu bude také líbit pohádka o Ježkovi, kterou vám budu teď vyprávět.

0: Zima byla dlouhá, jaro nějaké, a tak se všichni těšili na léto. Jen počasí se tvářilo, že se ho to netýká. Ráno přihnal vítr tlusté mraky a pak už jen pršelo a pršelo, z domu se na krok nedalo vyjít a doma bylo studeno a syrovo jako ve sklepě. Proč si nezatopíš? Zeptal se krtek Ježka, který se třásl pod peřinou.
1: Ani mě nenapadne, odsekl Ježek. Jednou už to léto musí přijít.
0: Jenže když přišlo, bylo už pozdě. Ježek kašlal, smrkal, v krku ho bolelo, že sotva mluvil.
2: Uvařím ti čaj s medem, nabídl se vrabec.
1: Já žádný med nemám, sýpal Ježek. Zaleď ke kočce, ať mi ho pošle velkou sklenici.
0: Jenže kočka právě olízla poslední lžičku a med došel i krtkovi. Ježkovi nezbylo než pít čaj s citrónem, ale bez medu, a potit se a čekat, až nemoc sama odejde.
1: To snad nebude nikdy, vztekal se.
0: Ale jednoho rána se probudil a vida. Kašel pryč, rýma pryč, v krku ho nebolí, juhu, zavískl, vyběhl před chaloupku a křičí na telegrafní dráty.
3: Vyřiďte všem, že už nestůňu, ať ke mně přijdou na návštěvu.
0: Byli tu coby dub, kočka, krtek i vrabec. Blahopřáli kamarádovi k uzdravení.
1: Teď se vám to mluví, ale já málem umřel, protože jste neměli med.
4: Příště uděláme větší zásoby, sliboval krtek.
0: Ježek se už klíčil.

0: Příště si vystačím sám. Už vás nebudu potřebovat.
1: Když se vrabec nechápavě zeptal, jak to, ježek se jen zatvářil tajemně.
0: Nechte se překvapit.
1: Víc neřekl. A tak se rozloučili. Cestou domů se Krtek s kočkou dohadovali, jak a čím je asi ježek překvapí.
0: Čím, čím? Poškleboval se vrabec. Ničím, jen se vytahuje.
1: To ale vrabec nevěděl, že kousek od Ježkovy chalupy stojí starý opuštěný včelín a právě s ním měl Ježek velké plány. Sotva kočka, Krtek a vrabec zmizeli z dohledu, spěchal ke včelínu. Nejdříve vyčistil všechny čtyři úly. Zděšení pavouci nestačili utíkat. Pak umyl zaprášené stěny včelína. Jen střechu nechal dešťům na starost. Za pár dní, když lesní zvonky zvonily poledne, byl včelín jako nový. A ježek už viděl, jak se do něj hrnou včely ze všech stran. Ale nehrnuli se. Včelín zůstával prázdný. Zato na louce včely pilně sbírali pil ze všech květů a odnášeli ho kdo ví kam.
0: Hned se nastěhujte do mého včelína, zakřičel na ně ježek. Ale včely jen bzzz a byli pryč. Ty jsou ale nevychované, vztekal se ježek.
1: Musíš se domluvit s královnou, vysvětlilo mu sluníčko. Počkej. Já ti nějakou pošlu. A opravdu, za chvilečku tu byla veliká včela. Prošmejdila včelín od zhora dolů, ze předu, ze zadu a najednou, jako by se setmělo, obrovský včelí roj zakryl slunce a už byl ve včelíně. Pak šlo všechno jako o závod. Včely létaly z úlů pro pil, s pilem do úlů, od slunka do slunka, ani na okamžik se nezastavili. Za týden ježek usoudil, že už je medu dost, poručil telegrafním drátům, aby pozvali kamarády na ochutnávku a zamířil do včelína. Jenže místo medu dostal žihadlo.
0: Jedno, druhé, třetí, au, co to má znamenat?
1: Rozčiloval se a křičel,
0: opravil jsem vám včelín, tak mi koukejte dát med a hezky rychle. Důdle, opovaž se,
1: bzučel mu roj kolem hlavy a tak raději vzal nohy na ramena a pelášil, co mu síly stačily. Vpadl do domečku a pro jistotu zavřel dveře na závoru. Ale to už na něj klepali vrabec, Krtek a kočka a ježek musel s pravdou ven. Kočka se smála pod fousisky.
2: To jsou mi ale nápady vybírat med na jaře.
0: A kdy teda?
1: Vňukal ježek.
3: Tady se všechno dozvíš a taky naučíš,
1: řekl Krtek a podal Ježkovi tlustou knihu Všechno o včelách a včelaření. Ježek mu poděkoval a pak už pilně studoval. Být včelařem, to nestačí jen mít včelín. To se musí také rozumět včelám a starat se o ně. Kočka, Krtek i posměvačný vrabec se nestačili divit, jak rychle se ježek všemu naučil. I včely si to pochvalovali a tak, když nastal ten správný čas, nachystali soudek medu pro něho a po soudečku i pro jeho kamarády. To, aby je v zimě nebolelo v krku a netrápil je kašel. Telegrafní dráty všechno roznesly do celého světa a odtamtud zase vyřizovali Ježkovi pozdravy plné chvály. Ježka to těšilo, jak by ne. Chvála každého potěší, zvláště když je zasloužená.
4: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek A tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, voňavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes jsem si namířil ke svému kamarádovi červenému mravenečkovi, jenomže jsem ho nenašel doma. My dva se sešli až pozdě odpoledne a hned vám povím, proč. Zrovna toho rána řekla maminka mravenečkovi. Vím, že moc rád leckam strčíš svůj zvědavý nosík, ale prosím tě, poslechni mě jednou. Vyhni se aspoň louce, kde roste kokrel. Tam se teď usadila zlatá broučice a říká se o ní všelico z podivného. Zkrátka, zlaté broučici prý straší ve věži. Bojím se, aby ti nějak neublížila. Sotva domluvila, její napomenutí začalo mravenečkovi vrtat hlavou. On už je takový. Jak to asi vypadá, když někomu straší ve věži? Říkal si a čím víc o tom přemýšlel, tím víc cítil takový divný neklid, který se jmenuje zvědavost a nedá se zahnat jinak, než že se udělá zrovna to, co se udělat nemá. Zajdu ke zlaté broučici. Rozhodl se nakonec. Když budu opatrný, jak by mi mohla ublížit? Utrhl si na cestu jahodu a metelil si to rovnou k louce, kde roste kokrel. Zlatá broučice právě seděla na verandě svého domečku, prohlížela se v zrcadle a sotva zahlédla mravence, zvolala: neseš mi dárek? Tak pojď blíž, mravenčí chlapečku, a slož mi ho k nohám, všichni to dělají kvůli mé sličnosti. Nosí mi dary, koří se zlaté broučici. Jsem ze všech brouků nejkrásnější, víš? Proto taky žiju tady pod kokrhelem, který se celým jménem nazývá Kokrhel sličný. To je nejlepší místo pro sličnou broučici. Všichni to o mně říkají. Říkají o vás něco jiného. Zasmál se mravenec a pomyslel si, tak už vím, co znamená, že někomu straší ve věži. Ale broučice se vztekala. Tak to si slyšel špatně, hloupý mravenčí chlapečku. Každý tvrdí, že jsem veliká krasavice a proto mi nosí dary. Dnes už tu byly bejlomorky, listohlodi, drvohlodky, tiplice a kuklice. Pak tedy máte dost darů. A já už musím jít, řekl mravenec. Ale zlatá broučice se před něj hrozivě postavila a zvolala: stůj! Tamti mi přinesli samé docela nechutné věci a já mám zrovna chuť na jahodu. Dej ji sem. Zaběhněte si na mes, tam jich roste, ocekl mravenec. Ale broučice vypískla: já? Mé zlaté nožičky, že by se měly trmácet na mes? To jsou mi drzé nápady. Dej sem jahodu a zmiz. A broučice chňapla po jahodě, ale jak byla rozčilená, spolkla s jahodou i mravenečka. Co to děláte? Nechte mě! Puste mě! Ohyzdo žlutá! Ohyzdo líná! Ohyzdo hloupá! Volal mravenec celý pryč z toho, jak rychle se octl v žaludku zlaté broučice. Zlatou broučici to polekalo a rozčílilo ještě víc. Za všechno si můžeš sám. Proč si mi nedal jahodu dobrovolně? Pištěla. Teď mlč a nenadávej mi. Mlč, nemluv na mě. Ty jeden hlupáku hloupá. Na to se ozvala žalostná odpověď. Ohyzdolína, žloutá. Kolem zlaté broučice zrovna skákala čiperná luční kobylka. Už dlouho měla na broučici pivku a teď najednou slyší, že na ní broučice volá ohyzdolína žlutá. Já nejsem ani líná, ani žlutá. To všechno jste vy? Utrhla se kobylka na broučici. Nechte mě laskavě na pokoji, ano? Nebo to špatně dopadne? Jenomže broučice ji vůbec nevnímala, protože zrovna okřikovala mravence. Mlč! Nechci tě poslouchat! A já vás taky nemíním poslouchat. Já jsem si nezačala, já ne? Rozčílila se kobylka, skočila k broučici a slupla ji. Tak, teď už nekřičel jen mravenec na broučici a broučice na mravence, ale taky broučice na kobylku a kobylka k tomu taky řekla svoje. Hádali se všichni tři o 106 A vlastně už nikdo nevěděl s kým, až kobylka zaječela: Vy tam! Ať jste, kdo jste, mlčte! Nechci to poslouchat! Je mi z vás na nic! Bolí mě břicho, mlčte, ticho, ticho! To právě skákala kolem trnkového keře, ve kterém seděla malá pěnička. Bylo to poprvé, kdy si úplně sama vyletěla z hnízda vyzkoušet pěničí trylky. Lili, prospěvuje si pěnička a tu kolem skáče kobylka a křičí: Ohyzdo, líná, mlč! Nejsem ohyzdná a nejsem ani líná, ozvala se mírně pěnička. Vždyť slyšíš, že cvičím trylky? Co si to na mě vymýšlíš? Dostala jenom nevrlou odpověď: Mlč! Tak dost. Pěnička se zakabonila a raz, dva, na dvě polknutí kobylku sezobla. Bylo to dost velké sousto pro malou pěničku, až jí z toho zaškrábalo v krku, ale věřila, že teď si konečně v klidu zaspívá. Otevřela zobáček a z hrdla jí namísto li vylétlo: Mlč! Ty mlč! Ty! Zanaříkala spletená pěnička a celá nešťastná letěla honem domů, aby si postěžovala mamince. Maminka si zrovna v nejlepší náladě zkoušela árie. Li, hlaholila splna hrdla. Li, neslo se daleko do kraje a ona si pyšně říká, že zpívá líp než Slavík. A v tom přiletí domů malá pěnička, otevře zobáček a vyhrkne: Mlč, nechci tě poslouchat. Tak to se maminky pořádně dotklo a bez rozmyšlení pleskla malou pěničku dozad. V tu chvíli vyskočila pěničce ze zobáčku kobylka, poskočila a vysvětlila: To neříkala vaše pěnička, ale já a ještě někdo, koho jsem spolkla. Pěkně vás prosím, plácněte mě taky. Kobylka dostala pěknou hrdu dozad a vyskočila z ní zlatá broučice. Potom plácli i broučici a té vyletěl z hrdla mravenec i s jahodou. Chvíli na sebe všichni vyjeveně koukali, ale pak jim to zčista jasna všechno přišlo k smíchu. A tak se všichni smáli a tu zas zlaté broučici najednou přišlo k smíchu, jak hloupě byla pyšná. Mě asi strašilo ve věži, vyhrkla a zase se všichni smáli dál. A zrovna v tu chvíli jsem se tam nachomítl já. V čemu se všichni smějete? Zvídám honem a jeden přes druhého mi začali vykládat, co se stalo. Chviličku jsem se s nimi smál a pak jsem doprovázel domů svého mravenčího kamaráda. Kde pak si zase lelkoval? Kam si zas strkal nos, že si byl celý den pryč? Zlobila se mravencova maminka a on mi zašeptal: Prosím tě, mamince nic neprozraď. Slíbil jsem to. Ale ten slib se týkal jen mravencovy maminky. Vám jsem to přece povědět musel. Dobrou noc.

0: Dobrý den, pane
1: Tiše, chvilku.
0: Jo. Co je, tatí?
1: Abys byl chvilku ticho.
0: Teď já jsem úplně ticho, tatí. Jak to, že nejsem ticho, když náhodou jsem?
2: To jsem mluvila já prvé, to nemluvil Horlínek.
1: Mlčte už, mámko, ty. A poslouchejte.
0: Co?
1: Slyšíte?
0: Simano, tatí.
2: Já ne, pane Spejble.
1: Jak to, že ne?
0: A ty něco slyšíš?
1: Kukačku, kdybyste chvilku mlčeli, tak byste ji slyšeli taky.
3: Před chvílí kukala kukačka.
2: Jo, to já bych taky chtěla slyšet kukat. Já ještě neslyšela kukat.
3: To je strašně zajímavý pták, kukačka, nemyslete si.
2: Jo.
0: A co je na ní zajímavého, že je tak zajímavá?
3: Všechno je na ní zajímavé.
2: A co nejvíc, pane Spejble, co nejvíc?
3: Zajímavé je na ní například to, že kukačka nikdy nekuká.
2: Jejda.
0: Kuká, tatí, já ji slyšel tolikrát, že už bych mohl kukat sám.
3: To je právě ta mýlka. Ono totiž, když něco kuká, tak to nikdy nekuká kukačka.
2: A kdo tedy kuká, když nekuká kukačka?
3: No zamyslete se trošku, když nekuká ona kukačka, tak to může být jedině no.
2: Pan kostelník, pane Spejble.
3: Ale kostelník, co pak kostelník kuká? Kostelník přece zvoní, Máničko, od toho má zvon, aby zvonil, když je třeba poledne, žano, a ne aby kukal.
0: A vždyť pan kostelník nezvoní, tatí. Pan kostelník přece peče rohlíky a housky, si říkal. A na to nepotřebuje zvonit.
3: Moment, abychom si rozuměli. Ty myslíš pana kostelníka z pekárny?
0: Ano, tatí, já myslím pekaře pana kostelníka.
3: No proto, já myslím, že myslíš kostelníka.
0: Ne, taťuldo, já myslím pana pekaře.
3: No moment. Ty myslíš pekaře kostelníka, ale ne pana pekaře.
0: Já přesně nevím, koho myslím, tatí.
2: Já myslela toho pana kostelníka, co peče, pane Spejble.
3: Protože to je rozdíl. Pan kostelník je pekář, ale pan pekař je doktor, to je zubář. Ten mi dělal přece stoličku.
2: Kdo vám dělal stoličku?
3: Pan doktor pekář.
0: Jsi říkal, že jsi koupil v prodejně tu stoličku.
2: No.
3: Ale tadyhle stoličku v puse sedmičku. No, to mi dělal pan doktor pekář, ten mi plomboval.
2: Protože byla děrová, vidíte?
3: Ovšem, samo sebou.
2: No.
0: On přitom kukal?
2: Jo.
3: Ale koukal, proč? Šmanko, ty proč by přitom měl kukat? Už jsi viděl doktora, který by při ošetřování pacienta kukal?
2: Já teda nikdy ne, pane Spejble, to
3: no
2: teda
3: tak,
2: ne, to.
3: Proto ti povídám, že kuká kukačka, že ano. Jenomže, když kuká kukačka, tak nikdy nekuká ta kukačka, ale kdo? No, ne ta kukačka, nýbrž.
0: Pan doktor, tatí.
3: Šmanko, teď jsem o tom...
0: Kominík, tatí.
3: Ale kominík, už jsi slyšel kukat kominíka?
0: Slyšel, tati, včera po chodníku šla nějaká občanka a kominík na ní kukal z komína, aby si všimla, že vymetá a že je užitečnej.
3: Jenomže když v lese něco kuká, tak to není kominík a není to ta kukačka, je to vždycky a jedině kukačák, sameček od kukačky.
2: A samečka nekuká nikdy?
3: Ovšem, že ne, to je ta zvláštnost, kterou lidi nevědí.
2: A co teda dělá samečka od kukačky?
3: No hledá nějaké cizí hnízdo, aby tam snesla vajíčko.
2: Samečka.
0: Jak to cizí?
3: Protože ona do svého hnízda vejce nesnáší. Ona je podstrčí cizím ptákům, to si ještě neslyšel, pojem kukačí vejce.
2: A co dělá ve svém hnízdu teda kukačka?
3: Nic. Ona své hnízdo ani nemá. Ona ho ani nestaví.
0: A co teda staví?
3: Proč by ho stavila, když podstrkuje svá vajíčka do hnízda třeba kosovi, strnadovi a tak?
2: A proč je strčí ke kosovi nebo ke strnadovi?
3: Protože své hnízdo nemá, Máničko. Teď jsem to povídal a vysvětloval.
2: No?
3: Vajíčko musí být kde? V hnízdě. Kukačka hnízdo nemá, tak ho snese do hnízda třeba kocholoušovi.
0: Říkal strnadovi.
3: No tomu taky, prostě k cizímu. A oni jí mládě vylíhnou a vychovají.
0: A jak ho naučí kukat?
3: Jak to kukat?
2: Jak naučí tu malou kukačku kukat, když oni nekukají?
0: Strnad přece nekuká.
2: No.
0: Chocholouš taky ne a
2: no.
0: Nikdo.
3: Co by ho učili kukat? To umí mládě od přírody samo. Co pak ty neumíš kukat?
0: Umím, tatí.
3: No tak vidíš.
0: A ona mě snesla kukačka, tatí?
3: Cože?
0: Jestli mě snesla kukačka.
3: Co to povídáš za nesmysl? Kde je tvůj otec?
0: No já původně myslel, že ty, tati, jenomže když pojídáš...
3: Jak to myslel? Jak to původně? Kdo je tedy původně šmankoté podle tvého tedy tvůj otec?
0: Jsem kukačka, tati. No?
3: Prosím tě, seber se trošku. Ptám se tě vážně. Kdo je vlastně tvůj otec? Ptám se tě vážně. A ty plácneš, že kukačka.
0: Tak chlouš, tati, já jsem řekl kukačka, protože jsem myslel...
3: Šmankoté, ty máš zase dneska den? To mi zase začíná stoupat krev do hlavy.
2: Slyšeli jste to? Teďka zase zakukala, ale hodně v dálce, ani to nebylo slyšet.
3: Prosím vás, vemte se za ruce a dejte si odchod, nebo z vás začnu kukat já sám.
0: Šmano, tati, pojď máni, jdem poslouchat kukačku.
2: Naschledanou, pane Spejble.
3: Naschledanou.
0: Ahoj, tati.
4: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
5: A teď ještě jednou.
4: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
5: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Příští den seděl Rumcajs před jeskyní a pročesával si hřebenem na borůvky vousy. Lesní včely mu mírně kroužily okolo hlavy. Rumcajs přemýšlel, čím dobrým by Volšovečkovi vynahradil trápení se špuntem. Manka zatím krmila z ošatky hejno lesních holubů. Nejste nám tu v lese na nic dobrý, povídá, ale pomějte se. V tom přiběhl mezi stromy tenonký potůček vody a pořád ho přibývalo. Manka uskočila, poplašení holuby se rozletěly a Rumcajs povídá, aby se tak nahoře u Volšovečka strhla rybniční hráz, to by bylo pěkný nadělení. Včera Volšoveček div neuschnul v prázdném rybníce a dnes, aby ho tak divoká voda, kdo ví kam odnesla. A Rumcajs se rozběhl proti proudu k lesnímu rybníku. Hráz byla celá, ale na vrbě seděl vodník Volšoveček a plakal tak vydatně, že to vydalo za potok. Tak už zaráz, nebo mi vytopíš jeskyni, povídá Rumcajs. Volšoveček smutně popotáhl nosem. Tobě se řekne, neplač, ale podívej se, co se mi urodilo v rybníce. Rumcajs se podíval a zbledl pod vousy. V rybníce leží sumec Holdegrón. Takový sumec byl v Čechách jen jeden. Zalehl rybník od česel až k čepu. Hubu měl Holdegrón širokou jako stavidlo a oči jak mlýnské kameny. No, ty jsi mi krasavec, povídá Rumcajs a přidržel se vrby. A hned ale spustil přísně na Volšovečka. Kdybych byl vodník jako ty, tak bych si pořádně dovedl poradit s každou rybniční záležitostí. Sumce vyžeň a vlesi do rybníka místo něho. A neskusil bys to nejdřív sám? Otočil řeč Volšoveček. Rumcajs se opřel nohama pevně do hráze a spustil na sumce. Holdegróne, nerad tě tu vidím. Mrskni ocasem a odkormidluj, odkud si připlaval. Sumec pootočil po Rumcajsovi oči a líně hnul ocasem. Udělala se taková vlna, že to Rumcajse i s Volšovečkem popadlo a odplavilo až do lesa k jeskyni. Vítám vás, povídá jim Manka. Jak vidím, dobře jste pořídili. S Holdegrónem není kloudná řeč, řekl na to Rumcajs. Boreď by s rybou byla řeč, povídá Manka. Rumcajs se mrzelo, že takhle dopadli. Postavil Volšovečkovi pod šos vědro, aby jim nenakapal po jeskyni, a sám se zhluboka zamyslel. Za chvíli luskl palcem o prostředníček a sáhl do přítruhlíku pro klubko provazu. Můžeme jít. Odvedl Manku s Volšovečkem k rybníku, podal Mance klubko a zeptal se, dovedla bys z toho provazu udělat pořádnou síť? Manka uvázala provaz mezi vrby jako osnovu, a protože Volšoveček byl malý jako kudlička, podala mu druhý konec provazu a on tou osnovou proskakoval jako člunek. Síť byla za chvíli hotová. Sumec Holdegrón se na to líně díval hned jedním, hned zase druhým okem. Teprve když síť rozprostřeli na hrázi, ušklíbil se velikou hubou.
1: Já, nejdřív byste mě do té sítě museli dostat.
0: Depak, na toho nic neplatí, povzdechl si Volšoveček. Ale v tom Manka zatleskala a hned tu bylo hejno lesních holubů. Každý popadl do zobáku jeden provázek a rovnou nad rybník. Tam spustili síť na Holdegrona. Holdegron se pod sítí trochu ošil a znova.
1: Lámali jste si zbytečně hlavu i prsty. Nejdřív by se musel najít někdo, kdo by se mnou hnul.
0: Jen domluvil, pohladil vodník Volšoveček dlaní vodu a ze všech stran rybníka se seběhly ryby. Přijeli pomalí siláci kapři, divoce se přihnali štiky, hladce připluli líni a pak už se čekalo jen na rybí drobotu. Ryb byla síla a každá z nich vzala do huby jeden provázek od sítě. Ale protože se přitom mleli na všechny strany, nemohli síť utáhnout. Sumci Holdegronovi to až přišlo k smíchu.
1: To by nejdřív to spřežení muselo mít kočího, zehonil se. Kočí je tuhle, křikl Rumcajs, utrhl si ve vrbový prut a skočil z hráze Holdegronovi rovnou na hřbet. Rybí spřežení v tu chvíli pořádně zabralo a už se jelo strouhou proti vodě. Rumcajs kočíroval. Když dojeli do řeky Labe, zarazil Rumcajs rybí spřežení a povídá Sumci. Plav si kam chceš, Holdegrone, tady je už místa dost.
0: Za dvě neděle na to připlavala s truškou Rumcajsovi do studánky poštovní rybička. Vorvani a jiné velryby po ní vzkazují, že Holdegron vjel u města Hamburku do moře. A jestli sahal v rybníce od česel až k čepu, není prý ho teď v moři ani od krajíčku ke krajíčku.

0: Jak do Lhoty přiletěl meluzín. Jajdiny rodiče jeli do Máslové Lhoty pro máslo a do Švestkové Lhoty pro pár švestek. Jajda měla na celý den pohraní. Musela hlídat sestřičku Týnku a s tou nebyla žádná legrace. Týnka uměla jen spát, bumbat a brečet. Někdy řekla
1: ga, ga, ga, ga.
0: Ale nikdo neměl zdání, co to znamená. Jajda se strašlivě nudila. Kolébala Týnku a sněla o tom, jak utéct za větříčky. Radovánek s Vychůrou sušili lhotským maminkám šňůry plné prádla, protože se blížil vichr a maminky chtěly mít prádlo pod střechou. Jajda klimbala nad kolébkou a najednou ji probudil podivný zvuk. Znělo to asi takhle. Nejdřív se lekla, že brečí Týnka, ale sestřička spala jako jezule. A za chvilku něco zakvílelo. Jajda byla kurážná holka, ale teď v ní byla malá dušička. Opatrně se rozhlédla a uviděla v koutě hubené, průsvitné stvoření. Krčelo se na bobečku. Vypadalo jako z mlhy, dlouhé mlžné vlasy mu vlály kolem mlžné hlavy a tiše skučelo. Jajda sebrala všechnu odvahu a co nejzdvořileji řekla.
2: Dobrý den, kdo pak vy jste?
0: Stvoření kníklo.
1: Meluzín.
0: A co tu děláte?
1: Neslyšíš, brečím.
0: To slyším, ale proč? Meluzín zavil jako smutný pejsek.
1: Protože jsem sám na světě. Měl jsem přítele a to byl vítr. Všude jsme cestovali spolu. Vítr vanul a já zpíval hrdinské písně. Ale můj přítel mě opustil a já už nemám pro co žít.
0: Ale jděte, pane Meluzíne, vyhrkla Jajda, protože jí toho hubeňoura bylo líto. To si nesmíte tak brát. Ten kamarád vás jistě neopustil. Asi jenom odpočívá. Vítr se taky musí někdy prospat. Říká se tomu bezvětří.
1: Nikdo mě nechce,
0: fňukl Meluzíne tiše.
1: Nemám komu zpívat. Nikdo mě nemá rád.
0: Jajdě bleskl hlavou nápad. Víte, my tu máme dva větříčky. Jsou to ještě kluci, ale třeba by si vás docela rádi poslechli. Meluzín zrůžověl a vypadal jako cukrová vata.
1: Myslíte?
0: Pípl stydlivě. Tak já pro ně doběhnu, chcete?
2: Ale musíte mi zatím hlídat sestřičku.
0: Jajda celá šťastná vyběhla ven. Bratříčci byli úplně ufoukaní. Těch záclon a ubrusů a plínek bylo moc.
3: Sláva, že jsi tady, Jajdo!
0: Zaradoval se Radovánek.
3: Že nám můžeš.
4: Za chvíli přiletí vichr s deštěm. Jestli prádlo zmokne, všechny maminky se na nás pěkně naštvou. Ta tvoje určitě taky.
0: Řekl Vychura. Jajda honem začala sbírat prádlo a zapomněla na celý svět. Pak byla i poslední záclona suchá a na kraj padlo šero. Jajda se plácla do čela.
4: Pro pána Týnka!
0: A už kmitala domů, co jí nohy stačily. Radovánek s Vichurou letěli za ní a foukali jí dozad, aby se jí lépe utíkalo.
4: Jen jestli je sestřička v pořádku.
0: Ale už z dálky slyšeli úžasný zpěv.
3: Ká, ká, ká, ká.
0: Zpívala Týnka a mávala růžovými pěstičkami.
3: Uaj.
0: Zpíval Meluzín sladkým, tenkým hláskem a zkoušel houpat kolébku. Protože však měl ruce z mlhy, dokázal udělat jen malinké hou-hou.
4: Pane Meluzíne,
0: vyhrkla udýchaně Jajda.
4: Vy krásně hlídáte.
0: Meluzín k ní otočil blažené oči.
4: To je krása mít zase pro koho zpívat. A vaše sestřička je na zpěv nadaná.
0: Pak se usmál na bratříčky.
4: To jsou jistě ty zdejší větrní pánové, vidíte? Těší mě.
3: Nás taky.
0: Zamumlali trochu vyjeveně oba větříčci.
4: Poslyšte, pane Meluzíne, nemohl byste u nás zůstat a hlídat Týnku, když vám to taky jde?
0: Napadlo Jajdu.
4: To by totiž bylo skvělé.
0: O Týnku by bylo postaráno a ona by mohla trajdat venku s větříčky. Ale v tom se z dálky ozval svist mnohem silnějšího větru, než byli oba bratříčci dohromady. Meluzín vyskočil a rozzářil se jako zimní úsvit, jako bledoulinké ranní sluníčko.
4: To je můj přítel vítr! Probudil se!
0: Zaúpěl šťastně.
4: Díky, že jsem tu mohl být s vámi. Má první píseň bude patřit vám.
0: A proměnil se v mlhu. Mlha vyletěla oknem a Meluzín byl pryč.
3: No jo, tak zase budu hlídat sama.
0: Mávla rukou Jajda.
4: Pojďte, kluci! Udělám vám čaj.
0: Když se Jajdiny rodiče vrátili, vichr už burácel po celém kraji.
5: To jsme rádi, že jsme doma. Venku se dnes žení všichni čerti. Slyšíš tu Meluzínu, Jajdo?
0: Řekl táta. Maminka měla radost. Vidím, že ses o Týnku starala dobře. A vy, kluci, jste taky pašáci. Nenechali jste nám zmoknout prádlo. Za to vám všem něco upeču. Domem zavoněl švestkový koláč, Jajda s bratříčky ho jedli ještě teplý a nad krajem zněl Meluzínův zpěv. Meluzín zpíval svou hrdinskou píseň a Jajda věděla, že zpívá i pro ně. A Týnka se smála a dělala
3: ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga.
6: Dobrý večer, děti. Říká se, že nikde člověku nechutná tak jako u maminky. Taky to většinou platí, i když některá maminka není třeba nějaká zvláštní kuchařka a člověk se nají líp například u babičky, ale pozor, maminka je maminka. A to, co pro vás dělá, dělá s láskou. Ten večer, o kterém bude řeč, se maminka chystala, že upeče koláče. Vy už jste spali v postýlkách a mamka udělala těsto, dala do toho kvasnice, aby pěkně nakynulo a odstavila to do tepla. Zatím si s tatínkem povídali, co ten den prožili. Dívali se taky v televizi na zprávy a divili se, co lidi dělají za blbosti. Pak už dělala maminka ty koláče. Sázela je na plech a dávala do trouby. To už byl v televizi film o tom, jak k nám přiletěli nějací mimozemšťani a chtěli se s náma kamarádit. Ale my jsme na ně byli zlí a tak oni pak byli taky takoví a to jsme se teprve nestačili divit. Ale už nám nebylo asi pomoci, na to jsme měli myslet dřív. A byly tam děti, které na to upozorňovali, ale jak už to bývá, nikdo je neposlouchal. Všichni si mysleli, že jsou ti ze všech nejchytřejší. A pak to tak dopadlo. A taky tatínek říkal, to snad není pravda, naše děcka by jim mohly poradit, kdyby se jich zeptali. A to už je co říct. Toto řekl. A maminka zasprý, vždyť je to jen film, prosím tě. A tatínek, ale ze života, to by se klidně mohlo stát. A pak by jsme se taky divili. A maminka, možná ty by se zdivil, já ne, já už se nedivím ničemu. A tatínek, ale budeš se divit, až zjistíš, že se ti pálí buchty. A maminka, snad koláče, ne? A tatínek, to je jedno. Něco se tu prostě pálí. A maminka, Ježíš Maria, to jsou koláče. A běžela k troubě a na poslední chvíli vytáhla koláče z trouby a ani nebyly moc spálené, jen trochu chycené. Ale to má tatínek právě rád. Maminka jen vydechla. No to se divím, vždyť tam byly jen chvílku. Tatínek nesměle poznamenal. Vidíš a pak, že se ničemu nedivíš. A maminka, aby ty jsi mě nechytal za slovo, dala do trouby další plech a dívali se dál. A ti mimozemšťani už postupovali celou zemí a každého všude uspali takovými paprsky, co jim zářili z očí a tak to všude, kudy prošli, vypadalo jako v té pohádce o šípkové růžence, kde všichni spali a spali a spali. A tak ti mimozemšťani uspali celou Ameriku, všechny lidi tam, každého zrovna při tom, co dělal. Takže třeba toho jejich prezidenta uspali s otevřenou pusou, protože zrovna mluvil do televize něco. A druhý plech byl hotov. A pak šli dál a ruský prezident zrovna trénoval zápas a jeho protivník ho zvedl do vzduchu, že s ním praští o zem. Ale už nepraštil, protože oba v tu chvíli usnuli. A náš pan prezident byl právě na horách. Akorát se rozjel na lyžích z kopce. A daleko nedojel. Zrovna při třetím obloučku švihl patičkou a v tom na něj mimozemšťani mrkli těma paprskama a už usnul, jako by skameněl. A to už se dopekla třetí dávka. No a tak dál stuhli i prodavači v obchodech, učitelé v mateřských školkách, hornice v dolech, zdravotní bratři v nemocnicích, kominice, květináři, vyšívači a švadlenové, boxérky i fotbalistky, i děti. Všichni. A mimozemšťani se blížili k obrazovce, jako by se dívali dovnitř do bytu, do místnosti, kde seděl tatínek a maminka právě vyndávala z trouby poslední čtvrtý plech. Najednou se obrazovka vyboulila, jako by byla z nějaké gumy a opravdu. Vstoupili mimozemšťani a už se chystali uspat maminku s tatínkem a to měla maminka zrovna ten čtvrtý, ještě horký plech v ruce. Ale tatínek se jen tak nedá a ještě než ty bytosti stačily něco udělat nebo říct, už je předběhl a povídá. Vítám vás u nás doma a jestli teda máte taky to zažívací ústrojí, tak si račte posloužit, tak dobré koláče nikde nedostanete. A dáte si čaj nebo kávu? A maminka už cukrovala koláče a rovnala je na tác a nabízela mimozemšťanům. Tyhle jsou s tvarohem uvnitř a tyhle s ořechama, jestli to smíte, a ty s marmeládou, jeste, dejte si na co máte chuť. Oni jedli, jestli se to tak dá říct, protože to do sebe házeli vrchem hlavy. A tam, co máme pupík, odtamtud se ozývalo prosím čaj a prosím kávu. Znělo to trochu divně, nějak jako prosím čau, prosím krávu, nebo tak nějak, ale tatínek s maminkou rozuměli. A koláče si ty osoby taky chválili, nějak tak jako ulala, olororo, vyráželi obdivné parara a avaláre. No, byla velká spokojenost a už jich tu bylo plno, pokyvovali hlavami, házeli si do nich vrchem ty koláče a lili kávu a čaj a pupíkem chválili. Až už nic nezbylo, rozloučili se s tatínkem a maminkou a pravili. Vidíme, že tu jsou tady na zemi též dobří a spravedliví lidé a kvůli vám to tu nezničíme. Děkujeme za pěkné pohoštění a vracíme se domů na okraj vesmírného trichtýře. A zmizeli zpátky v televizoru a šli zase pospátku dál a dál a všichni ožívali, i hokejistky, zednice, prodavači v galanterii, uklizeči a prezidentky i prezidenti. Na obloze se objevil ohnivý nápis Polepšete se. A pak taky díky za vynikající koláče, čaj a kávu. A pak ti vesmířané zmizeli. Maminka se dívala na ty prázdné plechy a povídala smutně. Co budou ty nebohé děti ráno snídat? Vždyť já jim nemám co dát. Ale tatínek ji uklidnil. Vždyť je tu chleba a něco k tomu se taky najde, tak co? A pak skočíš. A zítra večer musím do cvičení, tak tě nebudu rušit a můžeš pár koláčů upéct, když už máš volno a takhle to dopadlo. Tak to byla maminka ráda, že to tatínek tak pěkně vymyslel. A pak ještě celý pokoj i s kuchyňským koutem důkladně oba uklidili, pořádně vytřeli zem, která byla plná jakéhosi slizu po těch cizích stvořeních, a pak šli spát. Už byli moc unaveni. A maminka říká, to byl dobrý nápad, tatínku, nabídnout jim pohoštění. To nás všechny zachránilo. A dala mu pusu na dobrou noc a v tu ránu usnuli. A vy už běžte taky spát. Ať jste zítra tak šikovní a vlastně i silní, jako ten váš tatínek. Dobrou noc.

Kamarád z cest. Chudák Jan byl zarmoucený. Jeho otec těžce stonal a umíral. V malé světnici byli jen dva. Otec a Jan. Bylo pozdě v noci. Lampa na stole zhasínala. Byl jsi vždy hodný syn, Jeníku, řekl nemocný otec. Pán Bůh ti ve světě pomůže. Podíval se na synka vážně a měkce, vzdychl a zemřel. Zdálo se, že spí. Ale Jan plakal. Byl nyní ve světě sám. Neměl otce ani matku, ani bratra, ani sestru. Chudák Jan. Klečel před lůžkem, líbal otcovu mrtvou ruku, z očí mu padaly vřelé slzy, až posléze složil hlavu na tvrdou pelest a usnul. Měl podivný sen. Přišlo k němu slunce a měsíc. Klaněli se mu a byl s nimi i jeho otec, svěží a zdravý, a smál se, jak se smál vždy, když byl spokojený. Krásná dívka se zlatou korunou na dlouhých krásných zlatých vlasech podávala Janovi ruku a otec řekl: Hle, jakou máš nevěstu, je nejkrásnější na světě. Tu se Jan vzbudil, sen zmizel. Na loži odpočíval jeho mrtvý a chladný otec. Chudák Jan. Za týden otce pochoval. Jan šel za rakví a věděl, že už otce nikdy nespatří tváří v tvář. Slyšel, jak na rakev dopadají hroudy a viděl, jak pod nimi mizí a srdce mu pukalo zármutkem. Pak zpívali žalm a ten zněl tak sladce, že Janovi opět vhrkly do očí slzy. Plakal a pláč ulevoval jeho zármutku. I slunce ozařovalo zelené stromy tak nádherně, jako by říkalo: Nebuď smutný, Jeníku, hleď, jak krásně modré je nebe. Tam nahoře je tvůj otec a prosí milého Pána Boha, aby se ti vždy dobře dařilo. Chci být vždy dobrý, řekl si Jan. Pak jistě přijdu ke svému otci do nebe. A jak budeme šťastní, že se opět sejdeme. Budeme si tolik povídat a on mi v nebi všechno ukáže a ovšem mě poučí, jako mě poučoval zde na zemi. O, jak to bude krásné! Jan si představoval vše tak jasně, že se mimo děk usmál, třeba že mu ještě tekly po tvářích slzy. A ptáci seděli na kaštanech, až veholili. Kivít, kivít, byli veselí, ačkoliv byli také na pohřbu. Ale oni dobře věděli, že mrtvý je nyní v nebi, že ho tam odnesla krásnější a větší křídla, než mají oni, že je šťastný, protože byl vždy dobrý, a měli z toho radost. Jan se díval, jak se ze stromů rozletovali daleko do celého světa a chtělo se mu letět s nimi. Nejdříve však chtěl postavit na hrobě svého otce veliký dřevěný kříž. A hle, když jej večer přinesl, byl hrob posypán pískem a ozdoben květinami. Učinili to cizí lidé. Všichni měli jeho otce rádi, protože byl vždy dobrý a nyní ležel mrtev.
Druhého dne časně ráno si Jan svázal uzlík do opasku, vložil své dědictví po otci, bylo to 50 tolarů a několik grošů, a vypravil se do světa. Ještě však zašel na hřbitov, pomodlil se na otcově hrobě a řekl: S Bohem, tatínku, zůstanu vždy dobrým člověkem, pros za mě milého Pána Boha, aby se mi dobře dařilo. A venku na poli, kudy Jan šel, stály květiny a byly krásné a svěží, kývaly se větrem v teplém slunci, jako by říkali: Vítej nám, hle, jak je tu hezky. Ale Jan se ještě jednou obrátil a díval se na starý kostel, kde byl pokřtěn, kam chodíval se starým otcem každou neděli a zpíval žalmy. Najednou spatřil vysoko až nahoře ve zvonici ducha kostela s rudou špičatou čepičkou na hlavě. Jan zamával rukou a dal mu s Bohem. Duch kynul rudou čepičkou, ruku dal na srdce a prsty mu posílal

dokupy sena na louce a zalíbilo se mu to. Hle, řekl si, ani král se lépe nevyspí. Pole, potok, kupa sena a modré nebe nade vším je mojí ložnicí. Kobercem je zelená tráva s červenými květy, kytice mám z planých růží a bezu a místo umyvadla potok s čirou čerstvou vodou. Rákosí v potoku se uklánělo sem a tam a přálo mu dobrý večer a dobré jitro. Měsíc svítil jako veliká noční lampa, visící hluboko pod modrým klenutím, jehož závěsy nebyly v nebezpečí, že by vzplály. Jan mohl spát bezstarostně a také spal. Vzbudil se až na úsvitu, když všichni ptáčkové zpívali: dobré jitro, dobré jitro, už ses vyspal. Byla neděle. Zvony vyzváněly, zvali do svatosti.

Lidé šli do kostela a Jan je následoval. Zpíval s nimi a poslouchal slovo Boží. Bylo mu, jako by byl doma v kostele, kde byl pokřtěn a kde tolikrát zpíval žalmy se svým otcem.

Na hřbitově bylo nesčetné množství hrobů a na mnohých z nich rostla vysoká tráva. Tu si Jan vzpomněl na hrob svého otce, který jednou také tak zaroste, nebude-li se o něj starat. Proto se sklonil, vyplel trávu, postavil poražené kříže a položil věnce, které odvál vítr, opět na jejich místa. Snad někdo právě tak ošetří hrob mého otce, když to nemohu udělat já, pomyslel si. Před kostelem stál šedovlasý žebrák a opíral se o berly. Jan mu dal groše, které měl, a šel vesele dál do širého světa. K večeru se počasí změnilo, foukal vítr a pršelo. Jan chvátal, aby se někde ukryl, protože zatím nastala noc. Konečně přišel k malému kostelíčku, který stál o samotě na pahorku. Dveře byly jen přivřené, a tak Jan vklouzl dovnitř. Zde chtěl přečkat nepohodu. Skrčím se do kouta, řekl si. Jsem už tak unavený, že si zasloužím odpočinek. Posadil se, sepjal ruce, pomodlil se večerní modlitbu a dřív než se nadál, spal. Venku blýskalo a hřmělo. Půlnoci se probudil, bouře se zatím přehnala a měsíc svítil jako rybí oko. Uprostřed kostela stála otevřená rakev a v ní ležel člověk, který ještě nebyl pochován. Jan měl čisté svědomí a nebál se. Také dobře věděl, že mrtví nikomu neublíží. Jsou to zlí lidé, kteří nám strojí zlo. A dva z takových zlých lidí stáli vedle rakve mrtvého muže, jenž byl před pohřbem odnesen do kostela. Chtěli mu udělat velké příkoří, nechtěli ho nechat ležet v rakvi, nýbrž vyhodit ubohého mrtvého muže před chrámové dveře. Proč to chcete udělat? Ptal se Jan. To je špatné. Nechte ho odpočívat ve jménu Krista.

0: Ale kde pak? Odpověděli ti oškliví muži. Vždy si z nás stropil blázna, dlužil nám peníze a nemohl zaplatit. A jelikož nyní vyrovnal svůj dluh smrtí, nedostaneme ani haléř. Proto jsme se chtěli pomstít, ať leží jako pes před chrámovými vraty. Nemám víc než 50 tolarů, řekl Jan. Je to mé dědictví, rád vám je dám. Slíbíte-li mi, že necháte mrtvého ubožáka na pokoji? Já se světem protluču i bez peněz. Mám silné, zdravé údy a Bůh mi vždycky pomůže.
1: Pokud nám opravdu zaplatíš jeho dluh, nic mu neuděláme, řekli muži. Tím si buď jistý.
0: Vzali peníze, které jim Jan dal, vysmáli se mu za jeho dobrodušnost a šli svou cestou. Jan uložil mrtvého v rakvi, sepjal mu ruce, dal mu s Bohem a odešel. Kráčel velikým lesem, kolem dokola, kde jen mohl měsíc proniknout stromy, viděl nejluznější malé skřítky při veselých hrách. Nedali se rušit, protože věděli, že je dobrým, nevinným člověkem. Pouze zlí lidé nemohou skřítky vidět. Někteří z nich nebyli větší než prst a měli dlouhé, plavé vlasy sepjaty zlatými hřebeny. Po dvou se kolébali na velkých rosných krůpějích, ležících na listech a vysoké trávě. Chvílemi se krůpěj skutálila dolů a zůstala viset mezi stébly trávy. A tu se vždy zvedl jejich velký smích a hlasný povyk. Bylo to vskutku směšné. Zpívali a Jan docela zřetelně poznal všechny krásné nápěvy, které se naučil jako malý chlapec. Pestří pavouci se stříbrnými korunami na hlavách tkali z jednoho křoví na druhé dlouhé visací mosty a paláce, které v záři měsíce sotva na ně dopadla čistá rosa, vypadaly jako třpitivé sklo. Tak to šlo až do východu slunce, nepřetržitě dále. Pak zalezli malí skřídci do květinových poupat a vítr strhal jejich mosty a zámky tak, že se třepetali vzduchem jen jako velké pavučiny. Jan vystoupil z lesa, když na něj zezadu zavolal silný mužský hlas.
2: Hola, kam pak?
0: Daleko do širého světa, pravil Jan. Nemám už ani otce, ani matku, jsem chudý hoch, ale milý Bůh mi jistě pomůže.
2: Já chci taky hodně daleko do světa, řekl cizí muž. Nemohli bychom cestovat společně?
0: Souhlasím, odpověděl Jan, a tak šli spolu. Brzy se jeden druhému zalíbili, neboť oba byli dobří lidé. Zakrátko Jan spozoroval, že přítel je mnohem chytřejší než on. Procestoval skoro celý svět a dovedl vyprávět o všem možném. Slunce už zatím hodně pálilo, když se usadili pod velký strom. Snídali. V tom šla kolem stará schýlená žena. Opírala se o berly a na zádech nesla otýpku. Zástěru měla vyhrnutou a Jan si všiml, že z ní vyčuhují 3 velké pruty kapradin a vrbových větví. Těsně před nimi se jí zvrtla noha. Upadla a hlasitě vykřikla: snad si ubohá zlomila nohu. Jan i hned projevil přání, že by ji měli oba sebrat a odnést domů. ale cizinec otevřel svůj raneček, vytáhl z něho pouzdro a pravil, že má mast, která její nohu docela uzdraví, takže se bude moct odebrat domů sama, jako by se jí jak těživ nic nestalo. Žádal však, aby mu za to darovala ony tři pruty, které měla ve své zástěře.
2: To by bylo dobře zaplaceno, řekla stařena a podivným způsobem pokyvovala hlavou. Nechtěla se od svých prutů odloučit, ale také to nebylo nic příjemného zůstat zde ležet se zlámanou nohou. Dala tedy pruty a sotva jí Janův druh natřel nohu mastí, vztyčila se a vykračovala si mnohem statněji než předtím. To dokázala ta mast, ale takovou bys v lékárně nekoupil. Co chceš s těmi pruty? Ptal se Jan. Jsou to tři velmi pěkná košťata, odpověděl jeho druh. Líbí se mi. Jsem trochu komický podivín. A šli zase hodný kus cesty dále. Podívej, jaká se žene bouře, řekl Jan a ukazoval před sebe. To je příšerně temný mrak. Ne, to není mrak. Nýbrž pohoří, nádherné pohoří. Tam vysoko nad mraky vstoupíš do čistého horského vzduchu. Jak je tam krásně. Zítra už budeme vysoko v horách. Nebylo to tak blízko, jak se na první pohled zdálo. Vykračovali důkladně, než dosáhli pohoří, v němž černé hvozdy zvedaly své vrcholy k nebi a kde skály byly veliké jako město. Bez zapocení by se tam nedostali, a proto šel Jan a jeho kamarád do hostince, aby si nejdříve řádně odpočinuli a nabrali nové síly k zítřejšímu pochodu. V hostinci bylo shromážděno mnoho lidí. Vystupoval tu totiž komediant s loutkami. Postavil si zde své divadlo a lidé seděli kolem dokola, aby se dívali na komedii. Nejvyšší a nejlepší místo zaujal tlustý řezník. Jeho velký stavěcí pes, jak se kousavě a divoce rozhlížel, mu seděl po boku a vyvaloval oči jako všichni ostatní. Pak začalo představení. Byla to moc pěkná hra o králi a královně, kteří seděli na sametovém trůnu. Měli na hlavách zlaté koruny a na šatech dlouhé vlečky, protože na to měli. Hezké dřevěné loutky se skleněnýma očima a dlouhými vlasy stály u všech dveří, jež zavírali a otevírali, aby mohl do místnosti vniknout čerstvý vzduch. Byl to opravdu podivně krásný kus a nebyl vůbec smutný, ale zrovna ve chvíli, kdy se královna zvedla a kráčela po podlaze, skočil pes, jen Bůh ví, co si vlastně přitom myslel. Najednou dolů do divadla a uchopil královnu za její útlé tělíčko, až bylo slyšet hlasité zapraskání. Bylo to hrozné. Ubožák, jemuž patřilo loutkové divadlo, se hrozně ulekl a měl oči plné slz, neboť to byla právě ta nejněžnější loutka, kterou měl, a nyní jí ošklivý pes ukousl hlavu. Ale když lidé odešli, Janův kamarád řekl, že ji hned spraví. Vyňal svou skříňku a namazal loutku mastí, kterou pomohl i staré ženě, když si zlomila nohu.
0: Sotva loutku namazal, byla okamžitě celá, dokonce mohla i všemi svými údy pohybovat, aniž bylo třeba potahovat ji za šňůrku. Loutka byla jako živý člověk. Muž, jemuž patřila, se rozveselil. Teď nemusel loutku držet, mohla tančit sama. A to žádná jiná nesvedla. Když nadešla noc a hosté šli spát, začal kdosi tak zhluboka a strašně sténat, že se všichni zvedli, aby se podívali, kdo to je. Muž, který hrál divadlo, šel ke svému divadlu, neboť z toho ty vzliky zaznívaly. Dřevěné loutky ležely v jedné směsici, král a všichni jeho podaní, a to oni tak zoufale sténali a civěli skleněnýma očima, protože chtěli být jako královna také trochu potřeni mastí, aby se i jim dostalo daru volného pohybu. Královna klesla na kolena, držela svou nádhernou královskou korunu ve výšce a prosila. Vezmi si ji, ale namaš i mého chotě a všechny naše dvořany. Tu se nemohl komediant, jemuž divadlo s loutkami patřilo, zdržet a propukl v pláč, protože mu jí bylo upřímně líto. Hned cizinci slíbil, že mu dá všechny peníze, které vybere nejbližšího večera za představení, jen když namaže 4 nebo 5 jeho nejnádhernějších loutek. Ten však odpověděl, že nežádá nic jiného, než velkou šavli, jíž je opásán. Sotva jí dostal, potřel 6 loutek a ty začaly i hned tancovat, a sice tak jemně, že všechna děvčata, živá lidská děvčata, která se na to dívala, nemohla odolat a začala tančit. A tančili všichni, kočí i kuchařka, sklepník i panská, všichni cizinci, dokonce i lopatka na uhlí a kleště u kamen, ale ty se hned po prvních skocích svalily. Byla to veselá noc. Druhého rána se Jan a jeho kamarád se všemi rozloučili a šli dále. Vystoupili na vysoké hory a kráčeli hlubokými lesy. Vylezli tak vysoko, že chrámové věže hluboko pod nimi vypadaly jako malé červené jahůdky v zelení hvozdů. Mohli se rozhlédnout daleko, mnoho mil, kde ještě nikdy nebyli. Tolik krásy najednou v širém světě Jan dosud neviděl a slunce svítilo tak teple z čerstvého modrého vzduchu. Slyšel i zvuk myslivcova rohu. Tak přítulně a mile, až mu do očí vstoupily slzy radosti, a on mimovolně zvolal. Dobrý, milý Bože, jak bych tě rád políbil, že jsi k nám tak dobrý a stvořil si nám tolik krásy. Jeho kamarád stál vedle něho se sepjatýma rukama a díval se daleko přes lesy a města do teplé sluneční lázně. Náhle něco zavanulo křídly nad jejich hlavami. Pozvedli zrak. Velká bílá labuť táhla vzduchem. Byla krásná a zpívala tak něžně, že nikdy žádný pták podobný zvuk nevyloudil. Ale píseň slábla a slábla, labuť skláněla hlavu, až zlomeně klesla k jejich nohám a zůstala tam ležet mrtvá. Bílá krásná křídla, řekl Janův kamarád, tak bílá a velká, jak je má tenhle pták, stojí mnoho,
2: Vezmu si je. Teď poznáš, jak bylo dobré, že jsem dostal šavli. Hned utěl jednou ranou mrtvému ptákovi obě křídla, která si chtěl vzít. Cestovali nyní mnoho mil přes hory, až před sebou uviděli velké město s více než stem věží, lesknoucími se ve sluneční záři jako stříbro. Ve středu města stál skvostný mramorový zámek a tam bydlel král. Jan a jeho kamarád nechtěli hned vejít do města, ale zůstali v hostinci na předměstí, aby se mohli nejdříve ustrojit, neboť chtěli vypadat slušně, až se ukáží na ulicích. Hostinský jim vypravoval, že král je milý a dobrý, nikomu neublíží, ale jeho dcera? Bůh nás před ní chraň. To je zlá princezna. Krásná je, to ano. Nikdo by nemohl být líbeznější než ona. Ale co je to platné, když ta zlá čarodějnice je vina tím, že tolik krásných princů přišlo o život. Každý se může ucházet o její ruku. Každý může přijít, ať král nebo žebrák. Musí jen uhodnout tři věci, na které se princezna ptá. Svede-li to, princezna si ho vezme a on se stane po smrti jejího otce králem celé říše. Jestliže však ty tři věci neuhodne, princezna ho dá pověsit nebo stít. Tak je zlá. Její otec, starý král, se nad tím rmoutí, ale nemůže jí zakázat, aby nebyla tak zlá, protože jednou řekl, že mu do jejich ženichů pranic není, že si s nimi může dělat, co chce. Kdykoliv přišel nějaký princ a hádal, aby dostal princeznu, nic nesvedl. A pak byl buď sťat nebo oběšen. Byla mu včas dána výstraha a mohl od námluv upustit. Starý král je tím vším smutkem a bídou tak zarmoucen, že každý rok s celým svým vojskem klečí jeden den na kolenou a modlí se, aby byla princezna dobrá. Ale to všechno nepomáhá. Staré ženy, které pijí kořalku, ji ze smutku barví na černo, než ji vypijí, docela na černo, a víc prý dělat nemohou. Ošklivá princezna, řekl Jan, měla by věru dostat metlou. To by jí velmi prospělo. Kdybych byl starým králem, pěkně bych jí všechno vyhnal z hlavy. Slyšeli venku lid provolávat slávu. Princezna jela okolo a byla opravdu krásná. Všichni lidé zapomněli na její zlobu a vítali ji. 12 krásných panen v hedvábných bílých šatech se zlatými tulipány v ruce jelo na koních, černých jako uhel po jejím boku. Princezna jela na bílém koni posetém démanty a rubíny. Její jezdecký oblek byl samé zlato a bičík, který držela v ruce, se vyrovnal slunečnímu paprsku. Zlatá koruna na její hlavě svítila jako malé hvězdy na nebeské klenbě. A její plášť byl utkán z více než tisíce nádherných křídel motýlků. Ale přece byla sama krásnější než její šaty a ozdoby. Jakmile ji Jan spatřil, zarděl se až po čelo a nemohl ani vydechnout.
0: Princezna se podobala krásné dívce se zlatou korunou, o které se mu zdálo v noci, kdy umřel jeho otec. Shledal ji tak líbeznou, že podobnou krásu nikde neviděl.
2: To určitě není pravda, řekl sám k sobě, že je čarodějnicí, která dá věšet a stínat lidi, neuhodnou-li, co od nich vyžaduje. Každý se může ucházet o její ruku, i nejnižší žebrák. Pokusím se o to také.
0: Všichni ho zrazovali, že dopadne zrovna tak jako ostatní. I kamarád ho od toho zrazoval. Ale Jan si umínil, že to dokáže. Vykartáčoval si střevíce i kabát, učesal si krásné plavé vlasy a pak odešel docela sám do města a na zámek.
2: Vejděte, zvolal starý král, když Jan zaklepal na dveře.
0: Jan otevřel a starý král v županu a vyšívaných trepkách mu vyšel vstříc. Zlatou korunu měl na hlavě, žezlo v jedné ruce a ve druhé říšské jablko.
2: Počkej chvíli, řekl a vzal říšské jablko pod paži, aby mohl Janovi podat ruku. Když však slyšel, že je ženich, začal tolik plakat, že mu žezlo i říšské jablko upadly na zem a přitom si utíral oči županem. Opravdu ubohý král.
1: Vypusť to z hlavy, řekl. Povede se ti bídně jako ostatním, uvidíš.
0: Poté uvedl Jana do princezniny zahrady. V koruně každého stromu visely 3 až 4 královští synové, kteří se ucházeli o princeznu, ale nedovedli uhodnout věci, které od nich vyžadovala. Jakmile se zvedl vítr, všechny hnáty mrtvých se klepaly, až se ptáci polekali a už do zahrady nezalétli. Všechno kvítí bylo připoutáno ke kostem a v květináčích stály umrlčí hlavy a cenili zuby.
2: To byla opravdu zvláštní princeznina zahrada.
1: Tak to vidíš, řekl starý král. Povede se ti zle, zrovna jako všem ostatním, které tu vidíš.
0: Jan políbil smutnému králi ruku a řekl, že to jistě dopadne dobře. V té chvíli vjížděla princezna se všemi dvorními dámami do zámku. Vyšli jí tedy vstříc a popřáli dobré jitro. Byla opravdu krásná, podala Janovi ruku a on se do ní zamiloval ještě víc než předtím. Jistě nemohla být zlou čarodějnicí, jak o ní lidé říkali. Poté šli nahoru do sálu a pážata jim podávala kompoty a sladké oříšky, ale starý král nemohl pro smutek nic jíst a oříšky pro něj byly příliš tvrdé, protože měl špatné zuby. Bylo ujednáno, že Jan má hned zítra ráno zase přijít do zámku, kde se shromáždí soudci a ministerská rada, aby vyslechli, jak při zkoušce obstojí. Uhodne-li, musí přijít ještě dvakrát. Ale dosud zde nebyl nikdo, kdo by při první zkoušce obstál, a proto přišli všichni o život. K večeru připravil Janův kamarád velkou sklenici punče a pravil mu, že teď budou hodně veselí a že budou pít na zdraví princezny. Sotva Jan vypil 2 sklenice, byl tak ospalý, že usnul. Kamarád ho zvedl zcela tiše ze židle a uložil do postele a když nastala noc, nalezl obě velká křídla, která usekl labuti a pevně si je připnul na ramena. Největší z prutů, které dostal od staré ženy se zlomenou nohou, zasunul do kapsy a letěl pak přes město přímo k zámku, kde se posadil do výklenku pod okno, které vedlo do princezniny ložnice. V celém městě bylo mrtvé ticho. Hodiny odbyly 11:45. Okno se otevřelo a princezna vyletěla ve velkém bílém plášti s dlouhými červenými křídly za město k veliké hoře. Janův kamarád se však učinil neviditelným, takže ho nemohla vidět. Letěl za ní a sešvihal princeznu svou metlou, až jí v místě, kam uhodil, vytryskla krev. Jaká jízda vzduchem! Vítr zalehl do jejího pláště, který se rozmáchl na všechny strany, podoben lodní plachtě. Jen měsíc jím prosvítal. Jaké krupobytí! Vykřikla princezna při každé ráně metlou, kterou právem zasloužila. Skrčena doletěla k hoře a zaklepala. Hora se s hlukem otevřela a princezna vešla dovnitř. Janův kamarád vklouzl za ní. Nemohl ho nikdo vidět, protože byl neviditelný. Šli dlouhou velikou chodbou, kde se stěny leskly divným svitem. Byly to tisíce žhoucích pavouků, kteří běhali nahoru a dolů po zdech a svítili jako oheň. Nyní přišli do velkého sálu ze stříbra a zlata. Na stěnách jiskřily květiny jako slunečnice, ale nikdo se jich nemohl dotknout. Jejich stonky byly oškliví, jedovatí hadi a květiny sami byly oheň sršící hadům z hrdel. Na stropě se třpitily světlušky a netopíři bíjící tenkými křídly. Uprostřed sálu stál trůn podepřený 4 koňskými kostrami, které měly udidla z černých pavouků. Trůn sám byl z bílého skla jako mléko a poduška z malých černých myšek, kousajících jedna druhou do ocasu. Nad ním byla nebesa z růžových pavučin, protkaná světlými zelenými muškami, lesknoucími se jako drahokamy. Ve středu na trůně seděl šedivý kouzelník s korunou na ohyzdné hlavě a s žezlem v ruce. Políbil princeznu na čelo, usadil ji na jedné straně svého skvostného trůnu a nyní začala hrát hudba. Velké černé kobylky foukaly do harmonik a sova se tloukla do břicha, protože neměla buben. Směšný koncert. Malí titěrní skřípkové s bludičkami na čapkách tančili sálem. Janova druha nemohl nikdo vidět. Postavil se přímo za stůl a viděl a slyšel všechno. Dvořané, kteří se nyní také objevili, byli obzvlášť útlí a vznešení. Ale kdo se dobře podíval, hned spozoroval, co to bylo. Násady košťat s hlávkami zelí, nic jiného. Čaroděj do nich jen přičaroval život a dal jim šaty tkané zlatem. Když hudba dozněla, princezna čaroději vypravovala, že se přihlásil nový nápadník a ptala se, nač by se ho měla druhého dne, až přijde do zámku, zeptat.
3: Tak?
0: Škytl kouzelník.
3: Něco ti poradím, zvol si něco docela lehkého, na co pak jistě nepřipadne. Mysli na jeden ze svých střevíčků. To neúhodne. Pak mu dej setnout hlavu, ale nezapomeň mi zítra v noci, až ke mně opět přijdeš, přinést jeho oči. Chci je sníst.
0: Princezna se hluboce uklonila a odpověděla, že na oči nezapomene. Kouzelník potom otevřel horu a princezna letěla zpátky domů. Janův druh ji však následoval a bil ji metlou tak důkladně, že nad tak prudkým krupobitím zhluboka vzlikala. Janův kamarád letěl do hostince, kde Jan dosud spal, odvázal labutí křídla a ulehl do postele. Bylo ještě časně z rána, když se Jan probudil. Jeho kamarád vstal také a vypravoval, že měl v noci prazvláštní sen o princezně a jejím střevíčku. A prosil ho, aby se zeptal, jestli princezna nemyslela na jeden ze svých střevíčků.
2: Mohu se ptát tak dobře na to, jako na nic jiného, řekl Jan. Snad je to docela správné, co se ti zdálo.
1: Pevně věřím, že mi Bůh pomůže. Ale rozloučím se s tebou, protože nevím, jestli uhodnu. Pak bych tě už neviděl.
0: Oba se políbili a Jan šel na hrad. Sál se hemžil lidmi, soudci seděli ve svých křeslech a měli pod hlavami podušky s prachovým peřím, protože museli mnoho přemýšlet. Starý král se zvedl a otřel oči bílým kapesníkem. Pak vstoupila princezna. Byla ještě krásnější než včera. Všechny přítomné co nejpřívětivěji pozdravila. Janovi podala ruku a řekla: dobré jitro, můj milý. Nyní měl Jan uhodnout, nač právě myslí.
1: O bože, jak vlídně na něj pohlédla. Sotva však zaslechla jediné slovo, střevíček, zbledla jako křídla a jejím tělem projel běs. Ale nic jí nemohlo pomoct, protože Jan uhodl. Jak veselý byl starý král, rozkoší udělal kotrmelec a všichni tleskali jemu i Janovi, který první hádanku správně uhodl. Jeho kamarád zářil radostí, když slyšel, že vše dobře dopadlo. Ale Jan sepěl ruce a děkoval milému Bohu, který mu jistě ještě dvakrát pomůže. Následujícího dne měl opět hádat. Večer minul jako včerejší. Když Jan spal, jeho kamarád odletěl za princeznou do hory a nabil jí ještě víc než poprvé, protože tentokrát vzal sebou metly dvě. Nikdo ho neviděl, ale on slyšel všechno. Princezna chtěla myslet na svoji rukavičku. A to potom vypravoval Janovi, jako by se mu to zdálo. Jan uhodl
0: A radost na hradě neměla konce. Dvořané metali kozelce, jak to poprvé viděli u krále, ale princezna ležela na pohovce jako mrtvá, bez jediného slova. Ve vzduchu visela otázka, jestli Jan uhodne i po třetí. Kdyby to dopadlo dobře, měl dostat krásnou princeznu a zdědit celé království. Pokud by neuhodl, měl ztratit život a čaroděj by mohl sníst jeho krásné modré oči. Večer šel Jan brzy spát, pomodlil se svou večerní modlitbu a usnul. Jeho kamarád si však uvázal obě křídla na záda, opásal si boky šavlí a vzal všechny tři metly, s nimiž odletěl k zámku. Byla zlá tmavá noc, bouřilo, až tašky ze střech lítaly a stromy se ohýbaly v princeznině zahradě i s kostrami jako stébla. Bez ustání blízkalo a hrom burácel celou noc, jako by to byl jediný úder. Pak se potichu otevřelo okno a princezna vyletěla. Byla bledá jako smrt, ale smála se zlé nepohodě. Nebyla pro ni ještě dost divoká a bouřlivá a její bílý plášť za ní vířil jako lodní plachta ve vzduchu. Ale Janův druh jí tloukl svými třemi metlami tak, že krev kapala na zem a ona už téměř nemohla letět dál. Nakonec však přece dosáhla hory. Strašlivá bouře a krupopití, zvolala. Ach, ještě nikdy jsem nebyla v takovém večeru venku. Zasmál se čaroděj. Princezna mu pověděla, že Jan i podruhé uhodl. Kdyby se mu to povedlo i zítra, vyhrál by a ona by už nikdy nemohla k němu do hory a už nikdy by nemohla provádět čáry jako dřív.
3: To třetí věc nesmí uhodnout,
0: houkl čaroděj.
3: Však ono mě napadne něco, nač on jak těživ nepomyslí. Ledaže by byl větší čaroděj, než jsem já. Ale teď buďme veselí.
0: Uchopil princeznu za obě ruce a tančili se všemi skřítky a bludičkami, které byly ve sluji. Červení pavouci skákali po stěnách nahoru a dolů, rovněž tak vesele, že vypadali jako zářící ohnivé květiny. Sovy bubnovali, cvrčkové cvrčeli a černé kobylky hrály na harmoniku. Když se dost vytančili, princezna musela pomýšlet na návrat. Čaroděj řekl, že ji vyprovodí, aby tak zůstali co nejdéle spolu. Vypravili se zpátky a Janův kamarád rozbil své tři pruty o záda obou. V takovém krupobytí čaroděj nikdy nebyl. Před zámkem se rozloučil s princeznou a zašeptal jí.
3: Mysli na moji hlavu.
0: Ale Janův kamarád to dobře slyšel a v témže okamžiku, kdy princezna vklouzla oknem do své ložnice a čaroděj odlétal zpět do sluje, ho uchopil za jeho dlouhý černý vous a usekl mu šavlí ohyzdnou hlavu těsně u ramen. Tělo hodil do jezera rybám, hlavu však jen pohroužil do vody, pak ji zavázal do šátku, odnesl do hostince a ulehl. Ráno dal Janovi hraneček z šátku, ale pověděl mu, že jej nesmí otevřít, dokud se princezna nezeptá, na co myslela. Tentokrát se ve velkém zámeckém sále schromáždila taková spousta lidí, že tam lidé stáli těsně vedle sebe. Radové seděli ve svých křeslech s prachovými poduškami. A starý král měl na sobě nové šaty a zlatá koruna i žezlo byly vycíděny. Princezna však byla nápadně bledá a měla šaty černé jako uhel, jako by měla jít na pohřeb. Nač jsem právě myslela? Zeptala se Jana. Ten rozvázal raneček z šátku a sám se hrozně ulekl, když spatřil hnusnou hlavu čaroděje. Děs zachvátil při tomto hrozném pohledu všechny, ale princezna seděla jako socha a nemohla ze sebe vypravit jediné slovo. Pak se zvedla a podala Janovi ruku, protože správně uhodl. Nepodívala se na nikoho, ani na Jana, jen hlasitě povzdechla. Nyní si mým pánem, dnes večer budeme mít svatbu. Tak se mi to líbí, řekl starý král, tak to chci mít. Všichni lidé křičeli hurá, hurá. Stráž v parádě hrála v ulicích, zvony zněly a kuchařky sněly ze svých cukrových prasátek černé sukno, neboť všechno se radovalo. Večer bylo celé město osvětleno, vojáci stříleli z děl, chlapci pouštěli žabky a nahoře na zámku se jedlo a pilo, připíjelo se a skákalo. Všichni vznešení hodnostáři a krásné bábrlinky tančili a zpěv zazníval daleko. Ale princezna zůstala čarodějnicí a neměla dosud Jana ráda. To napadlo Janova kamaráda a proto dal Janovi pera z křídel labutě, lahvičku s několika kapkami a také radu, aby před princeznino lože postavil nádobu naplněnou vodou. Až půjde princezna do postele, aby nádobu svalil tak, aby spadla do vody. Potom ji měl třikrát potopit, ale nejdříve do vody ponořit pera a vylít do ní tři kapky. Pak prý všechno očarování zmizí a princezna ho bude mít ráda. Jan udělal vše, co mu kamarád poradil. Princezna hlasitě vykřikla, když jí vstrčil do vody a zbyla mu pod rukama velká černá labuť se sršícíma očima. Jakmile se podruhé vynořila z vody, labuť už byla kromě jediného černého kroužku na hrdle bílá. Jan se pomodlil a ponořil labuť do vody potřetí. A hned se proměnila v nejkrásnější princeznu, ještě krásnější než dříve. Se slzami v očích mu děkovala, že zlomil její očarování. Druhého dne přišel starý král s celým dvorem a tu neměla blahopřání konce. Nakonec přišel i Janův kamarád. V ruce měl hůl a na zádech tlumok. Jan ho mnohokrát políbil a prosil, aby zůstal, když mu dopomohl k jeho štěstí. Ale kamarád potřásl hlavou a velmi jemně a smutně řekl. Můj čas minul, pouze jsem zaplatil svůj dluh. Vzpomeň si na mrtvého člověka, jemuž chtěli zlí lidé ublížit. Ty si dal všechno, co si měl, aby mohl v hrobě dojít pokoje. Tím člověkem jsem já. A v okamžiku zmizel. Svatební veselí trvalo měsíc. Jan a princezna se opravdu milovali. Starý král zažil mnoho šťastných dnů a houpal jejich roztomilé děti na kolenou a nechal je hrát si se svým žezlem. Jan byl králem celé říše, všemi milován.

0: Záhadná loupež. Ten krámek s velmi smíšeným zbožím býval vždycky velice uspořádaný, aby se do malého prostoru vešly všechny prací prášky, konzervy, ponožky, láhve vína, banány, melouny, brambory a jogurty. A mezi nimi vždycky posedával, tedy když zrovna před obchodem nepokuřoval, usměvavý pan Liku. Jenže dneska, když si k němu Egon přišel pro pár ponožek a pro konzervu chalupářského guláše, pan Liku neměl na kulatém obličeji ani stín úsměvu.
1: Ponožky nemám,
0: oznámil. Karliku, podíval se Egon, jak to, že je nemáte?
1: Ponožku mám, koukej, všude, plno, ale jenom jedna.
0: Pan Vavřinec se rozhlédl po krámku. Všechno tu bylo srovnáno jako jindy, jen po podlaze se válely ponožky. Spousta ponožek, ale stejný pár byste z nich dohromady nedali.
1: Pane, co to je toto? No, řekni,
0: volal zoufale Liku.
2: Licháče.
1: Prosím?
0: Pan Vavřinec usoudil, že teď není ta pravá chvíle, aby milému Číňanovi rozšiřoval znalosti češtiny.
2: Jak se zloděj mohl dostat dovnitř? Zeptal se.
1: Žádná zloděj nekrade jedna ponožka.
0: S tím musel pan Vavřinec souhlasit. Dále souhlasil s tím, že k tomuto případu nemá cenu volat policii. Tak jen Karlíka přesvědčil, že v jeho případě ponožky k sobě ladit vůbec nemusí a na důkaz si vyhrnul nohavice. Pán Liku si asi pomyslel, jiný kraj, jiný mráv, vzal igelitku, naplnil ji různobarevnými licháči a po přemlouvání za ně přijal i nějaké peníze. Když se Egon vrátil domů, přivítal ho Hihlík. Tvářil se velmi zkroušeně. Tvářil se jako lichožrout, který má špatné svědomí. Egon beze slova vysypal obsah tašky na stůl. Hihlík se pro změnu zatvářil vytěšeně. Možná si ten výraz Egon špatně vyložil, protože vyštěkl.
2: Nevíš o tom něco?
1: Samé licháče,
0: vydechl Hihlík.
2: Někdo řádil u pana Liku. Tam to přece znáš,
0: pokračoval pan Vavřinec a vypadalo to jako výslech.
1: Egone, snad si nemyslíš, že já...
2: No to ne, a jaký vandál to mohl udělat? To mi řekni.
0: Hihlík žádného vandala neznal, ale už viděl v akci ošpendlíkovanou partu kudly Dederona.
1: Já toho vandala, nebo jak mu říkáš, vypátrám,
0: řekl.
1: Mám totiž jistý podezření.
0: Několik ponožek si vzal jako vzorek z té loupeže a hnal se ke dveřím.
2: Kam zase běžíš?
0: Zarazil ho Egon.
1: Do Kilimandžára. Tam vedou všechny stopy.
2: Samotného tě nepustím. Půjdu s tebou.
0: Chvíli trvalo, než pan Vavřinec pochopil, že by to nikam nevedlo. Lichožrouti se před ním schovají. Byla by z toho jen hromadná hra na chameleona. Hihlík slíbil, že na sebe dá pozor a pak se svažitými uličkami spustil do divoké čtvrti města, v níž vládl kudla Dederon a jeho gang.

Léčení hrom do police. Jednoho jarního dne byla ráno ještě tma a pršelo. Ale když se Šárka odpoledne vracela ze školy, ukázalo se sluníčko. Šárka se před domem rozloučila s kamarádkou a vrazila do branky, div, že ji nevyvrátila z pantů. Schýbla se k Jezevčíkovi a přitom jí do mokré trávy vyklouzla knížka půjčená z knihovny. Šárka se rozběhla ke dveřím, drcla do nich, až se rozlétly do kořán, zabouchla za sebou, odkopla boty, schodila pláštěnku a vpadla do pokoje. Vůbec jí nevadilo, že tam maminka zrovna má na návštěvě paní Zelinkovou. Hupla jí na záda a vlepila jí mlaskavou pusu. Mamince vyskočil z ruky hrneček s čajem, přeletěl celý pokoj, dopadl na malý stolek a rozletěl se na 100 kusů. Čaj vyšplíchl na koberec. Maminka si povzdechla. Dávej pozor, holčičko, vidím, že mě máš ráda, jen se musíš přitom taky dívat, jestli něco nedržím v ruce. Pozdrav paní Zelinkovou a upaluj do kuchyně pro hadr. Přitom sbírala střepy rozbitého hrnečku. Byl to za tenhle týden už 11. Z kuchyně se ozvala další rána. Maminka se běžela podívat, co se děje. Šárka seděla uprostřed kuchyně na zemi v hromadě rozbitých skleniček a rozházeného koření. Starožitná polička na kořenky visela na zdi jen na jedné skobě. Dolní přihrádku měla zlomenou. Co to tady provádíš? Kdybys dávala trochu pozor, nebyla bys jako hrom do police. Myslela jsem, že jdeš pro hadr, spráskla ruce maminka. Šárka jí s nevinným výrazem vysvětlila, že hadr visel na háčku kousek od poličky a když ho chtěla sundat, vzpomněla si, že v horní přihrádce jsou bombóny. Vylezla na sporák a nohou se trošku opřela o poličku. Vážně netušila, že to spadne. Šárka se rozběhla pro koště. Začala zametat rozsypané koření, jenže si v tom chvatu neuvědomila, že v jedné kořence byl pepř. Maminka se právě vracela pro další konvici čaje a sotva vkročila do dveří, nametla jí Šárka dávku pepře rovnou do obličeje. Maminka kýchla, až jí zadrnčelo víčko na čajové konvici. Šárka se dál rozháněla koštětem. Trvalo chvíli, než se zastavila. Promiň, mami, já jsem si tě nevšimla, nezlob se. Maminka jí ledovým hlasem přikázala, aby šla do svého pokoje. Šárka se opřela do dveří, dveře povolily a porazili paní Zelinkovou, která se šla právě zeptat, jestli jim nemůže s něčím pomoci. Vykřikla a zašátrala kolem sebe rukama, protože jí spadly brýle. Šárka se k ní vrhla a pod nohou se jí ozvalo křupnutí. Moje brýle, zaúpěla paní Zelinková. V 6:30 přišel tatínek, otevřel dveře dětského pokoje a zavolal Šárku k večeři. Ta mu skočila kolem krku a málem ho porazila. U večeře si na sebe dávala pozor a tak nepřevrhla židli ani stůl, když si sedala. Při odklízení nádobí byla tak opatrná, že ukápla mamince na šaty jen maličko omáčky. Držela se, i když pomáhala s nádobím a

Maminka se rozplakala. Tu vázu dostala jako svatební dar. Tatínek se zlobil na lajdáka truhláře, který jim opravoval dveře. Šárka brečela, že už zase zkazila rodičům náladu. Ti se spolu radili, jak by dcerce pomohli. Maminka vymyslela, že by ji mohli přihlásit do baletu, aby se naučila ladným pohybům. Tatínek pravil, že bude lepší, když za každou zničenou věc vysolí pokutu z kapesného. Maminka na to řekla, že děti, které prodělali plané neštovice, mohou trpět poruchou rovnováhy. Tatínek připomněl, že Šárka si odbyla plané neštovice už před 4 lety a podle jeho názoru je to nesmysl. On tvrdí, že pokuta za každou rozbitou věc a možná ještě zákaz nedělního kina bude to pravé. Ráno svítilo sluníčko, na stromě za okny seděl drost, naparoval se a povykoval. Šárka vyskočila z postele a rozběhla se k oknu, jenomže včera pohodila uprostřed pokoje kolečkové brusle. Chudák drost se vyplašil, když viděl, jak o ně zakopla a vrazila do okenní tabule, div je nerozbila. Drost uletěl a Šárka se rozbrečela. Začátek dne se moc nevydařil. Tatínek dostal nápad, že zavolají paní Láryfáry a poprosí ji o radu. Maminka ho pochválila, ty jsi ale hlavička. Vtiskla mu polibek a tatínek celý rozzářený odešel do práce. Paní Láryfáry vyslechla maminčiny nářky a prohlásila, tomu se říká hrom do police, je to běžná dětská choroba. Snad se u mě najde něco, čím se to dá vyléčit. Mám takový kouzelný prášek. Stačí jim před spaním maličko poprášit postel. V noci se prášek vstřebá a až bude Šárka ráno vstávat, všechny pohyby se jí zpomalí. Pošlu vám dávku na 2 dny. To by mohlo stačit. Odpoledne Šárka navzdory svým předsevzetím převrhla mléko, šlápla Mindě na tlapku, rozbila okénko u sklepa a rozšlapala 2 výhonky maminčiny pnoucí růže. Sice se zadušovala, že si příště dá pozor, jenomže za 5 minut krach, bum, bác. Druhý den ráno upustila lívanečník, převrhla sirup, vrazila ve dveřích do maminky, která právě nesla talíř, a vzduchem začaly lítat nožičky párků jako malé vzducholodě. Šárce přistál na ofině šplíchanec o mastku. Otočila kohoutkem v kuchyni a voda vytryskla tak prudce, že jí postříkala novou halenku a skládanou sukni. Pak Šárka bouchla dveřmi, až se celý dům otřásl a z parapetu se zřítil maminčin filodendron. Květináč se rozbil a hlína se rozsypala po celé předsíni. Jestli ten kouzelný prášek od paní Láryfáry nezabere, prohlásil tatínek, budeme se asi muset přestěhovat do betonového krytu, dokud ta holka z toho nevyroste. Maminka namítla, že by jí přece jenom měli přihlásit do baletu. Už vidím, jak kolem sebe kope, šlape ostatním na nohy a strká do nich. Jen s tím rozdílem, že to bude provádět v rytmu hudby. Tatínka ta představa pobavila. Odpoledne přinesl Láďa šedivý balíček od paní Láryfáry. Byla v něm kulatá dózička se sypátkem. Na ní se černal nápis proti hrom do polici a stručný návod. Při prvním použití je třeba tímto práškem lehce posypat postel postiženého. Totéž opakujte i následující večer. Maminka utíkala Šárce rozestlat. Vyběhla do jejího pokoje a poprášila jí polštář, deku i prostěradlo. Najednou zjistila, že v dozičce už moc prášku nezbývá, ale řekla si, že začátek je nejdůležitější. Toho dne si šla

Čeká lehnout a netušila, co jí čeká. Zdály se jí krásné sny. Za to tatínka s maminkou tlačila noční můra. Co když jejich ubohá holčička upadne do moci kouzel? Šárka se ráno probudila a podivila se, že oba rodiče stojí u její postele a upřeně se na ní dívají. S úzkostí v hlase se zeptali, jak se cítí. Jsem ospalá, zívla velice pomalu Šárka. Maminka řekla, ať se oblékne a přijde do kuchyně na palačinky. Ano, zaradovala se Šárka a chtěla vyskočit. Ke svému údivu však majestátně vyplula pokojem jako královna. Ruce a nohy měla příjemně malátné, jako by kráčela velkou vodou. Sedla si do houpacího křesílka a stále měla pocit, jako by se pohybovala ve zpomaleném filmu. Dřív si cpala nohu do ponožky tak neurvalé, až se jí čas od času proklubal palec. Dnes ráno bylo všechno jiné. Noha se k ponožce blížila zvolna. Polehoučku. Šárka si počínala tak opatrně, jako když si maminka navléká silonové punčochy. Šárka přišla na snídaň. Opatrně si odsunula židly, o nohu od stolu ani nezavadila. Rozložila si na klíně ubrousek a pustila se zvolna do jídla. Po snídani sklidila ze stolu a opláchla nádobí. Maminka nevěřila svým očím, když viděla, že její dcera nenacpala talířky se zbytky do ledničky, jak bývalo jejím zvykem. Za chvilku se pro ní stavily kamarádky, že si půjdou společně zajezdit na kolečkových bruslích. Maminka vždycky říkala, že je ostrach se na Šárčino bruslení jen dívat. Teď se ovšem její dcera vznášela ulicí pomalu a zlehka jako víla. Před obědem opatrně odemkla branku a zase ji za sebou tiše zavřela. Brusle si hned uložila do botníku. U jídla nehltala, nenabírala si vařící polévku a neprskala. Místo toho počkala, až jí to trochu vychladne. Měla pocit, že se přímo vznáší. Dala mamince pusu a šla se převléknout. Neproletěla dveřmi jako tornádo, ani nedupala po schodech jako slon, ani nevtrhla dovnitř jako velká voda. Maminka uvažovala, že si snad už konečně může vybalit starožitné vázičky a hrnečky, které před Šárkou poschovávala, a vrátit je na poličky. Zavolala paní Zelinkové a pozvala ji zase na čaj. Paní Zelinková se opatrně blížila k domu. Nebylo divu, že po své poslední návštěvě trochu znejistěla. Šárka byla už na odchodu do kina, ale schválně se chvilku zdržela, aby ji pozdravila a ještě jednou se jí omluvila za rozbité brýle. Paní Zelinková se na ní dívala a nevěřila svým očím. Maminka jí vysvětlila, co se stalo. Paní Zelinková poslouchala a nakonec se zeptala, jestli by si mohla špetku toho kouzelného prášku taky vypůjčit. Její manžel totiž hraje fotbal. Tuhle o kousek minul bránu a považte, začal rvát jako tygr a ze vzteku na sobě roztrhal tričko, letos už druhé, a to je teprve duben. Maminka jí tedy zbytek prášku přenechala, protože Šárka už ho nejspíš potřebovat nebude.

Anččiny sestřičky. Marcela pořádala dýchánek, když ji tatínek zavolal. Nechala tady všechny panenky v pokoji a jen s Ančkou běžela dolů. Maminka s tatínkem mluvili s nějakým cizím pánem v obývacím pokoji. Když Marcela přiběhla, představil ji tatínek tomu pánovi. Byl to vysoký muž s příjemným, veselým úsměvem jako Ančka. Jestli pak bys mi půjčila Ančku na několik dní? Ptal se. Marcela neodpověděla. Líbil se jí ten hodný pán, ale Ančku přece jen nechtěla ztratit. Já ti slibuju, že dám na ní velký pozor a za týden ti ji zas vrátím. Necháš jí se mnou, Marcelko? Marcela konečně svolila a tak byla Ančka cizím pánem odnesená. Je tady smutno bez Ančky, panenky vzpomínaly každý večer. Stýská se nám po jejím šťastném úsměvu a veselých způsobech, pravili. A tak týden přešel. Ale, pane, po tomto povídání té první noci v dětském pokoji, když se Ančka vrátila, panenky už se nemohly dočkat, až Marcela odejde, tak toužili už Ančku obejmout. Div ji neumačkali. Jakmile se mohla klidně posadit, zčesala si přízové vlasy, narovnala zástěrku, sáhla si na oči, zdali jí žádné nechybí a zeptala se. A tak co vy jste tady dělali? Řekněte mi všechny novinky. My jsme si hráli a pořádali jako obyčejně čajové dýchánky, odpovídali jedna přes druhou. Ale ty nám musíš povídat o sobě, naše drahá Ančko, tolik si nám tady chyběla. Musíš nám říct, kde jsi byla a co jsi tam dělala. Ale právě v tom spozorovala Ančka, že jedné krejcarové panence chybí ruka. Co se ti to stalo? Soucitně se zeptala a zvedala poraněnou panenku. Ale spadla jsem se stolu a uhodila se o plechového vojáčka včera večer při hře. Ale nic si z toho nedělej, Ančko, odpovídala krejcarová panenka. Povídej nám raději o sobě, měla ses dobře. Neřeknu ani slova, dokud tvá ruka nebude v pořádku, řekla Ančka. A tak malý Indián běžel pro láhev k lihu. Kde je ta ruka? Otázala se Ančka. Mám ji v kapse, odpověděla krejcarová panenka. Když Ančka přiklížila panence ruku a zabalila ji do hadříku, až klich uschl, pravila. Až vám povím o svém báječném dobrodružství, vím, že budete všechny velmi, velmi šťastné. Div, že se mi samou radostí nerozpárali všechny stehy. Panenky seděly na podlaze kolem Ančky, plechový vojáček měl ruku kolem jejich ramenou. Tedy nejdříve mě dal ten cizí pán do své tašky. Bylo tam trošku dusno, ale já jsem si z toho nic nedělala. Asi jsem usnula, protože mě probudila ruka toho pána, když mě vytahoval z tašky. Dal si mě na koleno a řekl třem pánům, kteří s ním seděli, tak co jí říkáte? Byli jsme ve vlaku a mě moc bavila vyhlídka z okna, takže jsem vůbec nedávala pozor, co si povídali. Potom jsem byla vstrčena zase do tašky. Pak, když jsem byla vytažena, viděla jsem, že jsem ve velkém, čistém, světlém pokoji, kde bylo mnoho, mnoho děvčat, všechna v bílých zástěrkách. Ten cizí pán mě ukázal jinému pánovi a dívkám, které mě svlékly, rozpárali švy a vytáhli vatu. A co si myslíte? Našli mé cukrové srdce, které se mi nerozpustilo, jak jsem myslila. Potom mě položili na stůl a obkreslili na nějakou čistou bílou látku. Pak mě zase vycpali a oblékli.
Zůstala jsem v tom velikém čistém světlém pokoji 2 nebo 3 dny a noci a pozorovala jsem, jak mé sestry rostou z kousků látek v hadrové pany, jako jsem já. Tvé sestry, vykřikly panenky překvapeně. Co to znamená, Ančko? To znamená, odpověděla Ančka, že si mě ten cizí pán proto vypůjčil od naší velitelky, aby podle mě mohl dát nadělat spousty takových panenek, jako jsem já. A než jsem opustila ten velký, čistý, bílý pokoj, bylo tam násta hadrových panen, mě tak podobných, že byste mě od nich nebyli rozeznali. Ho, tebe bychom byli rozhodně rozeznali podle tvého šťastného úsměvu, řekla malá Francouzka. Ale všechny moje sestry se zrovna tak usmívají jako já, odpověděla Ančka. A také mají knoflíkové oči? Tázaly se všechny panenky. Ano, knoflíkové oči také, Ančka odpověděla. Já bych tě poznala podle šatů od ostatních, Ančko, pravila Francouzka. Tvoje šaty jsou 50 let staré, podle těch bych tě rozeznala. Ale mé nové sestřičky mají šaty úplně jako já, protože ten cizí pán jim je dal schválně ušít ze stejné látky, jako mám já. Já vím, podle čeho bychom tě poznali od ostatních hadrových panen, přestože vypadáš docela jako oni, pravil indián po dlouhém přemýšlení. Jak? Tázala se smíchem Ančka. Sáhli bychom, jestli má cukrové srdíčko. Má-li ta panenka cukrové srdíčko? Ty to ty, Ančko. Ančka se zasmála. Jsem tak ráda, že mě máte tolik rády, ale jsem přesvědčena, že byste mě podle toho stejně nerozeznali od mých nových sestřiček, protože každá hadrová pana má zrovna takové cukrové srdce jako já a také je na něm nápis miluji tě. A to je stásta nových hadrových panen? Ptali se malé krejsarové panenky. Ano, stásta. A všechny se jmenují Ančka, odpověděla Ančka s radostí. Tak tedy, řekli krejcarové panenky, jsme opravdu na tebe pyšné a s tebou šťastné. Kamkoliv nějaká nová Ančka přijde, tam přinese sebou radost a štěstí a spokojenost, které ty sebou přinášíš.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Kašubská pohádka Špatně vyplněný sen. Kdysi byl jeden velice hloupý vlk a tomu se zdálo o výborné pochoutce. Když se probudil, byl toho mínění, že sen stůj co stůj se mu musí také vyplnit. A proto pln radosti vstal ze svého brlohu a šel na lov. Když tak šel, přišel nějakou lesní silnicí a tam našel rozbitý sud sádla, který patrně nějaký voska ztratil ze svého vozu. Polovici toho sádla snědl a druhou polovici si nechal na večer. A šel dále. Po nějaké chvíli přišel k nějaké kaluži. Tu chodila kobila se hříbětem a vlk jí řekl: já ti to hříbě sním. Kobila nebyla hloupá a řekla vlkovi: tehdy jen brzíčko, než se mi velmi zle vede, to hříbě mě kouše, sedlák mě zapřahá a mám mnoho nesnází a k tomu ke všemu jsem ještě kulhavá. Ale kdybys byl tak dobrý a chtěl mi to z nohy vytáhnout, tu ze mě to bolí. Vlk byl ochoten. Kobila pozdvihla zadní nohu a vlk prohlížel, co jí má vytáhnout. V tom ho kobila uhodila tak, že se vlčák převalil a chvílku zůstal ležet. A když se zas sebral, byla kobila se hříbětem tatam. Rozloben tímto nezdarem šel dále. A tam našel svini s malými prasátky i řekl jí: já ti všecka ta prasátka sním. Ale svině byla schytralá a proto mu odpověděla: budu velmi ráda, protože mě stále hryzají a já je nemohu uživit. Mám špatné žrádlo a tak jest mě samotné zle. Ale podívej se, jaká jsou špinavá, již to se válí jen v hnoji, takhle by ses na nich nepochutnal. A proto já ti je zavedu k řece, tam si je napřed trochu vykoupej a uvidíš, jaká to bude lahůdka. Vlk poslechl a šel se sviní i prasátky k řece. Ale sotva se tato ocitla po kolena ve vodě, začala kvičet o překot. Tímto křikem byli vyburcováni psi v blízkém mlýně i přiběhli k řece a sotva zahlédli vlka, vrhli se na něho a tak ho potrhali, že z něho visela kůže jako hadry. Vlk sice chtěl se bránit, ale naposled byl rád, když podařilo se mu utéci na vysokou horu, kde běhali kozy. Vlk sotva je uviděl, řekl jim: kozy, já vás všecky sním. Kozy se sice zarazily, avšak hned chytrácky odpověděli: udělej s námi, co chceš, ale když už nás chceš odprovodit na onen svět, dovol, abychom se před smrtí pomodlili. Tak je na tě to brzy, pravil vlk. A kozy hned začaly:
2: mé, mé.
1: To se nějak špatně modlíte, povídal jim vlk a spustil podle svého. Uslyšel vlka ovčák, který měl železnou hůl a připlíživ se zezadu, uhodil vlka, až se svalil ze stráně dolů a ještě o kamení se potloukl. Tam vlk sedl si na ohon a že cítil bolesti po celém těle, jal se uvažovati. Což se mi ten můj sen nevyplní? I vyplní, ale nesmím ztrácet odvahy. Řekl si a plížil se dále, kde zastihl pasoucího se starého berana. Vlk, jakmile ho uviděl, pravil mu: Berané, já tě sním. I sněz si mě, však jsem už dost dlouho byl na světě. Proto moje maso bude asi hodně tuhé a já mám jen tu starost o tebe, aby sis nevyrámal zuby. Proto víš co, ty se postav tady dole, já ti vlezu tady na ten kopeček, rozběhnu se a rovnou skočím ti až do žaludku. Vlk poslechl. Stoupl si níže a otevřel tlamu, kdežto beran se z hůry rozběhl, co mohl, a vlka tak uhodil rohama, až ho na polo mrtvého převalilo. Trvalo to hezkou chvíli, nežli vlk přišel k sobě. I vlekl se dále, vrávora je sem a tam, mdlobou i bolestí. Když konečně doplížil se k nějakému dubu, usedl pod ním a uvažoval nahlas. No, to se mi špatně vyplnil můj krásný sen. Ale není divu, co mě to jen napadlo, kobyle se dávat za doktora, prasátkům za lázeňského, kozám dělat předříkávače a chtít na beranu, aby mi skočil až do žaludku. No, za tu pitomou hloupost hned by mi někdo měl ocas useknout. Když chceš, tu to máš, zvolal člověk, náhodou stojící za dubem, jež se sekirou šel kácet dříví do lesa. A už udělal bác, takže vlkovi ocas uletěl. Tohle mě ještě scházelo, naříkal vlk a vil bolestí, načež pravil. Můj sen se mi špatně vyplnil. Nešťastný jsem to měl den. Den nebyl nešťastný, ale tvým neštěstím jest tvoje hloupost, křičel za vlkem člověk. Co jest mi platno tvoje poučování, když mám už i ocas pryč, zaplakal hloupý vlk. A možná, že dosud ještě někde běhá bez ocasu. Až ho uvidíte, tak ho také podle toho poznáte.

0: Nenechali jsme na nástupišti nějaké zavazadlo?
1: Jakmile počet kufrů přesáhne jeden nezbytný raneček, ztrácím přehled, taťuldo.
0: Na tebe je spolehnutí. A ty máš všechno, Máničko?
2: Ano, pane Stejble. Ten velký kufr je nad vaším sedadlem. Krabice s nádobím je prosím tady. A drobnosti mám v tašce na klíně.
0: No, budu muset ještě jednou všechna zavazadla překontrolovat. Tu motičku si zabalil?
1: Jakou motičku?
0: Na kopání.
1: Ale ovšem, Mičuda je přibalena v tom hnědém kufru.
0: Táží se, zda si vzal onu motičku, s kterou budeme obdělávat zahrádku na naší chalupě. Tvá Mičuda mě nezajímá.
2: Budeme přece pěstovat cibuli, řetkvičky, mrkev, petrže.
1: Podzimnici olejnou cukrovou třtinu. Copak to nemůžeme koupit v obchodě ovoce, zelenina? Proč se s tím máme okopávat?
0: Vždyť ty, chlapče, nemáš ani ponětí, kolik krásy přináší taková činorodá práce na zdravém vzduchu. Náhradní knoty si vzal?
1: Jaké noty?
0: Povídám knoty, knoty. Co petrolejové, totiž celého mě popleteš, do petrolejové lampy.
1: Tak se mi tedy nic neřeklo. Nic se mi neřeklo, že tam není zaveden elektrický proud. Jak budeme sledovat televizi? A je v tom zaostalém koutě naší planety alespoň biograf?
0: No to nevím, ale pro vaše potěšení a pro zábavu jsme vám s paní Kateřinou zakoupili několik kusů domácího zvířectva.
2: No, bábinka říkala, když odjížděla, předem všechno zařídit, že budeme mít i nějakou slípku a husy.
0: Nesmím vám to prozradit, ale jedno vám řeknu. Koupili jsme i malé prasátko.
1: A do kterého kufru si ho strčil?
0: Bylo zakoupeno v tamnějším zvěřinci, tedy v prasečnici, v prasečinci.
1: To nemohl být zakoupen v onom zvěřinci velbloud?
0: Co to máš za nápady?
1: Je to přežvykavec veskrze užitečný. Při nedostatku čerstvé potravy vyživuje své ohromné tělo z tukového hrbu, jak je známo. Jeho trus je po vysušení vhodným palivem, což by nám na tom zapadákově také přišlo vhod.
0: My jsme zakoupili rekreační chalupu, nikoliv cirkusový stan. Takže Vemblouda a jiné šelmy pust z hlavy.
1: Citoval jsem jenom stať z knihy Ze života zvířat od pana Brýma.
0: Ze života zvířat? Co ty víš o zvířatech? Obávám se, chlapči, že jediný kůň, kterého si ve svém životě spatřil, je onen, co se na něm veze kníže Václav v horní části Václavského náměstí. O krávě už ani nemluví.
1: Protože se na krávě nedal žádný kníže portrétovat.
2: Prosím, ale s užitečným zvířectvem našeho venkova se setkáváme velice často ve zpravodajských pořadech Československé televize.
0: To nemůže nahradit osobní styk.
1: A s kterým zvířectvem mimo našeho žaryka se stýkáš nejčastěji ty?
0: Tvoje výchova mi zabere nyní tolik času, že na ostatní zvířectvo již nezbyde. Ale jako mladý chlapec jsem se u nás na Plzeňsku jaksi stýkával, či lépe řečeno, jsem pásával dobytek. Ještě dodnes vzpomínám, jaká to byla událost, když jsem prvně po zimě vyhnal kravky na pastvu. To nás paní máma polila pěkně po hlavě vodou. Pasáka i krávu.
2: Vždyť jste mohl nastydnout, pane Stejble.
0: Ale kdež, Máničko, býval jsem odolný. Aha. A pak byl to takový zvyk. To, aby na krávu nešly mouchy a aby večer hodně nadojila.
1: Jaký blahodárný účinek to mělo přinést tobě, mimo jaksi účinku očistný.
0: To bylo proto, abych byl stále svěží, Žano. Abych nenechal krávy někam zaběhnout. Abych chodil na pastvu časně z rána. Někdy nás dobytek pěkně prohnal, ani o nějaké to trknutí nebyla nouze, a tak jsme si často zpívávali. Není větší potěšení jako kráva v chlívě, ráno si ji podojíme, večer mlíko sníme.
1: Nechápu, proč vás dobytek proháněl. To já bych po způsobu kovbojů hnal dobytek širou stepí, hustými mračny prachu.
0: Ty toho víš o krávách. Poznáš alespoň, kde kráva nejtěžší?
2: Sim, když se hodně napase.
1: Nejtěžší kráva je, když je hodně těžká, náhodou, abys věděla.
0: No tak to vidíš, nic nevíš. Kráva je nejtěžší, když ti stojí na noze. Je. Tak je to. No, snad si s tou husí havětí poradíš. Dobytek bych ti, chlapče, nesvěřil.
1: Husy, takové krovy. krotké ptactvo, to je tak leda pro holky, viď, Máni?
2: Abys věděl, já se na ně docela těším.
0: Když toho tolik víš o tom krotkém ptactvu, tak mi řekni, proč husa nejí, když ji někdo uhlídá.
1: To je snad otázka pro Máničku. Husy zcela přehlížím.
2: Ale já to nevím, pane Spejble.
0: Inu, když budete dávat huse uhlí, tak si ani nezobne, to dá přece rozum. Šmankody, ale podívejte se, rychle z okna, nejsme již na místě.
1: To bych musel nejprve vědět, jak se jmenuje ona Metropole, kam máme namířeno.
0: No přece Dlouhopole.
1: A to se podívejme, tak přece nějaké pole.
2: Nikde zde prosím není žádná budova, ani pan výpravčí.
1: Vždy také stojíme na mezi.
2: Ne, podívej se, to by zde nečekala bábinka. Bábinko, tady jsme!
0: U všech pražců a telegrafních sloupů s vámi, ale cestování honem, všechno z okna. Co se mi v tom okně pleteš?
1: Povídá si honem z okna, tak lezu.
0: Kufry z okna, to nám ty prázdniny začínají. Utíkejte, přidržte ten parní stroj, ať mohu všechno vyložit.
1: Já už běžím, mám v kapse kostku cukru, snad se na to ta lokomotiva nachytá.
0: Mančko, honem, jen pospíši. Pospíši, honem. Utíkej.
3: Tak vás tu pěkně vítám. Jakou jste měli cestu?
0: Ani se neptejte, paní Kateřino. Ta zavazadla mi pěkně zamotala hlavu.
3: Hlavně, že jste ve zdraví dorazili. No podívejte se, kdo vás přišel přivítat.
0: No to víš, Žiličku. No jo, Žiličku, pán ti přijel. Samo sebou. Počkej, co děláš? Jen mi ty psísko neušpiň mé nové turistické oblečení.
3: No a tady vás čekají vaši noví přátelé. No tak, hej.
2: Jo, ty jsou krásné, ty jsou běloučké, jo.
0: Na husa.
1: Chyťte si, ano? Zavřete jde tam do plice. Vždyť se na mě vrhají. Jdeš? Podívej, jak zle otvírají zubáky. Žede, kumem si je.
3: Burvinku, snad by ses jich nebál.
0: Vždyť je to přece takové krotké ptactvo.

0: Byl krásný slunný zimní den. Sníh svítil bíle a čistě jako vyprané prostěradlo. Malá čarodějnice seděla s Havranem a Abraxasem na kraji lesa a slunila se. Najednou zaslechli poblíž dětské hlasy a veselý ruch. Malá čarodějnice vyslala Havrana, aby se podíval, co se tam děje.
1: Ale je to jen pár dětí, takový 6-7letí špunti a stavějí si sněhuláka.
2: Je, to se musím na ně podívat,
0: řekla malá čarodějnice. Děti sněhuláka právě dodělali. Měl nos z veliké mrkve a oči z uhlíků, za klobouk starý promáčklý hrnec a v pravé ruce pyšně držel koště. Děti se držely za ruce a tancovali kolem sněhuláka. Poskakovali nohy na nohu a zpívali si.
2: Sněhuláčku, náš dobráčku, v čistém sněžném bílém fráčku, klobouček máš zrníčku, oči ze dvou uhlíčků, místo nosu mrkvičku, nezábne tě trošičku.
0: Malá čarodějnice by si byla nejraději zatancovala s nimi. Ale najednou se z blízkého lesa přihnal houf velikých kluků. 7 jich bylo. S křikem se vrhli na sněhuláka a překotili ho. Hrnec rošlapali a koště zlomili vejpůl.
2: Hej!
0: Zlostně křikla na uličníky malá čarodějnice.
2: Necháte ty děti na pokoji? Jestli nepřestanete, zmydlím vás koštětem.
0: A velcí kluci utekli. Jenomže po krásném sněhulákovi byla veta. Děti z toho byly velice smutné a malá čarodějnice je chtěla utěšit.
2: Tak si postavte nového sněhuláka. Co tomu říkáte?
0: Děti však namítly.
1: No, když si postavíme nového, velcí kluci nám ho zase povalí. A taky už nemáme koště, přece je zlomili vejpůl.
2: No, myslím, že to jen tak vypadalo,
0: řekla malá čarodějnice a sklonila se nad zlomeným koštětem.
2: Podívejte se.
0: A ukázala dětem koště. Bylo celé.
2: A z velkých kluků vůbec nemusíte mít strach. Jestli přijdou ještě jednou, čeká je výplata. Na to se spolehněte.
0: Děti se nechali přemluvit a postavili nového sněhuláka. Byl ještě mnohem krásnější a důstojnější než ten první, protože jim pomáhala taky malá čarodějnice. Ale sotva byl hotový, v tu ránu se z lesa zase hnalo s velkým křikem 7 uličníků. Děti se jich polekali a chtěli utíkat.
2: Haló, buďte tady,
0: zvolala malá čarodějnice.
2: Podívejte, co se stane?
0: Nový sněhulák se najednou pohnul, popadl koště, obrátil se proti klukům a nametl na ty uličníky vysokou hromadu sněhu. No to nečekali, chtěli volat o pomoc, ale jenom se pořádně napolikali sněhu. Když se konečně s velkým úsilím vyhrabali ven, vyděšeně vzali nohy na ramena. Sněhulák se úplně klidně vrátil na své místo a opět strnul. No, děti jásali a malá čarodějnice se tomu povedenému kousku moc nasmála.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O nenošených bačkorkách. Plesk, plesk, plesk. Chodbou znělo cupitání bosých nožek. Kdo znal zvuky tohoto domu, věděl, že tudy zrovna proběhla Anička. Moc šikovná holčička, která umí počítat do 10, zná spoustu písmenek a nádherně zpívá. Jedno se ale ještě nenaučila. Nosit bačkorky. Co se kvůli tomu rodiče nazlobili? Jejich dům byl velký, s dlouhými chladnými chodbami a studenými kamennými schody. Rodiče měli strach, že Anička nastydne, a netěšili je ani věčně černé šlapky punčocháčků. Jenže Anička bačkorky prostě buď neměla, nebo je hledala. Ten den jí je maminka připomínala snad 10krát. Nebo 20krát? Ráno je Anička nechala zakopnuté pod posterí. Při snídani buch, buch, spadly pod stůl a zůstaly tam ležet až do oběda. Po obědě si holčička hrála ve svém pokojíčku a opravdu netušila, jakým záhadným způsobem se bačkorky ocitly v krabici se zvířátky. Našla je snad jen proto, aby je v zápětí nechala u skříně s oblečením. Jak se dostali z pokojíčku do spíže, do druhé horní police, nedokázala vysvětlit už vůbec. Maminku by to však zrovna zajímalo. Tentokrát se doopravdy zlobila. Aničko, dnes budeme mít k svačině borůvky se šleháčkou. Hurá! Zavískla Anička, protože borůvky se šleháčkou prostě milovala. Maminka ovšem přísně pokračovala. Ale jestli tě uvidím ještě jednou bez bačkorek, nedostaneš nic.
0: No jasně,
1: přikývla Anička hlavou. Popravdě řečeno, maminčino varování jí přišlo trochu zbytečné. Takovou dobrotu by si přece nikdy nenechala ujít. Aby jí čekání na oblíbenou lahůdku rychleji uteklo, běžela do pokojíčku učesat panenkám vlasy. Amalce udělala 2 culíky, Klárce zapletla dlouhý cop, Sabince ozdobila lokny spoustou barevných skřipečků a Natálce uvázala čelenku s růžovou mašlí. Byla to krása. Tak moc se jí panenky v nových účesech líbily, že sebou překvapeně trhla, když se z jídelny ozvalo vytoužené borůvky. Mňam! Brala schody po 2 a už natahovala nedočkavé ručky pro pohár. Maminčin vážný pohled jí však připomněl bačkorky. Na nohou je opravdu neměla. Čelem vzad a mazat. Anička upalovala zpět do pokojíčku. Bačkorky stály způsobně uprostřed místnosti. Ty snad něco chystají. Blesklo holčičce hlavou, aniž věděla proč. Se to stalo. Jakmile po bačkorkách natáhla ruku, uskočili. Uskočili a dokonce, Anička by za to dala krk, jako by se tichonce zachichotali. To se mi snad zdá, řekla Anička pobaveně. Tak, konec legrace, jde se na pohár. Jenže když po nich natáhla i druhou ruku, bačkorky, hop, a byly na stole.
0: Ah, to se mi nezdá, zaječela holčička.
1: A bačkorky, hop na skříň.
0: No tohle, koukejte se skočit,
1: dupla Anička bosou nožkou. Bačkorky se skočily a hop a skok zamířili ke dveřím a potočitém schodišti rovnou na půdu. Anička vyběhla za nimi a odhodlaně vstoupila do teplého příšeří. V paprscích slunce dopadajících sem malým okýnkem se vznášel zvířený prach. Odkud si z kouta se ozvalo lehonké zašustění. Tak, a teď vás mám. Anička třemi skoky přistála na zaprášeném gauči. A nemáš, vysmívalo se zrezivělé péro trčící z gauče. Po bačkorkách ani vidu, ani slechu. Aničku objalo zvláštní strnulé ticho. Zkoumavým pohledem prohledávala každičký kout tohoto dávno zapomenutého království. Chvíli ticha ukončilo prudké vrznutí. Dveře staré skříně se rozlétly a bačkorky vyskočily na proutěný kufr. Anička se vrhla za nimi. Z kufru jeden obrskok a bačkorky se vezou v rozvrzaném kočárku. Anička za nimi. Kočárek zastavil ověšák plný těžkých kabátů a bačkorky peláší dolů z půdy. Anička za nimi. Bačkorky se sklouzly po zábradlí, jedno patro, druhé patro a ukryly se za velký květináč. Kde jen můžou být? Rozhlíží se udýchaná Anička. Jenže na odpočinek nebyl čas. Bačkorky už zase vyrazily a zamířily ke dveřím, za kterými holčička ještě nikdy nebyla. Ke dveřím do sklepa. Aničko, pospěš si! Pozdě. Anička sebrala všechnu odvahu a vstoupila do chladné tmy. Ručkama šmátrá po vlhkých zdech. Bosá chodidla hledají okraje studených, kluzkých schodů. Cinkot zavařovacích sklenic Aničku utvrdil, že bačkorky jsou stále ve sklepě. Tak, ještě dva schody, rychle k polici a už vás... A zase nic. Bačkorky hup-dup po schodech nahoru a jsou fuč. Takhle to dál nejde. Chce to plán. Anička vyběhla do pokojíčku. Tady to všechno začalo. Já si tu na vás počkám. Schovala se za závěs u okna. Skoro nedýchala. Čekala. Čekala dlouho. Dlouho. Dlouho. A potom se dveře pokojíčku konečně potichonku otevřely. Bačkorky vstoupily. Z lehunka hubky hubky doskákaly doprostřed pokoje a skoro by se zdálo, že se rozhlíží nejdřív vlevo, pak vpravo a šup! Jediný skok a Anička do nich vklouzla jako po másle. Jupí! Konečně vás mám na nohou! Radovala se. Sedla si na postel a zálibně si prohlížela své obuté nožky. A protože ji ta honička docela zmohla, lehla si a za chviličku už se jí zdál překrásný sen. O čem? O borůvkách se šlehačkou.
2: Jednou šla Víla a Málka kolem lísky. Najednou jakoby zaslechla hlásek. Nikde nikdo, ale hlásek pořád volá: já jsem oříškový panáček. A kde pak jsi? Zeptala se Amálka. Já nevím, nikde v oříšku, volá hlásek. Amálka přebrala 6 oříšků. a ten sedmý upustila na zem. Vyskočil z něj panáček. Má hnědé šaty a žlutý klobouk. Tiše povídá, zrovna začal podzim. Na ta slova se po pasece zatočil vítr, očesal z lísky listí a zpřeházel trávu. Až mi to profouklo sukničku, otřásla se Víla a Málka. Tiše, řekl Oříškový panáček, sáhl do kapsy a rozhodil kolem sebe hrst oříšků. Vždycky, když ti, Amálko, bude zima, budeme si koulec oříšky a zahřeješ se. Kutáleli si z oříšky a Amálka celá zrůžověla. Pak si ale vzpomněla, že má taneční povinnost na sousední pasece. Odběhla a Oříškový panáček na ní čekal. Za chvíli hop a stojí tam veverčák Pizi Zubka. Kůlí oči na panáčka. Co ty zač? Já jsem Oříškový panáček a jsem celý kulatý, ale ty máš pořádně špičaté zuby, tiše řekl panáček. Pizi Zubka po něm bleskl očkem. Ty zuby mám na oříšky. Je, oříšku já mám vždycky plnou kapsu, řekl neopatrně panáček a začal je kolem sebe rozhazovat. Pizi Zubka oříšky chvíli sbíral, ale pak ty nazbírané zahodil, popadl panáčka a už si ho nese do hnízda na borovici. Odtud mi neutečeš, povídá veverčák Pizi Zubka. Pohodlně si lehnu a ty mě budeš krmit jadýrky. Když měla Víla a Málka po taneční povinnosti na sousední pasece, vrátila se k lístce. Oříškový panáček nikde. Leží tam jen pár oříšků. A Málka po nich došla pod borovici. Pizi Zubka nebyl doma. Chodil od veverky k veverce a chlubil se. Oříškový panáček seděl na kraji hnízda a zavolal na Amálku. Tady jsem. Jenže já si pro tebe nemůžu přijít, řekla smutně Amálka. Je tam nahoře velký vítr a odfoukl by mě. V tom se vrátil veverčák Pizi Zubka, vyskočil na větev a volal.
3: Máte to marné.
2: Čarovat se proti veverčákům nedá, protože jim čarování sklouzne po chlupech. Amálka šla pomaloučku pryč. Šla černým lesem. A on se tam v roští válí medvěd, seká se prackami po kožiše a ten se naříká. Je tě pořádná hora? Tak proč tak ten se naříkáš, povídá Amálka. Medvěd žaluje. Strašně mě, Amálko, trápí blecho. A zrovna po ní jede nosem i prackami. Jenže nos je veliký a pracka je veliká a maličká blecha vždycky uklouzne. Počkej, já to zkusím sama, řekla Amálka. Medvěd si klekl na koleno, aby dosáhla. Amálka si utrhla bylinu vejhoňku a roztřásla jí medvědovi do kožichu. Vejhoňkový prášek pošimral blechu pod paždíčkem, vypískla a skákala pryč přes paseku, jako když střílí brokem.
4: No, a teď zas já tobě, povídá Amálce medvěd.
2: Odvedl jí pod borovici, kde měl hnízdo veverčák Pizi Zubka a řekl,
4: pořídím to na dvakrát.
2: Nejdřív zatřásl z borovicí jemně, jen co by střásl oříškového panáčka Amálce do náručem. Potom zatřásl celou medvědí silou. Sesypali se šišky a za nimi Pizi Zubka. Metl si to přes paseku za blechou. Medvěd zadupal a šel po svém medvědím. Oříškový panáček rozhodil hrst ořechů a pak si s Amálkou kutálel.

0: nejkrásněji umí luční pohádky vyprávět mravenčí babička. Bydlí v mraveništi u lesa a od rána do soumraku hlídá a opatruje mravenčí drobotino. Každé mraveniště má svou hlídací babičku. Zatímco mravenčí tatínkové a maminky pilně staví a rozšiřují své komůrky, hlídací babička si láme hlavu, jak mravenčí děti zabavit. Právě teď se chystá vyprávět pohádku o mravenčím království.
1: Tu známe z paměti, jinou neumíš, babí.
0: Tohle byl mraveneček Béďa. Je uličník a neposeda a věčně jsou s ním potíže. Mravenčí hlídací babička se kapánek zamračila, ale byla trpělivá. No dobře, řekla. Když nechcete o mravenčím království, budu vyprávět o kouzelných kusadlech.
1: To je promrňata.
0: A jakou tedy chceš, Béďo? Začala hlídací babičku přecházet trpělivost.
1: Když my bychom radši ven.
0: Ven? Ani nápad. Mravenčí babička ví, že by se jí mravenčí kluci a holčičky na to tata postráceli ve vysoké trávě.
1: Nestratíme se, čestně bábí. Jenom si chvíli zahrajeme na honičku nebo na pikolu. Bábí.
0: Mravenčí hlídací babička má měkké srdce. Nemůže to úpěnlivé žadonění poslouchat. V tom se ostatně od lidských babiček ani trochu neliší. A tak jdou všichni ven na louku. Ale nejdřív musí mravenečkové babičce nožičkou dáním slíbit, že se budou držet na doslech a pohromadě.
1: Jasně, že pohromadě, babí. Čestné mravenčí, ať mě kusadlo upadne, jestli se na krok zatoulám. A co kdybych se zatoulal na 3 kroky? Nebo na 5 kroků? Na 5 kroků jsem žádné mravenčí nedával. Jen nakouknout tamhle za tu krtinu.
0: Béďo, vrať se.
1: Ale, neslyším.
0: Vrať se, nebo se ztratíš.
1: Však se zase najdu.
0: Béďo.
1: Nejsem mimino, abych se pořád držel babičky za sukni. Trochu se po naší louce porozhlédnu.
0: A tak se neposlucha Béďa, místo aby hrál s ostatními na pikolu, vydal na průzkum. Přelezá stébla, přes kamínky se lopotí a

0: Tí medová včelička. Zajíc březňáček si vyhupsnul z mlází na jetelovou laskominku a na tenkém travním stéble se jako na houpačce houpá zelená luční kobylka.
1: Houpy, houpy, my se máme, po ránu se pohoupáme. Houpy, hou, a houpy, hou, trávou zelenou. Houpy, hou, a houpy, hou, rosou studenou. Yeah.
0: Kobylka se odrazila. Skočila šipkou rovnou do rosy.
1: Toto studí, toto lechtá.
0: Cachtá si v duhových kapičkách jednu nožku po druhé.
1: Žádnou nožku, mám nohy, samý sval.
0: Promiň, vždyť já vím, ve skákání se ti nikdo nevyrovná. Musím vám prozradit, že tahle kobylka vyhrává všechny závody ve skoku i v běhu.
1: Samé první místo a těch medailí, co mám.
0: Čert ví, jak to dělá, že je po každé první. Možná, že zná nějaké skákavé zaklínadlo. Nebo má třeba čarovné sedmimílové boty.
1: Hlouposti, žádné čáry máry. Vyhrávám, protože cvičím. Pilně, pravidelně a hlavně s chutí. Já si cvičím, jak jen mohu. Levou nohu, pravou nohu. Krčím, trčím od boku, pak si dám pár poskoků. Přední nohou, zadní nohou. Chceš-li vyhrát, taky cvič. Hopla, a tři. A přední, zadní, pozor, zadní, pozor, pozor.
0: A je pryč. Kam se jen poděla?
1: Tady jsem.
0: Panečku, to byl skok. Přes celou louku až skoro k lesu. Z rovínka k tomu, jak u něj stojí mraveniště.
2: Ach, je, mináčku, já padnu, je mi neu, u, kde jste, kdo?
1: Jakoby někdo naříkal, nebo se mi to jen zdá?
0: Kobylka se ponořila do travin, kouká, pátrá.
1: Hele, mravenec, kam spěcháš, chudinko, brabenečku?
2: Já nejsem žádný brabeneček.
1: A kdo tedy?
2: Jsem mravenec Béďa a nezdržuj ty...
1: Jsem luční kobylka.
2: Tak mě, kobylko, nezdržuj, pospíchám.
1: A kam pak?
2: Domů, do mraveniště.
1: Kde je tvé mraveniště?
2: To právě nevím.
1: Že ty si, Béďo, zabloudil?
2: Nějak jsem v tom pralese ztratil směr.
1: To nic, vyskočím nahoru a kouknu se, kudy vede k vám domů nejkratší cesta.
0: Jedním skokem se kobylka vyhoupla do kvítku pampelišky jako na rozhlednu. Béďovi spadl kámen se srdce. Každé mraveniště totiž na noc zamyká vrchní vrátný mravenec. A to se pak nikdo do rána nedostane dovnitř ani ven. Běda mravenečkovi, který se nestačí do slunka západu vrátit. Zbyde mu jen zlá tma a zima, co číhá na tuláky před zavřenými dveřmi domova.
2: Nemůžu za to, že jsem se ztratil.
0: Utekl, žádné ztratil. Máš štěstí, že ti kobylka pomůže.
1: Béďo.
2: Tak co?
1: Mraveniště je daleko, až na opačném konci louky.
2: Na kterém konci, kobylko?
1: Na tom, co zapadá sluníčko.
2: Sluníčko, pro pána sluníčko, za chvíli zapadne, musím spěchat.
1: Tímhle tempem se do mraveniště nedostaneš ani do rána.
2: Co si počnu?
1: Ještě jsem tu přece já. Vyskoč mi na hřbet a pořádně se drž.
2: Já pojedu na koní.
0: Mraveneček Béďa zavískl, uvelebil se kobylce na zádech, kobylka hodila hlavou a jeli.

0: nám to dnes spolu hraje jako znat.
1: Sluníčko ještě nestačilo ani večerní rosou louku pokropit, když kobylka s Béďou dorazila před mraveniště. Však už tam byla po zatoulaném mravenečkovi přená ramná schánka.
2: Chudinka Béďa, to ne v slzách, hlídací babička, vždyť ani netuší, jaké úklady na něj v lese čí.

0: Tíhají, kde je mu chudáčkovi konec, že já ho pouštěla z očí, že já se nechala přemluvit.
1: A všichni mravenci, mladí i staří, maminky, tatínkové, kluci a holčičky se hemží v trávě, jako černá zrníčka máku, hledají, volají a vykřikují. Jen co ho najdeme, my mu to spočítáme, my ho odnaučíme toulání.
2: Ty jsi to vymňoukl, Béďo. Celé mraveniště je kvůli tobě vzhůru nohama. Nefňukej a jdi si slíznou, co jsi snad robil.
3: Ale...
2: Co ale? Sesedej a uháněj domů, neposlucho.
3: Když mě se nechce, nech mě ještě chvíli u sebe, kobylko.
2: Ani nápad, šup dolů. Co pak nevidíš, jakou mají o tebe starost?
3: Ale...
1: A jak se tak dohadovali a handrkovali? Sluníčko hups za čepičku hor a najednou tu byla tma. Vrchní vrátný mravenec zavřel bránu mraveniště na tři západy a Béďa zůstal venku.
2: Tak a máš to. Do rána už se domů nedostaneš, i kdybys stokrát chtěl.
3: Abys věděla, už domů nechci. Ani teď, ani ráno.
2: Co to plácáš, hloupý kluku?
3: Když mi zavřeli dveře před nosem, nikoho se doprošovat nebudu.
2: Co chceš dělat?
3: Budu tvůj kamarád, kobylko. Zůstanu u tebe, smím. Můžeme se spolu vydat do světa.
2: Což o to, kamaráda, já už si dlouho přeju. Zvlášť, když je to takový jezdec jako ty. Jenže to nejde jen tak si zmizet do světa.
3: Však se vrátím, jen co spolu ten svět objedeme.
2: Nějak si troufáš.
3: Objedeme spolu svět, potom budu celému mraveništi vyprávět, co jsme spolu viděli a zažili. Všichni mi budou závidět a ještě rádi mi otevřou bránu i po západu slunce. Vrchní vrátný mravenec se mi bude klanět až k zemi. Jen račte dál, slavný pane cestovateli. Všichni už na vás čekají a nemohou se dočkat, aby slyšeli o vašich dobrodružstvích a statečných činech.
2: Ty si ale umíš vymýšlet, Béďo.
3: Pěkně prosím, kobylko, neodháněj mě od sebe.
2: No dobrá, jenže na objíždění světa nemám čas. Musím pilně cvičit a když chceš, můžeš cvičit se mnou.
3: Na co cvičit?
2: Na velké luční dostihy. Konají se u nás na louce vždycky jednou za rok, když je nejdelší den a nejkratší noc.
3: Když budeme cvičit spolu, určitě ty dostihy vyhrajeme. Budu teď tvůj závodní jezdec.
2: Opravdu se nechceš vrátit domů?
3: Ani náhodou. Být závodním jezdcem je mnohem lepší, než chodit na procházky s hlídací babičkou a hrát si smrňaty na pikolu.
2: Jak myslíš, Béďo? Sám ses rozhodl.
3: Tak je, kobylko, a tryskem! Hyje, hod a čehy, můj koník má rychlé běhy. Běž, koníčku, tryskem leď. Objedeme spolu svět. Hyje, čehý hod, jako o závod. A jedem!
1: A tak se toulavý mraveneček Béďa začal učit na závodního jezdce. Trénovali s kobylkou skoky do výšky i do dálky, přes příkop i přes překážky. Jezdili klusem i cvalem, krokem i tryskem. A když kobylka náhodou někdy vyhodila a Béďa se skulil do trávy, zatnul zuby a ani nepípnul. Takový se z něj stal sportovní mraveneček. A když přišel den, kdy se konal velký luční dostih, hádejte, jak to dopadlo. Můžete si teď sednout a lámat si hlavy, kdo asi ten závod vyhrál. Kdo by na to snad nepřišel, tomu to prozradím. Jenže až příště. Protože pohádka o lučním závodění se nám ještě schovává pod zelenou ostricí naší pohádkové louky.

0: to chodil po polích křížem krážem, kdo to neležel na bříšku u studánky, ačkoliv jindy nebyl jinak ani k vidění, kdo to jindy mlaskal a srkal, kdo to jindy pil, až to čvachtalo a dneska ne. Ovšemže Ondroušek hledal Evelínku a ona jakoby se do země propadla, ale nepropadla se. Měla jen tolik práce, že nevěděla, co dřív. Sisel stloustl a přichystal se k zimnímu spánku. Noru si vyhrabal jako zámeckou komnatu a několikrát se v ní už uložil. Jen abys mě přes zimu nezmrzl, strachovala se Evelínka. Letos určitě nezmrznu, ujišťoval Sisel. Letos mám totiž v pelíšku i prostěradlo. A s monogramem. S jakým monogramem, divila se polní žínka. A jak si k němu přišel? Našel. A je pravé sislí. Je na něm vyšité první sislí písmenko. S? Ptala se Evelínka. S ne, ale F. Asi ho vyšívala nějaká šišlavá vyšívačka. Když někdo šišlá, neříká sisel, ale fisel. Víš? To je určitě opravdické prostěradlo pro sisli. Evelínka se zasnila, protože si okamžitě vzpomněla na šátek, kterým jí Francínek kdysi zafačoval švihnutou nožku. A později do něj zabalil srdce z pouti, jenže to našli myši a vykousali. Vida, jejich šátek a nakonec je z něj sislí prostěradelko. No budíš, myslela si, to je vlastně dobře, alespoň sislík přes zimu nezmrzne. Sisel se tedy zimy nebál. Jen Evelinku poprosil, aby mu vchod do nory důkladně utěsnila hlínou, že by tam jinak táhlo. Jenže pokaždé se znovu prohrabal ven a hop Evelince do klína. Že se ještě naposled pomazlí na dobrou noc. Když sisla nakonec přece jen zavřela, ozvalo se vedle ní.
1: Kruci buci, ty s ním naděláš komedii.
0: Kdo jiný by to byl než Křeček? Byl nenaložený jako vždycky a ani nepozdravil. No a? Zeptala se Evelínka. Vadí ti to? A co vlastně ty potřebuješ?
1: Nevadí mi to. A nic nepotřebuju, vrčel Křeček. Ještě abych něco potřeboval. Ono to takhle nestojí za nic.
0: Tak proč tu vlastně čekáš?
1: Protože už jdu taky přespat zimu. Já přece kvůli tobě nebudu celou zimu vzhůru. Ještě abych byl celou zimu vzhůru. Ono to takhle nestojí za nic.
0: Já na tobě nechci, abys byl celou zimu vzhůru, vysvětlovala mu Evelínka. Vlez si do pelíšku a já ti taky zašpuntuju noru.
1: Nevlezu.
0: Musíš, Křečku.
1: Nemusím. Nevlezu. Vlez si tam sama.
0: Pro Křečky už je čas jít spát. Jestli si tam nevlezeš, tak tě tam strčím.
1: A já tě kousnu, hrozil Křeček. A prsknu na tebe. A dvakrát.
0: Evelínka však vzala Křečka za hřbítek a za zadek a do nory ho strčila. Prskal, krucibucoval, ale ona ho zašpuntovala stejně poctivě jako sisla. A najednou stál vedle ní Ondroušek.
2: Já zběhal paní pole křížem krážem, protože abych vám něco řekl, a vy si tu hrabete v líně a to jsem zvědav, kde si ty ruce umíte, když je ke studánce taková dálka. Dobrý den.
0: To dobrý den vzalo Evelínku za srdce, jako vždycky. To musí být něco zvlášť důležitého, když si za mnou zběhal pole křížem krážem, usmála se Evelínka.
2: Když se někdo kvůli vám trápí, to je přece důležité,
0: vyhrkl. Evelínka zvážněla a Ondroušek na ní začal chrlit obžalobu za Francínka. Nevynechal nic, ani vystřílené srdce, ani to, že jí Francínek vyhlíží, kudy chodí a že jí má před očima vstávaje lehaje. Nevynechal ani to, jaký Francínek nesl jahody. A jestliže je sněd, byla to stejně její vina, měla přijít dřív. Ani to nevynechal, že je asi trošku umíněná a paličatá a že musí být vždycky po jejím. Ani to, že Francínek přece nemůže za to, jak si myši udělali ze srdce pro Evelínku pelíšek a že asi nikdo na světě by jí až do žní nedal čas, aby se vyhněvala. A Francínek ano. A hlavně Ondroušek nezapomněl, že jí bude Francínek čekat na dožínkovém bále a že bude tancovat jenom s ní. Ale jestli nepřijde do půlnoci, tak nejspíš ze samého žalu rozbije hospodu. Evelínka poslouchala Ondrouška ohromeně a vážně a jen chvílem jí to v koutcích divně zahrálo. Tak vyříď tomu svému Francínkovi, že si vybral dobrého orodovníka. A taky mu vyříď, že na Dožínkový bál ale nepřijdu. Nerada chodím do vsi. Jestli mě však chce vidět, ať přijde o Dožínkovém bále ke studánce. A teď už utíkej domů. Stmívá se a vaši budou mít o tebe jistě starost. Ondroušek to vzal s tím utíkáním doslova, běžel přes pole, až se mu hlavička třásla. Neutíkej tak rychle, uhřeješ se, volala za ním Evelínka. Ale trošku pozdě.
1: Jo, neutíkám, zavrčilo jí něco nenaloženě u nohu. Ještě abych utíkal, ono to takhle nestojí za nic.
0: Byl to křeček. Kde ses tu vzal, křečku? Já tě už zašpuntovala na celou zimu, co ještě chceš?
1: Jo, aby si sedla.
0: Proč? Posadila se Evelínka.
1: Protože se si slemci nadělala tolik komedii a mě na dobrou noc nepomazlíš,
0: vyčítal jí křeček a hop, už ho měla v klíně. Copak já vím, že o to stojíš? Hladila ho po hřbítku.
1: Proč bych o to nestál? Ještě abych o to nestál, ono to takhle nestojí za nic.
0: Evelínka ho tedy hladila a čochnila a pak ho zašpuntovala a na Ondrouška zapomněla jako na skonání. A to byla chyba. Kdo to tam ležel uřícený na bříšku u studánky? Kdo to tam mlaskal a srkal? Kdo to pil tu ledovou vodu, až to čvachtalo? Kdo jiný než Ondroušek? Nikdo mu neřekl, nepij, dostaneš zápal. Než došel domů, kašlal. Když si vlezl pod peřinku, buchcal, až se postýlka třásla. Než přišla půlnoc, dostal horečku. Než přišlo ráno, mluvil z cesty. A když přišel doktor, věděl hned, co Ondrouška potkalo. Musí do nemocnice, řekl poplašené mamince, má zápal. A tak ho vezli do nemocnice. Ondroušek nevěděl nic o sobě, ani o světě, a Francínkovi vzkaz od Evelínky nevyřídil.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Ještě děti nevíte, že Kristýnčina babička je zapomnětlivá, jak tak starší lidé někdy bývají.
1: Dnes proleju kopr, aby pěkně rostl. Kristýnko, připomeň mi to.
0: Měla za den tolik běhání a starání, že jí záhon vypadl z hlavy.
2: Překvapím babičku. Vypleju to sama.
0: Vytratila se do zahrady a...
1: Kristýnko, Kristýnko, Puňťo, kde ji máme? Máš pravdu, v zahradě. Co pak tam asi tropí? Co to? Kde je kopr?
2: A hotovo. To jsem šikovná, viď? Hezky nám poroste.
1: Dítě, hezky nám poroste rmen. Vždy jsi ho spletla s koprem. Proč pak si nešla za mnou, když si chtěla plé?
2: Když ti bys nebyla překvapená.
1: Za takové překvapení ti pěkně děkuju.
2: Víš co, babi, tak já už ti nikdy pomáhat nebudu.
0: A nafoukla se. Tváře jako balónky, pusu zamčenou. Kdyby se na ní neculily babičiny lívance, snad by ji ani neotevřela. Ale říct za ně děkuju, to ne.
1: Hezky trucuješ, jde ti to moc dobře.
0: Dokonce babičce neřekla dobrou noc. Kopr nekopr, babička by ráda, že jí z vnučky roste pomocnice. Kdo nic nedělá, ten nic neskazí. Hlavně, že je ochotná a těší ji někomu udělat radost. Ale že z ní roste hubatice a nezdvořačka. Na zítří vyrazila babička s Kristýnkou na výlet.
2: Babičko, vidíš ten lesík? A nádraží s kytičkami. Jako z pohádky, viď?
1: A chtěla bys některou slyšet?
2: Chtěla. Jakou dneska?
1: O kouzelných slůvkách.
2: Zaklínacích, viď?
1: Možná. Byla jedna holčička jménem Mariška. Měla pejska.
2: Puňťu.
1: Vypravili se spolu na výlet. Vláčkem, motoráčkem, ráno tam a večer zpátky, ať ten výlet není krátký. A aby viděli, jak krásně je i tam, kde je nožky sami nedonesou.
2: Jako my.
1: Mariška byla z nádražácké rodiny, na dráze byla jako doma. A tak je maminka pustila. Hlídej, Puňťo, ať se nám Mariška nestratí, nikde cestou nevystupujte. A ať nedělá ostudu. Volala za nimi.
2: Ostudu?
1: Mariška totiž jak byla hezká, tak byla hubatá. Dokonce drzá.
3: Pohlídám, neboj se, maminko. Naschledanou.
4: Nejsem knoflík, abych se ztratila. A když sama se najdu, alehni.
5: Dobrý den, jízdenky, prosím.
4: Kalhoty nosím.
5: Cože?
4: Vidličky a nože.
5: Slyším dobře?
4: To já nevím, jestli nejste hluchý.
3: Mariško, dej panu průvodčímu lístky. Víš, co říkala maminka?
4: No jo, abys nežaloval.
5: Děkuju, slečno.
3: Děkujeme, pane průvodčí.
5: Šťastnou cestu. Dobrý den, to říct neumí a jezdí to ve vlaku. Jízdenky, prosím.
4: Je, Slavěnice. Hej, průvočí, proč nejedeme?
5: Čekáme na přípoj, slečno.
4: Ježkovi oči, budeme tady trčet dlouho.
1: Málem třískla oknem, když to uviděla.
4: Zmrzlina. Puňťo, tamhle mají zmrzlinu.
3: Mariško, zůstaň tady.
4: Co je to? Nehafej, zůstaň. Vanilková, borůvková, nebo si mám dát oříškovou?
1: Zatímco si u stánku vybírala a přebírala, přijel do stanice další motoráček. Mariška se lekla a s kornoutem v ruce skočila do prvního vagónu. Výpravčí zvedl plácačku a motoráček se rozjel.
4: Je, pomoc, to není můj vlak. Není tu Puňťa, zastavte.
1: Puňťa, zatímco Mariška lelkovala na peróně, se opřel předními tlapkami o okno a věrně ji hlídal. Jenom na chvilku mu výhled zakryl vlak. A Mariška najednou Nikde. Ani na peróně, ani v jejich motoráčku. Zavil. Tlapkou si otevřel dveře rozjíždějícího se vláčku a vyskočil ven. U zmrzlinového stánku a první koleje nasál Maryščinu stopu. A dál nic. Punťa vyrazil.
2: Paní vyhybkářko, prosím vás, na kterou stranu odbočil vláček, motoráček od Slavěnic?
1: Dáš se po kolejích vlevo.
2: Děkuju moc krát.
1: Maryška zatím řádila. Jen vstoupila paní průvočí, dobrý den, jízdenky prosím, rozbrněli ji uši.
4: Zastavte, hned se otočte, bude to, chci ven.
1: Křískla zmrzlinou na potah lavice, začala vřískat a dupat. Průvočí si pomyslela, že to dítě snad uteklo z polepšovny nebo z blázince. Kloudná řeč s ní nebyla a tak ji na příští stanici vysadila. Ať si s ní poradí pan přednosta.
4: Chci domů. No tak, zatelefonujte někam. Chci Punťu, hned. Dělejte něco, slyšíte?
1: Na pana přednostu povykování neplatilo. Hned poznal, že malá cestující je rozmazlená, rozcapená holčička, která si myslí, že nezdvořáctvím a dupáním všecko zmůže.
4: Sedíte si snad na uších, nebo co? Slyšíte?
6: Jak? Co? Slůvek, která se mi vůbec nelíbí, tady lítalo tolik, až mi zalehlo v uších. Musím počkat, až se mi odlehne.
4: A až se vám odlehne, budete mě slyšet?
6: No, já slyším jen některá slůvka. Taková ty asi neznáš.
4: Jaká?
6: Stejně bys si nezapamatovala. Slyšíš je každý den a nic. Jestli ty na ně nejsi hluchá.
4: Náhodou, já jsem moc chytrá a slyším všecko.
6: No. Dobré ráno, prosím vás, buďte zdraví, přijďte zas. Děkuju a dobrou noc, jsou slůvka kouzelná. Přeju dobré chutnání, děkuju za optání. Promiňte mi, není zač, jsou slůvka kouzelná. Naschledanou těší nás, hodně štěstí v každý čas. Šťastnou cestu, dobrý den, jsou slůvka kouzelná.
1: Věř nebo ne, Maryška se najednou začervenala jako růžička.
4: Pane přednosto, prosím vás, byl byste tak hodný a zatelefonoval do Slavěnic, jestli tam nemají pejska, Punťu. Já jsem se mu ztratila jako knoflík, ale už jsem se našla. Tak, aby se o mne nebál.
6: No, tak to je jiná. Počkej, prosím tě. Haló? Ano? No tak Maryšku máme tady. Ale ne, proč by zlobila? Ano, vyřídím. Punťa sem běží, Maryško.
4: Děkuju. Jak mě našel?
6: Spěchal za motoráčkem, který si spletla. Všude pozdravil, slušně se zeptal na cestu a poděkoval za radu. Tak milému pejskovi každý rád pomůže. Pojď, za chvilkou máme tady.
2: Maryško, přece jsem tě našel.
1: To bylo shledání. Domů se cestovatelé vrátili úplně včas. A jakoby nic. Jenom maminka se moc divila, jaká se s Maryškou na tom výletě stala kouzla. Vztekání někde zapomněla a sama od sebe říkala: prosím, děkuju i dobrý den. Je, vystupujeme, honem, Kristýnko.
0: Tak se zapovídali, že málem přejeli. Doma šla Kristýnka do sebe.
2: Bobby, já se ale nevztykám tak jako Maryška, než se polepšila, viď?
1: Někdy si zatrucuješ, někdy si hubatá. Když...
2: Já vím, babičko, že už se na mě nezlobíš za ten kopr.
1: To víš, že ne. A ty se prosím nezlob, že jsem si hned nevšimla, že jsi mi chtěla udělat radost. Až nám naroste nový, vyplejeme ho spolu. Co říkáš?
2: Ano. Dobré ráno. ráno, prosím vás. Buďte zdraví, přijďte zas. Děkuju a dobrou noc, znám slůvka kouzelná. Přeju dobré chutnání, děkuju za optání. Promiňte mi, není zač, znám slůvka kouzelná. Naschledanou, těší nás hodně štěstí v každý čas. Šťastnou cestu, dobrý den, znám slůvka kouzelná. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Pamatujete si, jak přišel makový mužíček na svět? No ovšem, z makovičky. Z makovičky, jež vyrostla z makového zrníčka, které přinesl stařeček z vánočního trhu. Proto byl makový mužíček tak malý, že mu jako nánožník stačil ustřižený palec od rukavice. Jenomže přece jen rostl a rostl, naučil se chodit a pak se naučil i mluvit. Jednou ráno, když se stařeček probudil, řekl stařence:
1: Tak si myslím, stařenko, že je nejvyšší čas naučit makového mužička písmenka. Dneska ho naučím psát.
2: A co bys ho učil? Na psaní mají děti dost času v 6 letech.
1: Kde pak v 6 letech?
2: A pak, čím bude makový mužiček psát? Aha, tuška je na něho moc velká, v tak malých prstičkách ji neudrží.
1: No to je pravda, to je pravda. Čím ale bude vlastně psát?
2: No vidíš, má ještě malé prstičky.
1: No máma, už to mám. Bude psát prstem do mouky.
2: Cože?
1: Ano, rozetřeme mouku po stole a makový mužíček bude psát do ní.
2: To zrovna. Já mám sotva na jednu placku a vy si do ní budete čmát.
1: Ale stařenko, vždy ty pak zase smeteme do truhličky.
2: Smeteme.
1: Ne, však se neboj, o mouku tě nepřipravíme.
0: Stařenka šla tedy do almárky a rozetřela ždibku mouky po stole. Stařeček si posadil makového mužíčka k ruce a ukazoval mu, jak se píší písmenka.
1: První písmenko v abecedě je A.
3: A.
1: To se píše takhle. A. Vidíš?
3: Ano.
1: Jsou to vlastně štafle. Ty lidé potřebují, když bílí světnice.
2: Stařečku, neříkej mu nic o štaflích. Štafle je ošklivé a nesprávné slovo.
1: Ale jaké pak nesprávné slovo, prosím tě? Každý přece říká štaflím štafle.
2: A potom makový mužiček je ani neviděl. My přece nebílíme ze štaflí, my bílíme ze židličky.
1: No, v tom pravdu máš. Ty štafle, to je opravdu neviděl.
2: Neviděl. Neuč ho hned písmenko A, protože je těžké. Když někoho něco učíš, musíš začít s tím, co je lehké.
1: Dobře. Tak ho naučím E. E je zapotřebí pořád, stařenko. E je 3x ve slově dědeček. E. Vidíš takhle? Vypadá jako hřebínek na česání.
2: E ho taky neuč. E je ještě těžší než A.
1: Ale není.
2: Ale je. A potom neříkej makovému mužičkovi, že E vypadá jako hřebínek. Víš přece, že hřeben doma nemáme, že se češeš suchou smrkovou šišku.
1: Ale no tak, babi.
2: Uvidíš, že ti makový mužiček bude psát E jako šišku a ne jako hřeben. Nauč ho to nejlehčí. Nauč ho I.
1: Tak dobrá. I se píše takhle. I. Vidíš?
3: Ano,
1: je jako kolík. Namaluj taky kolík. Namaluj taky I.
3: I.
0: Makový mužíček napsal do mouky I a olízl si prstíček. Za to olíznutí ho stařeček pokáral, ale I bylo docela pěkné. I bylo kostrbaté jen malonko. I stařenka s ním byla spokojená. Poradila tedy stařečkovi, ať jako druhé písmenko naučí makového mužička je. A šla pro něco na dvorek.
1: Je se píše takhle. Je. Vidíš? Je to vlastně hůl pro dědečka. Namaluj taky hůl pro dědečka. Napiš taky J. Ano. Ale ne! Takhle se nepíše J. Tak se maluje hůl. J je sice jako hůl, ale hlavou dolů. Zkusí to ještě jednou.
3: Ano, ano.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. Ale ne. To není je, to je hůl. Jestli budeš malovat hůl a ne je, tak ti dědeček napacá. Přes ručičky. Udělá bací, bací.
3: Ne.
1: Namaluj je a pěkně. A neulizuj si prstičky. A nekoukej na kočku.
2: Ale, co pak tu tak křičíš?
1: Babičko, protože maluje hůl a ne je.
2: Na děti se nemá křičet, stařečku, a zvláště ne při učení. Podívej se, jak je Makový mužíček celý vyjevený.
1: No, vyjevený, protože ho učím, že je, vypadá jako hůl a on pořád maluje hůl.
2: A křičíš a nechal si vyhasnout v plotně. Vždyť je tu jako v morně. No. Proč pak si, stařečku, nepřiložíš?
1: No, ale protože se zlobím. Ať Makový mužiček nemaluje hůl, ale je. Pěkné je. Tak. A teď to zkusíš.
3: Ano, ano.
1: Tak, tak. No, to je ono. Jo. No, vidíš, jak to dovedeš, když chceš. Stařenko, pojď se, honem, pojď se podívat, jak napsal náš Makový mužiček je.
0: Stařeček se celý rozářil, ale začal se plácat po kapsách. Hledal kapesník, protože na něho přišla rýma z té vyhaslé plotny. Babička se šla podívat na je, ale stařeček týchl, jako když z moždíře vystřelí. Všechna mouka byla narásta tam. Makový mužíček začal natahovat, že nemá je. Stařenka se zlobila, že přišla o mouku, a dědeček se urazil, že nemůže za to, že musel kýchnout. Ale večer se všichni udobřili. Stařenka jim dala jinou mouku a stařeček naučil Makového mužíčka další písmenka. O jako sluníčko, C jako měsíček, U jako podkovu a M jako srnčí kopítko

0: Dobrý den, Vespoli.
1: Vítám vás. Tak pojďte dál, pane Spejble. A ty se chovej jako doma, hurvínku.
0: Šmanko, ty jenom to nehurvajs. Splakala byste nad výdělkem, paní Kateřino.
1: Ano.
2: Kdybych se choval jako doma.
0: A nesnad? Co se přehlídne doma, to si nemůžeš dovolit mezi lidmi, že ano?
2: Jej, Danánky, vy nejste člověk, pane Spejble.
0: A co bych asi byl? Žirafa?
2: A já žirafátko, ne? Oba jsme přece člověkové neboli lidi, dívtko.
3: Víš to jistě, hurvínku.
2: No, že váháš.
3: No, takže u vás doma jsou taky lidi, že ano?
0: No jo, vidíš. No. Slyšíš, hurvajs? Z toho vyplývá, že i doma se má člověk chovat slušně.
2: Slušně, slušně. Co to znamená slušně?
3: No přece, že nemáš vyplazovat jazyk a plivat na zem a dávat nohy na stůl.
2: No, no, já přijdu domů, plivnu na koberec, dám nohy na stůl a vyplaznu jazyk. Ty máš nápady, Máni.
1: No, takhle to Mánička nemyslela, hurvinku.
2: A stejně, proč Jirik může vyplazovat jazyk a já ne?
3: Yeah.
0: Ty jsi přece oslík. Jestli jsi nevšiml, tak mezi tebou a Žerikem je určitý rozdíl, že ano?
3: Jasně, pane Spejble. Hurvínek nejí kosti.
0: Ale ne.
3: Ne? Ty jíš kosti, hurvínku.
2: Já kosti fakt nebaštím, taťuldo.
3: Nebaštím.
0: Manko, te, Žerik je přece zvíře, když to hurvínek...
3: Taky.
1: Mánička.
3: Oslík není zvíře, bábinko. A pan Spejble říkal, že hurvínek je oslík.
1: No ale těm myslel, že má hloupé otázky.
2: A oslík má hloupé otázky.
1: Ale
0: vy jste popletové. Rozdíl je v tom, že Žerik je zvíře, kdežto hurvínek je člověk.
1: Ano, a že člověk se má podle toho chovat.
3: Aha, nejíst kosti.
0: Ale ne, chovat si podle pravidel slušného chování.
1: Tak,
2: jasně, jíst kosti může, ale vidličkou a nožem, že tatí.
0: Šmanko ty.
1: No, asi bychom měli ta pravidla dětem objasnit, pane Spejble.
0: Ano, ano, aby poznali abecedu slušného chování. A hned s tím začneme.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Na kopci ponožek. Profesor Kadeřábek trval na tom, že svého lichožroutího přítele dovede až domů, aby se mu náhodou něco nestalo. A Ramsesovi dalo hodně práce, než se z té nabídky vykroutil. Nemohl přece prozradit, že celá rodina bydlí v jeho vile na půdě. Proto nechal profesora zajít domů a chvíli se ještě procházel. Bál se, jak ho otec uvítá, když přijde s tou smutnou zprávou. Jistě bude zuřit a může mu říct, že se ukázal profesorovi Kadeřábkovi, že spolu kamarádí. To rozhodně ne. Dobře věděl, co si jeho otec o lidech myslí.
6: Lidi, ať jsou sticha,
5: křičel pokaždé, když na to přišla doma řeč.
6: Krademe jim ponožky, no a co? Jsme přece lichožrouti.
5: Ale
6: sežral snad někdy lichožrout jinýho lichožrouta?
5: Někdy v celý historii našeho rodu. A lidi? Lidi jsou lidožrouti.
1: Vážně?
5: Divil se pokaždé Ramses i jeho bratr. To jako lidi žrou lidi? Z hladu? Otec se tvářil smrtelně vážně.
6: Snad to dělali i z hladu, ale hlavně jen tak z plezíru. Nejdřív někoho zajali, pak ho přivázali ke kůlu, bobunovali a tancovali kolem něho různý tance a nakonec si ho uvařili a snědli.
1: Ale teď už lidožrouti nejsou, že ne?
6: Jsou. Jenom se to víc tutlá. Je pořád lepší, že se požírají mezi sebou, než aby jedli nás.
5: Končíval otec vždycky debatu. A ještě přidal poučení.
6: Pamatujte, hoši, že my, lichožrouti, si lidi chováme jen kvůli tomu, že nám dávají ponožky. Nic víc. A proto... Žádný kamarád čofty s panem domácím. Co pak si myslíte, že se ten náš profesor kamarádí s nějakou krávou? Jen proto, že mu dává mlíko? Nekamarádí, ale mlíko pije. Že jo?
5: I když to otec říkal naprosto přesvědčivě, neuměl si Ramses představit, že by pan Kadeřábek zajal paní Voráčkovou, přivázal ji ke kůlu a tančil kolem ní různé tance a pak si ji uvařil. Tohle se Ramíkovi honilo hlavou a takhle otce doma našel. Velký šéf seděl uprostřed místnosti na kopci ponožek a vydával zvuk, jako když uchází přehuštěná pneumatika. Táto, Ramses se hrozně vylekal.
7: Ramíku, kde jsi byl? Měl jsem o tebe strach.
5: Tohle tedy nečekal. Táta mu řekl Ramíku. Dokonce měl o něho strach. A tak se k otci na ten kopec ponožek vyšplhal a všechno mu pověděl. I o Jihlíkovi mu řekl, jen profesora Kadeřábka si nechal pro sebe.
7: Tak Kudla Dederon, říkáš?
5: To jméno si dvakrát zopakoval. Pátral v paměti, jestli o něm někdy slyšel.
7: Kdo to sakra je?
5: Ramses si nebyl jistý, zdali má říct, že o něm Jihlík něco ví. Také byl strašně ospalý. Oči už nedokázal otevřít a hlava mu padala. Otec si toho všiml.
6: No nic, zabručel.
7: Tak běž, Ramíku, spát. Ráno si na to výkupný posvítíme.
8: O Alíkovi. Počkej, Dášenko, dnes tě budu fotografovat, jak sedíš moudře a způsobně na zábraží. Tak jednou ti byl jeden fox terrier, Alík se jmenoval. Byl pěkně bílý, uši měl krásně hnědé a na zádech nádhernou černou skvrnu jako dečku. A ten Alík žil v krásné zahradě, plné květin, motýlu a myšiček. A byla tam nádržka s bílými a růžovými lekníny, ale ten Alík do ní nikdy nespadl, protože nebyl takový blázen a třeštidlo jako někdo. Jednou byl horký den a schylovalo se k bouři a dešti. A protože, výjimeď, všichni psi před deštěm žerou trávu, žral trávu i Alík. A co se nestalo? V té trávě bylo jedno stébélko trávy čarovné, která se latinsky jmenuje Miraculosa Magica, a ten Alík nevěda o tom, to stébělko rozkousal a sežral. V ten okamžik se Alík změnil v překrásného bílého prince s hnědými lokínkami a nádhernou černou skvrnou na zádech. V první chvíli neměl Alík tušení, že už není pejsek, ale že je zaklet do prince a chtěl se ještě podrbat zadní nohou za uchem. Teprve přitom shledal, že má na nohou zlaté střevíce, ale tak počkej, Dášo! Zde na nejnapínavějším místě Dášenka přestala poslouchat a rozběhla se za vrabcem. Následkem toho pohádka o Alíkovi nemohla být dopověděna a nemá konec.
2: Peč nám spadla, peč nám spadla, kdo pak nám ji postaví? Hurvínková, tedy moje politika. Brý večer.
9: Ano, ano, Hurvínku, správně si řekl večer.
2: No?
9: Teď pozdě. To jsi zase musel zůstat po škole.
2: Nemusel.
10: Ale zítra chci zůstat doma, víš? Tak jsem si to nadělával.
9: Ale to je pořád dokola. Vysvětli mi, co ti na škole vadí.
10: Na škole nic?
9: No tak.
10: Budova je to pěkná. I novou střechu nám na ní dali. Jenom s učiteli tedy je to horší. Ano, ano.
9: Prosím tě, proč?
10: Představ si, taťuldo, vůbec nic neví.
9: Co to tady plácáš?
10: Neplácám. Tak hele, třeba naše učitelka, jo?
9: Co je s ní?
10: V jednom kuse se mě na něco ptá.
9: A co ty?
10: Nic. Nechám ji, ať si na to přijde sama.
9: Je. No jo, no, tak. Tak vysyp, co jsi zase vyvedl.
10: Ani nic. Jen jsem si zahrál na politika, víš?
9: Jo, no jo. A jak se to tedy hraje?
10: A trošku jsem si při vyučování zdřímnul a...
9: Její danánky. A dál?
10: Dál jsem si taky trošku zdřímnul.
9: A dál?
10: Dál jsem si...
9: Hurvajs.
10: A dál se pančelka zlobila, že spím.
9: No a?
10: A tak jsem jí diplomaticky řekl, že je to směšné obvinění. Štvanice na mou osobu.
9: Pro pána Jána. A co ona?
10: No.
9: No?
10: Že mám jít k tabuli a...
9: A?
10: A tak jsem jí řekl, že své místo neuvolním, protože by mi ho někdo zasedl. Aha, a když chtěla, abych jí dal žákajdu, tak jsem jí moudře odpověděl, že to nejdřív musím probrat s partnery.
9: Šmankote.
10: To jsem jí dal, že jsem jí nedal, co? Co je? No to si myslím taky tohleto. Jo, jo. No, a pak mě za trest zkoušela z Archimédova zákona.
9: A jejda.
10: Viď? A já jí diplomaticky odpověděl, že tento zákon je třeba zvážit ve druhém čtení, jelikož má řadu chyb.
9: Je, tak to zírám.
10: Ona taky zírala, jak směle politikářím, že prý, kde jsem na ty řeči přišel, říkala pančelka, tak jsem jí řekl, že v televizi.
9: A co na to říkala pančelka, paní učitelka?
10: Zlobila se, že nemám koukat na politické horory, ale na večerníček. A pak taky říkala, že máš taťuldo zajít do školy.
9: Ajajaj. No, to ti děkuju. To zas bude ostuda, tohleto. Hernajs, Hurvajs, od koho máš ty hloupý řeči?
10: No od tebe.
9: Hurvajs, já s tebe snad jednou ztratím rozum a bude zle.
10: No to bude, protože malé věci se špatně hledají, říkala pančelka.
11: Jak se stal kůň učitelem počtu? Bylo jedno malé hříbátko, jmenovalo se Bělásek a to mělo dva kamarády, Filipa a Jakuba. Hráli si spolu na louce za městem, které se jmenovalo Deštník nad Kněžnou, skákali přes potok a závodili, kdo bude první uvrat stáje. Kluci dýchali jako lokomotivy, ale Bělásek by byl nejraději běžel znovu, vyhazoval zadní nohy do výšky a smál se tak, že se za ním ostatní koně otáčeli. Čemu se to hříbě pořád řechtá, říkali si pak mezi sebou, ale nakonec přišli na to, že asi ničemu, že se směje jen tak, protože život je veliká švanda, Jakub a Filip jsou nejlepší kluci na světě a svět je zelená louka plná slunka. Jenže žádná radost netrvá věčně. Jednoho dne řekli velcí koně Běláskovi, tak se připrav, kamaráde, už ti to končí, příští týden půjdeš do školy. Cože? Řekl Bělásek. Škola je přece pro lidi a ne pro koně. Ale to byl omyl. Bělásek toho o světě moc nevěděl. Neměl například ani ponětí o tom, že existují různé školy, například škola pro cirkusové koně. A opravdu, 1. září, zatímco Jakub s Filipem šli do školy, kde bylo plno chlapců a děvčat, Bělásek šel do školy, kde bylo plno koňů a slonů, kočkodanů a pavijánů, plameňáků a jiných ptáků a ti všichni se v té škole učili číst, psát, počítat a taky mluvit, aby rozuměli, co se jim povídá a mohli odpovídat na otázky. To víte, že to pro ně nebylo nic lehkého. Většina slonů huhňala, většina pavijánů kňourala, jenom papoušci měli bezvadnou výslovnost a paní učitelka je chválila, kudy chodila. Běláskovi mluvení moc nešlo, říkal prosím ano, místo prosím ano, a mýval kvůli tomu zpočátku plno mrzutostí. Za to měl ale jedničku z taneční hodin, i když se tam učili samé nemoderní věci, jako například běhat do kolečka, klekat si na kolena a všelijak se uklánět. Nač nás učí takové nesmysly, myslel si Bělásek a nebyl sám. Ostatní koně si to mysleli také, ale o přestávce si tančili stejně po svém a to měli všichni nejraději. To bylo vždycky ve třídě plno řehotu, dokud nepřišel ředitel ve fraku a s dlouhým bičem. Pak už nesměl nikdo ani hrábnout kopítkem. A ředitel se postavil na stupínek, vzal do ruky křídu a řekl, dávejte pozor, 1 a 1 jsou 2. Je vám to jasné? Opakujte. A všichni koně opakovali, 1 a 1 jsou 2, 1 a 1 jsou 2, 1 a 1 jsou 2 a opakovali to celé týdny a celé měsíce, až to všem bylo docela jasné. Tak se Bělásek naučil počítat, ani nevěděl jak. Pravda, zpočátku byl rád, že počítá sotva do 10, ale protože byl pilný a měl nadání, počítal za krátký čas tak, že se nad tím pozastavil sám cirkusový školní rada a poslal mu v pololetí 1/4 kila cukru. Ale Běláska netěšili pochvaly ani cukr. Bělásek byl ten nejsmutnější kůň z celé třídy. Už se nesmál na celé kolo, až ostatní koně otáčeli hlavy, mlčel, měl v očích stésk, vzpomínal na louku za městem a na Filipa s Jakubem a přál si být aspoň kratičkou chvilku s nimi. Ale protože už nebyl žádným maličkým hříbátkem, věděl, že to není možné a protože se nechtěl zbytečně trápit, myslel raději na počítání. A tak počítal, co se jenom dalo. Školní lavice, parkety a schody, počítal dveře na chodbách, kliky u dveří a klíče v zámcích a když skončil školu a začal jezdit po světě s cirkusem Zelené slunce, počítal patníky na silnicích, stromy a telegrafní sloupy, počítal domy, mosty a kostelní věže, počítal lidi, skútry a automobily a netrvalo dlouho, měl spočítáno všechno,

0: velice vážil. Také proto, že Bělásek pomáhal slečně pokladní a když šla na zdravotní dovolenou, vedl celé účetnictví sám. Ale přitom byl tím nejsmutnějším koněm v cirkusu. Byl smutnější než želva a krokodýl, málo kdy promluvil a skoro vůbec nejedl. A když mu přece jenom přinesli oves, sedl si a do noci počítal zrnka. Bělásku, tohle přece nejde, říkal mu ředitel. Musíš jíst, jak bys vypadal, byla by ti vidět žebra, ještě by si diváci mysleli, že tě trápím hlady. No tak, sněs aspoň trochu jetele, zítra vystupíme v Deštníku nad Kněžnou, měl bys být fit.
1: Cože? Řekl Bělásek. Co jste říkal? Kde zítra vystupujeme?
0: V Deštníku nad Kněžnou, řekl ředitel a Bělásek vyhodil zadníma nohama do výšky, zasmál se a snědl všechen jetel najednou, takže si ředitel pomyslel, tak, a je s ním konec, zbláznil se, máme po senzaci. A Bělásek se smál, stříhal radostně ušima a v duchu si zpívá tralala, tralala, co asi dělá Filip s Jakubem. A Filip s Jakubem seděli zrovna ve škole, psali cvičení ze slohu a to cvičení mělo název Moje nejhezčí vzpomínky. A hádejte, o čem oba psali.
2: Samozřejmě o Běláskovi, o tom, jak skákali přes potok a o závodech na zelené louce, jenomže v tom cvičení nadělali plno chyb a ostatní chlapci také a děvčata jak by jsme. Ta paní učitelka se velice zlobila, čistila si brýle a přemýšlela, jak je za ty chyby potrestat. A jak tak přemýšlela, napadlo jí dát dětem za trest hodně těžký příklad z počtů a tak si vymyslela nejtěžší příklad na světě. Takže když šli děti ze školy domů, sotva se vlekly.
0: Proč se tak vlečete? Ptali se maminky a děti řekly, ale paní učitelka nám dala tak těžký příklad z počtu, že ho sotva uneseme. A maminky se divily, to snad není možné, ukažte. A děti dali sešity na stůl a maminky se pustily do počítání a počítali, ale s úkolem ne a ne hnout. Zavolali tedy tatínky a tatínkové se pustili do počítání, ale ať počítali, jak počítali, úkol vypočítat nemohli. To nebude samo sebou, řekli si tatínkové. Sebrali se a šli za školníkem s fajfkou, ale ten s úkolem taky nehnul. A nehnul s ním ani ředitel školy, což bylo napováženou. A když přišli všichni, ředitel, školník, tatínkové a maminky za paní učitelkou, nasadila si paní učitelka brýle a pak počítala a počítala, ale docela marně.
2: To je pěkná ostuda, myslel si ředitel školy. Děti mají mít zítra úkol a ve městě není nikoho, kdo by ho dovedl vypočítat. Takhle to přece nemůžeme nechat.
0: A šel a dal vyhlásit městským rozhlasem, že kdo příklad vypočítá, stane se ve škole učitelem počtu. Ampliony jsou v každé ulici, na náměstí jsou dokonce dva, slyšelo to tedy celé město a všichni si řekli, že by nemuselo být špatné učit děti, být hezky v teple, když venku prší, a tak si všichni sedli a počítali, ti, kteří to zkoušeli, i ti, kteří to teprve chtěli zkusit, a když do města přijel cirkus s Běláskem, bylo všude jako po vymření. Jenom Filip s Jakubem, kteří se o úkoly nikdy moc nestarali, kteří na ten početní úkol docela zapomněli, jak jen vyběhli ze školy, hráli si daleko za městem na zelených loukách, přeskakovali potok, vzpomínali na Běláska a když se vraceli, uviděli cirkus a než by řekl švec, hledali v plachtě díru, kterou by se dostali dovnitř.

Ale představte si to překvapení. Vidí docela prázdný stan, nikde ani človíčka, jenom uprostřed manéže stojí ředitel s hodinkami v ruce a říká: to jsem blázen, za 5 minut začínáme a v cirkuse ani noha. Nebudeme přece hrát sami pro sebe. Jak to? Řekne Filip. Jsme tady přece my dva. A ředitel se dívá, kdo to mluví, a vidí dva malé kluky, zasměje se, posadí je do prázdné lóže, tleskne do dlaní, hudebníci spustí a cirkus začne. A Filip s Jakubem se dívají na šašky a na slony a na lvy s krotitelem, na lední medvědy, kteří válejí sudy, a také na akrobaty, kteří létají z hrazdy na hrazdu. A Filip tleská a Jakub tleská, mohou se oba utleskat a myslí si, to naše město je nejspíš padlé na hlavu. Všichni zůstanou doma a tady je tolik zvířat, tolik akrobatů. Když v tom najednou, zrovna když si tohle říkají, rozhrne se opona a do manéže vejde ředitel s krásným bílým koněm, kůň se ukloní a ředitel řekne: vážení diváci, tohle je kůň, který počítá tak, že svět dosud nic podobného neviděl. Má zvláštní uznání z Oxfordu a diplom Harvardské univerzity. Dávejte prosím pozor. A pak dává koni příklady a kůň počítá jako jedna malina. Poslouchej, není ti ten kůň nějak povědomý? Řekne Jakub Filipovi. Ale Filip si náhle vzpomene na něco docela jiného, tukne se do čela a říká: člověče, my přece máme domácí úkol z počtu. Docela mi to vypadlo z hlavy. Co kdyby nám to vypočítal tenhle kůň? Docela mu to jde. A Filip zvedne ruku, hlásí se a ředitel přeruší vystoupení a ptá se: co pak bys rád, chlapečku? My bychom chtěli vědět, jestli ten kůň vypočítá i takový příklad, který mu dáme my, řekne Filip. A ředitel se usmí: ale prosím, to je přece samozřejmé. Tento kůň vypočítá všechno na světě, jen račte říct si, o jaký příklad běží. A Filip vytáhne z aktovky sešit a řekne příklad, a kůň počítá a počítá, je vidět, že tu je pěkně těžký příklad, ale nakonec zvedne hlavu a řekne: milý Filipe, je to 125 788. Napiš si to, ať to nezapomeneš. A Filip s Jakubem se dívají, jako spadlí z višně, odkud zná ten kůň Filipovo jméno. A oba jsou v ten ráz v manéži a Bělásek řechtá jako pominutý, vyhazuje zadní nohy do výšky a kluci poskakují kolem, dávají mu hubičky a muzikanti nevědí, co mají dělat, ale nakonec spustí slavnostní pochod, protože co jiného mají hrát při takové příležitosti, že? A ráno je ve škole poprask. Představte si, úkol nemá nikdo jiný, nežli Filip s Jakubem. Ředitel školy se chytá za hlavu a křičí: co teď? Ti dva přece nemohou učit počty, kam by to vedlo? A Filip s Jakubem se ptají: co je? Jak to, že máme učit? Nevědí totiž vůbec, o čem je řeč. Nevědí, co se včera ve městě semlelo. A teď to slyší, že mají učit počty. A dostanou pořádný strach. Leknou se tak, že jdou rovnou do ředitelny a řeknou: prosím, my jsme ten příklad sami nevypočítali. A ředitel si myslí: aha, tady to máme. Někdo jim to vypočítal, to jsem si mohl myslet. A kámen mu spadne ze srdce a tak se tedy zeptá: a kdo byl ten výborný počtář? A Filip řekne: prosím, kůň. Kdo?
křičí ředitel a Filip s Jakubem to musí opakovat ještě nejmíň 5krát. A když mu to konečně přeci jenom vysvětlí Ondy ředitel tak důkladně, že všichni žáci chodí se skleničkami a polévají ho jako bramořík, aby se aspoň trošku vzpamatoval. A když se vzpamatuje, řekne, nedá se nic dělat. Slovo dělá muže, jsem ředitel školy, co řeknu, to platí. Od pondělka ten kůň učí počty a paní učitelka si vezme ruční práce. A Bělásek přijde do školy, řekne, dobrý den, děti, já jsem Bělásek a budu vás ode dneška učit počty. A děti volají hurá, protože moc dobře vědí, kdo Bělásek je. A Bělásek se zasměje a řekne nasedat. A Filip s Jakubem si mu sednou na záda a za ně celá třída. A když se všichni pořádně drží, vyrazí s nimi Bělásek za město, běží po silnici a pak přes louku a zase po silnici, jede s nimi do světa a děti počítají patníky a telegrafní tyče, stromy a domy a města a všechno možné a netrvá to dlouho a všechny umějí počítat jako Bělásek, protože dobře může počítat jenom ten, kdo spočítá celý svět, kdo ho nejen spočítá, ale odečítá a násobí a děje.

0: Slunce vyšlo nad pavoučím lesem. Strýček Sekáč všechny vzburcoval a oznámil, že se jde na výlet. Ale ty, Pájo, musíš zůstat doma. Drž se pěkně v teple. Pája ani neprotestoval. V jeskynce Brouka Potemníka ošklivě prochladl. Kam půjdeme? Ptali se pavoučci. Na houby. Rozběhneme se po lese a budeme hledat hadovku smrdutou, oznámil strýček. To se pavoučkům vůbec nelíbilo. Začali se přít. Polovina tvrdila, že hadovka příšerně smrdí a druhá polovina měla za to, že hadovka strašlivě páchne. Právě proto jdeme hledat, zvolal strýček vítězně. Smrad, čili pach hadovky smrduté, totiž velice láká mouchy. A mouchy zase lákají nás, pavouky. A bylo rozhodnuto. Strýček udal směr a všichni se rozběhli po lese. Pája zatím v pavučince usnul. Nevěděl, že kousek od jeho stromu se právě koná muší svatba. Nevzbudilo ho ani milostné bzučení ženicha, pobzukování nevěsty a vrčivý zvuk křídel muších svatebčanů. Ženich s nevěstou kroužili kolem sebe jako slepí a každou chvíli do sebe drcli. Moc se jim to líbilo. Jenže najednou se jim z toho kroužení nebo snad z lásky zatočila hlava. A bum. Síce rozhoupala a Pája vyskočil. Takový úlovek. Muší ženich a muší nevěsta se zmítali v pavučině a čím víc se chtěli osvobodit, tím víc je pavučina svazovala. Pája věděl, že teď zbývá jen trpělivě čekat. Stačí klidně sedět a dívat se. Bylo to jako scéna z nějaké muší tragédie. Muška s Bohem, můj drahý, měli jsme krásnou, ale tak krátkou svatbu. Teď je konec, ale nikdy na tu naši smutnou veselku nezapomenu. Mušák, nemluv tak, má milovaná. Jsi má a já tě zachráním. Nedám tě tomu hnusnému, zbabělému pavoukovi. Tohle Pája nečekal. Toho přímo našňuplo, naštvalo a popudilo. Cože? Zařval. Já, že jsem zbabělec? To si piš, sýpal mušák. Řekni to ještě jednou, nasupil se Pája. Řeknu to třeba 10krát, si zbabělec, slizoun a kolohnát, zařval mušák. A jeho nevěsta hrůzou a pýchou málem omdlela. Muší ženich nebyl k zadržení, že se nestydíš, volal, že ti není hamba chytat nevinné mladé mouchy do sítě. Tohle Páju zaskočilo. Toho přímo vykolejilo, popletlo a zmátlo. Tak počkej, řekl pomalu. Já jsem pavouk a vy jste moje potrava. Tak už je to v přírodě zařízeno. Já jsem zase například potrava pro nějakého hladového špačka nebo masožravého sršáně. Tak tohle odvoláš, cukal se mušák v pavučině. Moje milovaná, není pro tebe žádná potrava. Jestli se nebojíš, tak mě hned pustíš a já ti ukážu, kdo je tady potrava. Tomuhle už Pája vůbec nerozuměl. To se má prát s mouchou? Dělej, srabe, sýpal mušák. Pája k němu pomalu došel a roztržil pavučinu. Čekal, že mušák zbaběle uletí, ale kdež? Ten naopak vyrazil plnou parou, Pája útok nečekal a tak se zakymácel, padl na kolena, ale hned vyskočil a popadl mušáka v pase. Začali se přetahovat, síce houpala, muší nevěsta ječela a mušák supěl. To ječení a supění přivolalo z lesa sršáně. Byl to sršán hladový a masožravý. Rozrazil jehličí a skočil do pavučiny jako tygr. Byl i podobně pruhovaný. Oba soupeři Pája a Mušák se hned pustili. Co teď? Pája leknutím poskočil a když dopadl, síť se rozhoupala. I sršán poskočil a koukal hloupě, co se to děje. A to Pájovi vnuklo nápad. Skákej, kamaráde, dupej a skákej, křičel na Mušáka. Mušák bez řečí poslechl. Dupali a skákali oba a pavučina se rozhoupala a rozkomíhala jako trampolína. A ta trampolína vyhazovala sršáně nahoru a dolů, nahoru a dolů a pořád dokola. Bim! Sršán vyletěl tak vysoko, že se prašil hlavou o větev. Spadl do trávy a zůstal ležet. Byl omráčený a omráčený sršáň neublíží ani moušem. Sláva, hulákal Mušák, sláva, jásal Pája. Pomoc, sípala muší nevěsta zamotaná v pavučině. Mušák hned přestal hulákat, stál a koukal na Páju a odvaha ho přešla. Třel si nožku o nožku a nevěděl, co dál. Co koukáš, usmál se Pája vítězně jako strýček sakáč. Nevěsta tě volá, tak ji běž osvobodit, ty hrdino. A pak sám Mušákovi pomohl, rozpletl síť a pustil mušku na svobodu. Muší ženich začal hned zase milostně bzučet a jeho nevěsta sotva popadla dech, začala přibzukovat a už zase kolem sebe kroužili jako slepí a každou chvíli do sebe drcli a zapomněli na celý svět. Pája se za nimi díval a kroutil hlavou. Ale bylo mu pěkně. Bylo mu veselo, i když léto končilo, a do pavoučího lesa se vkrádal neznámý podzim.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Jednou se potkalo štěstí s rozumem na nějaké lávce. Vyhni se mi, řeklo štěstí. Rozum byl tehdy ještě neskušený, nevěděl, kdo komu se má vyhýbat. I řekl, proč bych já se ti vyhýbal? Nejsi ty lepší než já. Lepší je ten, odpovědělo štěstí, kdo více dokáže. Vidíš tam toho selského synka, co v poli oře? Vejdi do něho. A pochodili s tebou lépe, nežli se mnou. Budu se ti pokaždé slušně z cesty vyhýbat, kdy a kdekoliv se potkáme. Rozum k tomu svolil a vešel hned oráčovi do hlavy. Jakmile oráč ucítil, že má v hlavě rozum, začal rozumovat. Což musím já do smrti za pluhem chodit? Vždyť mohu taky jinde a snáze štěstí svého dojít. Nechal orání, složil pluh a jel domů. Tatíku, povídá, nelíbí se mi to sedlačení. Budu se raději učit zahradníkem. Tatík řekl, což si se, Vaňku, pominul s rozumem? Ale pak se rozmyslil a povídá, no, když chceš, uč se s Pánem Bohem, dostane tu chalupu po mně tvůj bratr. Vaněk přišel o chalupu, ale nic na to nedbal. Šel a dal se ke královskému zahradníkovi do učení. Nemnoho mu zahradník ukazoval, za to tím více Vaněk chápal. Brzy potom ani zahradníka neposlouchal, jak má co dělat, a dělal všecko po svém. Nejprve se zahradník mrzel, ale pak, když viděl, že se mu všecko daří lépe, byl spokojen. Vidím, že máš více rozumu nežli já, řekl. A nechal pak už Vaňka zahradničit, jak sám chtěl. V nedlouhém čase zvelebil Vaněk zahradu tak, že král měl z ní veliké potěšení a často se v ní s paní královou a se svou jedinou dcerou procházel. Ta královská dcera byla pana velmi krásná, ale od svého 12. roku přestala mluvit. Nikdo od ní ani slova neslyšel. Král se proto velice rmoutil a dal rozhlásit, kdo dokáže, aby zas mluvila, bude jejím manželem. I hlásilo se mnoho mladých králů, knížat a jiných velkých pánů. Jeden po druhém, ale jak přišli, tak zas odešli. Žádnému se nepodařilo způsobit, aby promluvila. A proč bych já taky svoje štěstí neskusil? Pomyslil si Vaněk. Kdo ví, nepodařili se mi princeznu přivést k tomu, aby odpověděla, když se budu ptát. I dal se hned u krále ohlásit. Král se svými rádci ho dovedl do pokoje, kde jeho dcera zůstávala. Ta dcera měla pěkného pejska a měla jej velmi ráda, protože byl velice čiperný. Porozuměl všemu, co chtěla mít. Když Vaněk s králem a s těmi rádci vstoupil do jejího pokoje, dělal, jako by té pany královské ani neviděl. Obrátil se k pejskovi a pojídá. Slyšel jsem, pejsku, že jsi velmi čiperný a jdu k tobě o radu. Byli jsme tři tovaryši. Jeden řezbář, druhý krejčí a já. Jednou jsme šli lesem a museli jsme v něm zůstat přes noc. Abychom před vlky byli bezpeční, udělali jsme oheň a umluvili jsme se, že jeden po druhém bude hlídat. Nejdříve hlídal řezbář a pro ukrácení chvíle si vzal špalík a vyřezal z něj pěknou panu. Když byla pana hotová, probudil krejčího, aby zas ten hlídal. Krejčí uviděl dřevěnou panu a ptal se, co to? Jak vidíš, řekl řezbář, byla mi dlouhá chvíle a vyřezal jsem ze špalíku panu. Bude-li tobě dlouhá chvíle, můžeš ji ošatit. Krejčí hned vyndal nůžky, jehlu a nit, střihl na šaty a dal se do šití. A když byly šaty hotovy, panu přistrojil. Potom zavolal na mě, abych já šel hlídat. I ptám se ho taky, co to má. Jak vidíš, řekl krejčí. Řezbáři byla dlouhá chvíle a vyřezal ze špalíku panu. A já z dlouhé chvíle jsem ji ošatil. A bude-li tobě taky dlouhá chvíle, můžeš ji naučit mluvit. I naučil jsem ji skutečně do rána mluvit. Ale ráno, když se moji tovaryši probudili, chtěl každý tu panu mít. Řezbář povídá, já ji udělal. Krejčí, já ji ošatil. A já jsem si taky svoje právo hájil. Pověz mi tedy, pejsku, komu z nás ta pana náleží. Pejsek mlčel, ale místo něho odpověděla dcera královská. Komu by jinému náležela než tobě? Co do řezbářovy pany bez života? Co do krejčího ošacení bez řeči? Ty jsi jí dal nejlepší dar, život a řeč, a proto právě tobě náleží. Sama si o sobě rozhodla, řekl Vaněk. I tobě já dal zase řeč a nový život, a proto mi taky právě náležíš. Tehdy řekl ten jeden královský rádce. Jeho milost královská dá tobě hojnou odměnu, že se ti podařilo jeho dceři rozvázat jazyk. Ale vzít si ji nemůžeš. Jsi prostého rodu. A král řekl, jsi prostého rodu, dám ti místo své dcery hojnou odměnu. Ale Vaněk nechtěl o žádné jiné odměně slyšet a řekl. Král bez výjimky slíbil, že kdo způsobí, aby dcera jeho zasmluvila, bude jejím manželem. Královské slovo je zákon a chce-li král, aby jiní jeho zákony ctili, musí je sám napřed dodržovat. A proto mi král musí svou dceru dát. Pochopové, svažte ho, volal ten rádce. Kdo praví, že něco král musí, uráží milost královskou a je hoden smrti. Vaše královská milost nechť ráčí poručit, ať je ten zločinec mečem odpraven. A král řekl, ať je mečem popraven. Ihned Vaňka svázali a vedli na popravu. Když přišli na popravní místo, už tam na ně čekalo štěstí. I řeklo tajně rozumu. Hle, jak ten člověk s tebou pochodil, má přijít až o hlavu. Ustup, ať já vejdu na tvé místo. Jakmile štěstí do Vaňka vstoupilo, přelomil se katový meč u samého jílce, jako by jej byl někdo přestřihl. A dříve, nežli mu zase přinesli jiný, přijel z města na koni trubač, vesele troubil a točil bílou korouhvičkou a za ním přijel pro Vaňka královský kočár. A to bylo tak. Královská dcera řekla potom doma otci, že Vaněk přece mluvil jen pravdu a že královské slovo se nemá rušit. A je-li Vaněk prostého rodu, že ho král snadno může udělat knížetem. A král řekl, máš pravdu, ať je knížetem. Pro Vaňka ihned poslali královský kočár a místo něho byl popraven ten rádce, který krále na Vaňka popudil. Když potom Vaněk a královská dcera jeli spolu od oddavek, nahodil se nějak na té cestě rozum. Sotva uviděl, že by se musel potkat se štěstím, sklopil hlavu a utíkal stranou. Od té doby prý rozum, kdykoliv se má potkat se štěstím, se mu zdaleka vyhýbá.

Vítkův tatínek byl nejen pekař, co pekl rohlíky slané i makové, housky pletené, i podbělky válečkem půlené, suchary křehké, že se na jazyku rozplývaly, a preclíky s kmínem i v cukru máčené, ale byl taky pojišťovacím zástupcem Banky Slávie. Skoro všichni sousedé byli skrze něho pojištěni proti krupobytí a ohni a proti jiným živelným pohromám. Proti krádeži byl pojištěn málo kdo. Tenkrát se ještě nekradlo. Jednou poslal tatínek Vítka do sousední vesnice Třtice, aby vyřídil v cihelně panu Medlíkovi, že má trada a šupito presto přijít něco dojednat ohledně pojistky. Tu se to prý spěchá a on, tatínek, dnes nemůže přijít, protože zadělává na velké pečení. Vítek si vzal koloběžku, aby tam byl dřív. Však je cesta skoro pořád z kopce, jen okolo hřbitova je kus rovinky. Šupajdil si to, až to šustilo, vyřídil vzkaz a vracel se tentokrát po svých. Jen kolem hřbitova rozdrandil provině koloběžku. Už se smrákalo. Ale venkovští kluci nemají ze hřbitova strach. Klidně by sem šli i o půlnoci. Vždyť je to místo právě tak potřebné pro život, jako třeba náves nebo pinclův rybník. Tak jaký pak strach, myslel si Vítek, když míjel otevřená hřbitovní vrata. Mrkl tam očkem a noha, co chtěla znovu popohnat koloběžku, stuhla. Na hřbitově až tam vzadu se myhlo cosi bílého. Vítek si byl jist, že se nemýlil. Nebylo to žádné mámení, ani přelud. Buď to musí být nějaký člověk, ale co by tu dělal v tuhle dobu? Nebo na hřbitově straší. Koloběžku opřel o kaštan u vchodu, srdnatě vstoupil na hřbitov, popošel, porozhlédl se, ale kde nic tu nic. Dodal si odvahy, prošel až dozadu, kde prve viděl to zjevení, ale všude klid, jak je snad jenom na hřbitovech. Něco tam bylo, já to viděl, utvrzoval se cestou domů. Mamince se slůvkem nezmínil, měla by třeba řeči, ale druhý den ve škole to prozradil svým nejvěrnějším kamarádům, že na hřbitově straší přece nelze nechat jen tak. Však taky Jarka Prečků hned rozhodl, že se záhada musí objasnit, a to hned dnes. Kluci, poklekání sraz u školy a jde se na věc, rozhodl. Večer přišli všichni, kdo se mohli z domova po večeři ještě vzdálit nebo našli dostatečně pádnou výmluvu. Že jdou na hřbitov vartovat strašidlo, neřekl nikdo. Ještě by jim to dospělí pokazili. Je celá tlupa kluků, mezi nimiž nechyběli Jarka Prčků jako uznávaný velitel, Míra Lelek, Olda Kvíčerů a samozřejmě Vítek Frantíků, původce celé výpravy, se vydala kolem sochy svatého Josefa ke hřbitovu. Jen Véna Trkalů chyběl. Starší sestra, když odzvonila klikání, ho už na žádnou vycházku nepustila. Kluci nejdřív celý hřbitov potichoučku obešli. Našlapovali po indiánsku, že ani větvička nezapraskala. Natahovali krky, aby nahlédli přes zídku dovnitř, ale nedělo se tam nic. Jen když byli u zadní zdi a když všichni na Vítkův povel zatajili dech, zazdálo se jim, jako by na hřbitově cosi zamlaskalo. Ne, kvílení duchů to nebylo, ale zvuk to byl dozajista prapodivný a nečekaný. Když obešli celý hřbitov a nic dalšího nezjistili, rozdělil Jarka Prčků hlídky do každého rohu jednu a sám se zbylými odvážlivci vstoupil na hřbitovní půdu. Nastala chvíle, kdy svatojánské mušky obvykle rozsvěcují svá světýlka a rusalky na pasece v lese kozláři začínají své noční rejdy. Nad studnicí se snášela tajuplná, horká noc a klukům na hřbitově bylo všelijak, i když to nikdo z nich nepřiznal. Náhle se v rohu hřbitova myhlo cosi bílého. Kdo to zahlédl, ten skoprněl. Tak přece jen strašidlo. Plesklo Jarkovi hlavou. Byl nejstarší, musel dělat hrdinu. Kluci, špitl, nebojte se.
nám se přece nemůže nic stát. Ale sám se možná bál nejvíc. Je to to samý jako včera, potvrdil Vítek. Někdo se tam krčí, uvažoval Míra. Třeba krade svíčky. No a co by potřebovalo strašidlo svíčky, usadil ho Jarka. To bude spíš duch, co nemůže najít svý tělo. Přece musí vědět, kde ho nechal, odporoval Vítek. Jestli to je opravdový duch. A co by to asi bylo, nevíš? Večer a na hřbitově. Musíme to vyzkoumat. Tak jdem blíž, ale potichu, aby se nevyplašil. Tak a podobně zněly klukovské šepty v onen památný podvečer, kdy na studnickém hřbitově strašilo. Najednou se stín pohnul, popošel k okraji. A to už hlídka z nejbližšího rohu hlásila sovým zahukáním, že co si spatřila, jak bylo domluveno. Kluci postoupili o krok dál, pak ještě o jeden. Hrdla stažená, dech sípavý, všichni kolem žaludku mravenčení. Další krůček k rohu hřbitova, kde se stále pohyboval onen bílý stín. Ten najednou poskočil a ozvalo se strašlivé a nečekané zamečení. Kluci, když je to koza, odhalil tajemství studnického strašidla Jarka Prčků. No bodeď, koza, a pase se tu na kytkách, jedeš, potvoro? Kluci rázem se třásli napětí té tajuplné chvíle a v tu ránu z nich byli udatové přeudatní. Já to věděl, že to nemůže být strašidlo. Hledbal se jeden. Strašidla přece nejsou, tvrdil druhý. Ale čí je ta koza? Zauvažoval Vítek. To se hnedka zjistí, rozhodl Jarka Prčků. Kluci, konec hlídek. Pojďte, však ona nás zavede tam, kde je doma. A tak za chvíli postupovala od hřbitova ke vsi horda kluků. Před nimi koza, spokojená a napasená. Zamířila si to rovnou přes strniště ke Schneiderově chalupě. Však pan Schneider šel už klukům stříc a když uviděl, že mu ženou kozu domů, vysvětloval, ona mě ta podůrka čas od času uteče, Bůh ví, kam chodí. No pojď, malá, pojď, pojď, lákal tu poběhlici. My víme, kam chodí, pane Schneider. Na hřbitov, řekl Vítek. Já ji tam viděl i včera. Kde pak, Vítku, včera ne, zavrtěl hlavou pan Schneider. Včera byla celý den uvázaná na řetěze. Tak, a nová záhada. Když to včera nebyla Schneiderova koza, co Vítek viděl, co to tedy bylo? Že by přece jen strašidlo? Nebo že by těch mlsných, rohatých labužnic bylo ve vsi víc? Tuhle záhadu se klukům už rozřešit nepodařilo, ale vědomí, že se nebojácně vypravili za strašidlem i na hřbitov, to je hřálo náramně dlouho.

0: už jedou!
1: Nejedou!
0: A díváš se?
1: Dívám! Vidíš, že se dívám!
0: Tak se dívej pořádně!

0: A v české kotlině se zatím z loupežnického synka pomalu stával vzdělaný mládenec. Ale pozor, svět je malý a o náhody tu není nouze.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Zlověstné úkazy. Ve stejnou chvíli stál profesor Kadeřábek u psacího stolu se sluchátkem v ruce a vypadal poněkud, slušně řečeno, zmateně. Právě se chystal zavolat své podnájemnici paní Květuši Voráčkové z přízemí, aby mu dneska ani zítra nic nenosila a vůbec až do odvolání, aby k němu nechodila. Paní Voráčková byla hodná a pořádná osoba, vdova, která mu občas uklidila, vyprala a každé odpoledne mu nosila něco od oběda, aby si to ohřál k večeři.
3: Ale Hubert, ten její Bernardín Hubert, ten by tu při své zvědavé nátuře určitě lichožrou tam vyslídil. Teď je nejdůležitější všechno udržet v tajnosti, nikoho nevpustit za práh tohoto bytu, zamknout dveře, neotvírat okna, zatáhnout záclony.
2: Tohle všechno si pan profesor říkal, ale zatím pořád držel v ruce sluchátko, z kterého před chvíli slyšel něco moc podivného. Ještě teď mu to bzučelo v hlavě, hlavně Pepu Padrata a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám.
3: Kdo to mluvil? A proč mluvil do jeho telefonu?
2: Jeho uvažování přetrhl náhlý smích. To se zachechtal Tulamur junior, který ten hlas z telefonu taky slyšel a dokonce poznal. Lichožroutova dobrá nálada hned přivedla profesora na radostnější myšlenky.
3: Asi se mi do sluchátka připletl zvuk z televize. Nějaký hloupý horor, řekl si.
2: A pak už čile zalhal vdově Voráčkové, že ho přijala navštívit neprovdaná neteř z Podivína a že se u něho pár dnů zdrží a o všechno se postará.
3: A co jídlo? Je tu v Praze cizí? Neví, kam má zajít, já vám alespoň přinesu nákup,
2: starala se paní Květuš.
3: Ne, děkuji, jste moc laskavá, ale když má milá neteř otevřela v kuchyni kufr, co byste řekla, že v něm bylo? Jitrnice, jelítka, půlka zabíjačky, paní Voráčková.
2: Profesor Kadeřábek položil sluchátko a poskočil si jako mladík. Vždyť ho čekají krásné dny s lichožroutem, který, jak to vypadá, si už v teráriu zvykl a má výbornou náladu. Nejraději by se hned pustil do nových výzkumů. Musí vyzkoušet, jestli lichožrouti trvají pouze na jednom jediném tradičním druhu stravy. Co když je jejich jídelníček pestřejší? Co třeba kapesníky? Také se přece lidem ztrácejí. A byl původce těch ztrát někdy odhalen? Nikdy. Profesor René Kadeřábek kypěl štěstím a smělými vědeckými myšlenkami. Měl jich tolik, že nevěděl, co dřív. Vyfotit, blesklo mu hlavou. Vyfotografovat z profilu, z anfasu, v klidu i v pohybu, všechno zaznamenat. Obrazová dokumentace přece v jeho díle Život lichožroutu trestu hodně chybí. Jedním skokem je u stolu a druhým u terária. V ruce drží digitální fotoaparát. Odstoupí dva kroky a hledá nejvhodnější úhel svého historického snímku.
4: První člověk vstoupil na měsíc a první lichožrout za okamžik vstoupí do jeho fotoaparátu. Ano, lichožrout rozpřahuje ruce, hrdě se usmívá, teď vykročil, profesor stiskl tlačítko, právě zachytil ten historický okamžik. Krůček pro lichožrouta, velký krok pro lidstvo. Ale na displeji nic nebylo. Místo usměvavého lichožrouta tu zůstala jen rozmáznutá bílá šmouha. Ani při nejlepší vůli se v ní podoba Tullamora juniora nedala vytušit. Profesor Kadeřábek pohasl, ale nevzdával se. Zkusil to ještě několikrát, párkrát s bleskem, párkrát bez, z různých úhlů a z různých vzdáleností, jenže vždycky to dopadlo stejně. V hledáčku lichožrout přímo pózoval, ale po stisknutí spouště aparát pokaždé zaznamenal jen jakýsi nezřetelný stín a bílou šmouhu. Jak je to možné? Najednou pocítil nepříjemné mrazení v zádech. Do dosud tak klidné pracovny vstoupilo něco zlověstného. Nejdřív ten hlas v telefonu a teď tohle. Profesor Kadeřábek uložil fotoaparát do horní zásuvky psacího stolu a z dolní zásuvky vytáhl viržinko. Zapálil si a přemýšlel. Ne, na přemýšlení není čas. Udusil viržinko v popelníku, vstal a začal jednat. Zamkl dveře a pro jistotu je ještě zatarasil botníkem. Zavřel okna, zatáhl záclony, vyvěsil telefon. Ze zdi sundal tenisovou raketu. Neměl ji v ruce od dob studií. Teď se mu bude hodit. Jeho údery do tenisové zdi bývaly proslulé. S raketou na klíně se profesor Kadeřábek posadil před terárium a čekal, i když nevěděl proč a na koho.
5: Pohádka bez konce. Byl jeden pasáček a ten měl na starosti mnoho ovcí. Jednou, když už se sluníčko sklánělo za hory, ještě pásl za jedním rozvodněným potokem. I chtěl hnát domů, ale přes potok vedla tak uzounká lávka, že musela přes ní přecházet jedna ovečka po druhé. Počkejme, až je přežené. Ovečky konečně přešly, ale už bylo ráno, a tak pasáček ani nehnal domů a pásl dál. Nedaleko byl zvonec, zvonil bim-bam, bim-bam a už je těch pohádek konec. Bim-bam, bim-bam.

Raz, dva, tři, raz, dva, tři, předklon a protáhnout. To není cvičení pro vás, děti. Podle téhle hudby cvičí na palouku tři prasátka. Vlastně jen dvě. Ale nepředbíhejme. Vaši kamarádi na vás čekají u své chaloupky.

0: vzdů. Já jsem centík, chytrá hlava.
1: Já jsem kvído, duše hravá.
2: Já jsem funík, kůželína.
3: Já? Selepice Josefína.
4: Je ráno. Sluníčko šimrá svými paprsky trávu a den se probouzí.
3: Budíček!
4: Neprobouzí se jenom den. Otevírají se dveře chaloupky a v poklusu ruce pěkně na prsou vybíhá centík s kvídem na rozcvičku. A centík s kvídem cvičí.
0: Raz, dva a raz, dva a...
1: Jak může funíkovi chutnat, když se jen povaluje a necvičí?
0: To já bych bez rozcvičky neměl chuť ani na snídaní, a natož na ty polední lívance, co pro nás chystá dneska Josefína s jahodami a se šlehačkou. Ty budou!
1: Mňam!
0: Pozor si z rytmu! A raz, dva a...
4: A kvído s centíkem cvičili dál, až se z nich kouřilo. Funík zatím měl svoji rozcvičku v posteli.
5: A otevřu jedno oko, tak, a otevřu druhé oko, tak, a teď opatrně, jedna noha na zem, a teď druhá noha na zem, sláva, už stojím a vidím, narodil jsem se do nového dne a vidím. Vidím moc dobře. Na stole se kouří z plné mísy. A cítím taky moc dobře. Je to bramboračka. A voní houbama s majoránkou. Nožičky neste mě ke stolu.
4: Funík se pustil s chutí do jídla. A kvído s centíkem pořád cvičili. Až se ozvalo... Rozhlasovým borcům zdar.
1: A teď hurá na snídani.
0: Mě tak vyhládlo, že spořádám nejmín dva talíře.
4: Ale ve dveřích se oba zarazili.
0: Josefino, pomoc, pojď se podívat.
3: No tohle...
1: Všechno snět.
3: A já navařila polívky jak pro regiment vojáků.
1: A nezbylo nic.
0: Podívej se na sebe, jak jsi tlustý. Co pak nevíš, že tloušťka škodí zdraví?
3: A pro vepře je přímo životoko nebezpečná.
1: To se musíš pořád tak cpát.
5: Nezlobte se, kamarádi, ale ta bramboračka byla tak dobrá.
0: Ještě nám ji připomínej. Radši přemýšlej, jak se polepšíš.
5: No jo, to je těžké. Já když nejím, tak nevím to, co s rukama.
3: Když jsi všechno snědl, tak se sebereš, vezmeš tašky a dojdeš do vsi na nákup.
1: Ano, aspoň budeš vědět, co s rukama.
5: Co, tak na jedný se mám pohybovat? Vždyť to je zdraví škodlivé.
0: Povídali, že mu hráli. Navíc se projdeš a nějaké to kilo schodíš.
5: Ale kamarádi, to mě necháte, abych to táhl do toho kopce. Víte, jak pozdě přijdu, jak dlouho budete čekat na jídlo. Kvído by tu byl hned, je takový mrštný.
1: Až naprší a úschne.
3: Když nedojdeš, nebudou líbat.
5: Dojdu, už běžím.
3: Tak si piš. 32 je, 3 kila mouky máš, 3 kila cukru, 30 deka masla, 3 litry mléka za 3 koruny kvasnice.
5: To bude tíhat, to se pronese.
0: A ještě 3 kila chleba.
1: A pro mě dala manky.
5: Jak já to všechno, chudáček, unesu. Na takový nákup jste si měli poslat to stěhovací vůz. Co pak to můžu všechno pobrat?
4: A rozmrzelý funík práskl dveřmi, bum, a vydal se na cestu do vsi. Centík s kvídem se chystali do práce.
1: Ale já mám hlad, abych vydržel o suchém chlebu, než ten louda přijde.
0: Budeme si muset na lívance pěkně dlouho počkat.
3: Kde pak? Funíka jsem poslala nakoupit za tresku. Podívejte, na dnešní lívance už mám všechno přichystané.
1: Ale to jich bude málo. V Vždyť je v díži sotva na dně.
3: Kvo, kvo, počkej, až přidám kvasnice, po nich tě sto nakyne, že nebude pomalu mísa stačit, kvo. Jen se nestarejte, kvo, a radši běžte se džbánkem na jahody, kvo, kvo, kvo.
6: To je jiná, hned se nám půjde líp.
3: A ne, abyste trhali víc do pusy, než do džbánku, kvo. Ať je plný, kvo.
4: Kvído s Centíkem se vydali na paseku, kde se to jahodami jen červenalo. Jako kdyby tu někdo položil vonavý koberec. A Funík zatím došel do vsi a pomalu se vracel s nákupem domů.
5: Co si to na mě vymysleli? Už mám ruce vytahané až po kolena. Musím si na chvilku sednout.
4: A jak tak seděl a otíral si z čela pot, svitl mu hlavou nápad.
5: Co bych sedřel? Já si svoji porci uložím do žaludku a budu mít tašky hned lehčí.
4: A jak řekl, tak udělal. Vzal svoje kilo chleba a chramst, chramst, za chvíli z bochníku nezbyla ani kurka.
5: No vida, a teď se mi půjde líp.
4: A Funík šel a šel a těsto kynulo a kynulo a Centík s Kvídem sbírali a sbírali. Ale sotva Funík ušel malý kousek, začali ho znova bolet ruce.
5: Jak jsem ujedl, je jedna taška lehčí a druhá těžší. A pořád mě to naklání. Musím ujíst stejnoměrně, aby se mi lépe šlo.
4: A jak řekl, tak udělal. Vzal druhé kilo chleba a chramst, chramst. Z bochníku nezbyla ani kůrka.
5: No, vida, hned se mi půjde líp.
4: A Funík šel a šel a těsto Josefíně kynulo a Kvído s Centíkem už měli džbánek plný červených jahod. Ale Funíka začaly za chvíli zase bolet nohy.
5: Ne, pořád je ten náklad moc těžký. Jakže mi to říkali Kvído s Centíkem, že tloušťka je nebezpečná. Já je zachráním. Stačí, že jsem tlustý já. Ještě aby oni trpěli, to tak. Kdepak? Kdepak jsou ty jejich dalamánky? Tady? Mňam, mňam, to je dobrota.
4: A zatímco Funík jedl, těsto na lívance skynulo, až z mísy přetékalo a Centík s Kvídem se vraceli s plným džbánkem jahod domů. Ani si nevšimli, že je z houští sleduje divočák Hubert.
7: Prach a broky prasátka si nesou jahody z lesa. Že jim Josefína zase chystá nějakou dobrotu.

0: A Funík si znovu sedl, otevřel tašku, snědl mouku, vajíčka a zapil je mlékem.
1: Tak a ještě s ním kvasnice. Udělám kotrmelec, aby se ve mně všechno promíchalo a lívance se mi udělají v břiše sami bez práce.
0: Zatím v chalupě už zlátly první lívance na plotně. Však bylo na čase. Jahodníci už zvědavě nastrkovali hlavy do kuchyně.
2: Podívej, Josefino, co jsme přinesli jahod?
3: Plný džbánek.
4: Kol, však si pochutnáte, kol.
0: Už se chtěli pustit do prvních lívanců, potřených jahodovou pěnou a ozdobených kopečkem šlehačky, když se v okně objevila štětinatá hlava divočáka Huberta.
5: Necháte ty lívance? Jednou na nich jsou jahody z mého lesa.
2: Jaký pak tvůj les?
3: Jahody jsou toho, kdo si je nazbírá.
4: Okamžitě odejdi, nebo tě klofnu.
5: Opovaž se, všechna brka ti vytrhám.
0: A už to nedořekl. Na okno padl mohutný stín a když se Hubert otočil, spatřil velikánského obra, který se valil jako hora rovnou na něj.
5: Pracha broky, zachraň se, kdo můžeš. Rychle zpátky do lesa, nebo mě ta hora zavalí.
0: Obřisko se valilo a valilo a Kvído s Centíkem a Josefínou měli strach, že jim rozboří chalupu. Už chtěli vyskočit oknem a utíkat taky do lesa, když najednou obr řekl.
6: Kamarádi, to jsem já, Funík. Kvasnice ve mně kvasí. Já si chtěl udělat lívance rovnou v břiše a teď pořád přibývám.
4: To je neštěstí. Funík kyne.
2: To je tím, že zase všecko snědl.
3: Ukaž tašky.
2: No, nikde nic.
4: Ale za to, že zahnal Huberta, bychom mu měli odpustit,
2: No, to je pravda. Dáme ti i lívanec, abys poznal, jak chutná opravdový.
3: Tak si pojď sednout mezi nás ke stolu.
6: Já bych rád, kamarádi, ale já se nevejdu do dveří.
2: To je pravda. Co budeme s Funíkem dělat?
3: Funík musí cvičit, dokud nějaké to kilo neschodí. A pak bude moc zase za námi.
2: No tak, Funíku, do toho.
0: A protože Kvído s Centíkem nebyli líní, tak když si po obědě odpočali, zacvičili si při dobré muzice s Funíkem, aby mu to lépe šlo.

0: Já jsem puník Půželína.
1: Já kval? Slepice Josefína.
2: Čertí slavnosti. Téměř nikdo z lidí na světě neví, že čerti si také pořádají své slavnosti. Jednou za 100 let, v den výročí zvolení prvního pekelného knížete, se celé peklo promění v taneční sály, hodovní síně a místnosti odpočinkové. Dokonce i nešťastníci, kteří jsou navěky v kotlích, z nich mohou při té slávě vylézt a veselit se. Slavnosti trvají celý čertí týden. To jsou 2 týdny pozemské. Na takové svátky se čerti připravují celý čertí rok předem. Musí především připravit výzdobu celého pekla. A to není zase tak jednoduchá věc. Dlouho před slavností podávají čerti Luciferovi návrhy na výzdobu. Lucifer pověří čertí radu, aby návrhy posoudila a 3 nejlepší mu předložila. Sám kníže pekel potom rozhodne, který návrh je nejlepší. Ten z čertů, který vypracoval vítězný návrh, dostane od Lucifera odměnu. Jakou? Lucifer šťastného čerta naučí jedno luciferské kouzlo. A to je pro čerty největší odměna. Důležité je také obstarat pro slavnost na celý týden jídlo a pití.

0: Lucifer zase pověří čertí radu, která rozhodne o jídelníčku. To je potom to správné čertí haštěření. Co čert, to jiný mlsný jazyk. Nakonec to dopadne vždycky tak, že se jídelníček skládá ze všech dobrot, které Lucifer, čerti, čertice a čertíci mají rádi. Ale kdo tolik jídla připraví a uvaří? Nenechte se mýlit. Čerti jsou sice mlsní, ale něco ukuchtit, na to jsou líní. Jedinou výjimkou je čertí babička Feranda, ale ta na všechno stejně nemůže stačit. Stihne tak na nejvíc připravit hodokvas pro samotného Lucifera a na ostatní jí už moc času nezbývá. A tak si čerti pomáhají jinak. Vylétnou na ten boží svět jako neviditelní a co kde najdou dobrého, to ukradnou. Sedlákům se začínají ze spíží ztrácet celé salámy, jitrnice, jelítka, z chlívků zase selátka, kuřata, husy, kachny a já nevím, co ještě. Jednou při takovém schánění jeden čert sebral starostovi z Černoučku omylem fajfku. Ten potom řádil. 14 dní nespal vsteky. Ale nestrácí se na světě jenom jídlo. Muzikantům z Kolovrat a Rataj zmizely všechny hudební instrumenty. Jenže dovedete si představit, když ani jeden čert neumí na nic hrát a při slavnostech spustí čertí kapela. Smrtelníkovi by uši od hlavy odskočili, ale čertům, těm je to fuk. Hlavně, když mají rámus. Ovšem, nejenom obyčejní čerti mají spoustu práce s přípravami. I samotný kníže pekel se na slavnost pečlivě připravuje. Hlavním bodem čertích slavností je po Luciferově úvodní řeči taneční solo s nejkrásnější čerticí. V pekle je zvykem, že Lucifer si čertici nevybírá k tanci sám, ale že ji zvolí čertí rada tajně jako překvapení, aby o tom Lucifer nevěděl. Jenže, jak víme, Lucifer ví o všem, co se v pekle šustne, a tak potom na oko dělá, jak ho to překvapilo. Jenže pravda je, že čertí rada vždycky vybere opravdu tu nejkrásnější čertici, takže Lucifer je spokojen. A kníže pekel si také dává záležet, aby vypadal jako štramák. Postaví se před zrcadlo a začne se šlechtit. Jako první přijde na řadu hlava. Zapiluje a nakroutí si rohy, zastříhá do roviny všechny kudrlinky, přistřihne kníry a vousy. Jednou jsem ho viděl, že si i uši umyl. Potom přijdou postupně na řadu pařáty, pupek a úplně nakonec kopyto a ocas. Kopyto zapiluje a ocas. Ocas si naparádí tak, jak to žádný čert v pekle neumí. Takže přípravy, jak vidíte, jsou opravdu pečlivé. A už je tu samotná čertí slavnost. Úderem 5 zvonců zasednou všichni čerti ke stolům, Lucifer povstane a pronese slavnostní řeč. A to mi věřte, že řeční hodně dlouho. A víte proč? Všichni čerti musí totiž bez hlesu poslouchat a jídla se nesmějí ani dotknout. A dobroty před nimi tak krásně voní. Jenomže jíst se nesmí dříve, dokud Lucifer nedomluví. Takhle je vždycky pekelník zlobí. Jakmile dořeční, popřeje všem dobrou chuť, všichni čerti zakloní hlavy a čekají s otevřenou tlamou. Lucifer pronese zaklínací formuly a najednou začnou všem čertiskům lítat do chrtánů pečení holuby. To je předkrm. Potom už mohou všichni jíst, co hrdlo ráčí. Při jedné takové hostině se na hodovních stolech objevily i příbory. To zase jednou čerti chtěli napodobit lidi. Drželi příbory v pazourech, jenže si s nimi nevěděli rady. Mávali vidličkami, div si oči nevypíchali. Nakonec hodili vidličky a nože pod stůl a jedli rukama. Totiž pařáty. Když dojedli, zazněly fanfáry a nejkrásnější čertice přišla Lucifera vyzvat k tanci. Pekelný kníže rozšafně povstal, odhodil plášť a začali tancovat. Čertí kapela vyhrávala o 106. No, vyhrávala, však víte. Ale Luciferovi ani čertici to vřískání a vrzání nevadilo a vznášeli se při tanci jako dva taneční mistři. Po úvodním tanci Lucifera s čerticí směli dokola i ostatní čerti. A jak to vypadalo, ani nemusím říkat. Čerti a čertice přejedení a napití si za hrozného vřískání čertí kapely šlapali po kopitech a ocasech. Občas nějaký pár upadl. Zkrátka, taneček to byl k podívání. Když byli někteří čerti už tancem a hodováním unaveni, šli si zdřímnout do odpočinkových salonů. Chvilku si schrupli a když jim vytrávilo, šup zpátky do hodovních místností na taneční parket a tak pořád dokola celý čertí týden. Týden slavností, týden odpočívání, až nakonec Lucifer zaburácí: nechrápat, neválet se a dělat! A tak všichni čerti jdou zase po své práci a těší se, jak to všechno za 100 let zase znovu oslaví.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: To už z vody nebylo tak hezky vidět na duby, které se sem kdysi přišli poklonit vodníku Vavřincovi, aby dali rybníku Pardoubek jméno a už tady zůstali, i když se Vavřinec odstěhoval k bratru Jarmilovi do ciziny. Kapřík Pepa neměl na práci dočista nic a neměl ani hlad. Ale to věděl, že přijde vždycky s podzimkem, protože už byl na světě 3. rok. Taky už ho byl pěkný kousek. A tak pomalu, aby začal myslet na ženění, jak mu tuhle připomenula maminka Hermína. Jak tak myslí na všechno a vlastně vůbec na nic, otřelo se mu bříško o tu trošku písku, co byla v levém koutě rybníka na dně místo bána.
3: Co to? Tady přece vždycky proplavu. A sumec Horymír také. Někdo nám pije vodu.
4: Vypouští vodu. Jo, už je to tak. Zase budou lovit.
3: To už je zase čas, Horymíre? Ten rok ale utíkal. No co? Zase mě pustí jako v loni, že prý nemám ještě správnou míru.
4: Tak si myslím, hochu, že tě letos už nepustí.
3: Schovám se, Horymíre.
4: Tak si myslím, hochu, že se neschováš. Mají metodu.
3: A co Štika Aneška?
4: Tak si myslím, hochu, že Štika Aneška půjde letos taky. Už její pěkný kousek pro slavnostní tabuli panskou.
3: A Okoun Félix, Luizík a Línek Silvestr?
4: Tak si myslím, že tady letos na zimu zbudu sám. Ještě tak s těmi nedorostlými. Lojzíka by snad nemuseli, ale třeba ho budou zase stěhovat jinam.
3: A Bartoloměj?
5: O mě se neboj. Použiji zase metodu leklá ryba. Nebo se zavrtám do dna. Do bahna.
2: A zatím voda stále klesala a klesala, až jí byla jenom troška zhruba uprostřed. A tam se museli vejít všichni. Štíka Aneška, Okoun Félix, Lín Silvestr a dokonce i obrovitý bohatýr z Ruska Amur Boris se svojí partou. Druhý den, hned brzo z rána, začali vodou chodit černí lesklí páni a měli dlouhé tyče a provazy a sítě. Šli za sebou hned na jednu a potom na druhou stranu a volali na sebe a zase couvali a tak pořád dokola. Jenomže potom začali ti pánové nadzvedávat sítě a dávat všechno, co nabrali, do velikých sudů. A museli tam všichni. Všicičci z rybníku Pardoubek, jenom ti malí ne, protože proklouzli oky v rybářské síti a schovali se v blátě.
5: Tak to máme za sebou. Jedeme do města na vánoční svátky. Už je to tady. No co? Pobyl jsem dlouho.
2: A jeli daleko, předaleko. A kapr Bartoloměj měl pravdu. Dali je do velikých kádí na ulici. U kádě, kde se tlačil kapřík Pepa s ostatními, které neznal, se zastavila malá holčička, které tatínek říkal Klárko. Chvíli se dívala na malé kapry a potom si vybrala právě Pepíka. Tak dal pán s červeným nosem i rukama milého Pepíka na váhu a tatínek potom zase zabalil Pepu do mokré útěrky a s tou ho dal Klárce do síťované tašky. A tak si ho ti dva, tatínek a holčička Klárka, odnesli domů. A potom přišel Štědrý den.

Maminka holčičky, které říkali Klárka, řekla tatínkovi, aby Pepíka klepnul paličkou. Ale Klárka začala plakat a tatínek, že tedy klepnout nemůže. Potom, že to udělá maminka, ale ta taky nemohla. A tak nakonec Pepu vzali do mokré utěrky a šli s ním k veliké řece. Tady tatínek pověděl Klárce, že udělají dobrý skutek a že kapříka na Štědrý den pustí. A tak dala Klárka kapříkovi ještě pusinku pro štěstí a tatínek ho pustil do vody. Pepík chtěl honem pryč, ale potom si to rozmyslel, protože měl holčičku Klárku vlastně docela rád. A tak se zase otočil na hladinu, vystrčil hlavičku a párkrát otevřel kapří tlamičku. Bylo to kapří děkuji. A Klárka to poznala. Zamávala Pepovi a ten se konečně potopil a šel si schánět nový domov. Hledal hlubokou vodu, až ji našel pod vysokou skálou, na které býval hrad. A tak kapr Pepa připlul pod Vyšehradskou skálu. Už je to hnedle 20 let, co kapka Pepu odvezli z Pardubku. A protože se ještě nikdo nechlubil a protože pořád někdo sundává rybářům z háčků žížaly rousnice, jak se to Pepík naučil od okouna Félixe, je to určitě on. Ten kapitální, přes metr dlouhý kapr pod Vyšehradskou skálu. Kapr Pepa z rybníka Pardoubek, kterému už nikdo neříká jejda, ani on sám. Tak to byly příběhy z rybníka Pardoubek, co se leskne mezi kopci Homolkou a Hůrkou, kousek za Rákosím se krčí vesnička Brtev, před Hrází městečko Bělohrad a dole pod Hrází se zase Bělá mlýn pana Kotika. Ptáte se, jak to všechno vím? Byl jsem přece skoro 50 let po rybným. Tak to se člověk něco dozví. A potom jmenuji se Šťovíček.

0: Škoda, že nejsem lidi.
1: Jak si rákosníček neporadil s duhou? Začal den, který se ještě nerozhodl, jaký vlastně bude. Deštivý nebo suchý, šedivý či barevný. Skřítek v tom chtěl mít ale jasno a proto netrpělivě čekal na zprávy o počasí. Dobré ráno, vážení přátelé, ozvala se jako na zavolanou Rosnička Anička. Přihlédneme-li k dlouhodobému normálu, můžeme potvrdit, že několik příštích dnů bude pouze jednobarevných. Teprve až do deště zasvítí sluníčko, ukáže se duha a počasí se nad Brčálníkem vybarví. Když rákosníček slyšel takovou předpověď, myslel si, že bude nejlepší celý den prolenošit. Usadil se pod starou vrbou, chvíli jen tak lelkoval a pak na něho přišla ospalost. Najednou ale vyskočil, jako když ho píchne, protože za ním zahřměl vojenský hlas. Tak to teda prr, já potřebuji duhu hned. Já jsem totiž admirál Babočka, jinak též motýl Vanessa Atalanta. Vítězná sláva na mých křídlech už nějak bledne a vše volá po nové duhové barvě, takže s tím koukejte něco dělat.
2: Ano, samozřejmě, souhlasil horlivě skřítek. Duhovou barvu by to chtělo. No ano, takový admirál přece nebude čekat, až se počasí uráčí.
1: Správně, rákosníček, správně, pochválil ho admirál Babočka. Je vidět, že nejste jen tak obyčejný civilista.
2: Račte se na mě spolehnout, pane admirále,
1: poklonkoval skřítek dál před tou vojenskou šarží.
2: Poradím, posloužím, duhu vám opatřím.
1: Jen se nepřetrhni, krotila ho Anička. Duha se nikomu na rozkaz ukazovat nebude. Ta se objeví jen tehdy, až sluníčko zasvítí rovnou do deště. Ale to už jsem přece říkala.
2: To zrovna ty žábo,
1: odsekl rákosníček.
2: Jen se dívej a něco uvidíš.
1: Tak. Rosnička, jen se dívej, souhlasil admirál Babočka a vypadal, jako když všechno ví. Přitom nevěděl zhola nic a jen zvědavě čekal, co bude následovat. Skřítek vytáhl z kapsy hrst vzácných pestrých křemínků a rozhodil je kolem sebe. Jakmile po nich přiběhly sluneční paprsky, hned byly celé strakaté a na oblohu se vrátily od těch kamínků obarvené. Z křemene ametistu do fialova, ze záhnědy do hněda, z citrínu do žluta a z růženinu do růžova. Na nebi se z toho ukázala duha, ale jenom taková malinká.
3: No, ne, rákosníček, takhle ne, dupnul si Babočka. Tohle u mě není žádná admirálská duha. Buď to v tu ránu napravíš, nebo bude zle.
2: Ano, prosím, v tu ránu zajisté,
1: drmolil skřítek.
2: Když v tu ránu, no tak v tu ránu, brumlal si pro sebe. Konečně, proč ne, že? Jestliže prostřelím nějaký mrak, začne z něho pršet. A protože zrovna teď svítí sluníčko, no ano, bude z toho dohromady duha.
1: Tohle ostatně říkala i meteoroložka Anička, jenže ta věděla, že to nejde jinak, než trpělivě čekat, až si takové věci zařídí počasí samo.
3: Rákosníček ale samozřejmě myslel, že všechno zvládne sám a nebude na nic čekat. Střílel do mraku rákosovou foukačkou, bezovou foukačkou, prakem i lukem, ale žádnou díru do nich neudělal.
2: No, promiňte, prosím, ale ono se to vždycky všechno hned nepovede, že? omlouval se Skřítek. Ale já to prosím okamžitě napravím.
3: Nemluvit a poslouchat, okřikl ho admirál Babočka. Teď tady začnu velet já a hned bude všechno jenom lítat, protože se na mraky půjde s kanónem a to by bylo, aby z nich nezapršelo. Rákosníček, nabíjet na můj rozkaz teď.
2: No, ono to i kanonýrství jaksi není zrovna můj obor.
3: Vykrucoval se Skřítek, ale Babočka ho nenechal domluvit. Neodmlouvat a poslouchat. Pozor, pal.
2: Prosím, já bych raději nestřílel, pane admirále.
3: Vymlouval mu to Rákosníček.
2: Ono z toho asi stejně pršet nebude.
3: Mlčet, Rákosníček, mlčet, rozkřikl se Babočka. Řekl jsem, že bude kanonáda a pršení, takže bude kanonáda a pršení. To je moje nařízení, pal. A tak se tedy střílel. Jenomže kanon do nebe ani nedostřelil. Koule vyletěla jen tak nad koruny stromů a pak spadla do rybníka. Šplouchlo to, vystříkla sprška vody a protože do ní zrovna v tu chvíli zasvítilo sluníčko, na obloze se opravdu ukázala duha, ale zůstala tam jenom chviličku, protože žádný podfuk dlouho nevydrží.
2: Jo, já to věděl, že to nedopadne dobře.
3: Povzdechl si Skřítek, ale najednou údivem vykulil oči. Nad brčáníkem se totiž objevila skutečná duha a zářila tam jako barevný most. Nepředpokládané vlnění z dola nahoru, oznámila v tu chvíli Rosnička Anička, způsobilo nenadálý déšť z hora dolů. A protože do něho zasvítilo slunce...
2: Já vím, přerušil jí Skřítek. Udělalo duhu. Ne, sice pro admirálskou parádu, ale nám všem pro radost. S tím souhlasí a pod to se i podepisuje. S úctou, váš Rákosníček.
3: Pak se ale ohlédl po Babočkovi, ale ten zmizel, jako když ho vítr sfoukne. Odletěl totiž schánět barvy pro svou uniformu někam jinam, protože tady vyšel na prázdno.

0: Jednou seděl Čepeček na stavidle a slunce pálilo, až se Čepečkovi kalil vodnický rozum. Já musím do městečka pro klobouk, povídá si. Slezl ze stavidla a zadem lukami došel do ulice, kde má krát čepičář Bedránek. Zastavil se před výkladem a vyhlíží si zelený klobouk. V tom cinkne zvonec a vyjde Bedránek. Jdi radši dál, Vasrmánku, jdi, aby mi z tebe nenavlhlo. No a já přišel pro klobouk, řekl Čepeček a ukazuje na dlani perličku, co ztratila škeble. Čepičář Bedránek si perličku poválel v prstech, strčil ji do kapsy a hned všecko rozhodl. No, když jsi Čepeček, nač by ti byl klobouk? Dostaneš čepec! A krok do krámu, krok zpátky a je tu s čepcem, co nosí báby. Nasadil čepec Čepečkovi na hlavu a nechal ho tam stát pro tradedé městečku. Čepeček chce čepec sundat, ale nejde to. Stužka byla křížem vázaná a takovou věc vodník nerozmotá. Kdo šel kolem, ten se vodníkovi babím čepci vysmál. Čepeček šmydl rukama a prosil: lidi, co pak v nikom není kousek smilování? Vždyť budu v rybníce pro smích i podoustvím. Jeden se vodníka bál, jiný byl škodolibec a tak tam Čepečka nechali stát. Až vyšla Bedránkova dcera Márinka. Děvče to bylo do týdne navdávání a pěkná, pěkná byla, až srdce trnulo. Zastavila se u Čepečka a řekla: kdyby si trochu postál, já bych ti ten čepec sundala. Bez čepce dostal Čepeček znovu svou vodnickou důstojnost a povídá: tuhle máš, Márinko, rybí penízek. Až ti budou ubližovat, pohlaď ho mezi prsty. Márinka věří nevěří, schovala penízek do kapsy a Čepeček odešel do rybníka. Za týden byla ta svatba. Ženichem byl Honzík, chlapec rovna jako k Márince soustruhovaný. Přijel v kočárku, vpředu jde bílý kůň. A Honzík povídá: tak si, pan táto Bedránku, přicházím pro Mariánku. Dejte mi ji a já si ji odvezu na svatbu, aby se nic nezmeškalo. Jenže Čepičář Bedránek na to: jak se na tebe, Honzíku, dívám, je tu jedna věc, pro kterou se svatba maličko pozdrží. No, podívej se na sebe. Honzík vytáhne zrcátko, ale nemůže na sobě najít chybu. No, co ten tvůj klobouk? Křikl Bedránek. To, že je nějaký svatební klobouk, není na něm ani plíšek, ani cingrlátko. Honzík zastrčil zrcátko zpátky do kapsy. A to já vám tedy, pan táto, opici v klobouku z plíšky dělat nebudu. V tu chvíli se Čepičář Bedránek tuze urazil pro klobouk, co zvlášť vyšmukoval pro ženicha Honzíka. Nechceš klobouk? Nedám ti ani Márinku. A aby svatba nemohla odjet, skočil do dílny pro nůž a přeřezal bílému Valáškovi postraňky. Alá! A Valášek karé přes ring a pryč. No, za chvíli bude svatba zmeškaná, rozplakala se Márinka. A Honzík domlouval: mějte rozum, pan táto. Nechtěl si klobouk, nedostaneš ani Márinku. Jinou písničku Čepičář neznal a pořád s ní dokola. Slzy máčely Márinčin závoj na hadírek a do Honzíka začala vstupovat zlá zlost. To teda mordios! Ale když už té svatbě bylo málem amen, Márinka si vzpomněla. Sahla do kapsy pro rybí penízek a pomnula ho v prstech. V tu chvíli tam po mokré cestě přiběhl vodní Čepeček. Jen se rozhlídnul a už se ve všem vyznal. Převrhl se přes hlavu, řekl tajné slovo a je z něho bílý kůň jak z císařovy maštale. Oprať a postraňky má ten šimlík vinulé ze zelené řasy. Ženichovi Honzíkovi nikdo nemusel dvakrát. Skočil, přitahl Šimlíka ke kočárku a už se Šimlík nese s kočárkem prostředkem silnice. Márinka s Honzíkem se vezou v polštářích jako císařovna s císařem a rovnou na tu svatbu.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: o komáru klarinetistovi. Bylo léta právě půl, vzduch voněl jak včelí úl. Louky byly plné kytek, lesy plné jahod, malin a borůvek. Uprostřed jahodové stráně seděl na placetém kamínku komár Pepa. Pískal na klarinet. C, D, E, F, G, A, H, C. Vyfoukl každou chvilku vzhůru k modrému nebi. Z díry zvědavě vykoukla šedá myška a řekla: slyším dobře, nebo neslyším? Tohle přece není žádná písnička. Správně, však já vím. Plně s tebou souhlasím, usmál se komár. Já si jenom přehrávám stupnice. Pískám jeden tón za druhým. A znovu vyfoukl z naleštěného klarinetu pár tónů, jak ho zrovna napadlo. Písnička to opravdu nebyla.
1: Kdo pak to má poslouchat? Co pak neumíš pořádně hrát?
0: Zlobil se černý brouk a vylezl spod listu.
1: Kdo se tě o tuhle muziku prosí? Píchá mě do hlavy tak jako žihadlo vosí.
2: Takové kvikání a pištění si můžeš klidně strčit za klobouk,
0: přidal se ospalý zajíc a přísně na komára kouk.
2: Měla pravdu myška šedá, spát se přitom vůbec nedá. Když neumíš zapískat pěknou písničku, tak se odsud pakuj někam dodaleka, kde na tebe štěstí čeká. Ale ať si tam všichni zacpou uši mechem, dodal ještě zajíc jedním dechem.
3: Ale přátelé, já přece musím cvičit stupnice, abych se naučil na klarinet hrát co nejlíp,
0: nedal se Pepa.
3: Znovu chtěl spustit svoje C, D, E, F, G, A, H, C, když tu najednou...
0: Najednou se nad nimi zatočila nastrojená komáří slečna. Zatočila se, usedla na voňavou kytku a zeptala se:
4: jsem tady, prosím, dobře? Na jahodové stráni? Řekla mě moje kamarádka, že tam chodí děti trhat jahody. Že prý mají ve chviličce nazbíraný plný čpánek. A je tam prý pro komáry spousta radovánek.
0: Všichni k ní vzhlédli a komár Pepa na stupnice rázem zapomněl. Komáří slečna se mu moc líbila. Jako první se ozval: ano, slečno, jste tady dobře. A jen tak mimochodem z ničeho nic zapískal na klarinet. Ale nebylo to žádné C, D, E, F, G a H, C. Tentokrát to byla krásná písnička. Vyletěla vzhůru k modrému nebi, vznášela se ve vzduchu jako strakatý letní motýl. Byla plná slunce, kytek a voněla po jahodách.
2: Nějak moc rychle ho ty stupnice přestaly bavit, usmál se zajíc.
4: Pěkně ale píská a tím si všechny získá. Jistě se mu podaří získat i tu slečnu, komáří.
2: Snad si vybral tu pravou.
0: Myška i brouk jen souhlasně kývali hlavou.
5: Hihihi, já jsem Hihlík. Měsíc na obloze byl velký a kulatý jako poklice na prádelní hrnec a svítil balkónovými dveřmi rovnou na spícího pana Vavřince. Ramses a Tulamur junior se schovali do proutěného koše na špinavé prádlo. Byla to chytrá skrýž. Nikoho ani pana Vavřince nebaví vyhazovat z koše špinavé spodky a pak je tam zase vracet. Hihlík zmizel v pokojíčku za stěnou kuchyně, kde s dědou bydleli. Kolem půlnoci se pan Vavřinec přestal převalovat a tvrdě usnul. Bratranci vylezli ze skrýše. Dost jsme si užili, co? Smál se Ramses.
6: Dost? Já ještě nemám dost. Dal bych si nášup.
5: Tulamour junior chodil po kuchyni a přemýšlel, co by se tu tak dalo rozbít. Sakra, řekl najednou pevně Hihlík, přestaňte se tu chovat jako doma a vypadněte. No ne, náš slušný bratránek řekl, vypadněte, co ty na to, Tulíku? Tulamour junior neodpověděl, protože zrovna objevil pod postelí jednu z pastiček. Post, zaječil smíchy tak hlasitě, že se pan Vavřinec odkopal. Měsíc teď svítil na jeho hubené lítko a bílé chodidlo s bachratým palcem. Bratránkům zasvítili oči. Oba dostali stejný nápad. Chytíme mu palec do paskyčky. Drželi paskyčku každý z jedné strany a opatrně se blížili k nic netušícímu palci pana Vavřince. Ne, vyjekl Hihlík a skočil po paskyčce. Chtěli těm mizerům vyrazit z ruky, ale cvak! Paskyčka se zacvakla. Hihlíkovi vyhrkly bolestí slzy. Ležel na zemi, nenaříkal, jen tiše sykal. Konečně bratránky přešla legrace, ale ani je nenapadlo, aby Hihlíkovi pomohli. Mrkli jeden na druhého, pak na pootevřené dveře na balkón a vzali roha. Hihlík se opřel o postel a chtěl se postavit. Šlo to stěžka, protože mu pravou nohu stiskla pera pasti. Musí odskákat do bezpečí. Napřímil se a poskočil. Pero nepovolilo, za to mu noha uklouzla po stále ještě mokré podlaze. Hihlík narazil hlavou o noční stolek. Pan Vavřinec tu měl vždycky při ruce sklenici vody. Sklenice se rozkývala, spadla a rozbila se. Třesk rozbitého skla spáče okamžitě probudil. Pan Vavřinec se posadil na posteli a v měsíčním světle spatřil Hihlíka.
6: V přiúplňku je všechno možné, řekl si, ale pro jistotu se zeptal, ty nejsi myš?
5: Já jsem Hihlík.
6: Co je to, Hihlík? Nějaký hlodavec? A pak s obavou, nejsi nebezpečný? Nekoušeš?
5: Já lidi nekoušu, jenom ponožky. Já jsem totiž lichožrout a Hihlík je moje jméno.
6: Legrační jméno, odfrkl si pan Vavřinec.
5: Taky si myslím, přitakal smutně lichožrout.
6: A co tu vlastně děláš?
5: Kulatý měsíc za oknem tak zvláštně svítil, že panu Vavřincovi vůbec nepřipadlo zvláštní, že se tu takhle přátelsky vybavují. Hihlík mlčel. Nemohl přece říct, pane Vavřinec, víte, já se tu s vámi dělím o ponožky. Jednu vám vždycky nechám a tu druhou s Gidečkem spořádáme.
6: Na něco jsem se tě ptal, zavrčel pan Vavřinec, aby ukázal, kdo je v tomhle bytě pánem.
5: Já vám všechno vysvětlím, jen když mě laskavě pustíte. Já jsem totiž chycený, podívejte. Pan Vavřinec si teprve teď uvědomil, že ten podivný tvor vězí v čelistech pasti, kterou tu večer nastražil.
6: Ach tak, promiň, řekl a uvolnil pero.
5: Pero vyskočilo, i Hihlík vyskočil a když byl volný, na mžik ho napadlo, že vezme roha jako jeho vykutálení bratranci. Ale hned se za tu myšlenku styděl. Mockrát panu Vavřincovi poděkoval a slíbil mu, že ode dneška se jeho ponožek ani nedotkne. A když budete chtít, tak se od vás i s Gidou odstěhujeme, řekl nakonec slavnostně. Pan Vavřinec vykulil oči.
6: Cože? Ty tady u mě bydlíš? Zalapal po dechu. A dokonce s nějakým dědou? To je můj dědeček, pane Vavřinec. On mě vychoval, když mě rodiče odjeli do ciziny, ale už je moc starý, ani ven nevychází. Vychrlil ze sebe jehlík a na pana Vavřince padla těžká únava.
7: Hele ty, vejlíku, já už nic nechci slyšet, vidět a vědět, protože tohle všechno se mi jenom zdá. Já se asi ještě neprobudil. Mně se jenom zdá, že jsem vzhůru a bavím se tu s nějakým mrňavým lichožroutem, rozumíš?
6: Zívl pan Vavřinec a přikryl si hlavu peřinou. Hýlík nevěděl, jak na tu tirádu odpovědět a tak jen z rozpaků řekl hihihihi a odklátil se domů do svého pokojíku.

Slovenská pohádka, jak šlo vejce na vandrovku. Za starých časů se stalo, že šlo vejce na vandrovku. Když tak jde, potká je vůl i ptá se ho. Kam jdeš? Jdu do světa trochu se poohlédnout, odpovídá vejce. A tak budeme aspoň dva, řekl vůl a šli dále. Potkali koně. Kam jdete? Ptá se. Jdeme na vandrovku. No i to půjdu také, budeme tři. Šli dále a potkají kočku. I ta šla s nimi a bylo jich čtvero.